0: není nic mít společného, my si jdeme koupit do Ameriky F-35. A pak přišla na to, že to bude až 2035, tak se vrátila k tomu Saabu a řekla, prosím vás ještě, jestli byste nám ale neprodloužili ten pronájem těch Gripenů. No a Saab řekl, jo, ale bude to stát teda výrazně víc. Takže tady se zásadním způsobem navýšil nájem za ty Gripeny, protože ten Saab nám to samozřejmě vyúčtoval se vší parádou, nedivím se jim, ale je to naše hloupost, naivita při tom vyjednávání. Takhle se nedá vyjednávat. No. To je totální turecké hospodářství proti tomu sofistikovaný ekonomický model. My jsme si to měli dohodnout v momentě, kdy víme, že nám ty Gripeny končí, tak jsme si měli dohodnout zcela tvrdě jednoznačně, když už, já bych to tady vůbec nepodepisoval, ale abychom jsme měli to dodání v době, kdy nám končí ty Gripeny. A ne si ještě prostě tady museli platit pronájem. Ale k té původní otázce, já jsem opravdu přesvědčen, že my nakupujeme strašně hloupě z hlediska těch záloh. To nejsou jenom ty F-35. Já sedím na výboru pro obranu a můžu vám říct, že třeba na ty děla Cezar, které nám Francouzi už dávno měli dodat, tak je zaplaceno na zálohách 87%. 87% zaplatíte, než máte první to dělo na stole. Jako, víte, já chápu zálohu 10%, 15%. Rozumím tomu, ale ne 87%. To už máte všechny peníze doma. A pak už vás nic nenutí k tomu, abyste ten výrobek dodal, respektive prodlužujete ty lhůty, protože vlastně už máte zaplaceno. No, no. Vy nedržíte toho svého dodavatele prostě pod krkem, nemáte tu páku, protože prostě on už všechny peníze v podstatě má, kromě toho nějakého doplatku 13%, který je samozřejmě hezký, ale na ten oni si rádi počkají. Takže nemůžeme prostě neustále postupovat tím způsobem, že budeme hradit zálohy 80-90% dopředu a pak milostivě čekat, jestli nám něco někdo přiveze nebo ne. No takhle přece žádný podnikatel se nechová, nemůže chovat. To je naivistický přístup, který dominuje v naší obraně.
1: No a nehledě na to.
0: A ono, ale pozor, ono je to dáno tím, ono je to právě, a to jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože na tom se to krásně vysvětlí. To je dáno těmi 2%, které máme odsouhlasené HDP na tu obranu. Právě. Takže my v podstatě, tady to bylo 2024 i 2025 za Jany Černochové, v polovice listopadu nebylo utraceno polovina toho rozpočtu. Hmm. Polovina. Takže když jsme měli utratit třeba v roce 2024, to bylo tuším 160 miliard, tak 80 miliard nebylo ještě utracený. V listopadu.
1: No.
0: Tak co v tu chvíli uděláte? Zaplatíte úplně všechno. Všechny možné zálohy, které jenom jdou, dohodnete se a my říkáme, my ještě pošleme tohle, my ještě pošleme tohle, my ještě pošleme tohle. A pak řeknete, utratili jsme 2%. A chválíte se, že jste dokázali, přece my bychom se měli chválit za to, že jsme ušetřili, ne utratili, to je úplně proti smyslu. A poslední věta k tomu zase dám jenom jeden příklad. Já když vezmu své tři dcery do tamhle do pařížské a řeknu jim, máte hodinu na to a musíte utratit milion. Hodinu a musíte ten milion utratit, chce, nechce. Tak prvních 30-40 minut budou chodit a budou si vybírat. Budou říkat, je, tohle by se mi docela hodilo, vyzkoušej si to, tohle by taky nebylo špatné, vyzkoušej si to. A poslední 10 minut už to budou brát z těch regálů takhle. A už jim to bude úplně jedno, budou brát zbytečnosti, které vůbec nepotřebují, jenom aby ten milion utratil. Takhle v současné době funguje naše obrana. A je to naprostá tragédie. A já prostě proti tomu velmi tvrdě vystupuji na každém výboru pro obranu. A často jsem třeba i osamocen, teď jsem jako jediný nehlasoval pro zprávu o použití nebo využití našich ozbrojených sil v zahraničí a pro výcvik ukrajinských vojenských jednotek v České republice. Byl jsem jediný na tom výboru pro obranu, kdo pro to nezvednul ruku. Ano, je to formalita, protože to je jenom, jaksi, že bereme na vědomí, ale já svým voličům chci jasně demonstrovat, že stojím za tím, co jsem jim slíbil. A prostě pro mě výcvik Ukrajinců v České republice je něco, co já se neumím podepsat a nezmáčknu to tlačítko, že to beru na vědomí.
1: Je to sice bezvadné, i rozumím tomu, že aspoň vy jako osobnost chcete být konzistentní, ale tu věc to jakoby nezmění. Já jsem poslední otázku k těm F-35 chtěl jenom zmínit, že vlastně nejde jen o ty stroje, jde o to, že vlastně se tady dostane oknem to, co bylo dveřmi vyhozeno v případě onoho radaru slavného, že se tady kolem toho vlastně vystaví americká vojenská základna, která to bude provozovat fakticky. To, myslím, ještě úplně uniká veřejnosti. Možná, že část veřejnosti právě to chce, ale řekl bych, že ta vlastenecká část veřejnosti právě tohle nechce.
0: Musíme zrekonstruovat vůbec celé letiště v Čáslavi, protože ta F-35 tam za současných podmínek vůbec není schopná přistát. To jsou obrovské náklady a samozřejmě

0: Víte, ten nejdůležitější na celé té věci je jeden jediný prostý fakt. A to je to, že v poslední době se turbulentně, nesmírně rychle vyvíjí prostředky, se kterými se válčí. Hmm. A v Iránu, na Ukrajině, tanky už, v Iránu vůbec nebyly, samozřejmě tam se jenom střílí raketami, ale na Ukrajině leží ty tanky, které my si kupujeme, ty Leopardy. 44 tanků za 39 miliard korun. 39 miliard korun, jaké by to udělalo krásné tady službu jinde. No. Tak ty tanky tam leží ladem, nepoškozené. Nepoškozené. A leží tam v polích. Víte proč? Protože si do toho nikdo nechce sednout, jelikož ví, že je do 5 minut mrtvý. Že tam přiletí dron a prostě ten tank zlikviduje. To je, jak když si jdete lehnout do rakve. Úplně to samé. Takže ty tanky tam takhle jsou. Podle mě, kdybychom teď Zelenskému řekli, ať nám je přiveze, tak nám je doveze za nějaký pašalík. Jako kdybychom tam pořídili nějaký zlatý záchod nebo bidet, tak by možná nám je přivez zadarmo. A my si to jdeme koupit od Rheinmetallu za 39 miliard korun. Prostě F-35, tanky, BVPčka, s tím už se nikdy válčit nebude. To je, jak kdybychom si kupovali vozovou hradbu nebo luky nebo šípy. Prostě drony, rakety, protiraketová obrana a AI zbraně. To je věc, o které se málo mluví, ale už jsou zbraně typu takzvané LAWS, anglicky zákony, LAWS. A to jsou zbraně, které jsou autonomně řízeny umělou inteligencí. A tam směřují teď ti zbrojaři. Takže oni fakticky nás tlačí do těch 2%, aby nám vyprodali ten zbytečný šrot, ano, se kterým se nikdy nebude válčit. A oni to moc dobře vědí, že se, ano, s tím nikdy nebude válčit. Ale ve skutečnosti už vyvíjí tyto moderní zbraně, které nám začnou prodávat za 5 nebo za 10 let. A to je to, co já pořád říkám. Já jsem proto, aby Česká republika byla dostatečně obrany schopná. Ulrich Zygmunt řekl krásně, to je vlastně saský lídr AFD, když se optali na zbrojení, tak on říkal, já nejsem proti zbrojení, budeme to potřebovat při remigraci migrantů do Afriky. To musím říct, že byl velmi odvážné tvrzení. Ale já jsem také proto, aby česká armáda byla obrany schopná, ale ne, abychom kupovali zastaralý šrot do našich vojenských technických muzeí. Já jsem proto, abychom už dnes se spojili s těmi našimi zbrojaři. Jako je CSG, jako je STV, jako je Omnipol a další. A řekli, pojďte společně vyvíjet ty AI zbraně. My vám do toho ty peníze dáme, daleko raději než do těch tanků a do těch letadel. Ale chceme 10% z celosvětového prodeje. Protože prostě vy na tom vyděláte obrovské peníze, jelikož to od vás bude chtít každý. Pojďme předběhnout tu dobu. Nekoukejme se do historie, pojďme se podívat do budoucnosti. Věřte mi, že to je ten správný přístup. A pak už nemusíme dát 190 miliard. Stačí klidně polovička, protože ono je to prostě velmi dobře vyvinutelné společně právě s těmi našimi zbrojaři. A můžeme mít daleko více obrany schopnou republiku a za daleko méně peněz.
1: Ale tady jste tedy narazil na otázku naprosto kardinální. Já vám docela rozumím v tom, co říkáte, ale je to v jistém šíleném paradigmatu, protože my přece nakonec víme, že my nestavíme svou současnou armádu proto, abychom se předbránili. Nám nikdo nehrozí. Ty výmysly, že nám hrozí Rusko, jsou absurdní. Rusko říká jenom, když tam budete stavět továrny na útok na Rusko do hlouby ruského území, tak my si je možná najdeme a budeme je tam likvidovat, pochopitelně. My přece vlastně celé toto zbrojení, neříkám, že to myslí tak Američané, ale určitě to tak myslí evropští lídři či šíbři. To přece zbrojení je stavěno proti Rusku. Když teď jsme se dozvěděli, že Andrej Babiš, předseda vlády, uložil ministru Zunovi, aby jednal o tom takzvaném francouzském jaderném deštníku, aby se rozprostřel i nad Českou republiku, no tak si přímo říkáme o to, samozřejmě, co udělají Francouzi, dej sem x svých zařízení, která tady si postaví taky základnu, za ně budeme nesmyslně platit. Oni nás nikdy, jejich deštník, protože žádný neexistuje, nás neubrání, ale to gesto tu je, a to znamená, že my se přidáváme jako jen pár zemí evropských do toho klubu těch, na které zcela logicky pokud na to vyprovokuje útok na Rusko, budeme součástí té odpovědi. Vy o tom v klubu SPD víte, že tohle se chystá ten jaderný deštník?
0: Už samozřejmě ano, ale také jsme se to dozvěděli v podstatě až jaksi z médií. Já jsem samozřejmě striktně proti tomu. Striktně proti tomu. Z filozofických důvodů se odmítám spoléhat na Francouze.
1: Ano.
0: Ty už nám to ukázali. Nedávno jsme slavili Mnichov, tak tam musím říct, že je to dost dobrá historická reminiscence na to, jak nám Francouzi pomohli. Nepomohli nám nikdy. Za druhé, oni, ta jejich technika je občas jaksi velmi děravá, takže jak si představa, že by nás nějaký protijaderný deštník ochránil v případě jaderného útoku, no tak to snad nemůže nikdo myslet vážně. Víte, já mám vždycky prostě asi jiné úplně smýšlení než ti ostatní lidé, kteří tady neustále se snaží jaksi harašit těmi válečnými řetězy a připravovat se na válku a tak dále. Podívejme se do historie, vždyť je to tak jednoduché. Když se zbrojilo, masivně se zbrojilo v 50. 60. na začátku 60. let, tak nás to přivedlo až ke karibské krizi v roce 1962, když jsme byli 5 minut od třetí světové války. A kdyby seděl v Bílém domě tehdy Petr Pavel a ne John Fitzgerald Kennedy, tak už tady nikdo z nás není. Jo. Naštěstí ten Kennedy byl 100x inteligentnější než Petr Pavel a s tím Chruščovem se domluvil. Domluvili se tak, že Rusové odvezli, nebo Sovětský svaz odvezl rakety z Kuby a Spojené státy potom asi po půl roce odvezli ty rakety z Turecka. A začalo, tohle byl naprosto kataklizmatický bod, který vlastně přinesl změnu ve vnímání té společnosti. Všichni si uvědomili, že tohle fakt jako dál nejde. A začalo se demilitarizovat. Začaly se uzavírat smlouvy SALT 1, SALT 2, START. A snižoval se počet jaderných zbraní, snižoval se počet odpalovacích zařízení. A ty velmoci se vlastně jaksi vzdalovali od sebe. Oni měli dohodu, že prostě se budou vzdalovat, tak aby se navzájem neohrožovali. A to byla 70., 80., 90. léta. To byla nejmírovější léta v Evropě, v novodobé historii, kdy se demilitarizovalo, kdy se odzbrojovalo. Já bych daleko radši než francouzský jaderný deštník si sedl dneska s Ruskem a Evropa samozřejmě, která v tuhletu chvíli je největším válečným štváčem, bohužel, a řekli, pojďme si říct, že si vzdálíme ty odpalovací rampy, že vy je dáte trošku dál od vašich hranic a my je dáme trošku dál od našich hranic, ať se navzájem neohrožujeme. Hmm. Víte, já to mám strašně rád na těch jednoduchých příkladech. Když bude hrát Sparta se Slaví, posadíte ty největší raudis, ty huligány vedle sebe do těch sektorů a řekněte, vy si vemte nože a vy si vemte baseballky. Protože když vy budete mít nože, tak oni na vás nezautočí těma baseballkama. A když vy budete mít baseballky, tak oni na vás nezautočí těmi noži. A vyzbrojte se navzájem. Jo? A možná si vemte i pistole radši pro jistotu, ať na vás ti druzí nezautočí. Jak to dopadne? Hmm. Takže co se dělá na tom fotbale? Tady se posadí jedni, na druhou stranu se posadí druzí, zakážou se zbraně všem a mezi ně se posadí neutrální diváci, tak aby se k sobě nedostali. Hmm. Tohle je přece princip té obrany. Hmm. Pojďme se co nejvíc vzdálit od sebe těmi zbraněmi. Pojďme říct, že si je budeme naopak demilitarizovat, že budeme ozbrojovat. A mezi to vytvoříme ty takzvané buffer zóny, jako je Ukrajina a další prostě neutrální země, kde nebude vůbec nic, kde bude prostě neutralita tak, abychom nemohli se na sebe přímo zaútočit. Dnes ty rakety mají dlouhý dolet a mají velmi jaksi rychlý dolet. To znamená, ten problém je v tom, že kdykoliv dojde třeba k omylu, a Scott Ritter mi o tom vyprávil, americký zbrojní expert, že kdysi byla vypálená raketa někde z Norska a Rusové se báli, že to je nějaký útok na ně a už chtěli vypálit rakety zpátky, ale protože měli 12 minut na reakci, 12 minut, tak to včas zjistili, že tomu tak není a nic neodpálili. A v momentě, kdy máte na tu reakci 3 minuty, tak střílíte okamžitě, neváháte. To znamená, čím jste blíž, tím se zvyšuje riziko třeba i omylu.
1: Ano.
0: Jo? Nebo jakékoliv provokace. Já za sebe považuji za největší riziko současné doby pro eskalaci toho konfliktu ukrajinskou provokaci. Hmm. Oni nám to ukázali už v tom Nord Streamu a zejména v tom převodově, kde se nejdřív řeklo, že to jsou ruské rakety, aby pak Joe Biden řekl, že to byla jedna ukrajinská raketa. Ze dvou ruských udělal jednu ukrajinskou. Ano. To znamená, dvě je záměr, jedna je omyl. Žádný omyl to nebyl, byly to dvě ukrajinské rakety a někdo musel vypnout pojistky těm raketám, protože to jsou protivzdušné rakety, které když nezasáhnou cíl, tak se sami zničí v tom vzduchu, aby nedopadaly na zem a nepůsobily tyhle ty věci. Takže někdo ty pojistky musel vypnout. Naprosto úmyslný útok a bývalý polský prezident Andrzej Duda v podcastu Rimanovsky Live 1. září 2025, můžou si to lidé najít na YouTube, řekl, když se na to ptal, řekl, a volal vám Zelenský kvůli tomu? A říká, ano, volal. A říká, a co chtěl? Chtěl to svést na Rusko. On věděl, že to jsou ukrajinské rakety, do médií říkal do kamer, že to ne, že to jsou ruské rakety, ale volal polskému prezidentovi a říká, pojďme to hodit na Rusko, pojďme to na ně svalit, protože tím zatáhneme evropské státy do horkého konfliktu s Ruskem a to já přesně potřebuju. To potvrdil polský prezident. Takže oni nám reálně lhali a chtěli nás táhnout do té války. To je velmi pravděpodobné, že se to může opakovat. To znamená, já skutečně tu provokaci ukrajinské SBU považuji v tuhletu chvíli za nejpravděpodobnější tu roznětku pro to, aby se tady něco stalo. Protože v momentě, kdy takovýhle útok nějaký přijde na naši obytnou budovu, tak okamžitě splanou emoce a už se to bude velmi těžko vracet. A já bych to strašně nedal. Takže pro mě ne francouzské protijaderné deštníky, určitě ne. Já proto nemůžu v životě jaksi hlasovat, zvednout ruku. Já bych byl pro jednání o vzájemném odzbrojování a vzdalování se od sebe, protože to jediné nám může zajistit mír.
1: Já myslím, že už jste to zmínil, nejste tedy americký prezident a nejste ani předsedou vlády České republiky, jakkoliv. Opravdu docela dost, především našich divaček, musím říci. Říká, kdy už bude ten Reichl předsedou vlády. No, jsou chvíle, kdy na to také tak myslím. Ale my jsme před docela jinými volbami, než které rozhodují o předsedové vlády a složení parlamentu. Pojďme k tomu. Já bych docela rád se ještě dostal k tomu zákonu FARA, který je vaším tématem. To jsou ty neziskovky. K vyšetřování Dozimetru, kde jste předsedou komise, kterou jste vytvořil k tomu. Ale přeci jenom se pohybujeme v té těsně předvolební krajině české. Vaši zástupci kandidují, myslím zástupci pro, kandidují na řadě míst do Senátu, v Ostravě, na severu Čech a tak dále. A vedle toho tam kandidují někteří, v jednom případě i u vás, kandidáti SPD, v jiném případě SPD čelí kandidatuře třeba Stačilo v Brně a podobně. Jak se koukáte na tohleto nesmyslné, podle mého soudu, nesmyslné ředění té neobrovské vlastenecké fronty?
0: Rád odpovím jenom úplně krátce k tomu dozimetru a k tomu zákonu FARA. Já jsem ten zákon opravdu nepsal do šuplíku a nestrávil jsem 2 měsíce svého života na to, abych napsal podle mého názoru skvělý zákon. Já budu trvat na tom, aby jsme zákon v tomto směru přijali. Respektuji to, protože jsem týmový hráč, že v tuhletu chvíli vláda řekla, nechte nám připravit náš vlastní vládní návrh, ale já budu prosazovat ty věci, které jsem tam dal. Cato starší, když si v římském senátu zakončoval své projevy, ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno, tak já vždycky říkám, ostatně soudím, že politické neziskovky musí být zničeny. To je rakovina naší společnosti. A co se týče dozimetru, já vždycky všem říkám, ono je to důležité, abych to tady zopakoval. Prosím, dejte nám čas. Policie to vyšetřovala 5 let. Dejte nám čas, ať my máme tu možnost také to vyšetřit. Já vím, jakým směrem jít. Mám dobré indicie k tomu, abych mohl říct, že jsem přesvědčen, že to vyšetřování bude úspěšné, ale nejde to udělat za 3 měsíce. Fakt to není možné. Takže my máme ten mandát do března. Férově říkám, že budu patrně žádat prodloužení toho mandátu, protože to asi nestihneme.
1: Je to obrovská kauza.
0: Museli jsme udělat novelu, navrhnout novelu zákona, aby nám státní zastupitelství vůbec přístupnilo spisy, protože nám je nechce dát. Vím, koho vyslechnout, jak vyslechnout, ale dejte mi prosím čas.
1: A když o tom mluvíte, tak já si ještě stejně přisadím jednu otázku. Kdy začnete tedy projednávat konečně ty platby, já nevím, jak to radši opatrně nazvat, abych tak řekl, no prostě ty daně České televizi a Českému rozhlasu?
0: Já pevně doufám, že co nejdřív, ale zase, já mám trošku jiný názor, než má většina koalice, úplně férově to řeknu, protože koalice říká, pojďme to přesunout na státní rozpočet. Hmm. A v tu chvíli samozřejmě okamžitě jsou námitky, politici to budou ovlivňovat a vy budete moct regulovat, kolik peněz té České televizi dáte a nedáte a chcete prostě nám omezovat naše zpravodajství a tak dále. Já jsem včera řekl na primě, že největším šířitelem dezinformací v České republice je Česká televize, takže asi víte, jaký je na to můj názor. Mimochodem teď předvolební debaty zase je kolem toho skandálu, oni nepozvou ani lídry stran. Prima dělá lepší práci, než dělají oni dneska jednoznačně. Ale můj návrh je naprosto diametrálně odlišný. Já jsem přesvědčen, že by měly být zavedeny dobrovolné koncesionářské poplatky.
1: To je ono.
0: Ať si to platí, kdo chce. A ti demonstranti, co tam chodí za ty miliony chvílek, ti mladí studenti, kteří říkají, kteří to Českou televizi v životě neviděli a rozhlas už vůbec ne. Mám vždycky nejoblíbenější otázku na ně. Prosím, jmenujte mi vaše tři nejoblíbenější redaktory Českého rozhlasu. Prostě to koukají, jestli se nespadl z rušky. V životě to neslyšeli, ale hrozně za to demonstrují. Já bych jim řekl, tak tady máte příležitost si to zaplatit. Tak dávejte třeba 2000 korun měsíčně, vy, kdo to chcete, a ta Česká televize bude mít třeba rozpočet 20 miliard. A já jim to budu přát. Já budu první, kdo bude říkat, to je super, že máte takhle obrovský rozpočet, můžete točit české seriály, české filmy a tak dále, můžete dělat zpravodajství nejlepší, ještě lepší než já nevím kdo, než Fox News. Ale já chci, aby to platili jenom ti, kdo to platit chtějí.
1: Ano.
0: Ne ti, kdo to platit musí.
1: A bylo by to vlastně otázkou drobné změny.
0: Ano.
1: Která
0: ano.
1: by zachovala poplatky, přesně ale řekla tak. by pouze z povinného na nepovinné.
0: Přesně tak, dobrovolné. A v tu chvíli by to přineslo mnoho, mnoho pozitivních věcí. Absolutní vyloučení kontroly politiků.
1: Ano.
0: Politici by neměli šanci. Dneska můžou politici říct, že víte, ta opozice samozřejmě falešně říká, vy byste mohli omezovat ty peníze, které jim dáte, ale oni jim navýšili ty koncesionářské ano. poplatky a ještě to rozšířili na ten internet, ano. co je absolutní nesmysl. Takže oni přece si taky tu Českou televizi ovlivnili. Zase pozitivně, naklonili ano. si tím, že jim zvýšili ty peníze. I to je politický vliv. I zvýšení je politický vliv. Takže v momentě, kdy jsou to dobrovolné poplatky, v libovolné výši. Tak politici absolutně ztrácejí kontrolu nad Českou televizí. Pak je to skutečně veřejnoprávní médium.
1: A teď mi řekněte, proč? Vy už jste to tady jednou nebo dvakrát dokonce řekl. Mně to připadá naprosto srozumitelné. Jasně. Proč se o tom takhle nejedná? Není to tedy vlastně ve skutečnosti tak, že Andrej Babiš, protože on je tím řídícím prvkem té vlády, ve skutečnosti chce zachovat ten stav tak, jak je a jenom formálně ho trochu proměnit?
0: Víte, tady je zase samozřejmě, nám do toho mluví Evropská unie, která říká, že veřejnoprávní média jako tady musí být.
1: Ona no dobře, ale to nám diktuje, že musí být povinně placena těmi přecené?
0: Ano, ona říká, že ty veřejnoprávní média, že stát je prostě povinen zajistit jaksi financování veřejnoprávní médií. Ale já vždycky říkám a říkám to opakovaně, pokud budeme dělat jenom to, co nám Evropská unie dovolí. Tak a teda nejsme suverénní země, ale jsme nějaká prostě subteritoriální kolonie. A za druhé tady neuděláme nic. Jo. Tak to pojďme tady dopít čaj a můžeme jít na pivo a můžeme se na politiku vykašlat a nechme se řídit z Bruselu komplet. Prostě to je to, co já neustále říkám, že je potřeba postavit se na zadní. No tak co, tak se s náma budete soudit nebo jako cokoliv. Prostě pro mě je to věc, která je naprosto zásadní, aby my jsme si uspořádali tyto věci podle našeho vlastního jasně. uvážení a ne, aby nám je nadiktovali soudruzi z Bruselu. To je horší než RVHP, to, co jasně, je v současné době. Jasně. Takže já za sebe říkám prostě, že bych se držel celé jednoznačně tohoto modelu a zbouřil bych se Evropské unii, ale to je zase, se vracím na začátek, že pokud občané chtějí v této zemi vládu, která se vzbouří proti Evropské unii, tak musí dát víc hlasu nám, protože my jsme na to připraveni a já opravdu se těším na to, že prostě do toho Bruselu přijedu říct, už ne. Doba paní von der Leyenová, kdy jsme byli zásobárnou levné pracovní síly, levných energií a odbytištěm vašich třetijakostních surovin a výrobků, včetně potravin, doba, kdy jsme vás poslouchali na slovo, je dneškem u konce.
1: No a teď mi řekněte, je to poslední otázka. My jsme se k tomu dostali prostě až nakonec, ale já myslím, že to je správné. Ta témata, o nich jsme hovořili, jsou podstatně důležitější, ale toto je také důležité. ta otázka, kterou jsem položil. Hmm. Není tedy to ředění těch kandidátů, hlavně v senátních volbách, není to přesně opak toho, co nakonec předvedla pro SPD Svobodní a Trikolora v těch volbách parlamentních, kde se propojili a vstoupili do toho parlamentu a dnes může aspoň hlas jako váš být slyšet. Neděje se tohle opět totéž, jenže v opačném gardu?
0: Ne, to bych opravdu neřekl. A víte, ta politika je taková, že vy nemůžete těm lidem v těch krajích diktovat z té centrály. Prostě ta demokracie začíná uvnitř té strany. To znamená, my se snažíme samozřejmě vést ty naše jednotlivé krajské organizace k tomu, aby navzájem spolupracovali a v naprosté většině případů s tím není absolutně žádný problém. Hmm. My vlastně proti SPD máme jenom v jednom obvodu proti kandidáta, to je na Trutnovsku, kde máme Hinka Berana, kterého jsme chtěli nasadit a ta místní organizace o to velmi stála z jednoho prostého důvodu. A my jsme se bavili s SPD, ať postavíme společného kandidáta, bohužel ta místní organizace SPD s tím nesouhlasila. Ale Hinek Berán je prostě hlavní tváří dnes boje proti stavbě větrných elektráren. A já jsem opravdu stál o to, aby on kandidoval, protože my chceme dát lidem jasně najevo, že jsme proti stavbě větrných elektráren. Včera jsem na premiéře říkal, že bych vyhlásil moratorium, že to je prostě totálně slepá vývojová větev. V těch ostatních obvodech buď to máme společné kandidáty koaliční. Milan Loprajs na Ostravsku i pan doktor Šorná na Příbramsku jsou naši koaliční kandidáti. Honza Skalický, který kandiduje na Děčínsku, je sice za pro, ale tam SPD nemá žádného kandidáta. A my zase recipročně podporujeme všechny kandidáty SPD v těch ostatních obvodech, kde nekandidujeme. A podporujeme samozřejmě Petru Rejdovou na Znojemsku, přestože je nominovaná stačilo, ale myslím si, že to je holka, která jasně ukázala, že má srdce na pravém místě. A pak tam došlo k tomu takovému jaksi nešťastnému střetu v tom Brně, kde kandiduje proti sobě pan profesor Turánek a paní advokátka Klára Samková. Oni oba dva prostě chtěli kandidovat tam. Je to za mě škoda, protože to jsou obě dvě výrazné osobnosti. No. Oba dva lidé, které mám rád lidsky. A myslím si, že to jsou neuvěřitelně spolehliví kandidáti a je to trošku škoda. Ale chtěl bych říct jednu věc tady a myslím, že je to důležité to tady zmínit. Já jsem velkým zastáncem propojování těch sil a co se týče komunálních kandidátek, tak naše strana PRO ani v jednom případě neodmítla nabídku na koalici s SPD, s motoristy, s Trikolorou, se Svobodnými. Ani v jednom jediném případě, ani v jedné jediné malé obci v České republice. Kdekoliv ta nabídka byla na stole, tak jsme ji přijali. Pokud ji někdo odmítl, nebyli jsme to my, ale byli to někteří z těchto partnerů. Takže já jsem zcela jednoznačně pro to propojování a jsem rád, že lidé v mé straně pro to vnímají a že prostě chápou, že není čas na to se drolit a štěpit, ale že naopak je na čase postavit jednu velkou loď jménem Česká republika, dát tam naši vlajku, napnout plachty a počkat si na ten vítr, který podle mého názoru už začíná sílit.
1: Odjíždíte za chvilinku směr Severní Morava podpořit pana Loprajze.
0: Milana Loprajze do Senátu a Martina Garu v Havířově do komunálních voleb. Proti němu tam jede antikampaň obrovská, už plakáty vylepují, nevolte. Dokonce nám zrušili dnes restauraci, kde jsme měli vystupovat, takže
1: to
0: zase další
1: jako
0: zakázaná
1: AFD,
0: akce.
1: Už Německu
0: takže
1: se to dělá.
0: O to víc se tam těším do toho Havířova, doufám, že přijde co nejvíc lidí. A samozřejmě velká podpora pro Milana Loprajze, 2 dny tam teď budu. A pro mě je Milan Loprajs naprosto etalonem senátora. Hmm. Já, když mě řeknete senátor, tak si představím člověka, jako je Milan Loprajs. Klidný, inteligentní člověk s obrovským nadhledem, slušný, poctivý chlap, který prostě dokáže spojovat. Hmm. Já vím o sobě, že tak trošku rozděluji, protože jsem člověk, který říká ty názory hodně na rovinu a na tvrdo a je polovina lidí, která mě nesnáší a polovina lidí, která mě miluje, ale Milana Loprajze má rád každý. To je prostě. A pozor, a to neznamená, že on je jakoby člověk, který by byl nějaký jaksi totálně konsenzuální a rozplizlý. Naopak, on má velmi jasné názory na svět a na Českou republiku, ale dokáže podávat velmi elegantně a ladně A prostě podle mého názoru takhle má vypadat senátor České republiky, takže doufám, že Milan Lopreis dostane tu šanci.
1: Povídal bych si s vámi ještě hodiny, ale potřebujete opravdu rychle jet tou hřibovou soutězkou nejprve. Naprosto nepřekonatelnou na ty dálnice.
0: Ale já vždycky říkám, když tady Fiala říkal, že by byly ruské tanky na Smíchově, tak nemají šanci se přes Hřiba dostat. Jako tam. My máme obranu, tu Prahu máme tak rozkopanou, že tady prostě, podle mě, když přijedou turisti, tak si myslí, že už tady máme zátarasy proti těm tankům.
1: No, pane doktore, jsem rád, že jste tu byl a budu přát štěstí všem vlasteneckým kandidátům, ať v komunálkách nebo v Senátu. Jsem úchvatně rád, že jsme se ani slovem nedotkli té nepřítomnosti jistého pána, který obsazuje Pražský hrad. Budu se moc těšit, že se tady zase brzy uvidíme a držím palce všem vlastencům.
0: Já moc děkuji za pozvání a pevně doufám, že ten pán už v lednu 2028 ten hrad obsazovat nebude. Udělám pro to maximum.
1: Vážení a milí, no, my se ještě potkáme zítra, bude tady pan Svatoš, kterého také očekáváme docela s napětím, protože všechny ty věci týkající se napětí kolem Kaliningradu, kolem všech těch baltských provokací a NATO, jsou možná ještě o stupeň nebezpečnější než to, co u nás provádí pátá kolona. Já se rozloučím s panem doktorem Reichlem a budu se těšit, že se s ním zase brzy potkáme. Mějte se moc hezky.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Já vám nebudu říkat dnes téma, já řeknu jméno. Je s námi Michal Svatoš, vítejte u nás.
1: Dobrý den, pane Hajku, dobrý den, diváci, jdeme na to.
0: Já myslím, že téma bylo tím řečeno. Pojďme na to. Pane Svatoši, všichni na to čekáme. Já už jsem o tom mluvil v pondělí a včera jsem tady měl rozhovor s panem Reichlem a pořád od sebe odstrkávám ty otázky. Válka, mír, Ukrajina, Rusko, protože spoléhám na to, že vy tomu rozumíte. A mě tedy nejvíc v posledních dnech deprimuje a děsí, když slyším ze všech možných stran, že ti šílenci západoevropští plánují, že skutečně zaútočí nebo obsadí nebo zablokují ten ruský Kaliningrad. Co o tom vy víte, prosím vás?
1: No, zablokovat ruský Kaliningrad plánují, nebo připouštějí, ale je to velmi složité. Musíme se odrazit od posledních událostí. Před pár hodinama našeho vysílání Donald Trump oznámil, že se mír na Ukrajině blíží ke svému uzavření, ale těsně předtím, než to Donald tam vyhlásil, tak mocná neziskovka, doslova substruktura Severoatlantické aliance, Atlantic Council, vydal prohlášení, že se musí zaútočit, že Ukrajina musí dostat zbraně, aby mohla provádět masivní hloubkové útoky proti ruskému území.
0: Fakticky zaútočit na Rusko.
1: To je rovná se faktickému útoku Ukrajiny, protože jinak ta válka bude prohraná. A řekl to zároveň ve stejnou dobu, pár hodin předtím, ukrajinský plukovník Jurij Hraščenko. A to je osoba, jak si pak ukážeme, která se pohybuje v těchto atlantických diplomatických strukturách.
0: Aha, to znamená v Evropě.
1: V Evropě. Takže proč tomu tak je, je jasné. Zase, tak jako loni, se opakuje stejný scénář. Eurosojus je nespokojen s tím, že Putin dosáhne na Ukrajině svých cílů vojensky, že vojensky vítězí a ty jeho drony jsou nezastavitelné. A hodlá tedy tomu zdorovat rozpoutáním války. Tedy, protože pro Rusko to znamená, že jakmile bude splněný ten cíl zablokování Kaliningradu.
0: To řekli otevřeně.
1: A nebo masivních útoků proti Rusku. Nebavíme se o vypálení pár. Rafinerii, úkol je dán zničit ruský strategický průmysl a výrobu strategických zbraní. To je nepřípustné, to je skutečná červená linie.
0: Co se může stát, když oni ho zablokují?
1: Tak, pokud zablokují Kaliningrad, tak na té mapě vidíte tři kruhy, 500, 750 a 1000. To jsou vzdálenosti z Kaliningradu a na tu poslední červenou linii doletnou ty nové ruské reaktivní drony. Ty létají už rychlostí, prý už se blíží k rychlosti 900 km, už prý byly zjištěny 700, 800 km, to blíží. Takže my ten dron ukážeme, jste viděli, že ten zvuk slyšíte. No. V určitém okamžiku, tak bych video tam.
0: No, to znamená, jak bychom to viděli a slyšeli, když by to sem letělo?
1: Ano, ano, přesně tak, protože víte, je to velmi blízko, Rusové jich mají obrovské množství těchhle z těch dronů a nedají se sestřelit. Přiznali to všichni plánovači, navíc teďko Západ už přiznal oficiálně, že tyto drony a celý útok proti Ukrajině těmi dronami řídí ruská umělá inteligence.
0: A můžeme se podívat, mě by zajímalo, abych si na to zvykl, jak to bude tedy vypadat, až zablokují Kaliningrad a z Kaliningradu to sem pošlou. Tak já, vy jste říkal, že nám předvedete, jak to bude vypadat. Tak já bych o to poprosil, jestli to můžeme vidět.

0: Takže vidíte, zvuk slyšíte, až když to letí. To znamená, že už se to přibližuje rychlosti zvuku. Teď Ukrajinci se včera chlubili, že to budou sestřelovat letadlama F-16. Ovšem Američani a celý odborný svět se tomu směje, protože nejvyšší velitel ukrajinských vzdušných sil, generál Hončarenko, přiznal ve Washingtonu, že za 2 roky 44 stíhaček F-16 se střelilo 2500 ruských vatulových dronů, Geranium, co útočí na Kyjev. Čili za 2 roky 2500. Teďko už útočí 3200 pravdových dronů, ne ročně, ale měsíčně. A bude jich brzo 6500, to už je připraveno. A bude jich budoucno ještě víc. Ale Ukrajina má už jenom 39 stíhaček, už 5 jich spadlo, těch 16, nebo skončilo. A z těch 39 už jich ani 20, jich funguje sotva 20.
1: Čili, a čím to?
0: No víte, Západ dává vždycky jenom Ukrajině ty staré zbraně. Ty F-16 jsou kategorii AB, tedy výrobních modulů. A oni mohou létat 8 000 hodin a pak hrozí, že se ten drak toho letadla rozpadne. Obzvláště při těch pohybech. Oni, když útočí kanonama 20 mm na ten ruský dron, tak musí manévrovat, to je velké přetížení nároky na konstrukci. A ty letadla, když je Ukrajina dostávala, měli odlítáno 7 000 hodin. Mm-hmm. Navíc na jednu letovou hodinu musí 15 hodin být opravováni na letišti. To ještě není velká oprava, ano? 15 hodin na letišti. Ono to vychází, že Ukrajina může, že ukrajinská stíhačka F-16 může letat 3 hodiny ze 48. Čili za dva dny může být. A když to přepočítáte, tak zjistíte, že Ukrajina může nasadit 1,25 stíhačky.
1: Jednu a čtvrt stíhačky.
0: Jednu a čtvrt stíhačky proti 6,75 ruského útočícího dronu. Průměrně každou hodinu. Ale Ukrajina je velká, takže ta stíhačka nemůže být současně na všech místech a podobně. Je to absurdní. Jo?
1: No ale řekněte mi, vždyť my slyšíme přece, že Kyjev dneska už se střeluje i ty balistické rakety. Je to tak?
0: Ano, tak Kyjev se teď chlubí letčím, tak se chlubil, že umí se střelovat elektronicky ruské balistické rakety a to tak, že vždycky spadnou ty Iskandery do Dněpru. Tak tam se všichni analytici nájemně zasmáli.
1: Jakože nikdy není možné najít.
0: Tak přesně se to volí. Víte, Iskander je velmi složité zařízení. V podstatě si musíte uvědomit, že je naváděno, sleduje svůj objekt, kam letí, optickou kamerou. Mm-hmm. Vysílá proti němu radioelektronické signály, které přijímá zpátky, aby viděl ten terén. Mm-hmm. Kontroluje si pozici na ruské satelity GLONASS, ale pomocí 32 a 64 kanálové antény, to se nedá rušit. A ještě má vnitřní gyroskop, který určuje jeho polohu. Mm-hmm. Abyste si vůbec představili, jak ta raketa funguje, tak si musíte představit piškorky, že hrajete piškorky? Ano, je to velmi jednoduché. Tak ta raketa všemi těmi senzory, kterými jsem hovořil, neustále sleduje ten cíl. Čím ve větší vzdálenosti je, tímto piškorkové pole je větší, čili má třeba 64x64 piškorků. A čím více se blíží, tím se zmenšuje na těch klasických 9x3x3.
1: A k čemu to hraje? Proč to hraje?
0: No, proto, aby náhodně měnila svůj směr. Protože v každém okamžiku počítač pomocí složité matematiky klikne na jedno z těch políček. A ta raketa zaměří se k tomu políčku. Takže ona letí tak cik-cak, neustále mění směr. Jasně. V obrovských rychlostech. Ona používá velmi drahá, aby to vydrželi, ty rychlosti jsou konstrukční materiály. No a čím víc se blíží k tomu, tak to piškvorkové pole se zmenšuje a na konci vletí na tu piškvorku, kterou má určenou jako poslední.
1: Aha.
0: Ano, a teď, když chcete celý ten systém elektronicky jako ovlivnit, tak musíte ovlivnit všechny jeho součásti. Což kdyby to Ukrajinci uměli a pochlubili si těm Američanům, tak ty už je nepustí zpátky na Ukrajinu, že je tam zavřou do nějakého a dají miliony a budou to chtít, aby jim to vysvětlili, ano. Protože to by byl zázrak.
1: Jo, to je hodně dobré, ale já bych byl rád, kdybychom se ještě zpátky vrátili ke Kaliningradu. Ono, my jsme od toho malinko odběhli, ale mě to opravdu zajímá docela bezprostředně, protože ta exkláva, to malé relativně území, obklopené vlastně státy NATO, má ale možnost dostat se nebo zásobování jednak letecky, něco se děje po zemi, podle dohod, a něco po moři. Rusko jasně řeklo, nebo Lavrov, ministr zahraničí, jasně řekl, že když se pokusí státy NATO zablokovat Kaliningrad, takže Rusko použije všechny zbraně a že to bude krátká válka. Co si pod tím máme představit?
0: No podívejte se, to je jednoduché. Teďko polský premiér Donald Tusk bojkotuje výstavbu Fort Trump v Polsku, tedy americké základny, což znamená, že Polsku by se tím uzavřela cesta, kdyby tam byl Fort Trump, aby se podílelo na útoku proti Kaliningradu. Tak to je třeba vykládat. A dokonce, když tam budou Američané, tak oni to nedovolí.
1: Aha.
0: Protože by to znamenalo válku mezi Spojenými státy a Ruskem a proč by se oba dva úspěšné státy ničili. To kvůli nějakým Evropanům. Čili Evropani neustále potřebují tu válku prodlužovat.
1: A co myslel Lavrov tím, že ta válka bude krátká?
0: No, pokud to vezmou vážně, no tak nás zasypou buď těmi tejskovými drony, které zničí naše elektrárny a všechno, a nebo kdyby se do toho zamíchali Američani, nebo snad Francouzi jadernými zbraněma, no tak vypukne jaderná válka, ale to jsme ty Spojené státy americké. Takže prostě to je červená linie.
1: A proč teda takhle znovu a znovu se do ní dobývají?
0: Já bych odcitoval ten Atlantic Council.
1: Ano.
0: Jo? Takže
1: to je to, co teďko je nově.
0: To je ta snaha proti Trumpovi, Putinovi, aby nebyl mír. To je oficiální vyhlášení nadace, která je placená vládami Severoatlantické aliance. Nejenom vládou Spojených států amerických, která jim dává, myslím, že jim ani už nedává peníze za Trumpa. No a ti vyhlásili, a to je přímo neziskovka určená na podporu Severoatlantické aliance. To klasické, protože oni jsou v Turecku, kde všude, to jsou velmi, například bojovali, teďko ovlivňovali velmi Brazílii, aby tam získali britské ropné koncerny koncese. Takže ten koncil řekl, že vyhlásil oficiálně, bez ohledu na to, jak úspěšná budou ukrajinská protiopatření proti ruské raketové ofenzivě těch dronů, samotné obranné kroky Ukrajiny nebudou stačit k utlumení ruské hrozby, kterou představují ruské proudové drony. Kreml plánuje zvýšit výrobu dronů a má v úmyslu přemoci ukrajinskou obranu rozsáhlými útoky. Aby byla reakce Kyjeva skutečně účinná, musí zahrnovat i schopnost zaměřit se na infrastrukturu pro dodávky, výrobu a odpalování raket uvnitř Ruska a narušit ji a zničit. To bude vyžadovat dodatečnou podporu od partnerů Ukrajiny, a to jak z hlediska dodávek specifických zbraní, tak i finanční podpory na posílení ukrajinské domácí výroby zbraní dlouhého doletu ukrajinskými společnostmi. Tečka. Zaútočit na ruskou výrobu strategických zbraní, na Alabugu masivně západními zbraněmi, znamená spustit jadernou válku, protože ruská jaderná odveta je definována přesně tímto druhem útoku. Čili Atlantický koncil před pár hodinami v noci z dnešku, včerejška na dnešek, vyzval evropské vlády, aby věnovali Ukrajině zbraně a technologie a peníze, aby mohli zničit ruský strategický obranný průmysl.
1: Čili aby mohli rozpoutat jadernou válku.
0: A to znamená, aby Rusko zahájilo jadernou a odvetnou válku. Ano. Podobně to řekl i ten kolonel Haraščenko. Já bych prosil fotografii toho Haraščenka a zároveň fotografii z toho prostředí Atlantického koncilu, abyste viděli, v jakém prostředí přepichu a luxusu se tyto operace plánují.
1: Ano. To jsou...
0: Takže tohle to je... ten kolonel, který vyhlásil něco podobného.
1: Kde je, nalevo nebo napravo?
0: Ten je napravo u vás, jo? Tak to je, a teď poprosil ty další fotky z té akce, tak to je ta diplomatická akce, tady vidíte ty válečníky, kteří se tam
1: takhle
0: scházejí.
1: Takhle se plánuje válka.
0: Ještě další fotečku tam máme, tady vidíte větší záběr z těch recepicí válečných, jak vidíte, všichni mají na sobě krásné uniformy, jsou tam často manželky a hoduje se a připravuje se válka.
1: Ne, to je naprosto cynické, naprosto nechutné.
0: Ano, to je naprosto nechutné.
1: Ano? Já bych jenom chtěl v této souvislosti se opět k něčemu vrátit. Protože z toho, co dnes vidíme, vyplývá, že jestliže to vznikne, tak ty směšnosti jako tanky už tady určitě nebudou potřeba, bude to vzduchem se všechno dít. Bude se to dít technologicky. A já čtu, včera jsem o tom četl, že to Rusko začíná mít velké problémy technologické, že už není tak vepředu, jak se zdálo. Jaká je skutečná úroveň té ruské techniky?
0: Víte, z hlediska obecného technologického vývoje posledních 100 let, vždycky Sovětský svaz i Rusko jsou pozadu mírně, ale potom jsou zase v té druhé části vepředu. Ono to je dáno tím, že většinou Američani tu technologii vyvinou první, tě rozvinou a Rusové ji zdokonalí a povýší o třídu víc. A takhle si to překlápí. No a teďko je typicky u toho systému Rasvet.
1: No.
0: Víte, americké Starlinky lítají kolem oběžné dráhy ve výši 500 kilometrů.
1: Tuskovi.
0: Ne, no, jo. Tak. A ruské 850. Problém je v tom, že čím výše je, tím lépe komunikuje, tím větší prostor ovlivní. Navíc ty ruské Starlinky, ty Rasvety, už mezi sebou nekomunikují.
1: Ty jednotlivé
0: elektronicky.
1: Ty jednotlivé satelity.
0: Klasicky, ale přinášejí si data opticky. Lasery. To je, zaprvé se to nedá rušit, za druhé je to rychlejší, pokročilejší. Z hlediska váhy jsou jenom 50 kilové, čili se to zmenšilo. A teď to znamená, že jich budou třeba míň, mají výkonnější připojení, nedá se to rušit. A to je jiný přístup, který je daný jinou technologií. Spojené státy zase budou mít něco jiného. Tak se ty technologie překlápí. Evropa nemá nic. A směje se Rusku. Ale to jsme jenom u toho jednoho jediného systému. Víte, Rusové mají kompletní celý systém. Mají optické drony, mají teď speciální drony vyrobené koncepcím Kalašnikov, ty už jsou řízené umělou inteligencí, a nedají se rušit. Ukrajinci mají jenom drony ovládané přes Starlink, nebo přes rádiové vysílače. A ten dron má podstatnou nevýhodu. Jeho operátor letí a najednou dron není. protože spadnul, protože se dostal do prostoru takzvané obálky radioelektronického boje. Ale operátor ukrajinský nikdy neví, jestli ten jeho dron vstupuje do obálky radioelektronického boje. Když to ruští operátoři mají dneska zbraně, které jsou tomu imunní. A to jsou velmi složité věci, ve které si musíte uvědomit, že to je stejné, jak s těma F-16, s těma granátama Petra Pavla. Západ dodává Ukrajině jenom to staré. Typicky jisté. Jak víte, Merz, kancléř, byl nedávno na návštěvě v Kyjevě. My vám tu návštěvu krásně vysvětlíme na několika fotkách. On tam jednal se Zelenským, a česká média jásala, radovala se, že dostal Zelenský 1,5 miliardy dolarů a z nich bude velká část použita na nákup skvělých německých raket Iristé. To je úžasné. Za tohle, co si koupíte, za 1,5 miliardy dolarů si koupíte tak 2000 raket Iristé, nevíc. Bude trvat, než vám je dodají, protože oni se vyrábějí tempem, mám asi 50 nebo 100, přesná čísla máte na michalepetr.com za hodinu. No a to je směšný počet. Navíc ty rakety nic moc neumí, jsou zastaralé. Ale proč je mu dal?
1: No,
0: měsíc předtím, než je nadělil tomu, těch pár, tomu Zelenskému, aby měl radost a mohl vykřikovat a válka pokračovat, tak minister zahraničí Německa Johann Wadephul se zjevil v Brazílii.
1: V Brazílii.
0: Několik dní. A tady ho vidíte přímo na jednání, je to ten pán úplně vpravo, Bejlík, který úplně vpravo, to je Johann Wadephul. A právě docílil toho, že z Brazílii podepsali ujednáníčko, že když se rakety Iristé by osvědčily boji, tak by si je Brazílie pořídila k britským a italským systémům. Původním záměrem německé administrativy bylo vyhodit ty kšefty z Británie a ovládnout ten brazilský trh, ale aspoň tak trošku se vloudit. Víte, zase si musíte uvědomit tu...
1: To znamená, že ten Merz tam vlastně jel proto, aby předvedli Brazílii v praxi, jestli to funguje?
0: Ano, jestli to funguje na ty drony.
1: No to je odporné.
0: Ale teď vidíte, jak si užívají na těch hostinách tady. Ale teď, aby jsme to měli zaprvé v té Brazílii, možná zvítězí.
1: No to se chci zeptat. Teď tam ten dosavadní prezident Tula teď to první kolo přece prohrál prezidentských kolo.
0: Ano, tak když ve druhém kole vyhraje Bolsonaro mladší, tak Bolsonaro mladší se opět napatuje.
1: Patriot.
0: Jo, ale tak mají nakonec všichni. Ale proč? No, protože ty patrioty jsou lepší.
1: Jasně.
0: Ten rozdíl předně není tak dramatický, protože... A to jsou zase technické záležitosti. Ale víte, proč? Víte, musíte se na to podívat, jak se to plánuje, ta Ursula. Víte, ta Ursula přece prosadila ten Mercosur.
1: Ano.
0: To je ta dohoda, že budeme vyvážet ty Škodovky a Volkswageny do té Brazílie. Jakmile se Mercosur, který bude znamenat likvidaci českého zemědělství a světové, schválil a budou to velmi nekvalitní potraviny, tak najednou koncern Volkswagen oznámil, že je v krizi. Aha. Ale všichni věděli už předtím, než se ten Mercosur podepsal, že to tak je. Takže my budeme vytvářet auta, která už nebudeme, vyvážet auta, která už nebudeme vyrábět. No proto je v té smlouvě taky napsáno, že bezcelně budou až za 15 let. To už nebudou. To už budou čínská.
1: Ne, to je naprosto dokonalé. Mě to inspiruje k tomu, abychom si pustili něco, co jste přivezl. Jedno video, které myslím o té situaci té propagandy evropské, respektive propagandy ruské, respektive propagandy možná ukrajinské, vypovídá hodně. Než si ho pustíme, odkud vlastně je to video?
0: Mě se stáhnul z ruské sítě.
1: Z ruské sítě, ale nevíme, jestli je ukrajinské, nebo jestli je ruské, nebo jestli je...
0: Ne, je ale velmi populární.
1: Tak si ho pustíme.
2: Зеленая тля, наркоурод, бандеровский вурдалак и кровавый клоун. Бизнес-миротворец, звездно-полосатый дяденька, американец. Сообщество политических имбецилов, ублюдочные власти в Варшаве, дегенераты из польского МИДа, гиены Европы. Сонный маразматик, умирающий дед, старик, пребывающий в тугой деменции. Хрюкающие подсвинки, они же русофобствующие евродегенераты, ЕСовские блатные, западноевропейские псы и колченогие уродцы. Боровской сходняк. Мерзкая ворюга-русофобка, старая лярба, бешеная бабка, злобная бабка-повитуха. Дегенеративный уродец, микрон, слабак и любитель устриц шампанским. Запомнили? Пользуйтесь.
1: Já myslím, že to je uchvatné, ale já si nejsem jist, jestli úplně všichni tomu v té ruštině rozuměli. My jsme tak technologicky vybavení, že já bych poprosil režii, jestli by nám to ta paní mohla říct v češtině.
2: Zelená mšice, fetovaná zrůda, banderovský vlkodlak a krvavý klaun. Biznis mírotvůrce, pruhovaný strýček, Američan. Spolek politických imbecilů, bastardí vláda ve Varšavě, degeneráti z polského ministerstva zahraničí, hyeny Evropy. Ospalý senila, umírající dědek, stařec s těžkou demencí. Chrochtající podsvinčata, taky rusofobní eurodegeneráti, bruselští mafiáni, západoevropští psy a chromé zrůdičky. Zlodějská slezina. Odporná zlodějka a rusofobka, stará děvka, zběsilá bába, zlá bába kořenáška. Degenerativní zmetek, mikron, slaboch a milovník ústřic se šampaňským. Zapamatovali jste si to? Používejte.
1: Ne, mě to teda... Opravdu, to je unikátní, já jsem to neviděl do této chvíle. Já myslím, že to o něčem svědčí.
0: No, to má hodně co společného s generálem Surovikinem.
1: Než se k němu dostanem, já se na něj samozřejmě okamžitě chtěl zeptat, ale já vám něco řeknu. My tady mluvíme o Rusku nebo Ukrajině, ale představte si, teď se blíží ty naše senátní a komunální volby v Praze a já jsem všude teda v republice, které ignoruje akorát, myslím, hlavně hlava státu. Představte si, co jsem dnes dostal do schránky. Říká vám něco jméno Filip Dvořák?
0: To se ODS?
1: No, ten byl z té ODS, oni ho nějak vylili, že je až moc velký kmotr na ně. On si udělal jakousi modrou projedničku, ale tohle snad stojí za to vidět. Helejte, představte si, leták nám posílá Filip Dvořák v angličtině pro ty, kdo tady žijí z Evropské unie nebo ze Spojených států a tam jim vysvětluje, jak mají udělat, co mají udělat tady nahoře, co mají udělat, aby mohli volit. Oni už jsou

0: na dálku, takže aha. Češi na dálku volit nemůžou, ale cizinci tady volit můžou. No ale ono to koresponduje s tím Vráblem. Já jsem sledoval Vrábla tento týden a ten nejdříve vysílal ve videu, že byl půl roku v Srbsku v horách, kde si stavil nějaký svůj nový bungalov. No a teď, že už se rozhodl, že přijede do republiky, protože budou ty volby a udělá nějaký ten meeting. A v Praze na Malostranském náměstí skutečně nějaký meeting udělal, ale přišlo tam jenom asi pár desítek lidí. A já se jim nedivím, protože víte, vlastenci, kteří vyzývají k volbám cizince v angličtině, vlastenci, kteří takzvaní vlastenci, kteří odjíždějí do Maroka na dovolenou, místo aby se volili, a vlastenec, který půl roku staví si svoji haciendu v srbských horách a pak přijede borcovat lidi, co jsou lidé, kteří asi je Česká republika úplně ukradená.
1: No, aha. To je právě, ne, já myslím, že ta odbočka, řekněme, odbočka propagandy a těchto aktů byla dobrá, protože v tom žijeme my, kteří jsme v dostřelu těch raket, které mohou zamířit z Kaliningradu odkudkoliv ve chvíli, kdy se to vyprovokuje. Ale já chci se dostat k tomu jménu, který jste zmínil. Protože jsem zaznamenal, že ten generál Surovikin, i v našich médiích to proběhlo, byl povolán Vladimírem Putinem zpátky údajně proto, aby do konce roku zařídil, protože prý je to řezník, jak říkají naše média, aby do konce roku zařídil, že ta Ukrajina bude ve stavu, že kapituluje. Kdo je tedy ten zázračný Surovikin?
0: Tak jsem přišel takovou mimořádně hezkou fotku Surovikina. Mm-hmm. A ta dokresluje. Surovikin dostal od Putina úkol v roce 2022, možná už chviličku dřív, infiltrovat Prigožinovi kuchaře, mm-hmm. získat si jejich důvěru mm-hmm. a respekt, aby po odstranění Prigožina se ti kuchaři po celém světě podřídili jeho velení. Mm-hmm. A on teďko splnil úkol. A celá ta Wagnerova síť už
1: africká
0: už je dneska mm-hmm. africký korpus. Už jsou to mm-hmm. oficiálně řízení mm-hmm. vojáci. A tu Surovikovinu fotografii bychom tam potřebovali. No. Tak to je on a vidíte ho právě jak studuje Korán.
1: Aha.
0: V nejvyhlášenější alžírské mešitě.
1: Čili ne v Maroku, nepotká se.
0: Ne,
1: v Maroku. S naším Pavlem.
0: Ne. Možná proto tam prezident dělal až teď. No, ale proč? Podívejte se, Surovikin převzal ty Wagnerovy kuchaře a odstranil nejdůležitější, nejvýnosnější francouzský biznis mm-hmm. z celé severní a střední Afriky. A výsledkem je, jak vidíte, ve Francii vypukly bouře.
1: No to téměř na hraně občanské války.
0: A teď já bych poprosil video, proč ty bouře vypukají. Ono to, tam samozřejmě vyhlásil, že to je pokus o islamizaci, což určitě je. Islamisté toho zneužívají, protože to se jim hodí. Hmm. Ale zároveň je to protesty obyčejných Francouzů proti tomu, jak Francouzi, když přišli o té své koloniální příběh, kterých je zbavil úplných v třech, čtyřech letech Surovikin, tak už nemají peníze. Došlo to tak daleko, že Le Penová už oznámila, že až vyhraje prezidentské volby, tak zastaví platby do evropského rozpočtu.
1: Mm-hmm. No totiž ale přece tam to vzniklo ve školách, že jo?
0: Ano, poprosil bych tedy srovnání, ano, to máte, tady vidíte přímo originální krysy,
1: zatejkání,
0: ano.
1: To je stav škol ve Francii.
0: Stav škol, tam padají stropy. Jo?
1: A to natáčejí sami studenti.
0: Ano,
1: že?
0: Aby studenti mohli se učit, tak se učí na až do 6 večer.
1: Ale krysa.
0: Ano.
1: To je dobrý.
0: Ano, oni se musí učit na směny až do večera. Nejsou na nic peníze, celá Francie se rozpadá. Ano, proč? No, protože Surovikin zastavil příjmy Francie.

0: že nemá příjmy. Ano?
1: Jo, takhle vypadá to.
0: A to jsou záběry, které se šíří Francii, není tak jednoduché. A podíváme se hned, jak vypadá čínská škola, to je velmi zajímavé. Byste viděli ten rozdíl, tak tohle to je čínská mateřská školka, předškolní výcvik.
1: No to je úžasné.
0: Jak vidíte, a to není nic nového dneska, a to je drahé. Jak vidíte, všechno funguje, všechno je funkční, protože čínská ekonomika jde. A podívejte se na tu Číňanku, ona očima sleduje drona, už to automaticky ovládá, a pak pojede na technickou školu.
1: No tohle je velmi těžký. Jako
0: ano, ovládat. Je to těžký, ale zároveň tak to vypadá moderní výuka. Děti to baví, jak vidíte.
1: No jasně.
0: A zároveň Číňané mají obrácení podíl než Evropané, 70 technických na 30 zbývajících, možná 80. A chtějí to zvyšovat, protože technici budou ti. No ale to je drahé. A teď Babišova vláda musí šetřit, stejně jako francouzská, protože nejsou peníze, tak snížila počty, nebo spíše nezvýšila. No a co udělá konference rektorů? Místo toho, aby snížili počty zbytečných, přebytečných,
1: v těch humanitních oborech?
0: Tak plošně rozhodnou, že sníží počty studentů. Tedy ne, že se budou humanitní studenti předělávat v nový, nastoupí ti nový na technické obory, kterých bude třeba. Ne, ne, ne. My zrušíme plošně.
1: Jo.
0: Ale to je přesně ten systém, ve kterém ten generál Surovikin ničí tu Evropskou unii zevnitř.
1: No ale já se chci dostat k tomu, proč ho tedy Putin povolal teď, abych tak řekl, do té služby v Rusku.
0: No za prvé, on je velmi oblíbený mezi muslimama. Uh-huh. A tu i mezi těma francouzskými a tak dále. Čili pokud by Surovikin mohl v těch muslimských zemích, Balkány, muslimský, nevím, tak to je jedna věc. Uh-huh. A druhá, jedna věc, ale druhá podstatnější věc, je, že Surovikin je mimořádný organizátor. To je persona, která umí organizovat. Protože se on získal důvěru, zorganizoval, tady všichni vykřikovali, dokonce umí spolupracovat s Američanem. V té Mali Spojené státy americké v posledním roce vedli společně s Ruskem boj proti džihadistům. Možná tam drony, malijská chunta, které se tady říká chunta, se běžně stýká s americkýma generálama. Jo. A vedou boj proti džihadistům. A proti ním jsou Francouzi, tedy hlavně Francouzi, armáda a ukrajinská armáda. Ty podporují ty armády pouští. No ale ten Surovikin je tedy zdatný organizátor, no a toho organizátora je třeba provedení velké ofenzivy.
1: Čili jako k tomu, aby dorazil tu Ukrajinu.
0: Já si myslím spíš, no, to je Estonsko.
1: Dokonce.
0: No podívejte se, to
1: si myslíte, že tam vznikne
0: ale
1: něco?
0: Ale tady máte to prohlášení toho Atlantic Council.
1: Jo.
0: Když to začne, Putin řekl, neřekl, že nebude mobilizovat. On řekl, zatím není čas mobilizovat. Tedy čas jako doba.
1: Ano.
0: No ale když ten Atlantic Council a ti příznivci války prosadí, tak jednou z odpovědí může být ruská mobilizace. Aby se vyhlo, Rusko nebude chtít kvůli tomu hned rozpoutat jadernou válku, tak může předtím zasáhnout. Takže...
1: No, to je jedna věc, ale jestli jsem to tomu taky správně pochopil, tak on ho opravdu jako vyměnil za nějakého generála, který vedl tu ofenzívu na Ukrajině.
0: Neoficiálně,
1: ale nicméně, chci se ptát, jak tedy vypadá teď ta situace na Ukrajině, kvůli níž ten council vydává takové prohlášení, protože zdá se, že ty rakety a drony to ničí, ale co ta pozemní ofenzíva?
0: Ta pozemní ofenzíva je poměrně jasná. Oni tady Ukrajinci vytváří jakousi ofenzívu Vivaldy, což je v podstatě to, že vlezli do Tejchtýře mezi řekama Doněc, Oskol a Žerbec. Úplně nesmyslné území, nikam z něj nemůžou pokračovat, je to úplně mimo. A A tvrdí, že pozabíjeli spoustu Rusů. On celý ten problém je úplně jiný. Fronta už neexistuje. Existuje jakési pásmo, široké, možná 50, možná už 100 kilometrů, ve kterém se bojuje. A v první velká část toho pásma je obsazena jedním vojákem. Na několik kilometrů je jeden voják. A ten nebojuje. Ten se musí vyhnout, ten je schovaný, dokonce už ani nevylejzá ven. Drony mu vozí jídlo a vodu. Ty vzdušný. A jenom hlásí, slyším dron 12 hodin, nebo azimut, nebo tohle, slyším zvuky.
1: Čili poslouchá
0: a občas vykoukne, když mu řeknou, že tamhle by se měli, a hlídá, jestli nejde druhá nějaká ukrajinská strana, je to takový pozorovat. Oni nebojujou, dneska to sami přiznávají Američané, kteří to pečlivě studují, jejich vojáci. Protože jakmile začnou bojovat, něco bránit a není něco dobíhat, tak v tu ráno se tam sletí všechny drony, jaké ty všechno, co tam vyhladí. Proto tihle první pozorovatelé jenom hledají, jenom se snaží někoho najít, někoho nahlásit, koho by ty drony mohly druhé straně zničit. Jo? Říká se tomu Fire Engagement Complex. Je to velmi složité. A právě k tomu Rusové mají ten nový dron od koncernu Kalašnikov, který je řízen umělou inteligencí. To už je drahý dron. Víte, tak jako ten Geranium Bartulovej, to bylo jednoduchý takový iránský řešení, ale dobrý řešení. A dneska ten to už je malá střela z pochodáhu, to už se ani neoznačuje. Tak Rusové už ani ten nový dron od Kalašnikova neoznačují termínem dron, ale termínem na cíl přímo řízený projektil. To už je specifikát, nedá se to rušit. Čili to není jak ten ukrajinský dron, který letí a najednou spadne, protože vletěl do té obálky, jak jsem říkal. No a všichni tíhle vojáci, kteří jsou v tom prostoru, ti ruští, na rozdíl od těch ukrajinských, už nepoužívají spojení vysílačkama, mobilama, už to se dá zjistit. Ale podzemníma kabelama, tedy kabelama v zemi, a ty jsou optický, nebo dokonce stavějí tunely, na kterých mají soustavu směrovaných routerů, ale ty tunely jsou zakrytý tak, aby nevyzařovali tohle. Čili Rusové si to bojiště připravují, protože už nejdou dopředu, musíte mít připravený bojiště. A ten, kdo na něj leze, v tom útoku a není připravený, no, tak ten se ničí. Ano, ten voják je tam 75 dní a pak, když jde zpátky, to je ukrajinská strana dělá, tak se celý tým dronů a všeho připraví, aby kryl ten jeho odchod. Ukrajinci sami ukrajinští odborníci dneska přiznávali na fóru Američanům před dvěma dny, že Ukrajinci, aby mohli vést, tak to musí připravit ten útok, ale mohou útočit 7 až 9 minut s tankem. Maximálně 6 kilometrů dopředu. Čili žádná ofenziva není, to všechno musí, fakt to musí zalíst, schovat.
1: A je pravděpodobné to, o čem jsme tady taky několikrát hovořili, že by se ta ruská ofenziva obrátila třeba i na Oděsu?
0: No, ví se všeobecně, že Rusové připravují nové tanky, které budou mít tu vlastní obálku web. Takže on pojede a ten ukrajinský dron někdy zautočí. Proto Rusové mají ty drony na optický. Proto mají ten nový kup, aby optický dron nemůže lítat přes řeku. Když chcete překročit Dněpr, potřebujete ten dron kup. To teďka ho neměli, především ho začali zavádět. Takže teďko už ho mají. Teďko už to mají. Ukrajinci nemají ten optický dron a nemají ani ten řízený projekt. A Američané to už mají. Proto se tam s Hexetem tak zlehka vysmívají těm evropským a ukrajinským technologiím, protože to není nic jiného, než v podstatě složené, levné čínské civilní součástky, ke kterým se takzvaně dodělá umělá inteligence, aby se na tom vydělalo.
1: Víte,
0: pro současnou válečnou výrobu Američané potřebují asi 330 tun itria. To je velmi zvláštní kov. No a to se víceméně, oni mají zásoby, kdyby bylo nejhůř na válku. Ale Číňani už mu dávají jenom 16 až 27 kilo ročně. Jako nebo měsíčně, sázeli to dolů. Takže Spojené státy americké teď budou 5 let asi budovat až 10 tu výrobu toho ITRA. A bez toho nemůžou vést válku, kromě té jaderné, kterou nechtějí s tím Ruskem, ty krátky.
1: A proč?
0: No protože to nejenom, že to, že řeknete, že to máte někde naleziště, no to je dobře, že máte, musíte mít tu rafinerii. A to jsou investice drahé, obrovské na řadu let.
1: K čemu to slouží?
0: Slouží právě, jak jsme říkali o těch raketách Iskander, jak je navádějí ty pišporky, jak hraje tam ten počítač, ty pišporky náhodné, tak to jsou obrovské tepelné nároky na tu konstrukci. Mm-hmm. A ty proudové motory těch stíhaček a ty křídla těch ruských balistických střel a všechny, tohle musí být potaženy i tým, mimo jiné.
1: Aby to vydrželo.
0: No, když ho nemáte, a Evropani žádné nemají.
1: Jo.
0: Takže Rusové mají, Číňané mají, Američané také mají něco a mají svou zásobu, ale Evropani, kteří chtějí vést tuhle válku těma moderníma technologiema, nic nemají. A no tady, se jenom hovoří.
1: Tak proč? Tak znovu se k tomu vracím. Přece neříkejte mi, že tohle všechno oni také nevědí, to, o čem tady vy nám teď říkáte, myslím ti z toho Atlantic Council.
0: Víte, syndrom Cassandry, to je typický příklad, kdy všechno víte, ale nic neděláte. Proč to nedělají to? Američtá CIA a ukrajinské tajné služby Budanova, toho generála, on je velmi schopný ukrajinský generál, tedy všeho schopný, tak už v roce 23 hlásili Evropanům, budou v roce 26 v létě na nás útočit ruské tajskové drony. A ti hlavouni evropské, Rus, já to řeknu tím, jestli jak to říkali, Rusák je hlupák. Rusák nikdy nebude lepší než my.
1: Jasně.
0: A teď se píše rok 26.
1: Ano.
0: A teď jsme u toho, Rusové mají ten systém Fire Engagement Complex, tedy ten komplexní systém těch frontových dronů, který budou všechno ničit.
1: Ano.
0: A to už ale hlásili zase ti zpravodajci, že to poprvé použili v zimě 2025 u Korska, první, jako, a za 150 minut zničili 42 ukrajinských tanků obrněných děl a transportů na úseku jednoho jediného páporu nebo brigády, tímhle s tím koncentrovaným tímhle s tím útokem. A to ještě k tomu měli jenom ty optický drony, ještě neměli RASVET, ten komunikační systém, a ještě neměli ten nový modul toho řízeného projektu KUP, co už teďko měli.
1: Jo.
0: A už předtím varovali, oni to chystají. Dokonce to pojmenovali, že ten název Fire Engagement Complex, to je americký název, nebo větší. A co jim řekli zase ze zvora ti evropští politici a ti Rusáci jsou hlupáci.
1: Ano, to je přesně, já myslím, že to je přesně tahle absurdní ideologie, která nerespektuje vůbec ten existující stav. V tomto slova smyslu se chci zeptat ještě, než změním jednu otázku, co ty útoky na ty mosty v tom Kyjevě, tam jsme slyšeli, že jde o nějaké jiné drony, které fungují trochu jako...
0: Když se podíváte na starý německý film Stalingrad, co byl natáčený tady v Čechách, a tam Hezmánek, tak uvidíte tam takovou zvláštní scénu, že němečtí vojáci ničí tanky T-34 tím, že k ním přikládají takové zvláštní mini magnetické. No a tímhle stejným způsobem se ničí mosty. To znamená, že ono to, ten dron nese takovouhle specifickou kumulativní minu a tam v něm tý konstrukci udělá takovou děrku. Malou větší podle velikosti. A čím více těch děrek do toho uděláte, do toho mostu, hlavně ty ukrajinské mosty, ty už padají sami o sobě.
1: No ale tam v tom Kyjevě to úplně deklasovalo provoz, protože levobřežní a pravobřežní.
0: Jak do toho udeříte, tak ten most ztrácí strukturální integritu. To je jak ta stará F-16. Starý most. Jo, jo. Takže Rusové ukázali, co umí, natrénovali se a teď je otázka, co chtějí. Víte, tam před pár hodinami říkal, že ten mír se blíží, Putin také chce ten mír, ale má své striktní požadavky.
1: Ano.
0: A teď jde o to, že ten mír není, protože ti eurokomisaři, Takaya Kallasová, oni chtějí tu válku.
1: Ano.
0: Protože když uzavřou mír, tak ta Francie přestane platit, ty poplatky Německo už taky nechce platit a celý Eurosajus se rozpadne. A nebo ještě spíš budou vyhnáni všichni ti politici, kteří vymysleli gender, green deal, islamizaci, emigraci, nahrazování našeho obyvatelstva. Víte, v Německu přišli biznismeni tadyhle v Mnichově teď za vládcem Söderem a říkají mu, hele Söder, takhle to dál nejde. Mladí lidi si už nám nestěhujou do Mnichova. No, pak se nestěhujou. Na drahý nájmy, drahý byty. A proč se mají stěhovat? No, právě pracovali. Oho, on nebude mít kdo pracovat. No, tak to teda musíme, to musíme ty byty postavit. A,
1: jo,
0: a už říká to samé, co ta Weidl.
1: Ano.
0: Ale to znamená, že musíte postavit ten systém, když už, víte, Francie má takový bordel, tam u sebe ty krysy a všechno v těch školách a nemají byty a nemá to žene do ulici lidi. Pak jsou tam samozřejmě ty islamisti.
1: No, ale právě z toho se chci znovu vrátit přímo na začátek. Ta otázka je pořád stejná. Jestliže tohle vědí ti štváči váleční v západní Evropě, všichni ti Mercové, Macronové, ty baby zvané Lejnové, jak si můžou vůbec zkoušet dovolit, že zaútočí na Rusko. Teď přece vědí, že to musí být skončit naprostým zničením té Evropy.
0: Ale oni, víte, oni moc dobře vědí, že Američani nenechají zaútočit opravdu na Rusko. Oni to chtějí dělat jak ten Merz. Ne zaútočit opravdu.
1: Jo.
0: Ale jako.
1: Jo.
0: Aby se to dalo v médiích prezentovat, aby se válka ještě chvilku prodloužovala. Tak proto tomu Mercovi jak dali těch 1000 raket jisté, a ty se budou ještě rok vyrábět. Ono se jich vyrobí teprve v roce 2008-2000 ročně.
1: Jo.
0: Teď se jich vyrábí asi 1000 necelý. Takže mu nemůžou dát všechny, to by neměli pro ty Brazilce, když byli. Jo. Takže teď mu dají zase nějakou tu miliardu, ty média, které jsou placený z těch, budou tleskat.
1: Ano.
0: A zase se to, oni to chtějí tu válku prodlužovat, protože kdyby to vzali vážně, tak vám ať se zazvoní někde v CIA nějaký telefon, někoho pustí dovnitř, a ten takhle dá 3 fotky. A Kaja Kallasová Merz zlikvidovat. Protože Spojené státy americké si přece nenechají zničit svůj blahobyt kvůli těmhle těm šílencům.
1: To mi řekněte teda jenom jako kratinkou odbočku. Proč tedy myslíte, že tady se začátkem září na tajné schůzce objevil John Radcliffe, šéf CIA, a vedl separátně schůzku s Andrejem Babišem a s Pávkem? Co to mělo za smysl?
0: Kdo ví? Kdo ví? Babišova vláda nicméně potom nedala letadla Skyfox Ukrajině.
1: Mm-hmm.
0: Skyfox je dobré letadlo, má americké technologie, také technologie izraelské. Možná to nezapadá. Mělo by velmi efektivně sestřelovat drony. Ale to jenom spekulujeme. Pak je druhá možnost, že se mají oba dva uklidnit, že ta komedie, kterou se hráli na té poslední schůzce Severoatlantické aliance, vážně poškozuje Severoatlantickou alianci. Ta Pávková výprava tam.
1: No. Žijeme, pane Svatoši, opravdu obklopeni ne slony, ale blázny?
0: Jsou to sociopatické existence. Víte, všichni ti politici, kteří vymysleli Green Deal, islamizaci, imigraci, eutanázii lidí, neplacení důchodů, všechny tyhle zdražování, poplatky, tak je vědí, že skončí. Jakmile skončí válka na Ukrajině a objeví se noví politici, nové příležitosti, tak je nikdo nebude volit. A protože Evropa bude muset šetřit, tak buď jak ta Lepenová přestane platit Brusel, tak Babiš přestane platit a všichni zatnou tipec neziskovčíkům, to bude první. No, to je první, no ale politik, který už není zvolen, většinou se snaží být neziskovčíkem. Podívejte se Zurindu. Zurindu vyhnali ze Slovenska a už 20 let je v čele. Nekontroloval jsem, jestli tam ještě je, před půl rokem tam ještě byl. V čele neziskovky. Mm. Politik chce neziskovku potom. A proto se musí utešet ve funkci.
1: Ne, já prostě, než jsme začali točit tenhle rozhovor, tak já nevím, jestli jste si toho všiml, ale tady nad Prahou přeletěl Gripen. Nevím proč. Dnes ve 12 hodin byla pravidelná zkouška sirén. Myslím, není to všechno stejně hloupé a ubohé, jako všechny ty plány na přepadení Ruska.
0: No, tak jako podívejte se, naše armáda má snad 30 tisíc lidí. Z toho pijí, může 5 tisíc jít do války. No. A jako co? Všechno je předražený, nic nefunguje, rozpadá se to tady, stejně jako Francie se tady rozpadá. I Čechy bude za ty mosty, na ty vodovody, na všechno. A musíme se chovat, musíme volit politiky, kteří umějí zařídit naši budoucnost a bezpečnost i bez války.
1: No, tak. Já myslím, že lépe to skončit pro dnešek nešlo, ale protože ta situace se tak dramaticky pořád vyvíjí dál a dál, tak my se opravdu za pár dní budete-li chtít zase před kamerami protiproudu sejdeme.
0: Protiproud, diváky, tady je všechno v pohodě, organ funguje to, tak to můžeme dělat častěji.
1: Bezvadný, moc vám děkuju, pane taky. Svatoši.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Ahoj, zdravím všechny diváky, vítám vás u dalšího vysílání, jak tady živě na Hero Hero, tak samozřejmě i na YouTube a vítám svého dnešního hosta Daniela Aladima. Já tě zdravím, Dane, ahoj.
1: Krásný den, Jaroslave, a krásný den vám všem tady od Květin a v dálce, nevím, jestli to je vidět, je relief těch klášterů Českého Krumlova. Krásný den z Českého Krumlova.
0: Ale musím říct, že to máš teda poměrně krásný než u mě. Já teď mám teda fakt jako sichravo takovou mlhu, jako hutnou. Tak to máš, to máš pěkně.
1: Já sem často jezdím právě z tohohle důvodu, protože tady, když ve většině republiky už je to od rána zastříkaný, tak tady to můžete taky vidět, jo. Tak tady vlastně ještě od té Šumavy vlastně je to vždycky takový jako rozčechraný třeba, nebo často rozházený. A víc často si tady třeba všímám, že tady byly ještě minulý rok mlhy třeba v těchto obdobích, které byly vždycky normální, když už byly ty chladný rána, tak teď teda ne, jo, teď to není. Vždycky bylo tady odsaď z tohohle místa krásně pozorovat kolem těch klášterů, jak se vlastně protejká ta řeka, tak tam se zvedaly ty mlhy a v noci to osvětlovaly ty světla a člověk mohl vidět ty víry, ty mlhy, jak se zvedaly kolem toho kláštera. Zatím jsem si sem jezdil, no, takže je tady vždycky poměrně jako trochu ještě líp než nad, třeba než už v Českých Budějovicích, kde většinou je vždycky vytvořený už ten takovýhle jako povlak, který je hutnější prostě.
0: Ale či myslíš, že to vůbec je? Myslíš, že jsou nějaký jako daný koridory, že jako někde je nasprejováno jako víc, někde jako míň a pak se to rozprostírá?
1: Jo. Nad krajinou třeba, která je už jako v podstatě vysušená, nemá třeba lesy moc a tak tam to funguje zase jinak, než tady, když seš v údolí pod těma šumavskýma lesama, který ještě umí vlastně nějak jako třeba ty zbytky vody jako ze sebe vypustit a vytvořit nějaký jako oblaka, který tady třeba vytvoří právě ty mlhy nebo tu vůni. Takže spíš si myslím, že co takhle cestuju a pozoruju, tak je to spíš jako vlivem toho prostředí dole na zemi, jo? Že třeba u Mariánských Lázní, kde máš ty hluboký lesy, tak tam taky jsem třeba zažil jako takový krásný jako mlhy a třeba ještě bouřku, jo. Ale potom, teď jsem byl na Slovensku, tak tam vidíš ty rovné plochy vlastně těch nekonečných lánů kukuřice a nad tím, když to nastříkají, tak se nemá zvednout jakákoliv vlastně vláha a tam to funguje jako ještě jinak. Ale jinak koridory, je to všude, to je zastříkaný jako všude, oni zastínují tu slunce téměř všude, takže z různých radarových snímků může člověk vidět vlastně, kde ta mlha je vytvořená těma letadlama, jsou tam vidět ty čáry a vlastně ty koridory jsou téměř všude nad celou Evropou, nad Spojenýma státama, nad Austrálií, nad Novým Zélandem třeba, je to opravdu jako všude. Bohužel.
0: Že vlastně i čistě teoreticky, kdyby člověk třeba trávil někde nějakou dobu nějaký třeba výletní lodi nebo na něčem takovým nějakým otevřeným oceánu, kde vlastně jako nejsou lidi nebo nějaká příroda jako typu mimo té vodní hladiny, tak tam pravděpodobně by mělo být čistý nebe, že jo? Tam asi není nějaký důvod toho sprejování. Je to zaměřeno přímo na krajinu anebo nějaký prostory, kde jsou ty lidi. Chápu to správně, ne?
1: Já nevím, ale jak už jsme se bavili minule, pro mě je to předmětem jako studie a bádání. Já nejsem odborník, který by o tom věděl všechno a věděl by, proč to dělají. Já to jako hledám. Jo. Já jsem si toho všimnul, mně to bylo řečeno v roce 2000, myslím kolem roku 2010, když jsem jako záchranář vlastně u výsadkářů sledoval vždycky ty seskoky a dívali jsme se nahoru na nebe, jak oni padají dolů a kdyby se jim něco stalo, tak já jsem vždycky vyjel tou sanitkou. Jo. A tenkrát mi tam někdo řekl, jako, že jsou to zvláštní vlastně jevy od těch jako letadel a že se to nerozpouští, že to jako prostě takový zvláštní, tak já jsem se na to díval, úplně jsem jako byl v šoku a najednou jsem to jako viděl, předtím jako jsem to vůbec nevnímal, jo, tak jsem se na to začal soustředit a jako fotil jsem si to tenkrát, třeba tak 5 let jsem se tomu věnoval, viděl jsem různý dokumenty a bylo to zvláštní to vnímat a nebylo to tak intenzivní, jako bylo to jenom prostě občas, jako kdyby si to někdo testoval, jo. A prošel jsem takovýma různýma jako myšlenkovýma hrama, jo? Že si člověk přesně říká na začátku, proč by to dělal někdo sám na sebe, jo? A proč by to vůbec někdo dělal, jo? A tak dále. Ale dneska jsem vlastně v té rovině, že jak si maluju, tak já se na to nebe soustředím každý den, jo? A když potom vlastně vnímám, že mám třeba 7-8 dní v roce, kdy to prostě není jo, kdy je běžná, třeba jsou mračná, jo, cítím vůni, vzduch a nemůžu a můžu namalovat tu oblohu, tak to vnímám jako úplně jinak, prostě, jo, že se na to můžu každý den soustředit, ale nejsem ten odborník, který by někde znal, jako odkud ti letadla lítají prostě a tak dále. Jenom za tu dobu, co už to sleduju, tak si jako uvědomuji ty věci, že má to nějaký opakování, jo, má to nějaký jako rytmus v úvozovkách, že vlastně je vždycky vidět, jak vyletí ty letadla, vystříkají to, pak se roztáhne ta mlha a vlastně odrazí toto sluneční světlo, tím pádem se nezvedne ta vláha z té země, nevytvoří se běžný mraky, nedojde ke kondenzaci a nedojde k vláze. Pak ale po nějaké době oni prostě napustí něco jiného, z toho se vytvoří jako víc kondenzace a projde takový, jako mi to přijde jako řízený srážky. Jo? Pak jsou takový typy suchý mlhy, která mě asi nejvíc překvapila, to jsem tady minulý rok vysílal tady právě z prostředí té Šumavy, kdy mě na to určitý lidi jako upozornili a já jsem tomu nevěřil. A vlastně jsem si tady projížděl tou Šumavou horní a vlastně jsem procházel mlhou, kde nebylo na téměř 10 metrů vidět, a přesto bylo všude absolutní sucho, jo? Což je jako velice divný, protože mlha je vodní aerosol částečky, který vlastně lítá a vytvoří tu mlhu a tudíž všechny vlastně předměty, jo? Chodil jsem tam třeba prádelní šňůry, jo? Tady ve vejšce opravdu třeba 800 metrů, jo? Ta hustá mlha, chladno a teď já chodil a šahal jsem na stromy, na listy, jo? A všude totální jako sucho, přestože tam byla měsíc trvající tato divná suchá mlha. Jo, tak jsem si sem třeba přijel na to se podívat a dívat se na to. Tak to je zase třeba nějaký jiný jako druh. Jo, takže já vlastně nevím, neznám tyhle věci. Jenom jsem člověk, který si toho všímá, který to může potom vidět ty následky ve zdravotnictví. To znamená, že když je zastíněný slunce, je změněný nějak jako světelný osvit, vytváří to nějaký zvláštní filtr. To znamená, že třeba lidi nemají vitamin D, jo, a jsou víc náchylnější k chorobám. Jo? A potom, když si to jako člověk stáhne na nějakou soustažnost toho, že potom v tom období toho covidu vlastně se řešilo to, že všechny nejtěžší případy, které byly spojený s tou virózou, tak byly vždycky stejnej shodnej jako věc byla absence toho vitamínu D. Jo? Pak se roztrh plitel s depresema. Jo, deprese vychází ze slova jako tlak, jo, úzkost. A tam je zajímavý, že slovo radost, která to obrací, tak tam je jako rá, jako slunce a dost. Jo. Tedy dost slunce je radost. A z hlediska zdravotnického to znamená to, že když člověk nemá dostatek vitamínu D a dobrýho slunečního osvitu, propadá víc trudomyslnosti. Samozřejmě ve spojení s rozvrkočeným světem, s nasranýma lidma, s nějakýma psychologickýma operacema. Má to různý ještě samozřejmě další jako souvislosti, ale když chybí sluníčko, někde vzniká prostě, není tam ta radost. Jo? To znamená, že jako člověk, který prochází různýma sférama společnosti, jsem si uvědomil, že to jsou stejný body, že to začíná u stejný jako věci. Samozřejmě nadále potom chybění srážek, přeměna tady nějakého jako podnebí, chybění vody. To jsou všechno společní jevy, které odkazují na to nebe. Jo? A jak říkám, nejsem na to odborník, ty informace se dávají dohromady, protože je to stejný jako v covidu, je to operace nějaká, která nás přesahuje, je řízená nějakou vyšší inteligencí a téměř dokonale a proto to na lidi je svým způsobem moc. Je těžký přiznat si, že se tady něco takového děje. Jo? Je těžký vnímat věci v souvislosti a v kontinuitě pro lidi, když jsou denně rozsekaný xkrát různýma šokujícíma zprávama. Jo? A jsou tady odborníci na získání pozornosti, aby získali jejich pozornost. Tak je těžký vnímat věci souvislosti, kontinuitě, ale přesto je tady mnoho lidí, kteří si pamatujou, že tyhle čáry nebyly dřív, i když lítali letadla, že vzduch voněl. Pamatujou si, že v době covidu, když nelítali letadla, tak tady byla normální zima a napad tolik sněhu, že se mohlo bobovat a sáňkovat, ale ty psychopati normálně dali policejní pásky v obchodech na věci z sánky na boby, aby si to ty děti nemohly kupovat a nemohly se scházet na tom kopci. Já nevím, jestli si to pamatuješ.
0: Pamatuju si to moc dobře. Jak to bylo rozdělení těma páskama, to bylo opravdu jako až jo. komický. Ale je pravda, že u tohle tématu, já už jsem to teda mnohokrát zmiňoval, ale asi to bylo jedno z nejtěžších témat, co mi dalo práci v úvozovkách jako přijmout. Asi měl kamaráda, možná to bylo v podobné době, co zmiňuješ jako ty, kterýho jsem pravidelně jako našťoval, a on to byl jako fakt zaměřený, vysloveně jako každý mu to říkal, kdo tam jako přišel, až mám pocit, že s tím byl trošku jako otravnej a možná jo. proto mi to bylo těžší vlastně jako přijmout. Říkám, ty, přece nemůžu být stejný magor jako tenhle kámoš, ale prostě jak mi na to upozorňoval, tak já jsem si toho samozřejmě začal všímat. A musím říct, že za poslední dobu třeba to je jenom nějaký jako můj pocit a možná se mýlím, jo. Ale mám pocit, že dřív, když jsem to začal pozorovat, taky takovouhle asi dobu, co ty, tak jsem si říkal, že jako to bylo výjimečný, že jako jsem tam přesně tyhle dny vlastně občas jako byly toho typu, co ty popisuješ. A dneska mám pocit, že je výjimečný ten opak, jo, že se jako hodně přitvrdilo, nebo že je toho daleko víc, než bylo dřív, že občas člověk viděl, ty vole, dneska to nastříkali, dneska to bude asi jako já ta poklička, dusno, že jo, hnusno. A dneska mám pocit, že je opravdu jako výjimečný, když to nebe pozoruje, že hele, dneska je čistý nebe. Zase po dlouhé době vidím nějaký hezký mráček, takový ten, jak jsme v nich vídali, ty nějaký různý obrazce jako děti a podobně. Takže tohle si myslím, možná se pletu, ale že se za poslední dobu, nějakých těch 15 let změnilo, že to je daleko jako horší v rámci toho, co je možno pozorovat.
1: Přesně, přesně, jako říkáš to přesně. Jo, od vlastně toho covidu, tak to nastoupilo na nějakou jako intenzitu, na nějaký jako možná, snad se nemýlim, jo, ale na plný obrátky, jo. Jako snad nepřidají ještě, teď takhle to myslím, jo, že se tomu směju, ale že to je opravdu velice intenzivní a výjimka je, když to jako není, a to ještě neznamená, že to není součástí té přeměny toho počasí. Já si všímám, že ve dnech, kdy to není nastříkaný, tak právě se tady zdvihá vlastně jako ty oblaka, ty poslední zbytky vody, a jako kdyby se ty mraky transportovaly v úzovkách někam jinam, jo. To znamená, že se pustí nějaký jako frekvenční zařízení, prostě nevím, jo, ale třeba ve dnech, kdy to jako není, tak já třeba, mě bolí hlava, jo. Všimnul jsem si, že třeba děti se schovávají jako před sluncem, jo. A to odkazuje na další věc, že jak my o tom nic nevíme, jo. Tak ono, může to být i tak, že tady vlády, které si dělají různý pokusy a různý věci mimo naší obecnou, jako mimo naše obecné vědomí, je možný, že něco pokazili třeba v magnetickém poli, v ochranném poli naší země, a musí tohle stříkat, aby nás ochránili třeba před slunečníma paprskama, který třeba by nám jako ubližovali. Já nevím, jo, já nevím. Já bych právě proto bych rád, aby ta debata vznikla. Proto nejsem zastáncem nějakých konspiračních teorií, že někdo si jako myslí, že ví, jaké to je, a může i někoho označit a tyhle to dělají proto. Já nevím. Já jenom vím, že se to děje, že a chci znát tu pravdu a chci otevřít tu diskuzi. Chci otevřít tu diskuzi, že i se něco mohlo změnit ve vzduchu, a tyhle ty páry se tam jako uvolňujou a zastínuje to slunce, a je to vedlejší efekt. A ten vedlejší efekt tady upravuje prostředí a my jako lidi se tady mezi sebou hádáme. Prostě nutný je uvědomit si to, že ty čáry za letadlem se roztahujou a zabraňujou běžnému slunečnímu svitu. Ať už je to uměle, nebo to vzniklo jako vedlejší efekt, prostě se to děje a my jako lidi bychom měli k tomu nějak přistoupit, protože následky vidíme ve všech těch různých oborech, který jsem předtím popsal. Ať to na lidském zdraví, na krajině, na psychice a vůbec jako na základním, jako na životě, jo, protože často vycházíme jenom jako u nás lidi, jo, často lidi píšou, proč by to sypali na sebe, jo, tak oni jsou to psychopati, že jo, jako proč chodí lidi a platí si v nějakých sexuálních službách, aby je tam někdo ponižoval a mlátil je a trýznil je. Proč lidi si sami ubližujou, já nevím, jo, ale děje se to. Jo, ale chci říct, že chci rozpoutat debatu a diskuzi, jo, o tom. A nechci, jako nemám ty argumenty a nemám důkazy na to někoho obvinit, ale chci říct, děje se to a musíme jako lidi o tom, musíme k tomu nějak přistoupit. Jo.
0: A já jsem si vybavil, když jsem to sledoval, tak dneska jsem taky překvapený, že už jsem o tom jako vůbec nemluví a pochybuju, že by se to nedělo dál. A to jsou takový ty setkání toho Bilderbergu a ta trilaterální komise a víš, takový ty různý zasedání takových těch jakoby elitářů. Tak dřív si myslím, že bylo daleko víc, jako řekněme, nějakých investigativních jako reportérů, kteří z toho točili různý videa a podobně. Bylo to velmi zajímavý v tom, jak jim bylo zabráněno i točit, fotit vůbec, jako kdo se na tom setkává. viděl jsem několik záběrů, kdy oni třeba, když přicházeli z budovy do budovy, tak to bylo, nevím, kvůli tomu, aby nebyli vidět, anebo opravdu nebyli přímo na tom vzduchu. Oni procházeli takovýma jako hermeticky uzavřenýma tunelama, které tam nebyly, byly to jenom kvůli tomu setkání. A záměrně jsem se zaměřoval právě na to podnebí. A opravdu oni měli takovou kliku, že pokaždý, když měli takové setkání a je to někde zaznamený, tak měli prostě krásně. Neměli tohle jako nad sebou. Víš, jako, že v nějakou dobu to vypadá, že buď hele, na tu olympiádu, na tohle se to taky řešilo, že se prostě rozprášejí mraky. Oficiálně se o tom už mluví, akorát říkají, že ta úspěšnost není taková, že z toho jako děláme dramata. Říkám, kdyby to nebylo tak úspěšné, jak nevím, proč by to dělali, protože to stojí obrovský množství peněz. A pochopitelně jsem taky narazil na takový jako obhajoby, když už to jedno přiznává, tak vlastně řekne, že bychom za to měli být vděční, že nám to vlastně zachraňuje prdel, aby jsme tady neschořili, nebo co já vím. A upřímně taky víme prd, jo? My taky můžeme nadávat tady na někoho. A on sice teda asi původně nejspíš posral, ale možná opravdu tak jako se snaží nějak způsobem. Já mám vždycky pocit, že vůbec zasahovat do té přírody ze strany jako lidský nikdy nebylo úplně příliš moudrý. Jo. Ať už to jsou třeba nějaké přehrady a podobné věci a tady se něco přemnoží, tak tam něco nasadíme uměle a ono to zase vyvolá něco. Protože i tady u nás vlastně, já tady mám kousek Milovice, tak tady se to ukázalo krásně, že zrovna jsem nedávno viděl nějaký jako dokument, který tady točili. A řešili, že opravdu se uzavřela něco jako taková rezervace, kde prostě jenom člověk nezasahoval nic víc a ta příroda se tak rychle jako upgradeovala, jo, tak rychle se vrátila do nějakého původního jako nastavení, že i ty experti byli opravdu jako překvapení, že to nečekali, kolik se tam vrátilo ohrožených druhů, který byli na vymření, najednou se jim tam daří a jak všechno v té přírodě jako dokonale se vším souvisí. Mám pocit, že kolikrát ten lidský zásah je jenom v úvozovkách na škodu a když bychom řešili nějaké řešení, takže to nebude tím jako chemickým nebo technologickým způsobem, ale spíš jako nějak rozumně odstoupit od toho zasahování a nechat valnou část prostě na té přírodě samotný, která se dohromady dá sama, jo? Jenom jí do toho furt nekecat, prostě skrz ten egoismus, poručíme větru, dešti, poručíme všemu. Že?
1: Ano, říkáš to velice trefně, možná, že to je to jádro jako vlastně celého problému a celého úskalí, že vlastně je to ten jako prvotní strach. Jo, strach vlastně, jako tedy nedůvěra k tomu životnímu procesu, k životnímu prostředí, jo, a z toho strachu potom vychází opravdu ta touha jako zasahovat do toho, řídit to a pak se vlastně staneme takovýma jako bláznama, který už řeší nějaký důsledky důsledků a nerozumíme tomu a z pokřivenosti toho vlastního jako prostředí, který jsme si pokřivili, tak jako vycházíme, jo. Jo, že třeba tady v té zemi Bohemie, Morávě a Slezie je teď opravdu cítit ta nevraživost, jako rozdělení, opravdu rozvrkočení. Skoro by z toho měl člověk potom jako pocit, když tady je delší dobu, že ty lidi jsou takhle nenávistní, že se takhle jako rodíme, že válku máme v sobě, jo? Takovýhle jako principy. Pak když člověk navštíví jiný krajiny, které nejsou postižený těma psychologickýma operacema, tam, kde se nesváří úplně ty litosférické desky názorových systémů východu a západu, tak zjistí, že třeba je taková zvláštní jako pohoda, uvolnění, jako klid, lidi se spolu baví, jsou schopní spolupracovat, jsou schopní spolu něco vytvářet, jo, a vytvářet nějaký společný jako dílo, jo, úplně v klidu, jo, a to chci říct, že my jsme bohužel jako přeměnili asi z nějakého základního jako strachu to prostředí a teď si nerozumíme, jo, teď vlastně z toho se snažíme usoudit, jako co jsme a jak jsme a dát na to nějaký jako zase řešení, ale je to základní prostě pocit strachu. Jo, opravdu, jako to znamená, uvaříme se tady, tak musíme zastěňovat slunce, tak začneme něco stříkat, to vytvoří kupuly nahoře, takovouhle, jo, zvláštní, uzavře to potom v noci ty páry, aby se to ochladilo.
0: Tak nasedíme antidepresiva zvýší to, tak nasedíme zase jo, něco a jedeme.
1: Nasedíme antidepresiva, přesně jak to říkáš, jo, a vlastně a je to potom nakonec takový zhloupnutí, který vlastně se stává jako nemocí celé společnosti. Je to zvláštní. Je to zvláštní v tom žít a pozorovat a uvědomovat si to a nacházet v tom životě nějaký jako ještě smysl, když jsme svědky teď tohodle umělého prostředí, degradace lásky, degradace citu a nastoupení vlastně takový té technické společnosti, kdy my se mezi sebou jako vlastně jenom využíváme jako lidi, jo, ryze technicky, skrze čísla, Jo, vymizení vlastně nějaký důvěry jako základního pojidla, no a hlavně nějaký hravosti a přirozený radosti, který třeba ještě umí jako děti naštěstí. Ty nejmenší teda myslím, než je indoktrinovaný systém.
0: Ale prosím tě, ty jsi mi poslal vlastně téma dnešního pořadu. A mě první věc, co mi jako napsala, a to je, když jsi mi napsal, jak se vyrábí válka, tak první věc, která mi jako naskočila, byla, že já jsem možná, ale věřím, že zase ne jako jediný. Možná od malička úplně totálně naivní člověk v rámci toho, jak vlastně válka vzniká. Já jsem měl asi od malička takový pocit, že válka je situace, která vznikne, když prostě dvě nějaký strany nejsou vlastně za žádných okolností schopni se jako domluvit a je tam nějaký, já nevím, příkoří na jedné, na druhé straně a potom vlastně nejhorší možný scénář, který může být, je, že se potom teda spustí ta válka, kterou ve finále ani jedna z těch stran si vlastně nepřeje, ale přijde jim to nevyhnutelné. A pak jsem se zamýšlel, jak je vůbec možný, že to je možná opravdu jako naivní představa, že si málo kdo z nás uvědomuje, že tady jsou lidi, kteří tu válku prostě chtějí. Že to je jako cílem jejich jako aktivit, kam vlastně směřují všechno, protože je to pro ně natolik výhodný a přínosný, že opravdu o to stojí. Víš, já měl pocit, že válku podle mě nikdo normální na této planetě nechce. Ano. Ale jsou tady lidi, kteří asi úplně normální nejsou. A opravdu, až když jsi mi to napsal, že ta válka se vyrábí. A teď si dávám do spojitosti opravdu jako aktivity některých lidí, zejména posledních pár let, anebo vlastně celou dobu, co si jako pamatuju. Tak mě opravdu napadá, že to asi není tak, jak jsem si naivně myslel, ale že skutečně i mezi těma normálníma jsou lidi, řekněme jako nenormální, kteří potom opravdu touží, nebo to mají vysloveně jako nějaký plán prostě rozmíchat tady a udržet za každou cenu nějaký válečný konflikt. Protože když se podíváš do nějaký nedávné historie, pokud je skutečná, potom taky jako víme, řekněme prd v rámci toho, co si už potom nepamatujeme, tak se říká, že vlastně nikdy tady mír na té planetě jako nebyl. Jo, že vlastně pořád se někde vedla nějaká jako válka. A vždycky mě jako tak až filozoficky zajímalo, jestli to ve skutečnosti není, nechci říct správně, ale víš, jako jestli to není součástí existence, aby tady něco takového jako bylo, když se to děje prostě pořád. Říkám, to je tak těžké, aby řekli, hele, přestaneme se zabíjet, pojďme se domluvit, anebo něco. Jako by to nebylo možné. A možná v nás je právě vyvolávaný ten pocit, že to tak být jako musí, jo? Že vlastně není východiska, není zbytí. Jo? Už si na to zvykněte, bylo to tady jako pořád. Co si o tom myslíš v rámci výroby, protože vím, že o tom máš víc informací, proto si vybral tohle téma.
1: Jo, já mám úplně stejný myšlenkový vývoj jako ty. Právě proto jsem dneska chtěl zvolit tohle téma, protože mi život umožnil jakýsi zvláštní vhled do různých situací a mimořádných jaksi celků, který tady stojí potom za tou válkou. Jo? A já jsem přesně vyrůstal v tomhletom pocitu. Jako vodil mě praděda po lese s turistama, byl jsem u dobrovolných hasičů, kde vlastně všichni se snažili o to pomoct lidem v nouzi a vždycky tomu tak bylo. Chodil jsem na soutěže, kde se tam všichni smáli, když mi koupili tenkrát obrovskou klobásu větší než prostě já a bylo to takový příjemný společenství lidí, takže jsem vyrůstal opravdu v tom, že válka je přesně to, že najednou prostě se stane nějaká nepříjemný jako konflikt, který se vyhrotí a skončí to v tomhle, jo? Jako třeba urvačky lidí. Jo? Jenže to takhle, když potom jsem byl v té armádě, ve zdravotnictví a žiju v tomhle světě teď jako ty, tak postupem času jsem se dostával k takovým podivným informacím, které mi tohle úplně rozrušovaly. No a proč jsme si to třeba my mysleli, bylo vlivem nějakého zajímavého prostředí, ale taky třeba školy, kde ti vysvětlovali nějaký jako učili tě, jak válka vznikala, že jo, druhá světová válka, kolik vzniklo obrovských dokumentů a pořád vzniká o Hitlerovi, o druhé světové válce, ale nikdy se tam nějak moc jako nevysvětluje, jak dlouho svým způsobem tohle rostlo a jak určitý skupiny, které se nějak jako nemění, určitý jako rody, vlastně to celou dobu financovali. A financování je, když tomu dáváš jako zdroj, jako energii vlastně, v podstatě to živíš, jo, těma věcma. No a když tam potom vidíš vlastně, že v té druhé světové válce to opravdu jako rostlo, psychologicky se to připravovalo, byly určitý skupiny, jako Tule, která vlastně používala toho Hitlera jako silného řečníka, jako personu, která dokáže zhypnotizovat jako davy, jo. Vidíš tam potom ty finančníky, který ač to je protistrana, tak vlastně dodávají tomuhle celku jako vlastně finance a třeba pohonné hmoty. Jo, to, co vlastně se děje i teď, to, co sledujeme vlastně, stejnou válku, že jo, kde vlastně furt jedou obchody, nějaký diplomatický vztahy, ale nám se v médiích pouští vlastně jako obraz hrůzy a nikdo spolu nemluví a už se chystají jaderný bomby, jo, ale oni si někde v Africe předávají základnu. No a pak zajímavý třeba tohle je vnímat v díle Karla Čapka Válka z mloky, kde třeba už vlastně ty mloci, kteří si nejdřív ta společnost vycvičila jako levnou pracovní sílu, tak oni potom vlastně ukrajujou tu Evropu, jo. A v momentě, kdy už se to tak zdá v tom příběhu tak jako úplně ztracený, tak vlastně ten vypravěč sám jako tam řekne, tak a teď už je to, teď už je prostě civilizace ztracená, mloci už mají půlku Evropy. Jo, a teď se vozve ještě něco nad tím vypravěčem a řekne, a ty to takhle necháš prostě? A on, a co s tím můžu dělat, když už je to takhle ztracený? A on říká, a prosím tě, kdo ještě teď, když je to takhle ztracený, teda, kdo dodává tím mlokům tu třaskavinu a ty zbraně? Kdo to celé živí? Kdo to celé platí? To říká ten sám jako Čapek, jo, který žil v té době, kdy se připravovala ta druhá světová válka a on byl též svědkem těchto mechanismů. A teď vysvětlím, co mě se stalo, co jsem třeba potkal. Jo. Tak v roce 2018 jsem vycestoval do Kanady, kde mám syna a vlastně ten novej táta toho mého syna, vlastně, který tam žil s tou mojí bývalou partnerkou, tak je voják, vysoce postaven jako důstojník a on mi tam vysvětloval tenkrát, že se vlastně připravujou na válku s Ruskem. Jo, že bude válka s Ruskem. A já jsem tenkrát byl v tom roce prostě úplně vlastně překvapený, jo. Já jsem byl ještě v armádě a vlastně jsem říkal, hele, ale my u nás se na žádnou, jako my jsme tam v té Evropě, jako kousek tomu Rusku a my se na nic nepřipravujeme, my vlastně jako nic nechystáme, tam nevypadá, že by, jako, jo, že by cítil, že se teda zvedá nějaký konflikt. Ale oni už se na to připravovali. Pak jsem se vrátil a za měsíc začaly vojenské mise do Litvy vlastně, do Lotyšska se tam jako kopali vlastně nějaký okopy. A teď si tam jako říkáte mezi těma vojákama, a prosím, a co je to za vojenskou misi, kdy tam není válka, jako, co tam, proč tam kopeme jako proti Rusku, my s ním máme nějaký konflikt, problém, jo, a pak vlastně v roce 2020, myslím, že jedna, když jsem byl na nějaké jako demonstraci, když jsem jako zdravotník tam mluvil o tom, že jsme porušili naše zdravotnické standardy, že vlastně se lže, že máme zdravotnické vybavení, jako nemusíme ho kupovat ze zahraničí a tak dále. Prostě jsem říkal tyhle ty základní pravdy, které jsem jako zdravotník viděl. Tak mě tenkrát moji známí, který dělali v paměti národa, což jsem si myslel, že to je jako opravdu, že tady schraňují nějaké informace od starších lidí, tak mě tenkrát tam řekli, jako moji prostě opravdu kamarádi, jo. Tak mě řekli, ty jsi proruský. A já jsem na ně koukal, říkám, prosím vás, já jsem záchranář, zdravotník a říkám tady jenom věci zdravotnický. Vůbec žádná politika, ba naopak se tomu úplně vyhejbám, protože chci jako odborník rozrušit ten informační chaos. Jo. A oni mi řekli, ne, jsi proruský. A já jsem vůbec nechápal, jak to myslí, proč to vůbec říkají. Jo. No a za rok vlastně začala válka na Ukrajině. A tato retorika se vlastně používala jako dementování všech protichudných názorů, které se nehodily do veřejného prostoru. Jo. Pak jsem zjistil, že tyhle ty lidi z paměti národa organizovali hned od začátku ty drony prostě jako armádě, což prostě do dneška mi přijde jako velice podivuhodný jako jednání. Pak se ukázalo, že tyhle ty organizace byly placený jako vlastně ze zahraničí, jo, že sem přicházeli

0: přicházely určitý jako obrovský částky, že sem přijížděli lidi ze zahraničí, který v té organizaci dělali a tak dále. Jo. Takže tam potom jako člověk vidí, jak vlastně vzrůstají a vyrůstají určitý mechanismy. A na obou ale stranách. Na obou stranách. Jo. Na obou stranách. A člověk si to pak spojí třeba s tím, že já jsem jednou mluvil s jedním Syřanem a říkal jsem mu, prosím tě, jak je možný, že se u vás, jako jste se dostali do toho válečního stavu, že jste vlastně rozstříleli celou zemi, shodou okolností mimochodem s našima zbraněma, protože tam se montovaný tanky a všechny tyhle ty věci, tak se to tam posílalo před tou válkou jako zemědělský stroje. A zeptal jsem se ho, jak je možný, že vzdělaná země, kde měli studenti zadarmo studiu, jídlo, když tam studovali, byli opravdu na úrovni, jako vyšší než možná my v té době. Jo. Tak jak je možný, že se to tam takhle vlastně zvrtlo, že se tam pozabíjela takhle stará civilizace? A on mi říkal tenkrát, že to začalo normálně televizí. Že tam se udělali dvě strany a že ty pouštěli furt protichůdný jako informace a že začali odevírat starý křivdy někde, jo? Jo, a že se to najednou pumpovalo do toho veřejného prostoru. A on říkal, hele, a najednou na ulici, třeba tam byly různý jako rodiny, které se předtím normálně scházely, pohoda, tak najednou tam postupně začaly se hádat, jo, a každý začal zastupovat tu jinou stranu a nakonec to prostě přerostlo v tenhle ten ozbrojený konflikt a vlastně s rozvrácenou zemi, která je tam jako rozvrácená do dneška. A teď, když si člověk uvědomí, co se děje vlastně tady, jak třeba postupně vlivem těch médií a protichůdných stran a toho rozvratu té společnosti se posunujeme k tomu, že si tady třeba mnoho lidí, což nebude asi příjemný pro lidi, kteří poslouchají tenhle kanál, jo, ale to je malá část populace naší. Většina lidí si tady přeje nějaký konflikt. Jsou většinou nesmírně naštvaný na druhý lidi. Chci říct, že jsme se posunuli od situace, kdy třeba před pár lety by to bylo nemyslitelné. Vojáci by řekli, ne, já nikam nepůjdu do žádné války. Dneska už říkají, no tak možná na chvíli musíme něco jako udělat. Nebo jo, posunuje se to. Posunuje se to. A tím pádem ten konflikt nevznik, jako že by najednou vzplál. Vznikla tady nějaká nenávist. To se uměle vytváří.
1: Jo. A já jsem teď měl čerstvou zkušenost a to byla zajímavá. Mě opravdu pobavilo a nechci se k tomu jako vracet, zůstaneme ještě u tohle tématu, ale pobavilo mě, jak ten prezident s tou svojí dámou první, jako jak začali číst ty pohádky. Jako já říkám,
0: já to vole, neviděl.
1: Říkám, to musí být AI, to přece není normální, ne? Jako. Ale asi jako opravdu je. A já jsem na to nechal umělou inteligenci vytvořit jako vtip prostě, jenom nějaký obrázek tohle. A já jsem označil, nebo dal jsem takový to, když dáš takový ten zavináč, tak to jako označuje. A přímo jsem tam dal jako toho

0: to já tam dostal takovej kartáč za ten příspěvek, jako, že jsem opravdu se až styděl jako chvílema a opravdu jsem byl smutný, jak extrémně a vyhroděná situace je. Ale na mě tam útočily ženy prostě, na mě tam útočily maminky od dětí, na mě tam útočily starý dámy prostě, pánové, děti, ty vole, co si jako vybrat. Říkám, ty vole, jako to je výstup z bublinky, jako jo, když si člověk myslí, že tady je pár lidí aspoň rozumě uvažujících, a kdybych to vzal jako nezavotě, proboha, šlo o vtip, jako, jo, já se z toho tak jak extra jako nevěším, jo, ale říkám si, že mně to přišlo prostě v rámci propagandy trošku za nějakou hranou. A navíc, jak často se používá opravdu ten narrativ toho rozdělení prostě jako 50 na 50, prostě jedna strana a druhá strana. A čím dál tím více to jako polarizuje. Protože téměř každý mě tam prostě obvinoval z toho, jaký jsem milovník Babiše a tohle. Já poukazuju na to, že Pavel jako z mýho úhlu pohledu jako rozhodně není tak čestný, jak vystupuje a že tam jsou nějaké pochybnosti. Ale já žádný takovýhle alibistický jako pohledy nemám na toho Andreje Babiše ani náhodou. Já nejsem jeho fanda a nikdy jsem nebyl. Tak proč mě někdo vždycky hodí do tohohle pytle? Jo? A ještě jsem chtěl dodat k té armádě nebo tomu, co jsi říkal. Mně se tam ukazují dvě věci, které mi jako dávají smysl. Jo? Jedna je ta, že tady je prostě nějaká korporace nebo společnost, která se jako živí anebo zabývá výrobou zbraní. Jo? A oni prostě se tak připravují až najednou zjistili, že jsou přepřipravení a nemají ten odbyt. A jediný způsob, jak aby mohli pokračovat v tom dalším vlastně připravování a dalším zbrojení, je si těch zbraní v úvozovkách zbavit. A ty se nezbavíš, jako že je dáš na výstavu, ty se musí použít, že jo. Takže v podstatě jako tohle je jeden ze způsobů, který mi v úvozovkách dává zvrácený smysl, jak se může nějaký takovýhle konflikt jako vyeskalovat. A druhá zásadní věc, která mi přijde, je to, že to je podobně jako s chorobou. Já mám pocit, že podobně jako u lidí, kteří mají nějakou chronickou nemoc, tak se vlastně nejde po té příčině, ale řeší se až vlastně jako ten důsledek, až to, co se jako děje. Jo, u těch chorob to takhle jako funguje, že ty zobneš ten prášek, tím vlastně jako rozbiješ tu kontrolku, ona už tam nepípá a ty seš v pohodě. No nejseš v pohodě, jo, jenom už nemáš to trápení v úzkách, nebo o něm nevíš. Zatlačíš to do nějakého nevědomí. A to mi vždycky přijde u těch konfliktů. Myslím, že teď aktuálně u té Ukrajiny je to takový jako nejbližší v rámci toho pozorování, kdy prostě tady se řeší ten bod A, kdy najednou tady ten člověk prostě nebo někdo zaútočil jako na někoho. Ale co k tomu v úzovkách jako vedlo? Jo, to vlastně nikoho nezajímá. A mně to přijde jako
1: nezajímá. Právě, že zajímá. Ne, narazil si, Jaroslave, narazil si na základní body, o kterých jsem chtěl mluvit. Jo. To znamená, to je tohleto rozdělení. A to je tribalismus prostě. Myslím si, že to tady studuje teď mnoho možná civilizací jako, a dívají se na to, jak to vzniká prostě. Jak opravdu rozeseješ tenhle ten systém té nenávisti a dekadence a pak už se to jako samotvoří, ale ty kontroluješ v obě dvě strany, to je základ. Lidi by si měli uvědomit, že tohle to rozdělení, které se ti stalo s tím, že uděláš tě o Pavlovi a napadnou tě jako ta druhá strana s Babišem, tak to je přesně cíl. To je přesně cíl. Přitom oba dva vycházejí ze zpravodajských služeb bývalých. Oba dva. Celý to prostředí, všichni ty politici, kteří tam teď jsou, tak plní jeden cíl politiky. To, co předvádějí v médiích jako hru, to je pouze hra. Třeba teď je to velice dobře vidět ze zdravotnictví. Oba dva mají stejný cíl. Ale v médiích říkají úplně jiné věci, ale cíl bude, že zdravotnictví zničí úplně a udělají v něm další příplatky. Ale oba dva hrajou stejnou hru. Stejnou hru prostě. To je tohleto umělé rozdělení, jakože opravdu lidi věří, že tam nějaký politik jde a že bojuje proti tomu druhému. To je asi nejvtipnější, co na to může být, ale zároveň je to nejsmutnější, protože to je ten motor, který potom ten tribalismus rozvíjí. Nakonec ty lidi si dají do huby. Přesně je to vidět na tomhle konfliktu. Jedna strana bude prostě tvrdit, že chce mír, ale tím pádem obhajuje druhou stranu, která začala válku. Úplně absurdita. Tak buď chci mír, anebo ho nechci. Jo? A zase ta druhá strana ti bude říkat, že ta válka začala tou válkou, jo? A že oni musí jít tím pádem proti tomu Rusku. Ale obě dvě strany jsou domluvený. Obě dvě strany si předávají základny v Africe, obchodují spolu a obě dvě strany na tom vydělávají. A obě dvě strany si hrajou právě s náma, že my jsme rozdělení a bojujeme za jednu nebo za druhou stranu. V tom je ten vtip. A vždycky to byl vlastně takhle jako použitý

0: Potom ty se do toho, nebo ty lidi se vlastně svým způsobem zapojí do té hry a už se stávají vlastně nějakou jako součástí. Jo, to znamená, jako naše politika je schnilá a řídí ji bývalí zpravodajci z tajných služeb. Ať to těm lidem dojde a pak pochopí systém téhle hry a hry, proč se tady dostala ta společnost tak daleko, že proti sobě stojí opravdu rodiny a hádají se a jsou schopní vlastně se pozabíjet a ani už nikdo neví proč. Jako proč, na čem to začalo. Jo? Takže já, když třeba tady chci mluvit o míru, tak oni mě se snaží dostat na nějaký demonstrace, ale protože si myslí, že já umluvím o míru jako jen tak, že jako chci jenom mír, ale podporuju tu druhou stranu, která válčí. Ne, já opravdu chci mír. To znamená, ani jedna strana z tý, prostě strany pro mě není, jako na kterou bych se postavil. Ani jedna.
1: Prostě ale ani problém jedna. Je, že když si sám řekl, že chceš ten mír, tak to seš ten chci mír, že jo? A už seš v jedný škatulce. A
0: to z toho vytvořili ty lidi. Ale taky se nedivím. Taky se nedivím, protože taky to bylo pokrytecký. Já chci mír, ale souhlasím za stranou, která tam prostě už 3 roky vede válku. A umírají tam jejich lidi prostě. Jo, je to strašný, je to šílený a když to lidem potom jako dojde, tak si řeknou fajn, tak prostě dalo se to vyřešit jinak. Ale obě dvě strany nás vydělávají. Jo, kdo na tom končí? Kdo končí? Evropa. Evropa prostě je teď odřízlá od všeho. Z jedné strany prostě na nás vydělala Amerika, z druhé strany Rusko. Opravdu je, nás vyřídili. A my v tomhletom rozdělení jsme ztratili jako míru a pozornost a neuvědomujeme si to. Jo, protože co tady rozpoutalo uprchlické války, nebo uprchlické jako věci? No to, že NATO a spojenci rozstříleli Blízký východ, zničili zásadní jako ropný úložiště, protože je chtěli mít jenom pro sebe a určitý prostě tam státy nechali, protože s nima obchodujou. Jo. Na druhé straně nás prostě odřízli od těchto věcí a prostě a teď nám to složitě přeposílají a přes lodě a tak dále a obě dvě strany na tom vydělávají a především obě dvě strany můžou na své straně likvidovat opozici, která se jim nehodí. Jo? Prostě válka se vyrábí proto, protože to umožňuje mocným lidem mít plnou kontrolu nad lidma, ale nejdřív se musí vyrobit rozdělení lidí. To znamená dát obou dvou stranám částečnou pravdu. Opravdu, každá strana, když je dneska poslouchám, tak jejich argumenty jsou částečně pravdivý. A právě proto tam vzniká potom ten obrovský a šílený prostě konflikt. Jo? A teď já nechci obhajovat opravdu ani jednu stranu. Ale když jde člověk do podrobnosti, tak si třeba přečte, že Rusko v rámci OSN podporovalo veškerý vyvražďovací války na tom Blízkém východě. Vždycky v té radě zvedlo ruku, protože řekli, jo, prosím vás, jděte do toho jako spojenci. My tam nepošleme svý vojáky, ale vy jděte v rámci OSN, jo. Ale v proslovech řeknou, že to nikdy nepodporovali a že to bylo jenom jako akce na to. No a pro mě jako potom pro člověka už to prostě znamená, že v obě dvě strany lžou. Jo? A když se potom dívám, jak se přeplní náměstí z různých stran a jak lidi různě proti sobě se hádají, no tak vidím ten tribalismus a vidím rozdělení a vidím potom, že jsme se za 3 roky toho konfliktu dostali do té společnosti, že tady v té republice jsou lidi přesně rozdělený na půl, jo? A proto tady jsou rozdělený rody, lidi jsou nenávistní, hádají se, odsírají to samozřejmě malí děti, kteří to nasávají jako houby a nám se tady svým způsobem nějak nechce žít. A bohužel v tomhletom rozdělení potom nejsme schopní řešit základní věci pro naše přežití. To znamená věci ohledně nebe, věci ohledně reparací, ohledně vakcinace, aby se otevřely ty případy a přestalo se očkovat a hlavně, aby se u zdravotníků nastavil ten narrativ, že normálně se o tom může mluvit, že patologové můžou opravdu zkoumat, proč mají lidi trombózy, proč mají neurotické problémy neurčitého typu, aby se o tom mluvilo, aby se napravily ty věci, které nás tady skutečně vlastně tíží, tak k tomu nedochází, protože při tomhle rozdělení ty můžeš s těma lidma svým způsobem je dotáhnout do toho, že během toho, že oni se připravují na něco, tak ty jim všechno sebereš. To znamená, že dneska jsme tady v takové situaci, že lidi platí 50 korun za naftu, jako jo. rozpadá se jim zdravotnictví před očima, mají nejistotu ve školství, zbrojí se a voják má dneska 50 tisíc peněz při základním vzdělání, nemusí mít ani žádný vzdělání, a má o 20 tisíc víc než učitelka. To znamená, my jsme tady naší Evropu úplně rozebrali, ale úplně rozebrali. Jo? A teď já opravdu se nechci stavit ani na jednu stranu. Já si prostě myslím, že lumpové jsou obě dvě strany. Opravdu. Jo, omlouvám se všem, ale z mý pozice vojáka, který měl jít do Afghánistánu, který předtím rozstřílel Rusko, pak tam vlítla Amerika a obě dvě strany tam udělali hrůzu a šílenství, který dneska ponižují Evropu, protože většina těch Afgánců prostě šla do Evropy a my z toho tady máme problémy. Ale my, Evropani, jsme to nezpůsobili. Ani Česká republika, ani Francouzi, ani Angličani, prostě ani Němci. Jo, byli jsme ve vleku těchto velkých mocností, které si v rámci OSN rozdělovali svět a zatáhli nás do hnusných her, kterými jsme nerozečetli a využili našich cnostných vlastností. Že chceme pomoct, že jsme společnost, která nechtěla válku, která nemá ráda tohle násilí, tak prostě oni to proti nám využili a zatáhli nás bohužel do šílených, můžu říct, imperialistických válek. Jo. Bohužel.
1: Já si pamatuju kamaráda ještě před rokem 2012, kdy mi vlastně tyhle věci vysvětlovali, jo, na té nadnárodní politice nebo takhle. A já si myslím, že proč je strašně těžký vlastně si to stále uvědomovat je, jak je ta propaganda vlastně přesvědčivá, protože představ si ty, nebo diváci, jak si zkuste si představit právě třeba, řekněme konkrétně, Putina, Zelenskýho a nějaký další tyhle lidi, že ve finále, hele, tak co, víš, kámo, v pohodě, jasně, to víš, že jo, jo, že úplně by byli natolik jako oddělený od té reality, že by jim to opravdu jako bylo jedno. A na té naší lokální úrovni si myslím, že si to představuje jako s nás, než na té globální, ale ono to pravděpodobně bude vlastně jako totéž, že ve finále je na to i přece ten hezký citát, já nevím teď, jak je konkrétně v rámci těch válek, jak vznikají, nebo co to je, že ve válkách umírají lidi, kteří se navzájem neznají, kvůli lidem, kteří se navzájem znají, ale nezabíjejí se. Že jo? Jít jako, jo, ten princip už tady jako vidí, že tady byl vždycky, ale
0: to je strašný, Jaroslavě, přesvědčivý. Já chci říct hrozně důležitou věc. Já chci, aby si lidi uvědomili, že každý lidský život je prostě důležitý a že jako zdravotník se dotýká člověk toho života a smrti. A v určitou chvíli je prostě úplně jedno, jestli je to malá ukrajinská holčička nebo malá ruská holčička. Je to do prdele člověk. Jo, proto já se fakt nestavím ani na jednu stranu. Ani na jednu prostě kdokoliv veme zbraň, dron, raketu a začne střílet a střílí prostě, tak selhal. Selhal. Je milion různých možností, jak se tomu dá předcházet. Jo, mohli se odříznout, prostě ta Ukrajina se mohla odříznout, všechny ty oblasti. Mohlo se jenom udělat speciální operace v určitých místech, zasáhnout na určitých chirurgických místech. Ale jako to, že už je to tam 3 roky, že tam umřelo víc než 1 000 000 lidí, že se tam poslalo z obou stran nejdřív trestanecký kolonie, vymlátili se ty nepotřební, to je strašný pro mě. Proto já chci to ukončit. Opravdu za sebe jako za člověka bych to nejradši ukončil a vím, že se to ukončuje jenom tím, že se přestane na obou dvou stranách střílet. Jakmile se kdokoliv přidá na jednu stranu, je prostě hotovo. Je to furt nekonečný příběh, který furt se bude dál prostě vyvíjet. A bohužel mě život vzal do věcí, kdy já jsem poslouchal rozhovory lidí, kteří se odposlouchávali za komunismu. A oni mi říkali, hele, oni se tady nastoupili 2x za rok proti sobě, ty mocnosti. A už to vypadalo, že si rozbijou hubu, ale nad námo přelítalo letadlo, který ani my jsme nemohli odposlouchávat, jo? A mezi Washingtonem a Amerikou prostě byly domluvy, které šly úplně mimo těchto věcí. A to bylo vždycky, jo? Tak já si myslím, že je na čase, jestli se chceme fakt probudit jako lidi, tak je na čase přestat hrát tuhle hru z obou stran. Přestat hrát hru na vlajky, na symboly, na značky. Už tohle nám říkal Čapek. Jakmile se do toho necháte zatáhnout, jste v průšvihu. Jedna strana bude hrotit tu druhou stranu a pak budete tak daleko, že už se nebudete slyšet a půjdete do zbraní. A to se přesně teď jako je vidět na našich náměstích. Jo. že už na sebe řvou, křičí. Na jedné straně policie, na druhé straně prostě demonstranti a už si nerozumíme. A tohle přesně popsal Čapek v díle Matka, kde jedna strana už potom jako zavřela toho kluka a pak se čekalo na to, kdy ho popraví. A ta matka tam měla oba dva syny. A jeden syn byl z jedné strany a druhý syn byl z druhé strany. A ten jeden tečel na popravu. A on jí to nemohl vysvětlit. On řekl, víš, mami, prostě, oni neměli to začínat. Prostě, jo, my jsme v neprávu. Oni na nás zaútočili. Prostě, my musíme, jako. A ta matka tam říká, mě to nezajímá. Já jsem u obou dvou mohla umřít u toho porodu. Jo. Tak tohle bych byl rád, aby si lidi uvědomili, že mě nikdo neplatí, není za mnou žádná politická sekta, nic prostě. Jsem jenom člověk, který se tady narodil a který ho vychovali v tom, že je dobrý vážit si druhýho života. Naučili mě jako zdravotníka zachraňovat život a já vím, že je to strašně těžký zachránit život a je mi líto, že se dívám tady na obou dvou stran na lidi, který o lidském životu mluví jako o kusu hadru, o národnostech z různých stran, jako o národnostech, na který se má posílat nějaká bomba, nebo se mají vyhladit, nebo mají vyhrát. Já bych byl rád, aby jsme objevili v sobě lidství a to lidství, aby bylo tak silný, že potom zase k sobě najdeme cestu, postavíme ty mosty, narovnáme důvěru a uvědomíme si, že největší síla nás lidí je ve spolupráci a v kooperaci. A že tímhletím stylem myšlení se budeme jenom ničit, destruovat, ale budeme hlavně otrokama mocných lidí, kteří se nahoře smějou a baví se tím, že my jako máme možnost výběru. To je ale ve všech sférách, to není jenom ve válce. To je krámy. Jedna banka vlastní všechny krámy a mezi sebou jako hrajou reklamy a konkurenci. A ty pak, když jdeš jako do jednoho krámu, tak to zaplatíš a ten, kdo jde do druhého krámu, tak to zaplatí, ale ty peníze jdou stejným lidem. Stejným lidem. A tahle ta hra se hraje i v politice. Babiš a Pavel jsou úplně jedna linka. Úplně jedna linka. Ale musíme od toho nejdřív oddělit keci. Musíme si jenom uvědomit, co za nima stojí. To znamená, za Babišem stojí očkovací kampaň, jo, ponížení tady národa, nasazení armády proti nám lidem, aby jsme se nemohli volně pohybovat, ignorování skutečných čísel hygienických, zavedení opatření, které byly úplně nesmyslné a dávaly vydělat jenom určitým lidem. Jo. Za Pavlem stojí zpravodajská služba, podpora zbrojních systémů a války. Oba dva prostě jedou stejnou politiku. A teď je to vidět na tom zdravotnictví. Akorát nám vždycky jako... To se hraje jenom před volbama. Teď je to období před volbama. Určitě tady budeš mít nějaký lidi z voleb. Ty se zase vždycky objeví jenom před touhle chvílí. Budou povídat, jak všechno zařídí, jak to udělají. Pak se tam sejdou a jedou stejnou věc, stejnou politiku. Neudělají nic. To se jenom tak jako hraje teď vlastně před volbama, že jo. Bohužel, ale tyhle mechanismy nás dotáhly do té situace, Jaroslave, že opravdu jsme jako před nějakým jako válečným konfliktem, který je tady cítit v té zemi.
1: Je to tak, no. Pamatujeme si dobře tyhle slova, protože z nima pak dává smysl vstupovat případně zase do nějakých jiných interakcí a podobně. Mít tohle, jak se říká, mít to na vědomí, že jo. To je hodně důležitý. Ty si to řekla akorát jinýma slovama, co jsem chtěl dodat já, a to je přesně ta situace, kdy vlastně, jak si řekl dobře, že na každé straně je část vlastně té pravdy, ale po nějaký době už jenom proto, že to je ta druhá strana, tak už tě ta druhá pravda vlastně nezajímá. A ty si to nedáš dohromady. Už stačí, že to je ta druhá strana. A jsou to přesně jaký ty kolikrát konflikty v té rodové linii, když to vidíš jako, no, tamhle to jsou, vole, já nevím, Hujerovi, ty jsme vždycky nesnášeli. Nikdo neví proč, ale ví, že je prostě nemáš mít rád. Jo? Ať už to je tahle strana, nebo tamhle ta strana. Že kolikrát už potom jenom stačí, že jsi v úzovkách té druhé strany. A to je přesně ten příklad, co jsem tady používal v tom, že já můžu poukázat něco, co mně nepřijde úplně normální na straně jedné, a schytám hned obrovský hejt vlastně ze strany druhé. A stejně tak, když si dovolím mluvit o tom obráceně, tak zase to též. Jo. A vlastně jedno z nejtěžších věcí je být v tom prostředku. A ještě když jsi hovořil, tak mě se vybavil jeden můj oblíbený film, na co jsem koukal rád jako dítě, a to byl Pekařův císař a císařův pekař. Jo. A vždycky jsem měl rád vlastně tu situaci s tím golemem, kdy ten golem jako tam reprezentoval tu sílu, víš, a jako to dítě mě to jako fascinovalo. A jak on tam přece říká, on tam promluvá k tomu golemovi, jakože, co děláš, vole, podívej, co to tady bouráš, vole, ničit věci, to není žádný kumšt, vole. Jo, a mě to vlastně připravá na tom i, jak jsi říkal, jak je těžký zachránit jako lidský život. že vlastně vzít někomu život je neuvěřitelně jako snadný. Nemyslím pro někoho, kdo má asi nějaký svědomí, nebo takhle možná to bude velmi těžké, ale pro někoho, kdo je v úvozovkách psychouš, tak se jeví, že to je úplně jako jednoduché, že to by v úvozovkách dokázal každý. A je to určitě nějaká i společenská pohodlnost, že my pořád hledáme tu nejjednodušší a tu nejkratší jako cestu. Víš to v rámci toho spohodlňování. A jestli někdo se naučil řídit tenhle prostor tak, že bude věci jako destruovat a ničit, protože mu to přijde snazší, než aby tady v rámci spolupráce hledal nějaký smysl a něco opravdu jako budoval, něco smysluplného, tak si řekl, no ale to je, jo, ať se pozabíjej, jako hledat nějaký kompromis nebo nějakou domluvu mezi sebou, to by bylo moc komplikovaný, jo, ať se zabíjej, to je pro nás snazší, takhle jim lépe budeme vládnout. To je opravdu jako svět, který je částečně naprosto šílený. A jediné, co mě v tomhle jako uklidňuje právě někdy, abych možná vydržel třeba a vůbec jako dokázal přežít třeba to uvědomění té šílenosti, tak jsou právě nějaké věci, řekněme, jako vyššího smyslu. Jo, že třeba přesně byl tady covid a najednou to otevřelo spoustě lidem třeba ty oči a podobně. Takže vím, že se k tomu já i někteří lidi jako upínají možná až jako alibisticky a chtějí v tom vidět nějaký smysl, nějakou rovnováhu, protože už Jung říkal, že život bez smyslu se ve finále žít jako nedá. Víš, tak kolikrát si právě přehazujeme do té alternativy nebo do té ezoteriky a hledáme tam všechno možné, aby jsme vůbec jako přežili ty fakta, s kterými se jako setkáváme. Mm-hmm. Nebo od toho chceme utíct právě třeba v rámci toho, že to může připadat, že to jako snižujeme tu váhu tomu, ale věřím, že spoustu lidí prostě v té hlavě už by se prostě zbláznilo, než aby tam hledali něco. Klidně to může být i nějaký blud nebo blbost, ale hlavně jako se upnout k něčemu, aby v tom ten smysl jako nacházeli, jestli mi rozumíš.
0: Přesně, rozumím. Rozumím a uvědomuji si to. Myslím si, že to je dobře, jo. A akorát, že právě potom do toho bohužel, jak jsme rozvrkočení, jako, jak se to rozhodilo a hlavně tím kapitalismem, jo. Jak se vlastně jako naroubovalo do života to, že bez peněz to fakt nejde, že prostě nepřežije, že třeba ve městě bez peněženky se ani nevyčuráš, jo. Což dřív nebylo jako běžné.
1: Ale fakt, jako.
0: Jo, hlavně dřív prostě normálně to bylo tak, že prostě lidi měli svoje políčka a měli ještě svoje jídlo a nebyli takhle vystrašitelní a tak dále. Tak jsme se posunuli do této společnosti. Takže bohužel hodně vlastně i ta duchovní sféra tímhle byla postižená a musím říct, že myslím si, že ty zpravodajské služby, které tohle připravují a hrajou, tak oni převážně vlastně jedou třeba skrz takovýhle jako alternativy a vlastně vytváří třeba úplně umělý jako cesty, který ba naopak ty lidi jako odvedou ještě na větší cestí a hlavně jim potom vlastně přivedou jako ještě větší nějaký jako neštěstí, když totiž nejhorší je pro člověka ignorovat jako realitu a nejzajímavější je se jí jako postavit, prožít si to a něco pro to udělat, tak okamžitě jako to padá, jako ta hrůza vevnitř. Kdežto, když je jako člověk odváděný k umělej vlastně jako ignoraci, tak to někde potom jako tlačí, jo. Je to hodně vidět třeba rozdíl cigánů a bílých lidí, že vlastně tam ta společnost se naučila pokrytectví a neřekne pravdu. Takže to v sobě dusí a tíží a pak oni mají třeba obrovské množství těchto typů jako vlastně nemocí a problémů z toho vzniklých, jo. Od rakovin po infarkty, že vlastně to nevyčistí, nepustí to ven, nepostaví se té realitě, kdežto ty cigáni vlastně to vždycky jako rovnou řeknou, jo. A je to třeba chvíli nepříjemný, ale tím pádem se to uvolní a vyřeší. Jo, takže já třeba jako potkávám mnoho lidí, kteří jsou třeba obrovsky vlivní, jo, a můžou třeba mnoho jako změnit, jo. Kdežto propadání jako umělý ezoterice a ignorování toho problému u nich potom vede, že se ještě víc prohlubuje jakási jako vnitřní někde bolest, jo. Kdežto lidi, kteří jsou schopní se tomu postavit a uvědomit si to a třeba i vypadnout z téhle jako politický hry, jo, že se staví na jednu stranu, furt sledují nějaký kanály, jenom jedny informace, furt se tím jako živí, hrotí a až vlastně někde vevnitř se tím opravdu svým způsobem zničí, jo. Takže a myslím si, že hledat v životě smysl a krásné věci a určitý smysl pro rovnováhu a princip je něco, co pozvedává člověka, ale měl by to asi dělat svým způsobem sám ze sebe, ze svýho jádra, než jako prostřednictvím třeba nějakých jako koučů a tak, jo. I když někdy to taky může jako pomoct, jo, a tak dále. Já jako nevím, jenom už jsem nakažený vlastně tím, jak mě různí lidi chtějí jako zneužívat v téhle sféře a jak je to umělý, tak se tam potom právě vnímám, že tyhle lidi, kteří utekli jako do umělého světa, který si vytvořili, tak jim to jako moc nepomáhá, ba naopak to odsouvá mnoho problémů a znásobuje mnoho problémů, který si uměle vytvářejí. Jako. Myslím si, že je krásný spojit obě dvě věci dohromady. To znamená mít v sobě jako rozum, jako člověk, který jako nějakou racionalitu, umět s tím pracovat, neposrat se, to znamená postavit se tím nepříjemným věcem v životě, protože takhle to je. A za druhý mít nějaký jako cit, smysl pro mystiku, jakýsi jako přesah krásný. A to, když potom ty lidi spojí, tak já nevím, no já si někdy myslím, že tyhle lidi se potom jako nedají rozvrkočit ničím, a ba naopak jsou schopní v těch životních situacích se velice dobře, rychle a efektivně rozhodovat a snížit třeba míru nějakých destruktivních jevů, třeba který ta společnost kolem vytváří.
1: No u mě to je třeba někdy pocit a možná se setkávám s tím, že taky třeba je naivní, jo. Ale že vlastně, když člověk vidí jenom tu jednu stranu, tak mu to vlastně nemůže pomoct. Zatímco, když má dostatek informací z obou těch dvou směrů, tak já spolíhám na to, že to může potom člověk vidět podobně jako já, že když to vidíš v tom celku, v těch souvislostech, tak ti to začne jako docházet a bavíme se o nějaký rovnováze, že ty si dokážeš z něčeho vyzobnout a řekneš ano, tohle je věc, která mi na chvíli může pomoct, nějaký typ jako nadhledu pro někoho až jako neuchopitelný. To je asi podobně, když někdo ztratí třeba někoho z rodiny, jo, víš to ty sám, já to znám taky, tak kolikrát člověk má chuť se upnout k tomu, že to mělo nějaký vyšší smysl, nebo že se brzy setkáte, nebo něco, aby mu to na tu chvíli vlastně umírnilo aspoň tu bolest, jako, jo, ale nemůžeš v tom být vlastně jako pořád z mýho určitýho úhlu pohledu, že po nějaký době je potřeba to zase vidět trošku z jiného pohledu a pak můžeš nacházet tu rovnováhu, ale rovnováhu podle mě zažiješ teprve, když ochutnáš z obou dvou těch směrů, jo, že za mě extrém je být v jednom, stejně tak je extrém být vlastně v druhém. A já možná jsem naivní, ale proto mám právě i pestrou škálu jakoby těch hostů. A mám za to, že když člověk jako naposlouchá dost těch smysluplných věcí, i těch nesmyslných, že pak snad bude schopen je nějak jako rozlišovat. Jo? Ale ne vždy to tak je. Říkám, třeba to je naivita, třeba to je nějaký alibismus můj vlastní, ale z tohohle pohledu to vidím, že já to vidím stejně. Tak říkám, tak po nějaký době to snad člověk uvidí přece podobně, ne? Když koukáme na to samý, ne? A ono ne, vždy to tak vypadá potom ve finále, no.
0: Hele, hlavně teď koukám, že ty jsi udělal nové marketingový tah, vole, jako. Ty jsi tady jo, napsal, jak se vyrábí válka a pobl je tvrdý i. Já jsem jako dost negramotnej v tomhle, i když češtinu miluju a omlouvám se všem, když to sprzním prostě, když tam napíšu špatný i, od malička mi to opravdu dělá problém a aspoň je to ukázka, že některý lidi říkají, pane Děruž, vy jste dokonalej, tak já říkám, ne, nejsem, neumím, bohužel, tuhle krásnou řeč jako v psané podobě. Takže nevím, jo, ale vyrábí je měkký i ne.
1: Ale víš, že jsem nad tím, když jsem psal ten název, jako přemýšlel, ne jestli to bude marketingový, ale já jsem přemýšlel nad tím, jestli POV má být to tvrdý, ale POB na konci jsem si byl úplně jistý, že BFLM PSVS tvrdá souhláska. Ale ono to bohužel jo, ale právě to v češtině. No já jsem na tom hůř než ty ještě v češtině, tam jsou pak ty kombinace toho typu, že to jestli to je ten ženský rod životní a to jsem úplně v prdeli v tomhle. Ale já to přepíšu, prosím, a potom to bude v pořádku.
0: To jsme se sešli dva teda. No, tak
1: ale víš, promiň, jestli si z toho všim, já si to třeba všimnu u druhých lidí, ale u sebe ne. Jo, no, já když já to taky píšu, tak prostě s kým jsem v pohodě a kolikrát to třeba i Verča, protože ta dělá náhledovky, že jo, nebo dělá ty výběry těch videí starších, tak ona to třeba zopakuje a pak to vidím až v tom komentáři, říkám, hele, a Verča si na to dává pozor, jako jo, a není taková na češtinu tupá, jako jsem jako já, se moc omlouvám, ale gramatika to byl vždycky můj velký problém. Slohově v pohodě, ale gramaticky prostě průser. A já, když to píšu sám a i se nad tím zamyslím, říkám, dobrý, v pohodě, jo, to je v pořádku. Někdy to teda projedu Googlem radši a opravím, ale tady jsem pochybnost třeba vůbec žádnou neměl. A naopak ve finále, když to napíše někdo jiný, tak mě to fakt úplně vystřelí do těch očí, řeknu, to je vůl, naštěstí si řeknu, ale já jsem stejný, tak to nekritizuju.
0: Ne, takhle se pozná pedant potom, jo, jako vyloženě, jako pedanti, ale někdy ty pedanty mám rád, takový jako s dobrým srdcem, kdy oni třeba ten jazyk jako opravdu tak dobře znají, že jsou bohemisti A že jako ten, ta vnitřní logika potom, která tomu dává smysl a udržuje ten konstrukt té řeči, je krásná. Musím říct teda, že mě tohle to dalo Jaroslave obrovskou výhodu, že já jsem to neuměl a mohl jsem si s tím hrát, že já jsem si potom na ty slova mohl dívat jinak. Že když to máš od malička pedantsky, takhle to je, podle týhletý rodu, čísla jednotného, tak vlastně potom ty lidi nějak jako nevnímají, co vlastně to slovo je, proč je takhle napsaný a proč zrovna v tuhle danou chvíli má zrovna takovýhle jako označení. Protože třeba, když se čtou texty od pana Smetany, tam byl ten jazyk úplně jiný, jo. V původním znění slovo máj bylo mák, protože jo, tenkrát bylo g, jo. Takže ono se to jako vyvíjí a současný ten jazyk má jako, jako pedantský někdy jako věci, které jsou přes příliš, podle mě, ale
1: takhle. Říkám si, jestli si nechceme tady navzájem obhájit svoji negramotnost trošku, víš?
0: Ne. Chci říct, že mě to umožnilo jiný pohled, ale zároveň se neomlouvám za to, že to przním. Není to ani schválně, ale nejde mi to. Dokonce jsem chodil na takové cvičení, měl jsem v sobě jednu tvrdou kostičku, jednu měkkou houbu a paní mi četla slova a já jsem měl určit, jestli slyším měkký nebo tvrdý a pletl jsem se v tom prostě. Takže já jsem v tomhle idiot, jo, hlupák. Jako, a omlouvám se a o to více snažím aspoň rozvíjet třeba to mluvené slovo, číst si, přemýšlet nad různýma slovama, nad jejich kořenem, významem a nad jejich třeba dávným spojením se starou třeba akačtinou. Jo. Ale je to díky tomu, že tady jsou pedanti, kteří udržují ten jazyk, udržují ho v nějaké lajně a já si potom můžu s tím jako hrát jako člověk. Jo.
1: Velmi zajímavý. Já jsem nad tím takhle přemýšlel a vnímám to opravdu jako stejně, říkám, ale i bych s tou samozřejmě výjimkou, jestli to není jenom nějaký určitý typ jako alibismu. A bylo to třeba v rámci vzdělání, protože já jsem jako z hlediska systému vlastně jako nevzdělaný, já jsem jako vyučený, to je nic, že jo. A vystřídal jsem 11 škol, takže prostě průser. A tím, jak jsem vždycky střídal ty školy, tak v každý té další škole, kam jsem byl, ať už to bylo z začátku stěhováním, anebo potom, jak mě vyhazovali, tak bylo strašně těžké prostě chytnout to tempo, protože ta každá škola učila trošku jako jinak, byly jinak daleko jako v rámci, že já vůbec neměl jako šanci se podstatně jako chytnout, i kdybych jako chtěl, protože mi utíkali prostě úplně jiný přístup a způsoby toho učení byly podobné jako osnovy, nebo stejný, jak to bylo prostě po každý jako jiný a jiný prostředí a učitel a tak dále. A ve finále jsem za to byl vlastně rád, protože jsem říkal, že v rámci nějakého jako ochočování, řekněme, nebo vycvičování v rámci toho školského systému, já prostě neměl možnost si to zapamatovat, takže já jsem na to podstatě jako rezignoval. Jo, mně zůstaly v té hlavě ty věci, které mě samotný přišly jako důležitý, jako mě jako člověku, takový ty úplný jako základy, jako nejspíš, ale nějaký potom jako nadstavby nebo tohle. A já jsem si ho sám vysvětloval, že mám možná výhodu, protože tam prostě nemám tolik v úvozovkách s proměnutím, když řeknu těch blbostí, jako, tak tam zůstal prostor pro něco jako jiného, co já jsem tehdy začal považovat za to důležitý, jo, když už tam nemám ty znalosti toho typu nějakých jako chemie, fyzika, to vůbec je úplně mimo mě, nějaký vzorečky, já když vidím, co teď dcera počítá třeba v rámci matematiky, úplně prostě jako, já tomu nerozumím, já jsem nikdy nechápal, jak může být písmeno číslo, ty vole, jako, to není matika do prdele, víš, a podobné jako věci. Tak abych si to obhájil, tak jsem říkal, tak možná právě nemám napumpováno v té hlavě tolik těch jako nesmyslů nebo zbytečností a zůstal by tam prostor pro ty věci, které já jsem sám třeba považoval jako za důležitý, víš, jako v rámci nějakého občanského soužití nebo nějakých takových věcí, které mi přišly zajímavější, než mít nabiflovaný nějaký letopočty a tak dále, no. To třeba taky alibismus jenom.
0: Mně to spíš přišlo, jako že od malička jsem si všímal, což mi přijde do dneška divný a to je taková zvláštní otázka, jako já to nemám zodpovězený, ale víš, přišlo mi zvláštní, jak vlastně opravdu, čím jdeš jako hloubš do historie třeba, tak třeba jazyk byl daleko dokonalejší, jako složitější, jo. Typ umění třeba, čím jdeš dál do historie, vidíš složitý stavby, ať to o to, že jsou matematicky přesný, vyžadujou preciznost jako když to vytváříš, jo. Že vlastně čím jdeš do naší historie jako víc, nebo ne takhle, čím jdeš do naší doby, tak já jsem se nemohl ubránit i sám na sobě jako degradaci, jako, že jsem nezvládal to, co třeba zvládali jako předci přede mnou, nebo že oni znali přírodu, všechny věci, byli neskutečně zdatní. Jo, jako kdyby jsme furt hloupli, to chci říct, jo. Víš, to mi přijde divný, že třeba v tom stavitelství fakt s někým se bavíš a on ti řekne, středověk, jo, to byly úplně lidi, pandemie, nemoci, hnusný, zima, bez zubí, jo, ale hele, když studuješ obrazy z té doby, jsou nádherný obrazy, precizní umění, gotika, my jsme ji do dneška nepřekonali, jo, jako z té doby postavit chrámy, to je prostě dokonalost, jako, tak takhle zoufalí lidi někde stavili takhle krásné stavby. A my teda, když jsme dneska tak jako inteligentní, tak tady stavíme nákupní centra a hovadiny.
1: Ale promiň, oni kolikrát stačí ty cesty, když se podíváš, že to je skládaný kámen, naskládaný kámen s nějakým podložím něčeho, ono to stojí do teďka. Přesně. Potom kamiony cesty, non-stop. Všechno, a ty tady uděláš prostě novou cestu a za 14 dní překopáváš, protože jí někdo rozbil, že tam projel s kočárkem. To je úlet.
0: A to je všechno v tom, jak rozuměli světu, jak rozuměli životu, jak rozuměli různým fázím třeba v životě, jak ji uměli přijmout, jo. Já mám pocit, že my už jsme jako něco úplně jako, víš, že mnoho lidí čeká na nějaký zázrak, nebo že jsme my moderní společnost, civilizace. Mně to vůbec tak nepřijde, jo. A naopak mi přijde, že je to hrozně hloupá civilizace, protože když třeba začne říkat, si pamatuju z dějepisu, jo, jako doba kamena, jo. Doba kamena. Lidi, kteří tam někde běhali s voštěpama v jeskyni a dělali na sebe jo, takhle mi to bylo představované. A pak jsem stál před pyramidama a díval jsem se na matematické zobrazení hory poskládaných kamenů do sebe tak, že při zemětřesení se to nerozetřese, protože každý kámen má jinou velikost a jinak roztočený, kde to vyjadřuje matematický fi, tedy božský poměr zlatého řezu, ale i matematický pi, tedy obsah prostě kruhu. Jako... A říkám si, tak to tady udělali ty kluci prostě, který tady dělali na sebe. My jsme si někde vysvětlovali, že on chce zrovna teď znásilnit tu ženu, že jo, protože jo, jo, prostě tohle, jako to. A my jsme teď teda moderní společnost, která tady zakašle a píchnou si do sebe tři látky a musíme ji prosadit skrze herce, který to někde jako vypráví v reklamě, která opakuje prostě klam. Víš, jako...
1: Ale někdo to říkal, a třeba když hraješ nějaký počítačové hry a jsou postavení třeba na nějaký jako evoluci a jsou to jednoduché jako hry, nemyslím nějaký, jak víte, jako novodobý, ale tak víte, jako chytlavý, tak tam často vlastně ta evoluce toho lidstva se vyvinula v úzovkách nadále potom do nějakého kybernetického prostoru a my už tady máme AI a podobně, jako my jsme možná tak zhloupli, že opravdu jako to lidstvo má jako vymřít a fakt nás jako nahradějí tady nějaký, víš, jako elektronický nebo nějaký umělým vědomím řízený nějaký jako stroje a la Matrix a takhle a třeba prostě jsme to odkoučovali, no, že máme Smolíka. Já tady prosím tě, jestli tě můžu poprosit, mám jednu otázku od divačky a ta píše, že má na tebe otázku, že co včely u něj doma? Já bydlím v podhůří na venkově, ale to je to opravdu smutné. Na jaře žádné bzučení okolo stromů, ale tě včely potkám jen omylem. Jak je to u něj, když bydlí takhle na venkově? Já musím říct, že tady včely naštěstí jsou a u nás, jako, nevím, u Daniela, ale všiml jsem si teď právě, že je snad daná včela vysloveně už jako na seznam ohrožených druhů. Nevím, jestli tam byla, nevím, jestli tam patřila dávno, nebo jestli tam je jako nově.
0: Já nevím, o tohle se moc nezajímám, ale vím, že nejstarší zobrazení třeba na těch kamenných právě reliefech těch sloupů v Egyptě, tak je všude včela. Jo, že byla nějak jako důležitá. Vím, že třeba na starých různých jako z různých tajemných společenstvích, jako který pracovali s nějakou jako propracovanou symbolikou, tak je včela nebo včelí úl třeba, jo, na zednářských.
1: To možná jako, je taky intenzivně.
0: Ano, je to jako hodně, mě to někdy občas děsí, protože ty pravidla toho včelína vevnitř jsou takový docela jako drsný pro nás, pro lidi. Jo, vím asi, co si tou jako včelou myslí, nějaká jako pracovitost, hlavní symbol, vytváření toho zlatého jako středu, tedy med, jo, med, jako od slova med, jako střed, jo, tedy Prometheus třeba, jo. No, ale otázka jasná. Já vnímám nejen úbytek jako u nás včel, ale hlavně hmyzu, což mě trochu děsí, protože já žiju u rybníka, kde vždycky vlastně bylo spoustu třeba komárů, hmyzu a tak dále. všímám si třeba, jak jezdí auta, lidi, jak mají třeba daleko jako na sklách, jako míň prostě nějakých jako toho základního materiálu, který tady byl. A je to samozřejmě následek tohohle, týhletý přeměny toho životního jako prostoru. No. Snažím se
1: když tak, měnit... Janíčka nezoufá, já jsem viděl nějaký pokus, kdy se včela už vyrobila jako mikrorobot a bude opilovat když tak robůtek, takže jako buďte v klidu.
0: Jo, akorát už se z ní jako z toho mizu potom nenají ptáci a prostě ptáci zase potom lítají a jsou zodpovědní za to, že díky tomu se roznáší stromy. Prostě je to celý provázaný jako systém, který naštěstí teda díky bohu má obrovský regenerační schopnosti. Jo. Nutný je, asi to jsme měli říct na začátku, že nutný, aby si člověk uvědomil, že cokoliv my tady jako uděláme jako lidstvo, tak ta příroda je daleko silnější a mocnější. Jo. A kdykoliv se může rozhodnout a vlastně pomoci nebo vyřešit si to, prostě zničit třeba člověka nebo život je velice náročný, naštěstí. Naštěstí. I když ty pokusy jsou velice jako vehementní. Ale vnímám ten úbytek. Vnímám ten úbytek. Zaměřuju se na celý jako hmyz třeba, jo. Oni taky jsou různý vlny, jo, kdy třeba se objeví víc třeba voz, jo, jsou roky, kdy jsou najednou jako víc, někde pak třeba míň, ale vnímám hlavně, já jak si tam maluju večer, tak já mám otevřený okno, mám v noci rozsvíceno, jo, a teď vnímám, že tam třeba přiletí tři můry a nějaký malý takový dibličky, jinak nic. Kdybych to dřív udělal, tak se tam nedá sedět, prostě, jo? Že by tam přilítlo mnoho. Jako. Kdežto, když jsem zase třeba byl u těch Mariánských lesích, v těch hlubokých lesích, tak jsme tam projížděli a člověk viděl, jak to naráží do toho okna jako dřív, jo? Že někde v těch hlubokých lesích, ještě u těch řek, ten život se jako drží, ale je samozřejmě nepříjemný vnímat, jak jsme rozšířili ty suché plochy, ty nekonečný mrtvý pole postříkaný jako roundupem, pak vlastně ubyde ten... Jo, a mě to děsí z toho důvodu, že já vidím tu novou generaci, která vyrostla ve městech, v tomto umělém prostředí a oni jsou za to rádi. Jo. Oni to nemají rádi. Oni nemají rádi hmyz, nemají rádi trávu, která je prostředí klíšťat a nebezpečí. Mají rádi vybetonované hezké plochy, lavičky, kavárničky, latéčko, kde nic nelítá, je průměrná teplota, ani horko, ani moc zima. Jo? Takový ten systém komplexu, jo? Těch komplex, nákupních komplexů. Tak tam v tomhle to lidi mají rádi. Takže třeba jsou věci, které, když s lidma řešíte, tak oni řeknou, že to jsem rád, že není hmyz. Tak vidíš, tak něčemu to jako je dobrý. Jo, takže já radši to moc s lidma tohle jako neřeším, ale je to dobrá otázka, bohužel.
1: Ale to je docela dobrý úlet, protože přesně tohle je ta situace, kdy my máme pocit, že jsme v nějaký rovnováze. Hele, akorát prostředí, akorát teplota, akorát bezpečnou, ale přitom jsme vlastně úplně na hranici nějakého jednotného extrému a máme pocit, že konečně dosahujeme nějakého smyslu nebo rovnováhy. Ale hezky jsme se vrátili vlastně obratem na ten začátek, že mám pocit, že někdy dává daleko větší smysl, než do něčeho jako daného v rámci života zasahovat, tak to jako pozorovat, respektovat a možná se od toho učit, jo, než to pořád předělávat dle svého. Ale všiml jsem si, že sám trošku zhoršil signál, tak jestli chceš ještě říct asi něco na závěr, protože já mám pocit, že bylo řečeno, co být mělo, tak jestli si ještě měl něco, co si chtěl říct a dneska to nebylo, tak klidně můžeš.
0: No, chci říct jednu věc, že já opravdu se nestavím na žádnou stranu a jde mi o lidský život. Mám rád všechny lidi a neumím je nějak rozdělovat na národnosti, i když třeba větší skupina lidí tady dělá třeba problémy a tak dále. Vnímám to, ale nechci sklouznout k tomu, že by mě ten systém, jak se vyrábí válka, postupně donutil k tomu, že bych vzal zbraň a na někoho prostě mířil a někoho zabil kvůli tomu, že jsme se vyhrotili. Chci ale varovat lidi, že kdyby se něco takového stalo, aby si uvědomili jednu věc. Zažili jsme všichni covid. Tato společnost je tak rozvrkočená, že prosím vás nepřemýšlejte idealisticky, že kdyby se to celý posralo, že vás něco svým způsobem tady zachrání. Zachrání vás vaše intuice, možná anděle a něco takového. Opravdu, teď to myslím bez legrace. Ale hlavně vás zachrání vaše racionalita. To znamená mít vždycky dobrý připravený plán, pro rodinu, kam se přemístíte, jak si zajistíte vodu, základní věci. Počítat s tím, že za covidu první, co bylo, tak se na vás vyřádí vaši lidi, který ani neznáte, ale oni vás třeba dobře znají a konečně si na vás budou moct vybít hnusné věci. Většinou je to, za toho covidu se opravdu udávalo, okamžitě se volalo na policii. V takovýchhle chvílích mají většinou tyhle složky větší pravomoce a většinou se likvidují nepohodlný svým způsobem lidi prostě, jo. Takže buďme bdělí, rozvíjejme všechny soběcnostní věci a krásný šlechetní věci a lidství, protože to je jediná obrana proti těmhle těm hnusotám. A uvědomme si racionálně, že v případě nějakého konfliktu je dobrý dostat se tam, kde se z vás nestane lidská zrůda, pokud můžete. Jo. To znamená vyhnout se tomu, abyste museli pozvrávat proti někomu zbraň, abyste museli být součástí nějakých šíleností. Je to opravdu potom věc lidí, kteří to chtějí. To znamená druhá věc, kterou jsme tady dneska neprobrali a kterou jsem chtěl probrat, že si mnoho lidí neuvědomuje, že je tady celá mladá generace, o který se říká, že jí nic nebaví, jo. Ale jedna věc jí baví, akorát to nechceme vnímat. Baví zabíjet u počítačů. Baví ovládat drony a hrát počítačové hry, kde se zabíjí. Ty to znáš, vyvinuly se tady i programy nový, Clash a všechno, kde si lidi dávají lidi do huby, prostě podporuje se tohle. Takže není dobrý být naivní v tom, že v případě nějaký šílenosti tady nebudou lidi, kteří tohle nebudou dělat. Bohužel je tady mnoho připravených lidí, kteří léta letoucí seděli doma a každý den se věnovali zabíjení. Jo, je tady vycvičená generace a je třeba s ní bohužel počítat. A samozřejmě ještě pořád jsme v době, kdy můžeme hodně věcí změnit a můžeme to přerušit. Můžeme to vypnout, vzít děti ven, vzít je do lesa, informovat je, promluvit s nima jako s lidskou bytostí, informovat je, že jakýkoliv šílenství prostě války je nesmyslný, mluvit s nima jako lidi a upřímně, ne jako koučové, vysvětlovat, pouštět nějaký videa, ale aby jsme spolu zase jako lidi mluvili. To znamená, nechci lidi varovat, jo, nebo tady vzbouzet nějaký poplašní zprávy, to vůbec ne. Jenom chci říct, že v momentě, kdy je válka, umírá pravda a umírá jakýkoliv jako cit a dobrosrdenství. Jo. To znamená, chraňte si to lidi a ještě teď máme furt šanci vyhnout se tomu, opustit ten konflikt, opustit tu bipolárnost a opravdu si uvědomit, že vyrůstáme ze země, kde moudrý pán napsal, nestřílejte, jsou tady lidi. Kde nerozebíral, která strana je lepší, ale nestřílejte, jsou tady lidi. Jsme ze země, která vždycky ctěla mír, byla nenásilná, nikam jsme se, nikdy jsme neudělali žádnou útočnou akci na cizí národy, máme v sobě něco posvátného a to je třeba si chránit opravdu a říct, neúčastníme se války, chceme mír a to znamená, nepřidáváme se na žádnou stranu. Tím pádem i bereme všem těm lumpům, jako je Babiš, všem na obou dvou stranách jim bereme argumenty a bereme jim tu munici. Oni nás potom nemůžou postavit ani na jednu stranu. Asi to.
1: Děkuju. Krásný závěr. Já ti moc děkuju, Daniele. Moc hezký vysílání. Doufám, že se divákům bude líbit. Jestli chceš ještě indiánský stezky zmínit, všiml jsem si, že teď jsi vydával nějaký video, možná starší, z nějakých dětí, nebo jestli to bylo novýho.
0: To bylo Na Slovensku jsem byl předávat stezku takové domácí škole, která tam buduje stezku, takže teď už i slovenské školy budou moc jezdit na indiánskou stezku a předával jsem jim to tam i těm dětem vlastně, který budou součástí těch instruktorů, který potom budou učit ty děti. Zrovna tam to bylo video, kdy jsem jim ukazoval tu trojnožku, jak si přefiltrovat vodu. To možná krásně se to připomněl. Já jsem tady před vysíláním potkal jako školku dětí. A oni na mě, dobrý den, ty jsme tak se jak šlebili a jeden tam klučil říká, dobrý den, bába letí komínem. Víte, mě pořád se soustředím na ty děti, protože vím, že tam to začíná. A děti se furt rodí stejně krásný. Vidíte to ještě v té školce. A pak už je to vidět v těch školech, když se indoktrinujou, když se jim pustí počítač, tablet, když se doslova jim veme duše. Ale jinak děti se rodí pořád stejně krásný, se stejnou radostí pro život, se vším, co znamená lidství. A to je to nejnádhernější. Kdykoliv se tady cokoliv stane, zase se narodí děti, které zase přinesou krásný a nový příběh a možná i někdy zapomenou, že my jsme někdy tady byli v nějakým takovým šílenství. Mimochodem takhle začíná Čapek v jednom díle. Jo, a končí v díle RUR, jo, kdy z toho šílenství, kdy to tady vymlátí roboti, on zase vidí tu lidskou lásku u těch robotů a vidí, že život se jako předal sám do sebe. A že vždycky zase z toho novýho, z té lásky něco vzniká. Takže na závěr bych chtěl říct, že láska je pojidlo duše a že láska, i když to zní jako klišé, tak to je to, co může zase nás všechny spojit a místo té nenávisti se můžou lidi pomilovat. Jo. A opravdu o tom je ten motiv té války, že oni nás zbavili milování a proto my chceme zabíjet a nenávidět se. Tak přátelé, jestli můžu něco říct na závěr, to bude hezký vzkaz. Milujte se, pomilujte se, opravdu. Hezky oslovte někoho, jestli jste sami a hezky se pomilujte a uvidíte, že nebudete mít chuť někoho zabíjet.
1: Díky moc. Měj se hezky, Daniela, jsi jdeří, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, Jardo.
1: Tak jo, to bylo dnešní vysílání, věřím, že se vám líbilo. Mě teda napadlo, já jsem už nechtěl Daniela zdržovat, ale jestli někdo víte, prosím vás, napište mi to do komentáře, jaký by měl být význam toho bába letí komínem, jo? Protože dneska se tady teda zmínila i ta druhá světová a mě teda napadá, jestli nějakým zvláštním zvláštním způsobem to nemůže mít nějakou spojitost s těma táborama nebo s tou likvidací nějak těch jako potom těch ostatků těch lidí nebo něco takového, protože on to někdy tak je, jo, že my si pak uděláme srandu vlastně jako z něčeho nebo říkáme jako něco, čemu vůbec jako nerozumím, jak to vzniklo, ale doufám, že ne, že to spíš bude, já nevím, něco jako čert, nevím, já když nejsem schopen najít jako jinou souvislost, když si představím, že jde prolít komínem, tak to mám spojený právě s něčím podobným, tyjo. Tak nevím, snad budete třeba vy vědět, tak by to jako někdo dokoukal do konce, tak mi to napište, pokud k tomu máte nějakou informaci, já si to nechci tady dohledávat Googlem nebo něčím podobným. Nechám to na té lidské rovině, tu AI se snažím opravdu jako používat minimálně a třeba mi to řeknu nějakou úplnou hovadinu. Tak jo, samozřejmě na závěr nějaký pozvánky, aktuálně mám otevřenou školu skutečného života, kdybyste si chtěli přidat, mám tam ještě poslední volný místečka, pak už opravdu nebude možno, protože už jiný čas k dispozici nemám. Budu moc rád, že se přijáte k mým členům na Hero Hero, můžete nějak podporovat nebo podporovat jakýmkoliv způsobem. A momentálně se nám rýsuje další transformační dovolená, někam na únor doufám. Navázal jsem nově spolupráci s jednou takovou menší cestovkou, která se na tohle přímo zaměřuje. Zatím mi přijde komunikace opravdu jako fajn, myslím, že přesně víme, co bychom od sebe jako vzájemně očekávali. Tak se na to moc těším. Zatím čekám na nějakou nabídku. A uvidíme, takže to snad brzy taky zveřejním. Tak jo, tak si mějte moc krásně. Ježibaba z pohádky, hele, taky mě to napadlo, no, ale těžko říct. No. Tak si mějte moc krásně a dneska ve 3 hodiny tady opět na Hero Hero živě Tonda Baudyš. Tak si mějte. Ahoj.

0: budoucnost neodhalíme, ale připravovat se na něj, na možná její rizika, to mám za vysoce racionální. A takové to, že Pán Bůh pomůže tomu, kdo přiloží ruku k dílu. Tady, kdo s tím souvisí, pane Hajku, skvělý rozhovor se Svatošem. Měl jste se ho ale zeptat, jestli už má tu letenku do Argentiny, jak říkal. Povězte, také se zabýváte myšlenkou, že je na čase prásknout do bot. A jestli jo, prozradíte mi kam? John Predator se ptá. Značka je to samozřejmě. No, Jene, protože John je Jan. Myslím, že to i pan Svatoš myslel spíš žertem, ale i kdyby to nemyslel, tak já vám mohu říci, že já rozhodně za žádných okolností se nikam nevydám. Co se má stát, ať se stane, snažíme se tomu se na různé věci připravovat tím, že o tom víme a je na každém, co udělá, neudělá, ale jestliže by už k něčemu tak fatálnímu došlo, pak stejně není moc kam utéci. Možná, že na některých místech planety ano, ale víte, je naším osudem s touto zemí sdílet dobré i zlé. A já si myslím, že nakonec ještě je k tomu přečtu jeden dopis od naší jedné americké posluchačky, divačky a čtenářky. Už jsem tady od ní jeden dopis četl. Je to uchvatná žena, který vlastně tohle vyjadřuje. Ona tam žije dlouhá léta. Vážený a milý pane Hajku, dnešní tea party bylo velice poučné, až z toho člověku mrazí. Je smutné, že máme mezi sebou individua, která vypadají jako lidé, ale ve skutečnosti jimi nejsou. Není to jenom u vás. V krásné zemi české je to po celém světě, tady, i tady, kde žijí. Přesně tak je to vyjádřeno ve vtipu Srážka s blbcem. Pokud k tomu dojde, utíkej, co můžeš, jediná záchrana. Vy, pane Hajku, s tím musíte bojovat z pozice vaší práce, díky vašemu, děkuji za ta slova, hrdinskému odhodlání a dobrému srdci. Máte lásku a obdiv a přátelství mnoha lidí. Děkuji vám za vaši odhodlanost a hrdinství. Věřím, že vám Pán Bůh dá ještě mnoho síla a zdravíčka do doby, než vymítíme všechny ty ďábly světa pak a tak dále. Stále mi zní v hlavě ta naše písnička česká, celé roky, co jsem pryč. Je mi do pláče, ale plakat nebudu, musíme být tvrdí. Pán Bůh pomáhej a požehnej, úctivě zdravím a děkuji, Jarmila F. Jarmilo, moc děkuji, protože vím, že určitě budete buď přímo teď, anebo ze záznamu sledovat naši poradu, protože patříte mezi české nepodvolené, jako mnoho dalších našich tykadel skoro v celém světě, tak bych jenom chtěl poznamenat, že jsem se vám snažil odpovědět na tento dopis, ale zablokovali mi ho. Řekli, že vám ho nedoručí prostě. Normální, žijeme v Orwellově době. Zkoumali to i tady naši lidé, co se tomu rozumí, a nedošli k jinému závěru, než je to prostě, že nechtěli, abyste to dostala. Čili tímto dávám najevo, že jsem vám odpovídal, nedorazilo to, tak když tak zkuste třeba, jestli máte ještě nějaký jiný mail, tak mě pošlete a já zkusím na něj odpovědět, protože tuhle trasu už nám hlídají. Ano, takový to je svět. A já jsem tím chtěl jenom říci, není kam utéct. Tak pojďme dál. Do Dobrý den, milý a nepodvolený pane Hájku, po nějaké době vás i vaší redakci moc zdravím s přáním všeho dobrého. Tohle je jeden z dopisů, který jsem nestačil minule přečíst a myslím, že je důležitý, tak se k němu vracím. Váš nedělní článek jako vždy trefa do černého. SPD je ve vládě důležitá jako základová deska, aby vláda existovala. Toho by SPD měla alespoň zkusit využít.
1: Jo.
0: To je přesně to, kam mířím. A souvisí to také s tím, co s tou novou zprávou, o které jsme mluvili. S tou smlouvou. Zdá se mi, že je čím dál víc jako součást vlády ignorována. Měla by alespoň pohrozit vystoupením z vlády, ale nevidím do zákulisí. Je smutná realita, že pokud bude naše republika pod nadvládou globalistů, tedy EU, NATO a dalších, nic zásadního se nezmění. Ale musí se tam tlačit lidé, kteří budou do té zvrácené a nelidské mašinérie sypat písek. To očekáváme a očekávali jsme od SPD a spol. Ale není jim to příliš dovoleno. Tady je také nutné, aby se probrali hlavně voliči ano, ne. Podle průzkumu jde ano nahoru, snad budou cinknuté. To si nemyslím. Ty průzkumy jsou cinknuté, když tak v neprospěch, ano. Čili jako všechny, jako

bude elektřina, bude jídlo v kaufu, bude benzín na dovolenou, bude benzín a peníze na dovolenou, nedojde k žádnému jejich probuzení. Budou si stále myslet, že se nic neobvyklého neděje. SPD, pokud nechce zradit své voliče, by se měla zamyslet, zda vládu, která aktivně podporuje nesmyslnou válku jen pro peníze besty, omlouvám se za ten výraz, ale jiný mě v souvislosti s vyděláváním peněz na zabíjení a mrzačení lidí, ať kdekoliv nenapadá, měla držet. A tak dále. A hladavé končí. SPD je dovolená jen odlišná rétorika a prohlášení, že s něčím nesouhlasí, jako by byla v opozici, tak je opozicí v koalici. Já nepodporuji války, odpornou rusofobii a posílání peněz, které by se měly použít mírově a smysluplně ve prospěch lidí, kterým byly státem odebrány vyděračskými spojenými státy a fašistickou EU, kdy už se lidi vzpamatují. Asi až po válce, kterou podporují svou zabedněností, liknavostí, pohodlností, krátkozrakostí, nevím, jak bych to upřesnila. K tomu by se hodilo napsat, co říká Eric Snowden, že lidé si neuvědomují, jak těžké je říkat pravdu světu plnému lidí, kteří nevědí, že žijí ve lži. S úctou Lada V. Lado, jsem rád, že jste ten dopis poslala. Já s řadou věcí bych tam souhlasil, s některými méně. Ono je to opravdu s tou klíčovou méně. Jak říkám, já jsem velmi zvědav, co teď udělá SPD kolem té smlouvy, kterou dostala od Babiše za úkol spolu s ostatními ministry dokončit. Ale ten odchod z vlády, jako vyjednávací prvek o tom jednat, to ano, což tedy před volbami by teď ovšem nebylo zrovna optimální, ten musíme si také uvědomit, že ta opozice má 92 hlasů a ANO z motoristy 93 hlasů. Takže ona by to dokonce i bez nich mohla projít. Ale pokud by se motoristé rozhodli souhlasit s tou smlouvou, což je docela možné, tak je nepochybně podpoří i ODS a možná i Piráti, všichni, kdo dělali ty kšefty kolem paní Černochové, když jsem tahala cizí vojska opět. Já myslím, že přesto je pořád SPD jedinou zárukou, že se aspoň trochu ta vláda drží zpátky. Je na každém, aby si to posoudil, ale děkuji za ta cenná slova, za ten cenný rozbor. Budu nad tím ještě přemýšlet a moc se mě líbí, a znova bych to snad zopakoval, toho Snowdena, pro ty, kteří pak píší ty cedulky, že lidé si neuvědomují, jak je těžké říkat pravdu světu plnému lidí, kteří nevědí, že žijí ve lži. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Po nějaké době si dovolím opět přispět do pondělní porady nepodvolených. Všímám si, jak se v příspěvcích i na protiproudu objevují termíny zelený či bruselský komunismus. Uvědomují si pisatelé, co vlastně píší, mají představu o tom, co se tady děje, mají znalost termínů, nebo se jen bojí nepravděpodobného návratu socialismu a spravedlivých trestů za zničení republiky a tudíž záměrně stračí komunismem. Socialismus a následně komunismus, který tedy ale nebyl, vychází z myšlenky každému dle jeho zásluh a potřeb. Tedy, abych byl konkrétní, žádný politik, státní zaměstnanec, právník, doktor, umělec nemusí brát miliony měsíčně. Nesmí vysávat republiku jako pijavice, je to nemorální, ale

0: říká dnes někomu něco termín morálka? On to ještě pokračuje, já tam ještě chvilinku půjdu. Tohle píše jistě vám známý lovec jelenů. Muž, kterého velmi respektuji. Ale tady bych prostě protestoval, protože já jsem přesvědčen, že to heslo každému podle jeho potřeba zásluh je nesmysl. Kdo bude říkat, jaké má kdo potřeby, jaký ten člověk řekne, já teď chci 6 aut a kdo rozhodne, že mu dá jen 5, nebo to je přece vulgární nesmysl ideologický. A podle zásluh, kdo je bude posuzovat? K tomu posuzování zásluh v normálním světě slouží právě peníze. Možná jsou kořenem všeho zla. A nemluvím o penězích, které jsou rozkrádány. Když pan Dvořák dnes z Pražského divadla velí nebo vykřikuje, že si žijem jako prasata v žitě, tak ano, on si žije, protože žije z těch dotací, co dostávají ta divadla. To je sprosté a to je samozřejmě nemravné. Ale to, aby si člověk, ten doktor, ten právník, ten dělník, ten vynálezce, ten podnikatel, aby nabídl společnosti něco významného a měl za to peníze, to je úplně správné. Všechno ostatní vede opět jenom k jinému typu socialismu, respektive komunismu, protože tam směřuje ta Evropská unie. Možná, že vím, o čem mluvím. A jenom abych to dočetl, v kontextu dnešní doby už chápu mnoha opatření za socialismu, která jsme tehdy považovali za omezování svobody. Ta opatření byla nezbytná, chránila republiku, chránila občany. I mně se to špatně přiznává, i já tehdy cinkal klíči. Toho, co se vybudovalo za socialismu, nám už moc nezbývá, chtějí vykrást úplně všechno. Dojde i na nemovitosti lidí, dojde i na sociální jistoty, důchody, bezplatné školství, zdravotní péči, pokud občané neřeknou dost. A řeknou někdy dost. Nabyl jsem dojmu, že spousta vlastenců chce sice změny, ale jen do té míry, aby se nedotkli jejich výhod a zájmů. Jen málo kdo je dnes schopen se sám uskrovnit ve prospěch celku, ve prospěch národa. Zvoní nám hrana. Přeji vám i všem nepodvoleným hodně sil do nelehkých časů. Zdíky lovec jelenů. Aniž bych to k tomu cokoliv říkal, přistoupím k dopisu, který následuje. Vážený a milý pane Hájku, vím, že asi budu ve vašich očích vypadat jako exot, ale to mi nevadí. Jsem na to zvyklá, i když možná ne, možná mi porozumíte, protože cítím, že v zásadě jdete podobnou cestou. Už před několika roky jsem to zabalila. Z našetřených peněz koupila malou chatičku na severu Čech a přestěhovala jsem se tam s tehdy ještě mrňavým synkem. Teď mu už bude 6 a jediný problém, který řeším, jak ho svým dosluhujícím autíčkem budu vozit do poměrně vzdálené školy. Ale netrápím se tím. Když jsme zvládli školku, zvládneme i školu. Nemáme televizi, kontakt se světem ale udržuji přes počítač, dokud mi ještě funguje. A proto je pro mě hlavním zdrojem informací protiproud, i když občas mrknu také na iDnes. Seznam a ty další nesmysly jsem dávno vyloučila. Žijeme skromně, protože jako prodavačka s vysokoškolským vzděláním si moc nevydělám, ale mám nějaké přídavky a něco od Pepíkova tatínka, takže si nenaříkám. Já si totiž vůbec nenaříkám. Žijeme v krásné přírodě blízko Pánu Bohu. A když slyším nebo čtu pak některé komentáře z vaší Tea Party, tak jenom kroutím hlavou, co pak vás ti lidé vůbec neposlouchají. Sdílím vaši naději, že všechno dobře dopadne. I když nejsem katolička, ale jsem si jista, že na příslušnosti k nějaké konkrétní denominaci zase tolik nezáleží. Z vašeho rozhovoru s panem docentem Térou jsem pochopila, že se na to oba díváte velmi moudře. On si to všechno o každém z nás nakonec rozhodne jen náš pán. Chtěla jsem vám prostě napsat, že ne všichni si nutně naříkají. Nemusíme mít moc, ale vím, že navzdory všem hrozbám žijeme v nejlepším z možných světů, jak jste také nedávno řekl. Měli bychom být vděční a každodenně za to pánu děkovat, že nám dal tak krásný kousek země, který naši předkové pro nás uhájili s jeho pomocí. Díky za to, co děláte, asi jako jediný v celé té alternativní mediální skladbě, tedy alespoň co já vím. Za to, že se přiznáváte k pánu Ježíši, že šíříte naději, která ty časné problémy nekonečně přesahuje, jen to mnozí ke své škodě ještě nebo už nevědí. Modlím se za vás, stejně jako vy za nás. Andrea P. Amen.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Jojo, vážení posluchači, jsme tady opět v úterý, kdy máme už 18. srpna se Zděndou Sýkorou v pořadu Všeho mírom. A dnes to bude, ještě než pozdravím Zděndu, tak to bude s číslem 16 už, 16. pořad, který už tady vysílá Zdenda. A bude to tajemství holografické krve už část 3. A já při této příležitosti zdravím Zděndu. Hezký večer, Zděndo, do Egypta.
1: Ahoj, Pavlíku, já tě taky zdravím, rád tě vidím a rád také vidím nebo slyším posluchače, které nevidím, takže všechny jsem chtěl také pozdravit. Ano, jsem zpátky v Egyptě a jak se tak dívám, tak číslo 16, tak to už budu v podstatě za měsíc plnolety ve vašem rádiu.
0: No, to budeš, no.
1: 18 se blíží, budu plnolety.
0: Budeš plnoletý
1: 18,
0: už,
1: no. 18. díl, no.
0: Ano, už budeš plnoletý.
1: No. Samozřejmě na Jardu Chvatala jako Matuzalema nemám šanci, pochopitelně, ale to už se blíží k Matuzalemu pomalu, takže už překonal víc jak tu polovinu, takže.
0: To nevím, jestli se blíží k 400 nebo 500, ale je tam 380 nebo 488, teď nevím, kdo tam byl, asi 388, nevím, uvidíme, nebo 488, ty jo, nevím, to je jedno, u tebe to máme, kolik jsem to říkal, 14? 16, takže
1: 16.
0: Trochu to doženeš možná někdy, ale tímto tempem ne, když on přibývá dvakrát tolik než ty. No?
1: No jo, no, tak alespoň, ale mám tam aspoň nějaké další čárečky, když jsme byli spolu, takže jako alespoň, tak, alespoň takhle, když tam aspoň tam něco je.
0: Dobře, takže Zděndo, já nevím, co na začátek říci, jestli něco máš nového, co se třeba děje ve světě, co má souvislost s tímto, ale asi těžko něco má souvislost a možná, že zase hrozně moc má souvislost, nevím, s tím naším tématem, tajemství holografické krve, ale je to na tobě, ty to všechno hezky, pěkně umíš vysvětlit, takže je to na tobě, jestli chceš něco říct nebo ne.
1: No, jenom teda, jako mikrofon funguje samozřejmě, je to všechno v pohodě. Já jsem se chtěl omluvit ještě tady za to poslední, ještě posluchačům jednou. Já věřím, že všechno bude v pořádku a že od začátku nás tady uslyší, že všechno bude OK. Takže děkujeme za pochopení a za trpělivost, kterou s námi máte. A co se týče, protože to byla taky částečně moje vina, já jsem tam něco Pavlíkovi říkal, on vypnul mikrofon a pak na to zapomněl, takže to nebyla jenom vina jako Pavlíka, jo, takže to beru tady i na sebe.
0: Neřeš to, prosím, takže, to jako, kdo to nepochopí, tak stane se, takže, říkám, jako vždy, jo, když to někdo říká, že se to stává pravidlem a všechno, jejich věc samozřejmě, kdyby věděli, co já tady všechno musím v té chvilku najednou dělat a že na to v české televizi a někde, kde platí milionkrát tolik, tak je jich tam 20 až 30 na směně, každý se stará o něco jiného. Já to dělám úplně sám, včetně jakési moderace, která probíhá akorát na začátku a na konci. Takže ne, to je prostě... Tak to je, no, nedá se nic dělat. Tak to se stává prostě. A potom, jo, když nastane nějaká situace, kdy něco nefunguje nebo něco a prostě nastane situace, kdy já tady to musím fungovat trochu jinak, než na co jsem zvyklý, ano, tak se stane, že prostě nedá se nic dělat, občas to není slyšet, ale zase tak moc se nestalo. A věřím, že rozumní a slušní lidi jsou schopní to jaksi pochopit.
1: Tak jo, takže já poprosím posluchače, jestli chcou samozřejmě zavolat, tak ano, mohou zavolat ke konci pořadu. Takže Pavlíku, jestli chceš, můžeš říct telefonní číslo, na které mohou volat posluchače, ale chci poprosit, volejte na konci pořadu, protože teďka začneme právě s tímto třetím dílem tajemství holografické krve. A také jsem chtěl všechny posluchače velice poprosit, když budete volat, tak se prosím vás nejlépe ptejte tedy. Já bych byl velice rád, aby se tady dával prostor skutečně posluchačům, kteří se chtějí na něco zeptat. Takže za to budu moc rád.
0: Dobře, takže číslo do vysílání, já ho potom ještě zopakuju, protože jsme se dohodli, že pokud budete chtít volat, tak až poslední části pořadu, to znamená od 8:30 do řekněme 3:15, nebo tak nějak, aby bylo čas na odpovědi. Takže připravte si to vždy, když tak, jednak budete vědět, o čem bude řeč, abyste na to mohli reagovat a ptát se případně. No a takže číslo 608 12 14 19, vy, kteří se díváte na TV a mrkněte se na TV, protože tam bude mnoho obrázků, tak ho vidíte, ty, kteří to jenom poslouchají, tak ještě jednou zopakuju 608 12 14 19. Jak se dostanete na živé vysílání, to ještě všichni víte, pokud ne a chtěli byste, posloucháte a chtěli byste se dívat, zajděte si na naše stránky www.svobodny-vysilac.cz a tam uprostřed nahoře v tom sloupci, kde začíná ten sloupec prostřední, tak tam je, myslím, vysílání TV pořadu některých pořadů TV. No a na to, když kliknete, tak by se vám to mělo odevřít. Jo? Takže v pohodě. No, to je asi všechno. To je asi všechno, Zděndo, je to na tobě.
1: Takže fajn, takže já jsem chtěl ještě poděkovat všem posluchačům za všechny pěkné komentáře, co jste mi tam napsali. Já si toho nesmírně vážím a jsem moc rád, že vlastně si posluchači také uvědomují, že vlastně ty moje pořady jsou trošku jiné, než vlastně v tom klasickém českém éteru, že protože já se skutečně snažím dávat témata, o kterých se teda moc nemluví. takže jsem za to moc rád, že si toho posluchači všimli a věřím, že i ty další témata, že vždycky budu vybírat nějaké takové, o kterých se hodně nemluví teda.
0: Tak. Ještě tady vidím nějakou připomínku, jsme se zmínili o tom CERNu, tak jestli náhodou něco si nechceš nastudovat okolo CERNu. Ono to velmi, velmi utichlo, jo, ten CERN, takže docela by mě zajímalo, proč. Taky.
1: Zvážím to, díky Pavle, já jsem tam byl v komentářích, nevím, jestli si komentáře četl, tam byla zmínka o jednou nebo dvou pořadech, které vlastně na toto téma hovořili. Takže já osobně bych se chtěl, já bych se chtěl zaměřit na pořady nebo na věci, o kterých se tedy moc nemluví. Takže uvidíme. Jo, možná, že některé věci s tím budou souviset.
0: Ono se o tom CERNu právě už hodně dlouho nemluví teď, jo, což je velice zvláštní, protože jeden čas se o tom mluvilo pořád a teď už nějakých 5 let o tom nikdo nemluví.
1: Já co můžu říct takového zajímavého, tak je to, že když jsem byl tedy ve Spojených státech v Gaji, tak tam jsme se bavili s těmi jednotlivými řečníky a minul jsem Steva Spielberga, který tam vlastně byl před pár dny, já jsem přiletěl, on odlítal už několik dnů předtím, jestli jsem to teda správně pochopil, protože se vlastně připravuje nový film. A právě Spielberg to všechny tyhle ty věci, které se právě týkají mimozemských civilizací, tak to vlastně všechno nějakým způsobem potřeboval poradenství v této oblasti. Takže, promiňte, takže osobně si myslím, že co se, asi to vypadá to, že se skutečně v nejbližší době nebo v nejbližším roce nebo několika ale tak se něco určitě zajímavého připravuje nějaké, řekněme, odhalení. Takže to jsou možná takové novinky, které si myslím, že nás jako planetu Zemi můžou potkat v nejbližší době. Pavlíku, já tě
0: mikrofon,
1: neslyším.
0: Já jsem si vypnul mikrofon, to říká moment, aby bylo vidět. Když mluvíš o tom odhalení, v poslední době, jak je to dlouho, půl roku, možná, že ani ne, tak došlo k nějakým odtajněným materiálům prý v Americe, že toho bylo docela dost, ovšem ne úplně všechno, ale bylo toho prý docela dost, což by bylo taky zajímavé. Jsou toho štosy prej, takže se v tom těžko člověk orientuje. ale ty jsi takový dobrý badatel, možná, že by si o tom něco mohl udělat taky pořád, ale to je asi hodně práce.
1: No, je to, podívej, já jsem předpokládal, je to spíš jako, tady tím se zabýval přece Jarda Chvátal tolik let a já teda nevím, proč o tom tady nemluvil na toto téma ve svých pořadech, protože mluvím samozřejmě o jiných věcech. Možná, že Jarda něco připravuje. Já to můžu ze své strany osobně k tomu říct, tak tady se na této tematice a ty dokumenty, které byly zveřejněné, které prezident Trump zveřejnil a které byly zveřejněny, tak v podstatě já si myslím, že to je jenom taková jakoby asi předkapela, bych to nazval, taková předkapela, nebo je to, co se určitě připravuje, předpokládám teda v nejbližší době. Nicméně já bych to, co přemýšlím, co bych mohl pro posluchače udělat, když tak mi to napište do komentářů, jestli by vás to zajímalo, tak je to všeho míru a už jsem tady mluvil o spoustu různých věcech, ale v oblasti ufologie jsem tady nemluvil, tak možná, že kdybyste měli zájem, tak bych mohl udělat něco na téma právě věci, které se týkají portálu. Protože tahle problematika těch portálů si myslím, že by mohla být zajímavá právě v kontextu chronálních portálů, které se týkají, protože těch typů portálů je samozřejmě několik různých druhů. Já se přiznám, že jsem nesledoval všechny pořady v celé historii svobodného vysílače, jestli možná ty si vzpomneš, Pavle, jestli někdo na toto téma mluvil, na téma těchto chronálních portálů, protože já se přiznám, že jsem osobně viděl na vlastní oči chronální portál, který se otevírá a teď otázka na nebi, nebylo to, protože jsou i portály, které se otevírají na zemi a například to, co je zajímavé, měl jsem možnost mluvit ve Spojených státech s jednou paní, která je z Ruska a která v podstatě, která byla na expedici před několika lety a na Sibiři, kdy vlastně 3 dny šli pěšky nebo na koních, putovali úplně do hluboké Sibiře, kde v podstatě dorazili k portálu, který prochází do podzemní civilizace Čud. Takže nevím, jestli asi to je, nepředpokládám, že by Jarda tady o těchto podzemních civilizacích, nevím, možná, že se tomu zmiňoval, já jsem si toho nevšiml, o podzemní civilizaci Čud, tak to je velice zajímavé téma, protože tato podzemní civilizace Čud, to je civilizace, která je právě stará kolem, vlastně protože hyperborejská civilizace, začátek hyperborejské civilizace asi 240 tisíc let před naším letopočtem, cirka 240 tisíc let, kdy vlastně potom, když došlo ke kataklizmu později, tak vlastně hyperborejská civilizace se vlastně od severu migrovala různými způsoby přes Řecko, Egypt, Černé moře, Altaj a tyhle ty oblasti, potom do Spojených států, do Ameriky tedy. A jedna část vlastně hyperborejské civilizace se rozhodla, že v podstatě migrovat nebude a že se vlastně přesunula do podzemních oblastí, do podzemí, kde vlastně už byly vlastně celé ty podzemní podmínky, byly veškeré tyhle obrovské tunely a ty podmínky pro život vlastně v tom podzemí byly připraveny. Takže tohle si myslím, že je velice zajímavé a právě oni, když přišli k tomu portálu na Sibiři, tak vlastně očekávali, že se jim ten portál otevře, ale vzhledem k tomu, že polovina lidí nebyla na to duchovně připravena, tak se ten portál samozřejmě blízkal modrými barvami, vypadalo to, že se otevřel, ale nakonec se prostě neotevřel, protože ti lidé ještě na to nebyli duchovně připraveni. Nicméně, takže jsou různé typy těchto portálů, takže myslím si, že to by bylo třeba taky zajímavé téma. Takže napište mi do komentářů, jestli by vás tahle ta oblast zajímala a já bych mohl samozřejmě o tom popovídat. Samozřejmě já nebudu čerpat, nebo takhle, nebudu čerpat z literatury paní Blavatské. To je prostě dost taková jakoby známá věc, že se většinou, nebo hodně lidí začíná čerpat tady od těchto civilizací, od paní Blavatské. Je více jak 300 letý výzkum a více jak 300 letý výzkum, ať už je to v ruštině, ve španělštině, v angličtině, ve francouzštině, o právě těchto starobylých civilizacích, takže to, akorát to samozřejmě současná věda, akorát se nikdo o tom moc nemluví, takže těch výzkumů jsou stovky a stovky, akorát je třeba prostě probádat tyto archivy, aby člověk vlastně potom pochopil, nebo aby prostě chápal tyhle ty jednotlivé průkazné materiály a důkazy, které prostě máme. Takže takhle.
0: Já jenom se zeptám, mluvíš o chronálních portálech, předpokládám, jsou to časové, česky řečeno, ano?
1: Ano, časové, ano, časové portály, to je jedna věc. A tyhle ty portály, já už jsem to částečně možná tady zmiňoval, ty se otevírají, buď jsou vytvářeny umělým způsobem, anebo jsou vytvářeny už na základě působení různých kosmických elektromagnetických sil, a to můžete pozorovat podle měsíčního kalendáře, jako podle lunárního kalendáře. Jo? Když se podíváte i na církevní svátky, protože vlastně církevní svátky to jsou vlastně přepsané slovanské svátky, když to takhle vezmu těch jednotlivých, řekněme, světců, tak vlastně když pozorujete, nebo i když se podíváte na lunární kalendář, tak vlastně během těchto svátků se na různých místech právě, nejenom na Sibiři, na různých vlastně energetických místech se právě tyto portály právě otevírají. A je velice zajímavé, že taková tak energetická místa, třeba já můžu říct jedno takové zajímavé místo na Morávce, takové, když vlastně tam je takový penzion Morávka, když vlastně je to u přehrady, on, když jedete autem, tak vlastně, když máte přehradu, tak po levé straně se jede nahoru a tam je takový penzion, který už tam stojí, já se ještě pamatuju, jak jsem tam s rodiči jezdil, tak tam od toho penzionu, když jdete, jakoby, když vyjdete z toho penzionu Morávka, jdete směrem nahoru, myslím, tam je jedna značka, tak tam nahoře dlkový hluboký les vlevo, po levé straně, to si myslím, že když použijete virguly nebo jiné prostředky, tak právě vlastně v tyto jednotlivé časová období, tak se vám vlastně může stát, že můžete narazit třeba i na takovýto portál. A těch samozřejmě míst je energetických samozřejmě víc.
0: Dobře, já bych tu nabídku jakousi, kterou si učinil, bych uzavřel, ano.
1: Ano, takže pojďme.
0: Vyjádřete se k tomu potom v pořadu na chatu, teda v tom na chatu se vyjádřete. Na YouTube třeba, ano, přesně tak. A uvidíme, co z Děnda potom.
1: A nebo Odyssey.
0: Nebo Odyssey. Tak, toť vše od nás a jedeme do toho. Já tam pustím první slide.
1: Takže jdeme na to.
0: Tento, ano, si chce určitě.
1: Jo, díky. Takže když začnu hovořit na téma, vlastně dneska budeme hovořit na téma holografické krve a já budu, dneska to ten díl bude takový praktický, protože já bych chtěl vás provést snímky z Dark Field mikroskopu, kde vlastně vám ukážu jednotlivé holografické obrazce, kde vlastně budeme moci s vámi vlastně budeme pozorovat jednotlivé vlastně obrazce, které vlastně se otiskly v té krvi. Takže vlastně dneska budeme mít tu část, kdy se podíváme přímo na jednotlivou, řekněme, informační banku právě doktoru Bigelsenu, protože vlastně doktor Bigelsen již zemřel, ale jeho dva bratři pokračují v této práci. Jak jsem říkal minule, oni mají více jak 100 000 vzorků a mají s tím tedy dost velkou zkušenost a já jsem tedy použil jejich snímky pro tu dnešní prezentaci z mikroskopu a budu samozřejmě na téma těchto jednotlivých snímků hovořit a budu těch snímků bude asi 16, doufám, že probereme všechny, budu vám ukazovat, řekněme, právě tyhle ty fyzikální a kvantové základy materializace těch krevních hologramů, těch symplastů, kdy vám budu ukazovat plíce, mozek dítěte, budu ukazovat oblasti například tasemnici, zlomenou ruku, poranění nohy, zubní implantáty, zraněné koleno, budu hovořit také o problematice vazektomie u jednoho pacienta a dalších velice zajímavých věcí. Takže Pojďme rovnou přímo tedy k té dané věci, protože já dnes tě poprosím ten první snímek, tak bych chtěl samozřejmě říci, že vlastně lidské tělo je komplexní, elektrodynamický a samoorganizující se symbiotický systém. Jo? A v něm vlastně nemůžeme v něm oddělit vědomí a emoce od té fyzické formy. A krev, jakožto vlastně tekutý biologický terén, ona funguje jako vysoce citlivé elektromagnetické zrcadlo našeho celého organismu. A když vlastně krev opustí tělo, když vlastně a ty její vlastně to její vnitřní energetické pole se začne transformovat vlastně pod vlivem změny teploty, tlaku a elektrického potenciálu, tak vlastně na tom podložním sklíčku dochází vlastně k jevu, právě zvanému ta materializace. A ta fyzikální podstata tohoto jevu vlastně spočívá v optické holografii. A každý vlastně poškozený nebo oslabený orgán v těle mění vlastně svou přirozenou elektromagnetickou frekvenci a vytváří interferenční neboli rušivé pole. A toto pole se vlastně střetává se stabilním referenčním zdrojem, tedy s tím kontinuálním biologickým šumem. Jo? A tady jde vlastně o frekvenci od 8 do 10 Hz, který vlastně protéká cévními stěnami a mezibuněčnými prostory podél právě akupunkturních drah, jak vlastně vědecky popsal, jsem již zmiňoval švédského radiologa, profesora doktora Björna Norderströma. A setkání právě tohoto referenčního šumu s disharmonickou frekvencí toho poškozeného orgánu vytvoří interferenční vzorec. Ano. A vlastně krev nesoucí miliardy elektricky nabitých somatidů, já jsem je také, jsou někteří autoři nazývají biony nebo mikrozimasy, tak tento vzorec vlastně absorbuje vlastně jako citlivá fotografická deska. A vlastně na tom sklíčku se pak vlastně tento vzorec vysráží do trojrozměrných krystalických struktur, které se nazývají právě symplasty. A které vlastně s naprostou přesností kopírují reálné tvary našich vnitřních orgánů, jizev, zlomenin nebo dokonce našich emocí. Takže když se podíváme na první snímek, Pavlíku, prosím tě. Tak tady jako tenhle ten snímek, to je ten první snímek s pod tím mikroskopem, tak to je velice zajímavé, protože vlastně tento symplast pod tím dark field mikroskopem, když se podíváte, tak on zobrazuje takový masivní trojrozměrný krystalický útvar s charakteristickými vlastně rysy, který vlastně do, řekněme, nejmenších detailů kopíruje anatomický profil lidské plíce. A okraje toho symplastu jsou velice ostře ohraničené a jeho vlastně ta vnitřní struktura, tak ona vykazuje takovou, vy si všimněte, takovou vysoce specifickou porézní až takovou houbovitou texturu, ano. A ona vlastně velice věrně napodobuje plícní sklípky, jo, alveoly. Myslím teda, že se to říká alveoly. A rozhodujícím vlastně vizuálním znakem tohoto konkrétního vlastně snímku, na kterého se díváte, tak je vlastně, vidíte tu červenou barevnou odchylku, jo, která vlastně prochází vlastně tím středem té krystalické mřížky. Jo? A v té těsné blízkosti toho plicního symplastu se vlastně v krevní plazmě nachází takový drobný fazolovitý vzduchový ohraničený prostor, který však vlastně nesouvisí s tou patologií tkáně, protože on představuje pouze takovou mechanickou vzduchovou kapsu. A když se vlastně na to podíváme z pohledu tedy toho klinického pozadí a vlastně toho daného pacienta, no tak vlastně to je velice zajímavé, protože tento biogram patří samotnému Adamu Bigelsonovi, tedy synovi doktora Bigelsona, když vlastně dospíval. A tady to je velice zajímavý příběh, protože Adam se účastnil od rutinního odběru krve, když byl na klinice svého otce, a doktor Harvey Bigelson, tedy jeho otec, prostě vzal prostě ten jeho vzorek krve z prstu. A bylo velice zajímavé, že on strašně hodně kašlal. A on totiž prostě tajně kouřil. No a vlastně, a to se samozřejmě snažil prostě před svým otcem zatajit, skrýt to. No ale jak doktor Bigelsen vlastně zaostřil vlastně mikroskop na jeho čerstvou kapku krve, tak okamžitě na obrazovce spatřil tento masivní symplast, který vidíte na obrazovce a prostě symplast v plíce a jasně vlastně s červeným popáleným zabarvením, no tak samozřejmě okamžitě jako otec konfrontoval svého syna Adama jako slovy, no takže ty kouříš, že jo? No a tady se odhalila okamžitá pravda, kdy pochopitelně Adam, tedy syn doktora Harveyho Biglesona, přiznal, no, že ano, kouří. Jo? Takže to je taková velice taková zajímavostka hned na začátek našeho pořadu. A když se na to podíváme vlastně z pohledu biologického a psychosomatické interpretace, no tak vlastně z hlediska kvantové biologie, tak vlastně představuje to červené zbarvení plicního symplastu přímý energetický otisk aktivně popálené a chemicky podražděné tkáně. A pochopitelně cigarety a uvolněné toxiny fungují jako ten finální patogenní agent, který vstupuje do již oslabeného a stagnujícího terénu. My jsme se už o tom terénu bavili, já už jsem to vysvětloval, ten rozdíl mezi klasickým pohledem terénu Bechampa a tím klasickým pohledem Louis Pastera. O tom už se zmiňovat nebudu, to už nechci opakovat, když posluchači jste neviděli ten pořad, doporučuji, podívejte se na ty dva předešlé pořady, kde to vysvětluji, kde o tom mluvím. No a vlastně lidské tělo vlastně ukládá v sobě taky emoce smutku, žalu, nevyplakaných slz a tak dále. A pokud vlastně člověk své emoce potlačuje a buduje kolem hrudníku svalové pancéřování, o kterém jsem už mluvil, no tak omezuje to jeho dýchání a vlastně ten přísun kyslíku je mnohem menší. Proto vlastně otázka k přísunu kyslíku a vůbec dýchání v různých samozřejmě i náboženských tradicích hraje velmi důležitou roli v kontextu celého organismu a v kontextu potom i vědomí. No a v tom plicním terénu vlastně vzniká hluboká energetická stagnace. A ten plicní symplast se vlastně pod mikroskopem vlastně stává tmavým, nepropustným a on začíná krystalizovat, což tedy samozřejmě ukazuje na to, že ta životní síla a vědomí tkání prostě jakoby nedochází k tomu volnému protékání jako takovému. A jestli tě tedy, Pavlíku, můžu poprosit o další snímek, ano. Tak a teď prosím tě, Pavlíku, co si myslíš, že to může být? Tě zapojím. Co si myslíš, že by to mohlo znamenat tady ten snímek?
0: Já trošku využiju nápovědu a řeknu atrofovaný mozek dítěte.
1: No, tak jako ty jsi to použil, jo. Dobře, ty jsi chytrej, protože já to tam mám na tom fajlu, co jsem ti poslal na tom. No nicméně, když se podíváte na ten obrázek, tak pro některým lidem to připomíná zadeček, jako dvě půlky zadečku, vidíte to tam, jo, jako tak jako jo, na tom dole, jo, takové, že to připomíná. Promiňte, že to tak trošku některým připadá, ale máš pravdu, je to mozek dítěte a vlastně tady to je velice zajímavé, protože tento symplast, on představuje, já se omlouvám, já se ještě napiju, já si tady dám vodu, protože vlastně ten symplast představuje skutečně velice zajímavou, fascinující, byť i tragickou věc, protože tento krystalický obraz, jo, který vlastně pod mikroskopem v tom tmavém poli, vlastně on kopíruje jako anatomický tvar lidského mozku s jeho hemisférami a ryhováním. Tak když se vlastně na mě pozorně podíváte, tak vlastně okamžitě vlastně uvidíte takovou závažnou strukturální anomálii. A ta celá jedna vlastně velká část té mozkové tkáně v tom symplastu vlastně jakoby chyběla, jo, když se podíváte vlevo. Ona tam jako chybí, jo. A je prostě prázdná, jo, prostě není tam. A vlastně tato jakoby absence strukturální, tak ona ostře kontrastuje právě se zdravými a zaoblenými liniemi klasického mozku. No a ten celkový obraz vlastně doplňují, vlastně když se podíváte potom ty tmavá ložiska a krystalické sedimenty, které obklupují vlastně ten poškozený biogram. No a ten vzorek patřil do zpívajícímu chlapci, jehož matka vlastně byla během těhotenství na Blízkém východě vystavena přímému zásahu vojenskou plynovou bombou. A chlapec se vlastně narodil s těžkým vývojovým postižením. Ta velká část jeho mozkové tkáně byla atrofovaná a klinicky mrtvá. A vlastně chlapec nemluvil, vykazoval vlastně nekoordinovanou chůzi, která vlastně byla, řekněme, trošku podobná syndromu šílených kráv, jestli se ještě vzpomínáte, to už je strašně dávno, ale myslím si, že mnozí z nás si na tu dobu těch šílených kráv určitě vzpomínáte. Tak vlastně tento chlapec trpěl těžkou mentální retardací a záchvaty nekontrolované agresivity. A tady je velice zajímavé, že Josh Bigelson, tedy bratr Adama, s tímto chlapcem pracoval na klinice, kde mu v rámci biologické terapie podávali speciální perorální, tedy ústně, to znamená, že se to dá pít, o vepřové kmenové buňky, jo, k regeneraci nervového systému. A toto je velice zajímavé, protože v podstatě ta úžasná práce, kterou dělá Adam a Josh Bigelson, tedy už po smrti svého otce, tak vlastně oni nejenom jakoby mají těch 100 000 vzorků a zkoumají to, ale pochopitelně léčí ty jednotlivé pacienty na základě tady této diagnostiky. A po vlastně vypití, tento chlapec po vypití právě této pitné dávky těch vepřových kmenových buněk, kterou vypil právě k regeneraci toho nervového systému, tak vlastně po té terapii došlo k tomu, že chlapec se výrazně sklidnil a poprvé v životě vědomě objal toho doktora Joshe Bigglesena a normálně začal srozumitelně mluvit a uzdravil se. Jo? Takže to je prostě fascinující věc, nicméně samozřejmě nemůžeme přikládat tady tomuto pitnému roztoku vepřových kmenových buněk nějakou zázračnou moc, že to působí na všechno a pro všechny, nicméně je to skutečně jakoby lékařsky zdokumentovaná věc. No a z toho pohledu biologického a psychosomatického té interpretace, no tak to, co vidíme tady, ten atrofovaný krevní symplast v tomto případě vlastně zrcadlí prenatální strukturální zničení právě té nervové tkáně, která byla způsobená právě tím chemickým toxinem z toho bojového plynu. Jo. A tento toxin právě zdevastoval ten biologický terén, jo, toho vyvíjejícího se plodu a zablokoval vlastně ten normální somatidový cyklus, který je nezbytný pro zdravou buněčnou mitózu a růst tkání. Jo. Takže vlastně tady můžeme vidět přesně jakoby v přímém přenosu tady tuhletu situaci a i otázku toho této interpretace. Jo. Takže vlastně a aplikace těchto kmenových buněk prostě dodala tělu, tomu dítěti, tomu chlapci potřebné biofyzikální frekvence a suroviny, protože tam pochopitelně v rámci té tekutiny tam šlo samozřejmě i o otázku těch jednotlivých frekvencí, které byly v těch buňkách a umožnilo to vlastně tomu systému vlastně nastartovat proces, řekněme proces, nevím, jestli to můžu nazvat proces neuroplasticity, ale došlo k tomu, že vlastně došlo k znovu vybudování té zničené nervové dráhy, kterou byl vlastně ten plod poškozen a ten chlapec, když se narodil. Takže tady vidíme skutečně velice zajímavý, fascinující příklad. No a když se přesuneme tedy na obrázek 3, Pavlíku, tak tady je taky velice zajímavý příběh. Je to velice zajímavá věc. Tady tento interpretace tady tohoto symplastu, tak interpretace je vlastně krvácení do mozku po pádu na ledě. A já vlastně to vysvětlím, že tento vlastně symplast se vyznačuje z pohledu té interpretace doktoru Bigelsonových jasnou anatomickou čitelnosti, která okamžitě vlastně ukazuje, a to můžete vidět i vy, nebo to můžete vidět, každý z nás můžeme vidět, že vlastně pod tím mikroskopem se zhmotňuje, řekněme, dokonalý, takový bych řekl, boční profil silueta lidské hlavy a lebky. Jo. A když se na to tak podíváte, že jo, když se na to podíváme, to si myslím, že je vidět jasným způsobem. A vlastně na to vlastně plynule navazuje ta linie krční páteře stoupající vlastně k týlu, jo, tak jak to vidíte, jo, tam po té levé straně. A v oblasti vlastně samotné lebeční klenby je vlastně viditelná taková ta dramatická anomálie, ta krystalická struktura, která je vlastně jakoby mechanicky narušena a ona vykazuje známky jakoby drcení a jakoby je přerušena prostě tou tmavou, nepropustnou trhlinou, která vlastně signalizuje jakoby to závažné narušení celistvosti tkání a vůbec toku energie. Jo? No a když se vlastně podíváme na toho pacienta, tedy na to klinické pozadí a toho pacienta, o kterého tady jde, tak tady se jedná vlastně o jeden z nejvýznamnějších případů záchrany lidského života v celém životě vlastně Bigelsonových, bratrů Bigelsonových, jo, a rodiny Bigelsonu. Protože tady jde o blízkou rodinu přítelkyni Bigelsonových, která nešťastně upadla prostě při rekreačním bruslení na ledě a utrpěla velice silný úder do hlavy. No a tak ona šla do nemocnice, jo, lékaři konstatovali, že nenašli žádnou patologii a propustili domů jako zcela zdravou. Takže si představte, že ve Spojených státech mají přístroje za miliony dolarů, oni se na ní podívali a řekli, no jste zdravá, můžete jít domů, jo. No ale tady ta přetrvající nevolnost, jo, a ty problémy, které měla, tak vlastně ona šla k Joshovi Adamovi, Bigelsonovým, jako k lékařům a vlastně poprosila je o pomoc. A oni vlastně odebrali kapku krve a uviděli vlastně pod mikroskopem vlastně to, co vidíte vlastně na monitoru, šokující profil lebky s trhlinou, ano. A okamžitě vlastně je poslali zpět do nemocnice s naléhavým varováním, že má skryté vnitřní krvácení do mozku, hemoragii. No a ta druhá vlna nemocničních testů, tak vlastně jejich nález plně potvrdila a došlo tedy k urgentnímu neurochirurgickému zákroku, který vlastně jí zachránil život. Takže vlastně to je jeden z takových, řekněme, až mě mráz po zádech a po kůži jde, jako z toho, jakým způsobem vlastně skvělou práci dělají doktoři Bigelsonovi a vlastně tímto způsobem zachránili život vlastně této dívce nebo paní. Jo? A z toho, když se zase na to podíváme z toho biologického a psychosomatického hlediska, no tak tady vidíme jasně, že tento případ demonstruje jasnou převahu té krevní prediagnostiky nad těmi statistickými nemocničními přístroji, jo, za ty miliony dolarů, o kterých jsem prostě mluvil, jo. Prostě ona spadla na ledě, jo, byl tam jasný kolaps těch jemných cév a krvácení, což vlastně v těle vytvořilo právě masivní mechanické elektromagnetické interferenční pole. A toto elektromagnetické interferenční pole, to poškozené ložisko vlastně začalo vyzařovat právě tuto disonantní frekvenci, které právě, když jsem mluvil vlastně o profesoru Norderströmovi, tak vlastně, protože on o tom hovoří o referenčním elektrickém obvodu, tak vlastně bylo zachyceno v tomto mikroskopu, jo, a byl vlastně přenesen do toho krevního řečiště. A ta krev vlastně protkána tím vysoce nabitým, tím vlastně byla takhle protkána, tak ona zaznamenala tuto trauma, vlastně jako, řekněme, tekutá fotografická deska. No a samozřejmě po nanesení na to sklíčko, tak ta informace prostě byla vidět, prostě je vidět tak, jak vidíte prostě na té fotografii, jo. A to stmavé zbarvení toho symplastu, tak to je jasný přímý fyzický otisk staré nevstřebané krve a stagnující lymfy v lebeční dutině, jo. Takže to je To je prostě skutečně prostě fascinující věc. Takže pojďme a dostaňme se k dalšímu, případu, pojďme k snímku 4. Tak, Pavlíku, já se tě už ptát nebudu, protože ty víš, co tam na tom obrázku je, ale řekněme, jedná se tady o mozeček a prodlouženou míchu, to znamená, tento vlastně krystalický symplast zobrazuje prostě čistou podlouhlou strukturu, která vlastně pod tmavým polem toho mikroskopu zobrazuje vlastně zadní část lidského mozku v oblasti mozečku a na něj vlastně plynule navazující prodlouženou míchu. A ta vnitřní textura symplastu je vlastně jemná, ona je protkaná mikroskopickými liniemi, připomínajícími vlastně nervová vlákna. A ta vnitřní struktura vlastně, jo, my to vidíme. Jo. A na rozdíl vlastně od těch, řekněme, zánětlivých symplastů, které ještě my se budeme o tom bavit později, já budu ukazovat další fotografie, tak na rozdíl od zánětlivých symplastů tento biogram vlastně nevykazuje známky nějakého barevného spálení. Nevidíme tady, protože samozřejmě uvidíte na těch dalších různých snímcích různé typy, které jsou i různě barevně, mají různé barevné korelace. Tak vlastně tady vlastně v tomto přechodu prodloužené míchy do pateřního kanálu je vlastně patrné zúžení a mechanické napětí té struktury. Jo. A z toho pohledu toho klinického pozadí a toho daného příběhu toho pacienta, no tak ten snímek patřil pacientovi, který utrpěl těžké strukturální zranění hlavy a krční páteře při dopravní nehodě. No a tento pacient vlastně trpěl chronickými bolestmi hlavy, měl závratě a měl poruchy rovnováhy, které vlastně alopatická medicína nedokázala efektivně diagnostikovat ani léčit. No a vlastně při pohledu na jeho krev bylo okamžitě zřejmé, že vlastně mechanický náraz fyzicky poškodil a vyosil lebeční kosti a horní obratle z jejich přirozené osy. No a z toho biologického a psychosomatického pohledu, nebo z pohledu té interpretace, tak ten mozeček a prodloužená mícha, ta latinské medulla oblongata, tak vlastně jsou klíčovými neurologickými křižovatkami lidského těla. A z hlediska vlastně kraniální osteopatie vlastně toto poškození vyvolalo zablokování primárního respiračního mechanismu. To znamená, šlo o tedy o rytmické pulzování mozkomíšního mozku, které vyživuje mozek a čistí tkáně. A vlastně svalové stažení a strukturální napětí v té krční oblasti jako vlastně stlačilo kapiláry a lymfatické cesty, což vlastně vedlo k lokální stagnaci těch energetických polí, jo, které nemohly proudit. Jo. A vlastně krev toto traumatické zablokování okamžitě vlastně, ona to, ta krev okamžitě promítla na to skličko vlastně v podobě toho zúženého symplastu té míchy. Jo. Takže vlastně ty nervové symplasty vlastně pod mikroskopem charakteristicky vypadají jako takové trubice z takového, to když se tam podívat, takové trubice roztřepanými okraji. Jo? Takže tohle to je. A to zelené zabarvení, které u toho pacienta v krční oblasti je, tak se objevilo vlastně s přímým důkazem vlastně toho hlubokého metabolického a buněčného stresu v té jeho centrální nervové soustavě. Jako takové. Tak a teď se podíváme na další snímek, Pavlíku. Tak. A teď tady máme zase jiné zajímavé barvičky. Tak tady je, prosím vás, velice zajímavá věc. Tady, když se podíváte, tak tady vidíte mozek pacienta, který je na velké množství farmaceutických léků. To je velice zajímavá věc a je to i vlastně částečně takové dost dobré poučení, protože vlastně tento symplast mozku, on ukazuje extrémní míru strukturální degradace a deformace, tedy podle interpretace samozřejmě doktoru Bigelsonových, která ho vlastně činí jedním z nejtemnějších snímků právě v té databázi Bigelsonu. A proč? No protože vlastně místo čistých anatomických linií tak pozorujeme takovou chaotickou, nevzhlednou krystalickou hmotu, jo, s nepravidelnými okraji. A ten symplaz je vlastně prostoupen takovými různými, jo, jakoby i ložisky stagnace, jo. A on vlastně vykazuje jasné toxické, nepřirozeně zářivé barevné odchylky. A ta vnitřní struktura, ona vlastně je uzavřená a jakoby je nepropustná, jo. Bez jakýchkoliv vlastně známek zdravé porozity, jo. Ta poreznost tam chybí, jo. No a vlastně tento biogram patří, tento symplaz patří ženě, která sama působila jako terapeutka v oblasti alternativní péče. A v minulosti jí byla konvenčními psychiatry diagnostikována schizofrenie, načež byla vlastně medikována masivními dávkami těžkých psychiatrických léků, neuroleptik a chemických farmaceutik. A vlastně tyto léky sice potlačily její vnější psychické symptomy, ale zcela paralyzovaly její vlastně nervový systém a zdevastovaly biologický terén. A poté vlastně, co prošla na Bigelsonově klinice kompletní detoxikací od farmakologických léků, uvolněním svalého pancíře a strukturálním osteopatickým ošetřením, tak se jí vlastně krev zcela vyčistila, symplaz zmizel a žena dnes žije plnohodnotným životem bez psychiatrické medikace. A samozřejmě z pohledu té biologické a psychosomatické interpretace vlastně tak tento snímek je jasné vizuální momentum toho vlastně, co doktor Bigel se nazývá toxickým zanesením terénu chemickými jedy. A alopatická psychofarmaka jsou cizorodé syntetické substance, které tělo nedokáže přirozeně metabolizovat ani vlastně vyloučit. Jo? A tyto chemikálie impregnují buňky, mění pH plazmy a nutí vlastně somatidy pleomorficky mutovat do vysokovalentních patogenních forem. Já jsem toto vysvětloval předminule vlastně v tom prvním dílu, kdy jsem vlastně, nebo i myslím v tom druhém, teď si nevzpomínám, kde jsem vlastně jasně hovořil o těch rozdílech, které tady jsou, ano. A vlastně solidní nepropustná vlastně textura symplastu mozku tady na tomto snímku dokazuje, že vlastně tkáň je energeticky zcela uzavřena. A vlastně tělo v podstatě vypnulo vědomí v daném orgánu, aby ho chránilo před dalším chemickým bombardováním. Jo? A teprve vlastně pročištěním terénu, tak jako když si to vezmete, když jsem dával ten příklad s akvariem v tom prvním dílu, ano, jo, tak vlastně když se vyčistí ten terén, vyčistí se to akvárium pro ty rybičky, aby tam mohly super plavat, aby bylo všechno v pohodě, no tak vlastně došlo k obnovení toku té energie, ty rybičky začaly, jakoby v uvozovkách rybičky začaly dýchat, jo, obnovil se tok energie a umožnilo to vlastně somatidům regredovat zpět do jejich

toho střeva. Avšak vlastně vykazuje jeden naprosto zásadní rozlišovací znak, který vlastně popsala vlastně expertka Silke Friedrich. Na jednom ze svých vlastně konců je vlastně tento krystalický symplast zřetelně a ostře zašpičatělý. Ono to tady není vidět na tom obrázku, jo? Ale on je vlastně takhle ostře zašpičatělý. A tato vlastně zašpičatělá hlavička jasně identifikuje přítomnost parazitární formy, tedy tasemnice nebo hlístice. Takže vlastně symplast je vlastně velmi hustý, nepropustný a vykazuje známky vysokého elektromagnetického náboje. A z pohledu toho klinického pozadí toho daného pacienta, tak snímek vlastně pochází od pacienta, který trpěl vážnými chronickými trávicími potížemi, podvýživou a únavovým syndromem a kožními ekzémy. A pacient vlastně opakovaně podstupoval konvenční antiparazitární léčbu a pomocí toxických léků však parazity se do jeho těla neustále vraceli. No a při vyšetření vlastně krve doktoru Bigelsonových, tak okamžitě spatřili vlastně tento symplast tasemnice, který je vnořený přímo do oblasti toho symplastu tlustého střeva, což tedy samozřejmě, když to pacient viděl, tak byl šokovaný. Ano. No a z toho pohledu interpretace té biologické a psychosomatické, tak vlastně tento na tom obrázku to nám skutečně přináší, bych řekl, takový revoluční pohled na fenomén parazitu v lidském těle. Protože podle principů vlastně pleomorfismu a nové biologie nejsou vlastně parazité vnějšími nepřáteli, kteří nás bezdůvodně napadají. Jsou to vlastně přirození biologičtí uklízeči a rozkladači, kteří jsou přitahováni do překyselého, stagnujícího a toxického terénu plného metabolického odpadu. A Adam Bigelson vlastně používá jasné přirovnání, že on říká vlastně, že pokud uspořádáte doma velkou party, nakoupíte jídlo, alkohol a vlastně a neuklidíte odpadky po té party, no tak samozřejmě se vám můžou do domu dostat šváby, myši a nevím, co ještě jakákoliv jiná havěť. No? No takže vlastně můžete mravenci, jo, a další věci. Takže vlastně můžete sice, je sice otrávit chemii, ale pokud neodnesete ty odpadky, nebudete mít podlahu, no tak se prostě vrátí zpátky. A vlastně k cestou k vyléčení vlastně proto není jako boj s parazity cytotoxickými jedy, ale radikální změna terénu. To znamená, že musíme jim vzít jejich potravu, vyčistit vnitřní akvárium a změnit pH, načež vlastně parazité z těla sami přirozeně a bezbolestně odejdou. A teď samozřejmě toto je pochopitelně pohled doktoru Bigelsonu. Já vím, že tady v oblasti parazitů a klinické práce s parazity, zvláště na klinice v Brně, vím, že se touto problematikou lékaři velice podrobně zabývají a jsou na to samozřejmě v ohledu i alternativní medicíny, jsou na to i čínské medicíny, myslím, jsou na to trošku částečně různé pohledy. Nicméně já samozřejmě teďka mluvím o tom výzkumu doktoru Bigelsonových, proto to tady zmiňuju. Poprosím další snímek, Pavlíku. Tak. A tohleto je, prosím vás, zlomená ruka. Vlastně tento, tady vlastně, já když se na to podíváte, pro mě to je skutečně velice takový, prostě až bych řekl nejuchvatnější a jeden z takových jasných, čitelných důkazů vlastně v tom, řekněme, když bych to takhle řekl, v tom atlase těch Bigelsonů, ano, těch lékařů. Protože vlastně pod mikroskopem vlastně v tom tmavém poli, v tom dark fieldu se vlastně uprostřed vlastně červených krvinek zhmotňuje obrovský trojrozměrný krystalický obraz, kde vlastně jasně vidíte, bez jakékoliv pochybnosti, kde vidíte anatomický tvar lidské ruky. Jo, prostě, jo, ruka, jo. Ano, a na tom symplastu jsou zřetelně patrné, jo, ty jednotlivé prsty, dlaně, jo, a teď si všimněte tam jako ta zápěstní kůstka. A v oblasti vlastně zápěstí vlastně je navíc viditelný, velmi ostrý, jasně definovaný krystalický zlom, jo, když se podíváte s posunem vlastně struktury, který přesně indikuje

0: tu mechanickou frakturu kosti, jo? To znamená to zlomení. Jo? Takže vlastně a ten snímek patřil pacientovi, který jako několik dní před odběrem vlastně utrpěl vážný úraz, jo, krve tedy. A ta ošklivá zlomenina zápěstních kůstek právě a předlokti při pádu. Takže vlastně pacient přišel s rukou vlastně už v sadrovém obvazu a doktor Bigelsen mu vlastně odebral, jo, tu kapku krve, jo, a na zdravé ruce. No a když vlastně ten vzorek zaostřil, tak na obrazovce se objevil tady tento gigantický symplast té zlomené ruky. Takže vlastně tady je jasně vidět, když se podíváte na ten snímek toho mikroskopu, že skutečně to jasně dominuje, jo, jo, takže to je prostě úplně jasným způsobem vidět. No a z pohledu té psychosomatické interpretace a té biologické, tak vlastně tady potom vzniká, řekněme, taková jako základní vědecká otázka o fyzikální podstatě těch symplastů. Jo, protože kapilára na prstu, ze které byla vlastně krev odebrána, měří vlastně v průměru pouhých několik mikronů. Jo, ona je tak úzká, že vlastně červené krvinky musí vlastně procházet v jedné řadě za sebou. A vlastně tento symplast té ruky je mnohonásobně větší než červená krvinka. Jo, všechno to, co ukazuje, je mnohonásobně, ty symplasty jsou mnohonásobně větší než červená krvinka. A pokud by vlastně fyzicky koloval v krevním oběhu, tak jasné, že by ucpal cévy, jo, a způsobil smrtelnou embolii. Takže to dokazuje, že vlastně symplasty nejsou pevnými objekty, které kolují v krvi, ale jsou to vlastně čistě energetické, elektromagnetické otisky. Jsou to ty hologramy. Ano, takže vlastně fyzické zranění ruky vytvořilo v těle masivní stresové a napěťové pole, které vlastně se promítlo do té krevní plazmy. A po nanesení vlastně té krvi na té sklíčko, jo, tak vlastně ta nahromaděná energie okamžitě skrystalizovala do fyzické podoby toho symplastu, což se samozřejmě projevilo tím, že vlastně krev vlastně funguje právě jako ten, řekněme, ten, tak jak to vidíme dneska v tomto pořadu, že vlastně krev funguje jako ten univerzální vypravěč a ukazuje vlastně to tekuté stojaté vlnění, které reaguje na ten stav těla. Takže vlastně to, co my si tady všechno ukazujeme, tak to je jasný poukaz na a otisk všech jednotlivých vibrací, které my máme v těle, všech jednotlivých energií a vibrací, které se projevují v našem těle. Protože budeme se bavit později také o věcech, které souvisí s našimi emocemi a s traumaty a s dalšími věci, které jsou velmi důležité. Pojďme se podívat na snímek 8. Tak. A tady si myslím, že to se nemusím ani ptát a ani Pavlík nepotřebuje žádnou podporu se podívat na název toho souboru grafického, co jsem mu poslal, protože tady je samozřejmě vidět. Pavlíku, co? Noha.
1: Já jsem něčím překvapit, nějakou blbostí a zrovna tak rychle mi nic nenapadlo.
0: A nenapadlo tě, tak můžu to ještě zopakovat a možná, že něco napadne, ale ještě jednou to teda zopakuju. Takže vlastně myslím si, že každý z nás vidíme tady tu nohu. No a vlastně ten symplast se vlastně pod mikroskopem vlastně v tom tmavém poli zobrazuje právě jako, vidíte to, ten protáhlý, krásně tvarovaný krystalický útvar, který samozřejmě vidíte to tam i v těch anatomických detailech, když se podíváte, jo? Že vlastně kopíruje boční profil lidské nohy. Jo? Kotník je tam vidět, chodidlo. Jo? No a vlastně při tom zkoumání, tak vlastně uvnitř tohoto symplastu jsou takové patrné, když se podíváte, takové patrné, jemné, svítící podélné linie, jo? Vidíte je tam, jo? Které vlastně se táhnou vlastně od oblasti jakoby stehna přes koleno až vlastně k patě, jo? Když se na to mrknete. A vlastně tyto linie připomínají taková jakoby svalová vlákna, nervová zakončení a také akupunkturní meridiány, které vyzařují vlastně to elektrické napětí. A okraj vlastně chodidla vykazuje známky zvýšeného krystalického napětí a právě toho tmavšího zabarvení. Takže vlastně, co to je za pacienta? Když se podíváme, Pavlíku, jestli tak si vytvoří mikrofon, je slyšet, to je tady dýchání a tyhle věci, děkuji ti.
1: Už to udělám.
0: Ale samozřejmě, když se budu něco ptát, tak jako rád tě uslyším opět. A tady vlastně, když se podíváme na to z toho pohledu toho klinického pozadí a toho pacienta, tak vlastně pacient přišel prostě normálně na rutinní prostě konzultaci, jo, říkal, že prostě no je takový chronická únava, cítí chronickou únavu, je takový, jo, prostě normálně klasicky napsal do toho zdravotního dotazníku, že když přijdete k doktorovi, tak tam je dotazník, tak tam prostě psal a on tam vědomě neuvedl žádné fyzické úrazy ani potíže s pohybovým aparátem. A když mu vlastně potom doktor Josh Bigelsen odebral vlastně kapku krve a analyzovali, tak na obrazovce okamžitě se objevil tady to, co vidíte, tento zřetelný boční profil nohy a chodidlo. A doktor Josh vlastně se pacienta zeptal jako na potíže s nohou. Načež vlastně pacient v úžasu přiznal, jo, ano, já trpím vážnými bolestmi paty, patní ostruha. A má poškozené vazy v kotníku a měl poškozené vazy v kotníku po starém sportovním úrazu, na které v dotazníku jednoduše zapomněl. Takže prostě buď vědomě, nebo prostě zapomněl na to, nenapsal to tam a přesto vlastně to tam doktor Bigelsen, to tam Josh Bigelsen to tam jasně našel. Takže vlastně zase z pohledu té psychosomatické interpretace tento snímek je jasným, skvělým dokazem toho, že vlastně ten biologický terén toho lidského těla našeho si pamatuje každé fyzické a emocionální trauma z minulosti. A i když vlastně ho naše vědomá mysl vytěsní nebo na něho zapomene, tak vlastně to staré poranění kotníku vlastně vytvořilo v tkáních chronické svalové stažení, ten lokální svalový pancíř, který vlastně stlačil kapiláry a zablokoval přirozený tok lymfy a energie vlastně podél toho meridiánu, jo, takže vlastně, a tato vlastně dlouhodobá stagnace vlastně vytvořila v energetické síti těla vlastně to rušivé pole. Takže vlastně krev je takový dokonalý vodič vibrací, jo, protože vlastně to pole to jasně zaznamenává. Jo? Takže vlastně na tom skličku bylo vlastně toto zablokované energetické napětí se zhmotnilo přesně podle toho obrazu, které vy vidíte prostě na obrazovce, na počítači nebo na tabletu nebo na telefon, který máte. Jo? Takže vlastně to jasně odhaluje prostě ten stav toho pacienta jako takového. Pojďme se podívat dál. Tak. A tak teďka už si myslím, že všem je jasné, když se podívají na levou stranu obrazovky, o čem se budeme teď bavit. Budeme se bavit o zubním implantátu a rentgenu, jo, který vidíte vlevo a ten jo, a zubní implantát a potom tohoto vpravo, to, co je vidět vlastně na to, co je vidět. Takže na tom snímku vlastně, když se podíváme a budeme dále procházet tedy archiv doktoru Bigelsenu z těch 100 tisíc snímků.
1: Kdyby se mi teď zeptal vlevo, co na tom snímku vidím, tak je to krásná bota, ale i s tím šněrováním tam vlevo. Vidíš to?
0: No, tak ty vidíš botu, jo.
1: No, s tím šněrováním tam krásně.
0: No, ale já to vidím, no, jo, ale samozřejmě, že se jedná o zubní implantát. Tak.
1: Jasně, to je jenom tak, aby řečte stále.
0: Jo, jako pro srandu, jasně, no, takže se posuneme dál. No a vlastně tady na té levé straně, takže vlastně ten, on je unikátní ten snímek s tím, že vlastně, když se podíváte, tak tady je vidět pěkné srovnání. Srovnání vlastně toho vlastně to, co můžeme vidět na té levé straně, jo, prostě kde vidíme prostě to, ten rentgen a na pravé straně vlastně ten krevní symplast, jo, který vlastně je vidět. Takže vlastně na té levé straně vidíme ten rentgenový snímek té čelisti a vlastně té pacientky. Takže vlastně a ten kovový implantát na rentgenu se vlastně s tím krevním symplastem zhoduje vlastně v měřítku, když se podíváte jako v tom měřítku 1:1, včetně vlastně úhlu zavedení do kosti. No a vlastně ten snímek byl pozřízený ve spolupráci se zubní klinikou s jednou zubní klinikou. A pacientka vlastně trpěla těžkými, nevysvětlitelnými chronickými bolestmi hlavy, měla migrény a hlubokou únavu, které vlastně propukly několik měsíců po zavedení právě tady tohoto drahého zubního implantátu. A alopatičtí lékaři její potíže vlastně označovali za psychosomatické a implantát považovali za dokonale vhojený. No ale když se však podívali na její živou krev, tak spatřili vlastně tento symplast šroubu, na který vlastně pod mikroskopem vlastně aktivně útočili, a to, co vidíte vlastně kolem, to, co aktivně útočí na ten symplast, tak to jsou bílé krvinky. Takže jakmile byl vlastně implantát z čelisti chirurgicky odstraněn, tak vlastně veškeré bolesti okamžitě a trvale zmizely. Takže opět, když se podíváme na tu interpretaci, tak vždycky organismus je geniální biologický systém, který okamžitě rozpozná cokoliv, co není jeho přirozenou součástí. A žádný umělý materiál, ať už jde o titanový implantát, amalgánovou výplň či plastové tělisko, nelze vlastně do těla zavést bez toho, aby to nevyvolalo nějakou reakci toho terénu. Samozřejmě, že jsou případy, kdy to tělo se s tím poradí a vyrovná nějak energeticky, neříkám, že ne, pochopitelně. No a zubní implantát vlastně v tomto případě fungoval jako permanentní, vysoce destruktivní interferenční pole, které doslova zkratovalo akupunkturní meridiány procházející daným zubem. Takže vlastně ten aktivní tok bílých krvinek na symplast šroubu, na skličku, vlastně to, co vidíte vpravo, tak dokazuje, že vlastně imunitní systém pacientky byl v neustálém stavu vyčerpávající pohotovosti a marně se snažil to cizí těleso z těla vyloučit. No a tady si myslím, že to je jedno z takových varování před nebezpečím. Neříkám, že vždycky, je to takhle, předtím varuje doktor Bigelsen, že tohle to může být nebezpečí moderní invazivní stomatologie, která prostě ignoruje energetickou anatomii lidských úst, jo? Což je tedy samozřejmě v kontextu například tradiční čínské medicíny zcela jasná věc, která s tímto pracuje. Tak pojďme se podívat na snímek 10. Tak a tady si myslím, že i bez toho snímku vlevo, vpravo je jasně vidět, o co se jedná. Jedná se tady o koleno.
1: A myslím, kardánka, no ale to je jedno.
0: No.
1: Kardanova řída, takže to přišlo.
0: Tentokrát, dobře. Takže vlastně tento snímek vykazuje vlastně dvě zcela odlišné struktury, jo. A tady, když se podíváte vlastně na ten snímek vpravo, tak v tom pozorném poli toho mikroskopu, jo. Tady na té pravé straně je vidět jasně trojrozměrný krystalický symplast lidského kolena, tam to je vidět, ano, který vykazuje známky strukturálního stlačení, jo, tam mikrotrauma, která tam je, a to lokalizované napětí, tam to je prostě vidět u toho, jo, když se na to podíváte. Jo. A potom, když se podíváte ještě pozorně, tak tam vlevo vidíte další věc. A bezprostředně vlevo od tohoto kolenního symplastu vlastně se nachází taková obří, jo, vidíte takovou kulatou černou bublinu, jo, která je vlastně protkána takovými drobnými svítícími částečkami, vidíte, jako prachu a krystalickými sedimenty. A tato bublina má výrazný vlastně takový tlustý zářící okraj. No a vlastně tento biogram vlastně patřil samotnému Adamu Bigelsonovi zase. A Adam vlastně, on jako takový milovník hudby, tak byl na jednom koncertu a prostě zapojil se tam na tom koncertu, řekněme té heavy metalové hudby, se zapojil do divokého tance a vlastně bohužel na něj nešťastně spadl jeden fanoušek a ošklivě mu poškodil právě koleno, jo. Takže vlastně jeho bratr Adamu odebral kapku krve, no a spatřil pod mikroskopem přesný symplast tady tohoto zraněného kolena, to, co vy vidíte na tom obrázku. Jo. Takže vlastně Když se podíváme na všechny ty snímky, které jsme zatím, teďka jsme u toho 10. snímku, jo, tak vlastně tady vidíme to, že ty snímky a i tento snímek přináší klíčové metodologické ponaučení a vlastně demaskuje současné vlastně i různé mýty, jo? Protože teda alespoň podle doktora Bigglesona, protože vlastně tato černá bublina se špinou na levé straně, když se podíváte, tak to je vlastně důkazem, který vlastně někteří neskušení lidé, kteří používají mikroskop a vlastně nemají tu zkušenost jako doktor Bigglesen se 100 tisíci vzorky, no tak potom se mohou vyskytovat podle doktora Bigglesona různé případy, jak to doktorka Anna Marie Mihalce, která vlastně tvrdila, že vlastně se jedná o sebe sestavující se nanoboty, které jsou tedy v krvi, nebo parazity v krvi. Já bych na to jenom reagoval tím způsobem, že samozřejmě na to jsou různé studie, na to jsou různé výzkumy. Doktor Bigglesen se k tomu tady staví tak, že všechny tyhle ty, řekněme, teorie o nanobotech v krvi a tyhle ty informace, které jsou různě na internetu, tak samozřejmě o tom, jakoby on se k tomu staví skepticky, protože říká, že za posledních 30 let tyhle ty jednotlivé věci v krvi sleduje. Jo, takže on to vnímá, že ta interpretace těchto jednotlivých lidí není správná. A že vlastně ve skutečnosti se jedná o obyčejnou vzduchovou kapsu se špínou, která vlastně vznikla nesprávnou, neopatrnou přípravou podložního sklíčka. Ovšem na druhé straně si myslím, že je důležité říci, že je tady opět spoustu jiných lékařů, patologů a dalších lékařů, kteří pitvali lidské těla, kteří se setkali s jinými dalšími zajímavými důkazy. Tam samozřejmě na to nemáme často tady rozebírat, nicméně jsem chtěl tady na toto upozornit, že samozřejmě na to mohou být v alternativním světě různé názory, nicméně je také důležité, kromě tedy názoru doktora Bigglesona, se na to podívat ze strany výzkumu a dát také promluvit i dalším alternativním lékařům, specialistům. Tak, pojďme na snímek 11. Tak, Pavlíku, co tam vidíš na tom snímku?
1: Musím zapustit mikrofon. No, takový choulostivé téma, že? Takové choulostivé, že by to bylo něco okolo prostaty pánské?
0: No, tak vidíme tam na obrázku mužský orgán, že? Pochopitelně, tak není sice tak pozdě, ale jako myslím, že děti se nedívají na tento pořad, takže si myslím, že tam zcela, myslím, že každý z nás rozeznáme tento mužský orgán. A tento cimplas vlastně se pod mikroskopem v tmavém poli vlastně zobrazuje jako skutečně, je to výrazné, je to vidět, jo, je to prostě, je to jasný falický tvar, jako, který vlastně představuje mužské genitálie. No a vlastně na tomto symplastu je však patrná masivní patologická aktivita. Jo? A ty jeho okraje vlastně jsou, když vidíte, ty okraje jsou neostré, rozmazané a vlastně doslova obklopené obrovskými, když se podíváte, takovými zařícími zluky, takových těch krevních destiček, jo? Trombocitu, jo? Když se na to mrknete. Jo? Vlastně tyto destičky se zhlukují do takových zářivě, to vidíte, zářivě oranžových a bílých obláčků, které vlastně krystalickou strukturu genitálií vlastně ze všech stran svírají. Jo? A ten celý biogram vlastně doprovází vysoká koncentrace aktivních bílých krvinek, když si všimnete. A to klinické pozadí nebo příběh pozadí toho pacienta, tady šlo o pacienta, který vlastně o muže ve středním věku, který podstoupil před několika lety rutinní chirurgický zákrok, vazektomie, což je tedy přerušení, Pavlíku, jak tak...
1: Já vím.
0: Tak on vlastně před několika lety vlastně podstoupil tedy tu vazektomii, tedy přerušení chámovodu, jako vlastně formu k antikoncepce. A přestože ho vlastně konvenční lékaři ujišťovali, že zákrok nemá žádné vedlejší účinky na jeho zdraví, u muže se postupně rozvinuly chronické bolesti v oblasti pánve, erektilní dysfunkce a hluboká ranní únava. A když se vlastně doktoři Biggersonovi podívali na jeho krev, no tak spatřili vlastně tento symplast genitálii, který doslova křičel o pomoc z jejich kontextu a z jejich chápání a z jejich dlouhé klinické praxe. No, protože vlastně z toho pohledu psychosomatický pohled a z pohledu té biologie, no tak lidské tělo je vlastně dokonale přírodní, vlastně jsme dokonale přírodní organismus, stvoření, které vlastně není biologicky navrženo k tomu, aby vlastně bylo záměrně jizveno a mrzačeno chirurgickými řezy. A vazektomie vlastně představuje, tedy podle samozřejmě pohledu doktoru Bigglesonu, vazektomie představuje mechanické přerušení chámovodu, které zcela zablokuje přirozený tok semenné tekutiny, lymfy a energie k urogenitálnímu systému, jo, v urogenitálním systému. Takže vlastně ty chámovody leží vlastně na důležitých akupunkturních dráhách a jejich přetnutí vyvolá vlastně v pánvi permanentní energetickou přehradu. Takže vlastně tělo na toto umělé jizvení a zablokování toku reaguje neustálým chronickým lokálním zánětem. A zhlukování vlastně těch krevních destiček a bílých krvinek vlastně kolem symplastu, genitálii, tak vlastně, když se na to prostě ti lékaři Biggersonovi podívali na skličku, no tak je jasným důkazem tohoto zánětu. A zánět je sice přirozený hojivý mechanismus těla, ale pokud je vyvolán právě touto permanentní mechanickou blokádou, no tak imunitní systém se vyčerpává a dochází vlastně k celkové devastaci celého biologického terénu pánve. A zase opět, jaký terén, mluvil jsem o tom, podívejte se, když tak na ten první díl nebo druhý díl, kde jsem vysvětloval rozdíl mezi tím terénem, který mezi těmi dvěmi klasickými názory Bechampa a Louis Pastera. No, pojďme na snímek 12. Tak. A tady je, vidíte pankreas, tady vidíte slinivku, jo, a vlastně tento symplast vlastně představuje velice takovou, bych řekl, podle doktoru Biggersu z té jejich kartotéky těch jednotlivých snímků, velice dramatickou krystalickou formaci, která vlastně v biogramu odpovídá bránici a horní části břicha. A pod mikroskopem vlastně vidíme takový velký, silně deformovaný a zřetelně poškozený symplast slinivky břišní, a který vlastně vykazuje známky takového hlubokého energetického stažení. Jo. A vlastně ten vlastně symplast je z obou stran jako bezprostředně doprovázený takovýma dvěma velkýma, tmavými, hustými takovými jakoby buňkami, a které vlastně na slinivku fyzicky přimykají a svírají. No a vlastně tady z tohoto biogramu, který je popisovaný, tak vlastně doktoři Bigglesonovi on se vlastně tento biogram zhmotnil muži za několik dní vlastně před odběrem, a protože on prožil vlastně těžké emocionální trauma. A to těžké emocionální trauma, které ho potkalo, no tak tento muž náhodně zjistil, že jeho milovaná manželka dlouhodobě ho podvádí a má milostný poměr. No a tento objev vlastně pro ně, když to zjistil, tak vlastně to představovalo takové zhroucení pro něho světa, že vlastně tento pocit se mu, vlastně to byla pro něj taková strašná rána do břicha pro něho. A bezprostředně vlastně po tomto šoku vlastně se objevily tyhle ty silné, u něho silné žaludeční křeče a tlak v oblasti solar plexu. A vlastně potom vlastně to krev, kterou doktoři Bigglesonovi odebrali v jejich klinice, no tak jasně ukázalo na toto psychické trauma, a vlastně to se jasně promítlo tady, jak to vidíte na tom obrázku. Takže vlastně a slinivka břišní vlastně z hlediska psychosomatiky podle doktoru Bigglesonových jako je nesmírně citlivým emocionálním orgánem, který je přímo spojen vlastně s lidským vnímáním sebe sama a s vlastním já. A vlastně tento psychický šok vlastně ze zrady kterou vlastně tento pacient prožil, tak vlastně vyvolal samozřejmě jako takový, řekněme, masivní výboj v tom autonomním nervovém systému, který okamžitě stáhl ty svaly a zablokoval vlastně tok energie do slinivky a sleziny. A vlastně tento vlastně úder, jakoby, můžeme ho nazvat úder pod pás, vlastně vytvořil v oblasti slinivky vlastně ty silné interferenční pole s tou disonantní frekvenci. Jo? Takže vlastně to je vlastně to, co se vlastně tomuto člověku bohužel stalo, tak vlastně na chvíli plně jako ho vlastně paralyzovalo v tom smyslu vlastně toho psychického traumatu. Takže pojďme se podívat na další snímek. Tak a tady je to takhle roztažené, ale myslím, že jste všichni pochopili, že nahoře je snímek z tomografu a dole je Simplast úplně stejný. No a vlastně tento Simplast vlastně pod mikroskopem zobrazuje vlastně takový jasně charakteristický tvarový krystalický obraz lidské dělohy, u kterého však vlastně je taková zásadní vizuální anomálie. A to je právě děložní hrdlo a je vlastně nepřirozeně otevřené trošičku a vlastně ta celá struktura dělohy vykazuje známky vysokého napětí podle té interpretace doktoru Bigelsonových. A vlastně vykazuje takové nepropustné jakoby krystalické usazeniny a podle jejich interpretace. A vlastně snímek patřil ženě, která před mnoha lety prožila gynekologické trauma, protože prodělala dvě po sobě jdoucí mimo děložní těhotenství, potraty. Jo, takže vlastně i tyhle situace jsou prostě v krvi. Bohužel tohleto trauma pro tuto ženu prostě je jasně zaznamenáno. A jsou to vlastně, je to jasná ukázka vlastně otevřených struktur, které vyjadřují hluboký smutek. Jo, v tom krevním jazyce platí, že jakýkoliv Simplast dutého orgánu, děloha, srdce, vaječník, který se pod mikroskopem zobrazí jako takový otevřený, to otevřené děložní hrdlo nebo rozpolcené srdce, tak je vlastně jasným symbolem hluboce prožívaného smutku, žalu, jo, a prostě ty nevyjádřené emoce nebo vyjádřené emoce slzy a tahle energie, která se propisuje fyzicky potom do těch jednotlivých orgánů a dochází vlastně k tomu svalovému stažení v oblasti pánve, podbříšku, jo, a Takže vlastně a to omezilo potom průtok krve a lymfy a vytvořilo tedy tenhle ten problém. Tak a teďka se dostaneme, můžeš Pavlíku další snímek. Takže to jsme si ukázali 13 snímků jednotlivých Simplastů z databáze rodiny Bigelsonových, které ta jejich databáze má více jak 100 000 snímků, což je tady obrovské množství za ty desítky a desítky let, které sbíral jejich otec a které sbírají oni, takže si to představte, že to jsou skutečně, to je obrovské množství vlastně jednotlivých fotografií a vůbec obrovské množství jejich expertizy a jejich vlastně zkušenosti, kterou oni mají. Já se na té pravé straně už se nebudu vracet samozřejmě k těm věcem, které jsem říkal v tom prvním dílu, nicméně tady chci zdůraznit věc, která se týká právě emocí, protože my se teďka dostáváme, je půl, takže máme ještě vlastně půl hodinu.
1: A máte takže zároveň možnost už možná telefonovat, pokud máte nějaký dotaz, samozřejmě. 608 12 19 je číslo. A teď pokračuji z jedna.
0: Takže publiku nevím, jako můžeme toto, jestli chce někdo zavolat, tak já tady to přeruším, můžeme
1: ne,
0: počkat, jestli někdo zavolá.
1: Počkáme, nebudeme dobře, čekat, dobře, vlastně takže, nebudeme čekat, dobře,
0: takže
1: mluv,
0: pojďme,
1: já ti když to
0: takže
1: přeruším.
0: Pojďme, já se teďka chci dostat právě k emocím, jako architektu vlastně, který hraje velmi důležitou roli, co se týče vlastně v našem životě a v našem organismu. A vlastně podle doktora Harveyho Bigelsena, tedy otce Joshe a Adama Bigelsonových doktorů, tak vlastně podle doktora Harveyho Bigelsena je až vlastně 100% chronických onemocnění iniciováno a spouštěno na emocionální úrovni. To znamená, že emoce nejsou pouhými abstraktními psychologickými stavy. Jsou to reálná elektrická pole, jsou to chemické neuropeptidy, to je, tak to popsala doktorka Candace Pert, a jsou to strukturální síly, které přímo formují naši fyzickou anatomii. A pokud vlastně emoci neprojevíme a vědomě ji nepropustíme, jakékoliv jo, emoce, my prostě bychom byli všechny emoce projevit a propustit, aby jsme je nedrželi ve svém nitru. A pokud ji nepropustíme, tyto emoce, tak vlastně tělo je uzamkne vlastně do svalových stažení, do takzvaného tělesného pancíře, jo. A toto stažení vlastně stlačí kapiláry, zablokuje tok tekutin, změní vnitřní pH a vytvoří vlastně tu lokální stagnaci, v níž vlastně ty somatidy pleomorficky mutují do těch patogenních forem. A krev vlastně tyto emoční blokany zobrazuje s naprostou často až šokující jasností. A teďka vlastně já bych chtěl ukázat několik ještě příkladů, protože máme před sebou několik obrázků. A já bych chtěl prostě zdůraznit, že moji studenti, kteří prostě se účastní vlastně duchovní akademie Růstu, tak ví velice dobře, my jsme probírali právě v naší akademii a vlastně oblast právě těchto jednotlivých traumat. Takže vlastně není to jen otázka krve, ale je to zjišťování těchto traumat v oblasti krve, ale je to vlastně otázka i toho, že vlastně vy jako lidé můžete vlastně pracovat se svým organismem zdravotním způsobem tím, že vlastně já dělám zdravotní kartu, zdravotní matici, kde vlastně já popisuji ve 20-stránkovém dokumentu veškeré vaše energie, co se týče vašich jednotlivých 7 čaker, které mají právě 3 tyto oblasti, 3 tyto jednotlivé energie. Tyto energie jsou u každého z vás unikátní. To znamená, podle data narození vám, prostě když jste se narodili, já už jsem to tady mluvil v holografickém vesmíru, nebudu se o tom opakovat, když tak se na to znovu podívejte, tak každý z nás dostáváme unikátní energie a tyto energie jsou rozděleny na právě oblast emocí, které když vzniknou, tak tyto emoce se propíší jako skrze energii, to znamená, to je potom energie, a skrze energii se propíší do fyzického těla. Takže vlastně naše tělo je rozděleno do 7 oblastí, kde vlastně my s těmito jednotlivými energiemi můžeme pracovat a snažit se, aby byly v plusu. Jestli jsou v plusu, jsou v pozitivu, tak si udržujeme zdraví, ale jestli tyto energie sklouznou do minusu, tak máme právě, jsme vlastně, je tady to nebezpečí, že se může docházet k jednotlivým nemocím nebo k jednotlivým fyzickým zdravotním problémům. Takže vlastně já tyhle věci dělám a potom i v rámci těch mých webinářů, tak vlastně tam pracujeme právě s těmito energiemi a pracujeme právě i s těmito jednotlivými způsobem právě k odstranění těchto jednotlivých traumat, protože se ukazuje, že i spoustu lidí dokonce ani neví, že vlastně mají některé traumata z dětství a potom vlastně prostřední s tím vlastně této práce a s tou jsou jejich vlastní matici osud nebo matici zdraví, tak vlastně jsou schopni pracovat a odstraňovat tady tyhle výzvy. Takže pojďme dál, podíváme se teďka na další oblast. A to, co tady vidíte na těchto čtyřech snímcích, tak to jsou takzvané starostlivé buňky. A ty starostlivé buňky, tak jak už vlastně to, že má někdo starost, nebo chcete strach, nebo obavy, tak vlastně tyhle ty buňky jsou jedním z nejčastějších a zároveň nejvýznamnějších psychosomatických nálezů v živé krvi vlastně pod mikroskopem. A ta starostlivá buňka, to je vlastně obrovský takový kruhový útvar, který se vlastně přibližně třikrát až čtyřikrát, on je větší než vlastně běžná červená krvinka. Ano. A on má dokonale kulatý tvar s velmi takovým mělkým propadným středem a výrazně vyvýšenými zesílenými okraji, takže vlastně vizuálně připomíná takový jakoby talířek, jo, nebo takovou, jo, takový, nebo jo, salatová miska možná, já nevím, jak, jo, prostě to už sám každému z vás se to připomíná. No a vlastně ta akutní starost se projevuje vlastně jako jo, se projevuje tímto způsobem. Takže vlastně u některých lidí je prostě, oni trpí takovou tím chronickým strachem nebo obavami, nebo starostmi a vlastně tato, pokud vlastně tato obava přetrvává roky, jo, v nich, tak vlastně ta starostlivá buňka začne uvnitř vlastně krystalizovat a začíná ztrácet tu svoji průsvitnost, tak jak to vlastně vidíte hnedka za mnou, tam vpravo dole. Jo, takže vlastně ona začíná ztrácet vlastně tu průsvitnost. A její okraje vlastně se stávají hrubými, nepravidelnými a ta celá buňka vlastně jakoby stmavne. A tento vlastně obraz jasně dokazuje, že emoce se již doslova usazují a solidifikují vlastně ve fyzické struktuře těla. A ty starostlivé buňky se vlastně málo kdy vyskytují izolovaně. Často vlastně fungují jako takové energetické mosty, které se vlastně fyzicky přichycují k symplastům konkrétních orgánů a vlastně poškozují je. Takže jsou různé typy buněk, které vlastně na střevě duodenu vlastně ty starostlivé buňky vlastně signalizují hluboké obavy o například materiální přežití, finance nebo rodinu, které vlastně v těle spouštějí žaludeční vředy nebo syndrom dráždivého tračníku, jo? Ulcerozní kolitidu, tedy podle samozřejmě výzkumu doktoru Bigelsonových. Jo? A nebo starostlivé buňky v oblasti ledvin a nadledvinek. A tyhle ty orgány vlastně jsou, samozřejmě, já už jsem to tady zmiňoval jsem to i na svém příkladu, tyto orgány jsou vlastně podle tradiční čínské medicíny rezervuárem naší životní síly a sexuality. A přítomnost vlastně těchto více starostlivých buněk vlastně v tomto symplastu tak vlastně téměř vždy indikuje vlastně těžký sexuální stres, pochybnosti o partnerské harmonii nebo partnerské krize. No a ta vlastně starostlivá buňka jakoby usazená vlastně například v křížové kosti, no tak to je prostě další takový specifický nález, jo, protože pokud je vlastně ta buňka velká a tmavá, no tak ona indikuje hluboké emocionální trauma, které vlastně si pacient nese vlastně z toho například z raného dětství, jo, kdy vlastně v té klinické praxi doktoru Bigelsonovi se vlastně tento nález vlastně vždycky odhaloval jakoby prožité určité například sexuální zneužívání v dětském věku. Jo. A například symbolika srdce, o které jsem mluvil v tom prvním dílu, jo, to je prostě oblast samozřejmě našich nejhlubších emocí, lásky, nenávisti, reakce na různé psychické šoky. A tyhle ty věci se samozřejmě v krvi zhmotňují a ono to potom samozřejmě vytváří různé tvary, jako dokonce i tvar zlomeného srdce, plačící srdce, jo, které vykazují takové jemné krystalické linky a kapky, které z něj pod mikroskopem jakoby stékají jako skutečně doslovné slzy. Jo. A doktor Bigelsen například dokumentuje případ ženy, v jejím krevním vzorku vlastně se tento symplast opakovaně zhmotňoval. A žena vlastně ta žena v minulosti prodělala dvě mimotěložní těhotenství, o kterých byla to jiná žena, než to, co jsme ukazovali, ten obrázek. No a ona přišla vlastně o vejcovody a nikdy vlastně nemohla mít děti. A ten doktor Bigelsen prostě, ona vlastně to svoje obrovské zklamání, ten hluboký žal, vlastně ona ho potlačila. Ale ten její krevní krystal odhalil, že vlastně srdce uvnitř vlastně stále pláče, protože ona to nevyplakala. Takže prostě je důležité plakat. A možná, že se mě zeptáte, no tak jako tady, dobře, a je jako na to nějaký lék, nebo co dělat? Jako samozřejmě je lék, je to otázka, samozřejmě s tím se dá velice intenzivně s těmito emocemi a s těmito věcmi pracovat, jo. A já prostě s těmi věcmi pracuji ve svých webinářích, mám s tím už víc jak vlastně 20letou zkušenost. Prostě, a to je otázka změna myšlení, uvědomění si těchto věcí a prostě postupné práce. Jsou na to samozřejmě jednotlivé metodologie. Takže vlastně jsou, doktoři Bigelsonovi tady hovoří o různých dalších traumatech, jako je třeba, tak už jsme si zmiňovali tu slinivku ranu do břicha, nebo otázka zaškrceného střeva dokonce, jo, kdy tyto symplasty vlastně představují krystalické obrazy střevních kliček, které jsou vlastně doslova svázané a zauzlované do pevných nepropustných uzlů. Jo, takže z hlediska vlastně fyzické anatomie by vlastně takový nález znamenal samozřejmě jako vlastně neprůchodnost střev, jako jo, samozřejmě urgentní chirurgický zákrok, jo. Takže to jsou samozřejmě ta psychosomatická vyjádření tady těchto jednotlivých věcí. Máme tady samozřejmě otázku sexuálních traumát, ano. Takže to jsem už tady částečně zmiňoval, takže i oblast samozřejmě vaječníků, kdy oni třeba pozorovali takzvané vaječníky smutku, doktoři Bigelsonovi, kdy zdravý vaječník se vlastně v biogramu projevuje jako čistý kulatý nebo oválný krystalický objekt, někdy se stopkou. A pokud je však ale vaječník na jednom konci otevřený, a v biologické medicíně to vlastně představuje jakoby takový univerzální symbol hlubokého potlačeného smutku, jo, a žalu třeba. Takže dostaňme se tedy k dalšímu snímku, protože už se nám chýlí pomalu pořad ke konci. Tak a dostáváme se vlastně tady k další části. A to jsou krevní destičky. A ty krevní destičky, vlastně trombocity, jsou vlastně v alopatické medicíně vnímány pouze jako mechanické elementy zodpovědné za srážení krve. A pokud vlastně má pacient vysoké nebo nízké hodnoty těch destiček, tak vlastně ten lékař provede standardní krevní obraz. Jo? Ale on vlastně zcela ignoruje, podle doktoru Bigelsonovi, ignoruje jejich velikost, tvar a prostorové uspořádání. A v biologické medicíně jsou však destičky klíčovými regulátory a citlivými indikátory zánětlivých a hojivých procesů v celém těle. Takže vlastně biofyzikální význam těch destiček, tady doktor Harvey Bigelson ve své knize a ve svých studiích hovoří i společně se svými syny, že vlastně během jejich více jak 30leté mikroskopické praxe zjistili, že velikost vlastně a prostorová aktivita těch destiček pod tím temným mikroskopem vlastně nese zásadní diagnostickou informaci. A ta informace je o čem? To je to, že vlastně ty malé krevní destičky, oni indikují hluboké a skryté a chronické degenerativní procesy. Takže tělo je vystaveno dlouhodobému metabolickému stresu, jeho imunitní odpověď je vlastně oslabená a chybí mu vlastně vitální síla, životní síla k vyvolání zdravé, očistné, akutní, zánětlivé reakce. A velké vlastně obří krevní destičky, tak ty vlastně představují přítomnost akutního zánětu nebo aktivního procesu hojení. A oni jsou vlastně vysoce nabitá ložiska, která se snaží jakoby lokalizovat a neutralizovat vlastně nahromaděné vnitřní toxiny, takzvané homotoxiny. Jo? A mohli bychom se tu dále bavit prostě na téma například věcí v oblasti mikroskopie, právě zlokování se specifických prostorových agregací, kdy vlastně megakaryocyty vlastně jsou nějakým způsobem takhle agregovány. Ale možná to, co ještě vlastně je důležité, že vlastně zánět podle doktoru Bigelsonových je vlastně proces hojení, jo, v kontextu versus toho klasického alopatického dogmatismu. A tady vlastně z hlediska vlastně doktoru Bigelsonových a pohledu vlastně z jejich pohledu o homotobiologie a homotoxikologie, tak je velice zajímavé, že doktor Rekvega vlastně on hovoří o zánětu jako o přirozené, cílené a nesmírně užitečné reakci organismu, kdy vlastně tělo využívá vlastně zánět k tomu, aby spálilo, rozpustilo a vyloučilo nahromaděné jedy z vnitřního terénu. A zánět je vlastně vždy vyjádřením aktivního procesu hojení. Samozřejmě, že tento názor a tento pohled doktoru Bigelsonových nebo dalších lékařů stojí vůči samozřejmě té klasické medicíně, protože samozřejmě to je to, co jsem zmiňoval, a to je ten důležitý základ vidět ten rozdíl mezi tím Bechampovým přístupem a mezi přístupem Louis Pasteura. Jo, mezi tím přístupem monopleomorfismu a monomorfismu a pleomorfismu. Tohle to je velmi důležité si uvědomit, protože toto jsou dvě odlišné věci, které stojí proti sobě a které samozřejmě otázku pleomorfismu a otázku Bechampa, kterou samozřejmě současná věda lékařská v žádném případě neuznává. Nicméně tady tenhle ten názor a tyhle ty věci bych řekl, že je důležité si uvědomit, že nejsou nějakými šílenými alternativními dedukcemi, tak jak se nám snaží současná věda nebo i lékařská věda stále představovat, ale je skutečně jednou z dalších plnohodnotných teorií a možností. Když začnete tu oblast podrobněji studovat a zajímat se o to, tak vlastně najednou já jsem tam doporučoval v prvním dílu různé knihy, jich tam 10, takže jestli si prostě máte čas, tyhle ty knihy si koupíte a přečtete si, tak se v podstatě v těchto knihách dozvíte vlastně tyto velice zajímavé informace a potom si můžete udělat na toto sami svůj vlastní názor. No a poslední, dostávám se k poslednímu obrázku, a to je obrázek buněčného detritus, buněčný detritus. No a při vyšetření vlastně živé krve vlastně pacienti vlastně vnímají obrovství právě takovým, jak vidíte na tom obrázku, množství drobných nepravidelných svítících částic, krystalků a vláken, které vlastně kolují v plazmě. A alopatická laboratoř tyto částice zcela ignoruje. Klasická laboratoř prostě to ignoruje a říká, že to je bezvýznamné, že to je prostě buněčný odpad. No a vlastně doktoři Bigelsonovi vlastně pro tyto částice používají souhrnný název debris. A co je to debris? To jsou toxiny versus stagnace. A debris vlastně jako těžké kovy a toxiny. A části debris vlastně mohou představovat usazené chemické odpady, metabolity, farmaceutických léků, zbytky anestetik nebo těžké kovy. A biofyzikální postoj biologické medicíny, kde jasně Adam Bigelson hovoří a zdůrazňuje, že biologická medicína se nikdy nezabývá rigidní chemickou identifikací jednotlivých krystalků debrisu, ani se nesnaží tyto kovy izolovaně z těla vytloukat agresivními chelačními terapiemi. A používá nádherné přírodní přirovnání. Pokud řeka volně teče, všechno je v naprostém pořádku. Pokud však na okraji řeky spadne do vody strom, tok se zpomalí, voda začne stagnovat a na dně se začne hromadit bahno, písek a nečistoty. A bahno a nečistoty na dně vlastně představují ono krevní debris. A alopatický přístup se snaží toto bahno z řeky neustále pracně vybagrovávat, detoxikovat, doplňky stravy, jo, ale vlastně doktor Bigelson vlastně jako lékař říká, že toto je nekonečný boj, pokud vlastně neodstraníme vlastně spadlý strom. A oním spadlým stromem je co? Oním spadlým stromem, který vlastně blokuje tok energie a tekutin v lidském těle, je vlastně téměř vždy fyzická jizva, mechanické zranění nebo zubní ložisko. A jakmile vlastně odstraníme podle doktoru Bigelsonových toto rušivé pole, uvolníme jizvu, tak řeka se opět vlastně prudce rozteče a krevní debris z těla přirozeně a bez námahy odejde sám. Jo? Takže vlastně jizvy například jsou jako energetické přehrady, jo? Například takový císařský řez, kde lidské tělo vlastně je protkáno sítí lymfatických cév, krevního řečiště a akupunkturních meridián, které vyžadují neustálý plynulý pohyb. A jakákoliv vlastně chirurgická jizva představuje pro tento oběh podle dr. Bigelsonových fyzickou a energetickou přehradu. A mohu bych hovořit samozřejmě dál například o dalších případech, co se týče metabolických důsledků, jo, například a neschopnosti zhubnutí. Jo. To si myslím, že je zajímavé nakonec zmínit podle doktoru Bigelsonu, protože vlastně oni hovoří, že mnoho žen po císařském řezu trpí specifickým metabolickým problémem v oblasti břicha a podbříšku. Se jim vlastně vytvoří tukový polštář, kterého se vlastně nedokážou zbavit žádnou dietou, cvičením ani hladověním. A doktor Adam Bigelson vlastně hovoří vlastně a pracuje s těmito ženami a říká, že to není vaše chyba, že žádný půst ani cvičení nepomůže, dokud vlastně nenecháte odborně ošetřit a uvolnit vlastně tu jizvu. A že vlastně jizva podle jejich názoru doktoru Bigelsonu funguje jako takový zátaras, jakmile vlastně je uvolněná, tak například vlastně pomocí neurální terapie nebo hluboké masáže tkání, tak glifa se rozproudí a nadbytečná váha břicha odejde a sama odejde. Takže doktor Bigelson vlastně ve své praxi dokázal, že ošetřením a uvolněním jediné jizvy z těla uvolní a vyloučí více toxického debris, než po celém týdnu přísného hladovění. Jo? Takže je tu spoustu ještě dalších zajímavých věcí, které se týkají problematiky při porodu, vznik chronických bolestí zad, jo? Například toto napětí vlastně z jizvy na pupíku neustále vlastně táhne tkáně břicha a jakoby fascie dopředu, jo? Aby se vlastně tělo vyrovnalo a s tímto vlastně neustálým tahem jakoby zepředu a udrželo polohu vlastně učí paralelně s horizontem. Jo? A vlastně tento permanentní tah vyvolává vlastně chronické, vlastně pro normální klasickou vědu nevylečitelné bolesti dolní části těla. Takže vlastně doktoři Bigelsonovi s tímto pracují a mají vlastně s těmito věcmi velice zajímavé zkušenosti. Tak a já bych to tímto teda, Pavlíku, uzavřel, co se týče vlastně toho mého dnešního povídání, jo. A jsou tady nějaké otázky, jestli tedy jsou otázky, tak jsem vás chtěl poprosit, můžete volat do pořadu, můžeš, Pavlíku, říct prosím tě číslo.
1: 608 12 14 19. Bohužel nikdo nevolal. To mi mrzí, protože to je velká škoda, že? No, nicméně telefon je zapnutý, máte na to ještě pár minut, takže můžete. No a my mezi tím bychom mohli pustit ještě nějakou upoutávku na něco, viď? Tendo, máš nějaký nový jo, věci, jo. Nebo tam
0: jo, víš co, já jsem chtěl upozornit na to, že já teda nebudu nic ukazovat, ale chtěl jsem upozornit, že mám vlastně mám několik nových věcí. Kromě samozřejmě to, co jsem tady zmiňoval, ta práce, ta karta zdraví, ty jednotlivé webináře Živá matice, když se podíváte na můj, měli jsme to tady jako i reklamu, na tu živou matici, to je ze záznamu, tam jsou skutečně, to jsou věci, kdy vlastně lidé, kteří se přihlásili na tento webinář, oni s tím vlastně pracují a pracují vlastně s těmi jednotlivými traumaty, které vznikly s jednotlivými věcmi. Takže to se týká nejenom vlastně zdraví, to se týká i financí, to se týká vlastně vztahu, to se týká spoustu věcí, takže vlastně a to se týká právě těch energií, o kterých jsem tady hovořil a dneska v kontextu i toho zdraví. Ale nové webináře, které já mám, tak jsem začal vlastně a měl by být dokonce vlastně srpna celý osmidílný seriál, který už vlastně první části jsou a budou v tomto týdnu. A on se ten webinář jmenuje Živý vesmír, Kvantová akademie vědomí. A to je velice zajímavý webinář, protože vlastně v té Kvantové akademii vědomí já vlastně dochází k tomu, že já tam přináším nový vědecky takový jakoby pohled, kdy ukazují vlastně, že život není omezen pouze na uhlíkovou biologii na Zemi, ale že vesmír je vlastně od začátku protkán živou inteligentní plazmou, která vlastně nás tvořila. A z perspektivy vlastně živého vesmíru hvězdy nejsou nějaké mrtvé pece, ale živé plazmové procesory kosmické inteligence. A vlastně během této transformace, vlastně v tom osmidílném webináři, vlastně my odhalíme vlastně takovou tu, řekněme, genetickou výbavu, jak funguje vlastně holografický, jak funguje holografický vesmír, jak vlastně my se můžeme propojit naší myslí s vesmírem. To znamená, je to, není to jenom o popisu vesmíru jako živé entity, jako živý hvězd, ale je to i, a kde to je samozřejmě vědecky, to, já to vědecky podkládám různými teoriemi a dal velkým jako posledním výzkumem za posledních 5 a 10 let, ale je to také to, že, my, že vlastně člověk se začíná stávat aktivním a vlastně vstupuje aktivně do dění s živým vesmírem, kde vlastně propojuje svou lidskou mysl, kde vlastně vědomí vlastně ukazuje a propojuje se vlastně s vesmírnou inteligencí a s živým vesmírem. Tak to je jeden vlastně, to se na to, když se vlastně přihlásíte na moje stránky, můžete se registrovat, tak tam vlastně tyhle ty webináře jsou, je tam záznam vlastně prvních 50 minut zdarma, kde si toto můžete poslechnout, anebo ten celý webinář.

0: téma, které si můžete prohlédnout, plus každý měsíc nové webináře, plus další všechny ty webináře, 30-minutové ukázky, což už jsou dneska desítky hodin za ten rok, který se tam naskládali. A ten nový webinář, který já mám, tak je největší podvod historie, tajemství vzkříšení, za které gnostici zaplatili života. A to je velice zajímavý webinář v kontextu gnosticismu, protože mě někteří lidé prosili, abych začal na toto téma něco řekl. Já samozřejmě jsem to studoval nejenom na univerzitě, zabýval jsem se tím tématem gnosticismu, tak si myslím, že to je velice zajímavé, protože vlastně já tam budu odhalovat věci, které se týkají nejenom spirituality, ale objevím v tom webináři, ukazuju na vzkříšení zaživa, to znamená, ukazuju tam nejvyšší duchovní technologii, která byla potlačena církevními dogmaty, a odhalím tam tajemství různých prázdných sarkofágů v kasakáře, gnostický koncept vnímání vědomí a tajné zprávy různých starověkých zasvěcenců. A v té cestě tam se vydáme přes majské pyramidy, přes perské jeskyně, šamanské rituály, a tam vlastně ukážu jasným způsobem velice, jakou důležitou hraje roli zemský magnetismus, akustická rezonance 112 Hz, vysvětlím jednotlivé chrámy, proč byly postaveny a vlastně jakým způsobem fungují jako sofistikované biofyzikální stroje. A taky budu hovořit o linii Ježíše a gnostiku až k templářům a zednářům. No a nakonec to všechno propojím se starodávnou moudrostí a moderní neurobiologií. Takže vlastně v tomto čtyřdílném webináři, kdy vlastně dostanete, když se zaregistrujete, tak budete mít 4 hodiny zdarma a pak si samozřejmě ty další 3 díly můžete dokoupit. Tak vlastně, kde uslyšíte tyhle ty jednotlivé věci, kde já nakonec prostě vezmu a tyhle ty věci vlastně propojím a ukážu na věci, které souvisí, které byly zakrývány za posledních 2000 let, co se týče tajemství vzkříšení. Takže to jsou věci, mám tam samozřejmě už dokončenou celou i sérii Tajná anatomie slunce, o které jsem tady mluvil, takže vlastně celá ta architektura slunce, která je ve 4 dílech, takže vy, kteří se zaregistrujete, nebo kteří jste zaregistrovaní, tak máte tam více jak 2,5 nebo skoro 3 hodiny zdarma, se můžete na tuto část také tady této vlastně mojí teorie vlastně se podívat. Takže to je z mojí strany všechno, co jsem chtěl v podstatě říct, jestli nikdo zatím bohužel nevolal. Pavlíku, jestli ty chceš ještě něco říci.
1: Já prakticky můžu jenom pozvat na Palouček samozřejmě zase. Tentokrát tam není nějaká speciální akce, ale to neznamená, že se tam vždycky někdo nesejde. Minulý týden taky se tam sešlo nějakých 10 nebo 12 lidí. Pouštíme si kino, zajímavý filmy si tam pouštíme, letní kino. No a samozřejmě můžete kdykoliv přijet. Další týden, ale to už akce bude, já bych na to ještě chtěl upozornit. To bude opět Miluškou Čechů a bude to opět o Benešových dekretech, protože to je velmi zajímavé téma a to bude poslední víkend v srpnu. No a potom se uvidí už. Tak, to je všechno, máme 59, 55, ale akorát nám to vyšlo. Já se s tebou rozloučím, Zděndo, a za 14 dní opět s tebou naschledanou a měj se moc a moc krásně a vy posluchači taky.
0: Takže já děkuji, Pavle, já taky děkuji a taky jsem se chtěl rozloučit s posluchači. Přeji vám hezký zbytek večera, anebo dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer, jestli budete sledovat ze záznamu.
1: Ano,
0: děkuji, mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, podvečer vlastně, pozdní odpoledne, jak vlastně chcete, anebo třeba i dobré ráno, záleží, kdy se díváte, jestli živě nebo ze záznamu, na náš pravidelný stream s Vítěm Pilmajerem, který je tu dnes živě. Vítej, Vítěho, ahoj.
1: Já jsem skutečně živej. Já vás vítám všechny a těším se na případné vaše komentáře a otázky.
0: Někdo by mohl říct, že Vítě je živý až moc, pln elánu a nadšení, ale to určitě
1: moc nechybělo a jak jsem poslouchal našeho Homéra, víš, v neděli,
0: ano.
1: Tak mu říkám, včera jsem mu volal a říkám, Ivánku, a co kdybych ti odpovídal taky básničkama, jo? A on říká, neopič se. Což má pravdu, to by bylo opičení se, jo. Ale tak pěkně, jak on píše ty básničky, jaký má pěkný, mně se to moc líbí, to má srdce a duši, jak se říká. Hezký je to. Takže to jako se nedá napodobnit.
0: Chválíme. No. A pojďme na dnešek. Na co se máme dneska těšit?
1: No, dneska by jsem chtěl udělat takový zaprvé trošku letem světem, jak jsme měli ten pořad s tím novinářem a zpravodajcem Nikolajem Lilinem, jo, a všem to praskalo, tak jsem si říkal, že tam jsou některé nadčasové věci a já vám je radši řeknu, protože si myslím, že by mohly být pro vás zajímavé z hlediska toho, abyste si porovnávali ty informace s naším mainstreamem a co kdo říká kolem nás. Takže to bylo takový velice rychle, stručně, nedám celý, jenom nejhlavnější body. Druhou věc, kterou bych sem chtěl se dotknout, je to, že vlastně, když si vezmeme, co se kolem nás děje, ty konflikty a podobně, tak že nějakým způsobem si pohovořit i o výročí Spojených států amerických pár slov. Pak bych se rád zastavil na státním svátku a našem svátku, co se týče Cyrila Metoděje a samozřejmě mistra Jana Husa. Pár slov k tomu a potom na závěr vás unavím takovým svým určitým rozjímáním a samozřejmě se dotkneme operativně i Ankary. Já myslím, Peťo, že ty to budeš koordinovat, řídit. A když budu, jak říká Ivan nebo Jarda, říká, že budu dlouhej, takže mi řekneš, Víťo, zkrať to. Ale pokusím se vejít do toho časového limitu, protože mám toho velice mnoho na srdci. A abych nezdržoval, asi se do toho pustím. Co ty na to? Mlčení je souhlas. Dobře, takže vážení, ten popraskanej bych řekl pořad s tím Nikolajem Jurjevičem Veržbickým, neboli jeho jméno Lilin, můžete ho najít, on vysílá i v angličtině, v italštině a v ruštině, takže ho můžete

0: Můžete najít, a to jméno Lilin on převzal od své matky, která se jmenovala Lily. A on se narodil a žil v Podněstroví v městu Bender a dneska od roku 23, kdy mezi tím žil 25 roků v Itálii, kam se odstěhoval, tak dneska žije v Dubaji a pokračuje ve své novinářské informační tvorbě. Jen tak pro zajímavost, on byl původně Tater, ale přes ty zájmy, alternativy a tak dále začal vytvářet právě to informační středisko a postupně se stal, bych řekl, i takovým tím vlasteneckým zpravodajem a byl zván na besedy, na přednášky a takovým způsobem i potom přednášel. Ale tím, že byl alternativec a že bojoval i proti covidu a tak dále, tak nakonec byl blokován a to vedlo k jeho rozhodnutí, že se přestěhoval do Saúdské Arábie. A teď velice rychle letem světem. Jo? Budu křičet, jako kdo co řekl, a jenom si zapamatujte to nejpodstatnější. Mark Rutte, víte, kdo to je, to je tajemník NATO, v rozhovoru pro Fox News hovořil o aktivní účasti aliance ve válce proti Iránu. NATO se dříve snažilo od této situace distancovat a přestírá, že je v ní skutečně neutrální a že zaujalo neagresivní postoj. Marko Rutte však potvrdil, že NATO ve skutečnosti bojovalo na straně Epsteinovy koalice proti Iránu. A toto nezvratné přiznání aktivní účasti NATO v nezákonné agresivní válce proti suverénnímu členskému státu OSN je do očí bijícím porušením zásadních norem mezinárodního práva a základních principů charty OSN. Organizace a jednotlivci členské státy, které se podělí na takových rozhodnutích, musí nést odpovědnost za všechny důsledky, jak říká Lilin. Generální tajemník NATO jednoznačně prohlásil, že Itálie a Rumunsko se podíleli rovněž na agresi proti Iránu spolu se všemi evropskými zeměmi, které asistovaly před americko-izraelské agresi proti Iránu. Skok do dalšího bloku. Trump bude vyšetřovat ropné giganty kvůli rostoucím cenám benzínu v USA. Budou vyšetřovány společnost ExxonMobil, Chevron, Shell, BP a stejně jako další hráči na americkém trhu. Chce vyšetřovat uměle nafouklou cenu benzínu a oznámil to na setkání s generálním tajemníkem NATO s Markem Rutem v Bílém domě. Řekl, že ceny benzínu u čerpacích stanic by nyní už měly být někde na úrovni 2,25 dolarů za galon, to znamená za 3,7 litru, avšak podle americké asociace automobilové průměrná cena galonu se běžného benzínu drží zhruba na úrovni 4 dolary. Trump prohlásil, nebudeme se s nikým ceremonit. A Lilin dodává, že doporučil bych Trumpovi, aby začal vyšetřováním se svým nejmladším synem baronem Trumpem, který dva dny předtím, než sám Trump rozpoutal tuto hroznou válku, tuto hroznou agresi proti Iránu, nakoupil akcie všech předních ropných společností v hodnotě 50 milionů dolarů. Další blok. Izraelský ministr obrany Katz prohlásil, že i kdyby existoval americký požadavek, izraelská vojska Libanon neopustí a 200 000 libanonských obyvatel se nevrátí do svých domovů. Blok Ukrajina. Ukrajina už za 4 roky speciální vojenské operace ztratila téměř 2,5 milionu ukrajinských vojáků. Jen v roce 2026, to znamená, že v tomto roce za půl roku, jich bylo více než 400 000. Tato data byla zveřejněna specialisty z hacknutý databází Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny, dopravního a komunikačního centra a ukrajinských zdravotnických organizací a márnic. Lilin říká, že 2 miliony 400 tisíc jsou asi podhodnocená čísla, protože podle některých amerických expertů od začátku speciální vojenské operace počet mrtvých a nenapravitelných ztrát již na Ukrajině překročil 3,5 milionu. Jen tak mimochodem poznamenávám já, teda, aby bylo jasné, že to není od Livna, že jsem viděl informaci o tom, že v těchto posledních několika měsících se daří na Ukrajině získat do armády zhruba za měsíc 25 tisíc vojáků, ale za ten samý měsíc jich dezertuje 21 až 22 tisíc. To znamená, že když si k tomu připočtu ztráty na frontové linii, tak jsou kompenzovány především nákupem zahraničních dobrovolníků, kteří už dneska dělají i zle. Podle některých zpráv dokonce došlo ke spouře chilských vojáků proti španělským velitelům, kteří tam operují a toho španělského velitele zastřelili. Další blok, velice zajímavý pro nás. Existuje takzvaná tajná washingtonská skupina Bruselu, kdy Ursula von der Leyen je pod novým zkoumáním z hlediska z důvodu diskuze o Trumpově strategii, kde ona diskutovala o této strategii se Zelenským, Macronem, Mercem a Meloniovou a taky Starmerem. Berlínský deník Berliner Zeitung, který je jako respektovaný německý deník, o tom informoval, že evropská komisařka Tereza Angiová oficiálně zahájila vyšetřování předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové kvůli právě tomuto skrytému skupinovému chatu. Pravděpodobně volala kvůli washingtonské skupině, kde si vyměňovala poznámky se Zelenským, francouzským prezidentem Macronem, premiérem Mercem, teda kancléřem Mercem, italskou prezidentkou Meloniovou a odcházejícím britským premiérem Starmerem o tom, jak jednat s Donaldem Trumpem. O existenci chatu se poprvé komisařka dozvěděla v lednu a právě z důvodu toho, že nizozemská publikace Follow the Money požádala, neboli požádala o přístup k této korespondenci. Komise to odmítla s tím, že zveřejnění informací by poškodilo mezinárodní vztahy EU se třetími zeměmi. Angiová nyní vyšetřuje, zda toto odmítnutí neporušilo pravidla transparentnosti bloku. Setkání mezi jejím úřadem a zástupci Evropské komise se očekává do poloviny července a vyšetřování pravděpodobně potrvá několik měsíců. Jak víme, to není první von der Leyenový skandál s textovými zprávami. Evropský soudní dvůr již rozhodl, že komise jednala protiprávně, když zatajila její komunikaci s generálním ředitelem společnosti Pfizer během dohody o nákupu vakcín z EU. Vzpomínáte si, že to byly začerněny celé stránky té dohody, která je známá jako Pfizergate. Tyto textové zprávy stále nebyly zveřejněny. Angiová také kritizovala komisi za to, že povolila automatické mazání dalšího člověka, mazání Macronových zpráv o obchodní dohodě se společností Mercosur. Další zajímavost, která je velice demokratická a velice příznivá. Rumunská poslanecká sněmovna přijala návrh na sjednocení s Moldavskem. Legislativní návrh iniciovaný opoziční stranou SOS Románia s poslankyní Dianou Soušose zmocňuje vládu k okamžitému zahájení jednání o znovu sjednocení s Kišiněvem s odkazem na Helsinský závěrečný akt. Jestliže Rumunsko, jen tak napřemýšlím nahlas, jestliže Rumunsko chce připojit sjednotit s Moldáví, tak ji de facto chce anektovat. S odkazem na Helsinský závěrečný akt, který umožňuje mírové změny hranic. Návrh zákona nebyl na plenárním zasedání projednán a nebyl předložen k hlasování, ale podle rumunských předpisů jsou návrhy zákonů, které nebyly na plenárním zasedání projednány, to znamená, že nebyly projednány, nebo zamítnuty, jsou automaticky považovány za přijaté. To je perfektní, teda tahle klička. Po uplynutí lhuty 45 dnů, přesně to se stalo 24. června. Všichni si teda asi musíme uvědomit ty rizika, která z toho vyplývají. De facto to hrozí přímým vojenským zásahem do situace v Podněstří, protože je, jak víme, je tam umístěna 14. armáda a různé vojenské systémy. Samozřejmě, pokud se Rumunsko bude chtít sjednotit s Kišiněvem, to znamená, že s Moldavií, takže Rumunsko si pravděpodobně okamžitě uplatní nárok na Podněstří. A Podněstří se tím stane, Podněstří to samozřejmě bude odmítat, nebude chtít s Rumunskem navazovat žádné vztahy a proto bude chtít na to tento problém vyřešit vojensky. Takže, vážení, je to další přípravní proces k destabilizaci Moldavska, aby se z něj stalo další region, jako je Ukrajina. Další blokem poznámek je, že německý export do Číny v roce 2025 činil 82 miliard, to je o 10% méně než v předchozím roce, to znamená, že než v roce 2024, a dovoz Čínské lidové republiky se naopak zvýšil o 9% na 171 miliard. Takže vidíte, že tady je víc už než dvojnásobek dodávek z Číny do Německa, než z Německa do Číny, a což vedlo k obchodnímu deficitu ve výši prakticky 90 miliard. Přitom hrozí další pokles německého exportu do Číny a ohrozuje to stovky německých společností, které můžou skončit bankrotem. No a teď fajnovost pro naše větrníky. Změny evropského klimatu lze spojit přímo s lidskou činností a s agresivní výstavbou četných elektráren v Severním moři. V Evropě nikdo neprovádí systematický výzkum negativního dopadu takových elektráren na mikroklima. Takovýto výzkum se provádí například v USA a Číně. Velké větrné farmy zpomalují rychlost větru o desítky kilometr. Stožáry větrných turbín na moři umístěné mění proudění a míchají vodu. Zároveň větrné turbíny poháněné vzduchem vedou k lokálnímu zvýšení teploty v oblastech za elektrárnou, včetně mořské vody. Pokud se všechna tato vědecká data aplikují na Evropu, pak četné větrné turbíny na moři instalované v Severním moři a dalších vodách vedly k významným změnám ve větrných vzorcích a klimatu. Jinými slovy, chlad Severního moře v létě oblast jednoduše neochlazuje. Novinku, na kterou čekám, jako jsem zvědavý, jak zareaguje, se týká Fica. Fico oznámil odmítnutí Slovenska podílet se na financování vojenské pomoci Ukrajině. Prohlásil, udělám vše proto, aby se Slovensko neúčastnilo vojenských půjček pro Ukrajinu, a to se týká ty klauzuly o přidělení 70 miliard dolarů, které respektive euro Kyjevu na vojenské potřeby. Tato věc má být zahrnuta do závěrečného dokumentu nadcházejícího, respektive už běžícího našeho summitu NATO v Ankaře, kde my máme zdvojené zastoupení. No, tímto by se toho Lilia uzavřel.
1: Než to uzavřeš, tohle téma, tak právě k tomuhle tématu jsem tady našel materiál z iDnes.cz, kde píšou, ani Slovensko nezapojí se do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO, Bratislava se ale nezapojí do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Petr Pellegrini toto prohlášení udělal po včerejšku s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničním Jurajem Blanárem. Slovensko podpoří závěry summitu NATO, zároveň ovšem platí, že se nebudeme podílet na dalších finančních ani půjčkách určených pro vojenskou v Ukrajině, uvedl Pellegrini, který bude spolu s Ficem a dalšími zastupovat Slovensko v Ankaře. Co další z toho vypad? Současná vláda zastavila podobně jako Česko-Maďarsko. Nevím, člověk, jestli my do toho jdeme nebo ne. Ale
0: nevidím to.
1: To uvidíme až po skončení pořadu. Každopádně ti to dodávám jako ještě teda v rámci prohlášení prezidenta slovenského. To jenom potvrzuje to, co říkáš. Tak.
0: No a on to říkal právě Fico na veřejné tiskovce někdy 24. června, neboli on prostě nemá kam couvnout, on to musí dodržet před svýma voličema, jo. Takže to je jedno hezký.
1: No, včera.
0: No a my, že ty víš velice dobře, že jak to proběhne na tom summitu, tam v podstatě, dobře, on to neschválí, on to nepodpoří, ale oni se dohodnou mezi sebou, víš, jak se tam teďko čachrujou peníze. A samozřejmě ta zdvojená naše účast má to, co jste se myslím o tom bavili s Ivanem, že to má tu fajnovost a ta společná večeře, protože na té společné večeři se projednávají veškeré zákulisní věci. To, co se deklaruje na papírech, programech, jo, to, co bude jako memorandum a tak dále, to je všechno, jedna paní povídala. Ale důležitý je, co se upeče právě během těch soukromých schůzek, během té večeře. Proto tam náš pan prezident velice nutně pospíchal. Jo? Takže to jenom, abychom si k tomu řekli pár slov. Jo? A teď bych přešel k jedné věci, že jenom pár, bych řekl, poznámek na Margo toho výročí amerického. Víte, mně je strašně líto, že když Spojené státy americké vznikaly jako z těch 13 kolonií, že jo, v tom roce 76, tak v podstatě v té válce kolonií proti anglické nadvládě a proti hegemonu, tehdy Anglie byla největším světovým hegemonem, že jo, samozřejmě, která ovládala všechna moře a oceány, tak vlastně byly dva státy, které tehdy pomáhali a podporovali různýma cestama právě vznikající Spojené státy americké na konci toho 18. století. A to byl právě Francie, jestli si vzpomínáte, na konci toho 18. století propukla Jakobinská revoluce, a když si vzpomněte na film Fanfan Tulipán, že jo, kde on taky utíkal jako, ne Fanfan Tulipán, jak se to jmenovalo? To nebyl Fanfan Tulipán, byl to asi Fanfan Tulipán. Tam, kde on utíkal do té Ameriky a vrátil se a potom bojoval na straně Napoleona a já nevím co všechno, tak v podstatě vedle toho tehdy víceméně pomáhali i Rusové na černo. A to byla jedna z věcí, která vedla k prvním nepříjemnostem, tak ne úplně prvním, ale jedním nepříjemnostem mezi Ruskem a Anglií, co se týče střetu zájmu, protože první střety zájmu začaly už v 16. století. Ale to jsem chtěl říct. A teďko, když Francie, teda když Američané bojovali tu s Anglií tu válku, že jo, v tom roce 1813-16, tak a kterou teda Američané vyhráli a potom vlastně Monroe jasně na základě vítězné války dohodl s Angličanama takzvaná ta dohoda Monroe, kterou se dneska Trump začíná opírat a dokonce říká, že by se to mohl jmenovat Trumroe. Jo, takže jakože, že teďko on to bude modifikovat, takže kde se řeklo, že teda západní polokoule patří Američanům a ta druhá polokoule, že patří teda Angličanům, tak vlastně je tady ještě jedna taková zajímavost, jo, kdy Spojené státy americké vlastně, když byla občanská válka a byl válka sever proti jihu, tak Angličané ve velkém podporovali konfederaci Jižanů. A tehdy právě ruská flotila napomohla Severanům k tomu, aby se ubránili tomu tlaku konfederace. Ta konfederace nebyla žádná zaostalá žádná oblast. Jo? Oni měli dobře rozvinutý průmysl taky. Jo, a to, že se jim říkalo plantážnici, tak tam mimochodem i prezident Lincoln byl otrokář. Jo. Další, tam prostě, když proberete ty vůdce té demokracie v Americe, tak to byly většinou právě otrokáři. Takže jenom proč jsem chtěl říci, co jsem k tomu chtěl říci, že mě velice mrzí, že ta Amerika několikrát se opírala o toleranci a podporu Ruska, a to se týkalo i smlouvy ohledně uvolnění se středozápadu Američanům, protože v té době mělo Rusko dědictví, to, o tom se vůbec nikde nemluví v žádných, když jsem na to narazil, tak jsem úplně se chytal za hlavu, tak se mluví o takzvaném dědictví Velké Tartárie, protože ona zasahovala i na americký kontinent a právě ten středozápad, kdyby to nepatřilo Rusům, tak by Američani nepodepisovali s Ruskem dohodu o poskytnutí tohoto území. Takže kromě Aljašky, která potom následovala, tak ještě i toto území pustil, myslím, že to byl Alexander II., to pustil právě Američanům. Jo? A potom byl ten kšeft ohledně Aljašky, že? A za výstavbu Transsibirské magistrály. Takže já jsem jenom chtěl poukázat na to, že u této příležitosti tohoto výročí se jinak taky objevil telefonát Trumpa s Putinem a víceméně Trump chtěl získat od Putina karty do Ankary. A byl velice překvapen, když mu Putin diplomaticky jasně dal najevo, že nemůže už po něm nic chtít. Že poslední, co mohl chtít, byl Anchorage. Jo? A tohle to skončilo. Že to sami porušili, že sami od toho odešli. A potom Trump jako říkal, tak dobře, tak já bych sem poslal k vám toho Wyclofa s tím svým zetěm. Jo? A i na tomu jako řekl Putin, že no, ale my nevidíme důvod, aby nás navštívili. Takže vyloženě bylo dáno najevo, že chlapci takhle ne, a hlavně je vidět, že si je Putin velice silně vědom teďko té aktivní činnosti na té Ukrajině. My to jako ty zprávy, které tam odsaď jdou a co tam dopadá, co likvidují a tak dále. Je to velice, velice mnoho. A já si myslím, že to bude mít i psychologický dopad na ty diplomatické sbory v tom Kyjevě, že asi už ten Trump by měl pochopit, on si stále myslí, že to městečko není obsazeno, ale když jsem se díval na zprávy těch expertů vojenských, tak ty jasně říkali, že to nejde o nějaké městečko, to je prostě celá aglomerace pevností, kterou prostě nebylo možno vzít jedním vrzem. A že vlastně celá tahle oblast, jo, až do Krematorsku, je prostě pevnostním valem. A přesto se jim podařilo teda to obejít. Teď to městečko čistí, že jo? A teď jako, když teda ten pan prezident Zelenský, jo. Tak když on teda jako prohlásil, že ne, že to není pravda, že to je ruská propaganda, že tam nejsou, no tak mu kdo jiný než Peskov mu nabídl, no tak dobře, tak udělíme jednání teda přímo v tomhle z toho městečku, aspoň se přesvědčíte, že to máme v rukou, jo. No a to zase Zelenský jako říkal, že ne, že to je past a jestli co si, tak dobře. Tak oni navrhli ještě Ukrajincům, my to dobře, my tam pošleme naše lidi, pošleme tam třeba 20 novinářů a vy si ze své strany pošlete svoje, aby prostě viděli, že to město je už plně v našich rukou. Ani na to Zelenský nešel. Proč? Protože on nepotřebuje nahrávat té myšlence, že by nedostal další prostředky, a to je v ohrožení, že může nedostat další prostředky na válku, protože když si vezmeme, že z nějakého důvodu Němci zastavili objednávku na ty lodě, na těch 6 lodí, že jo, že z nějakého důvodu si vymýšlí, jo, všelijaké, bych řekl, vedlejší chody, jak se k těm penězům dostat. Nejhorší ale je to, co mě na tom vadí, je informovanost Zelenského o čase útoku na Kyjev, jako myslím tím náletu, protože jak se to týkalo toho té kyjevské lávry a toho Dovženka, toho kinostudia Dovženka, tak on údajně podle ukrajinských zdrojů, co jsem poslouchal, měl 4 dny předtím na stole právě to směrování těch útoků. A dalšího, čeho si všimli ukrajinští někteří experti, říkají, že je zajímavý, že jejich prezident vždycky ví, kdy má odjet z Kyjeva. A vždycky, když odjede z Kyjeva, tak je nálet na Kyjev. Jo, potom se vrátí a začne bědovat, co se zase stalo. Takže ta hra na tom summitu, vážení, si myslím, že bude ještě větší, než jenom to, co oni deklarovali, protože se Trump musí rozhodnout, co s tím. Protože Putin v tom telefonickém hovoru řekl i jednoznačně, Putin řekl Trumpovi, my víme o vaší přímé účasti ve válce proti Rusku. Takže to tam bylo řečeno a v podstatě takhle otevřeně to ještě nikdy nepadlo a myslím si, že americká strana si musí velice dobře zvážit, jak bude dál postupovat. Takže to by se chtěl jenom k té Americe, která je nevděčná a která si zahrává, protože když si tak vezmete, tak ona absolutně podojí tu Evropu tím, že Evropa teda musí nakupovat, když chce podporovat. Vidíte, že Evropa ztrácí přístupy k energetice, k surovinám, ke vstupům do ekonomiky. Dneska už energetici Vláďa Štěpán mi o tom vyprávil, že de facto došlo, se dostáváme na dolní hodnoty zásob, jo, zdrojů, ale to není všechno. Teď si uvědomme, že když vezmeme, že plyn nebude dostatečně sem posílán, tak nás ohrožuje hlad. To si málo kdo uvědomuje. Všichni to přechází tak nějak jako zlehka, ale jedním dalším takovým tou oblastí, která může vydírat státy, je potravinové zásobování. My prostě dneska my se dostáváme k tomu, že začíná být deficit minerálních hnojiv. A když si vezmeme, že dusíkatá hnojiva jsou z 95% dusíkatých hnojiv je plyn, tak si řekněme, tak pokud ten plyn není, tak nebudou ani dusíkatá hnojiva. A s čím teda budeme hnojit? Asi budeme všichni chodit na bobek na pole, já nevím, jak si to jinak představují naši páni zemědělští inženýři. Jo?
1: Takže tohle tady musím, jako, tohle není, víme to pánu zemědělských inženýrů, s tímhle přišli specialisté z Bruselu, že by se mělo hnojit lidskými exkrementy. Pan profesor Staněk už to tady zdůrazňoval, že se budeme dostávat papírové pytlíky a do těch to budeme dávat. A možná to bude obdoba sociálního kreditu, kdo přinese víc hoven, tak budeme třeba slevu na ně. Ale ne, tak tohle to je opravdu krajní situace. Ale tady vidíš totiž jednu věc. Jak Evropská unie myslí dopředu a jak vlastně už dávno s tímhle vývojem počítali. Evropští úředníci totiž podepsali smlouvu Mercosur, která má zlikvidovat naše zemědělství, takže žádný hnojiva potřeba nebudou, když tady nebudeme nic produkovat, všechno se doveze z teda Jižní Ameriky a když to nebude stačit, tak se to doveze teďka z Ukrajiny, jo, která používá pesticidy, které jsou tady zakázané, ale teď už to nevadí nově, protože se přijali, změnilo se vlastně minulej týden veškerý tyhle ty pravidla hry, takže už v pořádku, nejenom geneticky modifikované potraviny už nemusí být označeny jako geneticky modifikované, takže už jsou zdravé a jsou naprosto v pořádku, ale i právě potraviny krajiny, které jsou například napíchané hormonama, antibiotikama a právě i těma látkama, které jsou zakázané, tak už jsou nově taky v pořádku. Takže nebojte se vlka nic. A pokud to někomu vadí, tak třeba Tesco to vymyslelo tak, že vlastně ukrajinský kuřecí se přebavuje na Slovensku a tudíž potom už to tím EU, takže tím je to úplně v pořádku. Že hlad nebude, bude mít taky rakovinu, ale tak, ty, co se nenechali ovočkovat, tak halt prostě je, nás dostanou jinak. O naší budoucnosti, která ano, depopulace běží.
0: Peťo, je to to samé, jako když Horimír bojoval za to, aby zemědělství zůstalo zemědělstvím, aby křesomysl netahal do svých dolů rolníky, aby se pěstovalo, protože jináč bude hlad. Ne, ale ty, jsou to teda pověsti, že jo, které potom sepsal i Jirásek, že jo. Ale prostě tam jde spíš o tu pointu, že ten křesomysl tehdy a ta vládnoucí skupina tehdy se orientovala na to mít to stříbro, ten mamon, jo, a je vůbec nezajímalo, co se bude jíst. A přesně tohle to se dneska taky děje v jiné podobě, ale je to úplně to samé. Takže tak. To je jenom na okraj toho, co
1: si říkám. Mohl vyprávět, jak se dějiny opakujou. Na druhou stranu, tak samozřejmě tenkrát třeba, jako víš co, ten vývoj nebyl tak daleko jako dneska, jo, takže tenkrát nejedli cvrčky, nebo červy, jo, to...
0: A neměli, já nevím.
1: Který se nedají oddělit, jako, jo, plastový. Takže to zase, že tady jsme jako popošli dál. Ale prosím tě, když jsme u toho, ty jsi říkal o tom, o těch financích, jo, a tak tady mě brnklo tak jako odletem do Ankary byla tisková konference, kde vystoupil Andrej Babiš, a Macinka a další. A podle ČTK Česko přesměruje peníze na zbraně pro Ukrajinu. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny. To je nová iniciativa, která v Ankaře se rozjíždí, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Dnešním odletem na summit NATO to uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka za motoristy. Vláda ANO, SPD a motoristů dosud dávat peníze za zbraně pro Ukrajinu odmítla, nepřispěla ani do muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními sliby nechala pokračovat. Takže iniciativa PURL, už to má vlastně umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně poskytovali Ukrajině. Část v iniciativě je pro země dobrovolná. Prvními zeměmi, které do iniciativy se zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko mezi těmito zeměmi doposud není. Američané přitom podle zdrojů ČTK na tom jednání zmiňují, aby spojenci se do této iniciativy aktivně zapojili a pokračovali. My teď řešíme některé projekty, to je citát, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady tohoto programu URL, řekl novinářů Macinka, podniku N, by měl měnu českého postoje Macinka představit na dnešní večeři ministrů zahraničních věcí a Ukrajiny. V Ankaře by se měl projednávat také návrh poskytnutí 70 miliard Ukrajině letos a nejméně stejný rok. Andrej Babiš k tomu již dříve sdělil, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na pomoci. Ile dnes doplnil, že Česko peníze potřebuje na plnění závazků NATO a zaplatí podle něj jako v minulosti větší země. Babiš dnes připomněl i koaliční dohodu, že vláda bude pokračovat v muniční iniciativě nastartovanou kabinetem Petra Fialy, ale nebudeme do ní dávat peníze z rozpočtu České republiky, protože zkrátka jsme zdědili rozpočet, kde je díra, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, Takže...
0: Ty jsi slyšel rozhovor mezi ministry, bývalými ministry Cyrilem Svobodou a Zaorálkem? Oni se bavili právě o těch věcech kolem té Ankary a o tom, jaké postavení bude mít česká delegace v Ankaře. A s úsměvem konstatovali, že jak jsme byli aktivní v minulosti díky Fialovi, takže budeme mít až 27. pořadí při vystoupení. Jo? Takže já už vidím, jak Trump čeká na vystoupení našeho představitele. A samozřejmě, že tam vysvětloval, myslím, že to byl Lubomír Zaorálek, tam vysvětloval, že to pořadí se určuje podle toho, jaký objem příspěvků byl vložen do společné kasy NATO. Takže my jsme až na 20. místě. A teď se tam bavili o tom, že vlastně Fiala, i když nasliboval, tak neplnil. Jo? Že prostě peníze, které tam dodával, měl dodat, tak nedodal. Tak potom u mě vzniká jiná otázka. Tak kam je dal ty peníze, když je nedal do NATO? Jestli mi rozumíš? Protože to minusové saldo nějakým způsobem vznikalo, a teď najednou prostě se zjišťuje, že to, co, na co se odvolával, že musí dát ty 2%, takže je nedal. Jo? Takže to je jenom tak na okraj. A potom je fakt další věc, jsme se o tom asi, myslím, bavili i před chvílí, že tím, že ty, já nevím, Zelenský tam prostě vznesl svoje oblíbené požadavky, že chce teda doplnit ty patrioty, že jo, že chce další rakety protizdušné obrany, kdo co má, dejte mi v podstatě, a samozřejmě rozšíření té finanční a vojenské podpory. A teď, pozor, bylo odhaleno, že MI6 ve spolupráci se specnazem Turecka připravovali přepadení Krymu s tím, že Turci dali k dispozici 10 000 specnazovských vojáků a Ukrajinci mají takzvané ty spící agenty na Krymu, kteří jim měli pomoci a otevřít vstup. Takže tahle ta operace skutečně byla velice tvrdě připravovaná a to, že se to připravovalo, potvrzuje i to, že v té Ankaře, podle prvních zpráv, co mám, tak se Američané s Turkama domluvili na obnově spolupráce, která byla tehdy přibržděná, když Turci koupili ty protizdušné zařízení, ty S-400, že jo? A kvůli tomu zase Američani jim přestali teda je podporovat v té výrobě F-35, že jo, jste se o těch F-35 bavili s Ivanem, myslím, takže nemusím to komentovat, ale každopádně tam Američani jako na této schůzce, to je to, co se říká, že se dělá v kuloárech, se dohodli, že teda budou zrušeny ty určité obranné sankce vůči Turecku a Turci teda se zaktivizujou v rámci NATO, jo, to znamená, že podpoří. A to je právě to, co jsem před chvíli říkal, že už s tou MI6 připravovali tu aktivitu přepadu Krymu. Jo? Ale to nemám z ruských zdrojů, tohle. To vám říkám dopředu, že to není z ruských zdrojů, že to je z ukrajinských zdrojů. A takže tahle z ty aktivity se tam projednávají. A včetně těch výrobu, těch transitních letounů, to jsou ty Airbusy A400, pokud a 330 a podobně. Takže já si myslím, že tady přestože dostali Němci, Francouzi, Italové a Britové dostali nášup jako nakládačku od Trumpa, tak přeci jenom ale jako řekli, že oni vynadal za to, že nedostal podporu proti Iránu. jo? A zároveň jim řekl, tak pokud vy teda mě nebudete podporovat a vy nebudete ani posilovat vlastní obranu, tak já se už na vás vykašlu. Což říká kolik roku? On to říká už delší dobu, ale já si myslím, že to je ten jeho obchodní styl, prostě vydírat, aby se dostal k nějakým lepším výsledkům ve vztahu ke svým přátelům v západní Evropě, kterou potřebuje právě kvůli tomu, co je mu vytýkáno, že překupuje a bude překupovat plyn pro celou Evropu. Jo? Takže já si myslím, že ještě se zítra budeme dozvídat docela zajímavé věci, jo? Protože se má sejít Trump se Zelenským ještě, to ještě neproběhlo, že jo? No uvidím, co se povídalo, se objeví nakonec v těch závěrečných dokumentech, ale především vždycky nás zajímá, co se tam neobjeví. Jo? To je jako to nejzajímavější, co nás bude zajímat kolem té Ankary. Že já bych k té Ankaře asi jenom tolik, protože zatím nevíme nic. Jo? Zatím jenom víme, co by se chtělo. A to, že na Ukrajině byla vybombardovaná ta velká výrobna letecká, kde se montovaly ty rakety a podobně, to je pravda, tam byly opakované výbuchy ještě několik hodin po zásahu, takže ten masakr jede a myslím si, že tyhle ty nálety ještě budou nějakou dobu pokračovat. Co je ale na přetřesu v této věci, je právě otázka těch informací, proč ten Zelenský má ty informace, jakou cestou, takže začíná se diskutovat v Rusku otázka zrady z titulu zpravodajských informací, anebo zda to není dohoda. Jo? Zda to není dohoda. Takže to tam začíná ve velkým jako se diskutovat. Takže to asi k té Ankaře bych řekl momentálně. Už jsem zvědavý na to, co bude.
1: Zmiňoval ještě ten výbuch u Kyjeva. A různý média, tamní i zahraniční, teda ukazují a píšou, že se taky, že vylítlo do luftu zbraně nejenom z kazetová munice, ale i s ochuzeným uranem. Takže Kyjev je zamořený.
0: No, jako to jsem taky četl, jo, akorát já to z Kyjeva nemám potvrzený, jak to vypadá, vím jenom, že v restauracích se pije kafe, pije čaj, popíjí se a je to jako kdyby tam nic nebylo. To znamená, že Rusové zatím asi jedou hlavně po těch okrajových částech, ale zdá se mi, jako kdyby tu smyčku stahovali, jo, když se dívám na ty místopisy zásahu. Jo? Takže přitom, když si vezmu zásah do arzenálu, to je fabrika, vojenská, která je prakticky v centru Kyjeva, ale je na takové vyvýšení bokem. Jo? A podle mě právě při tom útoku na tento arzenál dostal jako vedlejší odpad zásah té střechy toho Uspinského chrámu v té lávře, protože to je po cestě, jo? Když bych to takhle řekl, po cestě. Ale každopádně hlavním cílem byla ten arzenál, ten podnik. Jo? Já tím, že jsem tam žil, tak prostě trošku ten místopis znám. Jo? A v podstatě já si myslím, že to, co jsme si tady četli, ty vystoupení Karaganova, jo? Byl jsem překvapený, že po tom rozhovoru Menschheimera s Karaganovem, tak jsem potom viděl další vystoupení Menschheimera na jiném kanálu a on to tam zopakoval, že je to docela pravděpodobné, jo, ale dneska zase už se v Rusku diskutuje, že by ten Karaganov to neměl přehánět, že by stačily konvenční zbraně a udělat pořádek a tak dále, protože by to nemuselo vyvolat dobrou reakci ze strany Číny a z Iránu, protože kdyby použili jaderné zbraně, tak to hlavně říkají ukrajinští, takový bych řekl mírně neutrální geopolitici, tak říkají, že, a myslím si, že asi mají pravdu, že by se mohlo stát, že kdyby použili jaderné zbraně, tak by došlo k plné izolaci Ruska, protože by se i ta Čína, i ten Irán by se od nich odklonil, jo? Že by došlo k tomuhle z tomu a že by došlo k absolutnímu zablokování. Víš, ale já přece jenom vždycky říkám jednu věc, já nevím, já když si zpětně dívám na tu ekonomiku toho Ruska, jo? Tak to Rusko je závislé ve zbytkové produkci. Ano, může někdo říct si, ano, ve špičkové technologii závislé a tak dále, ale když vezmu z hlediska, a teď mě nechytejte za slovo, z hlediska přežití, tak oni mají uzavřený ekonomický cyklus. To znamená, že i kdyby je izolovali, a to Rusko už to zažilo, když si vzpomeneme na 20. leta, existence Sovětského svazu, kdy byl Sovětský svaz absolutně zablokován, kdy nebyly diplomatické vztahy, oficiální obchodní mise neexistovaly, to všechno se dělo přes, dneska bychom řekli, šedé obchodní mise, jo? Ale to nebyly mise, to byly delegace, které projednávaly případné dodávky, včetně toho velkého bomu v roce 30-31, kdy se startuje stalinská ekonomika, tak to všechno tohle z toho jasně ukazuje, že to Rusko je schopné přežít. Jo? A horší je to s Ukrajinou, která slibuje něco, na co dneska nemá, protože řekněme si, dneska už ty odhady na ten počet obyvatel je pod 15 milionů lidí. Jo? Tak si vemte Československo na velkém ukrajinském území. Jo? To za prvé. Za druhé, my jako Československo jsme měli skoncentrovanou poměrně průmyslovou, ale i zemědělskou výrobu. My jsme měli lehký průmysl. Tež to ta Ukrajina to dneska, ta je závislá na dovozech. A nedávno jeden z kandidátů na prezidenta na Ukrajině, zatím ho jmenovat nebudu, tak ve svém pořadu, co se mi podařilo zachytit, říká jednu věc, že my, jeho slova, my na Ukrajině budeme mít velký problém, protože jestliže my jsme produkovali HDP 200 miliard dolarů ročně, tak my dneska máme problém vyprodukovat 100 miliard a když skončí válka, tak budeme rádi, když budeme dělat 50-60 miliard. A teď pozor, co k tomu říká. Ale když skončí válka, my tady budeme mít válečné veterány, to znamená, že lidi, kteří přijdou z linií, přijdou z těch, bych řekl, mobilizovaných jednotek a ty spotřebujou, pro ty budeme potřebovat 30 miliard dolarů ročně. Chápete to, ty cifry? Oni budou rádi, když vyprodukujou 50, 60 a 30 půjde jenom na příspěvky těmto lidem. Prostě já si nedovedu představit, jak budou fungovat vůbec. A tohle to se hodí BlackRocku. Tohle to se líbí Američanům, protože tady máme Marshallův plán, máme tady obnovu země, máme tady přes Lend-Lease, zapomeňme na Lend-Lease, ale vezmeme si investiční úvěry. Z čeho žili Američany? Právě z nainvestovaných prostředků po druhé světové válce a ze splátek, půjček a podobně. Takže tohle z toho oni potřebují. Rozvrácená Ukrajina a samozřejmě, že do toho teď vstoupila ještě i ta otázka, že banderismu v Polsku, jo, kde prostě se najednou to vyhodnotilo a najednou si začali zabavovat vzájemně ty medaile, jo, Bílýho orla a tak dále. A teď jako se z toho stává a najednou v Polsku se objevilo asi tak před týdnem, v médiích se objevil výraz Malé Polsko. A Malé Polsko je právě ten Ternopol, Lvov, jo, a tyhle z ty oblasti. Prostě říkají, že jim to patří. A takže my těch problémů tady budeme mít ještě víc. Jo, já kdyby jsem se na to podíval s úsměvem, tak řeknu, jo, tak ať si ty banderovské skupiny vezmou. Jo, a Rusové si vezmou ty nebanderovské oblasti a bude klid, jenomže pozor. Poláci připravují opatření, které říká, že polské občanství dostanou ti, kteří prokazatelně nemělo nic společného s Azovem, s banderismem na Ukrajině v současné době a tak dále. A ty lidi, když ho nedostanou, to polské občanství, tak kam půjdou?
1: Krám.
0: Tak. A Jarda Štefec říká, nebo to říká i Ivan, my máme 4 tisíce nebo 5 tisíc vojáků. Jich je víc než našich vojáků, jich je víc, než my jsme schopni postavit do zbraně. A tohle to tady se

0: o ochranu své obce. Toto je teď důležité, protože my nevíme, kdy to skončí. Vy všichni víte, jaký já mám názor, ale to se může všechno zlomit narychlo. To my nikdo nevíme, protože co když najednou prostě se rozhodnou, že vidíte, tamhle si vemte, že přijede otec Elona Muska do Moskvy a Moskvičané jsou z toho nadšený, že tam mají otce Elona Muska a Elon Musk říká, a víte co, vy nemusíte vyrábět, jenom rozdávejte peníze, aby lidi utráceli. Není to náhodou skrytá forma nepodmíněného příjmu? Není to cesta na to, aby se deindustrializovalo, aby se stala ta společnost otrockou? Teď toto je to, co se sem valí ze všech stran. A proč ta Emíšeska teď je aktivní v Arménii a proč ta Arménie se váže na Evropskou unii? Uvědomme si, že Evropská unie už dávno není ekonomický útvar. On se změnil, postupně se změnil z ekonomického nebo obchodně ekonomického na politický, jo, politicko-finanční, politicko-vojenský a dneska už je to vojenský. Dneska už Evropská unie funguje jako normální militantní organizace. Už s ekonomikou nemá nic společného, co se týče diktátu a toho všeho. Toto si musíme uvědomit, že co nám tady... A my bychom si měli postupně připravovat tu ochranu toho našeho prostoru proti všem těm věcem. Já jsem se nějak rozpovídal, ale jako mě to vyprovokovalo, rozumíš? Já jsem...
1: Jak to doplním ty Poláky? No. Protože o tom píše samozřejmě mainstream, takže polský premiér Donald Tusk dal polským zástupcům před summitem jasné instrukce. Tusk uvedl, že nařídil svým ministrům obrany a zahraničí, aby byli opatrní s jakýmikoliv prohlášení o další finanční podpoře ze strany Polska Ukrajině. A místo toho se zaměřili na financování vlastních vojenských výdajů Varšavy. Polsko také rozhodlo sešrotovat zbývající MIGy 29, místo toho, aby je darovalo Ukrajině. Analytici tvrdí, že toto zhoršení vztahu s Polskem je důsledkem zelenského vyznamenání, tady píšou partizánů, který páchali v druhé světové válce Polsku.
0: Žádných partizánů.
1: No, píše to mainstream.
0: Tam byl ten Melník, přestěhování Melníka prostě pocty, které mu byly dány a přitom Melník byl právě ten, který dělal tu řežbu tam. Jo? Takže to Poláky zvedlo ze židle, tohlesto. A Tusk, to je starý libertarián, který prostě slouží Bruselu do roztrhání těla. Proto se stal premiérem, on předtím už přeci sloužil v Bruselu. Jo? A ty spory jeho s prezidentem, který chce být umírněnější a tak. Prostě Poláci najednou zjistili, že opírat se o odpad Bruselu začíná být pro ně nebezpečný. Jo? A že je lepší se podívat a hledat cestu, a proto ten Tusk, on ještě Tusk tam bude roka půl, jo? Ale proto hledat tu cestu k té Moskvě. Protože oni vidí, co se děje. Horší je Lukašenko, který je takový koupitelný, jo? Který prostě chvilku tak a strašně ho lichotí, když ho Trump poplácá po ramenou, že jo? A ještě se tak ukloní a tak. Takže jenomže dostal avizo, když mu ten Zelenský začal vyhrožovat. Tak proto utíkal do Moskvy. Tam mu Putin něco řekl a on proto utíkal do Pekinu, aby si nechal schválit od Sitinga postupy, které Putin navrhuje. Takže ta hra, my ji neznáme, my ji nevidíme, my jenom se můžeme domýšlet. Jo? A teď, když si vezmeš, že Erdogan vždycky zrazoval Rusy. To jsou ty známé krymské války, to je ta snaha prostě vytlačit Rusko z toho černomorského pobřeží. O to jde Turkům, protože turkoidní národy tam žili, že jo? A teď vlastně zbytky krymských Tatarů a to, co jsem vzpomínal o těch spících a agentech na Krymu, to všecko má sehrát. Trošku jim tam překáží to, že Gruzie se zmoudřila ve vztahu k Rusku, že potom, co odešel Saakašvili a odešla ta francouzsko-americká prezidentka Gruzie,

0: která odešla, tak tam teďko vládne premiér, který není žádný rusofil, ale je racionální realista a on ví, že prostě musí udržovat tu rovnováhu s tím Ruskem v klidu. Kdežto ten Pašinian, který vládne v Arménii, ten Magor prostě podepsal s tou Unií smlouvu a před chvíli jsem říkal, teď si uvědomte, že Unie už je vojenskou organizací. Jo? A MI6 tam pracovalo v Arménii pracoval i London City. To není sranda tohle. A do toho ten Pašinian si neuvědomuje, že tamhle má za zády Azerbajdžán, který paktuje s Erdoganem a říkají si, že by bylo dobré, kdyby se propojili, že by byl dvoustátí. A na úkor koho by se propojili? No na úkor arménského území. Tam se hrajou takovýhle věci. A to je zase horký podbřišek pro Ruskou federaci. Tím spíš, že zase Tokájev v Kazachstánu, díky tomu, že má velmi blízko k Číňanům, tak prostě hraje takovou tu jakoby na vyváženou hru. No jo, ale Tokájev prodal tu firmu na těžbu Wolframu dětem Trumpa, že jo, za peníze, které zaplatil de facto americký kongres a Pentagon. Takže to obklíčení toho Ruska je strašně velký. Strašně velký. Nemluvě o nepokoji v Tadžikistánu. Víte, ten Putin, já si připadám, jakže ten Putin sedí a kolem něho jsou samý vosí hnízda. Když ten prezident ještě Suomi, ten prezident Finska, prohlásí, že chce, aby na jeho území byly umístěny atomové zbraně. Když kde to žijeme? Ty lidi se zbláznili. Ty lidi se zbláznili. Jo, tak jsem vám chtěl vyprávět o něčem jiným a takhle jsme se dostali do takového toho horkého tématu. To už ani časově nezvládáme, Peťo. Je 7 hodin a já jsem vám chtěl něco porozprávět a mít k vám takovou nějakou výzvu. A chtěl jsem vám reagovat i na komentáře, které jste mi dali. Víte, víte, tam v těch komentářích se objevil jeden, který překvapený, když jsem četl překlad rozhovoru, teď už nevím, koho, jestli to bylo. Když jsem četl vystoupení Jeffreyho Sachse v tom, tak on tam napíše, já vám to čte. Já bych chtěl toho pána pozdravit a říct mu, že mu ho obdivuju, jako on má paměť, že hodinu a čtvrt vystoupení přeložit a potom se ho naučit nazpaměť. Nezlobte se na mě, to neumím. Já prostě jsem to dopředu avizoval, že jsem to nechal přeložit, že jsem to přeložil i s pomocí umělé inteligence a že to budu číst. Já jsem to avizoval dopředu, tak proč on se diví? Já, víte, mě to je strašně líto, že někteří prostě... Hele, já vám děkuju za ty poznámky a za ty komentáře, které jsou pro mě velmi důležité a jsou obsahově důležité, jo, že které mě upozorňují třeba i na to, že něco špatně řeknu nebo že jsem to špatně dal do souvislosti, to je super, ale někdy mi to připadá lidišky zlatý, že na těch četech, jo, a potom na následujících komentářech mně to připadá jako hospodské řeči. Vždyť si uvědomme, my žijeme v době, která nezasluhuje si hospodské povídání. My máme velmi těžkou dobu a je to doba změny světového řádu, světového systému. My tady dochází k přesouváním hegemonů, jo? Kdy jeden hegemon se brání a druhý bývalý hegemon mu tlačí na záda. Že jo, a víceméně a teď do toho ta finanční oligarchie podpichuje jednoho, druhého, třetího, pak sionismus si zahrává svoje karty. Víte, je toho strašně moc, co se tady děje a já vím, jak to dopadne, teda, nebo si myslím, jak to dopadne, že tady budou dohodnutí hegemoni, ne že hegemoni, ale budou tady mocnosti, které se dohodnou mezi sebou, žádná jo, ta dva, bude to jinak vypadat, ale bude tady novej silný prvek. A to bude Irán. Proč myslíte, že utíkali ty šejchové a tyhle sti do Ankary na zasedání? Protože si chtěli ověřit, do jaké míry to NATO je schopný je chránit. Protože oni ví, že je není schopný chránit. A že protože oni mají furt takovou snahu, že ten Irán prostě setřou ze světa. Nesetřou. Ten Irán má úžasnou sílu. Proč ten ministr obrany byl v Moskvě? Proč ty Číňani s tím Iránem jednají? To jsou všechno nové vazby. A proč se podepsaly strategické smlouvy mezi těma východníma zeměma, těma velkýma východníma zeměma? Jediný, kdo trošku lavíruje, je Modi indický. Ale to je dáno tím, že on je americký. Ale každopádně, když tam přijde jiný premiér, tak se to může úplně otočit, buď tam nebo tam, ale každopádně ta Indie jako to svoji roli bude sehrávat. Že včetně té Indonésie, která je velice důležitá v té oceánii. A v podstatě, když si všechno tohle z toho uvědomíme, tak já nezávidím těm Rusům. Já dneska možná, že vám někdy budu povídat o kolektivním Putinovi. Protože to není Putin, to je kolektivní Putin, to je skupina lidí. Skupina lidí, tak jako jsem vám říkal, že existuje globální elita, existují světové elity, zrovna tak existují elity v rámci Ruska, které mezi sebou bojují. Teď vidíte, že on tam furt bojuje s tou Nabulinou, že ta Nabulina mu podráží ekonomiku a podobně. Takže, ale to samé je v Americe. Teď ten, ono se říká, že Američani řídí Netanyahu a typněte si, kdo řídí Izrael. Je to ta čtvereční míle, London City. Jsou to ty peníze. Je třeba si uvědomit, že tu vládnou staré, nejenom takhle. Finanční kruhy, které tady takzvaně vládnou, nevládnou. Oni pouze spravují majetek těch, kteří vládnou. A ty, kteří vládnou, my je ani neznáme. Tak jsou ve stínu. Takže Rothschildové, tyto Rockefeller, to jsou jenom správci, kteří dělají to, co mají dělat ve prospěch vládců. Takže tohle si je třeba uvědomit v té pyramidě moci. A ten kolektivní Trump taky to nemá jednoduchý. Ale Trump naplňuje tu svoji vizi. To Amerika na první místě. On dělá, co může. Ale kdyby mu ten Netanyahu neházel ty klacky a neprovokoval, tak ten Trump byl mnohem dál v těchto těch věcech. Ale nebudu ho hodnotit ani pozitivně, ani negativně. Nejsem jeho zastánce. Já jsem zastánce našeho státu, našich lidí. A to by jsem chtěl říci, že bychom si tohle všechno měli sami uvědomit. A já, abych vám pravdu řekl, by jsem chtěl vzpomenout právě Cyrila Metoděje a potom Jana Husa. Víte, budu stručnější, než jsem si myslel. Všichni známe o Cyrilovi Metoději všechno, co prostě všichni to znáte z dějin, podobně a tak dále, víte, ale když si uvědomíme, že jejich přínos byl právě v tom protlačování té staroslovinštiny, jo, přes hlaholicu a cyrilicu, jo, protlačování slovanské liturgie, tak si přiznejme ještě jednu věc, že v té době, když byl pozván k nám, že jo, tak byl Cyril a Metoděj prostě ty věrozvěsty prostě pozval tehdy velkomoravský kníže Rastislav. A Rastislav jako takový pochopil, že pokud se na něho budou tlačit biskupové ze západu, jako bavorští a podobně, takže oni jsou schopní mu rozvrátit tu Velkomoravskou říši a vlastně to je ten jeho stát. A on tehdy posílá do Konstantinopole, posílá delegaci a ta delegace se zastavila u knížete Kocela, jo? Panonii, někdo tomu říká blatenské knížectví, a které zasahovalo i do dnešního Rakouska. A tam Kocela to potvrdil, jináč Kocela byl synem Pribiny, který utekl z Nitry, jo? Jako původní nitranský kníže byl Pribina, že jo? tak on, Kocelovi se to líbilo a on tuto misi podpořil, ale doporučil taktický chod, aby přeci jenom se to diplomaticky vyjednalo, tak zaprvé dal sebou do té delegace svoje lidi a zároveň poslal papežovi nějaké, dneska bychom řekli úplatky, dary, kterými chtěl zlomit Vatikán k tomu, aby odsouhlasil, že Byzantský říšel císař Michal III., že pošle k nám teda ty svoje nějaké, bych řekl, šiřitele křesťanství v nám blízkém jazyku. A to se stalo, myslím, 862 a to jednání té delegace v tom Římě bylo úspěšné. A takže nakonec Michal z Konstantinopolu poslal toho Konstantina a Metodie do našich zemí. Že? A oni k nám dorazili, proto máme 5. července státní svátek, jako je to svátek, kdy slavíme příchod těchto věrozvěstů na Velkou Moravu. Já teď nebudu rozporovat některé věci z psané historie, ale prostě je důležité, že tato informace se potvrzuje, ale víte, oni dva už předtím byli jako vyslanci Konstantinopolu prosazovat křesťanství i do Chazárie, do chazarského kaganátu. A v podstatě tady bych chtěl říct, prosím vás, nezjednodušujeme si to, že tohle dělají Chazaři nebo Židi a tak dále. Zaprvé, chazarský kaganát, když vznikal, tak byl turkistický. Tam žili především turkoidní národy. Potom tam žili potom to přešlo i mezi slovanské, až na závěr to byly semické národy. Takže nedělejme takové jednoduché prostě posouzení, odsouzení, protože Chazaři, když byli rozehnáni, že jo, tak někteří šli na jih, někteří na sever a ti tvrdí se, že ty severní byli ti, kteří potom pomáhali vytvářet tu židovskou skupinu Aškenázy. A když si vezmete toho Kryla a Metoděje, teda Cyrila a Metoděje, tak oni skutečně nám přinesli přeložené svaté písmo, že jo, které v jiných národech se četlo buď latinsky, řecky, anebo hebrejsky. Nicméně ten tlak těch bavorských a saských biskupů byl velmi silný. A v podstatě teda saských ze Salzburku, to je dneska Rakousko, že jo? Říkám to dobře, jo. Tak oni de facto tlačili a protože to považovali za svůj jakoby svoji zvonu, jo. A oni víceméně to
1: vlivu.
0: Bylo to jejich misijní území, jo? Takhle to řekneme přesně, že ano, sféra vlivu, ale misijní území bylo jejich. A takže jim tam vadili tyhle ty vetřelci, kteří tam tu liturgii slovanskou, staroslověnskou teda rozšiřovali, že jo? A byl to velký spor u papeže, u Hadriana II., který teda nakonec podpořil tyhle ty dva bratry a nicméně při tom jednání právě v Vatikánu, respektive v Římě, tak i Cyril v roku 869 zemřel. Víme, že se Metoděj vrátil se svými žáky, že jo, vydržel nějakých, řekněme, 15-16 let a po jeho úmrtí se podařilo bavorským biskupům přes papeže dalšího následujícího jako na ně zautočit. Došlo dokonce k zatčení a uvěznění Metoděje a Metoděj byl nakonec propuštěn právě na základě i přikázání papeže. Já bych jako chtěl říci, že víte, my jsme si ho přivlastnili, Cyrila Metoděje, a oni si ho přivlastnili dneska celá ta staroslavanská liturgie, ale víte, my jako zapomínáme na jednu věc, že to křesťanství u Slovanů bylo už dávno předtím. Jo? My jsme měli tady náboženství, ať to bylo ariánské, ať to byli to nestoriáni, že jo? Kteří tady na východě fungovali. A já proč vám o tom hovořím, že v podstatě ty starokřesťanské proudy, které byly na východ od působnosti latiníků, že jo, tak vlastně ty latiníci, jedna naše kolegyně, posluchačka, tímto ji pozdravuju, mě vytýká, že nemám rád katolicismus, nebo katolíky, nebo tak nějak mi to napsala. A já jí chci říct, to není o tomto. To je úplně o něčem jiným. Je to o víře. A víra se nemá přivlastňovat formou náboženství. Já se potom ještě toho jako víc dotknu. Ale když Vladimír byl křtěn, kníže Vladimír, že jo, myslím, že to bylo 988, tak ne, jako nám legendy vykládá, že byl křtěn někde v Kyjevě. Ne, podle starých písemností letopisu byl křtěn v Chersonu, jako v chersonském regionu, obec vám neřeknu, protože se neupřesňovala. A právě Vladimír údajně, když se vrátil do Kyjeva, tak pokřtil Rusy. To bylo to takzvané křtění Rusů, jako křtění na Rusy. A v podstatě, když se na to podívám s očima jako mého, víte, že jsem dost kritický k mnohým věcem, tak právě tam vidím ten problém, že de facto velký rozpor mezi západní a východním křesťanstvím byl vyhrocen až tak daleko, že myslím, že to byl Innocent III., který nechal vést čtvrtou křížovou výpravu právě proti Konstantinopolu. Jo, to myslím bylo roku 1204, jestli se nepletu. A už tady se ukazuje ta agresivita těch katolíků, toho Vatikánu. Ale rozlišujte víra a lidi organizovaní v církvi nebo náboženství. Prostě nespojujte to dohromady. Víra je jedna věc a prostě ta forma organizace je druhá věc. A nevytýkejte mi, že nečtu Písmo svaté. Já se ho snažím číst a já vám můžu třeba ukázat texty v Písmu svatém, kdy si Písmo svaté samo sobě odporuje. Prostě jsou tam protichudné výklady, protože je to psáno člověkem. A člověk je omylný a člověk neumí vyložit všechno tak, jak by chtěl. A další věc je ovlivnitelný. On píše ty věci na základě požadavku doby. Takže ano, Písmo svaté je důležité, ale berte si to jádro. To, co je z něho podstatné, a ne to, co je povrchní. Jo? A právě tady, když došlo k rozkolu mezi pravoslavnou církví a římskou církví, jo, tak tam právě bylo to, že římská církev hovoří o tom, že církev musí mít jednu nejvyšší autoritu nad celou církví. Kdežto východní církev sice uznávala autoritu římského papeže, ale říkala ne, ale ty jsi první mezi rovnými. To znamená, že to si zapamatujte tohleto. První mezi rovnými, vzpomeňte si, když se vám hovořil, a teď mi řeknete, že to nemůžu přirovnávat, první mezi rovnými znamená, že byl vybrán nejlepší z nejlepších. A to se týká i naší společnosti. My máme vybírat nejlepší z nejlepších. A to se dělo na východě, na západě už potom ne. Tady došlo k rozdělení lidských společností. A tohle to si musíme uvědomit. A když si to domyslíte, ty rozdíly, jak to bylo, tak vlastně se dotkneme i toho, a teď vzniká jedna otázka, že myslím, že 1203 Innocent III. Udělal ještě jednu věc, velice nesprávnou, když nechal zaútočit na takzvané pravé křesťany. Jo, to byli Kataři, že jo, kde sídlili. A de facto samozřejmě nechal zaútočit. On dal pokyn králi francouzskému, franskému Filipu II., který zaútočil a likvidoval je. Proč? Protože praví křesťané odmítali hromadění majetku, odmítali prostě to, aby se zneužívalo jako víra a církev pro hromadění. Tam, a určitě vám to něco ťuká do ucha, že vám to něco připomíná. No, připomíná. A připomíná to především to, že byli reformátoři v katolické církvi, kteří usilovali o změnu. A mezi nimi byl právě i mistr Jan Hus, který se usiloval nejenom o ty desátky, ale usiloval se i o to zrovnoprávnění, o to, aby lidi nezneužívali prostě to po své postavení. A když si to vezmete jenom tak pro zajímavost pro vás, že jo, upálení mistra Jana Husa 6. To je o čem? To je právě to, že on odmítal ten tlak té katolické církve na něho, aby se vzdal těch svých názorů, které vlastně vyvolávaly nepřátelství proti mamonu, který kolem sebe organizovala církev. Jo? A když si vezmete pravé křesťany, co oni říkali? Oni říkali, že hmotný svět je dílem zlého principu. Jo? To znamená mamon. Jo? Říkali, že duchovní svět pochází od Boha. Proti tomu bojoval Innocent III. Jo? Odmítali přísahy anebo vynucování přísahy pomocí násilí. A vedli jejich duchovní, vedli silně asketický život. Takže to byla příkladná církev. Že jo? A víte velice dobře, když hovořím o tom městu Katar, tak vždycky vysvětluju, že právě jak se rozprchli po Evropě, tak vlastně teprve tehdy vznikl ten výraz kacíři od toho Katar. Jo? A jináč právě když padla jejich pevnost, Montsejour v roce 1244, tak s tou se spojuje ta otázka svatého grálu. No, nechci moc o tomhle s tom hovořit, ale chci říci, že jejich působení v Evropě bylo nejenom na Jana Husa, to bylo i na Martina Lutera, který 100 let po Husovi, že jo, fungoval, a který, nebo Kalvín, jo, kteří prostě šířili ty myšlenky toho, aby se poznesla mravnost církve. Protože Jan Hus, když si to vezmete, tak co kritizoval? Právě ten mravní úpadek toho duchovenstva, právě to hromadění majetku, že jo, prodej církevních úřadů, neboli korupci dnešními jazykem, prodej odpustků, že jo, a zase úplatek, jo, a zneužívání církevní moci. To je to, co dneska zažíváme úplně v plné nahotě. A mě překvapuje, že naši politici, že jim není hamba si brát jméno Jana Husa do úst a přitom jeho zásadama se neřídit. A myslím si, že tyto všechno bychom si měli právě vzpomínat na Cyrila Metodě jako misionáře slovanské liturgie. A když vám prozradím, že nestoriáni, protože vždycky, když se říkalo, že my už jsme byli pokřtěni, říkal kníže Vladimír, tak když si vzpomenete na cestopis Marco Pola, tak on tam narazil na nestoriánství po cestě přes Asii v té velké Tartárii. A viděl tu společnost, která tam byla, která tam fungovala, a fungovala ne na základě diktátu a nějakého, bych řekl, vynucovacího práva. Prostě chtěl bych říci asi toto, že, že, a John Wycliffe to říkal, že on říká, že ano, nejvyšší autoritou je písmo a církev má žít podle Kristova příkladu. Ale zároveň říká, že morálně zkažený duchovní ztrácí svou duchovní autoritu. Víte, já když tohle to poslouchám, nebo když to čtu a teď se pohybuju mezi těmi duchovními, tak já se na ně dívám právě i z tohoto hlediska. Zaslouží si být ještě duchovním? Nezradil on vlastní přísahu? Však ty duchovní, když jsem viděl třeba přísahu diákonů v biskupském chrámu v Nitře, kde jsem byl pozván na přísahu diákonů, kteří byli vysvěcováni na kněze. A když jsem viděl, to je úžasný obřad, ale lidi musí přijmout tu přísahu a ne ji zradit. A teď kolik z těch farářů, kolik z těch duchovních vlastně, tak jako se říkalo za socialismu, mám červenou knížečku a mám nárok na post. A bohužel ty lidi, ale těm farářům ty peníze cpou ze všech stran. Ne všichni faráři je potřebují, ne všichni faráři je využívají jenom pro sebe. Já jsem znal trnavského z Trnavy faráře, bohužel, že po smrti to byla čistá duše a on všechno, co dostal, tak vrážel do domovů pro, jak by řekl, bezdomovce. On, když si vezmete Kuca, Peťo, já jsem zvoral jméno, jak se jmenuje, ne Kuco, no, z Liptovského Mikuláše. Nespomenu, Peťa, až mě uslyší, tak on si vzpomenu.
1: Z kterého myslíš, Kufu?
0: Kufu, no, Kufa.
1: No, Kufa.
0: Tak on, co on říká?
1: Ne, jako věc, prosím.
0: No, on říká, aby jsem vrátil člověka mezi nás, tak on říká, že první noc on spí s tím kriminálníkem, s tím vrahem a všichni se ptají, ty se nebojíš. On říká, ne, to tak má být a pokud se mi má něco stát, tak se mi to stane. A ty lidi se vrací do společnosti. On je dokáže vrátit do společnosti. A víte, když se nad tím všem zamyslíte, tak vlastně, o co vlastně celou tu dobu jde? Jde o hamižnost vládnoucích a duchovních. A proto po Husovi vypuklo to husitské hnutí, které to chtělo odstranit a chtělo spravedlnější společnost. Jo? Jsou i názory, že to bylo ještě jinak. Kufa. Jsem dostal tady taky nápovědu. Kufa, děkuju. A vlastně tím by jsem chtěl vám sdělit nějaké své zamyšlení o rozvoji lidské společnosti a jeho rozdíle mezi na západě a na východě. Já jsem vám před chvílí hovořil v těch náznacích o vývoji v rámci křesťanství, jo? Ale původní víra je o spojení osobního vědomí s nejvyšším, bez zprostředkovatele. Je to vaše víra, váš vztah. Je to osobní a intimní každého z vás, nebo každého z nás. Měl jsem štěstí nedávno mluvit s duchovním, který mi řekl úplně jednoduchou, ale velice hlubokou myšlenku. Říká, Víťo, Bůh je láska. A co se nám štěpuje do hlavy, že se máme bát? Ne, nebojme se. A další moudrý člověk napsal ve své knize jednu krásnou větu, že svoji lásku k Bohu vyjádříš svou službou lidstvu. Zamyslete se nad těma slovama. A těm, kteří odmítají existenci všemohoucího nebo univerza, ať popřemýšlí, z čeho pramení teda hamižnost. Že to je ego, to zlé ego, které vlastně tímto směrem u v nich pracuje. Ne v nich, ale v těch, kteří jsou hamižní. Ještě jednou se vracím k tomu, že mi bylo vytčeno, že bych měl číst Písmo svaté. A já se zopakuju, že i vy si ho přečtěte pozorně. A přemýšlejte o každé větě a naleznete tam mnoho protimluv, nelogičnosti a vzájemně si odporujících textů. A znova opakuju, je to tím, že Písmo bylo psané rukou člověka. A na zakázku. A člověk je omylný a vkládá do textu, co si myslí, že by tam mělo být, anebo co mu někdo řekl, aby tam bylo. Já nebudu mluvit o tom, že Bible byla xkrát přeložená. Ne. Ale když je text nepřesný, nelogický, nebo si dokonce odporuje, ale tak to nic nemění na původní víře. To znamená, mně je jedno, že jsou tam protimluvy, že jsou tam nelogičnosti. Pro mě je důležitá původní myšlenka té víry. A ta myšlenka je vyjádřená ne slovem na papíru, ale vaším osobním vztahem k nejvyššímu. Víte, v minulosti došlo, Jan Kozák to myslím pojmenoval, že oddělení duchovna od materie. A vlastně to začalo, to způsobilo tvorbu mocenských struktur. A vlastně, když se to nad tím zamyslíte, tak ten monoteismus vzniká na západě. Ale na východ zůstal polyteismus. A vlastně tím pádem se i začal lišit život právě těch společností na západě a na východě. Na východě byly kooperující společnosti, lidské společnosti. A vylišili se od života těch individualistických mocenských společností na západě. To zavinilo náboženství. Ale ne víra. Znova zdůrazňuji. To se ale projevuje i v různých pokusech o reformátorství v západním náboženství. Zejména těch, které se opírají o Vatikán. Tam vždycky je velký boj o reformu. A Vatikán si je vědom tohoto nebezpečí ideologicky, proto i vedl mocné světa k různým tažením. A jedni z nich je i válka dnešního kolektivního západu na Ukrajině. Teď si uvědomte, že tam Vatikán bojuje proti pravoslavné církvi. Že likviduje pravoslavnou církev, která mu nepodléhá. A víte, náboženství, které zneužívá víru k získání moci, bude vždycky usilovat o zotročení lidí. A bude k tomu používat nejrůznější nástroje. Kdyby církve chtěly mír, tak by už dávno byl. Jenomže nemoc zhromadění majetku a hmotných statků, taky třeba i digitálních hodnot na účtech, je vede k likvidaci těch, kteří volají po spravedlnosti, rovnoprávnosti a mravní společnosti. Vatikán podporuje nesprávnou zelenou politiku. Co je to dohoda Mercosur? Však ta je za podpory Vatikánu, protože tam se odehrává zájem Vatikánu v Americe, v Latinské Americe. Mám uvádět další příklady. Víte, já v tomto všem vidím důvod, proč byly zlikvidovány východní občinové společnosti, které inklinovaly ke kooperativnímu hospodářství. Proč Západ zamlčoval a přepisoval minulost lidstva? Tak, jak to vidíme dnes, kdy se přepisuje nedávná minulost. A příště, já už vám to slibuju, se pokusím formulovat představu hospodářsky spravedlivé společnosti. Tak a tím bych dneska skončil a nebudu psát ani báseň. Ivánku, já tě pozdravuju, všechny pozdravuju a věřte tomu, že hledejte zlo tam, kde se hromadí peníze. Díky za pozornost. Peťko, ty tam nejseš. Takže se přejdeme ještě...
1: Vydrž. Já už jsem tady.
0: Jo.
1: Slyšíš mě?
0: No, já slyším.
1: Já nemůžu propojit, ale Víťo.
0: No.
1: Dovol tedy, abych ti poděkoval za dnešní vyčerpávající mnoho tematický. A vidíš, a probrali jsme to od aktuálních, nejaktuálnějších věcí až po dávné historické pravdy. Vlastně všechno. Přátelé, vám všem moc děkuju za pozornost, moc děkuju za podporu, za to, že využíváte i tenhle QR kód a že jste s náma. A zůstaňte nám věrní, protože bez vás samozřejmě nemělo smysl. A věřte, že další zajímavé pořady vás čekají již brzy. A nějakého důvodu teďka zlobí, ale to zvládneme. Jo, Porsche propouští, člověče, to je další jako novinka teďka. Takže už ani Porsche neunese teda tlak.
0: Hele, automobilový průmysl v Německu má propustit asi 400 tisíc lidí, já ani nevím, jestli jich tolik.
1: Ano, šílený čísla, ale ono se to dotkne právě i naší milý Škodovky, že prostě se bude převádět výroba do Německa, a dokonce i slovenské automobilky, že jo, už hlásejí, že teda budou ty převody. Takže ono to, jak říká Ilona Švihlíková, to je ukázka toho, že kapitál má domov, jo. Že, no, že se prostě vrací k té matce, že jo. A já teď tady jsem chtěl vám jenom říct, přátelé, že v 8 další pořad, máte se na co těšit, vydržte, buďte s námi a díky za všechno a Vítěho, měj se krásně a vám vážení přátelé, děkujeme za pozornost, za vaši podporu, lajky, dávejte komentáře, dávejte taky odběry, a protože rosteme pořád a já věřím, že letos těch 100 000 doděláme, pak další metra už jsou jenom miliony. Tak.
0: Ještě, Peťo, já jsem jenom chtěl...

0: Zvedneš je a už nevystřelíš.
1: A navíc, ta zbraň nerezne, ale pouze koroduje.
0: Ano, přesně tak. A i přes tu korozi vystřelíš prostě.
1: Jo. No.
0: A i klidně dvě dávky, rozumíš?
1: No a když jsme u toho obchodování toho NATO a tvoření těch zisků, tak si musíme trošku nalít čistého vína. To je to, co tady mlátí tou mediální scénou už několik týdnů. A nakonec se to celé rozlousklo přes to předběžné opatření Ústavního soudu, které, jak se ukazuje, pomohlo a nepomohlo. Jo? Ono totiž bylo vydáno v souladu s tím, jak to tam bylo jako psané, a bylo tam pouze uvedeno, že vláda má závazek, aby donominovala prezidenta, to je ten squatter z té Hradčanské jedny.
0: Jo, to je ten, ano.
1: Jo, to je on.
0: To je on.
1: Jo, ten přesně to je. Tak nebylo tam nic o tom, že má mít nějakou velkou delegaci, nebylo tam nic o tom, že má stát v čele té delegace. Takže nevím, jestli to chtěli ty soudci, anebo jestli prostě jenom alibisticky obsali to, o co se tam žádalo. Ale zkrátka dobře, Babiš v čele delegace. Nesouhlas se 70 miliardami eur ročně pro Ukrajinu. Lobbysti hradního pučisty mají po žížalkách, se tu píše. A o tohle tady celou dobu šlo. 70 miliard pro Ukrajinu každý rok. Babiš to chce vetovat. Zbrojní mafiáni ovládající Hrad ale potřebují ty obří kšefty. Proto za každou cenu tlačí svoji figurku Pavla, který má za úkol to schválit. Proto musel na summit a proto musel být tím, kdo hlasuje. Proti vládě vlastní země. No asi mají mafiáni tentokrát vážný problém a proto je celá jimi vydržovaná progresivní smečka vsteky bez sebe. Vláda jim sahá na peníze všem, od neziskovek přes koupená média až po mafiány. Že bychom kromě článku 63 ústavy začali testovat i hranice

0: ale z rady, kde to kromě ústavního soudu jistí senát? Takže oni ho vzali, respektive poletí svým letadlem, to bude pohoda, on tam poletí, na večeři půjde Babiš s manželkou, on tam někde bude možná prodávat zmrzlinu nebo párek v rohlíku třeba, aby se tam dostal. Nebude nikde oficiálně vystupovat, nebude hlasovat oficiálně, což je dobře, protože Babiš bude proti těm 70 miliardám, protože ono by to znamenalo pro nás, že bychom dávali asi 31 miliard korun tady na tuto povinnost. Jako. Takže no, to, aby ten revolving mohl existovat, tak my bychom do něj museli dávat 31 miliard nebo 34.
1: No. A teď si vem, že to má i konotace na účast financování toho ozbrojeného konfliktu, to znamená, aby jsme byli i na blacklistu. To znamená, to je velmi strategické jednání tady toto.
0: Přesně tak.
1: Jo, takže to je jedno s druhým. A ten blbeček, no já když ho vidím, já bych ho tak propleskl, že by nevěděl, která by je. I přes ty jeho gorily, protože to je fakt katastrofa, jo. On se absolutně tímto demaskoval a nejhorší je, že ten úvěr, který se má poskytovat z toho fondu, je odčerpatelný, to znamená, každý rok by tam muselo přitéct těch 71 miliard. To není jednorázová pomoc. To je závazek na, nevím,
0: na neomezenou dobu.
1: Sled, jo. Opatrný úvěr prostě, takže na mezenou dobu, takže to se může stát, že to bude výpalný do roku XY, jo. Já jsem zvědavě, jak bude hrát Slovensko, jak bude hrát Maďarsko, protože, jo, ano?
0: Zase ne, blbě... to se rozsejpá prostě, to spojení, to je, to fakt musí mít velkou fantazii, aby si domyslel, co říkáš, jo.
1: Jo.
0: Jak máš dlouho puštěný počítač? Říkal...
1: Já? Aha. Nevím, dlouho.
0: Tak ho prosím tě zrestartuj, buď to hodnej. Jo. Zkusíme to, jo?
1: Dobře.
0: Takže zpět zazvoň, prosím tě, jo?
1: Jo, dobře.
0: Dobrý, děkuju. To se někdy právě taky může stát tím, že se dlouho ten počítač nerestartuje a on pak zlobí. Nakonec to známe tady, protože nás to potom také zlobí. Ale bohužel si s tím pak musíme nějak vidět rady. No. Tak, já tady mám článek právě k tomu Volkswagenu. Tak než to Jirka nahodí, jak si prožene tou fází do toho restartu, tak se mrkneme na ten článek, je to z Infovojny, prosím vás. Pro Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém průmysle významné aj proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. To i u nás, musím říct. Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen podle medializovaných informací připravuje výrazné rozsáhlejší propuštění, než se doteraz očekávalo. V hře má být až 100 000 pracovních měst po celém světě a zatvoreně viacerých výrobných závodů, přičem samotný koncern zprávy přímo nepotvrdil, no priznává, že prechádza zásadnou transformáciou. Společnost se dostává pod tlak pre silnější konkurenci z Číny a i slabší dopyt na evropském trhu. Na firmu tlačí dovozné clá z USA a i drahý prechod na elektromobily. Vedení koncernu Volkswagen údajně připravuje nový plán ozdravení společnosti. Informuje o tom portál Ostdeutsch Allgemeine s odvoláním na zdroje německého manažer magazínu. Podle informací z prostředí a firmy by se přitom počet rušených pracovních měst mohl zvýšit z původně plánovaných 50 tisíc až na přibližně 100 tisíc. Takže o těch 50 jsme tady mluvili. A ono to má být ještě horší. Mně je však jasné, či by se tento cíl mal dosáhnout do roku 2030, alebo v dlhšom časovém horizontě. Ako uvádza zdroj, generální ředitel Oliver Bloom už mal představit základné obrysy plánu vedení společnosti, přičem konkrétní počet propuštěných pracovníků údajně záměrně nebyl uvedený. Podle rovnakého zdroja se uvažuje o zatvorení 4 výrobních závodů. Ohrozené mají být fabriky Volkswagen v Hanoveri, Zwickau a Emden, jako i závod Audi v Neckarsulme. Mimořádnou pozornost vzbuzuje právě závod ve Zwickau, který je od roku 2020 zameraný výlučně na výrobu elektromobilů a ku koncu minulého roku zaměstnával přibližně 8 tisíc lidí. Zatím však nie je známe, jakým způsobem by se případné prepuštění realizovalo, keďže vo Volkswagene stále platí garancie zaměstnanosti až do konce roku 2030. Súčasťou připravovaných změn má být podle médií aj rozsiahla reorganizácia celé skupiny. Základná značka Volkswagen aj divízia komponentů by sa mohly vyčleniť do samotných společností, čo by podle zdroja vytvorilo větší priestor na ich případné financování prostřednictvím kapitálových trhů. Jde však zatiaľ o informácie založené na zdrojoch oboznámených s internými plánmi koncernu. Volkswagen čelí silnějúcej konkurenci čínských výrobců. Podle údajů, které cituje Reuters, čínské značky zvyšují podíl na evropském trhu a zároveň výrazně posilnili aj na domácom čínskom trhu. Volkswagen tam po rokoch na čele klesol za BYD a neskôr až na třetí priečku. Samotný Volkswagen sa k medializovaným informáciám odmietol konkrétně vyjadriť. Hovorca společnosti však podle portálu, pardon, podle portálu potvrdil, že automobilový průmysl prechádza hlbokou transformáciou a doterajší model vývoja aut v Německu, výroby v Evropě a exportu do světa už nie je dlhodobo udržatelný pre všetky značky skupiny. Dodal, že nové clá, rastúca konkurencia a stagnujúce alebo klesajúce trhy predstavujú pre koncern každoročne záťaž vo výške desiatok miliard eur. Predstavenstvo preto pripravilo plán, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť skupiny a do roku 2030 z nej opäť vytvoriť najatraktívnejšiu automobilovú spoločnosť na svete. Pre Slovensko sú správy o ďalšom zhoršovaní situácie v európskom automobilovom priemysle významné aj preto, že automobilky tvoria jeden z hlavných pilierů domácej ekonomiky. Ak by sa tlak na výrobcov v Európe ďalej prehlboval, přijmu Jiřího. Jiří.
1: Haló, slyšíme se?
0: Dobrý, slyšíme se.
1: Super. Tak doufám, že už to bude lepší teda teďka.
0: Uvidíme. Čtu tady o té automobilce. Prehlboval, dôsledky by mohli nepriamo pocítiť aj dodávateľia a subdodávateľské firmy pôsobiace na slovenskom trhu. Zhoršujúca sa situácia sa pritom prejavuje aj v strmom poklese hodnoty akcií nemeckého koncernu. Ako si môžete prečítať v komentári analytika XTB Ondreja Greguša, cena akcií Volkswagenu sa tento týždeň dokonca prepadla na najnižšiu úroveň od roku 2010. No a potom můžeš klidně investovat do čehokoliv, co je, a teď si čteš, jo, teď si čteš a hned ti tady, to čteš o Volkswagenu a vyskočí ti tady reklama na omoda.jajko.cz. Nové jajko 5, stylový design, 540 stupňů kamera a panoramatická střecha. Jajko 5 je připraven na vaši jízdu. Hned otevřeš, kupuješ, tadadá. Čína jim tady vypálila rybník. Tak oni místo toho, aby se naučili, jak si vyrábět levnějc, tak tady začali prostě řešit strašné věci. Jo. A když jsme u toho, tak elektromobilita a tyhle ty všechny věci, to nebylo jen tak. Já mám tady, my už jsme se o tom bavili, jo, ale zase jeden člověk zase popracoval a přinesl do, teďko řeknu hned, kde to řek, hned jak to najdu. Už se blíží, Rusko, to je jasný, jenom kvete. No. Už to bude. Robert Fico. Tam si uděláme můstek, chviličku. Víš o tom, že Varšavská smlouva zanikla před 35 lety, pakt politici rozpustili v Praze?
1: Přímo v Praze, jo.
0: Přímo v Praze. Se to...
1: 35 let, to znamená, to je...
0: Dlouho, viď?
1: 1990 teda. Tak 1991, je to tak?
0: Jo, mělo by tak být. Robert?
1: No celkově ten přechod od 80. od 89. roku do 93. byl takový, já jsem byl malý dítě, jo, tak já to jako nepamatuju, ale ty bys tomu určitě něco řekl, jo.
0: Já to vím, já jako jsem chcel odevzdat flintu i výzbroj. Mundur jsem odevzdal. Jo. Jasně. Jsem byl vojákem Varšavské smlouvy, ne? Ne, tak... Ale poslouchej, Robert Farle, německý daňový poradce, právník a politik, v polkovom sněme pomocou kalkulačky popravil klimatické náboženstvo. Ovzduší se skládá 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,4% CO2, z toho 96% produkuje samotná příroda. Zo zvyšných 4% CO2 způsobeného člověkem připadá na Německo směšných 1,76%. Po prepočtě to znamená, že německý vplyv na celosvětový obsah CO2 je žádná celá 0,00028%. To znamená, že to je 28 miliontin procenta. Jo? A kvůli tomuto číslu má Německo nadělej ničit svůj průmysl, nechat explodovat ceny elektriny, vyháňat pracovné města do zahraničí a obětovávat blahobyt pracujícího obyvatelstva. Pýta se tento Robert Farle. No, už to tady někdo taky argumentoval, že v podstatě to jsou totální nesmysly.
1: Já jsem dokonce viděl v nějakém mezinárodním parlamentu, kde byl vědec a ptal se lidí, těch politiků, jestli ví, jaký je obsah CO2 v atmosféře. Ptal se asi 10 lidí a ani jeden dement neřekl to správně. A pohybovali se od 5-10% obecně. Jo. Přitom je to učivo základní školy. Jo. To Tady toto. To jsme se učili někdy, já nevím, v přírodopisu nebo někde tak.
0: No,
1: To je katastrofa, jo.
0: No a tak víš co, oni o tom rozhodují a vědí úplně kulový, jo. To je bohužel to směšné nebo to strašné. Teď nevím přesně, jak to nazvat, jo. Ale já jsem
1: no
0: tady...
1: A viděl jsi to... No jenom rychle skočím do řeči. Viděl jsi to prohlášení toho Bartoše, předsedy Pirátů, že řekl Macinkovi, ať zastropuje
0: jo, teploty.
1: V tom horku. To jsem říkal, ještě větší dement, než jsme čekali, jo, protože to snad nemyslí už vážně, jo.
0: Ne, tak to bylo jako, že když zastropovali ceny pohonných hmot, takže by mohli zastropovat i tohle, no.
1: No, nevím, jak on se tvářil dost vážně, jo, takže mě to jako na vtípek nepřišlo, jo.
0: No tak třeba byl jenom zhulenej, to je v pohodě.
1: Ale
0: nebo vypráškovaný.
1: Já bych ho daleko švejka, aby ho subordinovali za blbost prostě.
0: Ne, to bychom museli živit, kripla, to radši ať, víš co. No.
1: Ale neřekl jsem kde, rozumíš, třeba to na si vyřekl.
0: No tak, víme, že když jsme tady mluvili o tom, že vzniká spojenectví čtyř velkých gigantů vojenských, kteří pravděpodobně osvobodí svět od satanismu, pomlčka nacismu, tak já jsem do toho zahrnul KLDR. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Víme, že Severokorejci bojovali u toho Kursku tam, že?
1: Ano.
0: Že to byli oni, kteří tam řešili a obklíčili tam na území Ruské federace ty žoldnéře a armádu Ukrajiny. Všimni si, že zatím z toho se jako nikdo nic jako neříká, jo? Ale to všechno Rus si pamatuje a pochybně skládá střípky. A někomu možná přišlo divný, proč zrovna Severní Korea. A ono to má historické pozadí. Poslouchej. Jak se Sovětský svaz podílel na korejské válce? Korejská válka 1950 až 1953, jeden z nejkrutějších konfliktů po druhé světové válce, stavěl proti sobě dvě části rozděleného národa. Začala 25. června 1950, kdy severokorejské jednotky překročily hranici s Jižní Koreou po pohraničních incidentech a protestech. Sovětský svaz a Čína podporovali Pjongjang, zatímco USA a spojenecké země pod vlajkou OSN podporovali Soul. Boje skončily příměřím dne 27. července 1953. Počet obětí je stále neznámý a odhady se značně liší. Mluví se o 1 až 10 milionech obětí. Většina zdrojů se shoduje na 3 až 4 milionech mrtvých. Zásah Moskvy byl původně omezený. Odmítla žádost Kim Ir-sena o vyslání vojenských poradců na frontu. Sovětští důstojníci, maskovaní za korespondenty Pravdy, se omezovali na práci ve štábech nebo na výcvik. Korejští občané sovětského původu nesměli bojovat jako dobrovolníci. Situace se změnila na podzim roku 1950 po masivním protiútoku OSN a Jižní Koreje, který přivedl Severní Koreu na pokraj kolapsu. Požádalo o naléhavou pomoc Peking a Moskvu. Čína vyslala divize lidových dobrovolníků, Sovětský svaz 64. stíhací letecký sbor. Do poloviny roku 1951 se fronta stabilizovala a hlavní roli začaly hrát vzdušné bitvy. Sovětští piloti operovali tajně, nosili čínské uniformy, používali pseudonymy a měli místní doklady. Jejich stíhačky MiG-15 nesly odznaky čínského letectva. Tento sbor se střelil 1097 nepřátelských letounů a ztratil 319 až 335 svých. Přibližně 120 pilotů bylo zabito ve vzdušných bitvách. Sovětská SA Jevgenij Pepeljájev 23 sestřelů a Nikolaj Sutyagin 22 překonali Američana Josepha McConnella 16 sestřelů. Věčná památka. Více než 70 let Severní Korea uctívá tyto piloty. Severokorejští vůdci pravidelně zvali veterána Sergeje Kramarenka na výročí konce války. V roce 1993 již v důchodu přijel a byl přivítán jako hrdina. Znovu navštívil další rok a na shromážděních říkal: americké piloty je možné a nutné porazit. V roce 2019 mu věk nedovolil zúčastnit se otevření památníku sovětským esům, kteří chránili nebe v 50. letech v Pjongjangu. Ale slyšel po rádiu sláva vojákům a důstojníkům sovětské armády, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Vedle tohoto památníku byl postaven další na počest korejských vojáků, kteří pomohli osvobodit pohraniční oblast Kursku. Podobný památník je plánován již v samotném Kursku v Rusku. Severokorejci nezapomínají a splatili svou povinnost bratrům ve zbrani. Tak to má tohle historické pozadí.
1: No to jsem... Já samozřejmě jsem si o tom něco četl, o tom konfliktu, ale vlastně jsem nevěděl, jak, že tam participovali ti Rusové v tom, v těch vzdušných soubojích. No. Já když se tady podívám, tak i Československo tady působilo na poli zdravotnické podpory. Polsko, Maďarsko, Bulharsko i Rumunsko. Zdravotnická podpora. Na straně Severokorejců. A je tady vlastně účast je Severní Korea, Čínská lidová republika, Sovětský svaz.
0: To byly, vlastně dozvuky, nebo respektive takhle. To bylo období, kdy se podařilo jako ten americký imperialismus tak nějak jako trošku krotit, jo. Ovšem potom, když tady jaksi padla ta berlínská zeď, tak se rozpoutaly prostě barevné revoluce po východní, bývalé východní Evropě. No a výsledek vidíme, prostě jediný důvod, který to mělo, byl ten, že v roce 92 se sjednotilo Německo, byl podepsán dokument o tom, že se na to nepohne ani o milimetr, a 3 roky na to už oni kvůli pikle, jak zapojej Česko a Slovensko do NATO. Kvůli tomu bylo Československo jaksi rozděleno, protože Československo podepsalo závazek, že nevstoupí do NATO. A rozdělením na Česko a Slovensko tedy jako kdyby zanikl ten závazek. Takže proto potom Slováci samostatně a Češi samostatně, tedy myslím jako Česko
1: vstoupili
0: a Slovensko, tak potom hrdě jsme vstoupili. Jo. A Havel to tady prosazoval jako něco, co bezpečnostně potřebujeme. Jako. Když už neexistovala Varšavská smlouva, tak jak jsme to mohli potřebovat?
1: No, já právě se dívám, kdy jsme jo, v 99. roce jsme vstoupili do NATO.
0: No. Takže 7 let potom, co se ten závazek podepsal, že? No. Takhle. Aby to nevypadalo jenom jako, že se odehrávají velké změny, vlastně, jak bych to vyjádřil? My jsme se tady minule bavili o tom, že vlastně nejvyšší mandatorní zástupce nebo zástupce s nejvyšším mandátem BRICSu byl na Slovensku, jednalo se a podepisovalo se. Shodli jsme se na tom, že to, co tam bylo ujednáno s Robertem Ficem, je měkká verze přistup, pro, který, která, měkká verze, která odstartovala přistoupení Slovenska a možná dalších zemí k BRICSu. To, že nepoletí, takhle, to, že poletí, ale nebude jednat, to jsem řekl špatně. A proč neměl letět prezident do Ankary? A pokud tam poletí, tak poletí jedině a pouze jako někdo, kdo tam teda bude, ale nebude mít žádné oficiální mandáty. To je neskutečně důležité, protože to, co tady prováděla Fialova vláda, to, že tady máme prostě nějaký zbrojaře, to je zatím v tuto chvíli, myslím si, o vydání těchto osob na výzvu Ruské federace, až bude probíhat Norimberg 2. Jo? Ovšem, kdyby v
1: Určitě.
0: tuto chvíli by jako Česká republika jsme v té Ankaře podepsali závazek revolvingu a konzistentního financování Kyjeva, kyjevské nacistické chunty proti Rusku, tak jsme si škrtli možnost být aspoň v přátelském vztahu s BRICSem. Škrtli bychom si úplně možnost vrátit se k ruskému plynu, k ruské ropě. To bychom si úplně škrtli. Takže pokud tady máme nějaký debily, který pochybují o tom, proč by tam neměl ten Pavel bejt, jo, tak to je přesně ten důvod, proč tam neměl bejt. Protože jako vygumovanec zelený a vlastně vrchní vlastizrádce, tak by prostě on to podepsal. Takže Babišova vláda to asi nebude chtít podepsat, tak to nepodepíše. A těch 35 lobbystů, který tam on veze, aby tu kořist, kterou budou vytvářet v potu a krve tváře evropští občané, tak aby si tam jeho zbratřený jaksi zbrojaři, tak aby si tam rozdělili. Takže to je to, proč on tak mocí mermo se tam cpe a chtěl být vedoucím té delegace. A to je to, čemu Macinka s Babišem zabránili, jo. I přes rozhodnutí
1: Ano.
0: toho ústavního soudu. Povídej.
1: Ne, za mě to udělali dobře. Možná měli přitvrdit v tom osočení toho soudu, udělat si ten právní rozbor. Možná to bude mít ještě do hru, až se vrátí z Ankary, jo. Ale ta Ankara je 6-7, že? Mám pocit.
0: Ano.
1: No tak do té doby se ještě spoustu věcí podle mě stane, protože já jsem viděl jsem sestřih z nějaké televize, kdy nějaká blondýna měla telemost až na Hrad a povídali si s panem naším hlavním generálním prezidentem, předsedou Spojených států evropských. A bavila se, jako dávala mu takové otázky. No a vy jste s panem Babišem jako nemluvili o tom? On říkal, nedám jim. Jako bylo to tak udělaný ten rozhovor, aby to bylo návodně, aby zase ukázali, že Babiš je dacán, že není schopný vlastně dodržet žádný slib, že nedrží, jako bylo tam výrazně manipulováno s tím obsahem, co se říkalo, co se neříkalo. Takže tady je veškerá snaha i těch masmédií očernit vládu ze špatných kroků, jo. Ale když se podívám na nějakou diskuzi pod ty příspěvky na sociálních sítích, tak téměř všichni jsou za rozhodnutím vlády a všichni to kvitujou. Takže doufejme, že zdravý rozum zvítězí a že se podaří prosadit to zrušení toho úvěru a těch závazků, no, nebo minimálně jako seškrtání, nebo aby to neprošlo prostě.
0: Já tady mám, jsem to chtěl jako pustit a ono to je, Právě to, o čem mluvíš, jo, mě tam něco do toho, něco mi tam člověče hraje, nevím co, musím se na to podívat. Što je to? Někde mi tady běží něco.
1: Já jsem si tady ještě vyjel, kdybys
0: jo,
1: chtěl,
0: Maxinka,
1: můžu tady rychle něco? Jo.
0: Počkej, dobrý. Už to mám. Tak vydrž, já to pustím. Protože tady mám z toho deníku N, jak s ním děláte rozhovor, tak tady mám asi minutu a půl nějaké vyjádření jeho, jo. Tak se to pojďme pustit.
2: Vláda hovořila o 7členném doprovodu. Kolik lidí nakonec pojede? Protože moje poslední informace říkají, že vám dali akreditaci pro 4 osoby, z toho jsou 3 policisté a 1 zaměstnanec vaší kanceláře. Je to tak?
3: No, je to až absurdní, do jaké míry se vláda rozhodla omezit nebo okleštit roli prezidenta, hlavy státu. Objevují se informace, že prezidentská kancelář požadovala 35 míst pro delegaci, je to naprostý nesmysl. My jsme požadovali 7 lidí, já to považuji za opravdu minimalistický tým, to složení mělo být z odboru zahraniční politiky, tedy lidí, kteří se tomu přímo věnují, protokolu a komunikační. Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho, jak jste řekla, 3 ochránci. Já samozřejmě nebudu potřebovat 3 ochránce do jednací místnosti, tam ani nebudou mít přístup, takže tam úplně v klidu stačí 1 člověk. Ale vláda dokonce se rozhodla jmenovitě, kdo bude ten plus 1. Místo toho, aby nám tedy, když už se rozhodla to takhle okleštit, tak dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. Já to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
0: To je ale hrozný. Oni mu nedovolili sebou vzít asi Koláře, ne? Nebo koho? Toho lobbystu s těma zbraněma dalšího.
1: No. Ne, dobře to udělali, jo? Měli mu říct, poletíš sám, zabrečíš si to a nikam tě nepustíme. A můžeš si tam přesně prodávat párky nebo popcorn v předsálí. Jo. To je blbeček, že mu není rovno. Jo.
0: No ale počkej, povídej.
1: No ono to má návaznost, já jsem si totiž tady vyjel informace o Čechoslova Group, to CSG Michala Strnada.
0: No.
1: Jo, takže to totiž s tím úzce souvisí samozřejmě.
0: Že no jo, tak, takže, hoď to do placu.
1: CFG Michala Strnada je provozně zisková, za prvních 9 měsíců žila 4,5 miliardy eur s čistým ziskem 513 milionů eur. Co se propadlo, je tržní hodnota akcí a ta klesla dramaticky. Výchozí bod. IPO v lednu 2026. CFG vstoupila na burzu Euronext Amsterdam v pátek 23. ledna 2026. Souběžně na Prescott s upisovací cenou 25 eur za akcii, což firmu ocenilo na celkově 20 miliard eur, 607 miliard korun. Prodejem asi 15,2% akcí získala celkem 3,8 miliardy euro, až šlo o největší úpis akcí zbrojařské firmy v historii. První den akcie vystřelily o 31,4% na 32,85 eura a tržní kapitalizace překonala ČES, a CSG se stala nejhodnotější firmou v Česku. Zdanění se zdvojnásobilo na 37 miliard dolarů. Propad. Pak přišel obrat. V březnu akcie sklouzly pod upisovací cenu 25 euro a od vrcholu přesvědčily výsledky ani za rok 2025, zejména v segmentu malorážového střeliva. Zlomovým momentem 4. května, kdy vyšla zpráva, short selling firmy Hunter Brook s pochybným Vyžadující výrobní kapacity CSG. Akcie se intradenně propadly až o 26%. V polovině května se titul ztrácel od lednového debitu zhruba o polovinu hodnoty. Strnad tvrzení v Hunterbooku označil za naprosté nesmysly a uvedl, že investoři firmu podhodnocují. Aktuální bilance. Čerstvého článku ve Forbesu akcie propadly na 13,46 euro, což je hluboko pod lednovou cenou a je to zhruba propad minus 46% od upisovací ceny a asi 59% od vrcholu z prvního dne. Takže jo, tak pak je tady ještě další jako bla bla bla. Zhrnuto jedním číslem, od vstupu na burzu ztratili akcie CSG přibližně 45 až 50% hodnoty. Kapitalizace zhruba o čtvrt bilionu korun. Přestože biznisově firma dál roste, nedávno například vstoupila do zbrojovky Hinterberger Defense System s 49% podílem. Takže toto je ten důvod, protože v roce 2025 kdo byl u Pádla, že jo? Fiala a jeho Dacani, že jo? Takže proto měl tak dobrý zisky, protože tam ty kšefty jeli, že jo?
0: Tak, tak.
1: A teďka se mění se vláda, mění se zahraniční politika, takže bylo potřeba tady tyto kluky, aby měli na kafe, je trošku zase pozvednout, že jo. Abdullah, dodali by se jim. Jako ber to tak, že to je firma, která vydělává jako neskutečný peníze. Tak jako, jestli byli oceněni víc jak ČES a kolik ČES zaměstnává lidí a kolik má všude jako majetku a všeho, jo. To je tak přefouknutý, jo, toto je, to potřebovali vyprat peníze ve velkým, jo.
0: No samozřejmě.
1: Jo, a potřebujou vlastně mít opodstatnění pro tady to manipulování s tím majetkem a tady to jde vidět, že vstoupili do rakouské zbrojovky s podílem 49%, jo. To by možná bylo dobré, kdybychom si pak ještě udělali tu rešerši na ten CSG holding, co vlastně všechno jako vlastní a nevlastní. Jo.
0: No,
1: jenom tak jako bajvočko.
0: Můžeme to trošku to propojit. Ty jsi tady říkal, že začínají vyplouvat informace na začátku pořadu. Hodně zajímavé informace se začaly psát na Seznam, jak se jmenuje, nějak Medium, na Seznamu, to je blog, že jo. Začal tam fungovat nějaký bloger Paukner, to je pseudonym, pod tím pseudonymem existují nějací lidé, investigativci, kteří začali tahat informace na světlo boží. Jo. Různé typy informací začali zveřejňovat vlastně. Tak tedy ten Paukner, jo, takhle. A je zajímavé, že místo, aby média chytla ty informace, které jsou velice závažné, jo, korupční a tak dál, tak média nejvíc řeší, kdo je ten Paukner, jaké osoby tam za nima stojí, jo, kdo to je. Co to je za lidi? Čili to je normální mediální rozvědka.
1: Ano, ano.
0: Paukner.
1: Tady o veřejnoprávních médiích se nedá vůbec mluvit, jo?
0: Přesně tak. Paukner. Propojení armády, zbrojařů a Pražského hradu je naprosto extrémní. S hradem se také úzce pojí mediální scéna. Posuďte sami, tady jsou data. Jako vždy nečekám nic jiného, než naprosté mediální ticho. Pražský hrad a armáda pořádají plesy za peníze zbrojařských firem. Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil extrémní propojení mezi hradem, armádou a zbrojaři. Příspěvek s kompletními důkazy zveřejnil na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. Existují dvě významné společenské akce, o nich se ve veřejných registrech nedozvíte téměř nic. Ples hradní stráže a reprezentační ples armády České republiky. Obě akce organizují firmy s neprůhlednou strukturou. Účastní se jich nejvyšší představitelé státu, kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany i velení armády. Hlavními sponzory jsou přitom velcí zbrojaři a dodavatelé státních zakázek. Na plesu Hradní stráže letos opět zavítal prezident Petr Pavel. Hlavním sponzorem byl Michal Strnad prostřednictvím svých firem Tatra Defense, Tatra Trucks a PP Partners. Dále přispěli společnosti Colt, CZ, STV Group, Techniserv, Astona a Koutný SRO, tedy dodavatele uniform a výstroje pro armádu za stovky milionů korun. Podobný obraz je i na reprezentačním plese armády České republiky. Mezi sponzory nechyběla opět Tatra Trucks, STV Group, Selier a Belot, Pramacom, HT, ani firma Trade Fides, která byla v minulosti opakovaně obviněna z uplácení úředníků ministerstva obrany. Řada těchto firm získává státní zakázky za miliardy korun a některé z nich aktuálně prověřuje vojenská policie. Přesto Hrad a ministerstvo obrany nechávají celé akce s cenou přes 4,2 milionu korun za jeden večer platit právě těmito firmami. Prostory Pražského hradu jsou navíc poskytovány zdarma. Zatímco v jakémkoliv jiné oblasti by takové propojení politiky, armády a biznisu vyvolalo obrovský skandál, zde panuje naprosté mediální ticho. No a o tom to je.
1: No myslíš si, že je to ten střed zájmu tady v tomto případě?
0: Ne, to má jenom Babiš.
1: Aha, no já jsem se lekl, víš. Ne, to tak znělo.
0: Jirko, já vím, že to tak znělo, no, ale musíš to trošku vyfiltrovat, jako ty máš v hlavě to schéma, rozumíš? Ty máš v hlavě schéma podezírat prezidenta z nějakých nekalostí a to ti úplně zamlžuje obzor prostě. On je jako křišťál, jako křišťálová koule. Nebo možná jako, jako přegumovaná jako koule. Nebo má vůbec vygumovanou kouli. To já už všechno nevím.
1: No. Minimálně prostě.
0: No rozhodně hrad.
1: Má teda takhle ušima, aby se mu nerozpadla hlava.
0: Rozhodně hrad ovládli zločinci. To si musíme prostě říct naplno, jo.
1: No to tak je, to je prostě jasný.
0: Zatímco všude jinde by to byl střet zájmů, tak tady je to pěstování jakýchsi dobrých vztahů. Ne?
1: No, já se dívám na tu strukturu, člověče, těch firem, co patří do té značky CSG, toho Strnada.
0: No.
1: Vyjelo mi, víš, kolik mi vyjelo? 36 vlastně těch firem v podstatě.
0: No jo. Ale víš co, tak chápeš, proč se musí udržet ta válka na té Ukrajině?
1: Ano, protože je to biznis prostě.
0: Kolik takových uskupení existuje? A to kvůli ním, pro tyto on tam se prostě probojovával, aby tam byl a podepsal to, ten závazek a podepsal finanční toky na příštích x let pro tyhle ty militaristický parchanty.
1: Ano. No já když se tady podívám, tady jsou nejen firmy z České republiky a Slovenské republiky, ale jsou tu i, je tady Španělsko, Rakousko, Polsko, i USA, Itálie, UK, to znamená Anglie, USA, další Itálie, dokonce tady nějaká Indie, podniká, to je pro indický železnický trh. No a pak ještě Maďarsko. A u Maďarska je tady integrace HIMARS, obranného průmyslu podíl na výrobě vojenských vozidel s integrací HIMARS. Souvisí s transakcí 4.1G Space a Defense Technologies. To znamená, to je chobotní jako
0: prase.
1: Snaží se nacpat úplně všude. Takže to je prostě zbrojařský
0: Moloch.
1: Konglomerát.
0: Jo.

0: Tutaj posłuchaj, na tej Ukrajině je všechno v pořádku, že jo, pochopitelně. Až na pár...
1: Samozřejmě.
0: Až na pár detailů, jo. A teď hlavně pokud jste z Pardubic, tak jako zbystřete. Banderovský pochod v centru Žitomiru, který je od roku 2022 oficiálním partnerským městem Pardubic. A věděli jste, že jen v samotném Žitomiru je nejméně 11 ulic pojmenováno po představitelích OUN a UPA v čele se Stepanem Banderou a Romanem Šuchevičem? Tak teď už to víte. Ulice Stepana Bandery, ulice Romana Šucheviče, ulice Jevhena Konovalce, ulice Vasila Kuka, ulice Oleny Telihy, ulice Oleha Olžiče, ulice Mikoly Ciborského, ulice Mikoly Kapustianského, ulice Tarase Bulby Borovce, ulice Ulasa Samčuka, ulice Mikoly Velichivského. Představte si, že by v německém městě Selb, které je rovněž partnerským městem Pardubic, existovala ulice Adolfa Hitlera, Heinricha Heimlera, Josefa Goebbelse nebo hrdinu Waffen SS. Co s tím budou ty Pardubice dělat, člověče? Takový slušný lidi tam žijou. Mm-hmm. Tady jsou záběry z toho pochodu, že jo, nesou tam toho Banderu, uctívají ho tam. No ale to není jenom o tom jednom městě, že jo, to je o celé Ukrajině, ne? Tak teďko se tady diskutuje odebrání v podstatě řádu Bílého lva, který udělil Miloš Zeman, bohužel, nechápu proč, co do toho manévrovalo, Zelenskému. SPD navrhuje odebrat. Macinka je proti tomu, protože protokolárně to nelze odebrat. Lze to pouze snad jen soudem a já nevím, jak složitě. No, ono po rozhodnutí, že vlastně teda jako to byl Zelenský, který nechal odprásknout Nord Stream, už konečně oficiálně potvrzeno skrze vyšetřování německé jurisdikce. No tak se ukazuje, člověče, že něco asi na těch žblebtech na tom svobodném vysílači asi něco bude pravdy, člověče.
1: No a teď si vem, kdo vlastní kdo vlastnil ten Nord Stream, jo? Tam je 51% vlastnilo Rusko, Gazprom, a pak 15,5% Wintershall DA, to je skupina BASF, to znamená Německo, pak je PEC
0: IG Farben, pozor, to je IG Farben.
1: 15,5%, no, jasně, IG Farben, jasně, 15,5% Německo, PEC Infrastruktur a E.ON, později Uniper, to znamená taky Německo, pak je Nederlande Gas Unie, to je 9%, Nizozemsko a ENG, dříve GDF Suez, a to je 9% a Francie. To znamená zásadní Francie, Nizozemsko, Německo nacistický režim.
0: No jo.
1: Mimo jiné. A Rusko.
0: Na tím zamyslíš, způsobili škody velkých rozsahů, protože to, že všichni nám musí nakupovat ten drahý plyn, pochopitelně ty důsledky jsou obří. Ale musíme si položit jednu otázku, jo. Proč se neotevře druhá trubka, která je v pořádku?

Přeji vám hezký večer. Dnes otevřeme otázky, o kterých se často diskutuje spíše s emocemi než s chladnou hlavou. Začneme doma u hospodaření státu. Jak je možné, že

0: politici pracují s poznatky tajných služeb. Vnímáme ještě rozdíl mezi syrovou informací, analytickým hodnocením podle přísných standardů a následnou politickou interpretací? A konečně, abychom předešli dalším konfliktům, musíme rozumět jejich vzniku. Lze věcně analyzovat předválečné vztahy NATO, Spojených států, Ukrajiny a Ruska i selhání diplomacie před rokem 2022, aniž by byl člověk hned nařčen z obhajování ruské agrese? O tom všem budu dnes mluvit se svým kolegou, bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Takže vítejte u sledování a já se vítám s Janem Schneiderem. Hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Hezký večer.
0: A já bych tě, Honzo, poprosila hned na úvod. Ty jsi mi říkal, že chceš našim divákům a nám všem něco hned na začátek říct.
1: Ano, já jsem byl dnes na pohřbu generála Karla Blahny, prvního velitele československého kontingentu v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii v roce 1992. Na pohřbu byl současný náčelník generálního štábu generál Hlaváč i jeden z jeho předchůdců generál Štefka. Jestli jsem ostatní nezaregistroval, omlouvám se. Generál Blahna v Chorvatsku v roce 1993 velel operaci na pomoc ohroženým francouzským vojákům. Jedním z jeho podřízených byl tehdy major Petr Pavel. Ten ale na Blahnově pohřbu chyběl. Když se začaly z Pražského hradu linout vzpomínky na onu záchrannou misi, generál Blahna mi jednou se svým typickým úsměvem řekl: "Vidíš to?" A já jsem si celou dobu myslel, že jsem tomu velel já. Takže to bylo na úvod.
0: Tak já ti děkuji za tuto informaci a možná jenom dodám takovou aktuální, kterou jsem se zase dozvěděla já dnes večer, že prezident Pavel nebude v České republice, když budou volby. Jak, jestli je to správně, a četla jsem to z více zdrojů, tak bude na soukromé cestě či dovolené. Tak. Tolik pro úvod, já ti děkuji a teď se tě zeptám, můžeme otevřít první téma?
1: Ano.
0: Tak, jdeme na první téma a to je téma drony. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové na konci roku nebo v roce 2023 bez otevřené soutěže objednalo 10 dronů pro vojenskou policii. Zaplatilo zálohu 17,6 milionů korun, ta zakázka byla asi na hodně přes 20 milionů. A stala se taková věc, že ta zakázka dodavatele těch dronů, těch 10 dronů, které měly být výjimečné, protože to tady řešíme už více půl roku, tak dodavateli byly dvě české firmy se sídlem v Praze, výrobce byly Američané. No a stalo se to, že drony dodány nebyly, záloha nebyla vrácena, a prakticky ty dvě firmy, které byly dodavateli, jsou dnes v insolvenci. A já se tě chci zeptat na to, co si myslíš o tom, jak probíhá kontrola takovýchto zakázek, pokud dopadne takovýmto fiaskem a vlastně kdo nese zodpovědnost, nebo k tomu se ještě dostaneme. Ale na úvod řekni mi, co si o tom myslíš?
1: Já budu opatrný, protože lezu do odborného pole našeho kolegy Jaroslava Štefce. Nicméně z mého hlediska je tam několik podezřelých okolností. Za prvé mě zaujalo, proč od jednoho výrobce jeden odběratel si objednává ty drony přes dvě dodavatelské firmy. To je první taková zvláštnost. V obou shodou okolností byl donedávna Tomáš Pojar. To podle mě představuje evidentně stále přetrvávající střet zájmů, to znamená i těsně po odchodu z té funkce. A žádná soutěž se nekonala, čili v těchto třech bodech shledávám, že je všechno špatně.
0: No, tam je zajímavé to, že Tomáš Pojar odcházel do té pozice národního zmocněnce pro bezpečnost Petru Fialovi, jako jakási jeho pravá ruka. Někdo tvrdí, že dokonce zahraniční politice velel Tomáš Pojar, tak on odcházel vlastně ze zbrojařských firem vlastně na tuto pozici a hned po ukončení vlády

0: Petra Fialy odešel k CSG a jeho první vlastně akce v novém působišti byla ta, že se účastnil Mnichovské bezpečnostní konference. Já bych se tě chtěla zeptat, co si myslíš o vlastně výběru a postavení takového člověka, když od zbrojařů přichází do této pozice. Navíc si veme tu situaci, že vlastně vypukl konflikt na Ukrajině a hned potom se vrací do pozice zpátky k firmě, která tak strašně na té válce zbohatla. A jsme v situaci, kdy tady vlastně musíme plnit ty 2% závazku na to a zbrojit.
1: Tak ve Spojených státech tomuhle fenoménu říkají otočné dveře, že ty lidi jdou ze zbrojního průmyslu do exekutivy a pak se tam zase vracejí. To se odehrává v takových státech, které jsou v podstatě, bych řekl, velice primitivně vyzbrojeny proti střetu zájmů. Ve slušné zemi mají takový lidé prostě určitou karanténu, to znamená, když odcházejí nabit informacemi z exekutivy, tak se nedá hnedka ke zbrojařům. A když jde od zbrojařů do exekutivy, tak samozřejmě nepřihazuje ty zakázky firmám, ze kterých odešel. Čili to je naprosto primitivní, takový naprosto primitivní zásady, které tady prostě nebyly dodrženy.
0: No mně se to zdá naprosto nestandardní, protože já nejenom si vzpomenu na takový příklad, když třeba, já nevím, odcházel Václav Moravec, jestli je to dobrý příměr, to mi řekni ty, to já teďka vařím z vody a ptám se tě. Václav Moravec z České televize tak měl určitou karanténu a dobu, než vpluje do toho soukromého biznisu. Je to srovnatelné?
1: Určitě je to srovnatelné a on tenkrát vlastně měl dostat nějaké peníze za to, že nepůjde do té stejné branže, peníze odmítl, což je asi způsob, jak se s tím vyrovnat, docela korektní. Tady nic takového prostě nenastalo, bohužel.
0: Ten neuvěřitelný, pokud jde teda o zbrojaře a o tak obrovské částky navíc, když neproběhla otevřená soutěž. Ale já se tě ještě v té souvislosti musím zeptat. Vlastně byla to objednávka pro vojenskou policii. Proč to vyšetřovala vojenská policie?
1: No tak ze zákona trestnou činnost z rezortu obrany vyšetřuje vojenská policie. Kvůli tomu je vlastně zřízena, protože to jsou specialisté, kteří znají tu branži velice důkladně. Já si myslím, že v minulosti párkrát to docela zafungovalo, jenomže to, že vojenská policie v tom neshledala žádný trestný čin, není věcí vojenské policie. Pánem trestního řízení je státní zastupitelství. To znamená, že ta policie, kdyby státní zástupce s tím nesouhlasil, s tím odložením, tak by musela prostě šetřit dál. Čili vojenští policajti dělají pouze to, co jim schválí státní zastupitelství. Čili tady by asi měla se jít trošku do sebe zase paní Lenka Bradáčová a podívat se na to, jestli tato kauza je úplně v pořádku. Já si právě, jsem si to tak rekapituloval, prostě, že peníze nemáme, drony nemáme a napadl mě takový starší vtip, jak já to řeknu tak trošku aktualizovaně, v zimu přišla Jana za Tomášem, aby do jara půjčil mega a že mu přinesla do zástavy zlaté topůrko. A Tomáš jí mega půjčil s tím, že mu Jana na jaře vrátí 2 mega. Když Jana odcházela, zastavil jí Tomáš s tím, že 2 mega jsou přece jenom hodně peněz. A kdo ví, jak na tom bude Jana na jaře? A jestli mu nechce polovinu toho dluhu radši vrátit hned? A Jana si řekla, no jo, možná to je dobrý nápad. Tak mu mega splatila a odcházejíc rekapitulovala. Mega nemám, topůrko nemám, další mega dlužím a přitom se zdá, že je všechno v pořádku.
0: Já v té souvislosti, jako můžeme takhle žertovat, ale já v té souvislosti chci říct jednu věc. Už se delší dobu vznáší a řekla bych, že to není jenom u nás, ale i na Slovensku, protože já sleduju a my jdeme kroky pozvolna za Slovenskem v tom, co se tady odehrává, tu nedůvěru veřejnosti v instituce. A to se tě zeptám jako závěrečnou otázku, ale protože my se k další takové druhé posuneme, jestli nemáš pocit, že to že ta mínění veřejnosti nebo taková jakási naštvanost, jestli není oprávněná.
1: Je oprávněná a velice mě zneklidňuje, že ty státní instituce místo, aby reagovaly určitou sebereflexí a zkvalitněním své činnosti, to znamená, že by se velmi statečně a nestranně postavili k té problematice, jak se říká, padni komu padni, tady to je teda jedna jako z nejotřepanějších frází, tak oni naopak reagují poměrně arrogantně a chtějí si tu důvěru veřejnosti vydupat silou, což je velmi kontraproduktivní a já si myslím právě, že proto neustále opakují jméno Lenky Bradáčové, protože ona tam šla s tím, že někdo si myslel, že to je jaksi ostrá státní zástupkyně a že pomůže prestiži toho státního zastupitelství, ale přesný opak vypadá, že je pravdou.
0: No, já ti moc děkuji, že jsi to dopověděl tak a upozornil si právě na nejvyšší státní zastupitelství, protože si myslím, že tady bude velký problém a meritum věci, ale když už jsem řekla nedůvěra v instituce, tak my se teďka dostáváme k otázce, která myslím si, že musí naštvat každého, když to řeknu normálně, lidsky, slangově, či jak jinak, tak vlastně my teď sledujeme to, že v únoru roku 2024 probíhaly v Praze velké demonstrace zemědělců, kteří přijeli do Prahy, mnozí si to určitě pamatují, s traktory a protestovali proti zemědělské politice vlády, ale možná ještě víc proti zemědělské politice Evropské unie. A viděli jsme to, že jsme nebyli v Praze ojedinělí, protože ty protesty byly dramatické v Bruselu, daleko větší. U nás by se dalo říct, že to spořádané bylo. Ale premiér Petr Fiala tehdy napsal, že vlastně tu akci zorganizovali prokremelské síly a že jejich cílem určitě nebyly zájmy zemědělců jako takové. No, ale vlastně jeden z organizátorů celé této akce byl bývalý šéf agrární komory, pan Zdeněk Jandejsek, který vlastně se proti tomu ohradil a dal to k soudu. A soudy rozhodly tak, že premiér Petr Fiala, když prohlásil to, že to byly prokremelské síly, takže vlastně vystupoval v pozici ne jako občana, ale vystupoval jako stát. Navíc ještě vlastně mu dali za pravdu a zmiňovali tam takové věci, jako že pan Jan Gesek je členem spolku Jasan a že to bylo oprávněné, to, co řekl. Co bys na to řekl tady, na toto zhodnocení soudu, protože pak ještě budeme pokračovat dál a bavit se o tom, jestli takovéto vyjádření teda jde za premiérem, když to pronese premiér, za státem.
1: To mě teďka napadlo, když to takhle rekapituluješ, že ten soud, až se časy změní, tak vlastně bude moc argumentovat, že to, že je Jandejsek prokremelský aktivista, neshledali jako pomluvou, protože oni si to nemyslejí, oni si myslejí naopak, budou začas říkat, že to byla podsta, čili oni kdyby teďka řekli, že označit někoho za prokremelského je pomluva, takže oni to takhle neshledali, protože si myslejí, že to pomluva není, že to je naopak podsta, ale to budou říkat, až se časy změnějí. Teďka si myslím, že to označení bylo skutečně myšleno jako pomluva, protože premiér, bývalý premiér Fiala byl skutečně nádoba prázdná a neměl argumenty a jenom nálepkoval a neměl v podstatě co říci. To, co soud předvedl, podle mě je právní ekvilibristika, protože premiér imunitu nemá, vláda má imunitu pouze, nebo vláda není trestně odpovědná ve sboru, což je taky zvláštní, ale prostě nějak se to traduje, že to takhle je. Poslanec imunitu má, ale on to neřekl jako poslanec, on to řekl jako premiér, a čili neřekl to v souvislosti s výkonem poslaneckého mandátu. Výrok nebyl ani učiněn jménem vlády, takže si myslím, že se soudy předvedly v nejhorším světle, protože Fiala skutečně měl být trestně odpovědný.
0: No, já bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Z jakého z čeho samozřejmě nečetli jsme všechny ty věci kolem toho, co bylo v tom spisu a tak dále, ale může soud při takovémto ohrazení se za pomluvu vynést svůj názor ve smyslu, že si myslí, že to byl prokremelský názor a ještě to opřít o spolek Jasan. Já tuším, že ve spolku Jasan je energetik pan Štěpán.
1: Ano. Já si myslím, že tohleto je v podstatě takový bruslení jenom, protože soud podle mého soudu, podle mého mínění tedy nemá vůbec právo vynášet něco takovýhle politický soudy, prostě oni se mají držet trestního zákoníku a jestliže tam neshledají, tak prostě mají říct, že neshledávají, ale tyhle ty komentáře, to si myslím, že skutečně snižuje prestiž toho soudního systému, protože všichni vidějí, že to je prostě blábolení, že oni si s tím nějak nevědí rady, že si možná myslejí něco jiného, než říkají a v podstatě se zaplítají do politiky úplně zbytečně. Kdyby řekli, že si myslejí, že prostě pan premiér Fiala nebyl schopen pana Jandejska urazit, prostě, že to je člověk tak bezvýznamný, tak prázdný, že pan Jandejsek by se nad to měl povzníst, tak bych tomu docela rozuměl. Takhle si myslím, že to je. Pan Jandejsek zkusil využít toho, jestli teda je ve stejném právním postavení, jako všichni občané by měli být a zjišťuje se prostě, že na něj je použit politický metr, nikoli trestně právní, takže to je bohužel prostě, ty soudy si vlastně sami podkopávají takhle svoji prestiž.
0: No, mě by ještě zajímalo, když se podíváme v čase, tak to, o čem se bavíme, se odehrálo v roce 2024. Myslíš si, že by dnes vlastně, kdy už máme, dalo by se říct, víc informací a ta válka trvá už opravdu dlouho, že by to rozhodnutí soudu nebylo takové, že může ten soud takto postupovat vlastně, že tehdy to tak jakoby gradovalo, že se snažili udržet celý ten národ v tom momentu, že vlastně každý, když kritizoval sankce nebo jakýmkoliv způsobem měl jiný názor na tu ukrajinskou válku, tak byl považován za bezpečnostní riziko. Na to se tě ptám.
1: Jestliže svobodné vyjadřování je bezpečnostním rizikem, pak se skutečně ocitáme někde jinde, než v demokratickém státě.
0: Přesně tak, jako já si myslím, že to jsou politické postoje a do toho by se opravdu soudy neměly plést. Je to neuvěřitelné. Můžeme jít na další otázku?
1: Ano.
0: Takže hrozí nám válka s Ruskem a co vlastně momentálně teď aktuálně víme? Někdo to nazývá dokonce jakousi válečnou kampaní, to, čeho jsme svědky, to, co čteme v médiích, ty titulky a tak dále, že nám hrozí hrozba ze strany Ruska. A my jsme se teď čerstvě dozvěděli, že estonský generální ředitel ministerstva vnitra, já tady, abych byla přesná, řeknu, že to byl pan Tarmo Milic, říká, že nemají známky toho, že by Rusko zamýšlelo vojensky napadnout některého člena NATO a varuje před přílišným strašením veřejnosti. A to samé říká Mark Rutte, generální tajemník NATO. Podle něj v současnosti neexistují bezpečnostní vojenská hrozba pro území NATO a případné ruské přípravy k útoku by aliance viděla, že by to prostě bylo jasné. Jenomže vysoká představitelka, dalo by se říct, jakási ministryně zahraničních věcí a bezpečnosti Evropské unie, Kaja Kallas, má opačný názor a tvrdí nám něco jiného. Takže my tady před sebou teď máme takovou situaci, když se na to podíváme. Tak máme nejbližšího vlastně člena NATO, nejbližšího směrem k tomu konfliktu Rusku a Ukrajině, který říká, že by neměly být veřejnost, že by neměla být veřejnost strašena. Něco podobného říká ještě větší šarže, by se dalo říct Mark Rutte, a zcela opačně Kaja Kallas. Co si z toho máme vybrat?
1: Já si myslím, že to je naprosto jasná ilustrace toho, jak oni chtějí proplout mezi Skylou a Charybdou. To znamená, oni chtějí vyvolávat atmosféru strachu, aby lidé, potažmo voliči, zdvihli papičky při hlasování prostě pro stále se zvyšující náklady na zbrojení. Já si myslím, teďka úplně odbočím, vítězství levice v Berlíně kvůli bydlení a současné protesty ve Španělsku kvůli bydlení a protesty ve Francii kvůli nedostatku peněz ve vzdělávání. To všechno jsou důsledky právě těch zvyšujících se nákladů na zbrojení. A já si myslím, že kdyby Babiš měl trošku víc odvahy a seškrtal by náklady na zbrojení, takže všichni by byli spokojeni, protože ten deficit rozpočtu by zdaleka nebyl takový. A myslím si, že je zbytečný, protože oni, kdybychom vzali vážně to jejich strašení, tak bychom se ptali, co vlastně teda proto děláte, abychom se ubránili. Oni nedělají nic. Civilní obrana nula. Slušná analýza toho, co nám opravdu hrozí, nula. My si pořizujeme zbraně, které jsou naprosto nesmyslné. Čili je jasný, že se tady vůbec nehraje férová hra, že oni strašejí, ale nechtějí být konfrontováni s důsledky toho svého strašení, kdybychom to vzali vážně. Čili, pardon, bezpečnostním rizikem pro celou Evropu si myslím, že je hlavně paní Kalasová, ale ti dva nezůstávají o mnoho za ní.
0: No, já si myslím, že to, čeho jsme teďka vlastně poslední, já bych řekla, že už několik let, ale měsíců svědky, tak vede k tomu, aby jsme vlastně přemýšleli o tom, proč Ursula von der Leyen si vybrala představitelku nejmenšího státu, nejbližšího toho konfliktu za ministryni zahraničních věcí, se kterou se prakticky nikdo ve světě a ze spojenců v rámci NATO na to nebaví. Ale jenom poslední otázku, jestli můžu, tak se tě chci zeptat jako na základě, jak můžeme věřit těm jejich, nebo uvažovat o těch jejich výrocích, když si nemůžeme vlastně jakýmkoliv způsobem podívat na to, o co se vlastně opírá.
1: Já si myslím, že oni by potřebovali, v případě, že by skutečně něco hrozilo, tak by ten postup státu byl naprosto jasný. Že by oni podrobili vlastně důkladné analýze to, co nám hrozí a rizika, která z toho vyplývají. Ta analýza ale by, a k tomu se dostaneme dneska ještě později, a já to tady už použiju, by byla nejprve podrobená důkladné oponentuře. To je strašně důležité. To neustále vyčítám panu premiéru Babišovi, že on si nechá, jak se říká, krmit uši, aniž by ty věci podrobil systémové oponentuře. Takže tady nastává jakési vrtění premiérem. Takže ta vláda, když by nechtěla se hrát levou s obyvateli, tak by udělala právě tu analýzu, podrobila by ji teda té oponentuře a to, co by považovala za pevné, za celkem nepochybné, pod co by se mohla podepsat, tak k tomu by si nechala napsat, co vlastně od těch vojáků, jakou výzbroj, jaká opatření k tomu je potřeba udělat. A tohle to by na rovinu řekli lidem, aby získali jejich důvěru. Budou-li hrát takovýhle hybridní hry, a tady upozorňuji na pěkný článek Oskara Krejčího na Argumentu, že on tam právě rozebírá ten pojem hybridní války, to je skutečně smeteno do jednoho pytle všechno možný, prostě od konvenčních válek přes nepravidelné konflikty, teroristické útoky, zdánlivé útoky, kriminální aktivity, propaganda, manipulace, kybernetickou bezpečnost, respektive kybernetickou kriminalitu. Všecko tohleto je dané dohromady. Ty lidi jsou přesyceni informacemi, přičemž žádná z těch informací není dotažena, abych tak řekl, do soudně udržitelné argumentace. Prostě všechno to jsou jenom takový ty pavlačový nálepky a ty lidi jsou prostě manipulováni tím přívalem. Ta hybridní válka je něco nesmírně plitkého a povrchního. Tam skutečně největší nebezpečí je, když někdo by chtěl ty věci diskutovat, podrobit oponentůře, jít do hloubky, prostě prověřit ty argumenty, to je největší nepřítel. To je taky důvod, prostě proč například veřejnoprávní média nezvou žádné kvalitní oponenty prostě do těch diskuzí. Takže to si myslím právě, že ten fenomén té hybridní války, oni se snaží říct, že to proti nám vedou Rusové, ne, vede to proti nám naše vlastní vláda, naše vlastní aliance, západ, do kterého se snažíme prostě furt se tak nějak jako nadspat, tak ty s náma hrajou prostě tuhle tu levou a nazývají to jaksi vznešeně hybridní válka, jenomže ono ta hybridní válka, ono to slovo hybridní, hybrid se pokládá jako, že to je z křížení určité, že to je z té vědecké sféry, jenomže ten řecký základ hybris je pýcha a nadutost. A já si myslím, že to je právě velmi přesně vystižené, že ta hybridní válka je válka těch nejprotivnějších, nejnadutějších válečných štváčů a já si myslím, že už je na čase, aby lidé prokoukli a aby s tím skoncovali, protože tohle to, jak říkám, ty důsledky, jak jsem opakoval, na bydlení, na vzdělávání, na zdravotnictví, prostě všichni, všude se škrtá jenom proto, aby tyhle ty hybridní váleční štváči prostě si nacpali kapsy dalšíma penězma.
0: No, já to řeknu celá otevřeně, co si o tom myslím já. Já si myslím, že ta hybridní válka, to všechno, co zažíváme, že pod tím se skrývá jedno zásadní téma a hlavně ten cíl, a to je federalizace Evropské unie. Ale já bych zůstala ještě vlastně uprostřed toho konfliktu a prakticky bych se chtěla dotknout teďka té Kaliningradu, Kaliningradské oblasti, která je vlastně exklávou, je to oblast mezi Litvou a mezi Polskem. Já jsem si to včera na to koukala, je to 4x menší ruská část, než je Litva. Ale Rusko se teďka vyjádřilo, protože vešly ve známost jakési úvahy o blokádě Kaliningradu, tak Vladimír Putin se vyjádřil tak, že pokud by o něčem takovém vlastně se uvažovalo, nebo by to bylo učiněno blokovat Kaliningrad, že by použil veškerý vojenský arzenál. Co si pod tím máme představovat?
1: Já si myslím, že Rusové nehrozí. Rusové pouze konstatují, že toto je prostě jejich území, nad kterým oni mají vlastně tu svrchovanost a byla liby narušena, takže budou reagovat. A říkají, co všechno mají k dispozici, takže aby si to ten případný provokatér nějak zrekapituloval. Já si myslím, že rizikem prostě není to vyjádření ruský, ale rizikem jsou právě ty provokace kolem toho Kaliningradu, ty manévry vojsk a dychtivě je očekávána jakákoliv ruská chyba. Já nevím, kdo to teďka zmiňoval, ty výkřiky toho, abych to řekl, svině Foltýna, jak říkal, že ať už ty Rusové konečně vystřelí.
0: To takže byl Michopulos, to byl zbohatlík z Krnova, no, takový jako influencer.
1: Tam byly ty výkřiky prostě, aby ty Rusové už konečně udělali nějakou chybu. Čili to je jasný, to v literatuře je dosti značného materiálu, kdy se popisuje prostě tato americká taktika přinutit toho protivníka, aby vystřelil první, jo, a pak se, já to přirovnávám prostě v tom hokeji, kdy se neustále prostě dloube ten soupeř hokejkou do žeber a aby on viditelně dal první ránu pěstí a pak je vyloučen on, jo, čili tohle to je přesná taktika prostě taková ta pubertálních polučních hrváčů, prostě na tom není nic sofistikovaného, bohužel mají-li oni zvládnuté média, která to pak prostě neustále rozmazávají, opakují a vydávají to prostě už jako za věc prokázanou, když je 50x opakovaná, tak ono to pak jako bohužel funguje na ty lidi, protože lidi nemají čas, lidi mají, jsou umyslně zahlnuti jednak mnoha informacemi, ale také existenčními starostmi, takže nemají čas tyhle ty věci rozplítat, co vlastně bylo prapůvodem těch konfliktů. Takže ano, kolem toho Kaliningradu je to velice kritická záležitost. Stačí, aby tam zajiskřilo a oni se prostě s jásotem vrhnou do těch do toho konfliktu nebo budou eskalovat ten konflikt. Tam je vidět prostě nějaké několika vteřinové narušení nějakého letadla, prostě, které vybočí z trasy, tak už lítají prostě vrtulníky, že už stíhačky, neustále ty polské stíhačky jsou ve vzduchu, prostě furt reagují na to. Oni ty drony ještě ani nepřiletějí na tu západní Ukrajinu a Sikorsky a další prostě už vyšilujou. Takže tohle to je skutečně. Já bych je přivítal, tyhle ty váleční štváče do Havlíčkova Brodu. My tady máme takový jako speciální zařízení pro takový lidi. Je to osvědčený a já si myslím, že celému světu, že by se ulevilo.
0: Já se tě ale musím v té souvislosti zeptat, aby jsme se vrátili zpátky na zem ke zdravému rozumu. Ta oblast je určitě neurologická a já se tě chci zeptat, existuje pořád ještě jakýsi telefon, linka, kdy mezi sebou mluví Moskva a velení NATO, ale teď se musím zeptat, bohužel to velení NATO je s Amerikou je určitě, ale jestli to funguje i s Evropou, pokud to vůbec funguje.
1: Já si myslím, že jak byl ten Radcliffe v Rusku, šéf CIA, takže to je znamení toho, že tyhle ty linky fungují, že zpravodajci tyhle ty kontakty nezjevné, čili utajované, že mají, že to stále provozují, ale to je pouze podmínka nutná, nikoli však dostačující. Pak jde o to, co ty politici, jestli vůbec na to nějak tvářejí, anebo jestli ze sebou nechají hrát jako s jojem, jako prostě opakovaně bohužel předvádí pan premiér Babiš, který prostě naprosto lživě vykládá něco o článku 5, že nám přikazuje vyslat nějaký dvě motorizované brigády. Prostě on, já nevím, jestli je negramotný, jestli ten článek 5 nečetl, nebo jestli je ten článek 5 před ním utajovaný, ale on by si měl uvědomit, že jediný závazek, který nás jako člena NATO zavazuje z Washingtonské smlouvy, je v článku 1 a to znamená urovnávat všechny spory mírovou cestou a zdržet se i hrozby silou. To znamená, vracím se k té tvé otázce, ta Washingtonská smlouva je skutečně předpokládá, že tyto vyjednávací kanály, že existují a to NATO bylo původně proponováno jako obranná aliance a já jsem proto, abychom velice téměř dogmaticky, abychom na tom trvali, že prostě NATO musí být obranná aliance. To znamená, že se nebudeme vyzbrojovat bombardéry, které jsou útočné, ale budeme se vyzbrojovat stíhačkami, které jsou obranné. Jo? Takže asi takový ten celistvý postoj prostě z naší strany tady postrádáme, necháme se zbytečně vodit za nos a kdyby to nehrozilo tou válkou, tak by to bylo jenom trapné. Ale tohle to je už opravdu dost nebezpečné a já si tady dovolím velice vyslovit hold panu slovenskému premiérovi Ficovi.
0: No já ti ještě doplním, já jsem byla docela šokovaná minulý týden, v neděli jsem slyšela našeho dřív velvyslance při NATO, pana Karla Kovandu, který vlastně nás provázel celým tím vstupem v těch 90. letech a on čtil síru na Roberta Fica a já jsem si znovu šla přečíst ten článek, protože on říkal něco úplně opačného. Takže jestli se mnou souhlasíš, tak se tě zeptám, nemáš pocit, že to, jak vlastně jsme byli vtaženi Petrem Fialou do toho konfliktu, tím jeho výrokem jsme ve válce, že je u nás jako v České republice ta situace té hysterie, rusofobie, neustálého vracení se k roku 68 vyextendovaná daleko víc než v jiných zemích?
1: Nedokážu to porovnat za nás, za situaci zdejší, řeknu, že teda je skutečně ta situace, jak se říká, vybejkovaná dost. Snad to není jinde tak hrozný, ale co se týče toho Kovandy, já jsem prostě s hrůzou zjistil, jedním z největších, nejodpornějších válečných štváčů v evropské historii byl jakýsi Joška Fischer a on stejně jako Kovanda kdysi byli vlastně takový, se tvářili jako levicoví studenti. Já jsem si říkal, co to vlastně má společného s tou levicí, protože tyhle ty lidi byli nesmírně agresivní. Tady já spíš se stavím na stranu toho spolku Svatopluk, toho hodnocení, jak náš kolega Petr Drulák prostě říká, tady je spíš rozdíl mezi těma progresivistama, těma válečnýma štváčema a těma, kteří jsou konzervativní a vyznávají prostě určité hodnoty, dávají spíš nohu na brzdu než tohle, protože tam jako zleva, zprava prostě tyhle ty váleční štváči se tam houfujou v počtu naprosto neuvěřitelným, v neuvěřitelné agresivitě. A co se týče té minulosti, já bych to prostě do nich ani neřekl, ale když si vezmeš ty americký neokony, oni taky měli prý jaksi fázi, kdy byli trockisty, jo, což vlastně s tím kapitalismem jako moc nesouvisí, ale prostě ten výsledek je bohužel úplně stejný, ať tam přijdou zprava nebo zleva. Tak to jsou prostě prováleční pošuci.
0: Já jsem si teď vzpomněla na zesnulého Lindsey Grahama, jako když si vzpomněl ty americké neokony, protože jeho výstupy, jeho výroky, ty videa, co jsme viděli na Ukrajině, to bylo něco šíleného, ale já se posunu dál a zeptám se tě, mám tady téma, když se řekne, když tajné služby řeknou Rusko plánuje. Ale teď se budu muset opřít právě o text, který tady mám napsaný k tomu, protože americká zpravodajská komunita má závazná pravidla ICD 203. A analytik má hodnotit, teď se tady říká, důvěryhodnost zdrojů, uvádět míru nejistoty, oddělovat fakta od předpokladů a závěrů a zkoumat také alternativní vysvětlení. To je důležité, protože veřejnost pravidelně slyší formulace jako tajné služby zjistily, nebo podle zpravodajských informací Rusko plánuje. Jenže původní informace, její analytické vyhodnocení a politická interpretace nejsou totéž. Já se tady chci dostat k tomu, že vlastně ti politici, kteří se dostávají, kteří mají ty prověrky, anebo jsou v těch speciálních výborech, které máme, tak se dostávají k informacím a jak můžeme oddělit to, kde o informace, které nám mohou sdělit a opírají se o ty tajné služby, anebo už to politicky interpretují. A to má zase souvislost s tím, co jsem teď říkala, že jsme jednou z těch nejvíc rusofobních a válečných zemí.
1: Já bych řekl, že cokoliv politik řekne a odvolává se přitom na informace zpravodajských služeb, tak je to špatně, protože každopádně je to jeho mizerná politická prezentace. Informace zpravodajských služeb nejsou určeny pro veřejnost. To už si řekněme jednou konečně. Mimochodem, velice s potěšením jsem zaznamenal, že vojenské zpravodajství na rozdíl od BISky letos už nevydalo veřejnou zprávu o své činnosti. Čili vojenské zpravodajství stejně jako úzina už jsou v převaze proti BISce a pouze BISka se pokračuje v té své tradici, nešťastné tradici, jako ona se stala, jak se říká, propagandistickým vehiklem. Čili bude lépe, když se vrátíme k původní terminologii a budeme mluvit o tajných službách, protože to více směřuje k tomu, v jakém postavení by měly být. Čili zpravodajské služby, jednak tohle to je naprosto pěkný, co v té Americe dali ty závazné pravidla. Bohužel, že je musí dávat v 21. století je tragédie, protože těma pravidlama se měly řídit dávno. Měli jednak hodnotit tu důvěryhodnost zdrojů a tak dále. To je všecko, co ta BISka prostě nedělá. Měli zkoumat alternativní vysvětlení, že ten Koudelka přišel za Babišem a nakukal mu, že to je jedno jediné vysvětlení těch Vrbětic. Prostě žádný alternativy, nic. Jo. Čili prostě úplně všechno špatně. Ty zpravodajské služby by měly prostě zalézt pod povrch, utajit se, prostě komunikovat pouze s těmi, které mají ze zákona. Veřejnost ze zákona není příjemcem zpravodajských informací, čili všechny tyhle ty věci, které říká Koudelka nebo ty politici, jak prdelkují takzvané zpravodajské informace, prostě to je v podstatě porušením zákona, to je nedodržením zákona. Takže si myslím, že tohle to je výraz toho v té Americe, že tam se trošku chytli za nos a že řekli, prostě ty zpravodajci musí fungovat mnohem kvalitněji a že to signalizuje prostě i takovou ten příklon. když ta zpravodajská služba nepochybuje, když tomu politikovi nedá varianty a nedá určitá omezení říct, tohle to je pravděpodobnější, tohle to méně a to z těchto a těchto důvodů, když tam prostě chybí jakákoliv pochybnost, tak to znamená, že se oni odchylují od toho samého základu euroatlantické civilizace, to jest od filozofie, protože, jak říkal můj učitel Ladislav Hejdánek, základem filozofie je pochybování. Čili kde není pochybování, tam nastává totalita.
0: Teď se teď zeptám já na takovou otázku, kterou já sleduji už dlouhodobě, když vlastně to všechno začalo těma Vrběticema, který se 5 let po tom, co se to stalo, se nějakým způsobem oživili, vytáhlo se to na povrch. Mám pocit, že to jsou u nás, to je taková specificky u nás domácí věc, že se ty Vrbětici staly jakýmisi pevně zabetonovanými základy pro to, aby se na to vrstvily další takovéto informace na takovou velice vratkou věž. A když ta veřejnost znejistí a začne to spochybňovat, tak se okamžitě vytáhnou znovu ty Vrbětice a vždycky tam je takový ten dovětek jako ale pozor, jsme na seznamu nepřátel hned za Spojenými státy evropskými. Tak mě by jenom zajímalo, co si o tom myslíš, jestli tato moje domněnka, nebo jak já o tom přemýšlím, jestli je správná.
1: No, že jsme na seznamu, my jsme na seznamu nepřátelských, nikoli přátelských zemí.
0: Nepřátelský, pardon, to jsem se špatně, jestli jsem se přeřekla.
1: Jako, to je vlastně negativní reklama, když nemáme čím pozitivně se pochlubit, tak se aspoň chlubíme tím, že jsme teda, že nás nikdo nemá rád, ale já si myslím, že ty Rusové spíš na nás kašlou a že na nás koukají s určitým smutkem, než že bychom byli prostě tak velicí nepřátelé. Prostě já si myslím, že to je celý dost trapný.
0: No a od tohoto tématu prakticky se dostanu k tomu poslednímu, který si myslím, že už teďka nastala taková jakási lepší atmosféra bavit se o, nebo lepší atmosféra, už uběhlo tolik let, prakticky začínáme 5. rok, že se začínáme bavit o těch příčinách té války. A mě zaujalo, že bývalý analytik CIA a někdejší ředitel ruské analýzy George Beebe, jestli čuji správně, zpochybňuje způsob, jakým se diskutuje o příčinách války na Ukrajině. Nespochybňuje, že Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi. Ptá se ale, zda tím má analýza vzniku války skončit. Podle něj je třeba zkoumat také předchozí vývoj vztahu Ruska, Ukrajiny, NATO, Spojených států. Je to vlastně jednoduchá otázka v tom, že jak můžeme... Teď probíhá jedna válka, ale jak můžeme zabránit té příští válce? To přece nemůžeme zabránit jinak, než když budeme znát ty příčiny té války, která právě teď probíhá. A já se tě chci zeptat na to, jestli myslíš, že už se dostáváme k takovéto diskuzi, anebo stojíme pořád ještě před jakýmisi branami?
1: No, my se k ní dostáváme, ale aby se k ní dostal mainstream, to ještě bude chvíli trvat. Já jsem si právě v tom rozhovoru s tím Georgem Beebem všiml takový věty, že on říká, že se tvrdí, že se Putin jednoho dne probudil a řekl, tento sousední stát by měl být součástí mé země, já si ho prostě vezmu. No, nebyl to Putin, nebylo to v Rusku, ale byl to Trump a říkal, vemu si Venezuelu, vemu si Grónsko, vemu si Kanadu, vemu si Kubu, takže ty hoši. Ano, jistě mají z části pravdu, ale je to opravdu jako rádio Jerevan. Já si myslím, že je naprosto nezbytný opravdu jít ke kořenu té věci a já jsem si to tady tak trošku jako zrekapituloval, protože s odvoláním na fondy amerického Národního bezpečnostního archivu, kde jsou velké folianty týkající se toho, co slyšel od západu Gorbačov a co slyšel Jelcin, co se týče nerozšiřování NATO, i s tím, že rozšiřování NATO jako klíčový rizikový prvek hodnotili pánové Kissinger, Břežinský, George Kennan a mnoho dalších, tak si myslím, že právě to rozšiřování NATO skutečně leží v samém základu toho neštěstí, které máme teď. Čili ty zdroje, které o tom dosvědčují, co jsem teďka citoval, jsou povídce všechny ze západu. Další věc je podívat se, vlastně oni říkají, každý stát může vstoupit kam chce, ano, takže si představme situaci, že třeba Kanada, Mexiko a Kuba vstoupí do vojenské aliance s Čínou. Jak by se asi chovali nebo cítili Spojené státy? Takže takhle se cítí to Rusko. Čili to je jenom na vyrovnání, jak se říká, krevních šťáv prostě v tom případě. Další věc je výstavba biolaboratoří na Ukrajině a jejich financování Pentagonem. To je potvrzeno Viktorií Nuland, to není žádná ruská propaganda. Výstavba řídících center CIA u ruských hranic, to jsou zase západní zdroje, New York Times a další. Zákaz úředního používání ruského jazyka na Ukrajině a další persekuce ruskojazyčného obyvatelstva. Tady se můžeme orientovat na výnosech ukrajinské exekutivy. Separování mnoha tun plutonia a obohaceného uranu v záporožské jaderné elektrárně, tak o tom mluvil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaele Grossi. A chystaný útok ukrajinské armády na jih Ukrajiny, a to byl dekret podepsaný prezidentem Zelenským. Čili tady se neopírám o ani jeden z těch zdrojů nebyl ruský. Čili tohleto všechno je potřeba brát v úvahu.
0: No, vlastně, když se bavíme o těch příčinách, tak se zmiňuje často ten projev Vladimíra Putina na Mnichovské konferenci v roce 2007, kdy vlastně vznesl takovéto první varování. Ale já se tě chci zeptat, protože můj názor je, že to začalo už daleko dřív, protože já jsem tehdy byla v Poslanecké sněmovně a když vstupovalo Pobaltí v roce 2004, do NATO a mně se zdálo neuvěřitelné, že to vůbec nikoho nevzrušovalo a já si myslím, že to má souvislost i s tím, když jsme se teďka dotkli vlastně dneska poprvé toho Kaliningradu, který je vlastně je to taková opravdu, že to muselo být docela těžký, když se vlastně vstupovali na to, že vznikla tady takováhle exkláva, jak se říká, a jestli si nemyslí, že to Rusko bylo víceméně velmi benevolentní stále i s tím Pobaltím.
1: Ano, Rusové tohleto vlastně na to reagovali už od toho roku 92. Píše o tom Jacques Bot ve své knižce Tajná válka na Ukrajině, která bude v nejbližší době vydána v češtině, takže tam skutečně nejenom rok 2004, ale mnohem, mnohem dál, už od roku 1992.
0: No, to má souvislost s tím, jaké já jsem měla pozorování v té době, protože já jsem byla vlastně od roku 98 a to byla taková ta euforie, kdy se jezdilo do Pentagonu a kolegové měli pocit, že bude úžasný. Já jsem tomu říkala takové kovbojské období, kdy se těšili na ty mise a tak dále. A bylo to období, jak ty jsi zmínil vlastně, ti neokoni, to válečnictví a tady to všechno. Jako jo, tak z té doby já si pamatuju a nikoho tehdy nenapadlo a neuvažoval o tom, že by se ten svět mohl posunout a změnit. Takže tolik za mě, jestli ještě máš něco tady k této otázce, že hledáme vlastně, že nemůžeme vlastně přemýšlet o tom, jak se varovat takových válek do budoucna, pokud nebudeme mít vyhodnoceny ty příčiny.
1: Budeme tu válku muset prohrát, když nebudeme schopni se jí vyvarovat. To je bohužel prostě takový tvrdý.
0: Tak já si myslím, že každý, kdo trošku se zajímal o historii a znal tu situaci, tak nikdo nemohl předpokládat už první den toho konfliktu, že by vlastně došlo k porážce Ruska. Aspoň to si myslím já, to je můj názor, ale jestli už k tomu nemáš nic jiného, tak podíváme se na to, jakou si připravil pro naše diváky knížku.
1: Ono to souvisí právě s těmi analytickými standardy Spojených států. Jean Gisnel, asi já nevím, jak se to čte správně francouzsky, ta knížka se jmenuje Spící citadela a je to o selhání americké špionáže před útokem na ta dvojčata. Potom vlastně došlo k určité reflexi a místo ale zintenzivnění a zkvalitnění zpravodajské spolupráce tam došlo k tomu, že najednou zjistili, že je potřeba prostě nový softwary, nový satelity, reorganizace, to je obrovská, to milujou všichni úředníci, prostě reorganizace. No a celý, plus teda zákon Patriot Act, že ty lidi byli z toho vybzíkaný, takže to schválili, prostě omezení, velmi velký omezení, citelný omezení jejich základních práv a svobod. No a pak se to dostalo, ještě ten vojensko-průmyslový komplex začal měnit na ten vojensko-digitálně průmyslový komplex, čili ty obrovský programy, že jo, teďka ty softwary, čili obrovský výdaje. Samozřejmě se využilo té atmosféry ke zvýšení zbrojních rozpočtů a tak dál. No a ta hysterie pokračovala dál, takže za 2 roky došlo k dalšímu obrovskému výpadku zpravodajskému, to znamená, když se ty zpravodajské služby a respektive analytici nechali zneužít k tomu, aby jaksi vyprodukovali informace o tom, že Irák má zbraně hromadného ničení, což se pak ukázalo všechno, že byl fake. A chci zakončit tím, že prostě tato nepovedená reforma těch zpravodajských postupů po roce 2001 vedla ještě k horšímu. Pan bývalý agent CIA Robert Baer to nazval největším zpravodajským selháním v americké historii. Takže od té doby sledujeme prostě další a další zpravodajské fejky a hraní. Bohužel to sledujeme prostě i na našem domácím kolbišti a je to k velké ostudě. Čili doporučuji znovu, podle mě jednou z klíčových poznámek nebo z klíčových podmínek těch nových standardů amerických je systémová oponentura a zkoumání různých variant a hypotéz. To nejsou konspirační teorie, to jsou klasické vyšetřovací postupy, které pakliže se nestanou, pakliže si je neosvojíme, tak budeme dělat všechno jiné, než posilovat obranný schopnost a bezpečnost tohle státu.
0: Já ti děkuju. Já předpokládám, že nějaké dotazy už určitě máme nejenom za průběh našeho vysílání, ale ve studiu od našich diváků, takže otevřeme tu část, kde je prostor pro diváky.
1: Údajný únos izraelského letadla. Neměla to být operace pod falešnou vlajkou, která nevyšla. Těch informací opravdu moc není. Zdá se, že ta základní kostra událostí je známá, akorát je velice zajímavé nad tím, co se prostě množí za příšerný interpretace kolem toho. Já zmíním jednu. Ta posádka náhradní, která byla mezi cestujícími, tak údajně to byl jeden Rus a jeden Ukrajinec, kteří společnými silami to letadlo dovedli bezpečně na zem a nějaký německý tisk se neštítil napsat to, že tam byl výskyt těch dvou pilotů, těchto národností, že to byli ti původní dva, kteří byli v té kabině a že Rus pobodal Ukrajince. Jo, čili toto je, řekl bych, mnohem zásadnější poznání z toho, než to, co se stalo, protože tam asi já nevidím moc variant. Vypadá to, že to prosté řešení, jaké nám je podáváno, je asi pravděpodobné, že ten INT, že se mu podařilo, to bylo velký štěstí, že se mu podařilo otevřít ten kokpit, protože ty kokpity letadel jsou právě potom na 11 naprosto neprodyšně oddělují kabinu od prostoru pro cestující. Čili kdyby se mu to nepodařilo, byť obodanému, on bojoval o život, ale podařilo se mu ty dveře otevřít a tím nastala prostě ta možnost záchrany celého letadla. Máme sice, že 2 prapory vyšle, pokud bude napaden stát. No, co si máme myslet? Máme si myslet pouze to nejhorší, co si myslet můžeme ve vší slušnosti, protože výrok premiéra je naprosto scestný. Žádná povinnost podle článku 5 neexistuje. Článek 5 neobsahuje žádný závazek, ale pouze domluvu, že ty státy se dohodly, že budou považovat napadení jednoho státu za napadení všech a že přispějí podle úvahy. To znamená, i kdybychom tam poslali deky a balené vody, tak vyhovujeme tomu článku 5.
0: Můžu já ti do toho vstoupit?
1: Jediný závazek je v článku 1. Ano, povídej.
0: Já jsem, ne, já jenom jsem do toho chtěla vstoupit jako politik tentokrát, jako jestli můžu, protože já sleduji to, že teďka se vlastně projednává rozpočet na několik let dopředu Evropské unie a já tam vidím tady v tomhletom výroku, který ty si teďka komentovala, omlouvám se, jsem do toho vstoupila, to politické pozadí.
1: Tak co říkáte na podporu dalších 22 tisíc migrantů, které schválil Babiš? No, jestliže ty migranti budou podrobeni řádným imigračním procedurám, tak já s tím nemám problém. Prostě pakliže to nebude ten volný úprk, jako byl dotečka. Jestliže ty lidi a ty Ukrajinci tady dlouhodobě znamenají velký přínos ve stavebnictví v mnoha různých sektorech, hlavně ti, kteří tady jsou delší dobu, takže zásadní problém není, akorát prostě musí být ty procedury dodrženy. Babiš podepsal s Macronem dohodu o dodání jaderných. Ne, nic takového není možné, protože Francouzi se jaderných zbraní nevzdají a my jsme na rozdíl od Ukrajiny, která hrozí tím, že prostě bude chtít jaderné zbraně, to vlastně vyslovili i Poláci blázniví, někteří pomatení Němci taky chtějí jaderné zbraně. Tady my jsme, doufám, zatím korektním signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní, čili nic takového není možné. Jaderný deštník, to je jakási politická formulace, že by Francie ve své režii zasáhla svými jadernými zbraněmi v náš prospěch, ale vzpomeňme si prostě o stole dozadu, k čemu byly všechny ty francouzské záruky, takže ať si s Pánem Bohem ty zbraně nechají doma. Proč ho nevyhodil Babiš koudelku? Babiš je slibotechna, zesraná spávka. No, já nevím důvod, proč nevyhodil koudelku. Babiš má mnoho důvodů ke kritickému postoji vůči bezpečnostní informační službě. Nevím, nakolik se změní ta situace týkající se úziny. Tam včera nastoupil nový ředitel Mirek Tomán, můj bývalý kolega z Bisky, vystřídal jiného mého bývalého kolegu z Bisky, Láďu Posoldu. Nevím, o co tam všechno šlo. Nicméně myslím si, že je dobře, že ty výměny na té úzině probíhají víceméně v klidu a já doufám, že ta služba prostě bude dělat to, co dělat má. Projev Lavrova o Buči. Jaký je váš názor? Já jsem neslyšel projev Lavrova o Buči, ale četl jsem novou dokumentaci o Buči a myslím si to, co jsem si myslel dávno, že ruská vojska ne, že byla vytěsněna odtamtať. Oni odešli odtamtať, protože bylo to jednání v Istanbulu a toto byla ruská dobrá vůle, že se vlastně odtáhli od Kyjeva a Ukrajinci toho zneužili naprosto tvrdým způsobem. Myslím si, že ta dokumentace je dost neprůstřelná, že šlo skutečně o, jak se říká, útoky pod třetí vlajkou, prostě, že to chtěli hodit na Rusy, ale ty Rusové tam prostě v ten okamžik nebyli. Večery by mohly být delší, utíká to důkaz, že vaše komentáře jsou velmi přínosné. No ano, už já myslím, že Hanka nás z režie už asi co nevidět utne, takže já si myslím, že to byl pěkná tečka za dnešním večerem.
0: Já ti děkuju, Honzo. Děkuji i za naše diváky a já jsem si dozvěděla zase spoustu zajímavých nových věcí. Děkuji ti moc a přeji krásný večer tobě, divákům i do studia.
1: A děkujeme, Hanse, díky.

Za týden, touto dobou, už bude potom. Z části, z té větší, z té menší bude ještě zbývat opravné druhé kolo. Protože právě tak je to vymyšleno, aby pokud možno většina neprosadila svůj politický zájem. Obecní zastupitelstva se po sečtení výsledků voleb již začnou formovat. Ve většině ze 27 obvodů, kde se letos volí do třetiny senátu, zůstanou dva na finále za týden a s nimi maximálně 18% odhodlaných. Je to málo? Dost? Tak akorát? Co to vůbec je za lidi? Stejně tu žádná demokracie není, tak co? Jenže rok po pádu fialové mafie se její stále živá chapadla pokusí nasát živou vodu. Peníze. 4 roky nám spolu předváděla, že o nic jiného nejde. A teď není řeč o malinké, viditelné špičce,

doprovázejících hlavní korupční ledový balvan. Piráti jako nástroj pro lepší kontrolu pátých kolon ve členských zemích Unie v Bruselu přímo vznikly. TOP a STAN byly vytvořeny jako její domácí centrála. V jejich vládním spojení proto nebylo nic, s odpuštěním řečeno, ideového. Občasná mainstreamová pozdvižení obočí nad jejich domnělou, předstíranou programovou nesourodostí byla v lepším případě projevem tupohlavé naivity autorů. Obvykle však šlo jen o stínování názorové plurality uprostřed totality. Protože opět, vždycky jim šlo jen o přísun snadných a levných veřejných peněz. Za Václava Klause výrazně euroskeptická ODS už během panování Mirka Topolánka a dramaticky pak za somnambulního zločince Petra Fialy v souboji s Bruselem slevila. Slevu však pochopitelně nechtěla zadarmo. Výprodej státu se nejviditelněji projevil během takzvaného předsednictví EU. Green Deal, migrační pakt, až to z dalších ochotných a často ještě poturčenějších ano, včetně ukrajinského penězovodu. Opět neměl žádné ideové pozadí, jen další chlemtání snadných peněz, jakoby odnikud. A je zcela jisté, že v nadcházejících komunálních a senátních volbách jim opět nejde o nic jiného. Asi nejlépe je to vidět ve velkých městech a z nich to pak do očí nejvíc bije v Praze. Hlavní město je v tomto smyslu pochopitelně nejvíc podobné státu. To také vysvětluje, proč například brutální rozkrádačka starostů, takzvaných, sice začala ve Zlíně, ale když začala růst, přestěhovala se do Prahy, kde z ní teprve se stal dozimetr. A tady už se jí účastnili ve větší či menší míře všichni, kteří na městské úrovni zachovali mafii spolu. Do médií, a tedy nakonec i k policii, prokurátorům a soudům, se dostala pouze pro neschody kolem dělení kořisti. Z okna již roky pozoruji rozbombardované Václavské náměstí. Záminka v podobě potřeby návratu tramvají je tak absurdní, že už jen kvůli tomu by měla hospodářská kroužit kolem. Na začátku, uprostřed i na konci náměstí jsou vstupy do metra, ale přesto je náhle absolutně nezbytné táhnout i po povrchu rachotící dopravní stroje, které z něj právě vzhledem k metru v 80. letech zmizely. I tak by to mohlo být hotovo za sezónu, možná za rok. Ale staví se tu dlouho, na mnoho etap, aby bylo co nejvíce jednotlivých výběrových řízení a smluv, no a provizí. Praha má na účtech kolem 200 miliard korun, které prý neumí investovat do skutečného rozvoje města. To je nesmysl. Ti šíbři to umějí až moc dobře a právě proto potřebují velké sousto rozdělit na jednotlivosti, aby si každý kousl a nebyl z toho dozimetr. O tom, co se děje kolem plánovaných dalších tras metra, raději ani nemluvit. Zasvěceně by o tom asi mohl pohovořit tak nejlépe pirát Hřib, pod nějž zničená pražská silniční doprava spadá. Ale protože patří mezi Bruselem chráněné, mimořádně odpudivé osoby, právě tak jako celá jeho strana, je ticho po pěšině. Jeden mimořádně vypečený lidovecký šíbr před lety nechal průchod svému morálnímu rozhořčení. Běsnil, že za nich se sice také kradlo, ale jen z těch různých provizí. Na nominál veřejných peněz se prý nesahalo. No, morální obr. A přesně totéž

0: dnes odehrává v nich. To byl ostatně hlavní důvod jejich nesmyslného vzniku. V menších městech až po obce. Bylo to už předtím, ale viditelný vršek vystoupil na hladinu asi až v podobě pandemie totálně nesmyslných kruhových objezdů, které nahradily často velmi přehledné křižovatky. Dnes jsou největším hitem stavby obludních, krajině i litraví smrtelně nebezpečných větrníků, pokud možno za zády občanů, dokud nejsou podepsány korupční smlouvy. Právě odtud ta přímo psychopatická návist k Andreji Babišovi, který narušil řád. Dokud si od něj politici odnášeli igelitky, aniž bylo nutno sahat na nominál, bylo vše v pořádku. Když ho to ale přestalo bavit a vyrazil zařídit si své biznisové zájmy v politice přímo bez mezistupňů, usmolili na něj Čapí hnízdo a střet zájmů. Přestože jde z právního hlediska o naprostý nesmysl a fatamorgánu, vystačí si s tím skrze média a Brusel, respektive Berlín, dodnes. Babišovi lze vytýkat nepochybně kde co, počínaje covidismem a vakcinačním terorem, ale toho systémového rozkrádání se naopak jako jediný neúčastní a to je jeho největší vina. Se střetem zájmů takzvaným je tomu právě tak. Ten existuje pouze ve vztahu k jeho zbývajícímu podnikání, poté, co se nesmyslně zbavil Agrofertu, čímž jen potvrdil svou schopnost hysterických zkratkových lapsů. Ve svém zbývajícím širokém portfoliu totiž musí nadále brát ohled na německé, a tedy bruselské, zájmy. A v tomto smyslu vyprodávat systémem ano, ne, ty české. Vlastně z úplně opačných důvodů než Fiala, Rakušan a spolu. Proto jeho výprodej nemá nominálně kriminální povahu jako u fialové mafie. Je politický. Ale výsledek je obdobný. S tím rozdílem, že už opět nesahá na nominál, takže z ušetřeného může občanstvu na rozdíl od fialovců alespoň něco nabídnout. Což významná část voličů intuitivně tuší, oceňuje a proto má téměř nezničitelné tvrdé jádro, se kterým ani skorumpovaná korporátní média nic neudělají. Tak na něj alespoň pokřikují skrze schodek státního rozpočtu. Přitom, kdyby se rozkrádání veřejných peněz snížilo třeba jen, já nevím, o třetinu, byli bychom nepochybně v přebytku. Ale jak to zařídit, když i policie, prokuratura a soudy v tom jedou s nimi? Nikdo neví. Je to jako ve Formanově slavném filmu Hoří má panenko. I kdyby se na chvíli zhaslo, v naději, že alespoň někteří dorné tomboli něco vrátí, až by se rozsvítilo, nebylo by tam už vůbec nic. No a teď? Jít nebo nejít s tímto vědomím k volebním urnám do zastupitelstev a senátu? Otázka vážná a nepochybně složitá. Protože rozkrádání se už stalo úhelným jádrem systému, nelze v nejmenším doufat, že ti noví budou jednat jinak. Nemluvě o tom, že rakovina je metastázemi za desetiletí od převratu celým organismem tak prorostlá. Předtím to mimochodem bylo stejné, jen se platilo něčím jiným. Že si zařídí, aby opět byli z podstatné části zvoleni, takzvaně titíž, či jejich korupční klony. Jistě, neplatí to o všech a o každém. Všude existují zhruba 4% ostrůvky deviace, v tomto případě té pozitivní. A to platí univerzálně pro jakoukoliv veřejnou činnost či formalizované společenství. Prostě v té džungli žijí, či spíš asi živoří, jedinci a malé skupinky těch, kteří prostě krást odmítají. Mnozí z nich se o tom ani nemusí rozhodovat. Prostě to mají tak udělané od Pána Boha. Jiní mají ze stejného zdroje alespoň nastavené záchranné brzdy. Tak či tak, nic z toho nemají, jsou ostatním spíš pro posměch, nebo ještě častěji se je ti normální pokoušejí různými hnusnými způsoby vytlačit, protože svou poctivou existencí systém ohrožují. No asi jako ten jediný nešťastný hasič ze zmíněného Formanova filmu. Když zjistí, že i jeho žena rovněž kradla, spor je pouze o to, zda čokoládovou kouli nebo tlačenku, jenže omylem někdo rozsvítí předčasně, takže pouze on jediný nevinný, je dopaden. Protože každý dobrý čin má být po zásluze potrestán, jak praví cynická pravda této satanismem marinované doby. A právě tak jsou na tom i voliči. Někteří se ani nemusí rozhodovat, zda k volbám půjdou s plným vědomím výše řečeného. Počítám se mezi ně. Tihle nešťastníci se řídí jakousi direktivou svědomí. Když něco pro celek, byť jen s malou nadějí na lepší příští, udělat můžeš, pak to udělat musíš. Další prožijí muka rozhodování, ale pokud nakonec k volbám nepůjdou, bude je to tlačit a svědět, ať si to přiznají nebo ne. Obecně lze říci, že v obou těchto případech jde o nepodvolené. No a konečně jsou ještě mnozí, kterým to prostě nestojí za to nějaké volby. Věrní reprezentanti této doby. Často velmi úspěšní. A nebo naopak ústrky a nespravedlnostmi úplně zdecimovaní. V jejich čele, ať chtějí či ne, stojí jedna mimořádně odpudivá osoba, kterou volební machinace zlodějů všeho a ve velkém dosadili až na sám vrchol pyramidy zmaru. Panák bez obsahu a svědomí. Prezident České republiky. Obvykle začínáme dotazy z chatu. Tady tentokrát moc dotazů není, vlastně není tu žádný, ale to nám umožní o to více věnovat těm, které máme připraveny. Pokoj a mír všem lidem, dobré vůle a nepodvoleným. Přeji Toulovi a přeji i já a myslím, že si to přejeme většina z nás navzájem. Pak už se hlavně zdravíte a to mě umožňuje jenom poznamenat, že za týden touto dobou už budeme moci hodnotit to, co se odehrálo či neodehrálo přes víkend v naší zemi a bude to současně pár dní před tím takzvaně druhým kolem senátních voleb. Pro mnohé, jako je například prezident republiky, nezajímavá věc, pro nás docela zajímavá, určitě zkouška to bude. No, dostaneme se hned k tomu, tak pojďme na to. Já jsem, ale k tomu se dostaneme. Já dneska to zkusím trošičku rychleji všechno, protože což mi umožňuje jedna novinka, kterou uděláme. Ale k tomu se hned dostaneme. Je to novinka, kterou jste si vyžádali. Vážený pane Hájku, opět nadšený souhlas s vaším nedělním článkem, na který vždy už netrpělivě čekám, ale tentokrát se vám povedlo něco hodně dobrého.
1: Celou dobu jsem čekala, jestli se zmíníte o té pávkově drzosti při pohrdání volbami. A teprve, až jsem přečetla poslední větu, pochopila jsem, že to bylo celé o tom. Prostě kdo umí, umí. Děkuji, děkuji. Pak jsem si to ještě pustila a teprve si to užila. Fakt síla. Jen jednu poznámku k tomu rozbombardovanému Václaváku. Myslím, že tam tramvaje vrátili hlavně proto, aby se tam nedalo demonstrovat. A samozřejmě si přitom ještě přikradli. Jo, a ještě k tomu Pávkovi. Udělal to, protože je prostě guma 107, nebo v tom byl nějaký záměr jeho loutkovodičů odlátkat lidi od účasti na volbách? Nebo něco jiného? Pořád mi to vrtá hlavou. Vždyť se proti němu vymezil i jeho vždy oslavný mainstream. Zdíky Markéta Jill. Markéto, nejprve jenom kratince k tomu Václavskému náměstí, protože tam to je podstatnější, ale já si to opravdu nemyslím. Oni, sice je to fakt, že když tam ty tramvaje budou jezdit, takže se mezi tím bude hůř srocovat dav, ale oni z toho udělají úplný buzerplac, tam prostě je to jenom beton, jenom kostky, tam jako, jak tam byla ta zelená, ten zelený prostřední pruh s květinami, to všechno zmizelo. Je to vidět, že určitě jsou to ekologové, kdo to dělají, ti piráti a všichni se zaklínají životním prostředím, tak teď tady bude už jenom šedivo a rachot. Ale když by nastala situace, že prostě se bude demonstrovat doopravdy, protože myslím, že na nějaký čas takový ten opravdu velký etos těch demonstrací skončil, pokud se nestane něco takového, jako že nás opravdu přiblíží válce a pak opravdu bude nezbytné natvrdo jít do ulic. Tak si myslím, že ten prostor, ty tramvaje tomu nezabrání. Neboli beru to, je to taky jak tak, taková docela myšlenka, kterou nelze nepřipustit, ale já zatím především vidím ty neslýchané peníze, to stálo několik miliard, to stojí, oni to budou tahnout ještě asi až do června příštího roku. Prach, hrůza, rachot, aby se pár papalášů napakovalo. No k tomu Pávkovi. Jestli to udělal, protože je prostě guma 107, nebo nějaký záměr jeho loutkovodičů odlákat lidi od účasti na volbách, já myslím, že to není ani jedno, ani druhé. Prostě podcenili tu situaci. A vzhledem k tomu, že ten korporát mediální, pro něj jsou ty volby velmi důležité. Pardon, já jen si trošku napiju našeho skvělého čaje. Když dlouho nemluvím, tak než se rozmluvím, tak to je potřeba trochu spláchnout. Tak vzhledem k tomu, že pro ten mainstream jsou ty volby docela hodně důležité, protože to budou chtít interpretovat jako návrat určitý té fialové bandy zpět, tak proto je to zaskočilo. Jinak si myslím, že spíš bude zajímavé, co se s tím teď stane. Protože právě proto, že se proti němu vymezila i ta mainstreamová média, překvapená, tak se docela možná stane, že on to přehodnotí a přifrčí na ty volby zpátky. Což bude úplná komedie už. A zesměšní se tím, jestli se ještě víc může zesměšnit tahle plastová figura. ale myslím, že to není moc daleko od toho, aby se to stalo. A potom zase otvrčí za těmi svými kámoši si užívat dál. Pro nás by to mohl být zajímavý test. Já si totiž myslím, že pokud to udělá a vrátí se, tak to bude víceméně znamenat jistotu, že bude chtít kandidovat v prezidentských volbách. Pokud se bude tvářit chlapácky a už jsem se jednou rozhodl, tak se nevrátím, pak by to mohlo signalizovat, že do těch prezidentských voleb už znovu nepůjde a že už mají připraveného jiného. Je to jenom úvaha, ale myslím, že nemusí být tak daleko od pravdy, čili bude zajímavé to v každém případě sledovat. Pojďme dál. A teď k té drobné změně, tady jsem dostal od Gitty M, já nám říkám, Gitty M, delší dopis, ale jenom z něho vytrhnu tady to. Pane Hajku, nemohl byste občas okomentovat diskusi k vašim článkům a rozhovorům na YouTube? Vím, že do toho nechcete vstupovat, ale třeba se s někým, se k některým vrátit, alespoň při naší pondělní poradě? Už jste to párkrát udělal a myslím, že nás to docela povzbudilo třeba i při souboji s troly. A jsou to vlastně také dopisy, píše Gita M. Ano, jdu trochu do sebe, já už jsem to opravdu párkrát jako udělal, ale máte pravdu, já skutečně ty diskuse, ty komentáře tam pečlivě čtu a opravdu tam nechci vstupovat, už jsem o tom hovořil, protože bych to začal nutně moderovat a to je špatně. Pokud jde o troly, tak jsem zaznamenal specificky pak u komentářů k tomu rozhovoru s panem profesorem Turánkem, že se tam ten, co se podepisuje nějak jako ten Ježíšek nebo něco, že se tam pokusil několikrát a vy jste ho geniálně vyautovali tím, že jste si ho vůbec nevšímali. Že prostě jste ho ignorovali. On nevěděl, co dělat. Tihle lidé se sytí jenom tím, že čekají na tu nějaký ten konflikt, tu odpověď, nějakou nadávku nebo něco. A vy nic. A to se mně nesmírně líbilo. To je vyspělý způsob, jak opravdu bez toho, aby bylo nutno je takzvaně nějak jako banovat, nebo je prostě ne, prostě si jich nevšímat. To má význam hlubší i. Ale pojďme tedy k alespoň některým z těch textů na YouTube. Ivo Landenberger, tady mimochodem ta jména čtu, protože prostě tam jsou. A když jsou tam značky, tak jsou to značky, že jo. Reaguje na ten článek. Realita je ještě horší, ale špatně se lidu předkládá, protože je hodně složitá, taková liberálně mafiánská. O to více by měla být snaha nepodvolených v tom, aby ukazovali podvoleným cestu k tomu, jak tu liberálně mafiánskou bandu vyhnat nejen z funkcí, ale i z Čech. A to dřív, než sami s nakradeným utečou, protože už budou vědět, že je Čechům v Čechách definitivně odzvoněno. Lidé by měli jít k volbám a na kandidátní listině vykřížkovat ty jedince, které by v zastupitelstvu chtěli vidět a naopak nezaškrtávat žádnou partaj, protože každá je podřízena vedení kdesi v Praze. Ivo, z části, nebo z 80% souhlasím. Z části ne, protože tam se na některých těch kandidátních listinách objevují i strany docela malé, docela třeba neparlamentní. Za prvé, které se ucházejí v těch místech o začátek své třeba politické činnosti veřejné. A za druhé, řekl bych, že pro řadu z nás je do jisté míry také klíčem nebo jistou informací, že ta a ta strana podporuje třeba toho a toho, nebo je přímo jejím kandidátem. Ono totiž, to jenom tak vypadá, že, a možná o to se také pokusil ten Pávek, respektive jeho loutkovodiči, tím nejít k volbám, že se pokoušejí z toho udělat trošku jakoby znovu ještě více ty volby druhého řádu. Jo i ne, protože vezměme si například Německo, kde ty zemské volby, u nás by to byly krajské, ale tam to skutečně jsou jakoby ty zemské volby, něco mezi těmi komunálními a krajskými, tak tam rozhodují jejich výsledky prakticky o celostátní politice. A já mám za to, že i letos to bude z tohoto hlediska hodně sledováno tím zvlčilým mainstreamem korporátním, těmi korporátními médii v čele s těmi veřejnoprávními. Takže oni to vlastně paradoxně letos, včetně těch voleb senátních, jsou mnohem víc ukazatelé než kdykoliv jindy. Takže možná, že i pro tohle je ten do jisté míry ta informace o tom, kdo kandidáty či kandidáta podporuje nebo ne, docela zajímavé. Pojďme dál. Irena Sielevičová. Přesně tak, peníze, peníze. Ono je kořen všeho zla. Volby máme dvě kola, co z toho ale zůstává, lidé otrávení propagandou ČT a dalších. Ta zmínka o tom druhém kole je závažná, protože vlastně málo si uvědomujeme, že v tom druhém kole se teprve rozhoduje. To, že jeden, dva možná dopadnou v těch senátních volbách už nad těch 50%, je možné, ale bude to výjimka. Prostě se půjde do druhého kola. A to druhé kolo je, jak jsem to tam i napsal, je vytvořeno jenom proto, aby se vůle voličská mohla zamaskovat. Tam, kde je skutečný většinový systém volební, hlavně tedy v anglosaských zemích, tam je to jasné. Vítěz je vítěz. V těch zemích kontinentální Evropy a některých dalších, které převzaly ten německý model kancléřský, protože to je německý kancléřský model, tak existují ta druhá opravná kola, ve kterých se mají spojit všichni, kteří jsou závislí tak či onak na establishmentu, v našem případě establishmentu odsunutém dočasně, přechodně do opozice establishmentu, ale bruselském, protože to jsou ti bruselští. A ti se mají spojit a v druhém kole toho, který je významné části veřejnosti blízký a ona mu většinově dá hlas, ho mají popravit. Marine Le Penová by mohla vyprávět a nejen ona, u nás je to úplně totéž. Čili pozor na to druhé kolo. Nevím, jestli existuje nějaká metoda, jak to lidem blíž vysvětlit, ale prostě myslím si, že skutečnými voliči kteří to budou přes to všecko vážně, jsou ti, kteří jdou k oběma kolům. A mimochodem, my tady budeme mít taky v našem obvodu senátní volby, samozřejmě půjdu k oběma kolům, i když obávám se, že tam je to Praha 1, zmasakrovaná, že tam i v druhém kole možná budou ti, které bych nevolil, ale aspoň to dám najevo tím, že je škrtnu oba. Já vím, že to je možná v očích mnoha lidí směšné. Není to směšné minimálně pro mě. A pro můj pocit, že co udělat mohu, to udělat musím. Pojďme dál. Na vesnicích Jarmila Morisová. Na vesnicích kandidují do zastupitelstev rodinné klany, jejich známí a kámoši, čeství jim kam. Nejdou pod hlavičkou známých stran, ale různých spolků a uskupení. Hadí hnízda se tvoří ze spodu. Já tomu rozumím. Když jsou to ale ty malé obce, tak jako asi je snazší je tohle pochopit, že jo. Ty rodinné klany vězte, že jsou všude. Tady u nás v Praze jsou to ty čižinčtí bratři, celá ta rodina, kteří původní lidovci nemohli prorazit, tak pak rychle se změnili značku, vytvořili si vlastní. Nejprve na Praze 7, pak na magistrátu. A mají to zmáknuté, zaplacené. Dnes tady kandidují oba, jeden do zastupitelstva, druhý do senátu. Tyto klany jsou předzvěstí těch klanů politických. Kdežto v těch menších obcích bych řekl, že do toho ti lidé přeci jenom mohou, myslím si, víc vidět. A co bych ale pokládal za nebezpečný jev, a nejen pokud o letošní volby, nebo v těch možná dokonce ne tak moc, ale do budoucna, málo si uvědomujeme, že stačí v nějaké obci se přihlásit a můžete jít k volbám. Ono teoreticky si umím představit, protože to neplatí. Teď se to děje. Teď jako najednou jsou obce, ve kterých se jim najednou přihlásí 25 lidí, kteří tam nejsou, a najednou se přihlásí a jdou tam volit a třeba jsou za jejich zády je třeba větrníková mafie. A oni tam dostanou lidi, kteří to schválí. A tak dále. Různé. Budou zatím obvykle vždycky znovu ty peníze příšerné. To, ten kořen zla, jak správně bylo řečeno. Ale nám hrozí ještě něco jiného, protože na té komunální úrovni mohou volit i jiní občané Evropské unie. Takže ten teoretický příklad, kdy někde v Sudetech bývalých se do jednoho bytu přihlásí 10 000 Němců, to vůbec není taková sci-fi, jak se zdá. A oni podle mých informací se na tyto věci specificky Němci a specificky Sudeťáci připravují. Je to o veliké debatě o tom, protože my to zrušit, dokud jsme v té Unii, nemůžeme. To je jejich nařízení právě kvůli tomu, aby se tyto věci mohly dít. Nemluví o tom, co se stane, až začnou dostávat Ukrajinci české státní občanství. Prostě z voleb původně druhého řádu se stávají ty komunální. U těch krajských je to jinak. Já doufám, že kraje nakonec nějak se pokusí, podaří převést do jiného formátu. Ale u těch komunálních a senátních začněme si na ně opravdu intenzivně dávat pozor. Tam se to tvoří, to, co je kolem nás. A takové ty řeči, že ty komunální volby nejsou politické, protože přece chodník není ani levicový, ani pravicový, to jsou jenom lži a pasti. On i ten chodník je levicový anebo pravicový, pokud by nějaká levice a pravice ještě byla. Protože někdo si myslí, že vyhodit spoustu peněz a třeba tu obec zadlužit je úplně v pořádku, druhý si myslí, že ne. A v těch obcích to platí, protože ty obce to budou splácet, zatímco třeba ve státním rozpočtu nevěřím, že se bude jediný z těch dluhů těch velkých zemí a konec konců nakonec i naše, že se budou někdy splácet, to se má smáznout jinou cestou, ale u těch obcí tam to platí naprosto. Ty se mohou zadlužit a mohou zkrachovat a už se to děje. A tam bych řekl, že to tedy všechno je politikum, těžké politikum. Nenechme si tohle prostě namluvit, není to pravda. Pojďme dál. Naděja Nováková. Tak mám dilema, jít či nejít volit. No, budu nad vaším komentářem hodně přemýšlet. Nadějo, jsem rád, že nad tím přemýšlet budete, protože rozumím, jak jsem to psal tam, rozumím tomu znechucení a pocitu zmaru a vědomí, že žádná demokracie neexistuje, že volby jsou podvod, že jsou ve skutečnosti tak či onak zmanipulovány médii, protože některé subjekty prostě ty peníze mají, některé nemají. Já jsem mimochodem ostře bych byl proto, aby za posty, ale ono je to za hlasy. V těch velkých volbách za 3%, myslím, už dostávaly strany nějaké peníze. Nevím vůbec, co to je, jaký to má smysl. Je to nesmysl. Ta služba by měla být pokud možno úplně čestná, ale to jsou sci-fi, že? Ale to jsou sci-fi o něčem, co se blíží nějaké veřejné službě. Nic takového není a navzdory tomu si myslím, že máme využít každou sebemenší možnost do té veřejné, do toho veřejného dění svou malou částečku zasáhnout. Nejen kvůli tomu faktickému výsledku, ale jak opakuji, především kvůli sobě také. Koho budete volit? Ptá se Vlastimil Levora. Zájem Česka, ministerstvo obrany ČR oficiálně potvrdilo zájem České republiky připojit se k francouzské iniciativě pokročilého jaderného odstrašení. O zapojení projevili zájem jak zástupci současného armádního velení, tak premiér a lídr ANO Andrej Babiš. Zapojení České republiky do francouzského programu jaderného odstrašení. Podle prohlášení SPD a Tomia Okamury hnutí zásadně odmítá jaderné zbraně na našem území a prosazuje mír na místo zapojování se do podobných vojenských iniciativ. Než k tomu něco poznamenám, tak přečtu tady jeden dopis, který jakoby vyskočíme na chvíli z toho YouTube, který se toho týká. Protože to je velmi vážná otázka. Vážený pane Hájku, moc tomu nerozumím. Přečetl jsem si na iDnes rozhovor Tomia Okamury. S mnoha věcmi souhlasím, ale je pro mě nepochopitelné, jak obhajuje ministra Zunu. Říká tam doslova, že na 100% mu důvěřuje. V našich pondělních poradách jste pana Zunu právě několikrát kritizoval. Tommy také říká, že ty americké stíhačky už musíme koupit, protože jsme za ně zaplatili za Černochové zálohy ve výši 30 miliard. To nevěděl před volbami, kdy je on i Babiš odmítali. Spíš to prostě s počtem svých poslanců nemá sílu ve vládě zvrátit. I když by se to vyplatilo, raději odepsat 30, než vyhodit do kanálu 300, které to bude stát, včetně vybudování americké základny na našem území. To je naprosto přesné. A teď dostal Zuna od Babiše za úkol vyjednat pro nás francouzský jaderný deštník. Tedy z nás udělat cíl odvetného ruského úderu, protože budeme mít pod francouzským velením nezbytné základny. A kdyby řekl ne, tak co se stane? Vyhodí ho z vlády? A kdyby Tomio řekl ne, tak co? Vyhodí Babiš z koalice SPD, ale s kým by pak vládl? To ještě chvilinku pokračuje. Já myslím, že byste Vlastimile opravdu udeřil hlavičkou o hřebíček. To je zásadní, protože já jsem ten rozhovor také četl a mám podobné pocity jako vy a podobně jako vy nejvíc kroutím očima nad těmi zbrojními záležitostmi. Do čeho se to noříme? A proč? No, také si myslím, že by je nemohl vyhodit z vlády a že by musel, jakkoliv je pan Zuna konfliktní postava na tom postu, myslím si, tak by musel s tím souhlasit Tomio Okamura, aby ho Babiš vystrčil z vlády. Nebylo by to tak jednoduché. Tak co je zatím? No, vy pokračujete. Nejen mi to připadá, že se všichni vymlouvají, protože jim velí velký bratr za oceánem, kterého si nechtějí rozházet, a vlastně také nevím proč, když už se to, abych tak řekl, smí, protože se s ním hádá i Brusel. Máte proto nějaké vysvětlení? No, jak vidíte, jak jsem předeslal, racionální nemám. Jedno je prostě jasné. Za těmi kulisami se odehrávají věci, které se k nám nedostanou. Jsou to věci zájmové. Andrej Babiš, který je v tomhle naprostým suverénem v té vládě, prostě má naprosto přesné zájmy v Německu, v Bruselu, ve Spojených státech. A my se k tomu ještě dostaneme, protože se ještě odehrálo tady něco dalšího zajímavého. Ale abych dokončil dopis, těším se na pana Reichla i pana Svatoše, protože jak vás znám, se jich na to určitě také zeptáte. Ano, učiním to, pan Reichl bude před našimi kamerami již zítra v 6 hodin. Pan Svatoš k tomu děsivému vývoji všude kolem. Teď jsem se zrovna četl, že myslím, Estonsku přesunují k ruským hranicím další a další armády na šílenci. Tak s panem Svatošem ve středu se setkáme. Myslím, že obě věci je docela dobře si poslechnout. Já na to budu docela sám zvědav, co budou říkat. Děkuji za vaši neúnavnou práci pro náš národ, i když víte, že to nikdo doopravdy nedocení. To je asi pravda. A jak jste napsal v tom vašem opět skvělém článku, ta naděje, že se z toho vyhrabeme, je malá. Ale je. Je. Není velká, ale je. Navzdory tomu jdu volit SPD, protože tu v širém okolí žádná jiná vlastenecká strana se šancí mluvit, do toho mluvit není. Vlastimil Ch, Praha 2. Jste kousek, Vlastimile. Ta dvojka je velmi podobná složením jako ta jednička. Cítím, že tam budete mít zase nějaké prostě to staré známé složení, ale jdete do toho a já myslím, že to je to, co je imponující. Prostě to je to, i když jdu a vím, že není možné to teď prosadit a jdu, mě to imponuje. Tak pojďme dál. Na chvilinku odbočíme k dalšímu. Jsme opět na YouTube, nebo na těch komentářích k dalšímu tématu, protože přišla obrovská spousta různých jak dopisů, tak reakcí na ten rozhovor s panem profesorem Turánkem a jsem tomu nesmírně rád, protože je to obrovsky zajímavá osobnost, kandidát s podporou SPD za Brno, ne teda za 60. volební obvod v Brně do Senátu. Já jsem s ním pak ještě i po tom rozhovoru před kamerami dlouho tady mluvil a ukázalo se, že je to tak rozměrná další postava. Člověk, který píše velmi zajímavou poezii například, který se zabývá věcmi, jako je kvantová fyzika, mimo svůj obor vlastně, který se docela hluboce zajímá o vážnou muziku a tak dále. Já prostě vím, že ať ty volby dopadnou jakkoliv, takže se s panem profesorem Turánkem ještě musíme potkat, protože je to další nádherná postava, nepodvolená, která dodává energii, i když sám ji třeba neměl tolik vždycky už teď, ale má ji, dovede ji převést. Moc se mi líbil. Pane Hájku, děkuji za vašeho hosta, pana profesora Turánka, s tím zhasnutím a rozkrádačkama. Začal v politice váš guru V. Klaus za velké rozkrádačky majetku alias privatizace. Mohl byste si pozvat premiéra Babiše, aby vysvětlil ten veletoč a muniční iniciativu, které se chtěl zbavit před volbami a teď to obhajuje, protože to je stěžejní válečný akt a přímá konfrontace s Ruskou federací. Píše 4 life, asi 4 life. Tušil bych, že to může být také něco souvisejícího s tím hnutím za život, ale nevím, tak zní značka. Jenom kratinkou poznámku k té věci, která se vrací. Václav Klaus tedy není přímý, bezprostřední, abych tak řekl, můj guru. Mám, abych tak řekl, duchovnější z těch opravdových gurů, ale je to úchvatný politik, který dokázal něco, co žádný jiný před ním ani potom, uchránit nás přinejmenším od katastrof Evropské unie minimálně nepřijetím eura a rozkrádačky privatizace. Já si někdy myslím, že bych si na to měl udělat úplně samostatný pořad, protože to je taková pověst. Rozkrádalo se samozřejmě při změně, obrovské změně popřevratového režimu. Vždycky se rozkrádá. Ale skrz privatizaci minimálně. Uvědomme si, že například, znovu opakuji, ta kuponovka byla nápadem rozdat všem lidem, kteří se účastnili vytváření toho docela mohutného majetku, rozdat jim jakoby akcie, části, za minimální peníz. Co je na tom rozkrádačského? Já vím, ale jak říkám, potřebovalo by to možná celý jeden pořad. Myslím, že bych to docela slušně dokázal obhájit, ale nedokázal. Protože to, co si většina z vás uvědomuje až v posledních letech, specificky po covidu a Fialovi, ta moc těch mainstreamových médií zapsat do mozkových závitů mystifikace a lži je dlouhotrvající a v té době souboje Havel-Klaus byla obrovitá. Ale to není předmětem dnešní debaty. Vy tady říkáte, jestli bych se mohl pozvat premiéra Babiše. Jakoby mohl, ale on by to určitě nepřijal. Jednak má tisíce jiných možností, ale hlavně má svoje vlastní vysílání. Dělá ho mimochodem velmi dobře. Tak proč by se vystavoval otázkám, kterým se vystavovat nechce nechat? Já ho docela chápu. Proto nechodí také do České televize například. Aby vysvětlil veletoč s muniční iniciativou, no, já myslím, že ho vysvětluje dnes a denně. Těmi kroky, které dělá. Prostě potřebuje být v tom aspoň co nejvíc v tom hlavním proudu bruselském, protože tam má zájmy. A popravdě, abychom nebyli jednostranní, má tam zájmy i naše země, takže něco možná se dá ještě zachraňovat. Byla tady italská premiérka a vytváření těch skupin, které třeba nesouhlasí s těmi Green Dealovými povolenkami a tak dále, sílí. Je to asi složité, v čem se pohybuje, ale ty věci kolem obrany takzvaně, čili války, správně řečeno, a přípravy na ně, to je, myslím, zdrcující. Jsou obraty, které on v tomto smyslu udělal. Já si vám myslím, ale že se to na těch volbách vůbec neprojeví. Pojďme dál. Ještě k panu profesoru Turánkovi. Babu píše: pane profesore, jste skvělý člověk, držím palce v nadcházejících volbách, když už Senát ČR, tak s takovými osobnostmi, jako jste vy, já bych tohle úplně podepsal, přestože vím, že tam jsou v tom Brně ještě některé další, které jsou taky mě velmi sympatické, ale my se k tomu v jednom dopise dostaneme. No, hrozné. Vynikající a vzácný host se zdravým přemýšlením, přehledem schopností správně pojmenovat věci a nakonec i odvahou říkat veřejně nepohodlnou pravdu a fakta, kandiduje za Brno vlajkovou loď Dona Pabla, Petra Fialy a zbývající poměrně velké části nechvalně známých politiků, senátorů, soudců, ale i lobbystů. Když tomu připočteme, že žádné volby nikdy v této zemi nic zásadního dobrého nepřinesly, spíše bych se opravdu divil, pokud by dnešní host v kandidatuře do Senátu uspěl. Říkám jen, co si podvědomně myslím a rád bych se mýlil. Já k tomuhle nic neřeknu, radši přečtu další dopis, podepsaný Georgem, s šestkou uprostřed. Pana profesora Turánka mám u nás možnost volit do Senátu a proto je moje volba jasná. Nedělám si iluze, že volby něco podstatného změní, ale tak nějak zvědomím, jak tady v Brně volí všichni ti měštští liberálové, tak mě jímá čirá hrůza. Číslo 6, profesor Renedr Jaroslav Turánek, kandidát je tak dále. Bez politické příslušnosti, kandidát SPD pro volební obvod Brno, město je můj favorit. Georgi, jsem zvědav, jestli něco pak k tomu povolebně si řeknem. Bylo by hezké, kdybychom... Naděje umírá poslední. Jenom Jana U1P2P. Jenomže Brno. Začínám mít dojem, že jim tam něco sypou do vody, když vidím, co produkuji a slyším názory většiny Brňanů, je mi trošku úzko. Ještě, že i tam se najde dost normálně myslících lidí a za ty dík. No, nevím, co sypou do Prahy, do vody, teda v tom případě tady Pražákům, že jo. To je ještě horší, nebo srovnatelné. To je pořád totéž. Prostě jakmile tam přesunete některé do nějakého města, nějaké významné instituce a velké firmy, tak peníze. Moc a peníze. V propojení a skloubení, jak nám dokonale předváděla fialová mafie. Prostě jsou mezi námi lidé, které to přitahuje tak, jak můry světlo, jenže tady je přitahuje tma. A ta velká města, popravdě řečeno, jsou na tom úplně po celé Evropě a možná po celém světě stejně. Právě z těchto důvodů, že to tak přitahuje tu korupční vlnu. Tam se prostě korumpuje daleko snadněji. A ještě jedno. Josef Hanulík. To, co zazní v závěru vašeho rozhovoru, je tristní. Národovci se opět nedomluvili a staví dva kandidáty. Pani Samková může Turánkovi odčerpat hlasy pro druhé kole a jsme tam, kde jsme byli. Věčná nepoučitelnost. Také jsme o tom tady hovořili. A je to to, co jsem říkal, že počkám, až to tady přečtu. Já tomu také trochu nerozumím. To jsou všechno normální lidé, kteří se umějí domluvit. Paní Samková tam, myslím, kandiduje za Stačilo. Prostě dokud toto bude trvat, tak se budeme na té vlastenecké straně vzájemně vyautovávat. Proč? Prostě ta ega, v tomto případě spíš ega, než bezprostředně peníze. Ale co je vlastně horší? Tak pojďme dál. No tak. Dobrý den, pane doktore. V krátké době vám posílám další mail, ovšem nedalo mi to. V politice jsem zažil už lecos, ale větší politický bizár snad ještě ne. Ve středu jsem byl na jednání v Benešově, v tom středočeském, a uviděl jsem tam předvolební plakáty, jejichž fotky vám posílám v příloze. Vím, že voliči lidovců jsou velmi zvláštní skupina, ale toto snad si nezaslouží ani oni. A i když, co se divím, těsně po svém jarním zvolení nový předseda lidovců Grolich prohlásil, cituji, do roka chci mít vizi, tak třeba je to součást hledání té vize s těmi piráty. A nebo je možné, že už tu vizi našel a toto je výsledek, napsal Tomáš T. Tohle je naprosto šílené s těmi piráty, co oni teď jako se snaží se zachytit za všech okolností. A ti lidovci úplně stejně. Tady piráti s podporou lidovců pro Benešov, to je dokonalost. Tady na Praze 1 také kandidují piráti s nezávislými zase takzvaně. A já jsem původně vám tady chtěl ukázat, jak máme nacpané teď ty schránky těmi volebními plakáty různými, tak jsem vám chtěl ukázat právě v této souvislosti volební subjekt Piráti a nezávislí.

2,1 dostanou, 2,3 nedostanou. Bude to jinak. Ale pozor na ten bizár. Pozor na to spojování. Je v tom opravdu zaklet klíč. Pojďme dál. Vážení, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale státní zástupce zastavil stíhání chlapa, který jel na Ukrajinu bojovat proti Rusům. Nedostal od Zemana svolení, ale přesto odjel. Policie ho takzvaně vyšetřovala asi 2 roky. Pak podala návrh na žalobu. No a prokurátor to zastavil. Že prý nevidí smysl v trestání někoho, kdo riskoval svůj život pro správnou věc. Za to vojákům v záloze za mír, když někdo z nich jel podpořit stranu, která se bránila genocidě Rusů na Donbase po nacistickém převratu, chtěli napařit 20 roků. O tom pánovi, kterého sebrali za mikinu se Zetkem a kterého se tady tak podpořil, ani nemluvím. Tak už aspoň víme, co je správná a co špatná věc, že co je správná a co špatná věc, nerozhodují zákony, ale názor spolitizovaného prokurátora. Jakoby to tu už nikdy nebylo. Jo, že to prý ještě může zvrátit rozhodnutí Bradáčové. No ta to určitě udělá, když si svůj flek vysloužila právě tím zdravý rozťak. Myslím si, že bylo docela důležité přečíst tento dopis, protože volby nás nemohou nám zabránit v tom, abychom si nevšímali té hrůzostrašně spolitizované justiční mafie. Mafie, submafie té fialové mafie. Pojďme dál. A teď jsem se chtěl dostat přesně k tomu dopisu. O něm jsem říkal na začátku. Pane Hájku, myslím, že začíná svítat. Právě jsme se dozvěděli, že začátkem září byl v Praze ředitel CIA a odděleně jednal s prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Ano, byl, já jsem se to také s úžasem dozvěděl, že tady John Radcliffe byl. A také mě to mnohé ozřejmilo, ale vy pokračujete, Ludvíku, když byl Babiš s agentem Koudelkou v americké centrále CIA, kde společně políbili prsten satanův, bylo kolem toho ticho s čestnou výjimkou proti proudu. A hle, teď jsem za nimi zaskočil jejich posel a už se to točí. Najednou se Babiš s Pávkem schází, jsou z nich kámoši, a Babiš už mluví o tom, že si pod sebe vezme i naši zahraniční rozvědku. Skutečně jsem to také zahlédl, že najednou chtějí hýbat s těmi tajnými službami, protože Koudelka má odejít a začíná se tam něco ošklivého dít. Fakt nechápu, jak může někdo volit ANO. A to říkám jako naivka, který Babiše před covidem volil. Rozumím. K protiproudu jsem se bohužel dostal, až když vás Fiala zakázal. A vy jste na tu Babišovu návštěvu v centrále v Langley opakovaně znovu a znovu upozorňoval. Teď už chápu, proč. Nedostalo se k vám někudy, o čem spolu teď v Praze mluvili? A ještě něco, nepřipadá vám zvláštní, že na tu tajnou schůzku upozornil propagandistický deník N, ale ostatní spolupracující mediální kartel to zazdil? Jak se to vysvětlujete? Už dlouho mám potřebu napsat vám, že vás obdivuji. Je pro mě záhadou, jak při tom všem politickém rachotu ještě stíháte vaši skvělou akademii a hvězdu. Poslal jsem na ní teď zvláštní příspěvek k těm pravidelným, které posílám od chvíle, kdy jste se po zákazu dokázali vrátit. Bůh vám žehnej, Ludvík Z. Ludvíku, děkuji za ten dopis, děkuji za ty příspěvky. Nesmírně.

0: Jsem rád, že jste zmínil i hvězdu. Mimochodem, dneska končí Trifidy. A na od zítřka, protože jsme si říkali, že teď je před námi ta docela zajímavá detektivka volební, no tak bude 10 malých černoušků od Agáty Christy na pokračování od 9 čteno. Čte je báječný Vladimír Čech. Zvěčnělý. No, nedostalo se ke mně, o čem spolu v Praze mluvili, ale lze to poměrně z toho, co následuje, jak už jsme zmínili, docela odhadnout. To náhle zbratříčkování s tím Pávkem s tím souviset bude. To, že náhle ty výzvy nebo úkoly pro ministra Zunu, aby se připojil do toho jaderného deštníku, to také není úplně mimo to, i když samozřejmě to je ten francouzský jaderný deštník je fikce. Jenom jde o to, abychom od nich nakoupili zase za pár desítek či stovek miliard nějaké takzvané nezbytné zařízení k tomu, aby nás mohli chránit. A ono je to vlastně trochu namířeno proti tomu velkému bratrovi v zámoří, ale určitě to s tím souvisí. Návštěva, tajná návštěva šéfa CIA odděleně u Babiše a u Pávka. To bych řekl, že je jedna z nejděsivějších zpráv tohoto týdne. A vlastně bychom je taky měli vzít v úvahu při tom volebním aktu. Pojďme dál. Milý pane Hájku, děkujeme za článek pana doktora Malého o papežově návštěvě Francie. Už jsem pochopila, proč ji tak chválila i ČT. A je vždycky povzbuzení, když se člověk dozví, že tu není slyšet jen černokněžník Halík, který vyzývá k volbě pávkovců a dál se snaží co nejvíc lidí rozdělovat. S nadějí, že to při volbách i v Brně, odkud je pan doktor Malý, dopadne dobře, vás v Kristu zdraví Ludmila F. s rodinou a přáteli. Ludmilo, pozdravuji vás, pozdravuji rodinu a přátele. Pan doktor Malý je úchvatný člověk. Ano, je z Brna a já znám v Brně opravdu mnoho úchvatných lidí. Mimochodem George, o kterého jsem tady citoval, bude mezi ně nepochybně patřit. Já myslím, že to Brno má stejnou šanci větší šanci se postavit zpátky na normální nohy než Praha. A myslím, že k tomu nakonec dojde. Ale ani ta Praha není ztracená. Věřte mi, ono se všecko začne dít jako vždycky v zahraničí. Ale k tomu už jsme mluvili a taky myslím, že o tom budeme ještě dlouze mluvit a psát. Pozdrav pán Bůh, pane Hájku, ze srdce děkuji za rozhovor s panem Hrabákem. Od rána myslím na bratrovraha Boleslava. Svatý Václav svému bratru před smrtí odpustil. Připravil tak Boleslavovi cestu k opravdové lítosti a k návratu ke Kristu. Jeho dcera mladá se stala řeholnicí. To jsou plody Václavovy svatosti, které se moc často nezmiňují, ale jsou pro nás velikou nadějí a posilou, napsala Radka K. už minulý týden. Já myslím, že z toho docela přesně plyne něco, co bylo obsahem toho předchozího dopisu, že vzdávat to a mít všechny kolem sebe, kteří jsou černokněžníky, abych tak řekl, za černokněžníky navždy. Ani to není správný. dostatečně vyčerpávající pohled na realitu. A my nepodvolení máme tu uchvatnou možnost, že alespoň tady mezi námi v protiproudu se můžeme rozhodovat svobodně. Mezi to svobodné rozhodování odpouštění patří, i když politické činy, jako provedl Pávek, se neodpouštějí, ale jemu, někým jiným. Ty mu neodpustí zřejmě ti jeho nejvěrnější mnozí. My ostatní se budeme modlit, aby to prostě na konci týdne dopadlo lépe než dobře, anebo aspoň trochu dobře. A aby všechny ty hrozby, o kterých jsme tady dnes mluvili, nakonec pokryl svou mocnou paží náš milovaný dobrotivý Bůh. Tak s Pánem Bohem a budu se těšit příští pondělí.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Přátelé, začneme Pepo, Jose, začínáme. Takže, vítejte tady u nás ve Štířím dole. Já říkám u nás, my už jsme tady skoro doma. Jako první tady mám tady kamarádku. Ukazuju takhle palcem.
1: Ne, to je blbý, co?
2: Kamarád,
0: nás všech. Nás všech, Gáju, Gáju. Občanským jménem Lenku, ale všichni ale, známe
3: ale
0: jako
3: to
0: Gáju.
3: Ale Lenka se bude rušit.
1: Lenka se bude rušit.
0: No.
1: To je blbá.
0: Takže víte, tady kolujou programy, takže dneska budeme mít Gáju povídání. A já vždycky ty naše setkání začínám návratem domů, který na CDčku Strom života namluvila naše kamarádka Laďka Svobodová. Zítra tady budou Laďka se svým přítelem Péťou. Budeme mít večer s nima tady koncert. A já jsem si nechal od nich poslat muziku a od té doby vždycky recituju návrat domů. Tak mám ho zarecitu i dneska, doufám, že ho nespletu. Už se mi stalo párkrát, že jsem to splet, ale většinou to bývá dobře. Takže já pustím muziku, snad mě to bude hrát.

0: A si jdeme to ještě jednou, klidně.
1: Tady to je. Máme čas, neskoro důchodu, že?
2: Máme čas až do konce života.
0: Já nevím, proč to. Takže asi ho nechám takhle v ruce. To budete slyšet, tak jako ta...

díváš se za obzor, kde ptáci odlétají z dohledu. Hledáš na místech, kde už dávno to znáš. Čteš tajné otázky, když vzhůru hledíš a svoje prosby posíláš. Snad zavíráš oči a s pokorou uznáváš a slibuješ, že už víš. A ptáš se do ticha, kolikrát slova říkat smíš. Neměj strach z andělů, když vedou tvé kroky. Hladí tvou duši, i když si myslíš, že jsi sám. Chtějí se svléci a půjčit svá křídla pro víru, na kterou se na zemi umírá.

je mnoho andělů, i těch, kteří dotýkají se země, hned nepoznáš zřetelně jejich stín. Někdy se blízkneš v jejich očích a ucítíš teplo na dlaní. Ani nemusí být volnocí, ani nemusí být křídla jako motýly, však poznáš jejich blízkost, která tě posílí. Buď svým milencem své duše a srdce svého, uctívej nebe a kořeny stromů a rozpomeň se, že to, co hledáš, je cesta.

0: Takže vítejte doma, přátelé. A teď dám prostor Gáje.
1: Tak, krásný večer všem. Jako první bych asi začala takovým malým reklamním okýnkem, netradičně. S Milanem jsme se domluvili, požádala jsem Milana, aby mi pomohl. Příští rok ne, to nestíhám, ale přes příští rok, 2. června 2028, tady bude tady přímo bylinkový víkend. Bude to celý víkend jenom o bylinkách. Já do té doby připravím materiály ohledně bylinek tak, aby vyhovovaly mě, protože mi už žádná kniha o bylinkách nevyhovuje nic. Takže tam budou léčivé účinky, hlavní účinky, středně důležité účinky, a ty, co mají ty bylinky, nejnižší účinky, jak na vnější, tak na vnitřní použití rozdělený. Pak tam budou studie, odkazy na studie, že si je každý bude moct najít, přečíst všechno. Bude tam i o dvojitý maceraci, která se tady v České republice prakticky nezná, nedělá, protože to je věc z čínské medicíny. Takže tam u každý té bylinky bude vždycky napsáno, jak dlouho, v jakém alkoholu, jak dlouho pak vařit a tak dále, jak, v jakém poměru je spojit, aby to nedělalo problémy, protože někdy třeba moc alkoholu vysráží nějakou tu účinnou látku, která tam pak už je neúčinná, nebo zase málo alkoholu, zase udělá taky v nich to samé. Takže i tohle, co tam bude napsané. Budou tam napsané i zvířata, který, jestli to můžou psi, kočky, ptáci, koně a podobně. A takhle bude každá ta bylinka zpracovaná. A na druhé straně to bude prázdný, bude to vysloveně formou sešitu kroužkovýho, aby si tam každý mohl doplňovat nějaké další svoje bylinky, svoje papíry, aby to byl prostě opravdu pracovní sešit, protože knížky jsou v tomhle nepraktický, nedá se do nich nic dopsat, není kam. Takže já to budu dělat vysloveně formou pracovních sešitů a každý, kdo na ten bylinkový víkend přijede, tak v ceně toho bylinkového víkendu budou tyhle materiály. Ten bylinkový víkend nebude jediný, ale tohle to je první termín 2. června 2028. Bude mi pomáhat Milan se vším kolem toho a pravděpodobně bych příští rok chtěla udělat jakoby poukazy, že když někdo zaplatí si ten bylinkový víkend, tak už ho bude mít zaplacený, dostane normálně tištěný poukaz, ne žádnou elektronickou formu a pak už nebude na místě platit nic. Že to půjde udělat i jako dárek někomu, k narozinám, k Vánocům, prostě jakýmkoliv takovýmhle způsobem, že ten člověk pak dostane obálku s tím poukazem. A nebude to, bude to nějak kolem 2, maximálně 3 tisíc za celý ten víkend, jenom vysloveně za materiály, za nic jiného. Jo? Takže tolik k reklamnímu okýnku. Kdyby náhodou někdo chtěl vědět víc, tak klidně ať se zeptá. Budou tam vlastně...
2: Mám dotaz, tak říká
1: 28 rok. Příští ne, až ten nebyl správný víkend volný, protože chci jít i do přírody sbírat ty bylinky fyzicky, takže chci, aby to bylo v období úplňku, kdy jsou nejsilnější. Jo, a teď mi uteklo. Prosím? Někdo něco?
0: No, že druhý, jestli za 2 roky tady ještě bude, my starší. Jako.
1: A proč ne?
3: Záleží na prioritě.
1: Věk je jenom číslo.
4: Já si si zdal vitamíny venku, tak určitě.
1: No, takže chci právě...
0: U těho těch mladých to sedí, že jo, věk je jenom číslo.
1: No, tak. O ten věk nejde, jde taky kolikrát o to, co ten člověk má za sebou.
0: Hodně.
1: Já taky. A možná víc než většina tady.
5: Vy
3: jsi ale mladé děvče.
1: Takže i sběr bylinek v přírodě, i bych chtěla vařit mastičku. A bude to první víkend, další se pak domluvíme. A takže to je taková malá pozvánka, kdo by pak chtěl, buď pro někoho nebo pro sebe, tak budeme startovat takovýhle bylinkový víkendy. A jinak, samoléčení. Samoléčení lze několika způsoby. Lze dostat tělo do takzvané buněční očisty, což je jeden způsob, což se nazývá autofágie, jestli někdo slyšel. Autofágie nastává, pokud tělo nějakou dobu je bez přísunu potravy. Ale není to jenom o potravě. Je tam taky důležitý žádný cukry, je dobrá předtím příprava, něco na způsob keto diety, bez cukrů, takže i bez škrobu, který se v těle mění na cukr, na klasickou sacharózu, pokud možno bez fruktózy, protože zase ta se v játrech mění na podobnou látku, jako je alkohol, a bez lepku. Takže opravdu, čím víc se tyhle ty látky sníží, přísun, příjem, tak tím líp se pak a rychleji se pak člověk dostane do té autofáze. A tam jde o to udělat si tu přípravu opravdu třeba 14 dnů a vyvorovat se těmhletěm potravinám. Samozřejmě taky káva je problém. Místo kávy v té přípravě lze pít čekankovou kávu, ale při vlastní autofágii pak už ne, protože ta provokuje slinivku. Takže to už je špatně, protože obsahuje inulin. Takže je mnohem lepší a vůbec nevadí pampelišková káva. Pak jsou dobrý u toho pít bylinky. Šrucha obsahuje hodně draslíku, hořčíku. A draslík a hořčík je velice důležitý kvůli tomu, aby tělo nedostalo takový jakoby šok nedostatku tohodle těchto látek. Draslík se nahrazuje draselnou solí v lékárně, anebo právě lze využít šruchy. Ta se musí macerovat přes noc ve vlažné vodě. Pak je do toho dobrý dát soje smaurský, protože ochrání tu žaludeční stěnu, že pak nemá ten žaludek problém se žaludečníma šťávama, že tam nedochází k poleptání. Pak je výborný na tu samotnou buněčnou očistu, nebo takhle, ještě před ní je dobrý před tou samotnou, před přechodem do té vlastně jakoby hladovky očistní, je dobrý si udělat odvar z křídlatky. Protože pokud je ta příprava, tak ta křídlatka rapidně sníží přechod do té autofágie a lze do autofágie místo za 72 hodin vstoupit zhruba do 16 hodin po ukončení jídla. A pak vlastně pít tyhle ty bylinky, pak je ty, co jsem říkala, šruchu kvůli draslíku a hořčíku. Pak ale je důležitá taky sůl, protože sodík je důležitý. Bez sodíku draslík a hořčík se neváže tolik v těle, je s tím problém, takže ta sůl je důležitá. Ale všechny tyhle ty bylinky se musí samozřejmě naprosto bez kalů, jenom čistá voda. Ten macerát za studena. Pak velmi dobře podporují autofágy houby chaga, cordyceps, reishi. Pak šalvěj červenokořená urychluje ten buněčný úklid. A plus je teda spousta ještě dalších bylinek. Kdo by chtěl pak vědět, tak mu je klidně řeknu mu, který bylinky přesně co v tom těle dělají. Je jich opravdu docela dost. Je to i kozenec blanitý, je to tačinec, žabinec, ten obsahuje taky mnoho minerálů. Je toho opravdu docela dost, ale pak jsou právě bylinky, kterým je nutný se vyvarovat. jako třeba ta čekanka, nebo dokonce oudkovka. Je potřeba i oudkovky pestrý huby se vyvarovat, protože ta už na tu autofágii není, protože už probouzí to zažívání, probouzí trávení, takže není vhodná. Takže ty bylinky, kdo by měl zájem, tak není problém. Při autofágii dochází k buněční očistě a k očistě i vnitřku buněk, že vlastně všechny ty odpady, odumřelý buňky a takhle, tělo dokáže odvést pryč a vyloučit je z těla. Je to velice důležitý. Je důležitý se u toho hýbat. Ten pohyb je taky důležitý. Je důležitý prostě to dělat vědomně, na vědomý úrovni, tuhletu očistu, a pak se to tělo dokáže samo opravit. V autofágii je dobrý vydržet aspoň 5 dnů a pak začít nejlépe vývarem, jenom vývarem čistým, bez té tuhé hmoty, protože to by zase na ten lačný žaludek dělalo velký problémy. Ten vývar, já jsem měla teda slepičí vývar, ten vývar to tělo úplně pohladí. Úplně je to, v tu chvíli je to ten nejlepší vývar na světě. Chuťově, výživově, tělo si doslova a do písmene mlaská. A pak je další způsob sebeléčení, a to je, máme ho všichni v hlavě. Úplně všichni. Bylinky jsou velká pomoc, protože tím člověk pro sebe něco dělá, protože nechce být nemocný, chce být zdravý. A to je právě to nastavení v té hlavě. Spousta lidí mluví o tom, co všechno mu je. A docela dost si v tom libujou. A dokonce velice často ty lidi jsou na těch nemocech závislí a dokonce se i bojí, jaký by to bylo, kdyby byli bez nich. A takových lidí je opravdu spousta. Oni už si ani neumějí představit to, že by byli zdraví a že by to jejich okolí vůči nim nevyzařovalo tu lítost, na který oni jsou mimo jiné taky závislí. Protože mají péči od lidí kolem sebe, všichni se o ně starají, zajímají a vlastně místo lásky jim dávají lítost. A to je jedno z nejhorších věcí, co můžou pro toho člověka dělat. Ale když si to člověk v hlavě nastaví, že bude zdravý, tak ono to jde. Naše tělo je samo uzdravovací. Lze se uzdravit opravdu prakticky ze všeho. Jediný, kdo tomu brání, je vždycky ten nemocný člověk. Protože nedá prostor tomu tělu, aby se samo uzdravilo. Vždycky je to o tom, že oni tu nemoc přijmou. Jakože je jejich. Jakože odteď už budu do konce života nemocná. Ne, není to pravda. Dá se takhle uzdravit jenom hlavou. I srdeční arytmie. Těžká. Dá se uzdravit i kožní problémy. Všechno. Naše tělo je opravdu samouzdravovací. Umí to velice dobře. Všechny bylinky, všechno, co člověk pro sebe dělá, jakýkoliv pohyb, vlastně je na bázi toho, že chci být zdravý. A tudíž ten samouzdravovací proces v sobě člověk akorát probudí a dovolí mu to. Nejhorší je zůstat v tom, že jsem nemocný. A úplně nejhorší jsou doktoři, kteří řeknou, tady máte pilulky a to už máte do konce života. S tou se nedostanete. Už nemáte šanci. To, s tím počítejte, že to už se nezbavíte. A je to vlastně takovej jakoby rozsudek smrti. A to je nejhorší, co vlastně doktoři dělají. Že se nás snaží uvěznit v tom, že se s tím nedá nic dělat. Dá se s tím dělat. Vždycky. Málo kdo by do mě řekl, kdo nezná můj život, že jsem po těžkém úrazu páteře dvakrát. Po jednom potom už se prej nikdy nechodí. O druhém budu mluvit za chvilku. Měla jsem arytmii, těžkou arytmii. Skončila jsem dokonce na jipce. Měla jsem těžkou alergickou reakci na potraviny, na spoustu potravin. Z tohohle vlastně není nic. Protože já jsem chtěla být zdravá za každou cenu. Chtěla jsem chodit za každou cenu. Udělala jsem pro to maximum. Ruku máme mít takřka nepohyblivou. Mám ji pohyblivou. Pokud se to uzdravuje ještě po 4 letech, ty nervy. Protože to jde, protože chci, aby to fungovalo na 100%. Ještě furt na 100% nefunguje. A jde opravdu úplně všechno uzdravit. Jediný problém je v našich hlavách. Protože nám někdo řekne, že to je dědičný, to budeš mít taky. Tohle to už, to mám taky, to budeš mít taky do konce života, s tím se smíř. A většina lidí se s tím smíří. Málo kdo si uvědomí, že vlastně ho to vězní v tom, aby to přijal a začal se podle toho chovat. Aby začal být vlastně nemocný do konce života. Dobrovolně. A spousta lidí je rádi. To, že to doktoři takhle říkají, oni nedávají těm lidem vlastně možnost a naději na to, že by se z toho mohli dostat. Mě to říkali taky se vším, mám mít budíka. Nemám ho, odmítl jsem ho. Naposledy jsem od jedné sestry u obvodního doktora řekla, slyšela, a co když zemřete? Já říkám, tak zemřu. Všichni jednou zemřem. Až natolik jsem jí vykolejila, že vlastně i mi řekla špatný čas, kdy tam mám být na odběr krve preventivní jenom. Díky tomu už jsem tam nebyla. Byla z toho úplně vykolejená, že prostě ano, smrt je součást života. A nenechala jsem si zároveň namluvit to, že bych měla brát nějaký pilulky, že bych měla chodit k nějakému odborníkovi, kdo by mi říkal, jak se z tohohle nemůžu dostat. Nechodím nikam už pár let. Protože nechci slyšet tyhle ty věci. Spousta doktorů mi za můj život říkalo, že tohle už budu mít do konce života. Že už se z toho nemůžu dostat. Ale ze všeho toho jsem se dostala a sama. Stoupář, kteří ano, samozřejmě, zase jsem pro sebe něco dělala. Tak jako někdo dělá třeba ohledně těch bylinek, tak já jsem hodně cvičila. Hodně za každou cenu i s tou rukou. Jsem hodně trénovala, hodně cvičila, pořád, furt. Pořád drbu ty nervy, aby prostě furt byly provokovaný a aby pracovali. To samé s tou páteří. Pořád na ní makám, protože ještě není úplně na 100%. Ale pořád pracuji na tom, že budu zdravá. Nikdy jsem nepřijala to, že budu nemocná a že s tím se nedá nic dělat. Protože to je pro mě nepřijatelné. Je pro mě nepřijatelný nemoc chodit, je pro mě nepřijatelný budík na srdci, je pro mě nepřijatelná nepohyblivá ruka a spousty dalších věcí. A proto chci být zdravá a proto to moje tělo vlastně díky tomu dělá úplně všechno pro to, abych zdravá byla. Protože nechci být nemocná. Nechci být v té lítosti od lidí, že mi něco je. Protože nechápu lítost. Chápu soucit, ale lítost ne. Takže tohle je druhý způsob samoléčení a můžeme si to nastavit úplně všichni v hlavě. Není to problém. Úplně všichni. Každý, jenom ten člověk na tom má svůj podíl. Když mě začne někdo litovat, říkám, tak tohle já ale nechci. To prosím tě už neříkej. Protože mě tím strhávají dolů. A já si to nepřeju. Protože všechno je tady a čím víc bych se nechávala srážet dolů, že je to hrozný a tak dále, tak tím víc by to bylo hrozný. Každá buňka v našem těle je z vody. Jsme tvoření asi 70% vody. A voda se dá formulovat energií. Je to už prokázané. Že když se pak dá voda zmrznout, voda, který se dává pozitivní energie, a když se nechá zmrznout, tak vytváří nádherný krystalky jako vločky. A když se jí dává negativní energie, tak to je ošklivá vločka. Taková pochromaná, rozbitá, nehezká, má nepěkný tvary. A ty, kterým se dává láska, tak ta je nádherná. Jsou nejkrásnější vločky, jaký jsem kdy viděla. A vlastně, když dáváme sami sobě tu lásku, tu péči, tak ji dáváme i těm buňkám vody v sobě. A tím utváříme vlastně všechno v sobě. Takže to nastavení mění i strukturu té vody v nás. Když chceme být zdraví, tak měníme i tu vodu v nás. A teď teda přejdu k třetímu samoléčení. Zažila jsem, nechci mluvit kdy, kdo, jak, proč. To je nepodstatné, s tím člověkem se nikdy nesetkám. Ale stalo se mi, že mě udeřil jeden člověk do páteře tady a mě pak visela hlava na těle. Já ji nedokážu tak ohnout, jak mi visela. Nenechala jsem se odvízt do nemocnice, protože jsem věděla, že operaci na tu je čas vždycky. I zítra, i po zítří. Ale od kamarádky jsem ten rok akorát dostala informaci, že její kamarád četl nějakou knihu, nevěděla jakou, nevěděla o tom nic moc víc, než mi řekla. A říkala, že se vyboural na kole, přivezl ho jiný kamarád do nemocnice, protože ho bolelo celé tělo. Tam mu na rentgenu zjistili přes 20 zlomenin. A protože on zrovna četl tuhle tu knihu, tak protože byla neděle, tak ho nechali bejt, okamžitě ho položili na lehátko a nechali ho bejt do druhého dne, že mu udělají CTčko. A když mu udělali druhý den CTčko, tak nezjistili žádnou zlomeninu. Ani jednu. A to byly veškeré informace, které já jsem měla. Že nějakým způsobem on se vrátil před ten pád na kole, před tu bouračku. To bylo celé, co jsem věděla. A mě když pak visela takhle ta hlava na tom krku, tak jsem si říkala, že na odvoz do nemocnice je vždycky dost času. A říkala jsem si, že to zkusím, že za to nic nedám. Byl tam jeden velký problém, protože jsem si to nezpůsobila sama. Musela jsem nejdřív tomu člověku odpustit, naprosto odpustit. Teď hned v obrovských bolestech, když jsem měla takovouhle bouli na krku, tak jsem mu musela dokázat odpustit naprosto to, že se to vůbec stalo, to, že k tomu došlo jeho chybou. A až teprve, když jsem to udělala, tak jsem mohla začít vracet to tělo před tu fázi toho úrazu. protože do té doby vždycky, když už jsem myslela, nebo zpočátku jsem nevěděla, že musím odpustit, tak jsem to zkoušela a furt se mi to tam vracelo. Ale on ti to udělal. A nešlo s tím nic dělat. A pak, když už jsem si myslela, že už jako, tak zase mě to tam šouplo zpátky. Že jsem se nedokázala přes to přenést a změnit to. Až teprve, když jsem mu naprosto odpustila úplně všechno, tak došlo k tomu, že najednou jsem cítila, protože se to týkalo všech obratů, jak jakoby takhle někdo vzal prst a takhle vymazal něco, bylo to, jakoby se zapínal zip, jakoby se ta plotínka vracela zpátky. Vysloveně jednou, po druhý, po třetí. A mě začala mizet boule na krku. Už jsem ji pak udržela i sice takhle, ale udržela. Už mi nevisela na těle. A já jsem samozřejmě pokračovala dál, protože to nebylo pro mě dostačující. Jenom to, že mi mizí boule, že mě přestává to bolet a tak dále. A ležela jsem v takovém zvláštním stavu dál a furt jsem se snažila to, co nejvíc ještě víc zvrátit. Ještě víc. A můžu říct, že to byl nádherný zážitek, protože já jsem měla takhle, ležela jsem na zádech, měla jsem ruce na břiše položený, odložený a teď jsem cítila, jakoby moje energetické ruce takhle se zvedly, ale moje ruce zůstaly stále na tom břiše. A mezi těma rukama jsem viděla se zavřenýma očima obrovskou modrou zářící kouli a v ní jsem byla já a vysloveně jsem se dál léčila. Nevím, u každého to může být jiný. Já popisuju, co jsem viděla já a co jsem zažila. A bylo to nádherný. Takhle v tomhletom stavu jsem byla mnoho minut. A pak jsem opravdu dokázala dokonce i vstát a hlava mi držela víceméně nahoře. Pak jsem si samozřejmě tady nechala přáteli pomoct, aby ještě to, co tam nebylo doopravené, tak aby mi pomohli doopravit, na co už já jsem nestačila. Protože to bylo opravdu velký. Ale lze bez větších znalostí, bez toho, aby vám dal kdokoliv přesný návod, protože ten návod máme všichni v sobě, tak lze se vědomně vrátit i to tělo před ten úraz a jakoby to v mysli, v duši, ten čas prožít tak, jakoby k tomu vůbec nedošlo. A díky tomu se to začne opravovat. Protože se to tělo vrátí před ten úraz do stavu, v jakým bylo. Dokonce jsem o tom už viděla i někoho jiného mluvit a opravdu to funguje. Funguje to i třeba ve chvíli říznutí. Lze se vrátit před to, jako by se to nestalo, a druhý den je to úplně zahojený. To už je trochu vyšší level. Jakýkoliv úraz, co vím, tak lze tímhle způsobem vrátit. Jako by se nikdy nestalo. Co jsi povídala? Povídej. Mě to zajímá.
3: Já si myslím, že to tak není. No.
1: A proč to tak není?
3: Protože jsem měla úraz a nikdy v životě už se nevrátím tam předtím.
1: Musíš, co vím, tak právě jsem se dozvěděla, že to musíš stihnout do 24 hodin to zvrátit. Proto mám ještě s tou páteří dole, protože jsem to tenkrát nevěděla před těma 10 lety. To jsem zapomněla, je na to omezený čas. Opravdu čím rychlejš, tím líp. To je mimo jiný informace, kterou jsem dostala od ty kamarádky, že se to musí prý podle ty knihy stihnout do 24 hodin zvrátit. Pak už...
4: Medicina to umí zpětně.
1: Jasně, pak už je to větší problém, jsem chtěla říct. Ano.
4: Ale protože... nevratně. Co? Zpětně, ale nevratně. Ne, to prostě, ona umí.
1: Je pravda, že pak s tou páteří dole, po tom úrazu, jsem byla dvakrát na ajavasce a vždycky mi to hodně pomohlo. Jo?
3: Ty jsi byla na ajavasce?
1: Dvakrát.
3: A jako kde?
1: Tady v Čechách.
3: Fak jo. Ale to mi říkal, že v těch Čechách to není až tak košer.
1: Že ne. Sice není, ale mě to hodně pomohlo. Já říkám, přijede. Sice není, ale mě to opravdu pomohlo. Jednou jsem byla u Augustina Grafy, jestli někdo znáte, ale to, tam mi teda hodně pomohla od bolestí, tady v té dolní části páteře. Měl jsem daleko menší bolesti. A jo, ještě paradox. Když jsem se si udělala ten úraz dole, tak jsem měla opravdu 14 dnů obrovské bolesti, ale já jsem věděla, že za chvilku mi pokvete podběl a že ho chci a že je 5 kilometrů daleko. A že mě tam manžel tenkrát, co jsme byli svoji, neodveze v takovém stavu, v takových bolestech. A že když se o tom zmíním, tak udělá všechno pro to, abych se tam nedostala. Protože v takovém stavu těžko někoho někam člověk pustí. Tak jsem to vymyslela tak, že jsem si říkala, že pojedu na kole. Vytlačila jsem si kolo, tam byl takový mírný kopeček a pak už dlouho, asi 2 kilometry, mírně z kopce dolů a pak zase mírný kopeček nahoru a pak zase dolů. A říkala jsem si, že nahoru na ten mírný kopeček, asi 20 metrů, to kolo vytlačím. Pak pojedu z kopečka dolů, budu celou dobu na prázdno šlapat, abych to kolo rozjela co nejvíc. Abych co nejdál vyjela ten kopeček nahoru a dokud to půjde, tak prostě na tom kole pojedu a až to nepůjde, tak se o to kolo budu aspoň opírat, ale stejně se tam dostanu a pak maximálně manželovi zavolám, že jestli mě chce jako domů, tak si pro mě musí přijet. Že jsem na podjelu. A paradoxně, jak jsem šlapala na volno z toho kopečka, ty 2 kilometry, tak mi zakřupalo 3x silně v páteři a měla jsem okamžitě o 90% nižší bolesti. Protože tam byl ten pohyb, ale bez zátěže. A furt v kuse ten pohyb. A opravdu jsem měla najednou z ničeho nic mnohem nižší bolesti. A pak jsem se na rehabilitačním pobytu, když jsem poprvé to řekla svojí rehabilitační sestře, co jsem vlastně s tím udělala, tak mi řekla, a víte, že po takovémhle úrazu je jízda na kole přísně zakázaná. A já jsem mi říkala, no, to mi nikdo neřekl, protože nikomu nenapadlo, že jsem takový magor, že to udělám. Takže mě s tou páteří dole hodně, nejvíc mi pomohl podběl, který zrovna kvetl. Jinak medicína, ano. Medicína nebo i jakýkoliv bylinky jsou prostředek pro to, abychom dali tělu vědět, že já nechci být nemocný, ale já chci být zdravý. Doplníme nějaké látky, které samozřejmě pomáhají. Je to prokázané, protože se mi povedlo i u lidí, kteří bylinkám vůbec nevěřili a odmítali je. A dostali nulovou toleranci třeba od partnera, že prostě to budou pít. Třeba můj táta, chemik. Dostal od mamky nulovou toleranci odporu. A byl zdravý. Nebo ještě furt je. Jinak by tu nebyl, protože mu plíce jeli na 10% díky doktorce. Takže i když jim člověk nevěří, tak mu pomůžou. Ale když je člověk přijímá vědomě, že díky vám budu zdravá nebo zdravý, tak oni pomůžou o to víc, protože pomůžou vlastně přenastavit to nastavení v tom mozku, že člověk nechce být nemocný, ale chce být zdravý. Za každou cenu. A že proto udělá cokoliv. aby byl zdravý, aby se z toho dostal. Takže to jde. Všechno jde. A víš, kam mířím? Víš, kam mířím?
3: Vím, kam míříš.
1: Všechno jde.
3: Špatně vidím.
1: Ne, hele, já jsem taky měla těžkou arytmii srdce.
3: A to jsi měla někde na škole?
1: Proč taky?
3: No,
1: už není dávno.
3: Já jsem to chtěla vědět.
1: Ve 30 letech mi chtěli dát budíka. Já jsem to odmítla, protože neexistuje. Nenechám se kuchat jenom tak.
3: No právě.
1: A být na tom do konce života závislá? Proč?
3: No, to je proč.
1: Proč?
3: Tak.
1: V žádném případě. Na to, co všechno mám za sebou, tak nemám ani jednu pilulku. Ano, po operaci ruky jsem, protože by mi jinak nepochytal ty šlachy, protože jsem si málem ten prst amputovala. A to je vlastně jediný. Proto vím z vlastní zkušenosti, že lze všechno opravit. A na tu arytmii srdce jsem tenkrát neměla ani žádný bylinky. To bylo opravdu jenom tady. Že jsem si řekla, že tohle já nechci. A že budíka nepřijmu. Že ho nechci. Že nikdy se nenechám jenom tak rozříznout a kuchat srdce. Ani jsem se nenechala udělat všechny ty vyšetření, jediný EEG, nebo co to je, EKG, jedno z toho je na srdce.
3: Echo.
1: EEG, EKG, jedno z toho jsem měla.
3: Echografie, to je vyložení.
1: Ale to je před 16 lety, já nevím, co se dělalo.
3: To si pamatoval.
1: To si pamatuju. Ale opravdu to srdce jsem opravila jenom silou vlastní vůle. Jenom díky tomu, že jsem nechtěla být nemocná. Odmítla jsem veškeré léky. Odmítla jsem vůbec se objednat k tomu doktorovi, kterýmu mi řekli, že musím, že jinak zemřu. A vysloveně mi vyhrožovali smrtí. Že jakmile nepodstoupím tu operaci, nenechám si dát budíka, tak do roka nejpozději do dvou zemřu. Byl to rok 2010. To, že mluvíte s mrtvou.
3: Nevypadáš to
1: právě. Že jo? Tím chci říct, že opravdu vím, o čem mluvím, že všechno jde opravit. A všechno máme jenom v sobě. Ve svém nastavení. O tom, co vlastně chceme. A pokud si někdo s něčím neví rady, tak vždycky existují další ještě způsoby, jakým se uzdravit. Buď to někoho požádat, o kom člověk ví, že něco takového umí, a nebo kraniosakrální terapie, reiki a další. Já je všechny neznám. Někdy to může být i z minulých životů. To znamená, že tam je regresní terapie a konstelace, rodinné konstelace, ty taky můžou pomoct, protože zase i těmhletím, tou regreskou anebo těma konstelacema, dává člověk svýmu tělu najevo, že chce být zdravý. A ono mnohdy opravdu zatím může stát něco, co nevidíme, ale tohle mu pomůže. A pokud to tak má být, tak si ho to přitáhne. Když se o tom dozví, tak si řekne, jo, tak tohle to bych chtěl. A v tu chvíli je to přesně ta věc, která mu pomůže. A pak už se to tělo na té fyzické úrovni uzdraví daleko, daleko líp. A kraniosakrální terapie je taky úžasná. Mám vlastní osobní zkušenost, dokonce po ní mám i rovnější nos, který jsem měla.

0: Má někdo nějaké otázky?
1: Otázky ne, já bych měl jednu připomínku.
0: Klidně.
1: S naprostou většinou, co jste tady říkala, se stotožňuji a souhlasím. Ale s jednou věcí teda absolutně ne.
0: Nevadí.
1: Já vím, že ne. Každý máme svůj názor. Jedná se vlastně o to samočištění toho těla a potom, tak jak jsi to definovala, že vlastně po ukončení ty očisty je nejlepší pro to tělo dostat do těla bývá. Položím ti otázku. Myslíš si, že pro to tělo je nejlepší dodat vývar z notoly?
0: To je paradox.
1: Není.
0: Spousta lidí tvrdí, že maso není důležitý jíst. Pro mě ano.
1: Pro někoho samozřejmě ano, ale já bych to dal případ sám sebe.
0: Zeleninový samozřejmě pro mnoha lidí. Ale já musím mít živočišnou bílkovinu.
1: Nemusíš.
0: A opravdu ano.
2: Já taky.
0: Já jsem potom pátrala.
1: To si každý jenom myslí, že musí.
0: No počkej.
1: Já jsem do svých 33 let vlastně to maso žvejkal velkým čaky. A vlastně u ty doby jsem maso nejet. A jak tady už padlo, věk je jenom číslo. Já jsem taky už takový starší pán. Přestože mě lidi říkají, že na to nevypadám. Já to klidně řeknu, kolik mě let.
0: No.
1: Za pár dní 67.
0: Tak to je nádherný. Na to fakt nevypadáš.
1: Na kterou jsem od těch 33 let nastoupil. A rozhodně si myslím, že pro to tělo, když si lidi myslí, že je lepší dát tomu tělo třeba po té očistě toho těla to, ten vývar, takže to rozhodně správný není, protože to tělo rozhodně by přijalo líp bylinky nebo živou jinou stravu, než prostě vývar z toho masa, protože vlastně jakýkoliv maso, který člověk dostane na stůl, tak už v okamžiku porážky toho zvířete se začíná kazit. To jsou prokázané fakta. A de facto opravdu potom konzumujeme potravu, po mrtvolu. To je holej fakt. Já samozřejmě toleruju každýho, kdo to maso jí, když toleruje on mě, že to maso nejím. Jo, to je prostě každý, ať si žvejká, co chce, ale myslím si, že po té očistě toho těla je skutečně lepší tomu tělu dát živou potravu. Ne,
0: takhle, já jsem říkala vývar a no, že já je, osobně jsem si dala, vývar může být opravdu i ze zeleniny.
1: To může, no.
0: To je zeleninový vývar, je to furt vývar. Tam jde o to, já jsem kdysi dávno, už je to 20 let zpátky, mi bylo řečeno při zasvěcení do reiki, že nesmí jíst maso, abych mohla léčit čistou energii. Já po půl roce jsem schodila 25 kilo na 42 kilo. Půl roku. Schodila jsem takhle obrovské množství a pořád jsem pátrala. Všichni výživoví poradci tvrdili, že v mase žádná speciální věc není, díky který by se něco takovéhohle mohlo stát. Ale já opravdu vždycky, když zkusím nejíst maso delší dobu, jak je 14 dnů, tak mi začne rapidně padat váha dolů. A já už jsem došla k tomu, proč to tak je. Je velmi malé procento lidí, kterým se probral k životu gen lovců. Já to mám pravděpodobně ze Sibiře od mýho prapřecka. A takovýhle tělo nedokáže buď to z části, anebo zcela si přeměnit bílkoviny z rostlinné stravy, anebo i z mléčných výrobků, z vajíčka, z těla těch věcí, ty čtyři bílkoviny, které jsou pouze v mase, ale normální tělo se dokáže vytvořit z těla těch jiných surovin, tak ale tyhle ty těla ne, anebo jenom z části. A já mám tu smůlu, že moje tělo to nezvládá vůbec. A proto já bez masa žít nemůžu. Já bych do roka zemřela. Ano. Na podvýživu. Protože mozek je velmi inteligentní a chytrý. Pokud tohle

0: zrovna moje tělo nedostane ve výživě, v jídle, tu bílkovinu, tak ten mozek ví, kde ty čtyři bílkoviny pro svoji vlastní funkci má vzít. A to je ve svalech.
1: A... Já tomu samozřejmě věřím a přiznávám to, ale další věc tady je, a sama se o tom mluvila, je vlastně to tělo. Je velmi úžasný nástroj, který dokáže zázračné věci. A v podstatě i tahle ta skutečnost, o které mluvíš, tak se nechá přenastavit.
0: Jenomže?
1: Přenastavit vlastně formu trávení. Takže pokud by ten zájem byl na tom, to maso nejíst, tak lze vlastně to tělo upravit vlastně
0: jenomže
1: na to trávení jídla bez masa.
0: Jenomže jde o to, že já jsem k tomu jako, dobře, někdo mi řekl, že bez masa, fajn. Já jsem to přijala, ale už předtím jsem nad tím přemýšlela. A chtěla jsem to. Nebylo to, že bych k tomu vysloveně byla donucená, dotlačena, ale já jsem to vlastně potom i toužila. A přesto, že jsem vlastně to měla nastavený v sobě, tak ano, tak tohle je ten moment a tak je to správně, tak to nešlo. Pravděpodobně nějaký takovýhle predispozice jsou, který, a buď to nejsou lehce zvratitelný, a mně se to nepovedlo, a nebo možná i nejdou.
2: To souvisí s krevní skupinou.
1: To taky, ano.
2: Jsou vyloženě, vegetariáni už od přírody daný, a jsou masožravci, který prostě když přestanou jíst maso, tak...
0: Ale...
2: Je to psychicky zlikviduje.
0: Já mám klasickou B+. A to je většina lidí.
3: Ale to, že prostě funguje vegetarián jako pro někoho, neznamená, to bude fungovat prostě trošku.
0: Ale
1: to v žádném případě netvrdí.
3: Neexistuje jedna dieta prostě.
0: Jako já naprosto souhlasím s tím.
3: Může to být skvělý, může to být jakoby prospěšný na nějakou dobu, ale prostě není to... Aby prostě to byli všichni stejný, není to tak. Bych chtěl říct indiánům, že prostě si nemají dát prostě maso. Neexistuje to. Prostě, jo, a kdo tvrdí, že prostě kdo jí mrtvolu, že nedosáhne nějakého vyššího vědomí, tak prostě vám ukážu, jak vypadá jasnovidní indiáni, který prostě normálně ti řekne, že prostě před medicínou, když si nedá prostě kus kohouta, tak nemá dost síly, aby prostě tu medicínu zvládl. Jo, prostě.
4: Já si taky myslím, že zápasníci nebo kulturisti prostě nejsou z řad vegetariánů.
3: Ale to se velmi pleteš.
0: Ale jsou.
3: To se teda velmi pleteš. Taky jsou, třeba jsou kmeny, který jedou karnivor jenom, jo, a jsou taky obrovský, jsou zdraví, jsou silný. Jo, jakoby, jako tam není prostě jedna cesta, podle mě, neexistuje. Prostě každý to má jinak, já mám třeba kamaráda, který byl 14 let vegetarián, po 14 letech začal jíst maso, protože mu to přestalo dávat smysl. Musel suplementovat prostě a už to prostě nebylo komfortní, už ho to netěšilo.
0: Uh-huh.
3: Jo, když to prostě děláš, protože ti to dělá dobře a jsi s tím v pohodě, to tělo prostě se umí to naučit, jo. Jako víme, že třeba lidi byli otrávení moukou, že prostě se umíralo na čerstvý chleba, protože jak se začala dělat ta čistá mouka, no, která neměla to všechno, tak ty těla na to nebyly přizpůsobeny. To tělo se musí vyvinout. Jo? Tolerance na mlíko, to samý prostě. Někdo to zvládá, nikdo ne. Každý to tělo je prostě jiný. Není tady jeden návod a jedna dieta. Prostě podle mě to je jako...
1: Jako s tím já naprosto souhlasím, já jsem chtěl jenom poukázat na to, že vlastně po tom očištění toho těla
0: většina
1: je
0: lidí
1: rozhodně vhodnější začít jakoby živou stravou, ne
0: většiny,
1: vývarem z masa.
0: U většiny lidí je to dokonce lepší pro to zažívání.
3: Hele, třeba ženský, ale ženský mají velký problém, když mají měsíčky a přijdou o velkou část krve. Když nemají maso, jo, tak prostě mají strašný problém tu krev doplnit. Jo, mm-hmm. Samozřejmě jsou jakoby i bylinky, které s tím pomáhají, ale prostě je to těžký.
0: Ano.
3: Je to tak?
2: A jsou agresivní, jo.
0: Jo, já mám vždycky žravou na maso, ano.
3: Prostě, Jo, ideálně prostě, že jo.
0: Já si klidně dám maso s masem.
3: No, jo, to...
5: A nejlepší, to je řízek.
0: No jasně, já si právě maso s masem si dám dva přírodní plátky masa, že jo. No. Ale samozřejmě, pro většinu lidí skutečně je nejlepší po autofágii si dát zeleninový vývar. Pak jsou ty výjimky a už vím o pár dalších lidech, který taky okamžitě jim šla váha dolů, síla dolů, prostě já jsem pak byla jak tyčka, že jo, jsem měla o kolik, dokonce skoro o 35 kg méně než teď. A jako pro většinu lidí ano, je lepší začít tím zeleninovým vývarem. S tím naprosto souhlasím. Čím rozmanitější ten vývar, tím lepší.
3: A taky záleží, jak to zvíře žije. To je taky, jo. Prostě, ale to je velmi důležitý. Kuře prostě v Jižní Americe je prostě žlutý, tlustý a to úplně jinak chutná. Jo, mm-hmm. Prostě, protože tam běhá venku, prostě je
0: tak, ale to, i tady takový může
3: jo,
0: být.
3: Jo, samozřejmě, jo, ale prostě, jo, když si samozřejmě koupíte od babiše vystresovaného chudáčka, který prostě je narovanější božím, jo, tak to je jasný, ta energie, to, ale... toho ještě vlastně, jak se tady vlastně zabíjejí ty zvířata, jo, to je druhá věc, jo, to samozřejmě všechno v tom je, jo.
0: Ano. Jo. A to je možná daleko horší, nežli to maso jako takový, že jíme vlastně mrtvoly. No. To je možná, nebo možná, to je určitě daleko horší, ta všechna chemie v tom.
6: Chemie a stres.
7: Chemie a stres.
0: Tak. Ale zase při přípravě jakýhokoliv jídla, čím víc se to dělá s radostí a s láskou, tím víc se ta energie zase v tom mění. Tak jako můžeme měnit energii v sobě, v těch buňkách, tak i v těch. Ale jde to, změnit úplně energii. U mě kdokoliv, kdykoliv, cokoliv ochutnal, co vařím já, tak ať je to naprosto cokoliv, úplně obyčejné jídlo, tak je úplně v sedmém nebi, že to je výborný. Protože to vařím s láskou a dávám do toho, tak jak já říkám, tajnou ingredienci. A tím to celý měním a ještě se nestalo nikdy, i když já vím, že se mi to nepovedlo tak, jak já jsem chtěla, tak všem kolem to chutná, jsou úplně šťastný. Jo? Protože to měním. A vlastně i takhle, když se pak dělá samozřejmě ten vývar, ať už zeleninový nebo masový. Já jsem v tom vývaru z masa měla mraky zeleniny taky. Kvůli vyživení všech buněk a tak dále. A taky pak ještě mnohem lepší, hodnotnější, výživnější. Mně se dokonce děje poslední, já nevím, 2-3 roky to, že když se najím někde v restauraci, protože nemám jinou možnost, když běhám po bylinkách, tak si nepojedu domů uvařit, že jo? Takže si někde něco prostě hold dám. Tak mám pak furt, jakoby, není to ono a nezasytilo mě to. Neuspokojilo to všechno, co potřebuju. A já jsem vlastně zjistila, že mi tam chybí ta energie. Že je tam negativní energie.
6: Tam můžeš dát i sama.
0: Což jsem začala, ano.
6: Ale se o něčem jiný.
0: Tak, ale musí si to člověk uvědomit, že se to musí vlastně nejdřív upravit.
6: Ale že jak máš udělaný program u sebe, protože dá se ten program upravit tak, že ti to automaticky bude jakýkoliv žito, který budeš jíst, nebo nápoj, který budeš pít, že ti to bude nabíjet tou láskou, ale to pak klidná chuť a všechno.
0: O tom si s tebou velice ráda promluvím. Potom. Ale samozřejmě lze měnit energie úplně všeho. Tak jako můžeme měnit energie v nás, tak můžeme měnit energie všeho kolem nás. Tak ještě něco?
5: Já bych měl dotaz, zítra by sám neuvařila. Takže bychom konečně poznali, jestli nelžíš.
0: No, nemám tady kuchyň,
5: Ale to jsou řeči, že ti domluvím.
0: A já vařím trošku jinak. A
5: taky, no právě to chceme vyzkoušet.
3: Taky je potřeba vařit jako s dobrou, jako dobrým naladěním.
0: To já mám furt. Já miluji vaření.
3: Jako zažil jsem, kdy prostě, dokonce teďka jsme zažili, musím v Peru, teďka jenom loni, jeli na výlet, já jsem s nima nejel a prostě dávali jim v tom banánovém listu zabalené jídlo. Jo. A někdo to vařil a asi byl unavený. A oni prostě si prostě vyjeli na výlet, tam to sežrali. A všichni byli, když dostanou prostě deku.
0: Ano.
3: A byli prostě unavený.
0: To je právě ta energie, s kterou to ten člověk vaří.
3: Tak to tam prostě bylo. A všichni dojeli do holika. Já se chtělo spát, to mi říkají. Jo. A jako nejhorší, když někdo vaří na straně.
7: Já jsem ti to chtěl říct, to že unavený to ještě dobrý. Když je na straně, tak je to mnohem horší.
0: To takového jídla je mi špatně.
3: To se nedá žrát.
0: No.
3: A já jsem to začal pozorovat, jsem se divil, že většina kuchařů jakoby profíků fakt vaří rádi.
0: Ano.
3: Jo, já jsem si myslel, že je v těch jako hospodách, že to bude špatný. Ale jako, co jsem začal pozorovat, musím říct, že většinou je to fakt dobrý.
0: Hele, v Čáslavě nemůžu do jedné restaurace. Takový jako,
3: já taky mám jako pár takových.
0: Protože tam vaří ženský, který jsou neustále naštvaný, zamračený naprosto a to jídlo víc bere, než dává.
3: No to,
0: ale jinak, s tím vařením, u mě je to problém. Už když jsem byla vdaná, měla jsem děti.
5: Jestli nám uvaříš.
0: Klidně, ale tady je jeden zásadní problém. Musím vědět, co všechno v té kuchyni je. A nikdo po mně nemůže chtít, abych něco konkrétního, protože moje děti vždycky, když se mě ptali, co bude k obědu, tak já jsem říkala, jídlo. A co konkrétně? Já říkám, to ještě nikdo neví. Jak to, že to nikdo neví? Já říkám, no protože to ještě nikdy nikdo nevařil.
5: Mám trochu strach, jako víš co, radši si říkám,
0: Já vysloveně prostě vezmu něco, dokonce si i jsem schopná něco dopředu připravit. Že jako bych chtěla třeba k tomu tuhle přílohu, nebo že tam dám tohle. A pak zjistím, protože si vytvořím v hlavě recept. A pak zjistím, že většinu z toho jsem tam vůbec nedala. A naspala jsem tam něco úplně jiného. A všichni říkali, jak to bylo výborné.
5: No, protože ještě děti uvařit doma, že jo, to je samozřejmě.
0: Ale to ono ani ne děti. Ono jako opravdu úplně všichni.
5: No tak to měli velký hlad.
0: Na tom nezáleží.
8: Já se to nestačilo.
2: Tam jsou ještě dvě porce volný.
0: Na tom nezáleží.
5: Ale my sníme všechno. Sami si nedívej se.
0: Jako já vařím opravdu zvláštně. Já občas, já kolikrát i něco prostě pozbírám venku a to tam prostě nasypu.
5: No, tak u tebe jistě.
3: A nechtěj vědět, co?
0: Bylinky. Já dělám takovou maličkou zahrádku bylinkovou, asi po 150 druhů bylinek.
5: Joško, asi si nenechám říct rovnosti. Já mám trochu sebestrach.
0: Proč?
5: Ty červenice, nejde ti žádná sladná.
0: Ale všechno by bylo uvařené sladkou a proto by
3: ti to dalo. Já jsem to nějaký otrávený.
5: Buď ráda, dítě. Tady by se nesvíšel. Tady by se zjistil. Vaří sládku.
0: No.
5: Jsi mi říkal, že by se zítra mohla přepít. Že to všem bude dotat, dokonce
0: vyplat. No jo, ale to tady na to nemá suroviny.
5: To si nazbíráš. Ráno staneš dřív a jdeš, ne?
0: Já vstávám prvná většinu.
2: Není úplně
0: vyrazečku. Je úplně zrovna zejčku.
5: Já když tak dovezu potom tady z vesnice vedle do balíčku, co nebudu, který to nebude tolik chutná.
0: No, jako víš, opravdu jde o to, že mě řekneš recept a já většinu nevím. Já nevím, jak se to vaří.
5: Tak,
0: já vařím prostě jenom, co mě napadlo.
3: Prosím tě.
0: Většinou.
5: No. Je tam maso?
0: Umím dokonce i svíčkovou, jak masovou, tak bez masovou a ve vinici si tenkrát
7: nedostal.
9: Ale byl jsem na kamene a jenom jsem tam kousíček prošel lesem.
0: Houby rostou.
9: Rostou.
2: Ale tady ne.
9: Ale na těch kamenech jsem byl pak.
0: Ale tady kousek jsme jeli a tam všude byly houby podél cestu.
2: Tady jedka v tom lese za tím rybníkem byli tím. Krásný les, ale
9: dneska byla moje nece.
2: Jsme tam byli.
0: Jo, ono je možný, že třeba...
2: On přijel okul druhý už, jo, tak my říkali, máme čas, tak jenom do lesa. Já jsem dal koš, ne?
9: To bylo včera.
2: Naposledně jsem koukal na ten les, tak říkám, že to je průšík, ale tady to musí růst jako vládat. Ani píst. To proč jste se pak lesa a žádná zdravá.
9: Hele, třeba dáme na tom břehu. Máš píchavky, máš tam bety, máš tam břehy.
2: Já jsem přišel tři malinký, jo, to je pravda.
0: A nebudou začínat teprve jako víc růst?
2: No,
0: po úplnku rostou.
2: Já si myslím, že začínají.
0: No, po úplnku víc rostou. Protože celá příroda se řídí.
2: Já si myslím, že příští týden.
0: No, příští víkend
9: mám. Chceš tě nějaký rozdíl? Tam ti tam líto. Já si myslím, že
0: tak ještě něco někdo? Jakoukoliv otázku?
10: Ty se zmiňovala kávy různé, jako paprikovou a podobně. A co lipová káva, to se tři viděla, ale zapražené.
0: Vím o ní, ale tam ti teďkon z hlavy nepovím, jestli to provokuje slinivku právě při té autofagii nebo ne. A nebo zažívání. Jo, tam je docela dost věcí, které to musí nedělat, aby se to při autofagii mohlo. Ale pan Pilošková vím, že se může bez problémů a Čekanková ne.
10: A jinak jsem si ještě vzpomněl, jako, co dostávají kosmonauti, aby měli dostatek bílkovin. Tak nejvíce co tu právě obsaženo v potkaní mase.
0: Potkaní mase a
10: červy.
0: A já ty červy nějak nemůžu.
10: Pěkné je.
0: Protože obsahuje inulin a díky tomu jakoby budí tu slinivku, u které je potřeba, aby spala při autofágii. Jo? Protože všechny ty zažívací věci a šťávy musí spát, aby mohlo docházet k té buněční očistě. Těch mezibuněčných prostor i těch vnitřků, těch buněk. Proto ta čekanka v tomhle případě nejde, protože ta slinivka patří do zažívání. Ale pan Pelička inulin nemá a naopak zase chrání ty játra před stresem a tak dále, takže jako ta naopak, i když čekanka má taky velmi dobrý vliv na játra, ale kvůli inulinu ne. No jo, je. Já ji piju. Protože já tu čekankovou kávu piju ráno kvůli tomu, že ráno automaticky tělo vystřelí kortizol, který nám pomáhá v tom, abychom měli energii a abychom prostě měli sílu. Že? Kortizol vystřelí sám od sebe. A ráno, když bych si dala normální kávu, tak ho vystřelím ještě vejš. A proto jsem přestala pít tu kávu klasickou ráno, abych si nezvyšovala ještě víc ten kortizol. Já mám obě. Já jsem vlastně s ní začala kvůli tomu, že mi občas přijede někdo na konzultaci, kdo mi řekne, že kávu nemůže. Tak jsem si pořídila právě čekankovou i pampeliškovou kávu a můžu říct, že teda u té čekankové kávy, u té pražený, tak mi přátelé, on nemůže kávu, ona ano, ale zajímala jí chuť té kávy, tak říkala, že by nepoznala, že to není káva z kávy. Nepoznala. Já mám tu teda kupuju v bylinkářství u nás, u kamarádky, ale ta je opravdu výborná a není rozeznat od normální kávy. Ještě něco? Tak vám děkuji za poslech.

0: OK.
1: No problemo.
0: Ano, no problemo. Já vím, že mluvíte English taky, jako, ale to, já to tady, já mluvím English, ale kde pak, já jsem to nestudoval málo, já jsem se to naučil za ty 46 roků, už jsem tady, jo. Jsme přišli v 80. roku, ale my jsme odletěli, protože já jsem se tu narodil a tak jsem tady, 4 roky jsme aplajovali jako do Prahy na ministerstvo vystěhování. Pokaždé zamykli, protože už jsme měli 3 kluky. No ale odletěli jsme 3. srpna roku 1980 z Prahy. Jo, všichni na nás čuměli, tam nebylo tam moc lidí. Dneska už je Ruzinské let. No jo, Ruzinská, už se to nemenuje, už se to jmenuje potom
2: Václava.
0: Potom
3: jsme toho židozednáře.
0: To by se mělo znovu změnit na Ruzin. Ano, a ne, Ruzině, tam nějaký.
2: No. Takže přátelé, já nevím, jestli má cenu pouštět znělku, protože už jsme asi 2 minuty v eteru. Já jsem vás nechtěl přerušovat. Mě to totiž minutu před zahájí zase spadlo ten systém, jo? Takže jsem to nastartoval. A říkám, než aby to spadlo znovu, už to nechám běžet, protože Laďa má rozvykládaný, ty už se chystáš a já jsem taky nachystané. A ještě teda přivítáme posluchače Studia Deja Vu a posluchače Svobodného vysílače, ano. A pokud máte teda středu 7.10. 18:03, tak sledujete opět živáč, takzvané přímé přenos z Deja Vučka a pořád je vlastně nedělníček ve středu a přesto sledujeme živý přenos, jo, protože teda je to ve středu nedělníček, čili středečníček. No a já vítám samozřejmě Máro, já dám dneska, nebo dobře, tebe zmíním jako stálicu, takže Mára. Máro, om šanti, veliký blagadar tobě.
3: Ahoj, ahoj všem.
2: Ahoj, ahoj, sešli jsme se opět po 14 dnech, protože myslím, že těch 14 dní je tak akorát na to vlastně, aby k nám přišly další informace, jo, ohledně Amanitky, ohledně Matrixu, ohledně živých lidí. No a taky byl asi vhodný čas pro to, aby se u nás zjevil Laďa. Já vlastně neznám ani příjmení. Laďa je z Kanady.
0: Vavřík.
2: Dobře, Laďo. A já jenom v krátkosti řeknu, jak bychom se potkali, jo. Kdysi den, já jsem byl na farmě, že tak tam dělám, myslím, že jsem akorát přebíral brambory nebo něco a poslouchal jsem Svobodný vysílač, Studio Plzeň, takže Pavel Hlávka, veliký blagadar, Pavle, jestli nás sleduješ nebo budeš sledovat. A ty jsi měl pořád s Petrem Taubingrem a bavili jsme se různě a mimo jiné, tam byl dotaz na chemtrails, jo, a Pavel se snažil vysvětlit, Máro, je to i pro tebe, že ne každá ta čára za letadlem jako musí znamenat, že to je vlastně ten chemtrail, jo? Že některý z nich jsou ty kondenzační. A začal to tam nějak vysvětlovat, protože asi studoval, ale pozor, on říká, tím neříkám, že nás jako nepráškujou, oni to dělají skrytě, že to mnohdy ani nevidíme, že ty letadla letí třeba ve 12 tisících a ty čáry vlastně ani nevidíme, ani ty letadla, takže on to nevyvracel, jenom řekl, že ty kondenzační stopy nemusí být chemtrails. Hoši, na něho se sneslo tolik kritiky, posluchači mu volali a tak prostě dál, jo, už bereš prachy, už si Matrixové a takový, jo. No a do toho, počkej Maro, hned prostě dáme si slovo a do toho volá posluchač, jo. No a vlastně zastal se toho Pavla, že to myslí dobře, jo, že to není jako extrémní, že není chemtrails, ale že ne vše může být chemtrails a tak dál. No a prostě potom si povídali a já říkám, kurňa, podle hlasu, to je tak jako dobrý člověk, takový příjemný, jednoduchý, ne složitý věty, jednoduchý, prostě upřímný, srdečný. No tak se bavili, ještě neříknu, kdo to byl, když to už je jasný, že? No tak se bavili asi 4 minuty a Pavel Hlávka dokonce přetáhl i vysílání o 2 minuty. No a teďka, který si den, večer už tady pěkně jako polohuji, už si dělám dabingy a na jedno telefonát, neznámý číslo, a já neberu neznámý čísla, vůbec, jako jo. Já to neberu, pak napíšu, neberu neznámý čísla, napište SMS-ku, co a jak. A já jsem to z nějakého důvodu vzal A teďka slyším ten samý hlas, co vlastně mluvil s tím Pavelem Hlávkou. A říkám, kurňa, kdo to je? Co to je? Jako ten hlas znám. No a najednou vlastně z toho volajícího Pavlovi Hlávkovi se vyklubal tady ten Laďa. A volá mě prostě, že nás poslouchá, jo, a že perfektní pořady, jo, ohledně živých lidí, Matrixu a Manitech. No a tak jsme kecali asi půl hodinky tehdy, no a zkrátka, ať to nepřetahuju, jsme se domluvili, že pozveme Ladíka do vysílání, protože za mě je to jako probuzený člověk, který vlastně se nenechá opít rohlíkem, je teda v Kanadě žije, no a dneska jsme se tady sešli. Možná nás tady dneska ještě bude víc, ale to ještě nevím, protože nic není jistý. Jistý je jenom to, že nic není jistý. Maro, ty jsi chtěl něco říct, takže ať na to zase nezapomeneš. Takže promluvíme a pak dáme slovo Laďovi.
3: Ne, já jenom s tím chemtrailem, jako je logický, že za každým letadlem máš nějakou kondenzační čáru, ale ta je velice krátká.
0: Ano. Jo?
3: A nezabarvuje oblohu. Jo? Takže jakákoliv stopa, která zabarvuje oblohu, je chemtrail. Jo? Protože za letadílkem ten kous, jenom takovýhle kousíček. Jo? Jo? To furt letí pryč. Jo? Ale chemtrail nemizí. A já velice dobře studuju oblohu už od malička. Takže já vím přesně. A podívej se na letadla, lítají letadla za nima, že nejsou žádný čáry.
0: Přesně, tak to bylo. Jenomže někdy, rozumí, oni jsou v těch 10 kilometrech nebo tak nějak přibližně, ale teď když taková a teď to padá a teď se to jak mrak se to rozšíří a pomalu to sedá, jo? Ale potom já už nevím, nikdy nevidím, že by to sedlo nějak na zem nebo co, jo? Pak to zmizne. Ale to je masivní čára, jo, toho takovou, také beránky a jde to dolů a široké, ale to je jenom někdy.
3: Já ti řeknu úplně na duše, když budeš dělat v zaprášeném prostředí, tak ti vůbec nepřijde, že je tam práh. Ale vdi ven z té místnosti a pak do ní a pak se podívej skrz dveře do té místnosti a uvidíš ten práh.
0: Jasně, jo. Jasně.
3: Rozumíš mi?
0: Je.
3: Jo, protože ono si to musí sednout. A některý samozřejmě ty chemtraily na sebe vážou vodu, protože tím se krade voda z území. Jo?
0: Jestli
3: zafoukají vrtule a mráčky jsou pryč s vodou.
0: No,
3: nehledě na to, že ty tím chemtrailem ještě vytváříš, můžeš vytvořit lupu, která pak, jak slunce skrze ní svítí, tak ty na zemi vytvoříš mnohem větší teploty. Jo?
0: Jo? Je to určitě vlivem, jaká je vlhkost ve vzduchu asi a ta teplota v té výšce a to. Ale jedno je jisté, že jestliže sprejujou, takže to nepůjde. Já jsem tam volal právě, že ti lidi říkali, že to jde přes ty engine, přes ty trysky, nebo no, přes ty. Já říkám, to absolutně není možné, když to bude normálně nějaký gravity ventil, že pustí, jo, jako aby nějaký ten shit jako pustili na tu zem, na ty oblasti, které chcou, no, tak já nevím. Je to...
3: Jako, je to blbý si připustit, že to tak je.
0: No, já.
3: Víš? To je to těžký. Jak si to už připustíš, pak už je to jednoduchý. Protože tady ty věci se nikdy předtím nedělí.
0: Nedělí, no.
3: Já si dobře pamatuju krásnou oblohu. A i teďko jsem bavil se s nějakýma důchodcema a on mi říká, pamatujete ty, jak to bylo? Přišly mraky, byla bouřka a za chvíli sluníčko vylezlo pařák, jak svině, jak v tom, jo, že jak to bylo vlhký, jak to všechno odpařovalo. Takhle to vypadalo za mýho mládí. Takovýhle normální bouřky. Jo, to přišlo, vybouřilo se a pryč. Ale dneska, co to je dneska?
0: Tady za těch 46 roků, co jsme žili v tom Lethbridge, 100 kilometrů na té prerii, tady odsud těch 100 kilometrů, Jestli jsme zažili, já nevím, 20 bouřek, tak jak si pamatuju, z Moravy, nebo z celé republiky. Ne, to tady buď prší, jo, třeba dva dny, ale většinou na té prérii slunko, sluníčko, sluníčko. A když i prší, farmáci mají to, ty zavodňování, to jenom když jedeš, tak to jenom frčí voda, jako, jo, to pořád se zavlažuje. Ale teď už ne, protože oni jsou jak asi omezení, už nedělají také produkty, já to nevidím. Teď už oni jsou úplně mají jiné, já nevím, jak budu mluvit, taky on je z rodiny, on tady je kousek dál ještě na farmě. Oni z mojej matky strany těch jejich bratranců, mojí mami, bylo spousta, ale už všechno je to pryč. V 80. roku ještě všichni byli jako tak pohromadě žili, ale už umřeli, jak jsou ti mladí, ale česky trochu můžou ještě mluvit, ale málo. Jako to už oni jenom English, no prostě je to pro ně snadnější. Takže no, ale tak já už nemám ani s nima nějaké kontakty a tak je to čím dál horší, no. Ne, čím dál horší, tak je to tak, jak to asi má být, jo, život jde, no.
3: Já jenom dodám k té obloze, že to vidíš krásně, jak lidi se těší těm červánkům, jo.
2: Ano.
3: Tak ty červánci neznačí nic dobrýho. Ty jenom ukazujou, kolik svinstva je v tom ovzduší. Jo? Jak moc je to zabarvený.
2: Ta obloha je tak krásně zbarvená, pojďme napsat nějakou básničku, namalujme si to.
3: Úžasná.
2: To je krásná prostě scenérie. No?
3: Tak, a jestli lidi nevěří, tak ať si nechají udělat odběry deštové vody.
2: Ano.
3: Je to jednoduchý. Nebo půdy. No pak uvidí, co na ně padá.
2: A ty rozbory už existují, oni to ví prostě.
3: No jasně, že existují, protože spousta lidí si to nechala udělat.
2: No, hoši, dobrý, ale ať neskončíme u chemtrails, tady vlastně ten úvod byl proto, abych vám nějak jako představil tady toho Ladíka. Já bych dal slovo Ladíkovi teda a pěkně můžeš pokuřovat, v Dežavíčku můžeš pěkně pokuřovat jako parádička, jo. A na pohodu, na punk, a Mara taky bude pokuřovat, já teda jsem v baráku, já taky jako si pokuřuju, ale tady v baráku ne. A Ladí.
3: Já jsem proto venku, ne, já doma taky nekouřím, jenom na sporek.
0: Já jsem venku.
2: Laďo, vy tam máte teďka asi, vy tam máte o 8 hodin méně, že? Takže tam máte 10 hodin, 15 minut.
0: 14, já mám ještě, ale už tam skočí 15 vteřin.
2: Ano, já jsem rád, že, no, jestli třeba prozradíš, kolik je let, jo, protože já znám lidi ještě třeba o dekádu mladší než ty, ale to jsou sami nemoce, politika, stěžování, doktoři, diagnózy, prášky, tuny prášku, stěžování si. Ale ty, když se na tebe dívám, jako z tebe normálně čiší, ten život všema směrama, jo? Perfektní energie. Tak jestli chceš něco říct o sobě, kolik je let, jak ses dostal teda v těch 80. do té Kanady, proč a kdy vlastně u tebe došlo k tomu stavu probuzení, že víš, že ten systém to s náma nemyslí dobře, že jde proti lidem a že totiž všechno je jinak. Jestli teda klidně si vem slovo a hovoř. Já si dám voděnku tady z měděné dosky a připíjí na naše, vaše zdraví všech vědomých tvůrců, včetně tvého, Laďo. A jsem rád, že jsi to technicky zvládl tady se přihlásit. Máš slovo. Pak si ti
0: budu ptát třeba. Já mám tady zbytek kávy.
2: Kofi.
0: Tak
2: o sobě něco.
0: Já jsem byl probuzený vlastně pořád. Ještě jak jsem žil za socíku, jo, a to my jsme byli probuzení pořád. Tak nějak, jo. Tak jak vy. Já to vím, já to na vás vidím, jo. No co, tak já se jmenuji Vladislav, to mi dal můj tata, až jsme přijeli s tadyma v 47. roku, já a moje mama, jo, protože ona se tady vdala, oni se tady vzali. A on čekal na nás v 47. roku dosluhoval v Českých Budějovicích na letišti, protože on tady vlastně byl v té Kanadě, se dostal z Anglie, poslal jeho a ještě dalších, myslím, 40 borců, co se měli naučit létat, jo. Takže on se za 4 měsíce se naučil s těma ostatníma létat. Mezi tím se stačil on a ještě jiní, to jsou story, taky se oženili, jo, tady. A potom oni odešli zpátky do Anglie. Takže můj tata byl 25 roku starý, jo, v tu dobu. A začal letat Spitfire jako doprovod, jako escort, ten bombardéry over Německo, jo, takže to byl jeho job. Takže on vlastně zasáhl poslední rok do té války, jo, jo, tak to je jeho story, jako. No, on měl nějaké vyznamenání, má to můj brácha v Novém Jičíně, no, v Novém Jičíně, ve Straniku, to je u Nového Jičína. Takže on to má všecko a to, takže tak to je. No. Jinak, já jsem se tu narodil v 45. roku, čiže je mi 81 roku v lednu, jo, jsem se takže za chvilku už budu mít 82, ale já to nepočítám, protože mi je to půdna. Ale to, že ty říkáš, že vypadám jako mladěž, nebo co. Moje mama, ta vypadala úplně, ona nebyla nikdy nemocná, ona nechodila po doktora, ona to kašlala, ona si ještě vždycky se jenom to řešilo těma čajama, všelijaké bylinky a tak. A hlavně česnek, poli a cibula a takové věci a to. Já jsem špatný řečník. Já se musím soustředovat. Jo, a takže to, a ona vypadala do 70. roku, jo, úplně krásně všechno. A najednou s žaludkem něco a tak nakonec během 4 měsíců odzařování měla a všelijaké ten všechno. A to ještě myslím, dodalo a to, takže už tady není. V 93. roku umřela, tak jsme letěli s bráchou. On tady taky byl tady 6 roku tady i s rodinou. To jsou story, oni se dostali hned za náma v 81. tady do Kanady přes z Jugoslávie, přes Rakousko, jo, tam čučeli v nějakém tom lágru a potom jsme byli v kontaktu a tak se sem dostali, jako, ale to, takže tu žili 6 roku, ale on potom říkal, kurva, to tady není život, to je jenom shopping, working, sleeping a pořád kolem dokola. No. Takže se odstěhovali do Ontária a tam taky byli 6 roků, 7 nebo 7, takže asi 13 roků tady byli. No a tak se odstěhovali zpátky, šli zpátky, ještě se vyplatili komoušom, jo, že utekli a takové věci. A tak... Takže jsou tam, ale ne, oni mají 2 kluky, ale ti kluci jsou tady, ale ten jeden, ten byl s něma tam, ten se tam dokonce oženil. Dvojčata dostal, jo. Ty dvojčata teď se stará o nich můj brácha tam v tom Straníku Nového Jičína a ten Russell, ten Rostia, ten je taky v Kanadě, ale na Prince Edward Island, to je na východě, tam jsou teď, byli v tom Kitcheneru hodně dlouho, ale teď jsou asi druhým rokem tam na tom východě. No a takže tak to je, tak já nevím, proč ti kluci, ti dvojčata, co tam nejdou tady, anebo to, ale radši jsou tam, protože To je to samé, jak tady, jo? To nikdo neuteče. Zejména, kdyby přišlo k tomu nejhoršímu, jo? Takže kde chceš utec? Já poslouchám toho profesora Staňka, no to je, Staňka. Já ho, Staněk, To je český Seneca, nebo já nevím, no, ty, co byli dávno, tak on je to jeden z nich, to je náš, já pořád říkám náš, protože já jsem pořád tam. Tady není žádná historie, jo? Takže já to tak beru. No, my třeba, tady bylo spousta lidí, Jugoslávci, Poláci, co jsme byli, byly nějaké party, speak English, jako když to, no, protože ty Kanaďoli tady, oni jako, ne, no, no prostě musíte mluvit jako English, no, tak my říkáme, no, my mluvíme English, ale my radši mluvíme tak, jak nám zobáky narostly, jo, a tak, no, takže to byly ty problémy a užil jsem si zrovna to samé, i když jsem se tu narodil, já jsem byl taky emigrant, tak, nebo byli jsme tak, jak všichni ostatní. Všichni jsou, měli bys nasrát, když se zeptám jako what your nationality, jaké je vaše jako národnost. Canadian, já říkám Canadian, Canadian jsme všichni. Tady jsou doma jenom Indiáni, ty jsou tady, byli a ještě jsou. No, už jich není moc, ale jsou, jo. A výborní lidi, to by vám mohl vykládat. A takže...
2: Dobře, Ladíku, to povykládáme a vraťme se teďka trošinku k tobě. Ty, jako já bych ti typl, že nebyl jako v tom životě pracovním, jako v tom produktivním žádná kancelářská krysa, a že jsi nějaký řemeslník, nebo že jsi dělal rukama, řemeslník nebo něco.
0: Já jsem dělal všechno možné, já ti vám co řekl. No? Já jsem se vyučil v Ústí nad Orlicí z Nového Jičína z ČSAD, v Ústí nad Orlicí automechanik, jo? No tak
3: jako
0: jo. Jo? Jo?
3: Jenom, no? Jenom já jsem se učil mechanikem v Prešov, Slovákia.
0: Až v Prešově?
3: Já jsem se narodil jako tam někde kolem.
0: V Prešově? A kde jsi se vyučil?
3: No, přímo ve Prešově.
0: No já to znám trochu, já jsem projel celou republiku.
3: Já jsem tam bydlel od 10 let přímo ve městě do 18 de facto.
0: Prešov, Trebišov, v Trebišově, jo, to jsem měl, tam jsem měl dokonce lásku.
3: Víš, kde je Spišský hrad?
0: Spišský hrad? No. No
3: ten je známý všude na Slovensku, to je největší hrad snad. Tady,
0: já to
3: ale...
0: všechno neznám. Já jsem 5 roků dělal tam v Budovicích, to Novojčina, to byl vojenský podnik, jo. A já jsem dělal taky toho mechanika tam, jako jsme měli těch pár aut, ale taky jsem měl možnost jako vozit ty lidi po republice, takže to byly moje nejlepší roky, my jsme projeli Čechy, Slovensko, na nějaké nákupy jsem jich musel vozit a na nějaké meetingy a jedno s druhým, anebo moje 2 roky vojny ve Vyškově, jak jsem byl, to byly nejlepší roky moje, já jsem dokonce vozil plukovníka, velitele našeho útvaru, plukovník Cihlář, jo, to bylo něco. Asi 9 měsíců, protože jsem musel předat Bažantovi a tak to bylo. A to, já jsem měl vlastně štěstí, ale to byla sranda. Až ke konci už jsem měl jako končit jako ten panský kočí, jo, a tak. Jak... A oni našli, že jsem se narodil v Kanadě. Tak mi hned kontráž, že mi nechali zavolat a tak jsem šel a říkám, no jo. Jak to, že o tom nevíme? Já říkám, no tak to já nevím, jako máte administrativu, no tak já už jsem končil. Já jsem musel vyslechl všelijaké řeči, ty důstojníky, jak jsem vozil, jo. No prostě myšma, ale nejlepší tam byl politruk, který říká, měl někde je, tak jsem ho vezl a to říkám, jo, no prdele, na Libavu, abych tam šel někde do bahna, jedeme do Ostravy. No tak jsme jeli do Ostravy, protože on byl Ostravák a tak samozřejmě jeho rodině nebo přátelům mě nechal volno, tak já jsem byl v Ostravě, jako, taky jsem tam měl nějaké známé, anebo tak, a tak to bylo. No. Vždycky mi dal nějaké peníze, velitel, ten plukovník, ten, když jsem ho vezl, tak někde přes noc jsme byli v táboře, většinou do tábora se jezdí, jsem ho vozil, tak mi vždycky dal 50 korun na dashboard, na dashboard, jo, a zítra v tolik hodin tady zase na hotel přijedeš, protože já jsem mi nechával vždycky v hotelu a já jsem musel jít do kasáren, protože jsem musel zaparkovat stationa anebo Volhu a ještě jsem měl Gazika, jo. Takže to, a tak, a tam jsem musel zaparkovat to. Tak samozřejmě jsem šel na večeru sám s klukama, ne? O, panský koči, máš peníze? Já říkám, mám. Takže hned po večeři jsme balili na pivo. No a tak, tak to bylo. Krásné roky. No a tak co jinak? Co bych měl ještě vykládat?
2: No a to teď je... ty jsi v důchodě, a co v Kanadě, jsou tam nějaké jakože důchody vůbec? Já vím, že v Americe, jako v USA, jako ve státech, že ty důchody jaksi nejsou, že tam lidi dělají do pozdního věku. A ty ještě děláš něco, jakože chodíš někam, nebo už tak jenom užíváš sluníčka?
0: Dva roky je tomu, co jsem ještě běhal ze psem, jo. Rozumíš, a to... jsem dostal stroke jako na hlavu a od té doby jsem takový úplně jiný, no, rozumíš, nemůžu chodit pořádně, no, takže já mám takový balanc a teď já, co mluvím, tak už mě slyší někdo jiný, jako ty tam od vás, jak se napojení, nebo jak je to?
2: No už, Laďo, my už vysíláme skoro půl hodiny, jo, takže už si éteru. Lidi nás slyší a už tady píšou aj pozdraví a nějaký komentář. A klidně, přátelé, teda Laďa mi to připomněl, můžete i telefonovat tady do studia a já vám tady ukážu telefonní číslo 799-589-362. Maro, Laďa se ptal, jestli nás tady slyší, jo. Říkám, už půl hodiny nás slyší, jo. Už jsme, jo. Mně se líbí, jak má Laďa furt ten ostravský krátký ten přízvuk, jo. Že se na nic nehraje prostě a že mluví tak, jak mu zobák narostl.
3: No, díky, jo.
2: Takže dobrý. A Laďo, hoši, já mám takový jako konstrukt, bychom udělali. Samozřejmě tady ten pořad, je to vlastně takovej blagadar a poděkování té bylině nesmrtelnosti, té amanitce muskárii, tedy muchomurce červené, protože já osobně z písní, my jsme už ukončili sezónu. Máme to jako neurékom hafol a už jsme se rozloučili v lese, byli jsme už ve dvou, kam chodíme, jo, složili jsme tam velikánské poklony, blagadár, že to máme hotovo. Jenomže, přátelé, já jsem ještě pak dostal dva obrovské koše. Jeden na farmě, jenom z ničeho nic, že byli v lese. No a další od pana Muchomůrku, který ho taky zdravím, takže prostě ještě jsem maceroval a sušil, jo, ale už jsme to ukončili, jo, takže a teďka vlastně pracujeme na těch produktech, jo, no, odborně. Takže Máro, ty ještě chodíš, nebo už to taky jako zabavilo
3: písma? No, budu nucený ještě jít. Takhle ti
2: budeš... Budeš nucený. No, dívej se, my jsme té Americe poděkovali, ale ona si taky nedala pokoj. Jo, ona k nám přišla sama, když my jsme nešli pro ňu, tak ty vole, ona přišla k nám ve dvou obrovských koších. No.
3: No.
2: Takže...
3: No. Amanita uzdravuje lidi.
2: Tak, no vidíš, že možná by mohlo poradit.
3: A začíná být velký povědomí o Amanitě.
2: No, já tady mám x, no to ani nestíhneme, jo. Mám tady hafol videek, jako Amanita letí křížem krážem celým světem a už se vlastně obnažuje to tajemství, protože oni nám to všechno zatajili. Od malička nám indoktrinují vzorec. Amanita muchomurka je jedovatá, jo, strašlivá, křeče a smrt a toto. Rozkopejte ju a to. No, ale že už je rozvířátka, to už řekli, jo, aby prostě... aby se taky odčervili a tak dále, jo, v rámci kyseliny i butenové a muscimolu, jo, takže, ale všeho do času, ta pravda už valí celým světem a nezadržitelně, takže pokud souhlasíte, já bych vždycky pustil videjko, jo, a můžeme se o tom pobavit. Co vy na to?
3: To hlas.
2: Jo, Ladíku, ty klidně, máš, Laďo, máš telefon na běžce?
0: Jo.
2: Jo, dívej se, člověče, já fakt znám o hodně mladší lidi než si ty, ale oni jsou takový nějaký takový ustaraní.
3: No,
2: ale...
3: protože on není odevzdaný.
2: Není, v ním to žije, vyloženě.
0: Teď to nějak pohaslo, vypli jste tam elektriku, světlo, nebo co?
2: Ne.
3: A ty ní dochází baterky.
2: Pořád
0: se vidíme se.
2: Jo, vidíme se a slyšíme se.
0: Že se slyšíme. No.
2: Takže klidně si pokuste. Já tady pustím první videjko, úvodní, který mě hodně rozesmálo a tam je síla podobná, jak je Vlaďovi v tobě, v nás a ve všech vlastně vědomech, kteří si tvoříme svoju vlastní realitu. Takže pouštím videjko a pak můžeme diskutovat. Videjko tady máme hodně, nejenom o Amanice, Laďo, ale i o živém člověku. Pak tady mám složku, kterou jsem dříve měl nazvanou jako konspirace, jo. Ale protože každá konspirace se během nějakého dneska už krátkého času stane realitou, tak jsem to nazval utajovaná pravda, jo. Je tam třeba ten Jordan Maxwell, jo, jsou tam další prostě jako lidičkové, které nám odhalují vlastně, jak to ve skutečnosti je. Ale já zase neříkám, že tak to je. Ale je to jenom námět k samostudiu a bádání, jak to ve skutečnosti je důležitý, že systém, co nám řekne, tak není. Jo? A to už je určitý vodítko, protože systém jde proti lidem. A když řekne, Amanitka jedovatá, tak vím, že to je účinný.

0: Laskový sen, Galtit. No, ona to tady psala tak trošinku v hádankách v kódech, ale je, ona tam psala veřejně, takže není to tam jistý, že je hospitalizovaná, jako na, asi na psychině, jo. Takže, Petro, nelam hůl, zdržuj se tam co nejmíň a uvědom si, že jsi tvůrce svého vlastně své reality a svého života. Oni ti tam s ničím nepomůžou, ani fyzicky a už vůbec ne psychicky. Maro, co ty na to?
1: Tak jako souhlasím s tebou, to, já je považuji za zločince, to jako není co k tomu dodat. To jako lidi jsou blázni, že tam vůbec chodí.
2: To je slabé no. slovo, zločinci, jo. To je slabé slovo.
1: Jo, a to jako říkám jenom jako slušně, jo, protože to jo. jsou, to vím, jsou, no to ani není slov na to, jo. Jo, protože ty hubějí vlastní rasu, když to řeknu takhle, jo. Kvůli penězům, kvůli těm falešným papírkům, který nemají žádnou hodnotu. No který budou právě zatím úplně bezcenný.
2: No přesně tak, to všechno je kvůli těm penězům, to je jasné. A to, jo. Že teď ztratili ty kolonie a ty hajzly, rozumíš, tam byly ty anglosasy, kurve, no a takže to je ono, no a oni teď no. jsou Slovany. Závidí oni vlastně vám záviděli všechno, domečky, je... chaty a to všechno. A oni tam jenom jezdili k tému moři a to jenom čuměli a...
1: Jak mizí lodě za horizontem.
0: Hoši, Galtit píše, oni mě nechtějí pustit. Jak nechtějí pustit? Reverse, Azar, Dom.
1: Hele. To jako je jenom na ní.
0: Je to určitě, Petro, je to na tobě. A dívej se, já vám tady pustím, já na to videjko přeskočím, který jsem chtěl pustit do té Amanice, ale nechám si ho tady, dám vám ho tam. Ale teďka vám pustím videjko, který mluví za vše. A netýká se to jenom vysokého krevního tlaku, ale týká se to cholesterolu a další věci prostě, co nám oni tady, jo? Dívejte se, daleko, počúvaj se.
2: Jo.
0: Tak, toto nemělo zvuk, ale není potřeba zvuk. Takže v roce 1970 byl normální krevní tlak, ty hodnoty, jo, 160 na 95. Dneska by to bylo pomalu jako na jipku, jo, takovej tlak, prášky. V roce 85 už to snížili na 140 na 90. V roce 2003 už to byl 120 na 80. A letošní rok už 110 na 70. A kdo má víc, jo? Takže léky proti vysokému tlaku a tak dál, který mají milion vedlejších nežádoucích účinků. A to je to samo s cholesterolem. Dřív byla osmička, sedmička, pětka, dneska myslím trojka. Nechoďme daleko, jako nebudu jmenovat, ale známá prostě přišla vyplašená od doktora, že ji normálně nutil, psychologicky vydělal, manipuloval, že musí užívat prášky, protože má asi pětku nebo šestku cholesterol, jo. A my jsme jí teda hned poslali odkazy tady na Honzu toho, jak se jmenuje? No, Hnízdila, jo, který vlastně je mudr, je lékař, ale vystoupil, nebo byl vyhozen z lékařské komory a říkal, že to je obrovský podvod. Takže tady to máme. Oni snižujou, jo, vlastně záměrně ty limity, takže Petro, jako Je to na tobě, jo, ale tam tě asi nečeká nic, nějaká změna k lepšímu, vůbec ne. Spíš si myslím, že naopak, jo. No, takže tak, toto byl chlapec tady s vysokým jako krevním tlakem a teďka tady pustím to videjko, které se mně hodně líbí. Aha.
2: Nevidím nic.
3: Ústavy, nebo schválené zákony.
2: Nevidím.
3: Pro koho to? A určitě ne pro mě. Právě jdu pro muchomůrky. A kdo mi zabrání? A kdo mi zabrání? Zabráníš mi? To je moje věc, co dělám.
4: To je moja zpráva, co robię.
3: Mám volné pole a nikdo mi ji nezabere. Jestli ti ukážu, že skáču v oheň, tak ty tak musíš skákat. Nemusíš skákat, jestli já jsem šaškem a skáču do ohně, to je moje zpráva. A ty nemusíš toho slýchat, ani nikdo jiný.

0: Ani nikt inny.
1: Jak ti to ukáže, že se na ohni vaří a že oheň je dobrý, ale ty se popáříš, to co? To je čí svině?
0: Ale ty se popáříš, to co? To je čiáž vina?
1: Slyšte, čas vzít odpovědnost za sebe. Jebat předpisy, jebat těch kreténů.
0: Jebat předpisy! Jebat těch kundlí!
2: Takže, přátelé, to tom fakt mě rozesmálo a potěšilo, že probuzení lidi jsou a že se nebojí prostě převzít tu odpovědnost za svoje životy. Platí to i Petře, která říká, vím, je to biznis, ale reverse mi nedají. Jo? To už si musí zařídit sama. Oni ti musí dát reverse. Je, oni tě nemůžou držet jako otroka.
3: Jako jestli čeká, že oni přijdou sami, tak to z nás je nedočká. Jo? Protože ona je pro ně vydělečný biznis, takže oni si tam budou držet co nejdůle.
2: Jo? Kolaterál, ano, ano.
3: Kolaterál, všechno se motá kolem kolaterálu pořád. Jo? A tady ty zločinci v bílý plášti pro prachy udělají cokoliv. Jo? A ty tě zlikvidují, tím je to úplně jedno, protože oni jednou pilulkou si vytváří dalších x nemocí. Jo? A tobě se to všechno stupňuje, tady ty problémy.
4: Já jsem mi úplně rozuměl po polsky. Rozumíš, že ani jsem nepotřeboval ten dubbing.
3: A to je přesně to, co, aby si lidi uvědomili, že oni nemají právo o vás rozhodovat. Nikdo.
4: To já vám můžu říct moje story o toho 24. roku, co jsem začal být vlastně úplně jiný.
2: No řekni.
4: Museli mě odvést, já jsem nemohl slést jako na poste, já jsem mě našel ten nejstarší jako na zemi, já jsem zaclo na ten závěs, co jsem dělal garníš, jo, na to. Já jsem to rval, rozumíš, já jsem se nemohl zvednout, no ale brzo ráno mě tam našel kluk nejstarší, jo. Tak mě posadil a to hned volal paramedík a tak mě odvezli a od té doby od února 24 jsem úplně někdo jiný, jo, jako v tom, že se nemůžu hýbat. A teď jsem se dostal do ruk jich, jo, a teď prášky všeliké, já nevím, co mi všechno dali. Co ty můžeš vědět, co ti v nemocnici dají, jaké...
3: Svinstva.
4: Nemůžeš věřit, jo. No a tak to šlo, já jsem byl v Lethbridgeu, potom hospitlu, jako jsem šel do takového něco jak tady to, a tak to, zase všechno pod tím doktorem a furem a nic, rozumíš, a nasadili mi warfarin, že mám jako na...
2: Ředění krve.
3: Na ředění krve.
4: Ředění krve, jo. No to jsem nedávno jsem to skanceloval, tady tomu doktorovi, to je Polák, Rudecký se jmenuje, a ani to nevyslovují, oni to nemůžou vyslovit, Radeky a tak, a to je jedno. No a tak se budu to, já říkám, já to nebudu žrat, protože mi to vůbec nic nedělá a mám zprávy, že to pracuje na někom, ale ne, na někom ne, takže to jsem skanceloval, jo. Jenomže to, co chvilka tady přijde baba s baksou a ta má to a vezme mi krev, jo. A furt kolem dokola, jo. Protože ti lidi, oni ani posledně zase přišel, ten doktor dokonce se stavil tady, on a tři babi, jo, jeho sestra nebo co, oni chodí normálně v civilu, tak jak to vůbec ani nevíš, kdo to je, skoro. No ale to, a teď já říkám, no nebudu to, a to pro OK, tak jo, takže to záleží jako na to. Ale anyway, si nechcou dát pokoj. A zase před pár dní zase tu přišla, tak mi tady normálně, tady mi vzala ampulku krvi, jo, a tak, a tak čekám, co bude. Víš, takže tak to je. Jak se dostaneš mezi doktory, tak potom oni si s tebou dělají, co chtějí.
3: Rozumíš? No, protože ty jsi pak jejich pokusný králík.
4: Ano, no přesně tak. No. A jo, to mě nejvíc...
3: Předtím se to studovalo v těch koncentračních táborech.
2: Mengele.
3: Je to všude volně.
4: Kurvy fašistický, no jo. No, tak co se dělá?
2: Hoši, mám tady opět krátké videjko, ať to má pěkně šmrnc to dnešní vysílání, takže minutka ani ne, dívej se na to.
5: Prostě se doktorům vyhýbejte.
3: Posílej to.
5: K doktorovi choďte jen s poraněním. Nechoďte k ním kvůli zdraví. Pamatujte, že se nevěnují studiu zdraví. Studují tento mytologický seznam nemocí, který se stále zvětšuje. Proč byste chodili k někomu, kdo o zdraví nic neví?
2: Tak, Vladí, takže tady to máš, jasně, řečeno. Doktori o zdraví nic neví, proč bys k němu chodil? Oni potřebují akorát udat jako léky, jo? Jako farmacii prostě. Obrovský biznis, jo? Pokud to neudají, mají problémy potom. Takže jim vůbec nezáleží, a možná na nějaký výjimky, já je nehážu všechny jako do jednoho pytle, jo? Ale prostě zkrátka vyhýbat se a chodit třeba jenom jako s úrazem, jo? Nebo třeba, já jedu zítra taky, já jedu k zubařovi, ale my máme svýho zubaře, my si týkáme, a on je takový človíček, taky tvůrce, zvědavý, dělá prostě různý energetický zářiče, jo? A takže ty zuby nám spraví, jo? Takže, protože jako rozbitý zub asi tam nemůžu spravit, jo? Hodně si umím věci prostě jako uzdravit sám, zharmonizovat i vlastně v rámci amanitky, no ale jsou věci třeba, když, jak ty říkáš, že zvěšel záslony, když spadneš prostě, vyvrteš si kotník nebo zlomíš, jo? Tak bez toho doktora se asi neobejde, že?
4: Jo. Tak to je, no. Já mám to samý ten problém se zubama. Já dole mi hodně chybí těch stoliček a to, takže teď budu muset dostat nějaký ten partial, jako denture, jako tu protézu, jako částečnou nebo co, takže já nevím. No, takže něco je jako tady hrazené jako přes zdravotní systém. Oproti Ameriky jsme tady pořád ještě mnohem na tom líp, jako lépe než tam, jo. Tam se všechno musí platit, všechno. No. Oh, bože, já nevím, jak to všechno bude. No. Ale nevypadá to dobře. Pokud jako ti lidi ještě jsou, ale ty lidi mladí, oni chodí bez zájmu, takový ne, vůbec se to ani málo, takový zamyšlení jsou, a protože mají starosti, myslím, aby měli nějaké ty joby. Kdybyste to tady věděli, tady ty, co jako uklízejí, anebo servirujou to jídlo, no pořád nový a nový, a oni dělají třeba pár dnů, pár hodin v týdnu a už další a další, takže tady se to střídá za ty 3-4 měsíce, co jsem tady, už jsem jich tady viděl možná 50, jo? Různých lidí, nových a nových. Někteří zmiznou, nebo dělají někde jinde možná, někdo má 3 ty džáby takové podobné a tak to mixujou, no.
2: Doba je taková, jako třeba za socialismu, za Husáka, že já jsem byl rok vlastně v pracovním procesu, než jsem šel jako na vojnu, no a tam třeba vydrželi lidi na jedné práci 25, 30 i 40 let, jo. No, protože tam měli určitě jako jistoty a to řemeslo už se naučili a neměli ani potřebu jako měnit tu práci, kdežto dneska vlastně ten člověk pořádně neumí nic, střídá ty práce, ale hlavně někteří, kteří se probouzí, tak si říkají, proč já bych měl chodit do práce, dřít na někoho, prostě na panským, na oligarchii, odvádět do daně, který potom posílají do válek a tak dál. Takže já se jim jako na jednu stránku vůbec jako nediví třeba, jo, že vlastně hledají sami sebe a že u té práce nevydrží, ale třeba je to i tak, že ta cesta je taková, že potom se z něho stane tvůrce a bude si pracovat doma, vytvoří si svůj, já použiju teď to tvoje slovo business, jo, třeba doma vlastně jako tvůrce, že nemusí fakt chodit do těch korporátů, takže jako nic proti, ale chci říct, že vlastně k tomu, že choďte k lékaři jenom se zraněním a Mara nechodí ani se zraněním, člověče, Maro, že? Na čele to ještě máš trošinku, jo? A nemdeš ani za Boha.
3: Ale babička vždycky mi říká, prej, na tobě to vždycky přischne jak na psovi.
4: No. Ano.
3: Hlavně já je nesnáším.
4: No protože oni je jako psů, rozumíš, třeba
3: to, já vím, co páchají těm lidem. Tak prostě já už se na ně koukám úplně jinak, jako jo.
4: Oni se musí uživit, třeba tady jsi a tam u vás, jo, tam bylo pár doktorů, jenom dneska jich je 3 prdele, a nebo těch zubařů, to je v tom Lethbridge, nebo i tady, to každý barák dental, jo, to je zubařství. No tak oni potřebují dělat něco, no to je neuvěřitelné, kam to vede, já tomu nemůžu věřit. Jo,
3: no vede to k tomu, že budeš celý život dělat jenom na to, aby si mohl žít.
4: Kolik já ještě můžu žít? Mám 81 roku, rozumíš? No tak to jsou věci, které, a proto já jsem strašně velice rád, že se mám teď s váma ten kontakt, ale hlavně třeba ty, Petrucho, ty jsi vynikající moderátor.
2: Počkej, nech mě
4: domluvit. Vem to snadně, aby jsi nedostal stres z toho ještě všeho za konec. Ne, to nesmíš.
2: Tak, já tě teďka, Ladínku, trošičku vyberu z toho, jo, z omilu. Ne, to není omyl. Jako, dívej se, já nesu ani vlastně pán, to už jsme si řekli, ale já nesu ani vlastně moderátor, protože moderátor je někdo, kdo moderuje, jako vede nějakou debatu a měl by se ptát na straně, ale kurva, já už nesu nestranné, já už jsem odmítl několik hostů, s kterýma nejsem na stejné vlně. A zůstal mě tady jeden Mára, tady ten, jo, a potom další Mára, Hašlar, my zase máme o vzestupu, trošinku rozpiritu děláme, jo, a občas Aleš Vilík, to jsou zase šamani peruánští, takže já nesu moderátor, vůbec se za něho nepovažuju, jo, protože já vidím v moderátorovi slizkýho hada, jo, prostě, a přizdí sráče, který se bojí říct svůj vlastní názor. A nebo je moderátor ten v dnešní době, který vlastně drží v tom mainstreamu jako basu, jo, s těma vlastně hostama, který zastávají ty pravicový názory, prostě, jo, jsou korporátní, mainstreamoví, takže mě z nich nablítí a proto nejsou moderátor, ale Mára mě nazval Rejža, jako Rejža, jo, no, za toho se taky nepovažuju, já jsem prostě pankáč, který, já jsem rád, že tady přes to Rejžavíčko můžeme do éteru sdělovat určitý informace, já o tomu záměrně neříkám informace, já tomu neříkám ani pravdy, jo, to každej, ať se k tomu postaví, jak to cítí, jo, když to vezme jako, že to je pravda, tak jo, jo, ale může pátrat jako dál. Já jsem byl taky ještě před rokem a půl třeba takový prostě jako, jo, takový jako, že prostě jako, no, jako nevěděl jsem vůbec, jo, no tak věděl, tušil jsem už, ale teďka až se tím zabývám. I když vždycky už jsem tušil, že to je trošku jinak. No ale není to o mě tady ten pořád, já se nebudu rozvykládávat. Takže já ti znovu vrátím slovo. Moderátor nesu. No.
4: Ať je to jak chce. Ať je to jak chce, Petrucho, asi moderátor nebo nějaký inženýr, whatever, ale si Petrucha. A dělej to, jak, co děláš. To je, vy jste oba dva, vy jste prostě úžasní, jo, protože jste dali dohromady nás lidi, jako jak to tak vidět, ty lidi, co jsou napojeni, tak jak třeba já, novic, jako teď, no to je něco úžasného, jo. Takže co jinak říct, hlavně to vzít, jak říkal Werich, jo, všelikere kvaltování toliko dobré pro hovada jest.
2: To myslím, že řekl Komenský, ale to je jedno, mohl to říct i velký, jako, jo, ale známe tady torčení. A vidíš, Máro, normálně kanálkama jsme se cestičkama, větrem, vodou, po té ploché rovině, ano, po té ploché rovině, kde se ty zprávy šíří nejlépe, tak jsme se dostali až do Kanady, člověče. Takže, Laďo, jako veliké blagadár za to, že máš, jako ty říkáš, máš 81, kolik tady můžu být, ty tady můžeš být klidně 20 let, jako naše babka. Má 92, jako jo.
3: Teď jsem třeba koukal na nějaký dokument, poslal jsem ti to na dubbing. A tam je, že se Američani třeba jak si dožívali nějakých 120 let.
2: Ano.
4: To jsem taky slyšel. Slyší.
3: Jo, a je to docela zajímavý, takže je to delší, ale myslím si, že je výživný.
2: No, nevadí.
3: Jo, takže já ještě tak... není z jeho, jako není nic ztraceno na no, jeho straně.
2: Není. Jako divé se, když se podíváš na Laďu, tak tam ten život jako normálně jako kýpí z něho, jo? No. Takže není strhané, jak tady ti vrstevníci nebo o dekádu mladší než Laďa třeba. Takže no, Laďo, ale to pozor, je právě, já ti řeknu je... ještě jednu věc. A i kdyby prostě na jedno člověk nevidne hodiny, jo? Ale v momentě toho přechodu, jaký má člověk otevřený vědomí a jak je prostě nalazený, jaký má charakter a jak je vědomý a probuzený, tak s tím přijde do toho jiného světa, jo? Do toho jiného prostoru. Když je člověk nastraný, když je prostě člověk utahaný, prostě unavený životem, jo? Frustrovaný, no tak se třeba ocitne fakt nějaké temné sféře, ale ty, kdyby se tě něco prostě jeb, tak ty se dostaneš prostě tam, kde je světlo. Jo, já trošinku teďka mluvím tak jako Ezo, jo, spirit, ale myslím si, že tak to nějak funguje, že v tom okamžiku třeba smrti, když člověk jak je naladěný, tam se dostane. Takže pokračuj v tom, co děláš a nepřemýšlej, jestli co, kolik toho ještě máš. Třeba hodně.
4: No to je právě to, jak jsem chtěl prvé říkat, jak moja matka vypadala. Ta vypadala pořád pěkně a to je na povrchu, ale nikdo nevíme. A já věřím tomu ta svíčka, jak dohoří, tak dohoří. A takové všelijakové tady ty no. Cholesterory a takové ty flu vakcín. Včera nebo to bylo, chodil a jestli chceš, no co?
2: Když na to narazil, jak nezapomeneš, zmínil jsi teďka vakcíny, já jsem to téma zatím nechtěl otevírat. Jak vy jste tam jako Kanaďani, nebo třeba tvoje rodina, blízci. Vím, že tam byl u vás hodně velký teror v Kanadě, že tam byla stávka kamionáku, že nějak prostě účty jim zablokovali. Tak prosím tě, jak jste tam prožil, já tomu říkám covidismus, jo, protože to je agenda, to je vlastně ideologie, to nemá vlastně ze zdravotnictví nic společného. To byly experimentální nějaké látky prostě na úpravu DNA, jo, že to mění vlastně člověka v nějaký prostě jiný mechanismus. Zní to šileně, ale podle některých teda jako informací to tak je. Takže, co vy tam a covidismus? Takže rok 20 to začalo tady u nás v březnu, jo, den po mých narozeninách, 12. března, tak o 13. už jsem viděl, jak tam chodili s těma šátkama přes tu hubu a začal pomaličku teror. Jak to prosím tě probíhalo u vás? Možná bude zajímat posluchače.
4: Jak? Já ti to hned řeknu. V 20. roku jsem začal mít starost s mojí ženou, protože byla diagnostována, že má tumor jako nádor v mozku, jo. Takže to začalo. Do Calgary, jo, to je 300 kilometrů starýma, to jsme se tam něco najezdili, jo, a teď to začalo. Takže ten COVID-19, ten rok začal, já jsem vůbec to prožil. Ještě potom byly ty ohně, ta nemocnice v Calgary, ta byla zamořena kouřem a jedno z druhým několik dní, já jsem tam až spával s ní tři dny, já jsem se měl zpátky do Lethbridge, to 300 kilometrů, takže já jsem to prožil jako bez nějaké injekce, vůbec jsem na to ani nemyslel. A to moji kluci museli jít, protože jinak by nemohli dělat jako svoje joby, co dělali, kromě mě a mojeho nejmladšího, protože ten byl nejvíc se mnou, jo? Takže my jsme to úplně ignorovali. Takže my jsme nedostali nic, ani jednu, nic, ale oni dostali. Jenomže tady dostali ty placebo, nebo co to dostali, takže oni nemají žádné následky. No, možná někteří mají, taky umírají. Jo? Ale co slyším z Evropy a tam od vás, no, to jsou tisíce lidí, co už umřeli na to. Můj kamarád Pavel Horák z Nového Jičína, tak starý jak já, jo, ten byl jak hřípa a třikrát byl na té blbec a potom ještě říkal, já už nejdu na to očkování, už na to seru, protože se cítím čím dál horší a to. No a to já jsem byl tak zaneprázdněný s mojí ženou, že jsem to ani nevnímal. Jo, a říkal, tak jinak vacin. No a už nejdu. No za měsíc nebo za dva už mi Máňa, jeho žena volala, no Pavel umřel. No tak víš, a jiní, však vy to víte. To něco hrozného. No a to byl záměr na slovanské národy, nebo tam já nevím, jestli to dostávali to samé jako v Česku nebo na Slovensku, jestli to dostávali tam Šváby, anebo tam v Anglii a tak, jestli to dostávali to samé jak vy, tak to já nevím. Kdo to ví? Tady já jsem přesvědčen, že tady to nedostali to, co vy jste dostali.
6: Je to možné, je to možné, protože tady lidi kolem jsou strašně jakoby nemocní. Jako. A jejich dost. Každý má nějaký problém, jiný třeba, jo, ale všechno má jednoho původce.
4: Já vám něco řeknu, já když jsem tady byl malinký, jo, tak jsem dostal tady taky nějaké vakcíny. Jo. A tak jsem potom začal chodit do školy v Bludovicích u Novovičina a tam bylo taky vaccination. Já po každé vakcíně jsem umíral. Umíral jsem, jo, a to. Moja mama zapomněla, co jsem tady dostal, já nevím všechno, jo, a to jsem dostal zase znovu tam, jako, jo. Takže potom už mi přestali dávat ty vakcíny nebo co. No ale na vojně už jsem zapomněl, tam jsme taky dostali jako si injekci, nebo co to bylo, kurňa. No tak...
6: Oni si od malička potřebují vytvořit toho zákazníka. Víš? A hlavně oni těma vakcínama modifikují lidi. Jo?
4: Ano.
6: Jakákoliv vakcína je modifikace. A samozřejmě to je všechno jed, takže...
4: Ne, to já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím taky. Je to, protože už to, ne. Že jich čím dál víc...
6: A vem si, od malička, více k tobě od malička chovej jako k nějakému prašivému otrokovi. I ty musíš tady na to, tam na to, co ti má kdo říkat, kam ty musíš na nějaké očkování.
4: Tady, když jsme přišli v tom 80. roku, tak tady byl v tom Lethbridgeu doktor Pomáhač, Čech. Jo, výborný chlap, to byl, on měl těch ženských třeba, to on hrál na saxofon a to. Ten mi řekl spoustu faktů, jo. Ale potom nás předal, šel do důchodu, tak nás předal mladší mu Talián, jo. A Mádo jmenuje se, a ten má asi šest děcek, jo, děcek, no tak to většinou dcery, a všichni jsou doktoři. A my jsme s ním debatovali, jsme tam chodili ještě jako s Angelou, s mojí ženou, jo, a tam jsme kecali všechno možné a to, a on říká, no proč ne? Jsou to pěkné peníze, pět, on a ještě čtyři, jsou tož doktoři už teď. No tak. Já nevím, jestli přisahali na Hippokratovu.
6: Jaký Hippokrates? To jsou všechno takové bajky a pohádky. No. Protože myslím, že tady ta zločinecká banda vznikla od Rockefellera.
4: No ano.
6: Židé. A oni jsou doktoři, ale v tom, že jsou vynikající prodejci jedu. Jo. Oni nejsou léčitelé, oni jsou jenom dobře vyškolení jako prodejci jedů. Jo, a oni už to mají tak udělaný, že prostě tady, když budeme dávat tohle, pak přijde tohle, jo, a to už je prostě jasná cesta nastavená. Jo, takže chodit do toho, to je cíleně páchat sebevraždu. No, pomalou metodou, někdy rychlou teda, když se nechá člověk naočkovat. Tady kolem umírají lidi přes 40 let.
4: Já to slyším. Chceš-li být zdrav, nechoď k doktorům. No,
6: jasně. No,
4: oni si vždycky najdou. Vždycky. Já už jsem tady o tebe slyšel. Naše body je plné virusu a těch parazitů. A teď oni... Te krvi najdou něco. OK, a jedem na to. A už
6: jasně. Nějaké... Myslím, že oni ti snižují tlak krve, ale vůbec je nezajímá, proč máš vysoký tlak krve. No, proč nevíš to, proč ho máš vysoký?
4: Já mám nízký tlak.
6: No ne, ty ne, ale jako říkám u lidí, jo.
4: Já vím.
6: Opět, no, aby ti mohli cpát ty prášečky, který pak ti budou působit to, že se ti tlak sníží a začnou se ti špatně prokrovat končetiny. No a pak ti krásně začnou modrat nohy a takovýhle hnoje se ti začnou dělat na nich, protože jak si nekoluje krev, protože ty máš tu krev hustou, jo, takže stačí vzít trošku soli keltský a začít ji používat a uvidíš, jak ta sůl je za chvíli zdíta.
4: Já mám akorát tu jedlou sodu, to užívám.
6: No to je v pořádku, to je detox, to je čištění. Jo? A hlavně vytváří to zásadní ty prostředí v těle. A jelikož S-protein vytváří záněty, tak tady to působí protizánětlivě. Jo? Tím, že máš vyšší zásaditost, tak máš protizánětlivý jako prostředí. Proto je tak důležitá ta soda. To. No. Protože sůl ti zase dodá minerály, jo? To jsou stavební kameny pro tvoje tělo.
4: Podívej no. se, tady třeba v tom lesu, třeba tak, tam když jdeš, to vstupuješ vlastně do džungle, jo, to není jak lesy na Moravě nebo v Čechách, jo, tady jsou ty oblasti, ty parky, Vandrodon, to je tady 60 kilometrů stadiona, jo, to tam je krásné vybudované pěšiny, to může žít, jo, ale zase ne sám, vždycky nejmín dva, to je jako, protože nevíš, že na tebe vyskočí kugr, jako ten, jak se to řekne česky, ten, víš, ty kočky velké, no, nebo medvěd, jo. No jo. Tak to jsou věci. Tady Vítě, tady 5 kilometrů ode mě, má na videu medvědy, ty brown, ty hnědé medvědy, no. No oni chodí se...
6: No to jo, je to jejich země.
4: To je jejich teritorie, ano.
6: Tak. A člověk se jim nadspal do jejich teritoria, to ne, že
4: a nebo oni přišli. Těch srnek tady včera, tady přijde tady, přímo tady, no mají aj tři mama s malýma, už takový dorostenci, jo. No tady, oni chodí tady po ulicích, to je normální. Ve Vandrodonu tam chodí jelení, ti ohromní, rozumíš, to jsou dýr, oh man, to tady je. Jednou jsme jeli, a zastavili auta, tak mi se taky zastavili a tam byl grizzly, tak možná 50, to by, já nevím, 100 metrů a tam žral něco z těch křoví a to pravděpodobně ty brusinky, nebo já nevím, co to bylo. No a tak vylítli pojď sem, víš, a to... Ale za chvilku přijel normálně guard, jenom ten ranger, tak nás hned do aut, nevíte, on může skočit tady na nás, ne, tak, a to bylo hovado, jo. A takže tak všichni, já jsem byl venku samozřejmě, já jsem byl vždycky mimo zákon, nebo mimo takové nařízení, já pořád celý můj život, já jsem vždycky, a však jsem měl strašný problém, kdyby já měl vykládat, stejně tak i vy můžete vykládat, já to vím, ale na to není čas, možná, ale tak, jo, no, takže tak to je, no, a byly případy, no, tak jistě, no, mají zežrali medvědí, jo, a vždycky říkali, oni vždycky jdou první po ženských, jo, první, když by tam byl třeba jako couple, jako pár, jo, tak ten by, čekal, až by zažil. Tak se to říká, já nevím. No,
6: já zatím zdrnu.
2: Vladio, jak tě chutná tabáček, jo, tak si zdravý prostě, jak tě to šmakuje, jo. Jak bys už třeba kouřil jako z takové nějaké závislosti, že potřebuješ a škodil se u toho, ale ty se směješ jak měsíček na hnoju. Cigareta je antiparazitní. Digitální, takže to je dobrý. A i za covidismu, když jsme hulili, tak na nás nešli žádný breberky. A prosím tě, jak vypadá krabička nebo tabák tam u vás v Kanadě? Taky tam jsou ty sprostý obrázky, jako?
4: Ne, obrázky byly, ale ne? už je tam jenom takový vorný, že
2: varování.
4: Ale ne, já vám to řeknu. Já kdybych kupoval cigarety v obchodě nebo všude jinde, tak se nedoplatím. To je krabička 20... To je $15, jo, byly 3-4 dolary, teď je to 15. Takže já teď kouřím taky ty samé cigarety, ale to je vlastně takový illegal. To je přes moje kluky. To dělají to snad Indiáni někde na východě Ontario, fabriku na to mají stejný tabák a dostanou to strašně levně. Jo? Takže já karton mám za $50. Karton. Jo? Takže to jde. Ale kdybych si to měl kupovat, protože můj důchod, co mám, všecko prasklo tady na to, na ten, co tady jsem, těch 4 měsíce. Ale já beru ještě z Prahy, protože se tam dělá těch 20 roků, nebo co do těch 35, tak beru
2: dávky nějaký.
4: Přibližně $370-400 jako měsíčně, takže to mám jako ty peníze, co jako mám jako to. Takže tak to je. Já nemusím nic kupovat, já nemusím. No. Já jsem předloni musel skončit moje jezdění, drivování, jo. Pick-upa jsem dal vnučce, jo. A tak, takže teď tak jsem na tom, no. Takže já nepotřebuji vlastně peníze. Já mám ty cigarety, jsem tam si kupuju nějaké na přilepšení. Teď třeba včera mi donesla paní jako v těch presových láhvích jako šlehačku, víš, takže já si vždycky dám buď do kafe, nebo dám nějaké ty. Takže tak na to mám, na to ty peníze mám, jo. Ale tak to je. Jak to bude dál, nevím. Protože oni to tady, ty lidi, co jsem jak já, oni ti ten důchod celý zeberou, ale musí ho ti nechat asi 300, nevím přesně, někdo řekne 300 nebo mezi 400 jako ten pro svoji potřebu. A teď já mám tady tu sumu právě jenom z té Prahy.
2: Ano.
4: Takže tak no, to je.
2: Vladíku, tak já vidím, že ten globalismus jede křížem krážem celosvětově. Mám tam no, nějaký videjko z Ruska, kde vlastně pěstujou pšenici, ale už geneticky modifikovanou, že normální pšenice má jeden klas, jo, a pak tam má ten trak, jeden stonek, jeden klas. Teďka z Ameriky přišla nějaká prostě, která má 10 stonků, 10 klasů. Takže to jede křížem krážem, ten globalismus. Cigarety u vás drahé jak svině, u nás taky, zeberou ti celý vlastně důchod, jo, tady to se na to, tady ten ústav, nechá tě jenom minimum, to, oni to berou totiž celosvětově jedním vrzem, protože lidi, kteří jsou vlastně občani, jo, federální nebo státní, tak oni jsou otroci prostě a to je bez rozdílu, jestli je to západ nebo východ, takže jenom nám potvrzuje, že u vás to jede úplně stejně, ta totalita, jak tady jako na tom jako východě, nebo středozápadě, středovýchodě, nebo co to, kde jsme, já nevím. No Maro, hlásil.
6: Já bych jenom dodal, že ta pšenice je odjakživa modifikovaná. Ne teďko, odjakživa.
2: No tak odjakživa nevím.
6: Ty to nepochopil toto video. Ta pšenice je modifikovaná už za komunistů.
2: Tak počkej, já to tady schválně...
6: Jo, já jsem ty příspěvky viděl a viděl jsem i jiný příspěvky. Jo, protože pšenice jedno zrníčko, chápeš, je originál.
2: Jeden klas.
6: Ne jeden klas, jedno zrníčko v tom klasu.
2: Ale ne, Maro, to
6: ale
2: ne.
6: Jo, ale
2: tak
6: jo.
2: Tak pustíme to dobře, možná
6: no to já jsem slyšel i skrát jinde ještě.
2: Počkej, tak ne, teďka mě to zajímá. Tak Ladio, poslouchej taky, jo? Poslouchej
4: no,
1: taky. Teď to není přírodní pšenice. Přírodní pšenice má jeden kořen, jeden stéblo a jeden klas. A ona taková vysoká vyrůstá. Pšenice, kterou začali nejdřív pěstovat na západě a odtud se pak šířily všechny nemoci, se později začala vozit do jiných zemí. Spolu s glyfosátem se to všechno dováží. Ona má z jednoho kořene 10 stébel a na každém stéblo má klas. Výnos z této pšenice je tak mnohem větší. A je nízká, takže i vítr a déšť nesvalí. Proto dnes celý svět pěstuje hybridní pšenici. Množství glutamátu a lepku v této pšenici je o 80 až 200krát vyšší než v té přírodní. Lidstvo si tak zadělalo na vážné zdravotní problémy.
2: Tak, no, takže jsme trošku jako moudřejší, chytřejší, jako kdysi dávno byla ta přirozená, ale ona říká jeden klas a ten klas je vlastně, ten může mít 20 těch zrnek, jo?
6: Ne, ale ten má 10 nebo kolik, ne?
2: No, dobrý, takže dívej. No,
6: ale jde o to, že původně mělo jenom jedno zrníčko.
2: Dobrý, každopádně už třeba desítky let.
6: Víš, a proto je průser pšenice pro lidský tělo.
2: No.
6: Protože je vytváří záněty v těle.
2: Glutamát, lepek, jasně.
6: Jo? No. Proto se nedoporučuje jíst pšenici.
2: Já jsem to videjko pustil jenom jako ilustraci, že křížem krážem levo, pravo, sever, jih, že to všude ten globalismus jako valí na plný obrátky. A je to vlastně satanismus, jo, už celosvětový. Takže to, no a hoši, my jsme se bavili ano.
6: Já jenom k tomu, že to otroctví, Už ty lidi si vychovávají jako otroky už dávno, i s těma konkrétně bramborama, ty taky nemáš z brambory, to je pro prasata.
2: No.
6: Takže tady to všechno se vytvořilo kvůli otrokům, aby je měli čím krmit.
4: No, ty víš o tom, Máro, ty víš o tom detaily, já vůbec nemám nějaké toto, ale to, že říká, že původně v tom klasu bylo jenom jedno zrnko, tak to je nohota, to jsem ještě nikdy neslyšel. No.
6: Jo, to já jsem slyšel x tady těch lidí po světě, jo, co o tom mluví. A tady tu jsem, víc jsem ti pustil já tady tu, nebo ty jsi našel u mě tady tu.
2: No, však já neříkám.
6: No, ale já jsem už viděl mnohem starší videa ještě s jinýma lidma.
2: Já jsem vyrozuměl, že byl jeden stonek a jeden klas, který měl třeba těch semínek tam 12 třeba, dejme tomu, jo, ale ne jedno, to nevím.
6: No, já říkám, že právě proto, že tam byl originál jenom jedno zrníčko a oni z toho udělali, by bylo hodně zrníček, aby se z toho udělalo hodně chleba.
4: No, a to snad není.
6: Aby nakrmili otroky.
2: Jenomže ano, aby nakrmili stádo, jenomže
6: to má lepek. Protože původně pšenice ještě za komunistů, ta byla půl metru vysoká.
2: No,
6: no jo. A vem si, jak by teď uvěděli, že ono je takhle, že tam nemáš žádnou slámu ani. Ty nemáš ani co pod krávy hodit, když na to přijde.
4: No to je právě ten konec, protože už není přírodní, hnůj není, no. Takže no.
2: Stejně pro mě ladí, já jenom dopovím, že já pšenicu vůbec nejím, jako bílý pečivo, a když už tak žito, když občas si dám chleba, jo. Žito.
6: Jako já ji mám rád, ale už ji taky se jí vyjejbám. No.
4: No ale musíme to jíst, protože...
6: No nemusíme.
4: No ale co chceš jíst?
6: No maso.
4: Jo.
6: Maso je motor.
4: Maso
6: je palivo.
4: Já vím, ale to maso, já třeba nedávno jsem u stolu a hovězí bylo a to se to rozpadalo. Jo, já říkám, to vypadá jak umělé maso, co si myslíš?
6: No počkej, a ty jsi jistý, že to bylo opravdu z krávy to maso?
2: Musíš od farmáře kupovat z farmy, ne v supermarketech.
4: Jak já to můžu vědět, prosím?
6: Já vím, ale...
4: Já poznám potom vepřové, jo, když je vepřové, tak to poznám, ale to hovězí mi připadá úplně, to může být třeba, já nevím, to může být třeba z divočiny, nebo ze sobu, nebo já nevím z čeho, jo?
6: Ale ono to nevadí, když to je přírodní, z čeho to je, z těch zvířat. No. Ale ne, že ale to je nějaká genetická modifikace z čeho.
4: My se jedná o to, že když jsem mluvil s tím člověkem, co sedíme u stolu, jestli si myslí, že je to umělé maso, já nevím, je to jedno a tak. No, takže ti lidi se nezajímají, ti lidi, jim je to jedno, co žerou.
6: Protože to jsou otroci.
4: No jo.
6: A tím je to jedno. Jo, tě můžeš říkat, co chceš, on stejně to bude, ale zažere to.
4: Já jsem od tebe...
6: Protože je to fakty.
4: Já jsem od tebe, já nevím, před měsícama slyšel, že brambory, jo? Tady denně jsou je bramborová kaše, jo? A já jsem o tebe slyšel, že to není pro staré lidi, není dobré.
6: No není dobrý brambory, protože škroby, protože tělo má problém se zbavovat těch škrobů.
2: To bylo určené původně do koryta prasatům, ty brambory.
6: Přesně.
4: No ale když jsme je jedli speciálně ty malinké, rozumíš, no. Když jsme vykopali na zahrádce, jo?
2: No, Laďo, my jsme byli otroci už za socialismu, akorát to nebylo tak světelný, jo?
6: Akorát, že tenkrát tě okrádala jedna firma, jo? No a teďko jedna firma a pod ní dalších 100 firm, jo? A každý chce tě okrást. A hlavně výtažky, výdělky se odvádí pryč. Víš? Za komunistů to tady muselo všechno zůstat, proto se tady všechno postavilo za komunistů, protože ty prachy nemohly odejít.
4: Ano.
6: Ale od toho slavného převratu, no tak veškerý prachy, co se tady vydělávají, jdou úplně do prdele. Víc se tady všechno postavilo bez dotací.
4: Dělali jsme
6: elektrárny, baráky, všechno, paraláky, všechno. Dneska bez dotací se nepostaví kurva ani půl metru chodníku, tak to mi řekni.
4: Dělali jsme vtipy na Husáka, na to všechno, na Rusko a na všechno a byli jsme vlastně idioti, protože se slyším třeba teď o doktorovi Husákovi, kdy to byl vynikající člověk.
2: Jo.
4: No, a tak vidíš to, jaký jsme byli blbci, jenom aby jsme se dostali na ten západ. A to, mám ten dopis pro toho mojho kamaráda, rozumíš?
2: No,
4: ten dělal peníze za tu dobu s těma lednicama a to, protože to je jeho biznis teď a to. Takže on dělal strašné peníze a já vím, jakým způsobem, nebudem o tom mluvit, jo, ale jo. A takže jemu se dařilo. Ale my ostatní lidi, bože, tam na tom západě. A to lednička, jo, lednička ti řekne, tě upozorní, že ti tam chybí vajca, anebo to, no, potřebujeme to, takovou
2: hovadinu. Chytrý domácnosti. Ne?
4: Dneska ti lidi tam u vás si to už otevřeli oči, takže většina na to serou. Jo, jenomže tak jsme dopadli, cingali se tam s klíčama, jo, a takové tyto.
6: Ale víš co, ono, když to vemeš, tak oni ty lidi byli do těch věcí manipulováni. No těch lidí zase tolik netingalo, víš.
4: Ale udělali jsme si to sami, protože jsme...
6: Ale neudělali, no udělali jsme si sami to, že jsme nechali vládnout tady ty zločince. Už dávno. Ne teď, už dávno. Jo, od narození. Od narození, pokud necháváš systém fungovat, tak to je tvoje chyba. Protože tebe nemáš kdo vládnout. Ty nejseš ničí majetek ani otrok, ani věc.
4: Já nechci strašit, ale mi to připadá jak začátek konce tady toho všechno.
6: No začátek konce to určitě je, ale pro otroky.
2: No.
6: Jo, a hlavně pro ty elity taky.
2: No. Bude úplně nový paradigma. A proto je potřeba, aby jsme se probudili prostě a vystoupili z role otroků a vytvořili si vlastní realitu. A
6: svobodné... Přesně, protože ty si vytvoříš s těma lidma kolem sebe takové věci, že ty nepotřebuješ se mít kšefty s nějakým západem postraným nebo s východem, když na to přijde. Ty potřebuješ mít kšefty mezi sebou, mezi lidma. Nebo co ty máš, co ty máš z toho, že Česká republika s někým obchoduje? Nic, ne? To mají jenom oni do kapes. Nebo kde jsou zisky ty české firmy, České republiky, z toho má něco ten občan? Ne, nemá, bo to ještě musí dotovat. Jo? Takže tady jasně vidíš, že ty, co si volíš, ty si de facto volíš své otrokáře. Doslova jako do písmena, jo. Protože nikdo jiný to není, to je natrčená banda zločinců, která má vysávat na tomto území maximum financí ze svých otroků. Jo, aby je co nejvíce vytěžili. To jsou všechno americké firmy. Česká republika je americká firma, to samé jako Německo, BRD, Poland, OFF a tak dále a tak dále. Ruská federace, to samé americká firma. Jenom, to je jenom kontrolní management na tomto území na okrádání otroků. A je na čase, aby se otroci probudili. Protože Poláci se začínají probouzit a říkají, že budou vyklízet úředníky. Jo? Že budou čistit. A už se lidi začínají spojovat na sítích a tak dále. Bude zlé, nedobré pro ně.
4: Těch úředníků, ty je jak mraku. Tady denně...
6: No, protože vem si, že oni firma poslanecká sněmovna vytváří, legalizuje jo, ty svoje takzvané zákony, což jsou stanovy firmy, na to, aby ty její podružní firmy na tom mohly vydělávat jakože legálně. Jenomže legálně je protiprávně. Protože to je legálně není po právu, jo? Aby lidi věděli. Takže oni si schválně vytváří takový zákony, aby na základě nich firma, finanční úřad, firma policie, firma tamten úřad, kontaktní úřad, aby mohli vždycky těžit z toho otroka. Jo? O to tady jde. Aby byli krytí. Takže tady je nejvyšší čas poslat celý firmy do prdele a začít fungovat trošku jinak.
4: Nepřestaň myslet o těchto věcí a bádej dál a šíř to mezi nás, protože já opravdu nemám na to rozum. Já...
6: No, je důležité pochopit, nebo přečíst, je to spousta čtení, co jsem už mám za sebou, všech možných skládaček celosvětových, jak ten svět funguje. Jo? A pak, když to člověk pochopí, tak je to mnohem snadnější a vevnitř bude mít klid vnitřní. Takže vy už se pak nekoukáte na jakýhokoliv úředníka, jakože je to váš vládce. Ty za ním přijdeš, nebo ty na ním ani nepřijdeš, protože ty nemáš proč za ním chodit. Za tím banditou.
4: Ale tak to je, oni nemají asi co dělat, nebo se jim nechce dělat.
6: No oni mají co dělat, oni mají dělat to, aby tě okradli, to mají dělat. Na základě vždycky podstrčených smluv, tady jenom podpis, tady žádost, tady to všechno jenom, aby tě oblbli, to je všechno na tom postavený.
4: Tady to bylo všechno třeba k zdravotnictví, zubař, limit, jo, jsme dostávali a to bylo to automaticky. Teď už musíš žádat, když chceš třeba ty protezy, co mě čeká, jo,
6: stole.
4: Musíš o to, abys dostal nějaký discount možná a tak.
6: Já už jsem něco zaslal, že už bude problém s pojišťovnama, co se týče placení endoprotéz, kyčelních kloubů, koleních a tak, že asi to budou muset lidi platit za svého.
4: No tak to já nevím vůbec, jak to bude. Nic.
6: No.
4: Ani ty
6: bude
4: nevíš.
6: To tak, jak každý člověk dovolí, tak to bude.
4: Ani ty nemůžeš vědět, jak to bude. Ty ale
6: ne,
4: máš...
6: ale jako já nevím, ale každopádně vím jedno, že já otroka nikomu dělat nebudu. To vím 100%.
4: To jsi šťastný, že máš takové přesvědčení a že no. Já ti držím všechny palce a všem vám držím.
6: No ne, všechny.
4: Ale jak to chceš dělat, prosím tě?
6: No úplně normálně, já to dělám doteď. Tak to dělám. Já nemám problém s ničím.
4: Já kdybych třeba udělal to, jak jsem vás zaslechl, pořád, jak to bylo s policajtama, dokonce to bylo nahrané, ten řidič to nahrál, jo, a takové...
6: No, ono i v podstatě řidičů je nahrané, jakože nahrané. Víš? To se vytváří různý videa různých lidí a td.
2: Že to je zinscenovaný, víš, takže najít...
6: Jo, je to zinscenovaný, aby to vypadalo, že ten člověk prohrál před těma policajtama, víš.
4: No počkej, ale vy jste to uváděli, vy jste...
6: No to jo, ale to neznamená, že ten člověk, který je v tom videu, jako ten, jo, ten člověk, že je opravdový člověk, který jako to myslí smrtelně vážně. Víš?
4: No právě proto, protože já kdybych toto řekl policajtovi, tak mi okamžitě vytáhne a...
6: No nevytáhne tě nikdo, ani z Kanady tě nikdo nevytáhne.
4: To by se teda divil.
6: No, to bych se divil, protože z Kanady jsem viděl spoustu videí, jak se chovají policajtům lidi. Víš? To je jenom tvoje neznalost těch věcí. Ale já těch videí z Kanady mám x kouknutých z Ameriky, ze všech koutů světa. Víš?
4: No počkej, a co ty bys udělal, kdybych musel dýchat?
6: No nebudeš dýchat, proč bych měl dýchat? Já se s ním vůbec bavit nebudu.
4: No tady by tě normálně
6: zavřeli. Tady nezavřeli by tě ani v Kanadě.
4: Tady by tě normálně zavřeli.
6: A ty lidi, co teda točí ty videa, tak jsou zavřený nebo nejsou?
4: To já nevím.
6: No tak vidíš, no tak, jej, tak se podívej na TikTok, tam máš 3 prdele videí. Jo? Kanaďanů. Který prostě pošlou do prdele policajti. Když to dělají kurva lidi v Anglii, posílají lidi do prdele policajty a tak dále, tak to dělají i v Kanadě. No, no to jo, no to jo, ty nemáš o tom povědomí vůbec žádný. Jo, protože na TikToku je to hodně, co tam to. Jo. A Angličani v tom teda vedou, jo, to jako je nejvíc snad Angličanů. Ale Američani přes hranice jezdí a neserou se s policajtama s hraničníma.
4: To není pravda.
6: Ale to je pravda. To, že tomu ty nechceš věřit, to neznamená, že to není pravda.
4: Škoda, že tu není Víťa, no kurník, on
6: je... No ne, nepotřebuji Víťu, já jsem viděl videa X, víš?
4: No ne, že by ti řekl...
6: No to já nepotřebuji říct, já jsem ty videa viděl těch lidí. X lidí, víš?
4: No ne, já chci říct...
6: No že to, že se nepostavíš, to je jedna věc. Ale když se postavíš, tak to funguje jinak, víš?
4: No fungovalo by to tak, že kdybych se postavil, tak, je, tak by odveze na
6: no vidíš, ale tady to je, no ne, neodveze.
4: Odveze.
6: Tady to je přesně chování, ne, tady to je přesně chování otroků vystrašenej. No to jako myslím smrtelně vážně.
4: Petrucho, co si na to ty řekl?
6: Protože člověk nikdy neustoupí.
2: Vladio, já ti řeknu tak, já jako zkušenost zatím velikou nemám, jako jo. Ale můžu zmínit prostě taky ty videjka, jo, který vlastně tady dabujeme, že dochází k celosvětovému probuzení a že ti policajti vlastně ví, že jsou falešní policajti, že to jsou jenom členové prostě soukromé firmy, zaměstnanci a že nemají prostě, že nemají vlastně žádný pravomoce nad, ale pozor, nad živým člověkem. A pokud je tvůj syn samozřejmě nebo syni, jsou v roli občanů, tak to je slepá ulička.
6: To
2: tak oni vytáhnou z toho auta, ale pokud si ustojíš to, a dokonce pokud máš papír, my máme daný papíry, OPPT na soudě, na ústavním soudě, na policajtech, na ministerstvu vnitra, jo, a oni už to mají v systému policajti, že ví, že ano, bacha na něho, z něho nevytáhneme ani korunu půzného. A já teďka zmíním klidně, jestli se na nás dívá Ludva, ten měl teďka nedávno taky příhodu, stopli ho, jel se ženou, žena řekla, je, my jsme v prdeli teďka, blabla, pokuty, chtěli po něm dýchat, chtěli po něm řidičák, chtěli po něm občanku, nedal nic, už se tam na něho začali sápat a on řekl, já se jmenuju tak a tak, z rodu, jo, ti se podívali do tabletu, našli si ho tam a řekli, dívej se, fakt to tak je, on má pravdu. Tak dobře, tak naschle. A normálně ho pustili a jel dál, jo. Takže lidi mají strach třeba. Jo, já tu zkušenost jako nemám, protože já nevím, já když vyjedu ven autem a jezdím často a vidím policajty na obzoru a jedu k ním, no tak oni buď mě nestopnou, anebo odjedou pryč, ale možná oni ví, jakým jezdím autem a že taky ze mě jako neví mámy ani korunu, tak se mě vyhýbají. Ale já na to říkám v podstatě to, co Mára, protože já toto vím od Máru. Já se tématem živýho člověka zabývám asi rok. Nebo možná plus minus, jenomže já jsem byl taky dřív Čechoslovák, byl jsem vlastenec a tak dál, jenomže to všechno jsou slepý uličky. Jo? Důležitá cesta, úplně taková ta vítězná, je osvobodit se z jakýchkoliv hranic, i jednak fyzických, i jednak vlastně jako psychických, jo? A stát se tím živým člověkem. A potom ti korporátní policajti, oni o tom ví, oni určitě mají nějaký ty, jak tomu říkáte, workshopy, nebo jo, nějaký prostě vzdělávací kurzy. Oni ví, že tady živí lidé jsou nedotknutelní, ani jejich majetek není nedotknutelný, teda je nedotknutelný, tak, jo. Ale musí si to prostě jakoby nastudovat a uhájit si to a hlavně to cítit srdcem a nemít strach, že tě vytáhnou z auta a odvezou tě. Stát se to může, jo, ale pustit tě musí, protože nespáchal žádný trestný čin, neublížil s dalšímu živému člověku a oni nemají jediný právo tě prostě držet. A přijde doba, kdy vlastně se to stejně celý se to převrátí, jo, takže cesta živého člověka je teďka naše cesta a já ani, Laďo, ani sekundu nepochybuju, že by to mohlo být jinak. Jo? Takže to, co říká Mára, já s tím jako srdečně souhlasím. No?
4: Já s tím chci taky souhlasit, ale nemůžu souhlasit, protože já druhým rokem už nejezdím. Já jsem se naplatil pokud lidi zlatí, hlavně za rychlou jízdu a potom v tom jako všude třicítka.

0: Ale jak to víš, Laďo, jak to
1: Ale
0: víš,
1: ty
0: už se
1: to
0: ti to
1: nevíš, ty
0: stalo?
1: jsi to nikdy nevyzkoušel. Vyzkoušel jsi to někdy, že to tvrdíš?
2: Dneskou ne,
1: no tak
2: protože...
1: vidíš, že tak to netvrď. Jo?
2: No,
1: to jsou jenom tvoje domněnky.
2: No počkej, ale protože jsem vždycky udělal to, co chtěli, ukázat
1: papíry. No, no, no. Ti to říkám, že to jsou tvoje domněnky. Že no. Tě vytáhnou z auta. Pokud se budeš chovat tak, jak se máš chovat, budeš říkat, no. Kdo seš, tak tě z auta nikdo táhnout nebude.
0: Laďo, tady je veliký rozdíl mezi živým člověkem, mužem a ženou a mezi občanem. Pokud tě zastaví policajt, jako tak samozřejmě stopneš, třeba něco potřebuje, jako jo. Ale pokud mu dáš řidičák nebo občanka, což je vlastně korporátní kartička, tak ti mu řekneš, I understand, stojím pod tebou a on už ví, že jsi v roli otroka, občana a už s tebou dělá cokoliv si usmyslí. A i tě může vytáhnout z auta a tak ruce o kapotu prostě a dát tě klepeta, jo. Ale pokud řekneš, jsem živý člověk, nejsem v roli občana, mám nedotknutelná přirozená práva, které mi dal stvořitel, no tak jim celaká prdelka a uvidíš, že tě pustí. Když uvidí tu sílu toho člověka. Víš? No. Je to ne, já vím, že to je nepředstavitelný, protože to by je 81 a my jsme od malička indoktrinovaní, jo. Už od narození, jo, otisk palce, prostě rodné list, nebo hlášení o narození dítěte, matrika, jesle, školka, škola, výchova, rodiče, bla, bla. A ten člověk si nakonec vlastně zapomene sám na sebe.
2: Počkej,
0: že živý člověk, jo.
2: Počkej, teď tady přijela jedna, ona tady jezdí na kole. Jestli možná půjde kolem, tak já se jí zeptám, jestli by mohla odpovědět na otázku tady tohoto. Jo?
0: No.
1: To se neptej otroků.
0: Ale, no.
2: Are you busy?
3: I'm going to the mums, but I'll be in there this afternoon.
2: Yeah, okay.
3: Okay?
2: Okay, thank you.
0: No. Mohla být ležavíčku, no, je škoda.
1: Thank you. Hele, ty dva roky nejezdíš, nebo jak dlouho nejezdíš, nikdy jsi to nevyzkoušel, tak to nemůžeš tvrdit, že to tak není.
0: No.
1: Jak to můžeš tvrdit?
2: No možná, no jestli je to pravda, no tak kurva.
1: No
2: tak...
1: je, no, ale pokud něco nemám vyzkoušenýho, tak nebudu říkat, že to nefunguje.
2: Moje poslední pokuty, já už jsem ani...
1: Ale jo, to já ti neberu pokuty, protože ty si vystupoval vždycky jako občan řidič. Protože jestli posloukneš na své vysílání, tak řidič je povolání.
2: To už mi přišlo poštou aj s fotkou, vyfocené moje auto.
1: No to ti vyfotějí tady, to ti taky tady pošlo. A to není jako Kanada, že je extra v tom.
2: Dostavit se, zaplatit, anebo můžeš se dostavit k soudu.
1: A ty nemusíš k soudu, ani mu chodit, když na to přijde.
0: No, no.
1: No to vidíš, zase nevíš. Zase nevíš, že směješ se tomu.
0: To je
2: nepředstavitelné. Nevím to. No,
1: no tak vidíš, tak se tomu nesměj. No.
0: Ale Laďo, já ti
2: já se směju sám sobě, já se nesměju tobě. No.
0: Tak jasně, my to chápeme, že se směješ sám sobě, jo? To je jasná věc, jako já se taky kolikrát směju sám sobě, že jsem byl tak blbý, že mi to nedošlo. Já ti řeknu ten zásadní rozdíl. Amerika, Kanada, ty vaše státy tam, to jsou všechno korporace, to nejsou státy, jo? Tak to znamená, že ty policajti jsou zaměstnanci těch korporací a korporace není oprávněna vydávat zákony, které mají platnost, jako když to vydá stát. Státy už byly zrušeny dávno, jo, to už jo, dávno prostě, v roce 49 nebo kdy, Clearfieldská dohoda, pak motu proprio, nebo to. Zkrátka státy jsou zrušeny a ty zákony, ty platí jenom pro členy korporace a to jsou ti, kteří mají občanský průkaz. Když máš občanský průkaz, nebo u vás máš pas, nebo co tam máte vy, no tak jsi člen korporace a na tebe ty zákony bohužel platí. To bys musel z té korporace vystoupit. Já třeba mám výpověď z korporace, jo, a mám sebeurčení, že jsem živý člověk, živý muž, jo, a protože podle listiny na to mám samozřejmě právo, jo, a oni na mě nemůžou. Já bych třeba, já to nechci přivolávat a já tu konfrontaci ještě nemám, jo, ale vím, že bych si to ustál. Já bych z auta nevystoupil, za žádnou cenu bych nevychal do balónku, neukázal ani občanku, kterou mám propadlou, a ani pas. Já bych se radši nechal z toho auta vytáhnout a nechat si dát do lipáka, odvíz na tu vyšetřovnu, protože oni to potom budou platit a ten poslední parazitický policajt, ten by to zaplatil, protože on je odpovědný, ne jeho náčelník. On

0: on, který mě to udělal. Tak to je, Vladí.
1: Vy to máte prostudované do detailu, ne já. Takže je to novota pro mě. Občanský průkaz jsem měl, když jsem tam byl do 80. roku. Teda to se všechno šredovalo, vojenská knížka, všechno to bylo pryč. Jo? Mě dokonce nás donutili, aby jsme podepsali vystoupení jako z občanství. Já už nejsem český občan. Můj bratr ještě pořád je. I když byl tady a už zase zpátky, jo? Protože se mu to nestalo. My jsme se museli vzdát československého občanství. Jo? Já říkám, whatever. Možná si to obnovíme za nějaký rok, když to budeme potřebovat a tak. Tak jsme to brali tenkrát. Jo? Teď tady já mám. To je občanka. Jo? To je... Měl jsem to samé, ale to byl řidičák. A to bylo jako občanka. Samozřejmě každý máme social insurance number, jo? Takže to je vedené jako ty number, anebo je to zdravotnictví. Jo? Ale toto potřebuješ jenom jako, anebo pasport, když máš pas. Jo? Já to mám pas taky, já už prošli teď, protože už se jde nejdem. My jsme... takže to jsou pro mě nové věci.
2: No ale to je vidět, že jsi moc neposlouchal, co jsme říkali v tom vysílání.
1: No, my
2: o tom tady mluvíme imr vere.
1: Já vás nechytnu po každé, jo? To je
2: možná... Ale ty se záznamu nadchytneš, ne?
1: A to vždycky bylo ze záznamu, z archiv.
2: Tak tam máš jasně, víš, to tady už říkám, jakou dobu tady ty věci. To není
0: opakování je matka moudrosti. Mě taky trvalo. Já jsem byl, jasně říkám, Čechoslovák, já jsem věřil ještě tehdy Putinovi, že nás zachrání, Trumpovi, že oni se to hodnou a že nás budou zachránit od fašismu. Hovno. Však oni jsou vlastně dvě křídla jednoho ptáka, všechno chabat lubavič, jako sekta, jo. Takže já už nevěřím ve vnějšího zachránce, já věřím sobě a tomu vlastně, že jsem si uvědomil, že jsem živý člověk a na mě se nevztahuje žádná korporace a já bych se nechal klidně zmlátit prostě, ale já mám svědomí čistý, jo. Takže, a pozor, a to jsem chtěl vlastně říct, mě to taky trvalo, než se mě rozsvítilo, jo, protože Mara je bombardák a on se s tím nesere, on to polopaticky, on prostě to nahrká a ty musíš to jakoby stíhat všechno pochopit. A není to tak snadný, ale dá se to, jo. Takže když nás budeš sledovat, já tě teďka si udělal Facebook, já tě klidně pošlu na archiv ty linky, odkazy a můžeš, když budeš na pokoju pěkně nebo venku, si nás poslouchat. My máme asi už, já nevím, kolik těch dílů, možná 40, možná víc dílů. Ale furt na to téma jedem. Zdravý, živý člověk, ty různé konspirace, Matrix, jo, plochá země, o tom ani ještě, ale taky se budeme bavit o ploché zemi. To jsou další věci, které oni nám lžou. Historie, Tartárie, všechno je úplně jinak, jako jo. Tady bylo nový osídlení po kataklizmatu.
1: No dobře, ale tak už třeba tady tato věc, plochá zem nebo kulata, no tak já věřím, že je kulata.
0: No. Já jsem taky věřil, že před
2: rokem. Já jsem taky věřil, že je kulata, a už ne.
0: Nás to učili ve škole Galileu a přece se točí. Hovno, nasrát.
2: A jestli jsi byl řemeslník, tak mi ukáž, jak máš kulatou vodováhu. No.
0: Protože naladím pomalu naladím.
2: Protože země je kulata, tak musí být vohnutá i hladina, ne?
1: No tak ale je. To můžeš vidět na moři.
2: Jo, a jak to uvidím? A jak to uvidím?
1: První uvidíš kouř, komín a teprve potom loď.
2: No ale když budeš mít v ruce dobrý dalekohled, foťák s dobrým zoomem, tak tu loď uvidíš kurva hodně. No. Víš? Protože to jenom moje oči nevidí. No. To neznamená, že ta loď tam není. Víš?
1: A to si myslíš, že to Zem je, anebo jiné planety, Mars...
2: No na to aby nic není, to jsou všechno jenom fejky.
1: To jsou jenom co?
2: Fejky. No jako fake. Fake. Jako leč. Lion.
1: A co jsou hvězdy? Co jsou hvězdy? Fejky taky?
2: Hvězdy, to je jenom energie, která svítí. Víš? Protože když se podíváš pořádně na hvězdu, tak vidíš, že ona se takhle spítí různě.
0: Jo, takže ty...
2: jo? Jo, ona takže... necítí jako světlo, ale ona se spítí. Jo? Takže... A když jsi u toho, tak přes den vidíš sluníčko třeba a kousek vedle něj je měsíc. Tak mi řekni, co tam dělá ten měsíc. A že necvítí to sluníčko, že ho neosvítí pořádně to sluníčko, když teda svítí na něj přímo, víš?
1: Hm? Ale ty myslíš říct, že jsme v tom
2: no, teráriu, jak rysi.
1: Že jsme taková placka?
2: No, ale veliká placka.
0: Obrovská nekonečná placka a vedle nás za Antarktidou. Antarktida vlastně není jakože ostrov, ale to je kolem té naše země plochy taková ledová.
2: To je hradba kolem nás.
0: Hradba a za tou jsou další světy a tam jsou ty Plejáďani, jo, a tam jsou ti mimozemšťani a tam odtud k nám teče nafta, jo, třeba. A nad náma je kopule. Žádná raketa nepřistála na měsícu, žádné ten Apollo, ani to, jo, tam je kopula prostě, to už se píše i v Biblii, jo, ale o tým, jako je to velikánský téma, já se tím taky teďka tak nějak prodírám, jo, ale všechno mě to dává smysl, protože systém nám ve všem lže a pokud systém tvrdí, že země kulatá, tak já o tom pochybuju. Aspoň o tom pochybuju.
2: A jenom, když budeš chtít, tak na YouTube je velice starý video, nevím teďko, z kterého roku bych kecal. A jmenuje se, teďko, jak se to jmenuje, nevíš?
0: No, po týdně ho posílal.
2: No, já jsem to posílal dávno. No. Jo, a tam jsou, to je asi dvouhodinový dokument lidí. Byla v tom i armáda do toho zapojena a prováděli měření země, jo, v různých jako těch státech takzvané. A došli pak nakonec k závěru, a to dělali kulatozemci, který věří, že země je kulatá. Protože chtěli vyvrátit natřít prdel těm plochozemcům, že jim dokážou, že země není rovina, ale že je to koule. Naprosrali to, protože na konci toho dokumentu museli přiznat, že prostě se mýlili, aby to starý lidi jako zešli třeba. Víš? Že žádný zakřivení jak si nenaměřili.
1: No jsem úplně na větví, jo? Na větví, zase.
2: Protože tady ta věc je úplně uzavřená, to je prostě pro mě...
1: Takže platka, severní pol, jižní pol, jo?
2: Hele, pošli mu, Petruko, pošli mu tu Glisonovou mapu.
0: Severní pol je uprostřed placky a jižní pol je okolo nás.
2: Jo.
0: Ledové hradbě. Jo? To podnažají na kompasu, že tě ukazuje... z každého místa, jako na sever. Kdyby byla země kulatá, tak tě ten kompas poblázně neukazuje jako
2: všelijak. Jak ti ukazuje na kouli, kde je sever? No. To přijde, jako, víš co, ten kompas se něčím řídí přece, ne nějakou energii, která ho táhne někam.
1: Mám poslední cigaretu, ok. Budu muset jít navrch. No ok, pokračuj.
2: Takže táhne tu šipku na tom kompasu táhne magnet, jako magnetismus. Jo? A tam je magnetická hora, která to přitahuje. A ta je uprostřed naší plochy země. Jo? A to neznamená plochá země, že za náma ta voda padá někam jakože do vesmíru. Ne, to my máme další země kolem nás, další ty.
0: Ladi, představ si to jako včelí plást, takový ty šestiúhelníky, a je jich nekonečně vedle sebe, jako jo, to nevím, jako, a toto není platka, tomu se říká topografická rovina, jo, ona může být hrabatá, ručně zakřivená,
2: no,
0: ale
2: jo, je platá, že to je hrabatý, jako. To není rovina, jakoby rovina.
0: No, takže to jsou ty plásty, to jsou ty různý světy, jo, a každý ten svět je přikrytý kopulou a ona se říká, že my jsme projekt, lidstvo, že jsme vlastně v hologramu nějakým, jo, že jsme vlastně jako, že jsme takový pokusní, jako, kdo ví, jak to všechno je, tak daleko my ještě jako nevíme, ale to všechno přijde, jo, tady ty znalosti, vědomosti.
2: Ale je spousta lidí, co se tím zabývá, že jo, po celém světě, ale jak říkám, každopádně veškeré fotky Země jsou vytvořeny a jiných tady těch podvodných planet jsou všechno z Photoshop.
0: Photoshop, NASA, víš, ty planety, ta země koule, to všechno je vytvořený
2: Photoshop. Photoshop, všechno Photoshop.
0: A ten, že Kozorok, nebo kdo to přistál? Apollo. Apollo vlastně jak přistálo na měsícu, že? No tak to natočil Walt Disney ve svém studiu všechno. To jsou kulisy. Herci, jo, to, možná jsi o tom slyšel, ale Amici a i Kanaďani to ví. Oni to ví, jo. Že to všechno podvod, že to je jenom divadlo.
2: Jo, to je v Americe to říká spousta lidí. No, celý svět o tom mluví.
1: Ale jo, jo, to víme, že to byl fake, že to byl fake.
2: Ten no ne, ale jako víte, hele, i v Simpsonech ti to ukazují, jak je nad náma pěkná kopule.
1: Jaká kapule? Jaká kopule?
2: Kopule. Firmament. Firmament. No tam to, jak bylo napsáno v Biblii, Bůh oddělil vody od vody, nebo jak to tam říká?
0: Vody od vod.
2: Jo, vody od vod, jo. Takže vytvořil vzduchovou bublinu.
1: No ale proč máme rozdíly časové?
2: No protože to sluníčko takhle běhá, nebo ty placaté země, ne? Takhle tam svítí, rozumí? No tak máš takovýhle rozdíly, to je logický, ne?
1: Tady už bude poledne za chvíli, jo?
2: No.
1: U vás
0: je slunko teď zrovna, u nás není, no.
2: No tak vem si, že máš plochou zemi, jo? A teď to sluníčko je taková tečička, která svítí na tou velkou plochou země a osvětluje části plochý země vždycky. No a jak osvětluje jinou, tak na druhý to zasíná, ne?
1: Tak dobře, to by rozuměl.
0: Laďo, já ti ještě řeknu, před rokem 1958 se ještě vyučovalo ve školách, a i na základních, a i na vyšších, že země je plochá a dokonce v encyklopedii Britannica psali, existují mapy, že země je topografická rovina. Ta koule je uměle vytvořena, aby lidi měli beznaděj, že jsou ztraceni někde v kosmu a že jsou tady sami. Ale my nejsme sami, my máme všude...
2: Že nemůžu zdrhnout prostě z koule, no.
0: Jo, koule nezdrhneš, jdeš to tady z topografické rodiny a můžeš na té Antarktidě, jo, tam je to všechno hlídaný, to je vojenský prostor. A oni se dohodli, u zemi, kde je mír, dohodli se Rusi, Američani, Angličani, že tamto je nepřístupný pro veřejnost a oni si to hlídají, protože ví, že za tou stěnou jsou další světy a tam je ta ropa a tam je to nerost a tam jsou další světy. Ne,
2: jo. Ale vem si, že od, já nevím, 50. roce nebo v 55. roce právě vznikla ta smlouva von, tak vidě.
0: Ano.
2: Že všechny země se na tom podepsaly, jakoby ty státy takzvaný, že musí chránit jakoby vstup z toho Matrixu výstup, aby si nemohl zdrhnout. Jo? Takže ty se tam nemůžeš přiblížit na 200 mil, nebo jak to mají.
0: A Laďo, a všechny tady ty informace a ty knihy jsou uleženy ve vatikánských archivech. Vatikán ovládá celou tady tu plochu, jo? Tady ten svět ovládá Vatikán.
1: Ten Vatikán by měl vyletět do povětří všecko a kurva ze
0: stěma.
2: No oni právě říkají, že Vatikán je správce jakoby toho Matrixu, jo, který dohlíží nad těma, že to je de facto, my jsme jako vytvořena otrocká, jako, jak bych to řekl.
1: To je nejhorší církev, to je nejhorší církev, jedině mistr Jan Hus, tomu věřím.
2: Všechny církve byly vytvořeny Vatikánem. Všechny.
0: A víš, jak se říká, že zanikla římská říše? A nezanikla, to je Vatikán. Vatikán je pozůstatek
2: římské. Vatikán je Řím, ne?
0: No,
2: a o všem rozhoduje, bílej papež je jenom loutka, ale všechno rozhoduje černý papež.
0: Jo, jak se jmenuje Suko, nebo jak? Jak se jmenuje to černý? No to je jedno. To se
2: já rád... Jako... Nepovím, protože, ne, já vím toho, mám ho v hlavě, jak vypadá, ale nespomínám, jak se jmenuje. A pak je ještě šedej papež.
0: Mm-hmm.
2: Jo? Ale černý papež je ta největší jakože svině. Ten bílej to je jenom taková loutka, jo? To je taková pěkný paňác, který tady běhá, ale černý je ten hlavní.
1: OK, moji přátelé, přerušuju. Já mám to přišpedlené tady na tom, víš, Jirko, já to musím odělat. A já se přesunu s váma, já si to dám tady do toho paketu, víš?
0: Jo.
1: A půjdu s váma nahoru, protože
0: no, teďka si zmáčkal. Láďa si zmáčkal knoflík, jako to je bombardiák taky, člověče. No. My jedeme, ale vidíš, i v těchto letech se dá vzdělávat. Jako přátelé,
2: no dá.
0: nic, že mě už je 50 a 60, já už to nějak doklepu, hovno, jako a neustále
2: proč, se vzdělávat. A proč bys měl něco doklepávat, furt?
0: No, však.
2: To oni jak to doklepou.
0: Však jasně, ne, tak já tady ti lidi, který znám, jo, oni už mají takový, že my už to máme odžitý a mě už to nezajímá, jako jo, ale vidíš na Laďovi, on hlavně cigaretky, teda to je potřeba cigaretky, a jede dál sama. A chytá se docela dobře, jako jo.
1: Už mi došli, já se teď tady pakuju, jo, já se pakuju a jedeme nahoru, půjdeme nahoru, jo.
0: Dobrý, hoši, my jsme se bavili teda, já bych se vrátil, abych tu topografickou rovinu, ale určitě to, to... to dojde, jo, to je hodně silný kafe, jo, ale já bych pustil tady nějaký videjko zas, a my jsme se bavili ještě o tom teroru vakcinačním, jo, a o tom vlastně, komu patří ten občan, takže jsou tady vlastně ten nejvyšší americký soud vydal jako nějaký to rozhodnutí, že ti lidi vlastně, kteří mají změněnou to DNA, tak už vlastně nejsou jako lidmi, ale jsou to věci a normálně je to jako relevantní, jsou to zprávy, že to rozhodnutí jako vyšlo těch soudů. Já tady pustím ze dvěm
3: věta,
0: nech se Laďa usádlí.
3: Nejvyšší soud Spojených států už neschvaluje očkované jako lidi. Vytiskli jsem to. Dokonce vám dám i odkaz. Pravdu říkám, hned vám ho dám. Lomítko, lomítko, www.supremecode.gov, lomítko, opinions, lomítko, 1, 2, pd, lomítko, 1, 2, pomlčka, 3, 9, 8, potržítko, 1, b, 7, d, pd. Dejte mě vám to přečíst, kdybyste náhodou nechápali, co se to sakra děje s tímhle hloupým obchodem. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že očkovaní lidé po celém světě jsou produkty, patentované zboží podle amerického práva, už ne lidé. Prostřednictvím modifikované DNA nebo RNA vakcinace, mRNA vakcinace, osoba přestává být člověkem a stává se majitelem či držitelem modifikovaných genových vakcinačních patentů. Protože mají vlastní genom a už nejsou lidé bez přírodních lidí, v závorkách, ale transhumáni. Tedy kategorie, která v lidských právech neexistuje, slyšeli jste to? Kategorie, která v lidských právech neexistuje. Kvalita přirozeného člověka a všechna související práva jsou ztracena, žádná práva, svobody a svobody, žádné náboženské výjimky, nic, protože jste byli přeměněni v osobu, nemůže nebo ženu. Myslíte, že si dělám srandu, říkal jsem vám, abyste se sakra probudili, vy jste se neprobudili, teď vás to kope do zubu. Proto jsem uspořádal tyto semináře, abyste přesně pochopili, co musíte udělat, abyste násilně vzali zpět svá práva, svobody a svobody. Teď poslouchejte, tohle to platí celosvětově a patenty podléhají americkým zákonům od roku 2013. Všichni lidé očkovaní GM modifikovanými mRNA jsou legálně transhumáni a legálně identifikováni jako transhumáni a neužívají žádná lidská ani jiná práva státu. Stát znamená jakákoliv vláda, jakýkoliv stát, dokonce i tady ve Spojených státech. A to platí celosvětově, protože patenty na technologii GenPoint spadají pod

0: Tak, přátelé. Oni tam teďka ukazují už ty různé patenty, prostě všechno je patentované, no. A chcou si teda přivlastnit IT lidi, teda, který se nechali naočkovat, no, že jim to změnilo DNA a tak dál, no. Tak, a tady to rozhodnutí teda je vydaný, i když zase píše podle konspiračních teorií, bla, bla. Jo, tady ta stránka, kde tam říkal ten chlapec, tak jsem se díval, tak ta už je taky zrušená, takže nechce to pouštět ven. No, ale hold, prostě záměr je ten, přivlastnit si lidstvo a mít ho za stroje, bioroboty a ty kyborgy a toto dál. No, dobrý, Maro, o tom jsme se už bavili xkrát a dívej se, teďka Laďa nás provází. Laďo,
1: Jo,
0: slyšíme se?
1: já vás slyším, ale já vás nevidím,
0: Dále.
1: ale je vidět, kam jdu, jo?
0: Je, pěkně to tam, jako máte to tam pěkný.
1: Jdu k výtahu, no.
0: Jak se
1: Jo.
0: říká tomu zařízení kdesi? Jako sanatorium nebo domov, nebo co to ozdravna?
1: To jsou různé, no, tak tady to je podle toho, jak kdo potřebuje jakou péči a tak, takže to, já jsem většinou jako, tak jak kdybych byl doma, jo?
0: Jo.
1: Ale
0: Přátelé, posluchači a diváci, tak máte jedinečnou možnost přes studio Dejaví dostat se až do Kanady a podívat se, jak se tam Ladík má v tom zařízení. No a příště by nás třeba mohlo vzít i někam do města. Uvidíme. No?
1: ano.
0: No tak
1: Třeba až
0: to,
1: s
0: mladý,
1: to, co jsem si
0: jo,
1: myslel,
0: jistě. Ale za ty prachy, co ti
1: to,
0: vezmou,
1: co
0: co
1: jsem si
0: ti
1: myslel,
0: dělají z
1: že by
0: nepejva.
1: viděl jako dálka, aby jsme to projeli, jo, nějaké minuty, no.
0: Vítěj, syn, ten je dobré. Já jsem s ním taky mluvil minule, taky mluví česky jako tak, se trošku lámaně, ale to by tě mohli ladit zaplatit i taxíka, jo, za ty prachy, co jim tam necháváš. No, jídelna nějaká, máte to tam pěkný
1: To
0: a
1: je
0: ty nás
1: jídelna.
0: zavedeš až k sobě na pokoj pro cigárka.
1: Ano, jdem. Tady je moja židla, tady je můj stůl, jo.
0: No, vidíš. Takže dežaváci, tady teda jako dneska se to ubralo úplně jiným směrem. Já si myslím, že tam Mladík vydrží tak 10-15 minut, že se pozdravíme a tak, jo. A Laďa je tady s náma, světe div se, už 2 hodinky. Ale já bych to zas, přátelé, dneska jako nějak
1: Are
0: úplně
1: you
0: zase prodlužoval.
1: working hard? What are you doing? Making tea. Ona dělá čaj. Ona dělá čaj.
0: Ano.
1: Oh boy. See, tady jedeme, já jdu za tím chodítkem, jo, vidíš to, no, tak, no.
0: Laďo, ty se našlapeš, než zvenku dojdeš až k sobě na izbu.
1: Já to mi pomáhá, já se na to zepřu, takže se nadnáším, víš, jako.
0: Aha.
1: No, a ještě pár kroků a už jsem v mojí rezidenci.
0: Dobrý. Než tam
1: Chodit po.
0: dojdeš, tak já tady pustím videjko, když jsme se bavili o těch podvodech
1: Oni to.
0: farmaceutických, o těch mamografech a o těch kolonoskopích, tak nevím, jestli Maros to viděl tady to videjko.
2: Rakovina.
0: Ne, počkej, toto není ono, toto. Já jsem to možná pouštěl minule.
2: Na kolonoskopii. Podívejte se, co se stalo.
1: Kurňa, jak zase ti dali jaký papír.
2: Lékařský zákrok ukazuje odstranění nálezu během vyšetření.
1: Tak
2: Nádor je plný parazitů.
1: tady mám na ruce tady to, vidíš, to musíme.
0: No, takže to je ten jejich slavný nádor, nádorové buňky a metastázy. A když se podíváš na to zblízka, tak tam vidíš prostě kumulace těch parazitů, jo, takže...
3: Ale o tom mluví
1: No a
3: spousta
1: tak
3: těch doktorů, co
1: tady jsem
3: pitvají
1: na
3: ty
1: mojem
3: lidi.
1: pokoju, tady
0: No.
1: byl papír, by dali za dveře,
0: Jo, jo.
1: myslím, voting October, jakýsi voting, to musím přečíst. Takže tady jsem, jo.
0: Takže Laďa nám provádí jako představu jakousi exkurzi do jeho teda soukromí.
1: Zapomněl
0: Ladíku,
1: jsem.
0: ty se s tím taky nesereš. To je dobře, že se za nic nestydíš.
1: Zapomněl jsem zavřít dveře.
0: No, tak Maro, no ale já bych to dneska asi pomaloučku, co?
1: Končit.
3: Už to ukončíme,
0: Už
3: bratu.
0: to, jako já bych, dívej, teďka jsme měli prodlevu 14 dní, protože byly ty amanitky vrcholily, než se to všechno zpracovalo. Takže nebyl úplně čas a teďka klidně můžeme udělat 2 hodinky a dát si třeba v týdnu další. Já tady mám hafol videí,
3: Jo, jasně, my se potřebujeme se vyjadřovat k určitým věcem.
0: No, jasně.
3: Podstatným.
0: Takže toto bereme jako exkurzi, tady to videjko. A příště to rozjedeme na ty podstatné témata. A Maritku, te jsme už poděkovali. To asi každý už nastuduje sám. Já tam budu samozřejmě jako dabovat, sdílet videjka o amanitkách a tak jak vždycky.
3: Ale je to plný TikTok, tak stačí, když si ho lidi odeřou a začnou hledat sami.
0: No a ještě tady, počkej, ještě tady mám zajímavý... No už se mě nechce do toho pouštět, otevírat.
3: Nech to na jindy.
0: Necháme to na jindy. Necháme to na jindy a... Já se těším už na cigárko, taky na kafičko. Laďo! Jestli se slyšíme, Laďo, ty máš zamutovaný telefon. Maro, rozloučíme se a necháme to na jindy. Tak. Jenomže Laďa má zamutovaný telefon.
3: Takže ale tak já se... Tak ty se
0: slyší vlastně.
3: Slyší? Slyší, ale není slyšet von.
0: Ty jak šel dovnitř, tak si zmáčkl asi telefon.
3: To tlačítko dole, nalevo.
0: Tlačítko si odmutuj. Odmutuj si tlačítko, mute, mikrofon. A tak. Laďo, my tě dneska velmi děkujeme a blagodaríme za exkurzi vlastně a za to, že se na nás připojil. Jo, a myslím, že nás to bavilo všechny, i posluchače, je jich tady jako stále dost, takže fakt velikánský dík za odvahu a je vidět teda, že to teďka v tobě začalo ještě víc pracovat, ta plochá země úplně, ta tě si myslím jako začala zajímat a hlavně začínáš přemýšlet o tom, jo, jak to teda ve skutečnosti je, kdeže ten systém mluví pravdu a kdeže lže. A to je dobrý začátek, já jsem taky tak začínal. Já jsem neuvěřil hned Márovi, hned jsem tomu nevěřil, jo. Až jsem si poskládal určitý proces souvislosti dohromady. Takže o veliké blagodár tobě a Ladí, my to pro dnešek odpískáme,
1: jo.
0: A klidně se můžeme zase za 14 dní chvilku už třeba jenom propojit a pošlu ti odkazy, jak říkal Mára, to videjko, kde kulatozemci chtěli dokázat plocháčům, že země je kulatá, jo, a uvařili se, utáhli se na vlastní nudli a zjistili teda, že fakt ty výsledky fyzicky měření dokázali to, že země není kulatá, jo. Takže to ti pošlu a pošlu ti odkazy na naše dežavíčko. Přátelé, posluchači, Petro Galtit a další, s vámi se loučíme. Ano, jsme v kontaktu. No Máro, máš něco na před odpískáním?
3: Hele, není na ně. Necháme to na Indii, jak se říká.
0: Necháme to na Indii a já se rozloučím jedním videjkem, písničkou takovou, kterou jsem taky si nechal jako nadabovat, jo? Jako písnička, jo? Jmenuje se to George Orwell a nechal jsem si ji nadabovat, takže je to zajímavý, pěkný a tím se rozloučíme. A Ladíku ještě, tak ještě nám řekni v krátkosti posluchačům, teda ty jako novic na dežavíčku, jak jsi to užíval, jo, a tak, co budeš třeba teďka dělat?
1: To můžu říct, velmi rád, že jsem se dostal mezi vás s tímto stylem, jo. Přeju vám všem to nejlepší a budu se těšit zase na nové spojení, jak říkáš, a to je jediné, co můžu říct, jo.
3: A zatím Petru komu naposílej a pak, aby byl trošku vzdělanější.
1: Teď Mára jenom aktikuje, Máru neslyším.
3: Neslyšíš?
1: Halo.
0: A mě slyšíš? Mě slyšíš? On si zase zamutoval mikrofon, Laďa. Laďo, máš zamutovat.
3: Laďo.
1: Neslyším pěkně. Neslyším, Maru neslyším.
3: To je jedno, ahoj.
1: No neslyším.
0: Hele. On říká ahoj říká.
3: Já jenom tě pozdravuju, aby si studoval.
1: Čau.
3: Aby si studoval a příště to bude mnohem lepší ještě.
0: Přátelé, a teďka jste svědky skutečného fungování dežavička, já nesu žádný moderátor. Toto nezažijete možná jinde, že normálně se k nám připojí človíček, jo. Být 1,8 let, 10 lety, ale plný života, energie a kreativity, který nic nevzdává, dá se bude vzdělávat i v těchto letech. A tady ho vidíte jako napřímo z Kanady. A mám tady i komentář, že nás někdo zdraví z Ameriky. Z Ameriky Roman Večeřa. Zdravím, já vás poslouchám z Ameriky, jo, takže Romane, díky za to, že nás teda sleduješ, my nikomu nic nevnucujeme, ohledně Amanitek taky nevnucujeme samozřejmě, studujte sami, vzdělávejte si, literatury je víc než dost a vyberte si z toho, co vám prostě pasuje, jo, protože ta bylina nesmrtelnosti, on je taky kniha, která je zdarma ke sdílení, dokonce si to žádá ta kniha, sdílejte mě. Uvedu tady pod to vysílání, jmenuje se to knihy Bylina nesmrtelnosti, můžete taky studovat. No, tak za mě asi vše. Těším se na cigáru a na kafičko.
4: Těším se taky velice moc a dovidění a doslyšení zase, no, tak jo?
3: Do počutia.
4: Proč neslyším Maru?
0: Já nevím.
3: Do počutia.
4: A on mě slyší?
0: On tě slyší, já tě slyším, jo.
4: Kurva, tak proč? No proč? No.
0: No, tady... i možná je to znamení, že už to máme povypínat, jo? A ano. Že máme si ještě užitku z večerami a ty už tam máš 2 hodiny, ty už tam máš 12 hodin odpoledne, že? Teďka poledne.
4: Ano, no. Přesně.
0: Proto tam máš to sluníčko.
4: Já chodím 12.30 jako na ten oběd.
0: Jo.
4: Takže vy se opatrujte, běžte si dát cigárko a jedno s druhým, jo. A já taky jim nejradši jako na noc. Protože tak, jak se, tady ty lidi, oni sednou k tomu stolu a žerou jak roboti, jo, a vůbec ani se nebaví, baví se, ale o takových, neslyším vedle u stolu, a většinou se tam jedna ženská se jenom pořád směje, asi je,
0: tak horší, lepší se smát než brečet. No a Petra teda Galky, Petro, převez mi tu zodpovědnost do vlastních rukou, píše tady, mějte se krásně a smějte se, jak to umíte jen vy, mnohonásobné díky. Peťo, kdyby jsme pomohli vždycky za to jedno vysílání aspoň jednému človíčkovi, tak ten účel je splněný a my můžeme blagodarit i stvořitelovi, že nám to umožňuje, že ten internet proudí, že nám to nepadá, i když mám dneska úplně jiný sluchátka, vysílám na funk tady normálně z gauču, jo. Takže tak, dobrý, já bych se zase ještě jako rozkecal, ale přátelé, veliké, velikánské blagodar a videjko, písnička nakonec a dobrou noc, krásnou.
4: Blagodar.
0: Blagodar, vidíš, že se učí. O, šanty. A my si říkáme s Marou. O, šanty. Laďo, teď ty.
4: O, šanty.
0: Šanty, šanty.
3: Šanty.
4: Šanty.
0: To je věčný mír. Ohm je věčná frekvence. 136,1 Hz. A šanty je mír, jo? Takže věčný mír přejem všem vědomým tvůrcům. Ano?
4: Jo, to jsi mi říkal posledně už, ano. Přesně, ano.
2: My to hodně je tvrdý život, věcí, život pro nás. Tohle je tvrdý život, život pro nás. Nenatočí nás, sledují nás. Nepolíbí nás, očipují nás. Je to tvrdý život. Sedím na gauči, scrolluji v aplikaci. Žiju v kleci, soda je nutnost. Každý krok naskenují, každou modlitbu přečtou, Wi-Fi zámek a úsměv pod nátlakem. Sociální skóre je noční můra, zmrazte CBDC, noste klip, než se naučíte dýchat. Tohle je tvrdý život, život pro nás. Nenatočí nás, sledují nás, nepolíbí nás, očipují nás. Mluvím, sleduju a stopuju, zírám na obrazovku místo na krk. Mluvím s umělou inteligencí místo lidské rasy, dávám digitální filtry na dětskou tvář. Sleduj hodiny, skenuj a skóruj, potřiď se a zavři se, to je ta odměna. Spal čip, vezmi si poplatek, nech nás na pokoji, vypni všechno, pohyb. Tohle je tvrdý život, život pro nás. Nenatočí nás, sledují nás, nepolíbí nás, očipují nás. Zapomeňte na Santa Claus, tady přichází Schwab. Nikdo se nestará o vás ani o byt, když jste na mikročipu. Nikdo se nestará o vás ani o byt, když jste na mikročipu. Tohle je tvrdý život, život pro nás. Nenatočí nás, sledují nás, nepolíbí nás, očipují nás.

0: Hezký večer, vážení posluchači, příznivci Svobodného vysílače. Dobrý večer ze studia Helen, kde právě startují komentáře Československého mírového fóra a klubu Českého pohraničí k aktuálním otázkám. Dnešní pořad je vlastně takovým speciálem, neboť dnešní témata spolupráce Československého mírového fóra s klubem Českého pohraničí, aktuální otázky a nové výzvy a mírová hnutí nabývající na významu jsou pro nás všechny v současnosti nejaktuálnějšími, naléhavými a zásadními tématy. Celé dnešní komentáře k aktuálnímu dění s datem 8. října 2026 budou plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše otázky, které posíláte do studia Helen na e-mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Na telefonní linku do studia Helen se dnes nedovoláte, protože bude obsazena mým hostem. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešní hosty. Marek Adam, Československé mírové fórum, předseda klubu Jižní Čechy a člen klubu Českého pohraničí Táborsko. Hezký večer.
1: Hezký večer, Helenko, hezký večer vám ve studiu a hezký večer naši milí posluchači a jak my říkáme, mírové nebe nad hlavou.
0: Inženýr Václav Fischer, člen Národní rady klubu Českého pohraničí, hezký večer.
2: Hezký večer všem.
0: A můj kolega z Brna, Olda Duchoň, komentátor a bloger, hezký večer.
3: Ahoj a všem přeji krásný večer.
0: Československé mírové fórum. Na Svobodném vysílači se samozřejmě velice dobře známe s Markem Adamem, protože tu nejen sám moderoval několik pořadů, ale mnohokrát byl zajímavým hostem. Známe také mého kolegu z Brna, Oldu Duchoně, ten vysílá pravidelně, ale koho vlastně tolik neznáme, je inženýr Václav Fischer. Dovolte mi, abych vám jej v krátkosti představila. Inženýr Václav Fischer je absolventem Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně v roce 1986. 20 let sloužil v ozbrojených silách. Od roku 2001 byl majorem ve výslužbě. 12 let úředníkem ministerstva zdravotnictví a Jihomoravského kraje na úseku krizového managementu a bezpečnosti státu. Dnes už 15. rok je zaměstnancem zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně, stále na úseku krizového řízení. Celoživotně profesí je prostě krizař. Více než stovka vystoupení na odborných konferencích, téměř stovka publikovaných článků a studijních textů ke krizovému managementu, několik let také přednášející na Vysoké škole Univerzita obrany, Jihočeská univerzita, České vysoké učení technické, to mluví samo za sebe. Také je členem výboru odborné společnosti krizové připravenosti zdravotnictví, členem výboru odborné společnosti radiobiologie a krizového plánování, členem společnosti požárního a bezpečnostního inženýrství, členem Českého národního výboru pro odstraňování následků katastrof, členem Komunistické strany Čech a Moravy, členem Městského výboru Brno a Krajského výboru Jihomoravského kraje, organizátorem 10 ročníků brněnského odborného politického semináře Socialismus nebo barbarství, dlouholetý organizátor politických besed a autor mnoha článků v levicovém tisku. Dále členem klubu Českého pohraničí, předseda Městské rady Brno A po 12. národním sjezdu v letošním roce členem vedení Národní rady klubu českého pohraničí, také dopisovatel do Hraničáře a spoluorganizátor protestů proti konání 76. sněmu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně letos v květnu a také spoluzakladatel spolku Obrana národa 2 a také člen spolku Svatopluk, Moravská větev Brno a člen spolku českých novinářů. Řekla bych, to je v krátkosti vše, ale není to pořád ještě vše. Je to to nejdůležitější. Já si myslím, že to samo ukazuje, kdo je dnešním hostem. Ovšem nyní bychom si také měli říct, co vlastně naši hosté zastupují za organizace. Mluvila jsem o Československém mírovém fóru. Poprosím tedy Marka Adama, aby nám řekl, proč vlastně Československé mírové fórum vzniklo, na jakém základě, kdy a co jsou ty aktuální otázky.
1: Československé mírové fórum je vlastně na scéně už řadu let. Vzniklo jako České mírové fórum v roce 26. června, a bylo tomu tak v Praze a bylo zaregistrováno jako občanské sdružení. Jinak ty historické kořeny tohoto mírového fóra sahají ještě hlouběji do minulosti, když existoval takzvaný Československý mírový výbor. O tom jistě někdy v nějakém pořadu ještě blíže pak pohovoří naše předsedkyně Vladimíra Vítová. Já tedy to vezmu od toho vzniku československého, tehdy ještě českého mírového fóra. A protože součástí vlastně toho našeho mírového fóra jsou i naši sousedé a slovenští přátelé a máme na Slovensku řadu příznivců a spolupracovníků, tak jsme se rozhodli i vlastně v souvislosti s myšlenkou znovu obnovení Československa přejmenovat České mírové fórum na Československé mírové fórum. Takže aktuální současný název zní Československé mírové fórum, zkrátka ČSMF. Tak a jak nás definuje náš web? Československé mírové fórum. Jeho členové se veřejně vyjadřují k otázkám celosvětového míru a vnitřní i mezinárodní politiky vůbec. ČSMF během své existence zorganizovalo řadu mezinárodních mírových konferencí a vydalo mnoho politických prohlášení a odborných analýz na podporu míru a třeba v Jugoslávii, Iráku, Sýrii, Líbii, na Ukrajině, v Gaze a tak dále. České mírové fórum, respektive Československé mírové fórum, je organizace lidí, kteří prosazují bezpečnost své země, každý podle svých sil a možností, a to způsobem, který považuje za vhodný. A naše motto vychází od klasika francouzské revoluce Edmunda Berka. Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali. Čili to je takové naše motto, Edmund Berg a jeho úvahy o revoluci ve Francii. Opakuji ještě jednou. Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali. A protože my něco děláme, tak se snažíme právě podporovat to dobro. Jinak jistě víte, že předsedkyní Československého mírového fóra je paní doktorka Vladimíra Vítová, s kterou zde na Svobodném vysílači už dlouhodobě působíme. Prvním místopředsedou je pan Petr Šnůr. A co se týká místopředsedů, tak je to pan doktor Jan Příbaň a Jitka Endlichová, kterou znáte jistě i z Aliance národních sil. Tajemníci jsou Věra Bouřová, Pavel Kostka, častí hosté právě i komentářů bývalé ANS. A co se týká předsedů krajských klubů, tak bych zmínil třeba paní Blanku Čejkovou, Zdeňka Kocmana, Michala Bígla nebo pana inženýra Marka Vysockého. A samozřejmě také moji maličkost tady v jižních Čechách. Takže tolik na úvod, co je Československé mírové fórum a nyní bych předal slovo opět do studia.
0: Ano, já v tuto chvíli poprosím Václava Fischera, aby nám představil klub Českého pohraničí, protože mnozí si už ani nepamatují, kdy vznikl, proč vznikl a samozřejmě ty aktuální otázky.
2: No, děkuji za slovo. No, pokusím se. Motivem pro vznik klubu Českého pohraničí byly především eskapády našeho drahého bývalého prezidenta Václava Havla, spojené s jeho omluvou Němcům za údajná příkořím způsobená, respektive sudetským Němcům po druhé světové válce. Na základě toho bouřlivého nesouhlasu, prostě šoku tady z toho, že něco takového mohl člověk, který se před davy lidí v Praze v 89. a ještě později při těch prvních demonstracích a následných a zhromážděních dušoval, jak prostě on bude pro mír a pro soužití s národy a tak dále, prostě, že tohle to všechno může vypustit z úst, no tak se nejprve v Chomutově zhromáždili první aktivisté a později ústecká organizace, řekněme, ustavila přípravný výbor k založení klubu Českého pohraničí jako celostátního občanského sdružení. K tomu došlo, nebo respektive k zaregistrování vzniku tohoto klubu došlo 22. července 1992. S tím, že základní dokumenty

0: pohraničníků. No. Ano, na těch našich ceremoniálních akcích je samozřejmě hodně vidět lidí v uniformách pohraniční stráže, no ale já sám jako pohraničník bývalý, jo, to naprosto chápu, protože to jsou lidé, kteří jsou tou službou k ochraně hranic našeho státu, ať už to bylo před 89. anebo i dneska, jakože neexistuje, ale byla by potřeba, vzali tak hluboko k srdci, že prostě jsou naprosto neunavnými a nesměřitelnými k těm, kteří zpochybňují tu loajalitu bývalých příslušníků PS ke státu, a kteří navíc nepřipouští, že by se do klubu českého pohraničí mohli zapojovat, a jakože jsou zapojeni, taky lidi, kteří nikdy pohraničníky nebyli. Ale prostě není jim jedno, co se v tomto státě děje ve vztahu k popírání vlastenectví, ke zpochybňování mezinárodního práva, zejména ve vztahu k ochraně našich hranic, k aktivitám sudetoněmeckého landsmanšaftu a tak dále. No, takže klub českého pohraničí má nějaké svoje programové prohlášení, jo, které už platí k tomu řádku let. Bylo schváleno v roce 2006 co do okolností v Brně na 7. národním sněmu a má tři základní části. Prosím?
1: Ne, všechno je v pořádku.
0: Jo, dobře. Takže máme ve svém úmyslu nebo ve svém programu obhajovat české národní zájmy, kterými jsou zejména územní celistvost, státní suverenita, rovnoprávné postavení České republiky v mezinárodním společenství států a v Evropské unii. Český charakter českého pohraničí, důstojné národní, ekonomické a sociální postavení jeho obyvatel. Také je tam mezi základními zájmy mírové řešení všech mezinárodních problémů v duchu mezinárodního práva. A neplatnost mnichovského diktátu proti Československu z roku 1938 od samého počátku a nárok na válečné reparace od Německa. No, víc toho číst nebudu, protože to bychom jenom četli dokumenty. Já myslím, že na základní představení klubu by to stačilo. A myslím, že je to dostatečný úvod i k tomu, aby jsme pochopili, že naší hlavní činností není ceremoniální aktivita, jo, při různých výročích, jo, ale především prosazování tady té, řekněme, historické pravdy, jo, že vůbec objektivní historie. Jo. Takže a toto je právě ten průnik, například třeba i se zájmy Československého mírového fóra, ale i dalších spolků, jako je třeba spolek Svatopluk. Je už jsem mimo jiné taky členem.
1: Vy jste mluvil, pane Fischere, o tom, že vlastně to není o tom, co říkal Václav Havel, propojovat se s Němci. Já se chci zeptat, přece pud sebezáchovy by nám měl bránit v tom, abychom se jakkoliv propojovali s Němci. Ale kvůli zrádným politikům se to nestalo, nestane zřejmě a nestává. Proč oni si nejsou vědomi toho, co by to způsobilo?
0: Teďka myslíte ty zrádní politici nebo Němci?
1: Myslím tím oba. I zrádní politici, no, kteří si to neuvědomují, no, ale Němci, no, si myslím naopak si to dobře uvědomují.
0: No, potíž je v tom, že v naší zemi díky, a teďka to vezměme v uvozovkách, jo, nedůslednosti uplatnění postupímské dohody v podobě odsunu, jo, německého obyvatelstva České republiky, Československa, došlo k tomu, že nám tady zůstala jednak malá pátá kolona, její zárodek. Jo. A potom v průběhu dalších 10

0: desetiletí a zejména teda po listopadu nemalá skupina právě německých vyhnanců, jak si takhle říkají, že mají k tomu dokonce zřízený i svaz německých vyhnanců, jo, tak dokázali najít spojení na naše takzvané politiky, jo, v čele s Václavem Havlem, věděli proč, jo, kteří jim začali víceméně viditelně, neskrytě, jo, otvírat cestu ke zpochybnění poválečného uspořádání a vštěpovat části českého obyvatelstva, zejména mladším generacím, pocit, že my jsme Němcům něco dlužní, jo, a že oni mají vůči nám nějaké oprávněné nároky. Nechci vůbec spekulovat o tom, co za to ti lidi mají. Pravděpodobně asi teda to nedělají úplně zadarmo, ale jak víme, tak odměna z managementu ekonomického, odměna se nemusí vždycky počítat jenom v penězích. Prostě jsou tam další možnosti, řekněme, korupce, jo, těchto těch našich politiků, no, za prostředky poskytované Německem.
1: A není to tak, že bychom to měli být spíš my, kdo by si měli nárokovat, my Češi, na Němcích?
0: To je sice ano, je pravda, jenže my Češi, když to takhle zobecním, tak máme takovou dost nepříjemnou vlastnost. Necháme na sobě dlouho dříví štípat, aniž by jsme byli ochotní si přiznat, že je o nás to dříví opravdu štípáno. Prostě se tváříme netečně vůči tomu, co se kolem nás děje ve většině, a vůbec se odmítáme stavět něčemu, co nás, tak říkajíc, osobně bezprostředně nepálí. No. A z toho jsou potom ty národní katastrofy. Protože když už se davy probudí, tak je zpravidla pozdě a hasí se požár, který už v podstatě uhasit nejde.
1: Pojďme dát slovo Oldovi, ten dlouho poslouchá a mlčí. Oldo, Benešovi dekrety a další otázky, které tady zazněly, vztah s Němci, klub českého pohraničí.
2: Tak to jsou všeobecně známé věci pro bublinu, která je tady mezi námi, protože každý člověk žije v nějaké bublině, k něčemu inklinuje, proto je ta společnost rozdělená. Ten, kdo nesleduje dění, tak v podstatě neví, že Benešovy dekrety nebyly jenom z jeho hlavy, ale že to byla dohoda mocností, včetně odsunu Němců, že Brno hraje prim v tom, že po Chebu Němce pozval, dokonce teďka jim uspořádal sled letos, nějaký organizátor zaštítěný za meeting Brno, ale byla to brněnská radnice a ti parchanti, kteří tam vládnou zatím, a já se obávám, že oni sice jakoby čele s Vaňkovou třeba odstoupili, ale už mají vysekané kádry, které si tam zasadí a budou s nima ti Kendlové a Blažkové znova těma loutkama figurovat, protože Brno je, jak my si říkají, pravicové, ale ono je pravicové, ono je hloupé. Brno je lidovecké, že, a to je sebranka, která hraje na antikomunismus. No, co se týká českého pohraničí, tak to jsou doby, které my jsme nezažili, ale asi to stálo za to, jako byl odsud našich lidí v roce 1938 po Mnichovské dohodě a předání čeho sice mu se říká dodnes Sudety. Spousta lidí ani neví, co to je. Byly to části republiky, hlavně na severu, A také až třeba na jihu po Brno, kdy vlastně to bylo nazváno Sudetami. No, jediné, co udělali ještě dobře ti Němci, tak aspoň drželi Bremen und Mähren, což ani ti naši zákonodárci a sestava, která je včetně rozvědčíka na hradě, tak ani nedrží, protože oni dokážou otevřít ústa jenom, co se týká republika názvem Česko. To je jako když řekne pes a ne Česká republika, že by jim ústa upadly, že se na Moravu zapomnělo, to jako moravský patriot. A to vidím neustále a to už bylo i v dobách reálného socialismu, kdy Pražáci si mysleli, že to víno roste na těch stromečkách samo, jenom že prostě se na tým mastí kapsy ti vinaři, no a ono je to taky pěkná dřína. No a co se týká českého pohraničí, no tam já, když jsem to tak sledoval, tak klub českého pohraničí, myslím, že jeho místopředseda teďka umřel, byl velice můj dobrý známý, byl to můj velitel výcvikové roty, pan Baťka, nutno ho vzpomenout. No, bohužel taky sem tam, jsou tam lidé, kteří s pohraničím nemají nic společného, jak je známa, nechci je jmenovat, ale tlačí se vehementně zase do první řad k masám, takže to si týká, co se týče pohraničí. No a dokavať na nás nějaká ta pohroma nepřijde, tak si nebudeme uvědomovat, protože posloucháme ty špatné zvěrozvěsty.
1: Otázka od Roberta přišla pro tebe, Marku. Zákon času je neúprosný a český národ už znovu začal zapomínat na svoji krutou historii. Už znovu upadá do vlivu Německa a západních zrádcovských spojenců. Národ, který se nepoučí z vlastní historie, bude odsouzen se historii zopakovat. Už jsou tady první snahy, první kroky a národ stále nechápe. Ale už není moc času. Je to tak? Co dělat, aby národ pochopil? Dejte radu, pane Marku, vždyť jste učitel. Robert.
3: No tak samozřejmě, ono je to všechno, řekl bych, řízené a nic nestává se náhodou, jak praví klasik. Takže samozřejmě jsou to procesy, já to vidím hlavně u toho přepisování historie a vlastně i u toho ohrožení českého národního a českého historického vědomí, protože je to dáno tím, že třeba v minulosti byly určité kapitoly a určitá témata v naší historii, která byla jaksi trošku schována a dneska je tendence vlastně tyhle ty kapitoly otevírat a zpřístupňovat, což samozřejmě samo o sobě není nic špatného o těchto věcech hovořit, ale je to dneska vytrženo z kontextu. To znamená, že vlastně ta jakoby prázdná místa v naší historii, která třeba donedávna byla tabu, tak se dneska otevřela, ale už se to jakoby vytrhlo z toho kontextu příčina následek. To znamená, že tady se vlastně otevřela ta otázka toho odsunu Němců a že docházelo třeba k nějakým individuálním křivdám, ale už se tam nezmiňuje to, proč k tomu odsunu došlo, už se tam nezmiňuje to, co tomu předcházelo a je to vlastně něco podobného, jako dělá ten mainstream i s tou válkou na Ukrajině, kdy v podstatě se otevře jedna kapitola z historie té války, ale mlčí se o tom, co tomu dlouhá léta předtím předcházelo. Takže v podstatě ta dnešní mládež už si neuvědomuje, že ten odsun jednak teda byl rozhodnutím vítězných mocností ve druhé světové válce. Bylo to v podstatě mezinárodně posvěcené rozhodnutí postupimskou konferencí a Oni to vidí tak, jako že z ničeho nic jsme prostě jakoby v uvozovkách vyhnali ty Němce, ale nevidí tam, že došlo k vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938 a neznají ten předchozí kontext, neuvědomují si, co dělali Němci za zvěrstva, za války, jak popravovali, jak stříleli lidi, kteří byli vlastenci čeští a podobně. Takže vlastně je to vytrženo z kontextu. Jo? To znamená, že tady se sice jakoby otevírají třeba témata, která byla doposud tabuizována, ale vytrhávají se z toho historického kontextu a chybí tam ta konsekvence, příčina a následek. Takže to bych viděl jako veliký problém. Samozřejmě různé politické neziskovky a různí kolaborantští a zrádní naši vlastně čeští zaprodaní politici, hlavně ze strany Lidové a Stop 09, samozřejmě tomu přitakávají a přihrávají. Ale tady jde vlastně i o to, že se vlastně přepisují výsledky celé druhé světové války, dochází vlastně k revanšismu a v podstatě i to, co dělá Evropská unie dnes ve vztahu třeba k Ruské federaci, tak to vlastně není nic jiného než revanš za druhou světovou válku, za porážku v podstatě těch fašistů ve druhé světové válce. Takže je to snaha o přepisování dějin. A to právě i je tím motivem, jak my tomu čelíme, jako Klub českého pohraničí, třeba já osobně jsem z organizace KČP Táborsko, která má vlastně ta okresní rada Klubu českého pohraničí Táborsko má ve svém jménu čestné jméno pana prezidenta budovatele doktora Edvarda Beneše, takže my přímo se hlásíme k odkazu pana prezidenta Beneše a vlastně i úkolem Klubu českého pohraničí, ale též Československého mírového fóra je hlavně bránit odkaz, státnický odkaz pana prezidenta Beneše, protože Beneš je dneska právě asi největším trnem v oku těch kolaborantských sil té páté kolony v podstatě Němců. Třeba nemusím asi připomínat politika Petra Pinharda a podobně. Takže v podstatě my se soustředíme na obranu historické pravdy a hlavně na obranu pana prezidenta Beneše. A možná byste se divili, že útočné hlasy proti prezidentu Benešovi se objevují nejen ze strany, řekněme, těch prosudeťáckých kolaborantů, ale objevují se občas i ze strany některých konceptuálů a to nás mrzí ještě o to víc. Já bych se tady, když už mám slovo, tak bych se ještě právě dotkl té spolupráce ČSMF a KČP, tak jednak bych chtěl zmínit, že vlastně my už jsme spolu i spolupracovali dříve na akci, která se jmenovala Mámo, táto, babi, dědo, pojeďte s námi tramvají ke hvězdám, což bylo takové společné, příjemné dopoledne pro rodiče, děti, prarodiče, takové generační, mezigenerační propojení a podíleli se na tom tyto organizace. Československé mírové fórum, Klub českého pohraničí, Levicový klub žen, Vlastenecké sdružení antifašistů a vlastně i Klub společenských věd. A chtěl bych vás všechny pozdravit od Miloše Zahradníka z Klubu českého pohraničí, který právě tuto akci má na starost a pomáhá jí spoluorganizovat, takže doufejme, že i v příštích letech také se budeme moct takto propojit při této krásné akci pro rodiče, prarodiče, děti, vnoučata. Mámo, táto, babi, dědo, pojďte s námi, která vlastně je dána tím, že se jede taková krásná vyhlídková jízda po Praze a bylo to teďko spojeno i s návštěvou planetária. Tak, takže to je k tomuhle a potom ještě bych chtěl zmínit to prohlášení o spolupráci mezi ČSMF a KČP, kdy předsedkyně Československého mírového fóra paní doktorka Vladimíra Vítová a předseda klubu Českého pohraničí pan inženýr Zdeněk Tripé v Praze podepsali dne 8. září 2026 prohlášení o spolupráci. Oba spolky sdílejí společné hodnoty. Obhajobu historické pravdy, odpor proti fašismu a neonacismu, obranu poválečného uspořádání a odmítání jakéhokoliv zkreslování dějin. Společné prohlášení vychází z dlouhodobé spolupráce obou spolků a z jejich společného úsilí čelit současné vlně historického revizionismu. Obě strany považují za nezbytné zabránit relativizaci nacistických zločinů a vážnému ohrožení historické pravdy. Takže to je to skutečně, co je tím společným jmenovatelem a samozřejmě paní doktorka Vítová je i členkou klubu Českého pohraničí, také právě doktora Edvarda Beneše a častým hostem i na schůzích a sněmech KČP v Praze. Takže jsem rád, že ta spolupráce v podstatě nabývá na síle a my jsme spolu vždycky už i dřív spolupracovali a teď to ještě bylo završeno vlastně a stvrzeno tímto krásným prohlášením. Předávám slovo.
1: Přišla během toho, co jsi hovořil, další otázka, a to od Jindřicha ze Sokolova. Ten zdraví všechny tři hosty ve studiu a chce se zeptat vás všech tří, co uděláte pro možnost toho, aby se historie znovu nenaplnila. Píše, vidím totiž velký problém v tom, že do Evropy se nehodí, aby v České republice existovalo něco jako Benešovy dekrety, co hyzdí tu takzvanou idylickou tvář nové Evropy. Jak velké je podle vás ohrožení, že dostaneme příkaz z Evropské unie Benešovy dekrety zrušit? A co naši představitelé moci v České republice? Poslechnout? Nebo se vám podaří donutit jak jinému názoru? Nebo opravdu zabojujeme všichni? Co je k tomu třeba? Zeptám se nejprve Václava Fischera.
0: No, děkuji za slovo. Takže tady tato otázka občas padne i při volebních stáncích, jako co chceme s tím udělat tak dál. A k tomuhle konkrétnímu problému bych chtěl především říct něco, co asi někoho překvapí, ale ty Benešovy dekrety, jak už bylo řečeno, zejména těch pár, které se týkají konkrétně odsunů, konfiskací, reparací a tak dále, jsou řečeno dnešním jazykem v podstatě implementací mezinárodního práva do českého právního řádu. A protože vychází z postupimské dohody, tak v podstatě nemohou být zrušeny ani českou vládou, ani jen německou vládou, natož nějakým krajanským sdružením, a dokonce ani unii, protože Evropská unie je spolek, který vznikl dávno potom, co byla do mezinárodního práva zavedena postupimská dohoda, která ty výsledky druhé světové války převedla až do takových detailů, jako je třeba ten odsun, no detailů v uvozovkách, do takových to odsunu německého obyvatelstva z prostoru Polska, Československa a Maďarska. Takže nechci, aby to vyznělo jako nějaké uklidnění, banalizaci, protože to otvírání toho téma je velmi nebezpečné a je v podstatě ohrožením československé státnosti. Z mého vlastního pohledu si myslím, jak byla ten otázka, nebo ta poznámka, že v Evropě se nehodí, jo, aby v Česku existovaly něco jako Benešovy dekrety. Samozřejmě, že se to nehodí. A ta příprava k tomu, abychom my sami byli tím, kdo nakonec půjde s tím zájmem za zrušení těch dekretů, je strašně dlouhá a vůbec si nemyslím, že by bylo od věcí spojovat to i s rozdělením Československé federativní republiky na Českou a Slovenskou republiku. No, protože to už je vlastně rozdělení státu střední velikosti na dva malé státy, které samozřejmě mají mnohem menší váhu, jo, už jenom ve vztahu k podílu na rozhodování v Evropské unii. Jo. No, prostě je to dlouhodobě připravovaný a to, co my konkrétně s tím chceme dělat, tam ano, přesně tak, jak říká naše programové prohlášení, jak říkají naše stanovy a o čem je i naše činnost, neustále o tom hovořit, upozorňovat na tato rizika, na tu politickou korupci mezinárodního rozměru a burcovat naše obyvatelstvo k pochopení podstaty toho, co se děje. No, to je asi tak, co by se k tomu dalo momentálně říct, aby dostali slovo ještě oba dva další hosté. Každopádně ještě bych možná řekl, že Edvard Beneš je taky cílem tady téhleté kampaně, jakožto nástroj, vlastně, k tomu zpochybňování. Když pochybníme Beneše, tak se otevře cesta ke zpochybnění i toho poválečného uspořádání a našeho vztahu, jo, s Němci, který v uvozovkách zase jízdí ty Benešovy dekrety, ale třeba taky ty smlouvy, nebo smlouva jedna, mezi Německem a Československou socialistickou republikou ještě v dřívějších dobách, kdy se podařilo na Německu papírově uznání platnosti státní hranice. Ta pozdější další smlouva z roku 92, podepsaná prezidentem Havlem, která v podstatě ale nebyla projednána parlamentem, jo, ani naším, ani německým, který je má v podstatě jenom účinek nějaké deklarace, jo, není právně závazná, jo, tak jsou tady samozřejmě tlaky na to, aby se i ta závaznost přiznala. No. A konkrétně k Benešovi, tam jeho několik výroků je zaznamenáno, jeden z jeho výroků máme dokonce i na budově na Křenové, kde je sídlo městského výboru KSČM Brno. No a já bych tady ještě rád teda využil slova k přečtení jednoho z jeho výroků, které se bezprostředně k tomu, o čem dneska mluvíme, váže. Vážení spoluobčané, v době nedávné jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události z let 1938 až 1939. Vědom si neblahé zkušenosti našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návrat nedopustíte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš Edvard Beneš. Takže to si myslím, že hovoří za vše a v podstatě to naplnění toho jeho varování dnes právě konkrétně prožíváme.
1: Já čekám ještě další problém a to je budoucí neznalost historická u části české společnosti. Ta totiž může být také nebezpečná ve chvíli, kdy přijdou generace, které už nebudou mít důkladnou znalost českých dějin. Může Česká republika začít podléhat pohledům jiným, než jsou ty české. A v případě, že dostaneme příkaz z EU, nemusí mít problém s tím Benešovy dekrety zrušit. Nebo se pletu? Oldo, jaký je tvůj názor?
2: No, já budu možná trochu někde jinde. Já nechci hodnotit, ať jsem Edvarda Beneše nezažil, ale v podstatě, když je někdo národovec, tak dvakrát neuteče z republiky ani před tou válkou. Jo. To jako je jedna věc. Oni utekli oba dva, potom oni Klema utekl zase do Moskvy. Takže asi tak urputní národovci to nebyli, když přijde na věc. Že ono s Benešem, teď jsem to někde zachytil, utekl nějaký ten milionek do toho Londýna z něčeho, nevím, jestli zlato nebo něco sebou vzal cestou. Jo, takže říkám, já to nechci hodnotit ani Beneše, ani to, protože Vašek to řekl, že prostě lidé, nebo Marek to řekl vlastně, že prostě si to zopakují, ta historie není nic jiného než opakování, podstata stejná, akorát za jiných trošičku podmínek. No a dneska to krásně vidíme, že prostě když tak Benešovi dekrety, no tak že mohla by to zrušit vláda, může potom Evropská unie vymyslet, pokud tam budeme, pokud se nerozpadne, ale to se obávám, že asi ne, vymyslet něco, čím vlastně ty Benešovy dekrety pohřbí, že víme, že už prolomeny byly prolomeny ve prospěch Václava Havla a Schwarzenberga, že dostali majetky, na které neměli v podstatě nárok, byli vlastně součástí tohoto, kdy byly ty majetky znárodněny těmi dekrety v roce 46, těsně Národní frontou, že? Takže to je můj pohled, říkám, nechci to hodnotit, protože nezažil jsem to, já nechci hodnotit spoustu jiných věcí v letech, které jsem opravdu nezažil a těžko se to přenáší na někoho jiného, kdo to v podstatě nezažil. Že? Máme jenom obyčejný problém s rokem 1948 až 1989. Jak to kdo prožil. Jo? No a výsledky vidíme, že jak máme vlastně nejlepšího člověka na Hradě, který dneska nechce jít ani k volbám. Přitom je sám svolá a jde si na dovolenou do Maroka, taky strašně horlivý člověk pro národ a výsledky, že jo, paní máma Politručka, to prostě udělá to, že teda odjede na Kanárské ostrovy, takže volit nebudou taky, no. A nebo budou potom usilovat o to od tam, aby se volilo korespondentně, to znamená na dálku, jak to půjde, no a to nechci vidět ty důsledky a konce. Nehledě na to, že jo, když že jo, takový únik vlastně vůči těm dekretům, že jo, jsou prohlášení prezidenta o nějaké lichtenštejnské spolku, kde budou něco vymýšlet a přemýšlet o něčem takovém. Ono pomalu, ale jistě, bohužel díky lidem, kteří se zaprodali a opět se zaprodají lidé za brzký peníz, jako vždycky, že jako že naši vrchní zaprodanci, jako byl Čurda, který prostě zradil 9 kamarádů, zbytečně nemuseli udat. A jak to všechno dopadlo, víme, potom Lidice a ti v té kopci, ti kluci, takže já jsem takový spíš opatrnější tady k těmto věcem, protože lidi mají strašně krátkou paměť. Hrozně, hrozně krátkou. A to je nad jejich lidský možnosti, pokud jim to nenakuká AI, takže jim to je úplně jedno, jestli jsou mírové pochody po ulicích v Brně, nebo jestli vysíláme my tady na svobodném vysílači něco. Jim je to absolutně boost, protože zatím košíky na jídlo jsou v mnoha případech plné a přeplněné a to, co, jak žijí ostatní, na to se dneska nikdo nedívá. Těch, co nám vládnou, teď říkám, že ti od spodu to nevidí, nebo ti v té nějaké té bublině, v které se nachází každý z nás, tak vidí, jak žije rodina jeho, jak žijí rodiny v nejbližším okolí, ale je to šílený. Vašek zmínil třeba volební kampaň. No, jak chcete dneska dělat volební kampaň na vesnici, že tam nepotkáte živáčka? Co jim chcete sdělit, že jo, jak? Dáte plakát, v zápětí přijde druhý, který ho strhne, že? A to nemluvím o městě, že jo, o Praze, že jo, o Brně, o Praze, kde tam to funguje úplně nějak jinak. Tam to funguje obrazovýma formama, když se podívá na to, co se vysílá ve všech televizích, včetně nějakých regionálních, nebo třeba Brno 1, no tak pak si člověk o tom udělá obrázek, kam to má směřovat. No a že se z toho stal předvolební kabaret, to vidíme na Lidovcích třeba, že jo, na panu Grolichovi tady v Jihomoravském kraji.
1: Marku, je to na tobě, aby si na závěr shrnul toto téma, protože po tomto tématu si zahrajeme a budeme se věnovat další otázce.
3: Tak já bych asi chtěl to shrnout tím, že slyším tam nějaké echo, jestli můžu poprosit, jestli někdo tam je připojen, tak aby se stlumil mikrofon. Děkuji. Vlastně tam už jenom to samotné slovo Česko je pro mě takové už nebezpečné, byť někteří rádoby vlastenci hovoří o silném Česku a podobně, naše Česko, silné Česko a tak dále, ale mně se nelíbí už jenom ten sparchantělý výraz Česko, protože ono mi to připomíná vlastně spolkovou zemi Německa, jo? Bavorsko, Sasko, Braniborsko, Česko, takže buďme hrdí na tu republikánskou tradici a říkejme Česká republika. Ono totiž dneska se objevuje nejenom útok na Beneše, ale objevuje se už i útok na Masaryka, který byl ještě donedávna modlou v podstatě i té pravdolásky, nebo respektive se na ní mnozí politici odvolávali. Třeba osobně vůbec nesouhlasil, kdyby tito lidé vlastně za jeho života se k němu hlásili. Ale co je důležité, že vlastně dneska už se útočí nejenom na to Československo od roku 1948 do roku 1989, ale útočí se už i na to Československo od roku 1918 do roku 1938. A jinak, co se týká Benešových dekretů, ono se to správně nazývá dekrety prezidenta republiky, tak ty jsou nedílnou součástí našeho právního řádu, to znamená, jsou de facto nezrušitelné a jejich zpochybnění by znamenalo zpochybnění výsledků druhé světové války, znamenalo by to zpochybnění mezinárodních konferencí, zpochybnění rozhodnutí vítězných mocností, zpochybnění postupimské konference a tak dále. Ale je tady samozřejmě ve vzduchu určité riziko, třeba víš to, co dělá agent Pávek, a to jsou ty takzvané Spojené státy evropské, ta eurofederalizace, protože pokud bychom byli jiný stát, a to takzvané Spojené státy evropské, tak samozřejmě tam by platily už jiné právní atributy. A jinak bych chtěl říci, že i když se někteří naši vlastenci nebo pseudovlastenci radují z posílení AfD v Německu, ono to má samozřejmě určité opodstatnění, tak ale bych chtěl zmínit, že taky jednou položkou z programu AfD je taky právě zpochybnění těch Benešových dekretů. Takže abychom nejásali předčasně, protože AfD tam má jeden z bodů právě i útok na ty dekrety prezidenta Beneše. Takže já bych chtěl ještě ocenit na spolupráci mezi Československým mírovým fórem a klubem Českého pohraničí i třeba tu péči o různé pomníčky a pietní akty, třeba při výročí osvobození od fašismu, májové akce a samozřejmě akce třeba i obránců naší vlasti, protože nezapomínejme, že spousta těch lidí, kteří vlastně byli těmi hraničáři, taky nasazovali životy v bojích se zákeřnými hrdlořezy, takzvanými banderovci. Na to už se dneska zapomíná, že tady banderovci podřezávali našim občanům hrdla a plenili a vraždili, takže spousta z nich položilo svůj život právě při boji s banderovci. No a chtěl bych tady ještě vyzdvihnout ty aktivity kolem protestů právě loni v květnu proti konání toho srazu těch sudetských Němců v Brně, tu demonstraci vlastně proti tomu sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Takže myslím si, že máme na čem stavět a pojďme dál.
1: Protože druhým tématem bude mírové hnutí a mír jako takový, na tuto otázku míru, zda je to slovo zprofanované, přišla celá spousta otázek. Ale ještě dříve, než se dostaneme k tomuto tématu, pojďme si dát jednu písničku, která nám toto téma odstartuje. Holubičko bílá, leť.

0: Tolik naše písnička, vy posloucháte komentáře k aktuálním událostem Československého mírového fóra a Klubu Českého pohraničí. Našimi hosty jsou inženýr Václav Fischer, magistr Marek Adam, Olda Duchoň a dalším tématem, které jsem vám slíbila, jsou mírová hnutí, které nabývají na významu. Začnu úplně jednoduchou otázkou, kterou nám poslala Marcela a říká, vím, je to jednoduché, ale v jednoduchosti je síla. Vzpomínáte si všichni na československé mis, české mis, kdy všechny misky říkaly, že budou bojovat za světový mír, za mír národů, za mír u nás a všichni se usmívali, všichni to brali jako, že to se nemůže nikdy stát a je to naprostá hloupost a nyní se tvrdí, že jsme na prahu třetí světové války, tak co mi k tomu vaši hosté řeknou? Budu se hned ptát, začnu tebou, Oldo, Olda Duchoň.
1: No, já si myslím, že my do té války jsme vtahováni vehementním úsilím, protože to, co činí ti, kteří vládnou, je to jedno, jestli ti, co tam byli 4 roky před těmi, co jsou tam teď, takže tam ti šli na to zrovna zpříma. Ti, co nám vládnou teď, tak ti na to jdou takovou oklíkou, jako ty 4 roky ještě před těma, než co nám vládli doposud, že tak podobně, že protože když si vezmeme tu vládu tady pana Babiše a do toho si vezmeme koronavír a to všechno dokola, ty opičky, tak to je takový odraz toho, co tento člověk a lidé kolem něho chtějí anebo nechtějí. No, chtějí svoje vlastní dobro, vlastní prospěch, no, a udělají pro to cokoliv, co je možné, akorát, že ten pan doktor profesor, který byl tady od nás z Brna, to bohužel, co Brno vyslalo do Prahy a tak to stojí teda opravdu za to, když se podívá na to, co funguje. A sranda je ta, že zase praští lupiči kandidují v Brně, třeba jsou senátoři, že jako je ten herec Tepr, že jo, ten kandiduje za Brno. My v Brně nemáme člověka, který by mohl jít do senátu, že mi potřeba na to Tepra. A zase naše Blažky a Fialy, to je taky pěkný unikum, no paní Schillerová, ta už hrála tu ministryni financí jednu dobu, že říkala si Alenka von Bankrott. No a všichni víme, že při nesplatitelnosti dluhů a mocenských půtkách tak přichází na řadu to nejsmutnější a to je válka. A to je ta historie, kterou ty lidi si vůbec nečtou, nepodívají se, nedají si dohromady, nesrovnají si, že prostě jsou tam atributy, které naznačují, že tomu tak je. Že a my se ještě vehementně do toho necháme vtahovat tím, že financujeme někoho, kdo posloužil jako rozbuška, že teď se hledá Dimitrov, aby splála ještě celá Evropa. Ale nebude to ze strany Ruska, jo, to jako určitě nebude, ale mýho hlediska to může dopadnout, že zase tady se bude 4, 5, 6 let ještě něco dít. No a pak přijde zase ten 22. únor roku 2022, kdy vlastně do dne byla vyléčená choroba smrtonosná jménem COVID-19. No a přišel úder, kdy už se to nedalo udržet. Já se nedivím, že prostě jestliže se od roku 2014 tam pořád někdo vehementně snaží likvidovat ruskou menšinu, zakazovat ruský jazyk, když to bylo součástí, a to je jak chce to. Kdyby nám zakazovali mluvit německy, jak za Rakouska, Uherska, tak asi bychom nebyli takoví, jak ti, kteří prostě mají ty půdky od toho pana Banderu, který ho si dovezli z hrobu z Belgie a s podstami ho pochovali. No a díky té historii je taky krásně vidět, jak jsme se stavili a zase určité vlády a včetně prezidenta tehdejšího, jak jsme se stavili k banderismu a k vývoji na Ukrajině a k pluku Azov. No a najednou prostě, co čet nechtěl, přišla nějaká věrchuška, no, kolotoč 180 stupňů a vyjádření o něčem jiném, kdo je agresor, hlavní agresor, kdo za to může, kdo za to nemůže. Bohužel, myslím si, že ani o tom spousta lidí neví, ale válečná mašinérie byla rozjeta, co se týká strojenské výroby, že k tomuto všechno pomaličku směřuje. Dneska se... No a taky ekonomická část, ta taky vlastně ukazuje to stejné a stejné nápady, z které přichází von Leyen v Evropské unii, že by se mohly použít peníze občanů v bankách na financování, že jo, toho boje proti tomu hroznému nepříteli, kterým je Rusko. No tak Rusko v historii bojovalo, ale boje pořád, jestli je tam car, nebo jestli tam Lenin, nebo Stalin, nebo Gorbačov, tak pořád bojuje proti někomu a neprohrává. Jo, je zahnáno do kouta, do úzkých, ale prostě pak se ti lidé vzkopí a já předpokládám, že v určité době se lidé vzkopí a i ty České republice a uvědomí si, že prostě naše místo je někde jinde a nějak jinak, ale to je na minimálně jeden další pořad toho vykládání. Ale jak se slovo mír zprofanovalo teoreticky, tak teď, když se vysloví slovo mír, tak si všichni uvědomujeme, že prostě je to o něčem jiném, když tam prostě dupou kolem zahrady králíci a hřinčí zbraně.
0: A uvědomujeme si to všichni, nebo jenom někteří?
1: Ne, to si uvědomuje. Vždycky zlo si uvědomí malá hrstka lidí, vždycky schází 7 statečných, zbytek jsou lidé, jsou podělaní a ti stateční hovoří a o tom a nevystrkují nějak super prsa do toho, že jo, spousta lidí, to bylo vidět i za války, kteří vlastně byli hrdinové, to ani nehovořili a zachránili spoustu lidí a udělali spoustu skutků, ze kterých by nám vypadly oči. No a vždycky nejvíc křičí ti, kteří byli třeba i nejmín poškození, tak jako když si vzpomeneme teďka na ten převrat Hadrovej, tak po něm vždycky křičeli nejvíc ti, kterým skřípli možná takorát prst do dveří a řvali, jak teda ten byl totalitní režim a jak oni byli velcí chudáci, ale já, když jsem to viděl kolem sebe, tak ti, kteří křičeli, tak jejich děti vystudovali vysoké školy a fungují a prostě dostali se tam, kam bylo třeba. Nehloubal jsem ještě do rodiny Svědčíka, tak tohle z toho, ale tam vidíme ten názorový obrat, když tento člověk jednou přísahal věrnost pracujícímu lidu, zápěti na to začal sloužit na tu, jo, tak prostě já na jeho místě bych sklopil, jak se říká český odsas a čoupal nohama, a ne, abych se bral do funkcí.
0: Marek Adam, jak je to? Je to zprofanované slovo mír? A co mírová hnutí? Tak.
2: Někteří prozíraví lidé už po roce 1989 měli takovou vizi, takovou v podstatě vizionářskou už představu a varovali správně před tím, že právě Německo nás bude chtít zatáhnout do války proti našim slovanským bratřím, hlavně teda proti Rusku, že to bude vlastně takový revanš právě za tu druhou světovou válku a ono se to bohužel přes tu čtvrtou říši bruselskou se to začíná naplňovat a realizovat, byť samozřejmě k krev na rukou mají i Angličané a Američané, ale ti tak jako trošku stojí zpovzdálí, ale samozřejmě tu krev na rukou tam mají. Paní Marcela mě trošku právě připomněla jednu takovou krásnou glosu z blogu paní novinářky Libuše Kolářové, která napsala takovou úvahu, takový fejeton. Mír jako skoro sprosté slovo. Já tady kousek z toho zacituji. Vzpomínám, jak jsme se vždycky doma u televizních soutěží MIS bavili slovními projevy krásných kandidátek. Typovali jsme, jestli zas jak přes kopírák zazní hlavně světový mír. Protože to tenkrát znělo jako fráze. Co říkají dívky dnes, netuším. Podobné soutěže se okoukaly, i já jsem je přestala sledovat. Z míru se mezi tím stalo skoro sprosté slovo. Verbálním hitem je teď zbrojení. Z toho se ale ještě nikdy mír nezrodil. Téze, že musíme být po zuby ozbrojení, aby se nás nepřítel bál a nezaútočil, pro mě má falešný podtón. Zbraně se vždycky musí někde využít, aby se mohly vyrábět nové. Takový je zájem zbrojařů, kteří momentálně vládnou světem i politikou. Lidské životy plepsu jsou jim očividně ukradené. Takže tady jsem zacitoval právě z úvahy paní Libuše Kolářové, kde právě se objevuje to podobné téma, jaké tady nastínila paní posluchačka Marcela. No, co k tomu říct? Dneska v podstatě mír začíná být nadávkou, dokonce se hovoří o takzvaných mírových štváčích, ale nejenom to slovo mír, ale i slovo antifašista už je dneska sprosté slovo. Dneska v podstatě nejvíce ohroženou a opovrhovanou skupinou v současné české společnosti jsou bohužel antifašisté. Vy třeba i ta kauza s tím Z na tričku a podobně. Takže já bych řekl, že ta Evropa skutečně hnědne. A bohužel, co mě zklamalo, je, že v mezinárodní politice a v bezpečnostních otázkách ta Babišova současná vláda je jenom taková v podstatě bledě fialová vláda, která se ničím zásadním neliší od té vlády předchozí. No a to, že se Tomio Okamura, předseda SPD, schází s nejbohatším Čechem, zbrojařem Stradem, to ani snad netřeba více komentovat. Předávám slovo.
0: Ano, já poprosím Václava Fischera, aby zmínil také ta mírová hnutí, nejen to, jak vidí slovo mír.
3: Dobře, takže já teda začnu ale od toho slova mír. Ano. Z mého pohledu, který jsem popsal v několika článcích, mír je dneska slovo nebezpečné. Protože mír nerovná se příměří. Mír je partnerství, je to založeno na nekonfliktním soužití národů jakožto partnerů. Příměří je o zachování nepřátelství. Proto mír se rozhodně nerovná příměří. Jo, to je zase taková bouda, která se na nás šije v mainstreamu. Velmi často se manipuluje s obsahem toho míru. Tak jak říkal Marek, je to dehonestovaný, obracený na ruby a docela mě tak jako vyvolalo hořký úsměv v nartech, když se objevují ty různý hesla, jako stůjme za Ukrajinou, jo, vlastně, čím budeme pro mír. Říkám, to je zásadní omyl. Je tady otázka, za jakou Ukrajinou máme stát. Máme stát za Ukrajinou, kterou představuje ta klika, která ji ovládla v čele s v podstatě dneska mezinárodně uznaným nelegitimním prezidentem. Jo? Zelenským, jo, nebyla za tu Ukrajinou tvořenou miliony Ukrajinců, z nich už teda značná část prchla do zahraničí, bez ohledu jestli na východ nebo na západ. Jo. Prostě Ukrajina je dneska země, která je v demografické katastrofě. V podstatě během několika desítek let přestane existovat, protože prostě nebudou Ukrajinci. A je to důsledek právě toho údajného boje za mír podporou Ukrajiny. Nemusíme chodit jenom k Ukrajině, můžeme se podívat i na Blízký východ, Izrael. I ten tvrdě tlačí Palestince k tomu, aby uznali, že historie palestinského hnutí za svobodu začala 7. října 23. Je to v podstatě obdoba požadavků sudetoněmeckého nacmanšaftu vůči nám. Zapomeňte, že něco existovalo před osvobozením v 45. roce. Jo. Pro nás historie začíná až naším údajným vyhnáním. Jo. Je to prostě to samé. Jo. A zase je tam prostě ve hře to slovo mír. Jo. Takže je potřeba prosazovat mír. A my jako klub Českého pohraničí

v podstatě i v americkém kongresu byla přinucena, protože musela vypovídat pod přísahou, a v Americe na to pořád ještě dbají. Jo. Paní Nulandová k tomu, že i Spojené státy investovali 5 miliard dolarů do nacifikace Ukrajiny za účelem vyvolání konfliktu s Ruskem. Takže notabene můžeme jít do historie ještě mnohem dál. Jo, měl jsem o tom takový článek jeden, myslím, před 2 lety, jo, v občasníku Echo městského výboru Kráčeva v Brně, jo, kde jsme debatovali s panem Janem Campbellem o otázkách míru a války. S tím, že tady tyhle ty konflikty jsou opravdu skryty v té skoro historicky podmíněné nenávisti západního, nejenom Německa, jo, ale i Francie, Británie. Jo, že nepřátelství vůči slovanským národům na východě zosobněných Ruskem. Jo. Takže tadyhle ten... Když se podívám zase zpátky, se vrátím k té Ukrajině, když Rusko postupuje podle mezinárodního práva, jehož základem je charta OSN. Jo. Doporučuji všem, aby si ji přečetli, zejména ty články 51, kdy je dáno právo vítězným státům, vítězným mocnostem druhé světové války zasáhnout i bez souhlasu ostatních vítězů proti každému, kdo začne spochybňovat výsledky druhé světové války a znovu vytahovat ohrožení vůči kterýmukoliv vítězů, v tomto případě tedy Ruska jako následníku Sovětského svazu. Takže tady se velmi důrazně a tvrdě právě snáší ta mlha, jo, na všechno, co bylo před 22. únorem 22. Jo. Prostě to nemáme vidět, to nemáme vůbec brát v potaz, prostě mír je válka. Jo. To je Orwell 1984, teda ne jako rok 84, ale název publikace, to všichni známe. No a když se vrátím k té otázce mírová hnutí, říká ano, za mírové hnutí lze označit v podstatě spoustu jednotlivých i malých uskupení hnutí lidí, kterým se prostě nelíbí, kam se ten svět dneska řítí. Není to jenom Československé mírové fórum, není to jenom Klub českého pohraničí, je to spousta dalších organizací, mimochodem už ten zmíněný taký Klub společenských věd, který organizuje besedy. Institut České levice v podstatě se dá považovat taky za mír prosazující instituci. Je tady spousta drobných dalších spolků a jedním z našich cílů jako Klubu českého pohraničí je poskytnout určitou platformu, prostor pro zintegrování všech těchto drobných proudů do výsledné nějaké významnější řeky, který probudí občanskou společnost, jo, která bude moct teprve snad důrazně vystoupit a chtít od vlády České republiky, aby když už teda nechceme vystoupit z NATO, tak abychom postupovali důsledně podle jejich ustanovení. Protože jediný právně vymahatelný závazek smlouvy NATO je ten první. A ten říká co? Říká, že NATO bude podporovat řešení všech sporů mírovou cestou podle charty OSN. No a nebude náhodou, že největším dlužníkem OSN jsou Spojené státy americké. A když jsme u těch států amerických, vrátím se ke druhé světové válce v Asii, kdy zase si všichni pamatujeme datum srpen 1945 svržení 2 atomových bomb na japonská města Hiroshima a Nagasaki. S tím, že k použití těchto zbraní došlo.

0: jen pár týdnů po podepsání zakládající dokumentace nebo základních dokumentů charty OSN v San Francisku. Jo. Takže já to mám i na letáku, který používám při naší občanské aktivitě, říkáme tomu svítíme proti válce. A kde mám napsáno, že k použití těch jaderných zbraní v souvislosti tady s podpisem charty OSN, jo, zřejmě asi došlo k tomu, aby někdo na světě už od toho roku 45 nepochyboval, jak si mezinárodní právo vykládají Spojené státy americké. Jo. A to je asi tak všechno, co bych k tomu teďka momentálně řekl.
1: Pojďme se zastavit ještě u mírových organizací, u mírového hnutí. Jaký mají význam pro celý tento, pro celé toto téma?
0: Zatím ten význam mají poměrně marginální. Právě to už z těch důvodů, které tady padly. Osobně chci ale dosáhnout a pomáhat tomu, abychom do těchto malých skupin mírového hnutí nalili více optimismu a hlavně nadšení pro vysvětlování těch otázek války a míru. Aby prostě ti lidi si nemuseli, tak říkají, cucat z prstu nějaké svoje vlastní představy, ale aby byli přivedeni ke studiu toho podstatného právního řešení, právního systému i mezinárodního, který se věnuje otázkám války a míru. Zatím náš hlas prostě není moc slyšet, ale i to, co dělá Evropská unie, potažmo Evropská unie je v podstatě z pohledu krizového managementu jenom správcem civilních zdrojů pro NATO, no, protože civilní nouzové plánování, které se k tomu používá, má 7letý cyklus, jo, Česká republika se toho aktivně, jo, účastní, zástupci jsou v různých výborech a tak dále, ale civilní nouzové plánování je plánovací disciplínou Severoatlantické aliance, která si sama pod svou střechou dělá to vojenské plánování, ale zdroje nebo zhánění zdrojů svěřuje Evropské unii, jako to správci těch komunit, které jsou potřeba pro vedení války a přípravy na ní. Takže zpátky k těm mírovým hnutím je potřeba je neustále motivovat a zvedat, aby se prostě nedali odbít, aby našli tu odvahu vytrvat. Mají, z mého pohledu mají obrovský význam. Asi
1: teď,
0: tak.
1: Ano, teď Marek Adam a mírová hnutí. Jejich význam zatím ještě není tak zásadní, jak by měl být, ale co pro to udělat, jak pokračovat?
2: Ještě třeba vedle Československého mírového fóra existuje tady v České republice také České mírové hnutí Milana Krajči. Já bych tady zmínil, že Milan Krajča je taky členem Světové rady míru a že tady vlastně i loni v květnu měl takovou mezinárodní konferenci právě té Světové rady míru. Mě akorát mrzí, že se třeba tyhle ty mírové spolky více jaksi nespojují při nějakých konkrétních akcích, ale chtěl bych zároveň třeba i využít tady této možnosti, že tady teď mohu promluvit a pozvat třeba i zájemce v pondělí v 17 hodin v budově KSČM v ulici Politických vězňů, kde Institut České levice právě pořádá i besedu s ruskou velvyslankyní, takže to je třeba taky jedna z aktivit právě Institutu České levice, kdy vlastně je tam snaha i právě s klubem společenských věd vlastně ten dialog vlastně i s představiteli té Ruské federace znovu nějakým způsobem tady obnovit. Já bych vám ještě rád chtěl říci, že vlastně je třeba se v rámci těch mírových hnutí a spolků a iniciativ propojovat i mezinárodně, to znamená třeba i v tom Německu hledat třeba ty německé antifašisty a ty lidi, kteří i třeba v době studené války vlastně manifestovali třeba za mír a proti zbrojení, proti válce a na tom stavět, takže určitě vytvořit něco, jako byla třeba před druhou světovou válkou ve 30. letech ve Francii, takzvaná antifašistická lidová fronta, i tady vidím tu cestu. Samozřejmě klíčovou roli tam bude hrát levice. Víme všichni i z politiky praktické, že levice je v současné době krizi, nebo se jedná o levici, která nemá mnoho společného s tou skutečnou autentickou levicí, takže je třeba, aby ty autentické levicové síly skutečně se propojovaly a aby ta levice se nám netříštila, protože levice a socialismus je vlastně perspektivou míru. Vidíme sami, že kapitalismus, který nám vlastně přerůstá v nějaký korporátní fašismus, spěje k válce. A to, když tenkrát učili na těch školeních marxismu, leninismu, tak jsme třeba ještě tenkrát, nebo ti naši předci tenkrát ještě nechápali úplně ten význam, ale myslím si, že současný svět to potvrzuje, že se nemýlili a že měli pravdu, že skutečně socialistická společnost je společností s perspektivou míru a přežití, zatímco kapitalistická společnost vlastně potřebuje pro to fungování, potřebuje tu válku. Já bych tady chtěl ještě taky využít té možnosti a tady delegovat taky takový v podstatě pozdrav, apel a výzvu velvyslanectví Kuby a chtěl bych tady zmínit 24-hodinovou globální online akci na podporu Kuby ve dnech 27. až 28. října 2026. Milí přátelé, zveme přátelé a všechny, kteří podporují Kubu po celém světě, k účasti na této globální online akci proti americké blokádě Kuby. Protože ta válka, to není jenom válka, když řinčí zbraně, ale válka je taky válka ekonomická, válka v podstatě, která má podobu ekonomické likvidace, blokády a je to vlastně soubor různých opatření a může to být i třeba ta válka v té rovině ekonomické. Shromažďujeme krátká videoposelství od lidí, kteří vyjadřují solidaritu s kubánským lidem. Natočte prosím krátké video, několik sekund až jednu minutu, v jakémkoliv jazyce, ve kterém vyjádříte svou solidaritu s Kubou a podporu požadavkům této iniciativy. Video můžete zaslat na WhatsApp či Telegram plus 1 778 882 5223. Ještě jednou opakuji, WhatsApp nebo Telegram plus 1 778 882 5223 nebo na e-mail info@us.cuba.normalizacion.org. Ještě jednou zopakuji ten e-mail, tak jak se to píše. info@us.cubanormalizacion.org. Budu také velmi rád, pokud video zašlete přímo mně prostřednictvím WhatsAppu, abych mohl pomoci s jeho šířením a propagací této iniciativy. Takže je tady samozřejmě i možnost podpořit vlastně Kubu. To, co dnes americká administrativa činí vůči Kubě, představuje kolektivní trest a je genocidní, nespravedlivé a zločinné a porušuje lidská práva celého národa. Těšíme se na vaše video, váš hlas má význam. Takže to je taky jeden vlastně z rozměrů té mírové iniciativy a mírové spolupráce. Jinak právě chtěl bych říci, že mezi Československým mírovým fórem a Klubem českého pohraničí ještě existuje takový most, který se nazývá Sekce strážců míru při Klubu českého pohraničí. A jako je třeba ta sekce ochránců státních hranic, tak vlastně Klub českého pohraničí má dlouhodobě i sekci strážců míru. A to je zase to propojení mezi tím vlastenectvím a tím mírovým v podstatě hnutím. Tak a ještě bych tady rád přečetl jednu takovou reakci, jeden komentář jednoho mého známého z diskuze právě o válce a míru a o těch vztazích mezi Ruskem a Evropou, respektive teda tím takzvaným kolektivním západem. Cituji. Evropani jsou pitomci. Její politici, čest výjimkám, jsou pitomci na druhou. Ve skutečnosti válku proti Rusku zahájily Spojené státy americké. Nulandová přiznala, že Majdan je stál obrovskou sumu peněz. Majdan byla jejich odpověď na to, že Rusko zachránilo Asada. Rusko následně situaci na Ukrajině podcenilo. Zejména to, že Západ celý, tedy i Evropa, Ukrajinu, směřuje do války s Ruskem. Ale výzbroj a peníze posílal Biden jako prezident USA. USA si dobře pamatují, že je historicky dvakrát zachránila světová válka v Evropě. Takže si logicky Spojené státy americké přejí třetí válku v Evropě. Jakoby potichu z války vystoupili, ale jsou v ní pořád, ale už na náklady Evropy samotné. A stali se jakýmsi svévolným rozhodčím či soudcem sporu Ukrajina versus Rusko. Žádná světová velmoc dobrovolně neodstoupila z toho, že ovládala téměř celý svět. Navíc v situaci, že je ekonomicky na huntě. Jejich dolar jako světová rezervní měna se postupně rozpadá. Již nejsou schopni ani vojensky porazit Irán. Nejvíc je ale brzdí Rusko, které tuto hru prohlédlo a opakovaně dalo USA na vědomí, že nepovedou válku jen s Evropou, ale rovnou s Amerikou. USA konflikt ve skutečnosti prodlužují. Vyhovuje jim to, nejenom, že na něm vydělávají, ale nadále se snaží budit dojem supervelmoci. Jestli se jim to daří, posuďte sami. Tak to by byla taková glosa a předávám nyní slovo.
1: Během té doby, co si povídáme o míru, nám napsala Jarmila. Píše, že jí je 93 let. A píše také, že vás všechny moc zdraví a je ráda, že se nebojíte mluvit. Slyší nás poprvé a určitě ne naposled. Chce se jako ta, která válku zažila a je to zkušenost nepřenosná, zeptat vás všech tří, zda opravdu stojíme na prahu války, jak nám říkají v televizi a rozhlase, i když zároveň dodávají, že vlastně jen chtějí zdůraznit vážnost situace, protože mezinárodní systém je propojen ekonomickými vazbami a to je prý taková brzda. Můžete mi tedy sdělit svůj názor? Moc děkuji a vás všechny opravdu zdravím. Tak začne pan Fischer.
0: Dobře, děkuji za slovo. Já mám ve svém životopisu minulost vojáka z povolání, pohraničníka, policistu. A z tohoto pohledu taky přistupuji k hodnocení mezinárodní situace. Mám poměrně dost podobné názory jako Jarda Štefet. Do okolností jsme v podstatě studenti stejného oboru na vojenské akademii. Akorát on je to pár let starší. A má rozhodně mnohem širší přístup k informací. Nicméně, aby se dostali k odpovědi na otázku. Ano, bohužel, stojíme před hrozbou třetí světové války, respektive zatažení Evropy do tohoto konfliktu. Co si ale spoustu lidí neuvědomuje, a myslím si, že bohužel ani i vojáků, no, tento konflikt nebude mít podobu druhé světové války. Rozhodně nebude. Tento konflikt, pokud Rusko získá pocit bezprostředního ohrožení své existence, bude vzhledem ke kvalitě vojenské síly Evropské unie, ale i Spojených států amerických, asi hraje na velmoc, velmi krátký díky schopnostem raketových zbraní. Prostě není třeba hnát do útoku miliony lidí na frontové linii, když můžu jedním úderem během několika minut vyřadit všechna místa velení a civilního vládnutí. Prostě právě kvůli tomuhle podceňování schopností toho nepřítele, kterého si neustále vytváříme, jsme v podstatě dobrovolně vystavováni fatální existenční nejistotě. To bude třetí světová válka. A Rusové mají jednu vlastnost, která byla mnohokrát ověřena, kterou na Západě vykládají naprosto mylně jako slabost. A to je, že neblafují. Oni prostě udělají to, co řeknou. Rozhodně bych jejich slova, slova jejich představitelů, bral vážně. Jo, to je všechno.
1: Ještě než dám slovo Oldovi, tak bych chtěla připomenout, že na počátku roku 26 vstoupil v Německu v platnost zákon o modernizaci vojenské služby. Tento zákon zavádí dotazníky. Všichni muži, kdy dovrší v tom roce 18 let, mají zákonnou povinnost vyplnit digitální dotazník zaměřený na jejich zdravotní stav, fyzickou zdatnost, zájem o službu v armádě. Pro ženy je vyplnění dobrovolné. A na základě dotazníků německá armáda zve vybrané mladé muže na povinné lékařské prohlídky. Od léta 2026 se tyto prohlídky postupně rozbíhají a od července 27 by měla naplno fungovat síť 24 specializovaných odvodových center. A to i v případě, že v dotazníku uvedli, že o službu nemají zájem, se musí dostavit, a to každý předvolaný. Není to signál pro to, že je pravdou, že se nacházíme na pokraji války a nebude to tak, že tu válku odstartuje nějaký záhadný konflikt, třeba právě z německé strany, která bude připravena? Spekuluji, Oldo.
3: Tak ty spekulace už jsme tady měli, už tam něco hořelo někde, už čekali jsme akorát, kdy přijde Dimitrov, jako takhle. Takže zase to je prostě to tady všecko bylo, nic jiného nového nás nepřekvapí a já to zkonstatuji velice krátce. Jeden z generálů Wehrmachtu, jak první, tak druhé světové války, Hans Guderian to zkonstatoval takto, když politici už neusilují o mír, znamená to, že chystají válku, o které již rozhodli. A myslím si, že ta paralela tady úplně nádherná je, začínají být krize, začíná být, akorát, že se to děje jinak. Sucho, no můžeme si něco říct o geoinženýrství, proč tomu tak je, proč jsme si nechali vymlátit stáda vepřů a kraviček, aby jsme měli co jíst kdykoliv a spoleháme na nějaký dovoz. Proč jsme si odstřihli přísun energii od někud jinudy? Proč bychom si my nemohli rozhodnout, jestli to vezmeme z východu, ze severu, nebo ze západu, nebo z jihu? A to je přesně ono, tam prostě je to vtlačováno, včetně tady teď toho umělého zdražování, všechno přes ropu, že? Ono, zase lidi si jsou krátko pamětliví. V roce 2008 stál barel ropy $103, což bylo víc, dneska stojí 100 a my dneska máme litr nafty za 47 korun v lepším případě. A v roce 2008 byla nejdražší ta nafta za 35 a vlastně stojí furt stejně, takže tam někde hledejme ty věci. My, co se zajímáme o tyto věci, tak to víme, ale spousta lidí to neví a zůstávají překvapení. To stejné jako když se někomu řekne rusko-čínská válka v roce 1967. Já se tady opakuju už po několikátý, že jo, prostě. Tam na řece Usury během 2 dnů zmizelo 50 tisíc vojáků, včetně techniky. A nespochybnili to ani Číňani, ani Rusové, a bylo po válce. A to si vůbec nikdo neuvědomuje, jako prostě si myslí, že prostě Rus je jenom ten Báťuška a chodí tam v těch vatníkách a tohle. To je, Rus už je dávno někde jinde. Rus byl první v kosmu a vyhrál ty války od Napoleona přes Hitlera. Bohužel ji vyhraje taky, ale bude to válka smutná, že co z matičky země zbyde a jaká rozloha, to suď Bůh. Jo. Prostě si někdo myslí, že to bude jenom tak, že to je počítačová hra, tak má velikou smůlu. Já bych byl strašně nerad, aby se má slova potvrdila, ale bohužel já to takto vidím a taková ta, jak bych řekl, z ruské strany ta opatrnost, jakou to dělá na té Ukrajině, že teda se snaží, teďka samozřejmě decimuje obyvatelstvo, aby prostě nebude čím topit, nebude se svítit, nebude to, nebude tam ono, že jo, povyhazovali to do luftu, elektrárny a podobně, ale pořád jsou si vědomi toho, že je to smíšené obyvatelstvo to ukrajinské, že to nejsou jenom banderovci. To je to stejné jako třeba u nás, že těch pár křiklounů a my z jedné nebo z druhé strany, ale prostě spousta lidí je na tom jinak se svým myšlením a ví, co, kdy, kde bylo. Takže já se bohužel obávám tady tohoto, je to hrozný, když to říkám, ale obávám se velice. A jestli si někdo myslí, že z toho mám nějakou radost, jestli teda to přiletí od Rusa nebo to přiletí od někud jinut, tak teda absolutně ne.
1: Marek Adam.
2: No, jak jsem tady už říkal, tak koncepce sociální bezpečnosti hovoří o válce, že to není jenom to, když se střílí, ale jsou to vlastně různé faktory, je to vlastně takový soubor opatření, takže my jsme samozřejmě ve válce ekonomické, jsme v podstatě i ve válce ekologické, jsme ve válce potravinové, protože už nemáme soběstačnost a tak dále a všechno samozřejmě souvisí se vším. Já bych tady chtěl ještě zmínit, že francouzský generál ve výslužbě prozradil v rozhovoru pro prestižní francouzský deník Le Figaro, že ukrajinské ozbrojené síly mají ztráty 27 000 vojáků měsíčně. Je tedy jasné, že takové ztráty nemůže Ukrajina dlouhodobě ustát. A proto se část evropských elit snaží zatáhnout evropské NATO do třetí světové války proti Rusku. Takže samozřejmě ta bukureštská devítka a teďko nejnověji ta takzvaná karpatská osmička, tak to samozřejmě není náhoda a to, že z Evropské unie se stává vojensko-politická aliance, to taky v podstatě se o tom můžeme přesvědčit dnes a denně. Já bych tady ještě teda využil možnosti a když už teda jsme tady za to Československé mírové fórum, tak bych zde rád prezentoval článek právě naší předsedkyně, paní doktorky Vladimíry Vítové. Co je karpatská osmička C8 a jak souvisí s B9 a V4? Karpatská osmička C8 je nově vzniklý makroregion Evropské unie, kam patří 8 zemí. Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika. Země budou spolupracovat v rámci bezpečnosti, energetiky, logistiky, přeshraničních projektů, obchodu a dopravních tras. První summit C8 se konal v největším ukrajinském lyžařském středisku v Bukovelu ve dnech 18. a 19. září 2026. Měl dvě části, politickou a ekonomickou. Politické se zúčastnil polský premiér, ukrajinský prezident, rumunský prezident, srbský prezident a rakouská předsedkyně Spolkové rady. za Slovensko měl původně přijet Robert Fico, který však účast na poslední chvíli zrušil kvůli nemoci a delegaci vedl státní tajemník ministerstva zahraničí. Český premiér Andrej Babiš pozvání nevyužil a Českou republiku zastupoval první místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Zástupce Maďarska reprezentoval nižší politickou delegaci a připojil se až k ekonomické části, které se mimochodem za Českou republiku zúčastnili představitelé CzechInvestu a Česko-ukrajinské obchodní komory. Podle Reuters bylo podepsáno přes 50 dohod v hodnotě přes 1 miliardu eur. Také bylo představeno 95 společných investičních projektů v celkové hodnotě přibližně 40 miliard eur. Ekonomický projekt C8 navazuje na vojenský projekt B9, Bukureštskou devítku, a na politickou platformu V4. Jde o tři formáty spolupráce zemí části střední, jižní a východní Evropy, které se vzájemně překrývají, ale mají odlišný účel. Všechny tři projekty vznikly v rámci EU a NATO a ve všech třech figuruje Česká republika, Slovenská republika, Polsko a částečně i Maďarsko. Nově vzniklá C8 spojuje Evropskou unii plus NATO plus Ukrajinu plus neutrální Rakousko plus Srbsko. To je něco, co B9 ani V4 nedokážou. Zopakujme si fakta. Karpatská osmička C8 vznikla v roce 2026. Patří sem ČR, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina. Bukureštská devítka B9, tedy východní křídlo NATO, vznikla v roce 2015. Patří sem Bulharsko, ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko. Ukrajina sice není členem, ale účastní se jako partner. Posledního setkání v květnu 26 se účastnili i státy severní Evropy, generální tajemník NATO a Volodymyr Zelenský. Řešily se finance a podpora Ukrajiny. Účastníci přijali společné prohlášení, ale Maďarsko se k jeho textu nepřipojilo. V4 vznikla roku 1991 v maďarském městě Visegrád. Tehdy ještě nešlo o V4 v uvozovkách v dnešním smyslu, ale o Visegrádskou trojku, Československo, Polsko a Maďarsko. Hlavním účelem tehdy bylo a dnes stále je co nejhlubší začlenění do euroatlantických struktur. Teďko je důležité, co z toho vyplývá. Ze všeho vyplývá, že vojensky a ekonomicky se tato část Evropy stává hlavní strukturou EU. A hlavním strategickým cílem Západu je skrze tuto strukturu zabránit tomu, aby ruské vítězství vedlo k ovládnutí Ukrajiny. Právě probíhá příprava zahraničních investic do ukrajinské energetiky, infrastruktury, těžby a státních podniků. Ukrajinský fond státního majetku například otevřeně nabízí zahraničním investorům velké privatizační příležitosti. Současně vznikly konkrétní mechanismy, které dávají zahraničnímu kapitálu přístup k ukrajinské ekonomice. Jedná se o americko-ukrajinský fond, evropské investiční fondy a pojištění politického rizika pro soukromé investory. Západ všemi těmito komplexními kroky V4, B9, C8 chce udržet Ukrajinu mimo ruskou kontrolu, zachovat její západní orientaci a současně vytvořit právní, finanční a bezpečnostní podmínky, aby západní kapitál mohl dlouhodobě vlastnit strategické zdroje. Západ plánuje Ukrajinu takzvaně rozparcelovat do soukromých rukou pod kuratelou států nezápadní části Evropy, aby si sám, tak říkajíc, nešpinil ruce. Majetkové nároky zahraničních investorů po válce totiž vytvoří významný politický faktor. Pokud investor získá licenci, podíl nebo dlouhodobou koncesi a následně o toto své aktivum přijde v důsledku ruského vítězství, bude mít ekonomický důvod požadovat ochranu svých práv, náhradu škody nebo mezinárodní arbitráž. Právě proto se už dnes řeší pojištění politického a válečného rizika. Vladimíra Vítová, předsedkyně Československého měnového fóra, a návazná analýza je také k dispozici na webu Československého mírového fóra. Čili vidíme, že za vším hledejme ty peníze, za vším hledejme kapitál, a samozřejmě, že tam jde o Ukrajinu a Ukrajince na posledním místě, a samozřejmě na prvním místě jsou ty tolik proklamované peníze, které, jak říkají někteří politici, jsou až na tom prvním místě, a nerozlišuje se, jestli jsou to peníze čisté či peníze špinavé. Takže
1: já musím skočit do řeči, ano, protože tu mám poslední otázku, tu napsala Eva a přeje si, abyste alespoň krátce, protože přišla si před minutou, ví, že už máme hodně málo času, odpověděli každý. Píše, hezký večer, díky za vaše vysílání, ale je to pesimistické. Chápu, je to tak. Pesimismus, to je jediné, co nás čeká. Dá se vůbec na válku připravit? Dá se někam utéct před válkou? Dá se schovat? Co budou dělat ukrajinští muži u nás? Budou bojovat s námi po boku nebo proti nám? Ptá se Eva na závěr dnešního vysílání. Nejprve poprosím Oldu.
3: No, já teda nevím, proti komu bych měl jít bojovat, že jo? Já jsem přisahal jednou, to za prvé, za druhé už jsou teda v letech, kdy už jsem zbaven vojenské té, jakési, jak se mu říká, povinnosti, že?
1: Prané.
3: No, ale prané povinnosti jsem zbaven, ale jako, jo.
1: Kam se schovat?
3: Já si nikde schovat nebudu, já jsem pacifista, prostě co se má stát, to se stane. Jestli teďka ukončíme vysílání a trefí mě šlak, tak to tak má být a tím to prostě skončí. Já nikam utíkat nepůjdu taky tomu někam napřít. A oni všichni se někde schovávali, všichni pod maminčinu sukní nebo to. Ne, prostě jaký si to uděláme, takový to budeme mít, že jo. Vojáci, kdo byli na vojně, ví, voják má takovou vojnu, jakou si ji udělá. No a než si to uděláme tak, jak si to udělali Ukrajinci, že si tam nechali vládnout tuhle tuto svoloč, která tam vládne, no tak prostě dopadli tak, jak dopadli, no a my jsme v pořadí za sebou. Jako já jsem životní optimista, jako pesimismus, možná to tak vypadá, že to tohle říkám, ale pesimista je zase realista. Jo? Takže sedím reálně na své židli a dívám se po světě a kolem sebe a do zpráv, a ne těch z toho hlavního proudu a z palcových titulků, ale prostě někde jinde a šťourám. Dneska je to dobrá věc, že jakékoliv noviny si v stránku dokáže vám počítač přeložit, takže si přečtete názory, jak jsou takový nebo makový. Jo? To prostě bychom se mohli bavit převratem v 89. roce, co způsobil a kam to došlo, že jo.
1: Ale teďka na to nemáme čas.
3: Na to nemáme čas, přesně tak. Jo. Takže já to beru jako realisticky, nikam utíkat nebudu, prostě budou utíkat ti Pavlové, to jsou ti býci, že budou utíkat další jim podobní, kteří už stejně mají nachystáno, kam zdrhnou, že? Kdyby náhodou se něco stalo. Já jsem neutíkal nikdy před ničím, celý život žiju v České republice, jezdím po světě na vejletech a to po vejletech, ale to tak je všechno.
1: Já poprosím Václava Fischera.
0: Já se pokusím být velmi stručný. Občas říkám, když na to přijde, že mě na vojně neučili se vzdávat, ale bojovat. A tímhle heslem se řídím v podstatě celý život. Ne, že bych byl úplně optimista, ale prostě se nevzdávám. Snažím se pořád hledat cesty, jak toto. Co se týká těch hrozité otázky, jestli je někam se ukryt, někam utíct, říkám, bohužel ne. Protože, jak říkal Marek, válka má mnoho úrovní a podob. Jsou to soubory opatření, které mají vést k nějakému cíli, k ovládnutí někoho někým. A my už v té válce jsme dlouho. Zatím to ekonomické, o životní prostředí a tak dále. Takže svoje slovo bych ukončil obligátním použitím hesla Klubu českého pohraničí. Jen zůstane-li naše pohraniční české, zůstane českou i celá naše vlast. A já k tomu dodávám přes svůj vlastní obdobu. Jen zůstaneme-li býti svornými Čechy, zůstane českou celá naše vlast. No. Děkuji všem za pozornost.
1: Poprosím ještě Marka Adama.
2: Tak já připojím ještě k tomu, co říkal Václav, buďme svorní. A chtěl bych říct, že samozřejmě naším největším nepřítelem je náš vlastní strach a samozřejmě ty vládnoucí elity budou chtít využít toho zastrašování, které vidíme vlastně dnes a denně kolem sebe a budou toho chtít využít k tomu, aby nás připravili o zbytky našich úspor. Co se týká lidí, tak lidé se budou muset samozřejmě probudit a pro některé z nich to probuzení a procitnutí bude bolestné vystřízlivění, ale článek 2 ústavy říká, že lid je zdrojem moci ve státě a také listina základních práv a svobod hovoří o tom, že v zájmu zachování, řekněme, té skutečné demokracie lidé mají právo se také vzbouřit a vzepřít. A čeho se bojí ty elity, čeho se bojí i Andrej Babiš a naši politici, je samozřejmě hněv ulice. Takže nepřestávejme vyvíjet tlak té ulice na ty vládnoucí vrstvy, protože toho oni se skutečně obávají. Co mě trošku uklidňuje, a tady bych chtěl právě posluchačům dát trochu té naděje, že tajné služby Spojených států a amerických a Ruské federace mezi sebou skutečně komunikují. Ta komunikace tam probíhá a v podstatě i ze schůzky ruského a čínského prezidenta už vlastně někdy v roce 2022 vyplynulo, že speciální vojenská operace by měla být ukončena v roce 2027, takže zřejmě nás to čeká příští rok a skutečně ten boj proti tomu novodobému fašismu by měl být ukončen vítězně, ale pořád tady bude platit to, že chcípající kobyla nejvíce kope a pořád budou určité kruhy a tlaky, které nás budou chtít zatáhnout, hlavně do konfliktu proti Ruské federaci. Takže, jak říká Klub českého pohraničí a jak říkají husité, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme a všechno dobře dopadne. Dobrou noc.
1: Tolik komentáře Československého mírového fóra k aktuálním otázkám, samozřejmě také komentáře Klubu českého pohraničí. Tolik dnes ze studia Helen. Já v tuto chvíli děkuji hostům, děkuji Marku Adamovi za Československé mírové fórum. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a mírové nebe nad hlavou.
1: Děkuji Václavu Fischerovi za Národní radu Klubu českého pohraničí. Naslyšenou.
0: Naschledanou a buďme svorní optimisté.
1: A děkuji Oldovi Duchoňovi. Naslyšenou. Ahoj.
0: Naslyšenou.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Dnes, vy to všichni víte, ale máme tady spolu skutečně excelentního nepodvoleného. Je s námi pan doktor Jindřich Reichl, vítejte u nás.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem protiproudařům hezký den.
0: Ono totiž je to tak, že pan Reichl je uprostřed kampaně, pochopitelně. Takže když ho dneska budete v 6 hodin poslouchat, tak on bude vlastně tou dobou v Havířově. Chci říct, my to přetáčíme, je dopoledne, takže kdyby se cokoliv mezi tím ještě událo a my jsme to nestihli, tak je to právě ten časový posun. Ale já myslím, že to hlavní stihneme. Pojďme na to. Pane doktore, já bych tak použil toho okřídleného rčení, které kdysi vymyslel pan Macek. Viditelný Macek udělal ten svůj web a vy jste viditelný Reichl. Vy jste skutečně jeden z nejviditelnějších poslanců toho klubu SPD, ale jste v té dvojjediné roli současně předsedy pro. Za co, když teď běháte po těch všech předvolebních kampaních, za co tam vlastně vystupujete? Jste spíš pro, anebo spíš SPD?
1: Tak především bych řekl, že vystupuju za naše občany, to je úplně to nejdůležitější, ale na vaši otázku, ano, samozřejmě hájím program strany pro, který je podle mého názoru skvělý a v poslední době jsem, aniž bych se chtěl chlubit, ale byl jsem to já vlastně, kdo přinesl do společenské diskuze tu sektorovou daň na banky, zbrojaře a technologické giganty, jako je Google, Facebook. A dnes už je to téma, které se naprosto běžně diskutuje po všech možných televizních debatách, včetně třeba podcastu Tomase Kulidakise, kde se na to ptal Andreje Babiše. A tohle je prostě program strany pro od jejího vzniku, od roku 2022. Takže určitě jsem předseda strany pro, ale zároveň jsem členem klubu SPD a musím říct, že v tom klubu nám to funguje zatím výborně, protože opravdu máme stejný pohled na svět, chceme hájit zájmy našich občanů a možná i v rámci té koalice být takový ten nejvíc vlastenecký hlas, nejvíc hlas suverenity, nezávislosti na Evropské unii, na Bruselu, na Kyjevu, na Washingtonu a tak dále. Takže tohle se snažím hájit a hájit to budu vždycky, protože jsem přesvědčen, že Česká republika by neměla být vazalem, poddaným, kolonií, kohokoliv na téhle planetě.
0: Ono je to samozřejmě, ta dvojrole je vlastně v tom okamžiku trojrolí, protože vy jste současně vládním poslancem, ale podle mých aspoň informací jsou případy, že to v tom klubu SPD zarezonuje něco, co se prostě najednou objeví na té vládní úrovni. Máte dobré informace vůbec o tom, co se na té vládní úrovni děje, nebo zbýváte někdy překvapováni?
1: Tak já musím říct uvést to obecně. Samozřejmě, že jsem přesvědčen, že současná vláda je tisíckrát lepší než to, co jsme tady měli minule za Petra Fialy. Ale to nestačí. Lepší než Fiala, to by byl podle mě i kocour Mikeš. Ale my musíme nejenom jaksi defializovat tu republiku, ale musíme přinést naprosto nové vize, naprosto novou legislativu, úplně převrátit ekonomiku České republiky, která je v současné době postavená na tom, že jsme skutečně tou ekonomickou kolonií, ze které odchází 100 miliardy každý rok. To jsou výsledky naší práce, plody naší práce, které odchází do Německa, do Francie a my obrazně řečeno pracujeme na sousedovi zahrádce a to mě samozřejmě vadí. A ohledně těch informací, ano, občas jsme překvapeni, řeknu to úplně férově, ale prostě tak to v politice je, ono se nedá asi všechno úplně vykomunikovat dopředu, možná zase někdo překvapený z toho, co říkám někde já.
0: Ano.
1: ale překvapený by neměl, protože já jsem naprosto konzistentní a musím říct, že to je věc, se kterou jsem do té poslanecké sněmovny vstupoval, jelikož mnoho lidí tehdy říkalo, No jo, Reichl, až bude v té sněmovně, on změkne, on bude takový jaksi domestifikovaný a už rozhodně nebude tak ostrý jako teď. A já myslím, že jsem ještě ostřejší, než jsem byl předtím. Takže možná to někoho také překvapuje, ale realita je taková, že podle mého názoru jsou tam samozřejmě neuralgické body, na kterých se neshodneme. Hmm. My v SPD máme jiný program, než má ANO, než mají motoristé, ale o tom to je vždycky koaliční vláda, pokud tady nebudeme mít větší.

0: aspoň prima pozve některé postavy, které jen se jinak vůbec na obrazovky nedostanou. Ale vy jste zmínil ty daně těm velkým nadnárodním často společnostem. My jsme tady zaznamenali takovou tu vlnku, že hle, vláda, která slibovala, že nezvýší daně, už mluví o tom, že je zvýší, ale já jsem tam o tom, o čem jste vy i tady mluvil nedávno, právě o zdanění těch zbrojařů, těch bank a toho, jsem tam teda nic takového neslyšel. Slyšel jsem, že hovoří paní ministryně financí o tom zdanění například tabáku, cigaret, teda tabáku, alkoholu a takových návykových takzvaně látek. To jsou, myslím, pořád drobné, kdežto vy hovoříte o něčem úplně jiném v tomto smyslu. Můžete nám jenom zopakovat, co by se mohlo tedy skutečně zdanit?
1: Já jsem přesvědčen, že zvyšování spotřební daně právě na tyto návykové látky, že to je prostě cesta, která nám možná přinese jednotky miliard. Pro lidi je to zase další finanční zátěž. Já třeba nejsem kuřák, ale alkohol piju naprosto minimálně, ale nedovedu si představit, že budeme dál ještě zvyšovat cenu tohoto zboží, protože to zase zatíží ty rodinné rozpočty. A já jsem se zavázal k jedné věci, že nezvýšíme ani o korunu daně našim lidem, které mají přímý dopad na naše lidi. A z toho vycházím. To je to nejdůležitější. My jsme včera na té primě měli velkou debatu ohledně českých oligarchů, takzvaně. A paní Svárovská, pan Prokop tam říkali, že potřeba je zdanit a tak dále, a tak dále. To je naprosto slepá cesta. Ti lidé, jako je Daniel Křetínský, jako je pan Tykač a tak dále, a tak dále, ti lidé to mají naprosto jednoduché. Oni se můžou přestěhovat kamkoliv na světě. A pokud jim prostě zvýšíte ty daně nějak zásadně, tak oni jenom přesunou svoje trvalé bydliště nebo sídla svých firm. Což se mimochodem stalo u Zbyňka Stanjury. Když udělal ten windfall tax na energetické společnosti, tak právě Křetínský s Tykačem přesunuli ty svoje firmy do Lichtenštejnska. A v finále bylo takové, že my jsme přišli o peníze a Lichtenštejnsku se zvýšilo HDP o 1,5%. Takže prostě vyhánět tyto lidi z České republiky je naprosto nesmysl. Naopak, my chceme, aby tady zůstali, aby tady reinvestovali. Oni mohou investovat kdekoliv na světě. A já chci, aby investovali tady v České republice, kam mají nejblíž. Takže z mého pohledu je to absolutně slepá cesta. A je nezbytné zdanit nikoliv ty naše lidi, ale ty nadnárodní korporace, ty, které mají sídlo v zahraničí. To jsou ty banky, které tady vydělávají 130, 140 miliard ročně a to je jenom deklarovaný výnos, ve skutečnosti je to ještě daleko více. A ty peníze odcházejí do zahraničí. A já chci, aby tím, že vydělávají tady, tak aby tady platili větší část do našeho státního rozpočtu, aby se podíleli férovějším dílem na nákladech našeho státu. To znamená sektorová daň na banky, která mimochodem existuje ve Švédsku, ve Španělsku, na Slovensku, v Maďarsku, mnoha zemích. A my tady pořád říkáme, ono to nejde, ono to není možné, protože ten nejčastější argument, oni by to hned promítli do služeb našim občanům. Není to tak. Není to tak, protože se to dá nastavit velmi dobře, buď to samozřejmě nejjednodušší 1% z objemu aktiv, ale dá se to třeba nastavit tak, že se zvyšuje ta sektorová daň, ta procentuální sazba, čím více zvyšují třeba úroky, které banka vypisuje na hypotéky a na další věci. To znamená, ta banka v momentě, kdy má nad pásmem 6 vyšší zdanění, tak se snaží držet 5,9, dejme tomu. Tudíž, když se to udělá chytře, tak ty banky se zdanit dají. A je to daleko lepší, než tady zvyšovat daně z nemovitosti.
0: A co ty zbrojaři? Není to tak, že prostě třeba Strnad se přesune také jinam?
1: Ne, já bych to udělal úplně jednoduše tak. A zase bych to řekl naprosto férově. My v současné době zásadním způsobem zvyšujeme výdaje na obranu. Já bych nebyl pro takové dramatické zvýšení, podle mého názoru 190 miliard je zbytečně moc, ale k nějakému zvyšování dochází a docházet bude. Já bych klidně trošku škrtnul, ale to nevadí. Ale ta férová propozice, kterou já bych jim dal, by byla následující. My budeme absolutní maximum těch peněz dávat firmám, které mají sídlo v České republice. Absolutní maximum. Prostě my nebudeme posílat peníze Rheinmetallu a nebudeme Biosystems do Švédska, Lockheed Martinu za F-35, ne. My budeme naprosto zásadně alokovat ty finance do českých firm, společně vyvíjet třeba nové zbraně na AI a podobné věci, kdy stát by mohl mít třeba 10% z celosvětového prodeje, tím, že se podílí na vývoji a ještě se zaváže

0: odebrat. Ale zároveň řekneme, my vám dáme tudíž, abych to vysvětlil úplně jednoduše, pokud bude příští rok třeba o 20 miliard víc do obrany, tak drtivá většina, to je 20 miliard, by měla jít do těch zbrojařů, ale oni by z toho měli zase část vrátit do toho státního rozpočtu. Mm-hmm. To znamená, ten, kdo bude mít sídlo tady a bude platit tu sektorovou daň, tak ale bude zároveň výrazně zvýhodněn při zadávání těch veřejných zakázek. A to je podle mého názoru ten princip. My musíme držet ty peníze tady v České republice. Nemůžeme neustále posílat do zahraničí. Víte, je spočítáno, že když dáte veřejnou zakázku české firmě, tak do 3 let se vám 50% z té částky vrátí do státního rozpočtu. Daně, DPH, sociální, zdravotní, ty firmy to platí a ono se vám to postupně vrátí. Jo? Takže někomu dáte 100 milionů a 50 milionů se vám v různých částkách vrátí zpátky do toho státního rozpočtu. Zatímco když to dáte americké firmě, německé firmě, tak už ty peníze nikdy neuvidíte. Ty jsou pryč. To znamená, dobrý hospodář musí držet ty peníze doma. Vždycky to uvádím na jednom konkrétním příkladě, který je naprosto jednoduchý, pochopitelný. Když vy budete mít pekárnu a já masnu, tak já budu kupovat rohlíky u vás a očekávám, že vy budete kupovat maso u mě. A takhle nám ty peníze budou krásně téct mezi námi, ale budou pořád v tomhle okruhu. Jakmile půjdeme jinam do obchoďáku, tak ty peníze oba dva dáme pryč a už je nikdy neuvidíme. Ano. To znamená, základ toho přerodu, o kterém já mluvím, té transformace české ekonomiky, je zaměření se na vlastní domácí produkci a na udržení těch peněz tady u nás. Jelikož těch 600 miliard, které odchází oficiálně a asi přes bilion, který odchází neoficiálně, to jsou ty peníze, které nám tady chybí. To je to, že lidé dostanou výplatu nebo důchod. A co jdou si koupit? Potraviny? Lidl, Kaufland, Penny, všechno pryč. Mobilní operátor zaplatí za mobil, všechno pryč. A jdou si do banky splatit hypotéku nebo leasing, všechno pryč. To jsou naše plody, my to vyděláme, ty peníze my je dostaneme, dáme je těm zahraničním korporacím a oni to odvedou. Takže můj záměr je držet peníze z veřejných zakázek v České republice a pokud danit, tak ty nadnárodní korporace. Dávám jednoznačně vždycky jasný příklad, kdy společnost Google tady v loni zaplatila na daních 18,1 milionů korun. To je výsměch. To má být 1,8 miliardy, ne 18 milionů. Oni tady vydělávají obrovské peníze a dostávají velké státní zakázky. Jo? To není jenom to Google, jako ty reklamy, které vidíme všichni. Oni mají velký biznis v zabezpečování různých jaksi online technologií. Dostávají opravdu mnoha milionové zakázky od tohoto státu. A pak nám udělají dlouhý nos a řeknou, my vám tady zaplatíme na daních 18,1 milionů a zbytek odvedeme do Irska. Tak pardon, ale takhle ne. To prostě, to není možné. Každý dobrý hospodář musí ty peníze někde se snažit držet jako ve vlastním domě a ne, že odesílá do všech možných koutů.
1: Rozumím. Já jenom ještě jednu otázku k tomu, i když jsem se u toho původně takhle zdržet nechtěl, jsou tady daleko zajímavější ještě věci, myslím, pro lidi, jako je vyšetřovací komise Dozimetru, FARA a tak dále, ale jednu otázku položím. Já se pokládám spíš za pravicového člověka a když tady poslouchám tu absurdní, nekonečnou debatu o schodku státního rozpočtu, jestli 386 nebo 9, tak vždycky si říkám, o čem to pro Boha vykládáte? Teď všichni vědí, nebo všichni, ti silní vědí, že dluhy, jako má dnes Francie, Německo, Itálie, Španělsko, že se nikdy splatit nemůžou. Čili ani naše dluhy se v tomto slova smyslu nikdy v tom celku splácet nebudou. Nebylo by jednodušší prostě teď to skutečně nakopnout. Já jsem to přepočítával na Polsko. My kdybychom měli schodek zhruba 700 miliard, tak jsme zhruba na tom, na čem je dnes Polsko, které jede ekonomicky dopředu, protože to proinvestuje. Nebylo by to daleko zajímavější a poctivější nakopnout ten dluh daleko výš, ale dostat to do té ekonomiky?
0: No a to je ale ta základní premisa, že by to bylo proinvestováno, nikoli projedeno.
1: Ano.
0: A já vždycky říkám, že nejdřív musíte nastavit správně ty parametry a teprve potom do toho pustit peníze, protože když to uděláte obráceně, tak ty peníze vyhodíte z okna. Mm. A tohle to je to, o čem jsem tady hovořil, je o správném nastavení těch parametrů. Mm. Já nemám problém jít na ten schodek a možná i na vyšší, pokud bych věděl, že to jsou skutečně peníze, které mají investiční index vyšší než 2 nebo 3, to znamená, že se vám vrátí dvojnásobně nebo trojnásobně do státního rozpočtu. Já mám problém, když tam jsou náklady, které mají investiční index nižší než 1. To potom není investice, ale to je skutečně to projídání. Takže nejdřív musíme nastavit ty parametry, a pak můžeme třeba si dovolit několik let i nějakých vyšších schodků, z toho důvodu, abychom opravdu tu zemi nastartovali a pak se nám to začalo vracet.
1: No,
0: to bylo třeba, to Irsko to přesně takhle udělalo, ale realita je taková, že to nemůžeme úplně pustit z uzdy, ten dluh, a prostě donekonečna se zadlužovat, nejenom z hlediska té absolutní částky, ale zaprvé samozřejmě si zvyšujete obsluhu státního dluhu, to znamená ty úroky, které ročně platíte, a oni vám potom samozřejmě jaksi snižují to, co můžete proinvestovat. A za druhé, třeba Francie už se dostala do takové situace, že teď se začínají opravdu vyprodávat masivně jejich dluhopisy a rozhýbalo to celé euro. Za včerejšek euro spadlo vůči dolaru naprosto zásadně, a to jenom díky těm francouzským dluhopisům. Zaplať pánbu, že to euro nemáme, protože prostě ty dluhy to jako to euro doženou. Ta měna prostě to pocítí. A například Německo zase dnes ohlásilo, že mají meziročně o 10% méně nových zakázek. Hmm. A to je tragédie. To je prostě, to už je, jako jakákoliv firma, která bude mít o 10% zakázek méně meziročně, tak to je firma, která jde do bankrotu. A to Německo je opravdu ve velmi špatném stavu. Hmm. A my, pokud na něm budeme nadále závislí, tak nás to postihne také. Oni nás stáhnou do té rokle.
1: Ano.
0: A já bych byl velmi rád, abychom se stáhnout nenechali, abychom diverzifikovali náš export a nebyli tolik závislí na Německu, jako jsme v současné době. Takže pro mě v současné situaci je klíčové to, abychom opravdu nastavili ta pravidla, ty nové parametry toho státního rozpočtu tak, aby ty peníze skutečně byly proinvestovány, nikoli projedeny, a dva, aby zůstávaly v České republice. Dokud prostě budeme pořád takovéto odtokové hospodářství, já tomu říkám Klondike, jo. K nám všichni přijedou, vykutají si to zlato a odvezou si ho pryč a nechají tady vůbec nic, tak se nemůžeme pohnout z místa. A mě to připomíná vlastně tu situaci z 20. století, když byly africké kolonie tady, a tam se těžilo zlato, diamanty, platina, urán, všechno možné. A ty africké státy nebohatly. A my jsme na tom úplně stejně.
1: Jasně.
0: Prostě dokud budeme to naše bohatství dávat jinam, dávat na západ, tak prostě nemůžeme zbohatnout. My dneska pracujeme na zušlechťování z toho západu a na zlepšení jejich životní situace. A prostě dokud tohle bude platit, tak nemůžeme prostě principiálně zbohatnout. Je to absolutně nemožné. Jenom abych to ještě řekl jednou větou možná. Kdybychom dvakrát více pracovali, tak to není o tom, že dvakrát více zbohatne Česká republika, ale odejde dvakrát více dividend do zahraničí. Je to zjednodušení, ale takhle to je. A právě tenhle parametr my musíme změnit a pak můžeme začít investovat.
1: No, s tím ale souvisí jedna úplně zásadní otázka. Jsme tou kolonií podle mého názoru jednoznačně dnes v rámci EU.
0: Ano.
1: Ale my jsme ještě zdvojeně kolonií, ještě vůči tomu, vůči těm Spojeným státům. Mě zaujalo, a nevím, a chci se na to zeptat, jestli o tom něco věděl klub SPD, že tady začátkem září se objevil šéf CIA, pan John Ratcliffe, a jednal odděleně s předsedou vlády Babišem a s prezidentem Pávkem na Hradě. Věděli jste o tom, nebo máte ponětí o tom, co se tady vlastně řešilo?
0: Ne, nevěděli jsme o tom a je potřeba si jasně říct, že Američané vždycky mají takové své jasné zájmy a jsou schopni to velmi jednoznačně a ostentativně tvrdě dát najevo. A my potřebujeme podle mého názoru politickou reprezentaci, která jim stejně tvrdě odpoví, že my ale nejsme jejich kolonie. A že my budeme rádi za přátelské vztahy, za dobré vztahy, ale nejsme tady o toho, aby jsme je poslouchali. To teda v žádném případě ne. Víte, to už není jenom, že my jsme tady kolonii Bruselu a že v oblasti té vojenské posloucháme Washington. Protože já říkám férově, já kdybych byl na místě Donalda Trumpa, já kdybych byl prezidentem Spojených států amerických, tak já bych taky tlačil na těch 5% HDP na obranu.
1: No, no.
0: Protože velká část těch peněz se utratí u nich.
1: No, no.
0: On si zajišťuje kšeft pro svoje vlastní zbrojářské firmy, takže to dělá dobře. Jo?
1: No, no.
0: Na jeho místě bych dělal přesně to samé. Ale já nejsem americký prezident, já jsem poslanec parlamentu České republiky, tudíž musím hájit české národní zájmy. A v našich zájmech není těch 5% prostě utrácet. Takže my nemůžeme na to kývat a říkat, ano, pane prezidente, takhle je to správně. Jasně, Amerika je větší, ale my se prostě musíme někdy vymezit a nejenom říkat, ano, samozřejmě, my uděláme, poslechneme, hujersky prostě jenom plnit jejich zadání. To je pro mě prostě naprosto neslučitelná představa s tím, jakou vizi já mám pro Českou republiku, kdy Česká republika musí se začít naučit používat své páky. Jo? My přece máme, jakým způsobem zase jim hodit ten písek do toho soukolí. Tady Němci, když nám něco říkají a diktují, tak my, kdybychom jim vypli naše sítě elektrické, tak tam mají blackout druhý den. Jo? Oni mají ty obrovské přebytky, když fouká, svítí a to všechno jde do České republiky a pak jim to posíláme zpátky. Ale problém je, že to vytváří obrovskou náročnost na naše sítě. Stojí nás to obrovské peníze, které nakonec se promítnou do faktur našich lidí a ty Němci za to nic neplatí.
1: No
0: tak pardon, takhle ale ne. A když už jsme u té suverenity, já považuji za jeden z nejhorších příkladů tu notifikaci k Evropské unii pro stavbu naší jaderné elektrárny, dostavbu těch bloků v Dukovanech. Kdy v rámci té notifikace, kdy my říkáme, my vezmeme vlastní peníze, my je dáme do vlastní elektrárny na našem vlastním území, tak nám Evropská unie skáže OK, ale pouze pokud se zavážete, že budete po celou životnost těch bloků až do roku 2096 prodávat 70% přes Lipskou burzu a pouze pokud se zavážete, že to budete prodávat jenom sekundárně, podpůrně pro naše obnovitelné zdroje a za cenu, která nebude nižší než ty obnovitelné zdroje. Tak to není kolonialismus. Oni nám diktují, za jakých podmínek si my můžeme postavit za vlastní peníze jadernou elektrárnu. To je absolutně absurdní. Já bych jim řekl, vy jste se zbláznili.
1: A prostě. Proč jim to neřeknete?
0: No, ono to bylo, tak protože nejsem premiér, tedy primárně, protože to samozřejmě může říct jenom premiér, to není jiná možnost. A ono tohle bylo samozřejmě schváleno ještě také za té fialové vlády, která byla absolutně eurohujerská. Dnes je to trošku lepší, ale samozřejmě moje představa by byla ještě jako naprosto dramaticky odlišná. Já už jsem to říkal mnohokrát a je to můj oblíbený bonmot, že když se mě někdo zeptal, jako co by bylo mým cílem v Evropské unii, tak já bych řekl, že kdybych přijel jako premiér k té Ursule von der Leyen, pak bych odešel a za mnou se zavřeli dveře a ona si pro sebe v duchu řekla zlatej Orbán proti tomuhle tomu šílenému. Zlatej Orbán. Prostě pokud my se nepostavíme na zadní, tak nic nedostaneme a budeme dál kolonizováni. A já to říkám otevřeně jasně všem občanům téhle země. Největším nepřítelem současné České republiky není Rusko. A je Brusel. Byrokraté, technokraté, kteří tam sedí a kteří ničí naše země.
1: No, já si to myslím nepochybně také, ale já bych se ještě vrátil k tomu Radcliffovi, šéfovi CIA. Když jsem teď četl rozhovor na iDnes s Tomiem Okamurou, tak on obhajoval podle mého názoru sporně ten nákup těch F-35. Já vím, že co jste řekl, že máte 15 poslanců, že premiér si nakonec prosadí, co chce, ale mně jde spíš o to vysvětlování těch věcí. Jestliže Tomio tam říká, že je už zaplacených 30 miliard na zálohách za paní Černochové, takže to prostě musíme udělat. Já myslím, že je lépe dát těch 30 miliard k ledu, respektive je odepsat, než vyplácet dalších 300 miliard za ty F-35. Prostě není lépe začít s lidmi komunikovat zcela pravdivě a otevřeně, tak jak to je?
0: Já to dělám. Snažím se o to neustále. A v tomhle s vámi absolutně souhlasím. Víte, já jsem mnohokrát byl svědkem toho, že se uzavřela nějaká dohoda a postupně prostě jedna strana řekla, hele, pro nás to není rentabilní, my už tohle nechceme dál v tom pokračovat, pojďte se pobavit o nějakém jaksi jiném nastavení. To znamená, není to jenom o tom těch 30 miliard odepsat. I když souhlasím s tím, naprosto souhlasím s tezí, že by bylo lepší to odepsat a ty F-35 dál neplatit, než prostě je hradit dál. Protože ten největší objem nákladů přichází při provozu, servisu a další věci. Těch 150 miliard, co za to máme zaplatit, to je drobek proti tomu, co bude stát ten provoz. Ano. Jedna letová hodina, 1 milion korun. Takhle se to proletne a milion je pryč. Švýcaři teď vlastně přišli s tím, že to chtějí zrušit ten nákup, protože tam velmi špatně, nebo asi řekl bych podvodně, spočítali právě ty náklady na provoz a servis a další věci. Teď se to zjistilo a u nás je to bohužel úplně stejně. Na to se teprve přijde. A mnohé další země uvažují o zrušení nákupu F-35. Takže já, kdybych byl teď na místě premiéra, tak bych šel do těch Spojených států a pokusil bych se s nimi dojednat něco, že bych řekl, podívejte se, my ty F-35 nechceme, pojďte nám tady třeba něco postavit, pojďte nám tady v České republice postavit silnice, dálnice, já nevím co, třeba i za vyšší částku. A my to u vás utratíme, ale ne prostě ty F-35 fakt nechceme, protože to nám nepřináší vůbec nic. A ono je vůbec otázka, jestli ten Lockheed Martin je bude schopen dodat, protože oni mají technologickou chybu, vadu, kterou se snaží právě teď odstranit. A pokud prostě se jim to nepovede, a já si myslím, že se jim to nepovede, že to letadlo má konstrukční vadu, která je neodstranitelná a oni budou přecházet podle mého názoru na nový typ. Takže kdybych si měl teď vsadit na to, jak to nakonec bude, tak podle mého názoru někdy po roce 2030 přijdou Američané a řeknou, víte co, my ty F-35 už dělat nebudeme, pojďte si od nás koupit nový typ, který tady vyvíjíme, on bude ještě trošku dražší, tak to plaťte, my vám to doručíme 2045.
1: Ty zálohy máme platit dál. Jasně. Vy jako právník mě řekněte, co to je za absurdní smlouvu, že platíme zálohy na něco, co nám mají dodat, já nevím kdy, kolem roku 35, to je přece už samo o sobě fialovsky podbízivé a odporné, že prostě tohle by se mělo zrušit.
0: Ne, tak já jsem přesvědčen, že když Jana Černochová podepsala tu smlouvu s Lockheed Martinem, nebo ona ji nepodepisovala fyzicky, ale dala k tomu pokyn, takže tam podle mě jako týden bouchalo šampaňský. Fakt jsem o tom přesvědčený. Horší smlouvu tam ještě nikdo nikdy nepodepsal. Je to za nejdražší cenu s nejdalším termínem dodání. Ti Švýcaři podepisovali tu smlouvu po nás a měli termín dodání 2029. My máme 2035. Víte, v čem je to naprosto zásadní? Že kdybychom my měli 2029, tak jsme nemuseli platit ty nájmy za ty gripeny, které do té doby budeme muset používat. To znamená, ušetřili bychom desítky miliard korun. To je naprosto zásadní věc. Ale paní Černochová to udělala tak, že nejdřív řekla švédskému Saabu, který je výrobce Gripenu, my s vámi nechceme nic mít společného, my si jdeme koupit do Ameriky F-35. A pak přišla na to, že to bude až 2035, tak se vrátila k tomu Saabu a řekla, prosím vás ještě, jestli byste nám ale neprodloužili ten pronájem těch Gripenů. No a Saab řekl, jo, ale bude to stát teda výrazně víc. Takže tady se zásadním způsobem navýšil nájem za ty Gripeny, protože ten Saab nám to samozřejmě vyúčtoval se vší parádou, nedivím se jim, ale je to naše hloupost, naivita při tom vyjednávání. Takhle se nedá vyjednávat. No. To je totální turecké hospodářství proti tomu sofistikovaný ekonomický model. My jsme si to měli dohodnout v momentě, kdy víme, že nám ty gripeny končí, tak jsme si měli dohodnout zcela tvrdě jednoznačně, když už, já bych to tady vůbec nepodepisoval, ale abychom měli to dodání v době, kdy nám končí ty gripeny. A ne si ještě prostě tady museli platit pronájem. Ale k té původní otázce, já jsem opravdu přesvědčen, že my nakupujeme strašně hloupě z hlediska těch záloh. To nejsou jenom ty F-35. Já sedím na výboru pro obranu a můžu vám říct, že třeba na ty děla Cezar, které nám Francouzi už dávno měli dodat, tak je zaplaceno na zálohách 87%. 87% zaplatíte, než máte první to dělo na stole. Jako, víte, já chápu zálohu 10%, jasně, 15%, rozumím tomu, ale ne 87%. To už máte všechny peníze doma. A pak už vás nic nenutí k tomu, abyste ten výrobek dodal, respektive prodlužujete ty lhůty, protože vlastně už máte zaplaceno. Vy nedržíte toho svého dodavatele prostě pod krkem, nemáte tu páku, protože prostě on už všechny peníze v podstatě má, kromě toho nějakého doplatku 13%, který je samozřejmě hezký, ale na ten oni si rádi počkají. Takže nemůžeme prostě neustále postupovat tím způsobem, že budeme hradit zálohy 80-90% dopředu a pak milostivě čekat, jestli nám něco někdo přiveze nebo ne. No takhle přece žádný podnikatel se nechová, nemůže chovat. To je naivistický přístup, který dominuje v naší obraně.
1: No a nehledě na to.
0: A ono, ale pozor, ono je to dáno tím, ono je to právě, a to jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože na tom se to krásně vysvětlí. To je dáno těmi 2%, které máme odsouhlasené HDP na tu obranu. Právě. Takže my v podstatě, tady to bylo 2024 i 2025 za Jany Černochové, v polovice listopadu nebylo utraceno polovina toho rozpočtu. Hmm. Polovina. Takže když jsme měli utratit třeba v roce 2024, to bylo tuším 160 miliard, tak 80 miliard nebylo ještě utracených. Hmm. V listopadu. No. Tak co v tu chvíli uděláte? Zaplatíte úplně všechno. Všechny možné zálohy, které jenom jdou, dohodnete se a my ještě pošleme tohle, my ještě pošleme tohle, my ještě pošleme tohle. A pak řeknete,
1: absurdní.
0: A pak řeknete, utratili jsme 2%. A chválíte se, že jste dokázali, přece my bychom se měli chválit za to, že jsme ušetřili, ne, utratili. To je úplně proti smyslu. A poslední věta, k tomu zase dám jenom jeden příklad. Já když vezmu své tři dcery do tamhle do pařížské a řeknu jim, máte hodinu na to a musíte utratit milion. Hodinu a musíte ten milion utratit, chce, nechce. Tak prvních 30-40 minut budou chodit a budou si vybírat. Budou říkat, je, tohle by se mi docela hodilo, vyzkoušej si to, tohle, no tohle by taky nebylo špatné, vyzkoušej si to. A posledních 10 minut už to budou brát z těch regálů takhle. A už jim to bude úplně jedno, budou brát zbytečnosti, které vůbec nepotřebují, jenom aby ten milion utratil. Takhle v současné době funguje naše obrana. A je to naprostá tragédie. A já prostě proti tomu velmi tvrdě vystupuji na každém výboru pro obranu. A často jsem třeba i osamocen, teď jsem jako jediný nehlasoval pro zprávu o použití nebo využití našich ozbrojených sil v zahraničí a pro výcvik ukrajinských vojenských jednotek v České republice. Byl jsem jediný na tom výboru pro obranu, kdo pro to nezvednul ruku. Ano, je to formalita, protože to je jenom, jaksi, že bereme na vědomí, ale já svým voličům chci jasně demonstrovat, že stojím za tím, co jsem jim slíbil. A prostě pro mě výcvik Ukrajinců v České republice je něco, po co já se neumím podepsat a nezmáčknu to tlačítko, že to beru na vědomí.
1: Je to sice bezvadné, i rozumím tomu, že aspoň vy jako osobnost chcete být konzistentní, ale tu věc to jakoby nezmění. Já jsem jasně. Poslední otázku k těm F-35 chtěl jenom zmínit, že vlastně nejde jen o ty stroje, jde o to, že vlastně se tady dostane oknem to, co bylo dveřmi vyhozeno v případě onoho radaru slavného, že se tady kolem toho vlastně vystaví americká vojenská základna, která to bude provozovat fakticky. To, myslím, ještě úplně uniká veřejnosti. Možná, že část veřejnosti právě to chce, ale řekl bych, že ta vlastenecká část veřejnosti právě tohle nechce.
0: Musíme zrekonstruovat vůbec celé letiště v Čáslavi, protože ta F-35 tam za současných podmínek vůbec není schopná přistát. To jsou obrovské náklady a samozřejmě víte, ten nejdůležitější na celé té věci je jeden jediný prostý fakt. A to je to, že v poslední době se turbulentně, nesmírně rychle vyvíjí prostředky, se kterými se válčí. Hmm. A v Iránu, na Ukrajině, tanky už, v Iránu vůbec nebyly, samozřejmě tam se jenom střílí raketami, ale na Ukrajině leží ty tanky, které my si kupujeme, ty Leopardy. 44 tanků za 39 miliard korun. 39 miliard korun, jaké by to udělalo krásné tady službu jinde. No. Tak ty tanky tam leží ladem, nepoškozené. Nepoškozené. A leží tam v polích. Víte proč? Protože si do toho nikdo nechce sednout, jelikož ví, že je do 5 minut mrtvý. Že tam přiletí dron a prostě ten tank zlikviduje. To je, jak když si jdete lehnout do rakve. Úplně to samé. Takže ty tanky tam takhle jsou. Podle mě, kdybychom teď Zelenskému řekli, jak nám je přiveze, tak nám je doveze za nějaký pašalík. Jako kdybychom tam pořídili nějaký zlatý záchod nebo bide, tak by možná nám je přivez zadarmo. A my si to jdeme koupit od Rheinmetallu za 39 miliard korun. Prostě F-35, tanky, BVPčka, s tím už se nikdy válčit nebude. To je, jak kdybychom si kupovali vozovou hradbu nebo luky nebo šípy. Prostě drony, rakety, protiraketová obrana a AI zbraně. To je věc, o které se málo mluví, ale už jsou zbraně typu takzvané LAWS, anglicky zákony, LAWS. A to jsou zbraně, které jsou autonomně řízeny umělou inteligencí. A tam směřují teď ti zbrojaři. Takže oni fakticky nás tlačí do těch 2%, aby nám vyprodali ten zbytečný šrot, se kterým se nikdy nebude válčit. A oni to moc dobře vědí, že se s tím nikdy nebude válčit. Ale ve skutečnosti už vyvíjí tyto moderní zbraně, které nám začnou prodávat za 5 nebo za 10 let. A to je to, co já pořád říkám. Já jsem proto, aby Česká republika byla dostatečně obrany schopná. Ulrich Zygmunt řekl krásně, to je vlastně saský lídr AFD, když se optali na zbrojení, tak on říkal, já nejsem proti zbrojení, budeme to potřebovat při remigraci imigrantů do Afriky. To musím říct, že bylo velmi odvážné tvrzení. Ale já jsem také proto, aby česká armáda byla obrany schopná, ale ne, abychom kupovali zastaralý šrot do našich vojenských technických muzeí. Já jsem proto, abychom už dnes se spojili s těmi našimi zbrojaři. Jako je CSG, jako je STV, jako je Omnipol a další. A řekli, pojďte společně vyvíjet ty AI zbraně. My vám do toho ty peníze dáme, daleko raději než do těch tanků a do těch letadel. Ale chceme 10% z celosvětového prodeje. Protože prostě vy na tom vyděláte obrovské peníze, jelikož to od vás bude chtít každý. Pojďme předběhnout tu dobu. Nekoukejme se do historie, pojďme se podívat do budoucnosti. Věřte mi, že to je ten správný přístup. A pak už nemusíme dát 190 miliard. Stačí klidně polovička, protože ono je to prostě velmi dobře vyvinutelné společně právě s těmi našimi zbrojaři. A můžeme mít daleko více obrany schopnou republiku a za daleko méně peněz.
1: Ale tady jste tedy narazil na otázku naprosto kardinální. Já vám docela rozumím v tom, co říkáte, ale je to v jistém šíleném paradigmatu, protože my přece nakonec víme, že my nestavíme svou současnou armádu proto, abychom se předbránili. Nám nikdo nehrozí. Ty výmysly, že nám hrozí Rusko, jsou absurdní. Rusko říká jenom, když tam budete stavět továrny na útok na Rusko do hlouby ruského území, tak my si je možná najdeme a budeme je tam likvidovat, pochopitelně. My přece vlastně celé toto zbrojení, neříkám, že to myslí tak Američané, ale určitě to tak myslí evropští lídři či šíbři. To přece zbrojení je stavěno proti Rusku. Když teď jsme se dozvěděli, že Andrej Babiš, předseda vlády, uložil ministru Zunovi, aby jednal o tom takzvaném francouzském jaderném deštníku, aby se rozprostřel i nad Českou republiku, no tak si přímo říkáme o to, samozřejmě, co udělají Francouzi, tady jsem x svých zařízení, která tady si postaví taky základnu, za ně budeme nesmyslně platit. Oni nás nikdy, jejich deštník, protože žádný neexistuje, nás neubrání, ale to gesto tu je, a to znamená, že my se přidáváme jako jen pár zemí evropských do toho klubu těch, na které zcela logicky, pokud na to vyprovokuje útok na Rusko, budeme součástí té odpovědi. Vy o tom v klubu SPD víte, že tohle se chystá ten jaderný deštník?
0: Už samozřejmě ano, ale také jsme se to dozvěděli v podstatě až jaksi z BEDI. Já jsem samozřejmě striktně proti tomu. Z filozofických důvodů se odmítám spoléhat na Francouze.
1: No.
0: Ty už nám to ukázali, nedávno jsme slavili Mnichov, tak tam musím říct, že je to dost dobrá historická reminiscence na to, jak nám Francouzi pomohli. Nepomohli nám nikdy. Za druhé, oni, ta jejich technika je občas jaksi velmi děravá, takže jak si představa, že by nás nějaký protijaderný deštník ochránil v případě jaderného útoku, no tak to snad nemůže nikdo myslet vážně. Víte, já mám vždycky prostě asi jiné úplně smýšlení než ti ostatní lidé, kteří tady neustále se snaží jaksi harašit těmi válečnými řetězy a připravovat se na válku a tak dále. Podívejme se do historie, vždyť je to tak jednoduché. Když se zbrojilo, masivně se zbrojilo v 50., 60., na začátku 60. let, tak nás to přivedlo až ke karibské krizi v roce 1962, kdy jsme byli 5 minut od třetí světové války. A kdyby seděl v Bílém domě tehdy Petr Pavel a ne John Fitzgerald Kennedy, tak už tady nikdo z nás není. Jo. Naštěstí ten Kennedy byl stokrát inteligentnější než Petr Pavel a s tím Chruščovem se domluvil. Domluvili se tak, že Rusové odvezli, nebo Sovětský svaz odvezl rakety z Kuby a Spojené státy potom asi po půl roce odvezli ty rakety z Turecka. A začalo, tohle byl naprosto kataklizmatický bod, který vlastně přinesl změnu ve vnímání té společnosti. Všichni si uvědomili, že tohle fakt jako dál nejde. A začalo se demilitarizovat. Začaly se uzavírat smlouvy SALT 1, SALT 2, ano. START. A snižoval se počet jaderných zbraní. Snižoval se počet odpalovacích zařízení. A ty velmoci se vlastně jaksi vzdalovali od sebe. Oni měli dohodu, že prostě se budou vzdalovat, ano. Tak, aby se navzájem neohrožovali. A to byla 70., 80., 90. léta. To byla nejmírovější léta v Evropě. V novodobé historii. Kdy se demilitarizovalo, kdy se odzbrojovalo. Já bych daleko radši než francouzský jaderný deštník si sedl dneska s Ruskem a Evropa, samozřejmě, která v tuhletu chvíli je největším válečným štváčem, bohužel, a řekli, pojďme si říct, že si vzdálíme ty odpalovací rampy, že vy je dáte trošku dál od vašich hranic a my je dáme trošku dál od našich hranic, ať se navzájem neohrožujeme. Víte, já to mám strašně rád na těch jednoduchých příkladech. Když bude hrát Sparta se Slaví, posadíte ty největší raudisty, huligány vedle sebe do těch sektorů a řekněte, vy si vemte nože a vy si vemte baseballky. Protože když vy budete mít nože, tak oni na vás nezautočí těma baseballkama, a když vy budete mít baseballky, tak oni na vás nezautočí těmi noži. A vyzbrojte se navzájem. Jo? A možná si vemte i pistole radši pro jistotu, ať na vás ti druzí nezautočí. Jak to dopadne? Takže co se dělá na tom fotbale? Tady se posadí jedni, na druhou stranu se posadí druzí, zakážou se zbraně všem a mezi ně se posadí neutrální diváci, tak, aby se k sobě nedostali. Tohle je přece princip té obrany. Pojďme se co nejvíc vzdálit od sebe těmi zbraněmi. Pojďme říct, že si je budeme naopak demilitarizovat, že budeme ozbrojovat. A mezi to vytvoříme ty takzvané buffer zóny, jako je Ukrajina a další prostě neutrální země, kde nebude vůbec nic, kde bude prostě neutralita tak, abychom nemohli se na sebe přímo zaútočit. Dnes ty rakety mají dlouhý dolet a mají velmi jaksi rychlý dolet. To znamená, ten problém je v tom, že kdykoliv dojde třeba k omylu, a Scott Ritter mi o tom vyprávil, americký zbrojní expert, že kdysi byla vypálená raketa někde z Norska a Rusové se báli, že to je nějaký útok na ně a už chtěli vypálit rakety zpátky, ale protože měli 12 minut na reakci, 12 minut, tak to včas zjistili, že tomu tak není a nic neodpálili. A v momentě, kdy máte na tu reakci 3 minuty, tak střílíte okamžitě, neváháte. To znamená, čím jste blíž, tím se zvyšuje riziko třeba i omylu.
1: Ano.
0: Jo? Nebo jakékoliv provokace. Já za sebe považuji za největší riziko současné doby pro eskalaci toho konfliktu ukrajinskou provokaci. Oni nám to ukázali už v tom Nord Streamu a zejména v tom převodově, kde se nejdřív řeklo, že to jsou ruské rakety, aby pak Joe Biden řekl, že to byla jedna ukrajinská raketa. Ze dvou ruských udělal jednu ukrajinskou.
1: Ano.
0: To znamená dvě je záměr, jedna je omyl. Žádný omyl to nebyl, byly to dvě ukrajinské rakety a někdo musel vypnout pojistky těm raketám, protože to jsou protivzdušné rakety, které když nezasáhnou cíl, tak se sami zničí v tom vzduchu, aby nedopadaly na zem a nepůsobily tyhle ty věci. Takže někdo ty pojistky musel vypnout.
1: Ano.
0: Naprosto úmyslný útok a bývalý polský prezident Andrzej Duda v podcastu Rimanovsky Live 1. září 2025, můžou si to lidé najít na YouTube, řekl, když se ho na to ptal, řekl, a volal vám Zelenský kvůli tomu? A říká, ano, volal. A říká, a co chtěl? Chtěl to svést na Rusko. On věděl, že to jsou ukrajinské rakety, do médií říkal do kamer, že to ne, že to jsou ruské rakety, ale volal polskému prezidentovi a říká, pojďme to hodit na Rusko, pojďme to na ně svalit, protože tím zatáhneme evropské státy do horkého konfliktu s Ruskem a to já přesně potřebuju. To potvrdil polský prezident. Takže oni nám reálně lhali a chtěli nás táhnout do té války. A to je velmi pravděpodobné, že se to může opakovat. To znamená, já skutečně tu provokaci ukrajinské SBU považuji v tuhletu chvíli za nejpravděpodobnější tu roznětku pro to, aby se tady něco stalo. Protože v momentě, kdy takovýhle útok nějaký přijde na naši obytnou budovu, tak okamžitě splanou emoce a už se to bude velmi těžko vracet. A já bych to strašně nedal. Takže pro mě ne francouzské protijaderné deštníky, určitě ne. Já proto nemůžu v životě jaksi hlasovat, zvednout ruku. Já bych byl pro jednání o vzájemném odzbrojování a vzdalování se od sebe, protože to jediné nám může zajistit mír.
1: Já myslím, že už jste to zmínil, nejste tedy americký prezident a nejste ani předsedou vlády České republiky, jakkoliv. opravdu docela dost, především našich divaček, musím říci. Říká, kdy už bude ten Reichl předsedou vlády. No, jsou chvíle, kdy na to také tak myslím. Ale my jsme před docela jinými volbami, než které rozhodují o předsedové vlády a složení parlamentu. Pojďme k tomu. Já bych docela rád se ještě dostal k tomu zákonu FARA, který je vaším tématem. To jsou ty neziskovky. K vyšetřování dozimetru, kde jste předsedou komise, kterou jste vytvořil k tomu. Ale přeci jenom se pohybujeme v tom, té těsně předvolební krajině české. Vaši zástupci kandidují, myslím zástupci pro, kandidují na řadě míst do Senátu, v Ostravě, na severu Čech a tak dále. A vedle toho tam kandidují někteří, v jednom případě i u vás, kandidáti SPD, v jiném případě SPD čelí kandidatuře třeba Stačilo v Brně a podobně. Jak se koukáte na tohleto nesmyslné, podle mého soudu, nesmyslné ředění té neobrovské vlastenecké fronty?
0: Rád odpovím jenom úplně krátce k tomu dozimetru a k tomu no. zákonu FARA. Já jsem ten zákon opravdu nepsal do šuplíků a nestrávil jsem 2 měsíce svého života na to, abych napsal podle mého názoru skvělý zákon. Já budu trvat na tom, aby jsme zákon v tomto směru přijali. Respektuji to, protože jsem týmový hráč, že v tuhle tu chvíli vláda řekla, nechte nám připravit náš vlastní vládní návrh, ale já budu prosazovat ty věci, které jsem tam dal. Cato starší, když si v římském senátu zakončoval své projevy, ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno, tak já vždycky říkám, ostatně soudím, že politické neziskovky musí být zničeny. To je rakovina naší společnosti. A co se týče dozimetru, já vždycky všem říkám, ono je to důležité, abych to tady zopakoval. Prosím, dejte nám čas. Policie to vyšetřovala 5 let. Dejte nám čas, ať my máme tu možnost také to vyšetřit. Já vím, jakým směrem jít. Mám dobré indicie k tomu, abych mohl říct, že jsem přesvědčen, že to vyšetřování bude úspěšné, ale nejde to udělat za 3 měsíce. Hmm. Fakt to není možné. Takže my máme ten mandát do března. Férově říkám, že budu patrně žádat prodloužení toho mandátu, protože to asi nestihneme.
1: Je to obrovská kauza.
0: Museli jsme udělat novelu, navrhnout novelu zákona, aby nám státní zastupitelství vůbec přístupnilo spisy, protože nám je nechce dát. Vím, koho vyslechnout, jak vyslechnout, ale dejte mi prosím čas.
1: A když o tom mluvíte, tak já si ještě stejně přisadím jednu otázku. Kdy začnete tedy projednávat konečně ty platby, já nevím, jak to radši opatrně nazvat, abych tak řekl, no prostě ty daně České televizi a Českému rozhlasu?
0: No já pevně doufám, že co nejdřív, ale zase, já mám trošku jiný názor, než má většina koalice, úplně férově to řeknu, protože koalice říká, pojďme to přesunout na státní rozpočet. A v tu chvíli samozřejmě okamžitě jsou námitky, politici to budou ovlivňovat a vy budete moc regulovat, kolik peněz té České televizi dáte a nedáte a chcete prostě nám omezovat naše zpravodajství a tak dále. Já jsem včera řekl na primě, že největším šířitelem dezinformací v České republice je Česká televize, takže asi víte, jaký je na to můj názor. Mimochodem teď předvolební debaty zase je kolem toho skandál, oni nepozvou ani lídry stran. Prima dělá lepší práci, než dělají oni dneska jednoznačně. Ale můj návrh je naprosto diametrálně odlišný. Já jsem přesvědčen, že by měly být zavedeny dobrovolné koncesionářské poplatky.
1: To je ono.
0: Ať si to platí, kdo chce. A ti demonstranti, co tam chodí za ty miliony chvílek, ti mladí studenti, kteří říkají, kteří to Českou televizi v životě neviděli a rozhlas už vůbec ne. Mám vždycky nejoblíbenější otázku na ně. Prosím, jmenujte mi vaše 3 nejoblíbenější redaktory Českého rozhlasu. Prostě to koukají, jestli se nespad z rušky. V životě to neslyšeli, ale hrozně za to demonstrují. Já bych jim řekl, tak tady máte příležitost si to zaplatit. Tak dávejte třeba 2000 korun měsíčně, vy, kdo to chcete, a ta Česká televize bude mít třeba rozpočet 20 miliard. A já jim to budu přát. Já budu první, kdo bude říkat, to je super, že máte takhle obrovský rozpočet, můžete točit české seriály, české filmy a tak dále, můžete dělat zpravodajství nejlepší, ještě lepší než já nevím kdo, než Fox News. Ale já chci, aby to platili jenom ti, kdo to platit chtějí.
1: Ano.
0: Ne ti, kdo to platit musí.
1: A bylo by to vlastně otázkou drobné změny,
0: ano,
1: která
0: ano.
1: by zachovala poplatky,
0: přesně,
1: ale řekla
0: tak.
1: by pouze z povinného na nepovinné.
0: Přesně tak, dobrovolné. A v tu chvíli by to přineslo mnoho, mnoho pozitivních věcí. Absolutní vyloučení kontroly politiku.
1: Ano.
0: Politici by neměli šanci. Dneska můžou politici říct, že víte, ta opozice samozřejmě falešně říká, vy byste mohli omezovat ty peníze, které jim dáte, ale oni jim navýšili ty koncesionářské ano. poplatky a ještě to rozšířili na ten internet, ano. co je absolutní nesmysl. Takže oni přece si taky tu Českou televizi ovlivnili. Zase pozitivně, naklonili ano. si tím, že jim zvýšili ty peníze. I to je politický vliv. I zvýšení je politický vliv. Takže v momentě, kdy jsou to dobrovolné poplatky v libovolné výši, tak politici absolutně ztrácejí kontrolu nad Českou televizí. Pak je to skutečně veřejnoprávní médium.
1: A teď mi řekněte, proč? Vy už jste to tady jednou nebo dvakrát dokonce řekl. Mně to připadá naprosto srozumitelné. Jasně. Proč se o tom takhle nejedná? Není to tedy vlastně ve skutečnosti tak, že Andrej Babiš, protože on je tím řídícím prvkem té vlády, ve skutečnosti chce zachovat ten stav tak, jak je a jenom formálně ho trochu proměnit?
0: Víte, tady zase samozřejmě nám do toho mluví Evropská unie, která říká, že veřejnoprávní média jako tady musí být.
1: Ona no dobře, ale to nám diktuje, že musí být povinně placena těmi
0: ano, ona říká, že ty veřejnoprávní média, že stát je prostě povinen zajistit jaksi financování veřejnoprávních médií. Ale já vždycky říkám a říkám to opakovaně, pokud budeme dělat jenom to, co nám Evropská unie dovolí, tak a jedna nejsme suverénní země, ale jsme nějaká prostě subteritoriální kolonie a za druhé tady neuděláme nic. Jo. Tak to pojďme tady do pít čaj a můžeme jít na pivo a můžeme se na politiku vykašlat a nechme se řídit z Bruselu komplet. Prostě to je to, co já neustále říkám, že potřeba postavit se na zadní. No tak co, tak se s náma budete soudit nebo jako cokoliv. Prostě pro mě je to věc, která je naprosto zásadní, aby my jsme si uspořádali tyto věci podle našeho vlastního jasně. uvážení a ne, aby nám je nadiktovali soudruzi z Bruselu. To je horší než RVHP, to, co jasně. je v současné době. Jasně. Takže já za sebe říkám prostě, že bych se držel celé jednoznačně tohoto modelu a zbouřil bych se Evropské unii, ale to je zase, se vracím na začátek, že pokud občané chtějí v této zemi vládu, která se vzbouří proti Evropské unii, tak musí dát víc hlasu nám, protože my jsme na to připraveni a já opravdu se těším na to, že prostě do toho Bruselu přijedu říct, už ne. Doba, paní von der Leyenová, kdy jsme byli zásobárnou levné pracovní síly, levných energií a odbytištěm vašich třetijakostních surovin a výrobků, včetně potravin, doba, kdy jsme vás poslouchali na slovo, je dneškem u konce.
1: No a teď mi řekněte, je to poslední otázka. My jsme se k tomu dostali prostě až na konec, ale já myslím, že to je správné. Ta témata, o nich jsme hovořili, jsou podstatně důležitější, ale toto je také důležité. Ta otázka, kterou jsem položil, není tedy to ředění těch kandidátů, hlavně v senátních volbách, není to přesně opak toho, co nakonec předvedla pro SPD, Svobodní a Trikolora v těch volbách parlamentních, že se propojili a vstoupili do toho parlamentu a dnes může aspoň hlas jako váš být slyšet. Neděje se tohle opět totéž, jenže v opačném gardu?
0: Ne, to bych opravdu neřekl. A víte, ta politika je taková, že vy nemůžete těm lidem v těch krajích diktovat z té centrály. Prostě ta demokracie začíná uvnitř té strany. To znamená, my se snažíme samozřejmě vést ty naše jednotlivé krajské organizace k tomu, aby navzájem spolupracovali a v naprosté většině případů s tím není absolutně žádný problém. My vlastně proti SPD máme jenom v jednom obvodu proti kandidáta, to je na Trutnovsku, kde máme Hinka Berana, kterého jsme chtěli nasadit a ta místní organizace o to velmi stála z jednoho prostého důvodu. A my jsme se bavili s SPD, ať postavíme společného kandidáta. Bohužel ta místní organizace SPD s tím nesouhlasila. Ale Hinek Berán je prostě hlavní tváří dnes boje proti stavbě větrných elektráren. A já jsem opravdu stál o to, aby on kandidoval, protože my chceme dát lidem jasně najevo, že jsme proti stavbě větrných elektráren. Včera jsem na první říkal, že bych vyhlásil moratorium, že to je prostě totálně slepá vývojová větev. V těch ostatních obvodech buď to máme společné kandidáty koaliční, Milan Loprajs na Ostravsku i pan doktor Šorna na Příbramsku jsou naši koaliční kandidáti. Honza Skalický, který kandiduje na Děčínsku, je sice za pro, ale tam SPD nemá žádného kandidáta. A my zase recipročně podporujeme všechny kandidáty SPD v těch ostatních obvodech, kde nekandidujeme. A podporujeme samozřejmě Petru Redovou na Znojemsku, přestože je nominovaná stačilo, ale myslím si, že to je holka, která jasně ukázala, že má srdce na pravém místě. A pak tam došlo k tomu takovému jaksi nešťastnému střetu v tom Brně, kde kandiduje proti sobě pan profesor Turánek a paní advokátka Klára Samková. Oni oba dva prostě chtěli kandidovat tam. Je to za mě škoda, protože to jsou obě dvě výrazné osobnosti. No. Oba dva lidé, které mám rád lidsky. A myslím si, že to jsou neuvěřitelně spolehliví kandidáti a je to trošku škoda. Ale chtěl bych říct jednu věc tady a myslím, že je to důležité to tady zmínit. Já jsem velkým zastáncem propojování těch sil a co se týče komunálních kandidátek, tak naše strana pro ani v jednom případě neodmítla nabídku na koalici s SPD, s motoristy, s Trikolorou, se Svobodnými. Ani v jednom jediném případě, ani v jedné jediné malé obci v České republice. Kdekoliv ta nabídka byla na stole, tak jsme ji přijali. Pokud ji někdo odmítl, nebyli jsme to my, ale byli to někteří z těchto partnerů. Takže já jsem zcela jednoznačně pro to propojování a jsem rád, že lidé v mé straně pro to vnímají a že prostě chápou, že není čas na to se drolit a štěpit, ale že naopak je na čase postavit jednu velkou loď jménem Česká republika, dát tam naši vlajku, napnout plachty a počkat si na ten vítr, který podle mého názoru už začíná sílit.
1: Odjíždíte za chvilinku směr Severní Morava podpořit pana Loprajze.
0: Milana Loprajze do Senátu a Martina Garu v Havířově do komunálních voleb. Proti němu tam jede antikampaň obrovská, už plakáty vylepují, nevolte. Dokonce nám zrušili dnes restauraci, kde jsme měli vystupovat, takže
1: to
0: zase další
1: jako
0: zakázaná
1: AFD,
0: akce.
1: Už v Německu
0: takže
1: se to dělá.
0: O to víc se tam těším do toho Havířova, doufám, že přijde co nejvíc lidí. A samozřejmě velká podpora pro Milana Loprajze, 2 dny tam teď budu. A pro mě je Milan Loprajs naprosto etalonem senátora. Já, když mě řeknete senátor, tak si představím člověka, jako je Milan Loprajs. Klidný, inteligentní člověk s obrovským nadhledem, slušný, poctivý chlap, který prostě dokáže spojovat. Já vím o sobě, že tak trošku rozděluji, protože jsem člověk, který říká ty názory hodně na rovinu a natvrdo a je polovina lidí, která mě nesnáší a polovina lidí, která mě miluje, ale Milan Loprajze má rád každý. To je prostě. A pozor, a to neznamená, že on je jakoby člověk, který by byl nějaký jaksi totálně konsenzuální a rozplizlý. Naopak, on má velmi jasné názory na svět a na Českou republiku, ale dokáže podávat velmi elegantně a ladně. A prostě podle mého názoru takhle má vypadat senátor České republiky, takže doufám, že Milan Loprajs dostane tu šanci.
1: Povídal bych si s vámi ještě hodiny, ale potřebujete opravdu rychle jet tou hřibovou soutězkou nejprve. Naprosto nepřekonatelnou na ty dálnice.
0: Ale já vždycky říkám, když tady Fiala říkal, že by byly ruské tanky na Smíchově, tak nemají šanci se přes Hřiba dostat. Jako tam. My máme obranu, tu Prahu máme tak rozkopanou, že tady prostě, podle mě, když přijedou turisti, tak si myslí, že už tady máme zátady asi proti těm tankům.
1: No, pane doktore, jsem rád, že jste tu byl a budu přát štěstí všem vlasteneckým kandidátům, ať v komunálkách nebo v Senátu. Jsem úchvatně rád, že jsme se ani slovem nedotkli té nepřítomnosti jistého pána, který obsazuje Pražský hrad. Budu se moc těšit, že se tady zase brzy uvidíme a držím palce všem vlastencům.
0: Já moc děkuji za pozvání a pevně doufám, že ten pán už v lednu 2028 ten hrad obsazovat nebude. Udělám pro to maximum.
1: Vážení a milí, no, my se ještě potkáme zítra, bude tady pan Svatoš, kterého také očekáváme docela s napětím, protože všechny ty věci týkající se napětí kolem Kaliningradu, kolem všech těch baltských provokací a NATO, jsou možná ještě o stupeň nebezpečnější než to, co u nás provádí pátá kolona. Já se rozloučím s panem doktorem Reichlem, a Budu se těšit, že se s ním zase brzy potkáme. Mějte se moc hezky.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Já vám nebudu říkat dnes téma, já řeknu jméno. Je s námi Michal Svatoš, vítejte u nás.
1: Dobrý den, pane Hájku, dobrý den, diváci, jdeme na to.
0: Já myslím, že téma bylo tím řečeno. Pojďme na to. Pane Svatoši, všichni na to čekáme. Já už jsem o tom mluvil v pondělí a včera jsem tady měl rozhovor s panem Reichlem a pořád od sebe odstrkávám ty otázky. Válka, mír, Ukrajina, Rusko, protože spoléhám na to, že vy tomu rozumíte. A mě tedy nejvíc v posledních dnech deprimuje a děsí, když slyším ze všech možných stran, že ti šílenci západoevropští plánují, že skutečně zaútočí nebo obsadí nebo zablokují ten ruský Kaliningrad. Co o tom vy víte, prosím vás?
1: No, zablokovat ruský Kaliningrad plánují nebo připouštějí, ale je to velmi složité. Musíme se odrazit od posledních událostí. Před pár hodinama našeho vysílání Donald Trump oznámil, že se mír na Ukrajině blíží ke svému uzavření, ale těsně předtím, než to Donald Trump vyhlásil, tak mocná neziskovka, doslova substruktura Severoatlantické aliance, Atlantic Council, vydal prohlášení, že se musí zaútočit, že Ukrajina musí dostat zbraně, aby mohla provádět masivní hloubkové útoky proti ruskému území.
0: Fakticky zaútočit na Rusko.
1: To je rovná se faktickému útoku Ukrajiny, protože jinak ta válka bude prohraná. A řekl to zároveň ve stejnou dobu, pár hodin předtím, ukrajinský plukovník Jurij Hraščenko. A to je osoba, jak si pak ukážeme, která se pohybuje v těchto atlantických diplomatických strukturách.
0: Aha, to znamená v Evropě.
1: Takže proč tomu tak je, je jasné. Zase, tak jako loni, se opakuje stejný scénář. Eurosajus je nespokojen s tím, že Putin dosáhne na Ukrajině svých cílů vojensky, že vojensky vítězí a ty jeho drony jsou nezastavitelné. A hodlá tedy tomu zdorovat rozpoutáním války. Tedy, protože pro Rusko to znamená, že jakmile bude splněný ten cíl zablokování Kaliningradu.
0: To řekli otevřeně.
1: A nebo masivních útoků proti Rusku. Nebavíme se o vypálení pár. Rafinerii, úkol je dán zničit ruský strategický průmysl a výrobu strategických zbraní. To je nepřípustné. To je skutečná červená linie.
0: Co se může stát, když oni ho zablokují?
1: Tak, pokud zablokují Kaliningrad, tak na té mapě vidíte tři kruhy. 500, 750 a 1000. To jsou vzdálenosti z Kaliningradu a na tu poslední červenou linii doletnou ty nové ruské reaktivní drony. Ty létají už rychlostí, už se blíží k rychlosti 900 km, už byly zjištěny 700-800 km, to blíží. Takže my ten dron ukážeme, jste viděli, že ten zvuk slyšíte. No. V určitém okamžiku, tak bych video tam.
0: No, to znamená, jak bychom to viděli a slyšeli, když by to sem letělo?
1: Ano, ano, přesně tak, protože víte, je to velmi blízko, Rusové jich mají obrovské množství těchhle z těch dronů a nedají se sestřelit. Přiznali to všichni plánovači, navíc teďko Západ už přiznal oficiálně, že tyto drony a celý útok proti Ukrajině těmi dronami řídí ruská umělá inteligence.
0: A můžeme se přijít, mě by zajímalo, abych si na to zvykl, jak to bude tedy vypadat, až zablokují Kaliningrad a z Kaliningradu to sem pošlou. Tak já, vy jste říkal, že nám předvedete, jak to bude vypadat. Tak já bych o to poprosil, jestli to můžeme vidět.

0: 200 proudových dronů, ne ročně, ale měsíčně.
1: Ano.
0: A bude jich brzo 6,5 tisíce, to už je připraveno.
1: Ano.
0: A bude jich budoucno ještě víc, ale Ukrajina má už jenom 39 stíhaček, už 5 jich spadlo, těch 16, nebo skončilo. A z těch 39 už jich ani 20, jich funguje sotva 20.
1: Čili, a čím to?
0: No víte, Západ dává vždycky jenom Ukrajině ty staré zbraně. Ty F-16 jsou kategorii AB, tedy výrobních modulů. A oni mohou létat 8 000 hodin a pak hrozí, že se ten drak toho letadla rozpadne. Obzvláště při těch pohybech, oni když útočí kanonama 20 mm na ten ruský dron, tak musí manévrovat, to je velké přetížení nároky na konstrukci. A ty letadla, když je Ukrajina dostávala, měly odlítáno 7 000 hodin.
1: Mm-hmm.
0: Navíc na jednu letovou hodinu musí 15 hodin být opravovány na letišti. To ještě není velká oprava, ano? 15 hodin na letišti. Ono to vychází, že Ukrajina může, že ukrajinská stíhačka F-16 může letat 3 hodiny ze 48. Čili za dva dny může být A když to přepočítáte, tak zjistíte, že Ukrajina může nasadit 1,25 stíhačky.
1: 1,25 stíhačky.
0: 1,25 stíhačky proti 6,75 ruského útočícího dronu. Průměrně každou hodinu. Ale Ukrajina je velká, takže ta stíhačka nemůže být současně na všech místech a podobně. Je to absurdní. Jo?
1: No ale řekněte mi, vždyť my slyšíme přece, že Kyjev dneska už se střeluje i ty balistické rakety. Je to tak?
0: Ano, tak Kyjev se teď chlubí letčím, tak se chlubil, že umí se střelovat elektronicky ruské balistické rakety a to tak, že vždycky spadnou ty Iskandery do Dněpru. Tak tam se všichni analytici nájemně zasmáli.
1: Jakože nikdy není možné najít.
0: Tak přesně se to volí. Víte, Iskander je velmi složité zařízení. V podstatě si musíte uvědomit, že je naváděno, sleduje svůj objekt, kam letí, optickou kamerou.
1: Mm-hmm.
0: Vysílá proti němu radioelektronické signály, které přijímá zpátky, aby viděl ten terén.
1: Mm-hmm.
0: Kontroluje si pozici na ruské satelity GLONASS, ale pomocí 32 a 64 kanálové antény, to se nedá rušit. A ještě má vnitřní gyroskop, který určuje jeho polohu. Mm-hmm. Abyste si vůbec představili, jak ta raketa funguje, tak si musíte představit piškorky, že hrajete piškorky? Ano, je to velmi jednoduché. Tak ta raketa všemi těmi senzory, kterými jsem hovořil, neustále sleduje ten cíl. Čím ve větší vzdálenosti je, tímto piškorkové pole je větší, čili má třeba 64x64 piškorků. A čím více se blíží, tím se zmenšuje na těch klasických 9x3x3.
1: A k čemu to hraje? Proč to hraje?
0: No, proto, aby náhodně měnila svůj směr. Protože v každém okamžiku počítač pomocí složité matematiky klikne na jedno z těch políček a ta raketa zaměří se k tomu políčku. Takže ona letí tak cik-cak, neustále mění směr ve obrovských rychlostech. Ona používá velmi drahá, aby to vytrželi, ty rychlosti jsou konstrukční materiály. No a čím víc se blíží k tomu, tak to piškorkové pole se zmenšuje a na konci vletí na tu piškorku, kterou má určenou jako poslední.
1: Aha.
0: Ano, a teď, když chcete celý ten systém elektronicky jako ovlivnit, tak musíte ovlivnit všechny jeho součásti. Což kdyby to Ukrajinci uměli a pochlubili si těm Američanům, tak ty už je nepustí zpátky na Ukrajinu, je tam zavřou do nějakého a dají miliony a budou to chtít, aby jim to vysvětlili, protože to by byl zázrak.
1: Jo, to je hodně dobré, ale já bych byl rád, kdybychom se ještě zpátky vrátili ke Kaliningradu. Ono, my jsme od toho malinko odběhli, ale mě to opravdu zajímá docela

0: prostředně, protože ta exkláva, to malé relativně území, obklopené vlastně státy NATO, má ale možnost dostat se nebo zásobování jednak letecky, něco se děje po zemi, podle dohod, a něco po moři. Rusko jasně řeklo, nebo Lavrov, ministr zahraničí, jasně řekl, že když se pokusejí státy NATO zablokovat Kaliningrad, takže Rusko použije všechny zbraně a že to bude krátká válka. Co si pod tím máme představit?
1: No, podívejte se, to je jednoduché. Teďko polský premiér Donald Tusk bojkotuje výstavbu Fort Trump v Polsku, tedy americké základny, což znamená, že Polsku by se tím uzavřela cesta, kdyby tam byl Fort Trump, aby se podílelo na útoku proti Kaliningradu. Tak to je třeba vykládat. A dokonce, když tam budou Američané, tak oni to nedovolí.
0: Aha.
1: Protože by to znamenalo válku mezi Spojenými státy a Ruskem, a proč by se oba dva úspěšné státy ničili to kvůli nějakým Evropanům. Čili Evropani neustále potřebují tu válku prodlužovat.
0: A co myslel Lavrov tím, že ta válka bude krátká?
1: No, pokud to vezmou vážně, no tak nás zasypou buď těmi tejskovými drony, které zničí naše elektrárny a všechno, a nebo kdyby se do toho zamíchali Američani, nebo snad Francouzi jadernými zbraněma, no tak vypukne jaderná válka, ale to jsme ty Spojené státy americké. Takže prostě to je červená linie.
0: A proč teda takhle znovu a znovu se do ní dobývají?
1: Já bych odcitoval ten Atlantic Council.
0: Ano.
1: Jo? Takže
0: to je to, co teďko je nově.
1: To je ta snaha proti Trumpovi, Putinovi, aby nebyl mír. To je oficiální vyhlášení nadace, která je placená vládami Severoatlantické aliance. Nejenom vládou Spojených států amerických, která jim dává, myslím, že jim ani už nedává peníze za Trumpa. No a ti vyhlásili, a to je přímo neziskovka určená na podporu Severoatlantické aliance. Ano. To klasické, protože oni jsou v Turecku, kde všude, to jsou velmi, například bojovali, teďko ovlivňovali velmi Brazílii, aby tam získali britské ropné koncerny koncese. Takže ten koncil řekl, že vyhlásil oficiálně, bez ohledu na to, jak úspěšná budou ukrajinská protiopatření proti ruské raketové ofenzivě těch dronů, samotné obranné kroky Ukrajiny nebudou stačit k utlumení ruské hrozby, kterou představují ruské proudové drony. Kreml plánuje zvýšit výrobu dronů a má v úmyslu přemoci ukrajinskou obranu rozsáhlými útoky. Aby byla reakce Kyjeva skutečně účinná, musí zahrnovat i schopnost zaměřit se na infrastrukturu pro dodávky, výrobu a odpalování raket uvnitř Ruska a narušit ji a zničit. To bude vyžadovat dodatečnou podporu od partnerů Ukrajiny, a to jak z hlediska dodávek specifických zbraní, tak i finanční podpory na posílení ukrajinské domácí výroby zbraní dlouhého doletu ukrajinskými společnostmi. Tečka. Zaútočit na ruskou výrobu strategických zbraní, na Alabugu, masivně západními zbraněmi, znamená spustit jadernou válku, protože ruská jaderná odveta je definována přesně tímto druhém útoku. Čili Atlantický koncil před pár hodinami v noci z dnešku, včerejška na dnešek, vyzval evropské vlády, aby věnovali Ukrajině zbraně a technologie a peníze, aby mohli zničit ruský strategický obranný průmysl.
0: Čili aby mohli rozpoutat jadernou válku.
1: A to znamená, aby Rusko zahájilo jadernou a odvetnou válku. Ano. To je podobně to řekl i ten kolonel Hrščenko. Já bych poslal fotografii toho Hrščenka a zároveň fotografii z toho prostředí Atlantického koncilu, abyste viděli, v jakém prostředí přepichu a luxusu se tyto operace plánují.
0: Ano, to jsou...
1: Takže tohle to je ten kolonel, který vyhlásil něco podobného.
0: Kde je, nalevo nebo napravo?
1: Ten je napravo u vás, jo? Tak to je, a teď poprosil ty další fotky z té akce, tak to je ta diplomatická akce, tady vidíte ty válečníky, kteří se tam
0: takhle
1: scházejí.
0: Takhle se plánuje válka.
1: Takhle se plánuje válka, takhle se to... Ještě další fotečku tam máme, tady vidíte větší záběr z těch recepicí válečních, jak vidíte, všichni mají na sobě krásné uniformy, jsou tam často manželky a hoduje se a připravuje se válka.
0: Ne, to je naprosto cynické, naprosto nechutné.
1: Ano, to je naprosto nechutné. Ano?
0: Já bych jenom chtěl v této souvislosti se opět k něčemu vrátit. Protože z toho, co dnes vidíme, vyplývá, že jestliže to vznikne, tak ty směšnosti jako tanky už tady určitě nebudou potřeba, bude to vzduchem se všechno dít. Bude se to dít technologicky. A já čtu, včera jsem o tom četl, že to Rusko začíná mít velké problémy technologické, že už není tak vepředu, jak se zdálo. Jaká je skutečná úroveň té ruské techniky?
1: Víte, z hlediska obecného technologického vývoje posledních 100 let, vždycky Sovětský svaz i Rusko jsou pozadu mírně, ale potom jsou zase v té druhé části vepředu. Ono to je dáno tím, že většinou Američani tu technologii vyvinou první, tě rozvinou a Rusové jedí zdokonalí a povýší o třídu víc. A takhle se to překlápí. No a teďko je typicky u toho systému Rasvet.
0: No.
1: Víte, americké Starlinky lítají kolem oběžné dráhy ve výši 500 kilometrů.
0: Tuskovi.
1: Ne, no, jo. Tak. A ruské 850. Problém je v tom, že čím výše je, tím lépe komunikuje, tím větší prostor ovlivní. Navíc ty ruské Starlinky, ruské ty Rasvety už mezi sebou nekomunikují.
0: Ty jednotlivé satelity.
1: Klasicky, ale přinášejí si data opticky. Lasery. To je zaprvé, se to nedá rušit, za druhé je to rychlejší, pokročilejší. Z hlediska váhy jsou jenom 50 kilové, čili se to zmenšilo. A teď to znamená, že budou třeba míň, mají výkonnější připojení, nedá se to rušit. A to je jiný přístup, který je daný jinou technologií. Spojené státy zase budou mít něco jiného. Tak se ty technologie překlápí. Evropa nemá nic. A směje se Rusku. Ale to jsme jenom u toho jednoho jediného systému. Víte, Rusové mají kompletní celý systém. Mají optické drony, mají teď speciální drony vyrobené konsorcium Kalašnikov, ty už jsou řízené umělou inteligencí, a nedají se rušit. Ukrajinci mají jenom drony ovládané přes Starlink nebo přes rádiové vysílače. A ten dron má podstatnou nevýhodu. Jeho operátor letí a najednou dron není, protože spadnul, protože se dostal do prostoru takzvané obálky radioelektronického boje. Ale operátor ukrajinský nikdy neví, jestli ten jeho dron vstupuje do obálky radioelektronického boje. Když to ruští operátoři mají dneska zbraně, které jsou tomu imunní. A to jsou velmi složité věci, ve které si musíte uvědomit, že to je stejné, jak s těma F-16, s těma granátama Petra Pavla. Západ dodává Ukrajině jenom to staré. Typicky je jisté. Jak víte, Merz, kancléř, byl nedávno na návštěvě v Kyjevě. My vám tu návštěvu krásně vysvětlíme na několika fotkách. On tam jednal se Zelenským, a česká média jásala, radovala se, že dostal Zelenský 1,5 miliardy dolarů a z nich bude velká část použita na nákup skvělých německých raket IST. To je úžasné. Za tohle, co si koupíte za 1,5 miliardy dolarů, si koupíte tak 2000 raket IRIS-T, ne víc. Bude trvat, než vám je dodají, protože oni se vyrábějí tempem mám asi 50 nebo 100, přesná čísla máte na michalepetr.com za hodinu. No a to je směšný počet. Směšný počet. Navíc ty rakety nic moc neumí, jsou zastaralé. Ale proč je mu dal?
0: No.
1: No, měsíc předtím, než je nadělil tomu, těch pár, tomu Zelenskému, aby měl radost a mohl vykřikovat a válka pokračovat, tak ministr zahraničí Německa Johann Wadephul se zjevil v Brazílii.
0: V Brazílii.
1: Několik dní. A tady ho vidíte přímo na jednání, je to ten pán úplně vpravo, Bejlík, který úplně vpravo, to je Johann Wadephul. A právě docílil toho, že z Brazílii podepsali ujednáníčko, že když se rakety IRIS-T by osvědčili boji, tak by si je Brazílie pořídila k britským a italským systémům. Původním záměrem německé administrativy bylo vyhodit ty kšefty z Británie a ovládnout ten brazilský trh, ale aspoň tak trošku se vloudit. Víte, si musíte uvědomit tu...
0: To znamená, že ten Merz tam vlastně jel proto, aby předvedli Brazílii v praxi, jestli to funguje?
1: Ano, jestli to funguje na ty drony.
0: No to je odporné.
1: Ale teď vidíte, jak si užívají na těch hostinách tady. Ale teď, aby jsme to měli, zaprvé v té Brazílii možná zvítězí.
0: No to se chci zeptat, teď tam ten dosavadní prezident Tula teď to první kolo přece prohrál prezidentský kolo.
1: Ano, tak když ve druhém kole vyhraje Bolsonaro mladší, tak Bolsonaro mladší se opět na patrioty.
0: Patriot.
1: Jo, ale tak mají nakonec všichni. Ale proč? No, protože ty patrioty jsou lepší.
0: No, jasně.
1: Ten rozdíl v ceně není tak dramatický, protože... A to jsou zase technické záležitosti. Ale víte, proč? Víte, musíte se na to podívat, jak se to plánuje, ta Ursula. Víte, ta Ursula přece prosadila ten Mercosur.
0: Ano.
1: To je ta dohoda, že budeme vyvážet ty Škodovky a Volkswageny do té Brazílie. Jakmile se Mercosur, který bude znamenat likvidaci českého zemědělství a světové, schválil a budou to velmi nekvalitní potraviny, tak najednou koncern Volkswagen oznámil, že je v krizi. Aha. Ale všichni věděli už předtím, než se ten Mercosur podepsal, že to tak je. Takže my budeme vytvářet auta, která už nebudeme vyvážet, která už nebudeme vyrábět. No proto je v té smlouvě taky napsáno, že bezcelně budou až za 15 let. Už nebudou. Což budou čínská.
0: Ne, to je naprosto dokonalé. Mě to inspiruje k tomu, abychom si pustili něco, co jste přivezl. Jedno video, které myslím o té situaci té propagandy evropské, respektive propagandy ruské, respektive propagandy možná ukrajinské, vypovídá hodně. Než si ho pustíme, odkud vlastně je to video?
1: Mě jsem stáhnul z ruské sítě.
0: Z ruské sítě, ale nevíme, jestli je ukrajinské, nebo jestli je ruské, nebo jestli je...
1: Ne, je ale velmi populární.
0: Tak si ho pustíme.
2: Зеленая тля, наркоурод, бандеровский вурдалак и кровавый клоун. Бизнес-миротворец, звездно-полосатый дяденька, американец. Сообщество политических имбецилов, ублюдочные власти в Варшаве, дегенераты из польского МИДа, гиены Европы. Сонный маразматик, умирающий дед, старик, пребывающий в тугой деменции. Хрюкающие подсвинки, они же русофобствующие евродегенераты, ЕСовские блатные, западноевропейские псы и колченогие уродцы. Боровской сходняк. Мерзкая ворюга-русофобка, старая лярва, бешеная бабка, злобная бабка-повитуха. Дегенеративный уродец, микрон, слабак и любитель устриц шампанским. Запомнили? Пользуйтесь.
0: Я думаю, что это ухватное, но я не знаю, если уполне все тому в той руштине разумели. Мы сме так технологически вибавлены, что я бы попросил режию, если бы нам то та пани могла říct в чештине.
2: Zelená mšice, fetovaná zrůda, banderovský vlkodlak a krvavý klaun. Biznis mírotvůrce, pruhovaný strýček, Američan. Spolek politických imbecilů, bastardí vláda ve Varšavě, degeneráti z polského ministerstva zahraničí, hyeny Evropy. Ospalý senila, umírající dědek, stařec s těžkou demencí. Chrochtající podsvinčata, taky rusofobní eurodegeneráti, bruselští mafiáni, západoevropští psy a chromé zrůdičky. Zlodějská slezina. Odporná zlodějka a rusofobka, stará děvka, zběsilá bába, zlá bába kořenářka. Degenerativní zmetek, mikron, slaboch a milovník ústřice šampaňským. Zapamatovali jste si to? Používejte.
0: Ne, mě to teda opravdu, to je unikátní, já jsem to neviděl do této chvíle. Já myslím, že to o něčem svědčí.
1: No, to má hodně co společného s generálem Surovikinem.
0: Než se k němu dostanem, já se na něj samozřejmě okamžitě chtěl zeptat, ale já vám něco řeknu. My tady mluvíme o Rusku nebo Ukrajině, ale představte si, teď se blíží ty naše senátní a komunální volby v Praze a já jsem všude teda v republice, které ignoruje akorát, myslím, hlavně hlava státu. Představte si, co jsem dnes dostal do schránky. Říká vám něco jméno Filip Dvořák?
1: Co se to ODS?
0: No, ten byl z té ODS, oni ho nějak vylili, že je až moc velký kmotr na ně. On si udělal jakousi modrou projedničku, ale tohle snad stojí za to vidět. Helejte, představte si, leták nám posílá Filip Dvořák v angličtině pro ty, kdo tady žijí z Evropské unie nebo ze Spojených států a tam jim vysvětluje, jak mají udělat, co mají udělat tady nahoře, co mají udělat, aby mohli volit. Oni už jsou úplně bezradní. Už opravdu vyzývají ty zahraniční zde přítomné členy nebo řekněme občany Evropské unie nebo Ameriky, kteří tady mají právo volit, i to je neslýchanost, aby je šli volit. Nevypadá to náhodou trošičku tak, jako když se měníme už tu Ukrajinu naprosto?
1: Ale tak podívejte se, tady prezident zavelel a místo voleb zamíří kam si do Maroka na nějakou soukromou dovolenou, tak to je poměrně asi jasný a evidentní. A paní prezidentová se rozčulovala, že to je proto, že nelze volit na dálku. Takže Češi na dálku volit nemůžou, ale cizinci tady volit můžou. No ale ono to koresponduje i s tím Vráblem. Já jsem sledoval Vrábla tento týden a ten nejdříve vysílal ve videu, že byl půl roku v Srbsku v horách, kde si stavil nějaký svůj nový bungalov. No a teď, že už se rozhodl, že přijede do republiky, protože budou ty volby a udělá nějaký ten meeting. A v Praze na Malostranském náměstí skutečně nějaký meeting udělal, ale přišlo tam jenom asi pár desítek lidí. A já se jim nedivím, protože víte, vlastenci, kteří vyzývají k volbám cizince v angličtině, takzvaní vlastenci, kteří odjíždějí do Maroka na dovolenou, místo aby se volili, a vlastenec, který půl roku staví si svoji haciendu v srbských horách a pak přijede borcovat lidi. To jsou lidé, kteří asi je Česká republika úplně ukradená.
0: No, aha. To je právě, ne, já myslím, že ta odbočka, řekněme, odbočka propagandy a těchto aktů byla dobrá, protože v tom žijeme my, kteří jsme v dostřelu těch raket, které mohou zamířit z Kaliningradu odkudkoliv ve chvíli, kdy se to vyprovokuje. Ale já chci se dostat k tomu jménu, který jste zmínil. Protože jsem zaznamenal, že ten generál Surovikin, i v našich médiích to proběhlo, byl povolán Vladimírem Putinem zpátky údajně proto, aby do konce roku zařídil, protože prý je to řezník, jak říkají naše média, aby do konce roku zařídil, že ta Ukrajina bude ve stavu, že kapituluje. Kdo je tedy ten zázračný Surovikin?
1: No tak jsem přišel takovou mimořádně hezkou fotku Surovikina. Mm-hmm. A ta dokresluje. Surovikin dostal od Putina úkol v roce 2022, možná už chviličku dřív. infiltrovat Prigožinovi kuchaře, získat si jejich důvěru a respekt, aby po odstranění Prigožina se ti kuchaři po celém světě podřídili jeho velení. A on teďko splnil úkol. A celá ta Wagnerova síť už
0: africká.
1: Africká už je dneska africký korpus. Jsou to oficiálně řízení vojáci. A tu svou vykovinu fotografii bychom tam potřebovali. No. Tak to je on a vidíte ho právě jak studuje Korán.
0: Aha.
1: V nejvyhlášenější alžírské mešitě.
0: Čili ne v Maroku, nepotká se
1: ne,
0: v Maroku, s naším
1: no,
0: Pavlem.
1: Ne. Možná proto tam prezident dělal až teď. No, ale proč? Podívejte se, Surovikin převzal ty Wagnerovy kuchaře a odstranil nejdůležitější, nejvýnosnější francouzský biznis z celé severní a střední Afriky. A výsledkem je, jak vidíte, ve Francii vypukly bouře.
0: No, to téměř na hraně občanské války.
1: A teď já bych poprosil video, proč ty bouře vypukají. Ono to, tam samozřejmě vyhlásil, že to je pokus o islamizaci, což určitě je. Islamisté toho zneužívají, protože to se jim hodí. Ale zároveň je to protesty obyčejných Francouzů proti tomu, jak Francouzi, když přišli o té své koloniální příběh, kterých je zbavil uplynulých v 3-4 letech Surovikin, tak už nemají peníze. Došlo to tak daleko, že Le Penová už oznámila, že až vyhraje prezidentské volby, tak zastaví platby do evropského rozpočtu.
0: No totiž ale přece tam to vzniklo ve školách, že jo?
1: Ano, poprosil bych tedy srovnání, ano, to máte, tady vidíte přímo originální krysy,
0: zatejkání,
1: ano.
0: To je stav škol ve Francii.
1: Stav škol, tam padají stropy. Jo?
0: A to natáčejí sami studenti.
1: Ano,
0: že?
1: Aby studenti mohli se učit, tak se učí na, až do 6 večer.
0: Ale krysa.
1: Ano.
0: To je dobrý.
1: Ano, oni se musí učit na směny až do večera. Nejsou na nic peníze, celá Francie se rozpadá. Ano, proč? No, protože Surovikin zastavil příjmy. Francie nemá příjmy. Ano.
0: Jo, takhle vypadá
1: to. A to jsou záběry, které se šíří v Francii, není tak jednoduché. A podíváme se hned, jak vypadá čínská škola, to je velmi zajímavé. Byste viděli ten rozdíl, tak tohle to je čínská mateřská školka, předškolní výcvik.
0: No to je úžasné.
1: Jak vidíte, a to není nic nového dneska, a to je drahé. Jak vidíte, všechno funguje, všechno je funkční, protože čínská ekonomika jde. A podívejte se na tu Číňanku, ona očima sleduje drona, už to automaticky ovládá, pak pojede na technickou školu.
0: No tohle je velmi těžký. Jako
1: ano,
0: ovládá.
1: Je to těžký, ale zároveň tak to vypadá moderní výuka. Děti to baví, jak vidíte.
0: No jasně.
1: A zároveň Číňané mají obrácení podíl než Evropané. 70 technických na 30 zbývajících, možná 80. A chtějí to zvyšovat, protože technici budou ti. No ale to je drahé. A teď Babišova vláda musí šetřit, stejně jako francouzská, protože nejsou peníze, tak snížila počty, nebo spíše nezvýšila. No a co udělá konference rektorů? Místo toho, aby snížili počty přebytečných,
0: v těch humanitních oborech?
1: Tak plošně rozhodnou, že sníží počty studentů. Tedy ne, že se budou humanitní studenti předělávat v nový, nastoupí ti nový na technické obory, kterých bude třeba. Ne. My zrušíme plošně.
0: Jo.
1: Ale to je přesně ten systém, ve kterém ten generál Surovikin ničí tu Evropskou unii zevnitř.
0: No ale já se chci dostat k tomu, proč ho tedy Putin povolal teď, abych tak řekl, do té služby v Rusku.
1: No za prvé, on je velmi oblíbený mezi muslimama. A tu i mezi těma francouzskými, oni ty a tak dále. Čili pokud by Surovikin mohl v těch muslimských zemích, Balkány, muslimský, nevím, tak to je jedna věc. A druhá, jedna věc, ale druhá podstatnější věc, je, že Surovikin je mimořádný organizátor. To je, to je persona, která umí organizovat. Protože on získal důvěru, zorganizoval, tady všichni vykřikovali, dokonce umí spolupracovat s Američanem. V té Mali Spojené státy americké v posledním roce vedli společně s Ruskem boj proti džihadistům. Možná je tam drony, malijská chunta, které se tady říká chunta, se běžně stýká s americkýma generálama. Vedou boj proti džihadistům. A proti ním jsou Francouzi, tedy je hlavně Francouzi, armáda a ukrajinská armáda. Ty podporují ty rebely pouští. No ale ten Surovikin je tedy zdatný organizátor, no a toho organizátora je třeba provedení velké ofenzivy.
0: Čili jako k tomu, aby dorazil tu Ukrajinu.
1: No, já si myslím spíš, no, to je Estonsko.
0: Dokonce.
1: No podívejte se, to
0: si opravdu si myslíte, že tam vznikne
1: ale
0: něco?
1: Ale tady máte to prohlášení toho Atlantic Council. Když to začne, Putin řekl, neřekl, že nebude mobilizovat. On řekl, zatím není čas mobilizovat. Tedy čas jako doba.
0: Ano.
1: No ale když ten Atlantic Council a ti příznivci války prosadí, tak jednou z odpovědí může být ruská mobilizace. Aby se vyhlo, Rusko nebude chtít kvůli tomu hned rozpoutat jadernou válku, tak může před tím zasáhnout. Takže...
0: No, to je jedna věc, ale jestli jsem to tomu taky správně pochopil, tak on ho opravdu jako vyměnil za nějakého generála, který vedl tu ofenzívu na Ukrajině.
1: Neoficiálně.
0: Neoficiálně, ale nicméně, chci se ptát, jak tedy vypadá teď ta situace na Ukrajině, kvůli níž ten council vydává takové prohlášení, protože zdá se, že ty rakety a drony to ničí, ale co ta pozemní ofenzíva?
1: Ta pozemní ofenzíva je poměrně jasná. Oni tady Ukrajinci vytváří jakousi ofenzívu Vivaldy, což je v podstatě to, že vlezli do Trychtýře mezi řekama Doněc, Oskol a Žerbec. Úplně nesmyslné území, nikam z něj nemůžou pokračovat, je to úplně mimo. A tvrdí, že pozabíjeli spoustu Rusů. A celý ten problém je úplně jiný. Fronta už neexistuje. Existuje jakési pásmo široké, možná 50, možná už 100 kilometrů, ve kterém se bojuje. A v první velká část toho pásma je obsazena jedním vojákem. Na několik kilometrů je jeden voják. A ten nebojuje. Ten se musí vyhnout, ten je schovaný, dokonce už ani nevylejzá ven. Drony mu vozí jídlo a vodu. Ty vzdušný. A jenom hlásí, slyším dron 12 hodin, nebo azimut, nebo tohle, slyším zvuky.
0: Čili poslouchá.
1: A občas vykoukne, když mu řeknou, že tamhle by se měli, a hlídá, jestli nejde druhá nějaká ukrajinská strana. Je to takový pozorovat. Oni nebojují, dneska to sami přiznávají Američané. Kteří to pečlivě studují, jejich vojáci. Protože jakmile začnou bojovat, něco bránit a není něco dobíhat, tak v tu ránu se tam sletí všechny drony, rakety, všechno, co tam vyhladí. Proto tihle první pozorovatelé jenom hledají, jenom se snaží někoho najít, někoho nahlásit, koho by ty drony mohly druhé straně zničit. Říká se tomu Fire Engagement Complex. Je to velmi složité. A právě k tomu Rusové mají ten nový dron od koncernu Kalašnikov, který je řízen umělou inteligencí. To už je drahý dron. Víte, tak jako ten Geranium Bartulovej, to bylo jednoduchý takový iránský řešení, ale dobrý řešení. A dneska ten, to už je malá střela z plochodráhu, to už se ani neoznačuje za... Tak Rusové už ani ten nový dron od Kalašnikova neoznačují termínem dron, ale termínem na cíl přímo řízený projektil. Mm-hmm. Už je specifikace, nedá se to rušit. Čili to není jak ten ukrajinský dron, který letí a najednou spadne, protože vletěl do té obálky, ne? Yeah. Jak jsem říkal. No a všichni tíhle vojáci, kteří jsou v tom prostoru, ti ruští, na rozdíl od těch ukrajinských, už nepoužívají spojení vysílačkama, mobilama, už to se dá zjistit. Ale podzemníma kabelama, tedy kabelama v zemi, a ty jsou optický, nebo dokonce stavějí tunely, na kterých mají soustavu směrovaných routerů, ale ty tunely jsou zakrytý tak, aby nevyzařovali tohle. Čili Rusové si to bojiště připravují, protože už nejdou dopředu, musíte mít připravený bojiště. A ten, kdo na něj leze, v tom útoku a není připravený, no, tak ten se ničí. Ano, ten voják je tam 75 dní a pak, když jde zpátky, to je ukrajinská strana dělá, tak se celý tým dronů a všeho připraví, aby kryl ten jeho odchod.
0: Aha.
1: Ukrajinci ukrajinští odborníci dneska přiznávali na fóru Američanům před dvěma dny, že Ukrajinci, aby mohli vést, tak to musí připravit ten útok, ale mohou útočit 7 až 9 minut s tankem. Maximálně 6 kilometrů dopředu.
0: Čili
1: žádná ofenziva není, to se všechno musí, pak to musí zalíst, schovat se.
0: A je pravděpodobné to, o čem jsme tady taky několikrát hovořili, že by se ta ruská ofenziva obrátila třeba i na Oděsu?
1: No, ví se všeobecně, že Rusové připravují nové tanky, které budou mít tu vlastní obálku web. Takže on pojede a ten ukrajinský dron nevím, zautočí. Proto Rusové mají ty drony na optický. Proto mají ten nový kup, aby optický dron nemůže lítat přes řeku. Když chcete překročit Dněpr, potřebujete ten dron kup. Do teďka ho neměli, především ho začali zavádět. Takže teďko už ho mají. Teďko už to mají. Ukrajinci nemají ten optický dron a nemají ani ten řízený projekt. A Američané to už mají. Proto se tam s Hexetem tak zlehka vysmívají těm evropským a ukrajinským technologiím, protože to není nic jiného, než v podstatě složené, levné čínské civilní součástky, ke kterým se takzvaně dodělá umělá inteligence, aby se na tom vydělalo.
0: A ten, no, když...
1: Víte, pro spoučasnou válečnou výrobu Američané potřebují asi 330 tun Itria. To je velmi zvláštní kov. No a to se víceméně, oni mají zásoby, kdyby bylo nejhůř na válku, ale Číňani už mu dávají jenom 16 až 27 kilo ročně. Jako nebo měsíčně, sázeli to dolů. Takže Spojené státy americké teď budou 5 let asi budovat až 10 tu výrobu toho Itria. A bez toho nemůžou vést válku, kromě té jaderné, kterou nechtějí s tím Ruskem ty krátky.
0: A proč?
1: No protože to nejenom, že to řeknete, že to máte někde naleziště, no to je dobře, že máte, musíte mít tu rafinerii. A to jsou investice drahé, obrovské na řadu let.
0: K čemu to slouží?
1: To slouží právě, jak jsme říkali o těch raketách Iskander, jak je navádějí ty pišporky, jak je tam ten počítač, ty pišporky náhodné, tak to jsou obrovské tepelné nároky na tu konstrukci. A ty proudové motory těch stíhaček a ty křídla těch ruských balistických střel a všechny, tohle musí být potaženy i tým, mimo jiné.
0: Aby to vydrželo.
1: No a když ho nemáte, a Evropani žádné nemají.
0: Jo,
1: takže Rusové mají, Číňané mají, Američané také mají něco a mají svou zásobu, ale Evropani, kteří chtějí vést tuhle válku těma moderníma technologiema, nic nemají. A no tady se jenom hovoří.
0: Tak proč? Tak znovu se k tomu vracím. Přece neříkejte mi, že tohle všechno oni také nevědí, to, o čem tady vy nám teď říkáte, myslím ti z toho Atlantic Council.
1: Ale ano, víte, syndrom Cassandry, to je typický příklad, kdy všechno víte, ale nic neděláte. Proč to nedělají to? Američtá CIA a ukrajinské tajné služby Budanova, toho generála, on je velmi schopný ukrajinský generál, tedy všeho schopný, tak už v roce 23 hlásili Evropanům, budou v roce 26 v létě na nás útočit ruské tajskové drony. A ti hlavou je evropské. Rus. Já to řeknu tím, jestli ti jak to říkali. Rusák je hlupák. Rusák nikdy nebude lepší než my.
0: Jasně.
1: A teď se píše rok 26.
0: Ano.
1: A teď jsme u toho, Rusové mají ten systém fire and engagement complex, tedy ten komplexní systém těch frontových dronů, který budou všechno ničit.
0: Ano.
1: A to už ale hlásili zase ti zpravodajci, že to poprvé použili na jaře, v zimě 2025 u Kurska, první, jako, a za 150 minut zničili 42 ukrajinských tanků obrněných děl a transportérů na úseku jednoho jediného praporu nebo brigády tímhle s tím koncentrovaným tímhle s tím útokem. A to ještě k tomu měli jenom ty optický drony, ještě neměli RASVET, ten komunikační systém, a ještě neměli ten nový modul toho řízeného projektu KUP, co už teďko měli.
0: Jo.
1: A už předtím varovali, oni to chystají. Dokonce to pojmenovali, že ten název Fire Engagement Complex, to je americký název, nebo většině. A co jim řekli zase ze zvojatí evropští politici a ti? Rusáci jsou hlupáci.
0: Ano, to je přesně, já myslím, že to je přesně tahle absurdní ideologie, která nerespektuje vůbec ten existující stav. V tomto slova smyslu se chci zeptat ještě, než změním jednu otázku, co ty útoky na ty mosty v tom Kyjevě, tam jsme slyšeli, že jde o nějaké jiné drony, které fungují trochu jako...
1: Když se podíváte na starý německý film Stalingrad, co byl natáčený tady v Čechách, a ten Hezmánek, tak uvidíte tam takovou zvláštní scénu, že němečtí vojáci ničí tanky T-34 tím, že k ním přikládají takové zvláštní mini magnetické. No a tímhle stejným způsobem se ničí mosty. To znamená, že ono to, ten dron nese takovouhle specifickou kumulativní minu a ta v něm v té konstrukci udělá takovou děrku. Malou větší podle velikosti. A čím více těch děrek do toho uděláte, do toho mostu, hlavně ty ukrajinské mosty, ty už padají sami o sobě.
0: No ale tam v tom Kyjevě to úplně deklasovalo provoz, protože levobřežní a pravobřežní.
1: Do toho udeříte, tak ten most ztrácí strukturální integritu. To je jak ta stará F-16. Starý most. Jo. Takže Rusové ukázali, co umí, natrénovali se a teď je otázka, co chtějí. Víte, Trump před pár hodinami říkal, že ten mír se blíží, Putin také chce ten mír, ale má své striktní požadavky.
0: Ano.
1: A teď jde o to, že ten mír není, protože ti eurokomisaři, Takaya Kallasová, oni chtějí tu válku.
0: Ano.
1: Protože když uzavřou mír, tak ta Francie přestane platit, ty poplatky Německo už taky nechce platit a celý Eurosajus se rozpadne. A nebo ještě spíš budou vyhnáni všichni ti politici, kteří vymysleli gender, green deal, islamizaci, emigraci, nahrazování našeho obyvatelstva. Víte, v Německu přišli biznismeni tadyhle v Mnichově teď za vládcem Söderem a říkají mu, hele Söder, takhle to dál nejde. Mladí lidi si už nám nestěhujou do Mnichova. Oba se naštěvujou. Na drahý nájmy, drahý byty. A proč se mají stěhovat? No právě pracovali. Oho, on nebude mít kdo pracovat? No tak to teda musíme ty byty postavit. A už říká to samé, co ta Weidl. Ale to znamená, že musíte postavit ten systém, když už, víte, Francie má takový bordel, tam u sebe ty krysy a všechno v těch školách a nemají byty a nemá to žene do ulici lidi. Pak jsou tam samozřejmě ty islamisti.
0: Ale právě z toho se chci znovu vrátit přímo na začátek. Ta otázka je pořád stejná. Jestliže tohle vědí ti štváči váleční v západní Evropě, všichni ti Mercové, Macronové, ty baby zvané Lejnové, jak si můžou vůbec zkoušet dovolit, že zaútočí na Rusko. Teď přece vědí, že to, je, že to musí být skončit naprostým zničením té Evropy.
1: Ale oni, víte, oni moc dobře vědí, že Američani nenechají zaútočit opravdu na Rusko. Oni to chtějí dělat jak ten Merz. Ne zaútočit opravdu. Jo. Ale jako. Jo. Aby se to dalo v médiích prezentovat, aby se válka ještě chvilku prodloužovala. Tak proto tomu Mercovi, jak dali těch 1000 raket Iriste, a ty se budou ještě rok vyrábět. Ono se jich vyrobí teprve v roce 2008, 2000 ročně. Jo. Teď se jich vyrábí asi 1000 necelý. Takže mu nemůžou dát všechny, to by neměli pro ty Brazilce, když byli. Jo. Takže teď mu dají zase nějakou tu miliardu, ty média, které jsou placený z těch, budou tleskat a zase se to, oni to chtějí tu válku prodlužovat, protože kdyby to vzali vážně, tak vám mají se zazvoní někde v CIA nějaký telefon, někoho pustí dovnitř, zase ten takhle dá tři fotky a Kaja Kalosová dají zlikvidovat. Protože Spojené státy americké si přece nenechají zničit svůj blahobyt kvůli těmhle těm šílencům.
0: To mi řekněte teda jenom jako kratinkou odbočku. Proč tedy myslíte, že tady se začátkem září na tajné schůzce objevil John Radcliffe, šéf CIA, a vedl separátně schůzku s Andrejem Babišem a s Pávkem? Co to mělo za smysl?
1: Kdo ví? Kdo ví? Babišova vláda nicméně potom nedala letadla Skyfox Ukrajině. Mm-hmm. Skyfox je dobré letadlo, má americké technologie, také technologie izraelské. Možná to nezapadá. Mělo by velmi efektivně sestřelovat drony. Ale to jenom spekulujeme. Pak je druhá možnost, že se mají oba dva uklidnit, že ta komedie, kterou se hráli na té poslední schůzce Severoatlantické aliance, vážně poškozuje Severoatlantickou alianci. Ta Pávková výprava tam.
0: Žijeme, pane Svatoši, opravdu obklopeni ne slony, ale blázny?
1: Jsou to sociopatické existence. Víte, všichni ti politici, kteří vymysleli Green Deal, islamizaci, imigraci, eutanázii lidí, neplacení důchodů, všechny tyhle zdražování, poplatky, nějaké, vědí, že skončí. Jakmile skončí válka na Ukrajině a objeví se noví politici, nové příležitosti, tak je nikdo nebude volit. A protože Evropa bude muset šetřit, tak buď jak ta Lepenová přestane platit Brusel, tak Babiš přestane platit a všichni zatnou tipec neziskovčíkům, to bude první. No, to je první, no ale politik, který už není zvolen, většinou se snaží být neziskovčíkem. Podívejte se Zurindu. Zurindu vyhnali ze Slovenska a už 20 let je v čele. Nekontroloval jsem, jestli tam ještě je, před půl rokem tam ještě byl. V čele neziskovky. Mm. Politik chce neziskovku potom. A proto se musí utešet ve funkci.
0: Ne, já prostě, než jsme začali točit tenhle rozhovor, tak já nevím, jestli jste si toho všiml, ale tady nad Prahou přeletěl Gripen. Nevím proč. Dnes ve 12 hodin byla pravidelná zkouška sirén. Myslím, není to všechno stejně hloupé a ubohé, jako všechny ty plány na přepadení Ruska.
1: No, tak jako podívejte se, naše armáda má snad 30 tisíc lidí. Z toho pejí může 5 tisíc jít do války. No. A jako co? Všechno je předražený, nic nefunguje, rozpadá se to tady, stejně jako Francie se tady rozpadá, i Čechy bude za ty mosty, na ty vodovody, na všechno. A musíme se chovat, musíme volit politiky, kteří umějí zařídit naši budoucnost a bezpečnost i bez války.
0: No, tak. Já myslím, že lépe to skončit pro dnešek nešlo, ale protože ta situace se tak dramaticky pořád vyvíjí dál a dál, tak my se opravdu za pár dní budete-li chtít zase před kamerami Protiproudu se jdeme.
1: Protiproudu, diváky, tady je všechno v pohodě, organ, funguje to, tak, tak to můžeme dělat častěji.
0: Bezvadný, moc vám děkuji, pane taky. Svatoši.
3: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru

0: CS.
1: Projekt internetového svobodného rádia.
2: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným, velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny. Koho volit? Podle čeho se rozhodnout? Proč volit do Senátu parlamentu České republiky? K čemu vlastně Senát máme? Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka, budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
3: Hezký podvečer, zdravím všichni posluchače.
2: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
4: Ahoj a hezký den po delší pauze.
5: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
2: Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu máme pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou? A tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás, o naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná a myslím, že otázku tam dokud poslal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický a rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany, a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanů České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která se automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalosti konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky a právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, což je mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuji posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Ta lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým

0: nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání, především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že by neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
1: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že kdy třeba z 12 najednou kandidují jenom 3 a když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což,
0: no já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdělení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou, a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z Podbeskydí, jak zpívá v písničce, a opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za houby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraví. zažilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, snivil třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho. A moc ráda, když se lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69 Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
1: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? Protože je zahnutí STAN?
0: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Je pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
1: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdeckém Místecku Senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, Senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může Senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně. Není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
0: u
1: vás? No
0: tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním. Opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
1: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu. Spolu rozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
0: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se dává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
1: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu. Nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než je to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si nespomenu, Zirtek Hamplová, jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom svoje prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 000, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehký levný peníz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
0: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě vlastně 21. let 26 Senát se zabýval účastí České republiky v takzvané koalici ochotných a k podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hruzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor, takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pokud jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehříší se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, abych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě dneska za první, to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock, a jim podobní, tam se to týká hlavně že toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za doba Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají tohle toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtít ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
0: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisuji své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisuji tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisuji tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nel Lalísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinělý, ne asi, ale určitě ojedinělý, že se bál vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverzní, protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíry, aby nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za doby minulého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělením na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby zbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mně další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese. Protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto. A v podstatě, proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo? Takže jenom kvůli tomu budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je po názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono, polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Demokracie to je slovo prostě normálně sprosté, protože tam neexistuje. Vždycky říkám, demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit. Jestliže ukážete, že něco víte, anebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
0: No, tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže že 8 let tahání po soudech za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdělila její rozhovor z Pirátské pravdy, že se vyjadřovali k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantum, to dokonce v 5. v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu, na Nově nebo na Primě, je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, je tendenční. Mě se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu? Tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky, takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod roušku. Protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie. V rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje, existovat asi ani nebude.
2: Tak on je problém také v tom, že od dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích. A kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo, protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámské hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlá tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ty lidi dneska jsou, mně připadnou, jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe vůbec, nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo, a to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem moc starší než paní Lísková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou, 12 roků jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mi akorát padá na hlavu, jo, ale jako... Tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
0: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožuje Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, vlastně hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozřejmě nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví a další nesmysly, které se vtloukají do hlav. Ať už třeba je porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny. A tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou. Jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
2: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme krásně v té Americe. Prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
0: A tak to zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože... které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina. Je, kam je směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen. No a ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v chodě a přijde tam za mnou taková skupinka mladých kolegů. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je, to bylo 18, 19 až 22, jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu, prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně myšlenkově, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
2: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější silu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou za prvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
0: No, já vám řekl ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny. Do jednoho absolutně všechny. A jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich, všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nebudu diskreditovat, ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor, protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor neleliskové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice, v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i té opačné straně, aby chutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech. A já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby být otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
2: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují, jo? To je jenom taková...
0: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, já si myslím kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono je to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udaváč, někdo vás udá, a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono je to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere, takže je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mě, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc a mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a nebudu dřím.
1: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho Nelo představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás, jo. Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám, pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, se nebude do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat a ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
1: Další otázka, ta přišla od Aleše. Ten píše, dobrý večer, paní Lisková. Sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
0: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím až teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematikanosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 km do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pokud by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně z nich se třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože po korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam může potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žít tady celý život a chci tady žít celý život a proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
1: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
0: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně té zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň té zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že tam, že opravdu jako v té zdravotní péči v těch několik kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem mu ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
1: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
0: To je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
1: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
2: No já bych se na to podíval z jednou pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice, nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou. Že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, dneska to už není takový problém, protože dneska letí k kreativnímu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to, a když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
0: No, to je pravda.
2: Jo? Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a že, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
0: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by zakázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnuta. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud je to národ, ty diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, zašli mhledy peníze, ale nemůže to být na úkor toho, že upadat zdravotní péče jako taková.
2: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Ty tím mají přece plnit Hippokratovu přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hříb, že?
0: No tak to už asi no comment, no.
2: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze, jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
0: Ono tady máte extrém vedle extrému, jo? Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro lidi, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
2: Žádné, no protože...
0: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v nosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozřejmě vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je prostě to je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice i jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby

0: rysy, o vulgaritách, tady tam předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba přijít. Teda čím dál tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně je od dob Pirátů. Začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pokopitelně pokračovalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
1: Ono, víte, bylo ono, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že nakonec se vzdal toho roucha Láternického a našel si nějakou slečnu, dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horáku. Jo, ale on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
0: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která ji vyplácí měsíčně 100 000 apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil sudeto německého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říkal, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím připravuji k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z té Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu, teď to není normální, proč to děláte, kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá. A já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat to skupy a že se nám vrátí třeba 50.

0: a ta léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší. To byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala. A byl podle mého názoru mnohonásobně větší než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále, protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
1: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
0: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadnesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí a vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, v tom Donbasu zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jaký jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním husy pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí a celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy nedopustila. Jo? Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopoulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko zjelo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ten Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z baráku, ženu odříznou, zabijou. Když jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za Dobrakušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
1: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami. Nebo je to účelové?
2: Účelová hra. Takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového troubí 30-letého, i těch všech dokola Pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, no, jak se jmenuje to, že včera, odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle to jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky, že? Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si budeme vykládat, podívejme se, dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým, svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky, dneska, dnes a denně, že jo. Ale říkám, jsou takoví, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený, jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon. Málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče i našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana. Jo? Prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč a tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že? Co řeknu, abych si zatím stál a doposud. Že? Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli. Akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešli část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodej by ho nedohnala. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo? A to je ta, co chodí s kosou. No. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím, co Bůh ví. Prostě tato demokracie řekne, máš sečtené dny, tak jdeme.
1: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše: dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
0: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, abych nestratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité, protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné a vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění a oslovila jsem je z toho důvodu, že Babišova vláda se z Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč, ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se mu nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou plně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby vůbec přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normálně obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a rozbych se nechci stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenti nepřidává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i svojí pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu. Abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
2: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo, lidé na to neslyšeli, prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do té Prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny za darmigo, které mě taky ten senát a toto platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já kdybych náhodou se tam dostal, tak bych byl něco takové, jak Franta Ringo Čech prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. On říkal, někdo ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat, jo. A to je, tak by to mělo být otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinačí politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti se shodneme na určitých věcech, ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně. A vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené, buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě blížší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
0: Já souhlasím a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob v první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, čeho si člověk vážil, že byl zvolen a vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu, tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměl důvod. Že? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono, na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky a jednou z té politiky člověk třeba vyjde. Pokud neberu Fialovce a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo. Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to na systému je takové, jaké je a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
2: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výle mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních, všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá. No jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech? Tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký. Je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu. A to už ti lidé, a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou. A tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma límečkama, dokázat se jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanska, zastupitel Blanska, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko, ale ať si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
0: No, ale to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo, a chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, pro to, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít v tom podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit. Tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, všichni obce, třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou 2, jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásili třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají prostě na schvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
1: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
0: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká. Jo? Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
1: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
0: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu a je potřeba se sjednotit úroveň národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. Aby se to stalo, abychom toho docílili.
1: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky. A výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my po každé naletíme.
2: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše, protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned k vám někdo bude tu žíli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo. Že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně. Jako to je velice, to jsou jednoduchý počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. A jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. Já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějak byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal, ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
0: No, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo? Nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec a budu na to nahlíží jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, tím dětem, a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize, a o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír, a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky, a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet, jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne, ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
2: To je naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu, ale s tím pozor. Vždycky každému říkám, podívejte se na film 7 statečných. A my až těch 7 statečných, 2, 3, 5 najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
1: No a možná jednu statečnou právě máme.
2: No třeba.
1: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal: hezký večer všem, do studia mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu? Jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
0: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Lavrov i Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že pro, co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem straně. Teď teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem pro Ruska, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoci primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli, nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a submisivně v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická ta naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých postu a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé je to jenom o tady tomto. Já pevně věřím, nebo doufám, nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a Ameriku je to pochopitelně, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto si prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky do hloubky válkami a v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
1: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
0: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých bannerech. Mám tam na korunu Bruselu, válkám. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
1: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
0: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého, že chtěla říct, že ve středu 30. Se teď ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku místu v restauraci U Hučky. Takže 30.9. Frýdek místek restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
1: Hezká pozvánka, Olda.
2: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu, to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu Zelenou na rovinu.
1: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách. A samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

0: Přeji vám hezký večer. Dnes otevřeme otázky, o kterých se často diskutuje spíše s emocemi, než s chladnou hlavou. Začneme doma u hospodaření státu. Jak je možné, že ministerstvo obrany zaplatilo přes 17 milionů korun jako zálohu za drony, nemá drony ani peníze a odpovědná policie neshledala trestný čin? Co to říká o kontrole armádních nákupů a o hranici politické odpovědnosti? S odpovědností státu souvisí i svoboda veřejné debaty. Soudy nedávno řekly, že pokud premiér nálepkuje protestující občany jako podporovatele Kremlu, mluví jako představitel státu. Kde dnes leží hranice mezi legitimní kritikou zahraniční politiky a reálným bezpečnostním rizikem? Dále se zaměříme na hrozbu incidentu v Kaliningradu. Zatímco úmyslný útok podle NATO nehrozí, nárůst sil na hranicích a ostrá rétorika zvyšují riziko, že válku spustí pouhé špatné vyhodnocení kroků druhé strany. Máme ještě funkční krizové linky mezi Západem a Moskvou, které by chybě zabránily? Dostaneme se i k tomu, jak politici pracují s poznatky tajných služeb. Vnímáme ještě rozdíl mezi syrovou informací, analytickým hodnocením podle přísných standardů a následnou politickou interpretací? A konečně, abychom předešli dalším konfliktům, musíme rozumět jejich vzniku. Lze věcně analyzovat předválečné vztahy NATO, Spojených států, Ukrajiny a Ruska i selhání diplomacie před rokem 2022, aniž by byl člověk hned nařčen z obhajování ruské agrese? O tom všem budu dnes mluvit se svým kolegou, bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Takže vítejte u sledování a já se vítám s Janem Schneiderem. Hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Hezký večer.
0: A já bych tě, Honzo, poprosila hned na úvod. Ty jsi mi říkal, že chceš našim divákům a nám všem něco hned na začátek říct.
1: Ano, já jsem byl dnes na pohřbu generála Karla Blahny, prvního velitele československého kontingentu v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii v roce 1992. Na pohřbu byl současný náčelník generálního štábu generál Hlaváč, jeden z jeho předchůdců generál Števka. Jestli jsem ostatní nezaregistroval, omlouvám se. Generál Blahna v Chorvatsku v roce 1993 velel operaci na pomoc ohroženým francouzským vojákům. Jedním z jeho podřízených byl tehdy major Petr Pavel. Ten ale na Blahnově pohřbu chyběl. Když se začaly z Pražského hradu linout vzpomínky na onu záchrannou misi, generál Blahna mi jednou se svým typickým úsměvem řekl: "Vidíš to, a já jsem si celou dobu myslel, že jsem tomu velel já." Takže to bylo na úvod.
0: Tak já ti děkuji za tuto informaci a možná jenom dodám takovou aktuální, kterou jsem se zase dozvěděla já dnes večer, že prezident Pavel nebude v České republice, když budou volby. Jak, jestli je to správně, a četla jsem to z více zdrojů, tak bude na soukromé cestě či dovolené. Tak. Tolik pro úvod, já ti děkuji a teď se tě zeptám, můžeme otevřít první téma?
1: Ano.
0: Tak, jdeme na první téma a to je téma drony. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové na konci roku nebo v roce 2023 bez otevřené soutěže objednalo 10 dronů pro vojenskou policii. Zaplatilo zálohu 17,6 milionů korun, ta zakázka byla asi na hodně přes 20 milionů. A stala se taková věc, že ta zakázka dodavatele těch dronů, těch 10 dronů, které měly být výjimečné, protože to tady řešíme už více půl roku, tak dodavateli byly dvě české firmy se sídlem v Praze, výrobce byly Američané. No a stalo se to, že drony dodány nebyly, záloha nebyla vrácena, a prakticky ty dvě firmy, které byly dodavateli, jsou dnes v insolvenci. A já se tě chci zeptat na to, co si myslíš o tom, jak probíhá kontrola takovýchto zakázek, pokud dopadne takovýmto fiaskem a vlastně kdo nese zodpovědnost, nebo k tomu se ještě dostaneme, ale na úvod řekni mi, co si o tom myslíš?
1: Já budu opatrný, protože lezu do odborného pole našeho kolegy Jaroslava Števce. Nicméně, z mého hlediska je tam několik podezřelých okolností. Za prvé mě zaujalo, proč od jednoho výrobce jeden odběratel si objednává ty drony přes dvě dodavatelské firmy. To je první taková zvláštnost. V obou shodou okolností byl donedávna Tomáš Pojar. To podle mě představuje evidentně stále přetrvávající střet zájmu, to je, znamená i těsně po odchodu z té funkce. A žádná soutěž se nekonala, čili v těchto třech bodech shledávám, že je všechno špatně.
0: No, tam je zajímavé to, že Tomáš Pojar odcházel do té pozice národního zmocněnce pro bezpečnost Petru Fialovi, jako jakási jeho pravá ruka. Někdo tvrdí, že dokonce zahraniční politice velel Tomáš Pojar, tak on odcházel vlastně ze zbrojařských firem vlastně na tuto pozici a hned po ukončení vlády Petra Fialy odešel k CSG a jeho první vlastně akce v novém působišti byla ta, že se účastnil mnichovské bezpečnostní konference. Já bych se tě chtěla zeptat, co si myslíš o vlastně výběru a postavení takového člověka, když od zbrojařů přichází do této pozice, navíc si veme tu situaci, že vlastně vypukl konflikt na Ukrajině a hned potom se vrací do pozice zpátky k firmě, která tak strašně na té válce zbohatla. A jsme v situaci, kdy tady vlastně musíme plnit ty 2% závazků na to a zbrojit.
1: Tak ve Spojených státech tomuhle fenoménu říkají otočné dveře, že ty lidi jdou ze zbrojního průmyslu do exekutivy a pak se tam zase vracejí. To se odehrává v takových státech, které jsou v podstatě, bych řekl, velice primitivně vyzbrojeny proti střetu zájmů. Ve slušné zemi mají takový lidé prostě určitou karanténu, to znamená, když odcházejí nabit informacemi z exekutivy, tak se nedá hnedka ke zbrojařům. A když jde od zbrojařů do exekutivy, tak samozřejmě nepřihazuje ty zakázky firmám, ze kterých odešel. Čili to je naprosto primitivní zásady, které tady prostě nebyly dodrženy.
0: No, mně se to zdá naprosto nestandardní, protože já jenom si vzpomenu na takový příklad, když třeba, já nevím, odcházel Václav Moravec, jestli je to dobrý příměr, to mi řekni ty, to já teďka vařím z vody a ptám se tě. Václav Moravec z České televize tak měl určitou karanténu a dobu, než vpluje do toho soukromého biznisu. Je to srovnatelné?
1: Určitě je to srovnatelné a on tenkrát vlastně měl dostat nějaké peníze za to, že nepůjde do té stejné branže, peníze odmítl, což je asi způsob, jak se s tím vyrovnat, docela korektní. Tady nic takového prostě nenastalo, bohužel.
0: To je neuvěřitelný, pokud jde teda o zbrojaře a o tak obrovské částky navíc, když neproběhla otevřená soutěž. Ale já se tě ještě v té souvislosti musím zeptat. Vlastně byla to objednávka pro vojenskou policii. Proč to vyšetřovala vojenská policie?
1: No tak ze zákona trestnou činnost z rezortu obrany vyšetřuje vojenská policie. Kvůli tomu je vlastně zřízená, protože to jsou specialisté, kteří znají tu branži velice důkladně. Já si myslím, že v minulosti párkrát to docela zafungovalo, jenomže to, že vojenská policie v tom neshledala žádný trestný čin, není věcí vojenské policie. Pánem trestního řízení je státní zastupitelství. To znamená, že ta policie, kdyby státní zástupce s tím nesouhlasil, s tím odložením, tak by musela prostě šetřit dál. Čili vojenští policajti dělají pouze to, co jim schválí státní zastupitelství. Čili tady by asi měla se jít trošku do sebe zase paní Lenka Bradáčová a podívat se na to, jestli tato kauza je úplně v pořádku. Já si právě, jsem si to tak rekapituloval, prostě, že peníze nemáme, drony nemáme a napadl mě takový starší vtip, jak já to řeknu tak trošku aktualizovaně, v zimě přišla Jana za Tomášem, aby do jara půjčil mega a že mu přinesla do zástavy zlaté topůrko. A Tomáš jí mega půjčil s tím, že mu Jana na jaře vrátí 2 mega. Když Jana odcházela, zastavil jí Tomáš s tím, že 2 mega jsou přece jenom hodně peněz a kdo ví, jak na tom bude Jana na jaře a jestli mu nechce polovinu toho dluhu radši vrátit hned. A Jana si řekla, no jo, možná to je dobrý nápad. Tak mu mega splatila a odcházejíc rekapitulovala. Mega nemám, topůrko nemám, další mega dlužím a přitom se zdá, že je všechno v pořádku.
0: No, já víš co, ale já v té souvislosti, jako

0: my statečně a nestranně postavili k té problematice, jak se říká, padni komu padni, tady to je teda jedna jako z nejotřepanějších frází, tak oni naopak reagují poměrně arrogantně a chtějí si tu důvěru veřejnosti vydupat silou, což je velmi kontraproduktivní a já si myslím právě, že proto neustále opakují jméno Lenky Bradáčové, protože ona tam šla s tím, že někdo si myslel, že to je jaksi ostrá státní zástupkyně a že pomůže prestiži toho státního zastupitelství, ale přesný opak vypadá, že je pravdou.
1: No, já ti moc děkuji, že jsi to dopověděl tak a upozornil si právě na nejvyšší státní zastupitelství, protože si myslím, že tady bude velký problém a meritum věci, ale když už jsem řekla nedůvěra v instituce, tak my se teďka dostáváme k otázce, která myslím si, že musí naštvat každého, když to řeknu normálně, lidsky, slangově, či jak jinak, tak vlastně my teď sledujeme to, že v únoru roku 2024 probíhaly v Praze velké demonstrace zemědělců, kteří přijeli do Prahy, mnozí si to určitě pamatují, s traktory a protestovali proti zemědělské politice vlády, ale možná ještě víc proti zemědělské politice Evropské unie. A viděli jsme to, že jsme nebyli v Praze ojedinělí, protože ty protesty byly dramatické v Bruselu, daleko větší. U nás by se dalo říct, že to spořádané bylo. Ale premiér Petr Fiala tehdy napsal, že vlastně tu akci zorganizovali prokremelské síly a že jejich cílem určitě nebyly zájmy zemědělců jako takové. No, ale vlastně jeden z organizátorů celé této akce byl bývalý šéf agrární komory, pan Zdeněk Jandejsek, který vlastně se proti tomu ohradil a dal to k soudu. A soudy rozhodly tak, že premiér Petr Fiala, když prohlásil to, že to byly prokremelské síly, takže vlastně vystupoval v pozici ne jako občana, ale vystupoval jako stát. Navíc ještě vlastně mu dali za pravdu a zmiňovali tam takové věci, jakože pan Jan Gesek je členem spolku Jasan a že to bylo oprávněné, to, co řekl. Co bys na to řekl tady, na toto zhodnocení soudu, protože pak ještě budeme pokračovat dál a bavit se o tom, jestli takovéto vyjádření teda jde za premiérem, když to pronese premiér, za státem.
0: To mě teďka napadlo, když to takhle rekapituluješ, že ten soud, až se časy změní, tak vlastně bude moc argumentovat, že to, že je Jandejsek prokremelský aktivista, neshledali jako pomluvou, protože oni si to nemyslejí, oni si myslejí naopak, budou začas říkat, že to byla podsta, čili oni kdyby teďka řekli, že označit někoho za prokremelského je pomluva, takže oni to takhle neshledali, protože si myslejí, že to pomluva není, že to je naopak podsta, ale to budou říkat, až se časy změnějí. Teďka si myslím, že to označení bylo skutečně myšleno jako pomluva, protože premiér, bývalý premiér Fiala byl skutečně nádoba prázdná a neměl argumenty a jenom nálepkoval a neměl v podstatě co říci. To, co soud předvedl, podle mě je právní ekvilibristika, protože premiér imunitu nemá, vláda má imunitu pouze, nebo vláda není trestně odpovědná ve sboru, což je taky zvláštní, ale prostě nějak se to traduje, že to takhle je. Poslanec imunitu má, ale on to neřekl jako poslanec, on to řekl jako premiér, a čili neřekl to v souvislosti s výkonem poslaneckého mandátu. Výrok nebyl ani učiněn jménem vlády, takže si myslím, že se soudy předvedly v nejhorším světle, protože Fiala skutečně měl být trestně odpovědný.
1: No, já bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Z čeho samozřejmě nečetli jsme všechny ty věci kolem toho, co bylo v tom spisu a tak dále, ale může soud při takovémto ohrazení se za pomluvu vynést svůj názor ve smyslu, že si myslí, že to byl prokremelský názor, a ještě to opřít o spolek Jasan. Já tuším, že ve spolku Jasan je energetik pan Štěpán.
0: Ano. Já

0: si myslím, že tohle to je v podstatě takový bruslení jenom, protože soud podle mého soudu, podle mého mínění tedy nemá vůbec právo vynášet něco takovýhle politický soudy, prostě oni se mají držet trestního zákoníku a jestliže tam neschledají, tak prostě mají říct, že neschledávají, ale tyhle ty komentáře, to si myslím, že skutečně snižuje prestiž toho soudního systému, protože všichni vidějí, že to je prostě blábolení, že oni si s tím nějak nevědí rady, že si možná myslejí něco jiného, než říkají a v podstatě se zaplítají do politiky úplně zbytečně. Kdyby řekli, že si myslejí, že prostě pan premiér Fiala nebyl schopen pana Jandejska urazit, prostě, že to je člověk tak bezvýznamný, tak prázdný, že pan Jandejsek by se na to měl povzníst, tak bych tomu docela rozuměl. Takhle si myslím, že to je. Pan Jandejsek zkusil využít toho, jestli teda je ve stejném právním postavení, jako všichni občané by měli být a zjišťuje se prostě, že na něj je použit politický metr, nikoli trestně právní, takže to je bohužel prostě, ty soudy si vlastně sami podkopávají takhle svoji prestiž.
1: No, mě by ještě zajímalo, když se podíváme v čase, tak to, o čem se bavíme, se odehrálo v roce 2024. Myslíš si, že by dnes vlastně, kdy už máme, dalo by se říct, víc informací a ta válka trvá už opravdu dlouho, že by to rozhodnutí soudu nebylo takové, že může ten soud takto postupovat vlastně, že tehdy to tak jakoby gradovalo, že se snažili udržet celý ten národ v tom momentu, že vlastně každý, když kritizoval sankce nebo jakýmkoliv způsobem měl jiný názor na tu ukrajinskou válku, tak byl považován za bezpečnostní riziko. Na to se tě ptám.
0: Jestliže svobodné vyjadřování je bezpečnostním rizikem, pak se skutečně ocitáme někde jinde než v demokratickém státě.
1: Přesně tak, jako já si myslím, že to jsou politické postoje a do toho by se opravdu soudy neměly plést. Je to neuvěřitelné. Můžeme jít na další otázku?
0: Ano.
1: Takže hrozí nám válka s Ruskem a co vlastně momentálně teď aktuálně víme? Někdo to nazývá dokonce jakousi válečnou kampaní, to, čeho jsme svědky, to, co čteme v médiích, ty titulky a tak dále, že nám hrozí hrozba ze strany Ruska. A my jsme se teď čerstvě dozvěděli, že estonský generální ředitel ministerstva vnitra, já tady, abych byla přesná, řeknu, že to byl pan Tarmo Milic, říká, že nemají známky toho, že by Rusko zamýšlelo vojensky napadnout některého člena NATO a varuje před přílišným strašením veřejnosti. A to samé říká Mark Rutte, generální tajemník NATO. Podle něj v současnosti neexistují bezpečnostní vojenská hrozba pro území NATO a případné ruské přípravy k útoku by aliance viděla, že by to prostě bylo jasné. Jenomže vysoká představitelka, dalo by se říct, jakási ministryně zahraničních věcí a bezpečnosti Evropské unie, Kaja Kallas, má opačný názor a tvrdí nám něco jiného. Takže my tady před sebou teď máme takovou situaci, když se na to podíváme. Tak máme nejbližšího vlastně člena NATO, nejbližšího směrem k tomu konfliktu, Rusku a Ukrajině, který říká, že by neměla být veřejnost strašena. Něco podobného říká ještě větší šarže, by se dalo říct Mark Rutte, a zcela opačně Kaja Kallas. Co si z toho máme vybrat?
0: Já si myslím, že to je naprosto jasná ilustrace toho, jak oni chtějí proplout mezi Skylou a Charybdou. To znamená, oni chtějí vyvolávat atmosféru strachu, aby lidé, potažmo voliči, zdvihli tapičky při hlasování prostě pro stále se zvyšující náklady na zbrojení. Já si myslím, teďka úplně odbočím vítězství levice v Berlíně kvůli bydlení a současné protesty ve Španělsku kvůli bydlení a protesty ve Francii kvůli nedostatku peněz ve vzdělávání. To všechno jsou důsledky právě těch zvyšujících se nákladů na zbrojení a já si myslím, že kdyby Babiš měl trošku víc odvahy a seškrtal by náklady na zbrojení, takže všichni by byli spokojeni, protože ten deficit rozpočtu by zdaleka nebyl takový a myslím si, že je zbytečný, protože oni, kdybychom vzali vážně to jejich strašení, tak bychom se ptali, co vlastně teda proto děláte, abychom se ubránili. Oni nedělají nic. Civilní obrana nula. Slušná analýza toho, co nám opravdu hrozí, nula. My si pořizujeme zbraně, které jsou naprosto nesmyslné. Čili je jasný, že se tady vůbec nehraje férová hra, že oni strašejí, ale nechtějí být konfrontováni s důsledky toho svého strašení, kdybychom to vzali vážně. Čili, pardon, bezpečnostním rizikem pro celou Evropu si myslím, že je hlavně paní Kalasová, ale ti dva nezůstávají o mnoho za ní.
1: No, já si myslím, že to, čeho jsme teďka vlastně poslední, já bych řekla, že už několik let, ale měsíců svědky, tak vede k tomu, aby jsme vlastně přemýšleli o tom, proč Ursula von der Leyen si vybrala představitelku nejmenšího státu, nejbližšího toho konfliktu za ministryni zahraničních věcí, se kterou se prakticky nikdo ve světě a ze spojenců v rámci na to nebaví. Ale jenom poslední otázku, jestli můžu, tak se tě chci zeptat jako na základě, jak můžeme věřit těm jejich, nebo uvažovat o těch jejich výrocích, když si nemůžeme vlastně jakýmkoliv způsobem podívat na to, o co se vlastně opírá.
0: Já si myslím, že oni by potřebovali, v případě, že by skutečně něco hrozilo, tak by ten postup státu byl naprosto jasný. Že by oni podrobili vlastně důkladné analýze to, co nám hrozí a rizika, která z toho vyplývají. Ta analýza ale by, a k tomu se dostaneme dneska ještě později, a já to tady už použiju, by byla nejprve podrobená důkladné oponentuře. To je strašně důležité. To neustále vyčítám panu premiéru Babišovi, že on si nechá, jak se říká, krmit uši, aniž by ty věci podrobil systémové oponentuře. Takže tady nastává jakési vrtění premiérem. Takže ta vláda, když by nechtěla se hrát levou s obyvateli, tak by udělala právě tu analýzu, podrobila by jí teda té oponentuře a to, co by považovala za pevné, za celkem nepochybné, pod co by se mohla podepsat, tak k tomu by si nechala napsat, co vlastně od těch vojáků, jakou výzbroj, jaká opatření k tomu je potřeba udělat. A tohle to by na rovinu řekli lidem, aby získali jejich důvěru. Budou-li hrát takovýhle hybridní hry, a tady upozorňuji na pěkný článek Oskara Krejčího na Argumentu, že on tam právě rozebírá ten pojem hybridní války, to je skutečně smeteno do jednoho pytle všechno možné, prostě od konvenčních válek přes nepravidelné konflikty, teroristické útoky, zdánlivé útoky, kriminální aktivity, propaganda, manipulace, kybernetickou bezpečnost, respektive kybernetickou kriminalitu. Všecko tohle to je daný dohromady. Ty lidi jsou přesyceni informacemi, přičemž žádná z těch informací není dotažena, abych tak řekl, do soudně udržitelné argumentace. Prostě všechno to jsou jenom takový ty pavlačový nálepky a ty lidi jsou prostě manipulováni tím přívalem. Ta hybridní válka je něco nesmírně plitkého a povrchního. Tam skutečně největší nebezpečí je, když někdo by chtěl ty věci diskutovat, podrobit oponentůře, jít do hloubky, prostě prověřit ty argumenty, to je největší nepřítel. To je taky důvod, prostě proč například veřejnoprávní média nezvou žádné kvalitní oponenty prostě do těch diskuzí. Takže to si myslím právě, že ten fenomén té hybridní války, oni se snaží říct, že to proti nám vedou Rusové. Ne, vede to proti nám naše vlastní vláda, naše vlastní aliance, západ, do kterého se snažíme prostě furt tak nějak jako nacpat, tak ty s náma hrajou prostě tuhle tu levou a nazývají to jaksi vznešeně hybridní válka, jenomže Ono ta hybridní válka, ono to slovo hybridní, hybrid se pokládá jako, že to je křížení určité, že to je z té vědecké sféry, jenomže ten řecký základ hybris je pýcha a nadutost. A já si myslím, že to je právě velmi přesně vystižené, že ta hybridní válka je válka těch nejprotivnějších, nejnadutějších válečných štváčů a já si myslím, že už je na čase, aby lidé prokoukli a aby s tím skoncovali, protože tohleto, jak říkám, ty důsledky, jak jsem opakoval, na bydlení, na vzdělávání, na zdravotnictví, prostě všichni, všude se škrtá jenom proto, aby tyhle ty hybridní váleční štváči prostě si nacpali kapsy dalšíma penězma.
1: No, já to řeknu celá otevřeně, co si o tom myslím já. Já si myslím, že ta hybridní válka, to všechno, co zažíváme, že pod tím se skrývá jedno zásadní téma a hlavně ten cíl a to je federalizace Evropské unie. Ale já bych zůstala ještě vlastně uprostřed toho konfliktu a prakticky bych se chtěla dotknout teďka té Kaliningradu, Kaliningradské oblasti, která je vlastně exklávou, je to oblast mezi Litvou a mezi Polskem. Já jsem si to včera na to koukala, je to 4x menší ruská část, než je Litva. Ale Rusko se teďka vyjádřilo, protože vešly ve známost jakési úvahy o blokádě Kaliningradu, tak Vladimír Putin se vyjádřil tak, že pokud by o něčem takovém vlastně se uvažovalo, nebo by to bylo učiněno blokovat Kaliningrad, že by použil veškerý vojenský arzenál. Co si pod tím máme představovat?
0: Já si myslím, že Rusové nehrozí. Rusové pouze konstatují, že toto je prostě jejich území, nad kterým oni mají vlastně tu svrchovanost a byla-li by narušena, takže budou reagovat. A říkají, co všechno mají k dispozici, takže aby si to ten případný provokatér nějak zrekapituloval. Já si myslím, že rizikem prostě není to vyjádření ruský, ale rizikem jsou právě ty provokace kolem toho Kaliningradu, ty manévry vojsk a dychtivě je očekávána jakákoliv ruská chyba. Já nevím, kdo to teďka zmiňoval, ty výkřiky toho, abych to řekl, svině Foltýna, jak říkal, že ať už ty Rusové konečně vystřelí.
1: To takže, byl Michopulos, to byl zbohatlík z Krnova, no, takový jako influencer.
0: Tam byly ty výkřiky prostě, aby ty Rusové už konečně udělali nějakou chybu. Čili to je, jasně, to v literatuře je dosti značného materiálu, kdy se popisuje prostě tato americká taktika přinutit toho protivníka, aby vystřelil první, jo, a pak se, já to přirovnávám prostě v tom hokeji, kdy se neustále prostě dloube ten soupeř hokejkou do žeber a aby on viditelně dal první ránu pěstí a pak je vyloučen on, jo, čili tohle to je přesná taktika prostě taková ta pubertálních poučních hrváčů, prostě na tom není nic sofistikovaného, bohužel, mají-li oni zvládnuté média, která to pak prostě neustále rozmazávají, opakují a vydávají to prostě už jako za věc prokázanou, když je 50x opakovaná, tak ono to pak jako bohužel funguje na ty lidi, protože lidi nemají čas, lidi mají, jsou umyslně zahlnuti jednak mnoha informacemi, ale také existenčními starostmi, takže nemají čas tyhle ty věci rozplítat, co vlastně bylo prapůvodem těch konfliktů. Takže ano, kolem toho Kaliningradu je to velice kritická záležitost. Stačí, aby tam zajiskřilo a oni se prostě s jásotem vrhnou do toho konfliktu nebo budou eskalovat ten konflikt. Tam je vidět prostě nějaké několika vteřinové narušení nějakého letadla, prostě, které vybočí z trasy, tak už lítají prostě vrtulníky, že už stíhačky, neustále ty polské stíhačky jsou ve vzduchu, prostě furt reagují na to. Oni ty drony ještě ani nepřiletějí na tu západní Ukrajinu a Sikorsky a další prostě už vyšilujou. Takže tohle to je skutečně Já bych je přivítal, tyhle ty váleční štváče do Havlíčkova Brodu. My tady máme takový jako speciální zařízení pro takový lidi. Je to dost osvědčený a já si myslím, že celému světu, že by se ulevilo.
1: Já se tě ale musím v té souvislosti zeptat, aby jsme se vrátili zpátky na zem ke zdravému rozumu. Ta oblast je určitě neurologická a já se tě chci zeptat, existuje pořád ještě jakýsi telefon, linka, kdy mezi sebou mluví Moskva a velení NATO, ale teď se musím zeptat, bohužel to velení NATO je s Amerikou je určitě, ale jestli to funguje i s Evropou, pokud to vůbec funguje.
0: Já si myslím, že jak byl ten Radcliffe v Rusku, šéf CIA, takže to je znamení toho, že tyhle ty linky fungují, že zpravodajci tyhle ty kontakty nezjevné, čili utajované, že mají, že to stále provozují, ale to je pouze podmínka nutná, nikoli však dostačující. Pak jde o to, co ty politici, jestli vůbec na to nějak tvářejí, anebo jestli se sebou nechají hrát jako s jojem, jako prostě opakovaně bohužel předvádí pan premiér Babiš, který prostě naprosto lživě vykládá něco o článku 5, že nám přikazuje vyslat nějaký dvě motorizované brigády. Prostě on, já nevím, jestli je negramotný, jestli ten článek 5 nečetl, nebo jestli je ten článek 5 před ním utajovaný, ale on by si měl uvědomit, že jediný závazek, který nás jako člena NATO zavazuje z Washingtonské smlouvy, je v článku 1 a to znamená urovnávat všechny spory mírovou cestou a zdržet se i hrozby silou. To znamená, vracím se k té tvé otázce, ta Washingtonská smlouva je skutečně předpokládá, že tyto vyjednávací kanály, že existují a to NATO bylo původně proponováno jako obranná aliance a já jsem proto, abychom velice téměř dogmaticky, abychom na tom trvali, že prostě NATO musí být obranná aliance. To znamená, že se nebudeme vyzbrojovat bombardéry, které jsou útočné, ale budeme se vyzbrojovat stíhačkami, které jsou obranné. Jo? Takže asi takový ten celistvý postoj prostě z naší strany tady postrádáme, necháme se zbytečně vodit za nos a kdyby to nehrozilo tou válkou, tak by to bylo jenom trapné. Ale tohleto je už opravdu dost nebezpečné a já si tady dovolím velice vyslovit hold panu slovenskému premiérovi Ficovi.
1: No já ti ještě doplním, já jsem byla docela šokovaná minulý týden, v neděli jsem slyšela našeho dřív velvyslance při NATO, pana Karla Kovandu, který vlastně nás provázal celým tím vstupem v těch 90. letech a on čtil síru na Roberta Fica a já jsem si znovu šla přečíst ten článek, protože on říkal něco úplně opačného. Takže jestli se mnou souhlasíš, tak se tě zeptám, nemáš pocit, že to, jak vlastně jsme byli vtaženi Petrem Fialou do toho konfliktu, tím jeho výrokem jsme ve válce, že je u nás jako v České republice ta situace té hysterie, rusofobie, neustálého vracení se k roku 68 vyextendovaná daleko víc než v jiných zemích?
0: Nedokážu to porovnat za nás, za situaci zdejší, řeknu, že teda je skutečně ta situace, jak se říká, vybejkovaná dost. Snad to není jinde tak hrozný, ale co se týče toho Kovandy, já jsem prostě s hrůzou zjistil, jedním z největších, nejodpornějších válečných štváčů v evropské historii byl jakýsi Joška Fischer a on stejně jako Kovanda kdysi byli vlastně takový, se tvářili jako levicoví studenti. Já jsem si říkal, co to vlastně má společného s tou levicí, protože tyhle ty lidi byli nesmírně agresivní. Tady já spíš se stavím na stranu toho spolku Svatopluk, toho hodnocení, jak náš kolega Petr Drulák prostě říká, tady je spíš rozdíl mezi těma progresivistama, těma válečnýma štváčema a těma, kteří jsou konzervativní a vyznávají prostě určité hodnoty, dávají spíš nohu na brzdu než tohle, protože tam jako zleva zprava prostě tyhle ty váleční štváči se tam houfujou v počtu naprosto neuvěřitelným, v neuvěřitelné agresivitě. A co se týče té minulosti, já bych to prostě do nich ani neřekl, ale když si vezmeš ty americký neokony, oni taky měli prý jaksi fázi, kdy byli trockisty, jo, což vlastně s tím kapitalismem jako moc nesouvisí, ale prostě ten výsledek je bohužel úplně stejný, ať tam přijdou zprava nebo zleva. Tak to jsou prostě prováleční pošuci.
1: Já jsem si teď vzpomněla na zesnulého Lindsey Grahama, jako když si vzpomněl ty americké neokony, protože jeho výstupy, jeho výroky, ty videa, co jsme viděli na Ukrajině, to bylo něco šíleného, ale já se posunu dál a zeptám se tě, mám tady téma, když se řekne, když tajné služby řeknou, Rusko plánuje. Ale teď se budu muset opřít právě o text, který tady mám napsaný k tomu, protože americká zpravodajská komunita má závazná pravidla ICD 203. A analytik má hodnotit, teď se tady říká, důvěryhodnost zdrojů, uvádět míru nejistoty, oddělovat fakta od předpokladů a závěrů a zkoumat také alternativní vysvětlení. To je důležité, protože veřejnost pravidelně slyší formulace jako tajné služby zjistily, nebo podle zpravodajských informací Rusko plánuje. Jenže původní informace, její analytické vyhodnocení a politická interpretace nejsou totéž. Já se tady chci dostat k tomu, že vlastně ti politici, kteří se dostávají, kteří mají ty prověrky, anebo jsou v těch speciálních výborech, které máme, tak se dostávají k informacím a jak můžeme oddělit to, kde o informace, které nám mohou sdělit a opírají se o ty tajné služby, anebo už to politicky interpretují. A to má zase souvislost s tím, co jsem teď říkala, že jsme jednou z těch nejvíc rusofobních a válečných zemí.
0: Já bych řekl, že cokoliv politik řekne a odvolává se přitom na informace zpravodajských služeb, tak je to špatně, protože každopádně je to jeho mizerná politická prezentace. Informace zpravodajských služeb nejsou určeny pro veřejnost. To už si řekněme jednou konečně. Mimochodem, velice s potěšením jsem zaznamenal, že vojenské zpravodajství na rozdíl od BISky letos už nevydalo veřejnou zprávu o své činnosti. Čili vojenské zpravodajství stejně jako úzina už jsou v převaze proti BISce a pouze BISka se pokračuje v té své tradici, nešťastné tradici, jako ona se stala, jak se říká, propagandistickým vehiklem. Čili bude lépe, když se vrátíme k původní terminologii a budeme mluvit o tajných službách, protože to více směřuje k tomu, v jakém postavení by měly být. Čili zpravodajské služby, jednak tohle to je naprosto pěkný, co v té Americe dali ty závazné pravidla. Bohužel, že je musí dávat v 21. století je tragédie, protože těma pravidlama se měli řídit dávno. Měli jednak hodnotit tu důvěryhodnost zdrojů a tak dále. To je všecko, co ta BISka prostě nedělá. Měli zkoumat alternativní vysvětlení, že ten Koudelka přišel za Babišem a nakukal mu, že to je jedno jediné vysvětlení těch Vrbětic. Prostě žádný alternativy, nic. Jo. Čili prostě úplně všechno špatně. Ty zpravodajské služby by měly prostě zalézt pod povrch, utajit se, prostě komunikovat pouze s těmi, které mají ze zákona. Veřejnost ze zákona není příjemcem zpravodajských informací, čili všechny tyhle ty věci, které říká Koudelka nebo ty politici, jak prdelkují takzvané zpravodajské informace, prostě to je v podstatě porušením zákona, to je nedodržením zákona. Takže si myslím, že tohle to je výraz toho v té Americe, že tam se trošku chytli za nos a že řekli, prostě ty zpravodajci musí fungovat mnohem kvalitněji a že to signalizuje prostě i takovou ten příklon, když ta zpravodajská služba nepochybuje, když tomu politikovi nedá varianty a nedá určitá omezení říct, tohle to je pravděpodobnější, tohle to méně a to z těchto a těchto důvodů. Když tam prostě chybí jakákoliv pochybnost, tak to znamená, že se oni odchylují od toho samého základu euroatlantické civilizace, to jest od filozofie, protože jak říkal můj učitel Ladislav Hejdánek, základem filozofie je pochybování. Čili kde není pochybování, tam nastává totalita.
1: Teď se teď zeptám já na takovou otázku, kterou já sleduji už dlouhodobě, když vlastně to všechno začalo těma vrběticema, který se 5 let po tom, co se to stalo, se nějakým způsobem oživili, vytáhlo se to na povrch. Mám pocit, že to jsou u nás, to je taková specificky u nás domácí věc, že se ty Vrbětice staly jakýmisi pevně zabetonovanými základy pro to, aby se na to vrstvily další takovéto informace, na takovou velice vratkou věž. A když ta veřejnost znejistí a začne to spochybňovat, tak se okamžitě vytáhnou znovu ty Vrbětice a vždycky tam je takový ten dovětek jako ale pozor, jsme na seznamu nepřátel hned za Spojenými státy evropskými. Tak mě by jenom zajímalo, co si o tom myslíš, jestli tato moje domněnka, nebo jak já o tom přemýšlím, jestli je správná.
0: No, že jsme na seznamu nepřátelských, nikoli přátelských zemí.
1: Nepřátelský, pardon, to jsem se špatně, jestli jsem se přeřekla.
0: Jako, to je vlastně negativní reklama, když nemáme čím pozitivně se pochlubit, tak se aspoň chlubíme tím, že jsme teda, že nás nikdo nemá rád, ale já si myslím, že ty Rusové spíš na nás kašlou a že na nás koukají s určitým smutkem, než že bychom byli prostě tak velicí nepřátelé. Prostě já si myslím, že to je celý dost trapný.
1: No a od tohoto tématu prakticky se dostanu k tomu poslednímu, který si myslím, že už teďka nastala taková jakási lepší atmosféra bavit se o, nebo lepší atmosféra, už běhlo tolik let, prakticky začínáme 5. rok, že se začínáme bavit o těch příčinách té války. A mě zaujalo, že bývalý analytik CIA a někdejší ředitel ruské analýzy George Beebe, jestli to správně, zpochybňuje způsob, jakým se diskutuje o příčinách války na Ukrajině. Nespochybňuje, že Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi. Ptá se ale, zda tím má analýza vzniku války skončit. Podle něj je třeba zkoumat také předchozí vývoj vztahu Ruska, Ukrajiny, NATO, Spojených států. Je to vlastně jednoduchá otázka v tom, že jak můžeme... Teď probíhá jedna válka, ale jak můžeme zabránit té příští válce? Té přece nemůžeme zabránit jinak, než když budeme znát ty příčiny té války, která právě teď probíhá. A já se tě chci zeptat na to, jestli myslíš, že už se dostáváme k takovéto diskuzi, anebo stojíme pořád ještě před jakýmisi branami?
0: No, my se k ní dostáváme, ale aby se k ní dostal mainstream, to ještě bude chvíli trvat. Já jsem si právě v tom rozhovoru s tím Georgem Beebem všiml takový věty, že on říká, že se tvrdí, že se Putin jednoho dne probudil a řekl, tento sousední stát by měl být součástí mé země, asi ho prostě vezmu. No, nebyl to Putin, nebylo to v Rusku, ale byl to Trump a říkal, vemu si Venezuelu, vemu si Grónsko, vemu si Kanadu, vemu si Kubu, takže ty hoši. Ano, jistě mají z části pravdu, ale je to opravdu jako rádio Jerevan. Já si myslím, že je naprosto nezbytný opravdu jít ke kořenu té věci a já jsem si to tady tak trošku jako zrekapituloval, protože s odvoláním na fondy amerického Národního bezpečnostního archivu, kde jsou velké folianty týkající se toho, co slyšel od západu Gorbačov a co slyšel Jelcin, co se týče nerozšiřování NATO, i s tím, že rozšiřování NATO jako klíčový rizikový prvek hodnotili pánové Kissinger, Břežinský, George Kennan a mnoho dalších, tak si myslím, že právě to rozšiřování NATO skutečně leží v samém základu toho neštěstí, které máme teď. Čili ty zdroje, které o tom dosvědčují, co jsem teďka citoval, jsou povídce všechny ze západu. Další věc je podívat se, vlastně oni říkají, každý stát může vstoupit kam chce, ano, takže si představme situaci, že třeba Kanada, Mexiko a Kuba vstoupí do vojenské aliance s Čínou. Jak by se asi chovali nebo cítili Spojené státy? Takže takhle se cítí to Rusko. Čili to je jenom na vyrovnání jak se říká, krevních šťáv prostě v tom případě. Další věc je výstavba biolaboratoří na Ukrajině a jejich financování Pentagonem, to je potvrzeno Viktorií Nuland, to není žádná ruská propaganda. Výstavba řídících center CIA u ruských hranic, to jsou zase západní zdroje, New York Times a další. Zákaz úředního používání ruského jazyka na Ukrajině a další persekuce ruskojazyčného obyvatelstva, tady se můžeme orientovat na výnosech ukrajinské exekutivy. Separování mnoha tun plutonia a obohaceného uranu v záporožské jaderné elektrárně, tak o tom mluvil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaele Grossi. A chystaný útok ukrajinské armády na jih Ukrajiny, a to byl dekret podepsaný prezidentem Zelenským, čili tady se neopírám o ani jeden z těch zdrojů nebyl ruský. Čili tohleto všechno je potřeba brát v úvahu.
1: No, vlastně, když se bavíme o těch příčinách, tak se zmiňuje často ten projev Vladimíra Putina na Mnichovské konferenci v roce 2007, kdy vlastně vznesl takové to první varování. Ale já se tě chci zeptat, protože můj názor je, že to začalo už daleko dřív, protože já jsem tehdy byla v Poslanecké sněmovně a když vstupovalo Pobaltí v roce 2004, do NATO a mně se zdálo neuvěřitelné, že to vůbec nikoho nevzrušovalo a já si myslím, že to má souvislost i s tím, když jsme se teďka dotkli vlastně dneska poprvé toho Kaliningradu, který je vlastně je to taková opravdu, že to muselo být docela těžký, když se vlastně vstupovali na to, že vznikla tady takováhle exkláva, jak se říká, a jestli si nemyslí, že to Rusko bylo víceméně velmi benevolentní stále i s tím Pobaltím.
0: Ano, Rusové tohleto vlastně na to reagovali už od toho roku 92. Píše o tom Jacques Bot ve své knižce Tajná válka na Ukrajině, která bude v nejbližší době vydána v češtině, takže tam skutečně nejenom rok 2004, ale mnohem, mnohem dál, už od roku 1992.
1: No, to má souvislost s tím, jaké já jsem měla pozorování v té době, protože já jsem byla vlastně od roku 98 a to byla taková ta euforie, kdy se jezdilo do Pentagonu a kolegové měli pocit, že bude úžasný. Já jsem tomu říkala takové kovbojské období, kdy se těšili na ty mise a tak dále. A bylo to to období, jak ty jsi zmínil vlastně, ti neokoni, to válečnictví a tady to všechno. Jako jo, tak z té doby já si pamatuju a nikoho tehdy nenapadlo a neuvažoval o tom, že by se ten svět mohl posunout a změnit. Takže tolik za mě, jestli ještě máš něco tady k této otázce, že hledáme vlastně, že nemůžeme vlastně přemýšlet o tom, jak se varovat takových válek do budoucna, pokud nebudeme mít vyhodnoceny ty příčiny.
0: Budeme tu válku muset prohrát, když nebudeme schopni se jí vyvarovat. To je bohužel prostě takový tvrdý.
1: Tak já si myslím, že každý, kdo trošku se zajímal o historii a znal tu situaci, tak nikdo nemohl předpokládat už první den toho konfliktu, že by vlastně došlo k porážce Ruska. Aspoň to si myslím já, to je můj názor. Ale jestli už k tomu nemáš nic jiného, tak podíváme se na to, jakou si připravil pro naše diváky knížku.
0: Ono to souvisí právě s těmi analytickými standardy Spojených států. Jean Gisnel, asi já nevím, jak se to čte správně francouzsky, ta knížka se jmenuje Spící citadela a je to o selhání americké špionáže před útokem na ta dvojčata. Potom vlastně došlo k určité reflexi a místo ale zintenzivnění a zkvalitnění zpravodajské spolupráce tam došlo k tomu, že najednou zjistili, že je potřeba prostě nový softwary, nový satelity, reorganizace, to je obrovská, to milují všichni úředníci, prostě reorganizace. No a celý, plus teda zákon Patriot Act, že ty lidi byli z toho vybzíkaný, takže to schválili, prostě omezení, velmi velký omezení, citelný omezení jejich základních práv a svobod. No a pak se to dostalo, ještě ten vojensko-průmyslový komplex začal měnit na ten vojensko-digitálně průmyslový komplex, čili ty obrovský programy, že jo, teďka ty softwary, čili obrovský výdaje. Samozřejmě se využilo té atmosféry ke zvýšení zbrojních rozpočtů a tak dál. No a ta hysterie pokračovala dál, takže za 2 roky došlo k dalšímu obrovskému výpadku zpravodajskému, to znamená, když se ty zpravodajské služby a respektive analytici nechali zneužít k tomu, aby